from which we start. Men shall know commonwealth

symbols are the millions slain from bitter surface.

i stín tu zhasne. Vítr schová můj hlas. Skála němá zůstane chladná. Řeka si běží.

0: Jen. Je to jen krátké uzavření. Je to jen 15 dní ke zpomalení šíření. Je to jen udržování rozestupů. Jsou to jen 2 metry od sebe. Je to jen dočasný zákaz vycházení. Je to jen rouška. Je to jen ochranný respirátor. Je to jen antigenní test. Je to jen PCR test. Je to jen práce z domova. Je to jen dočasné uzavření malých obchodů. Je to jen uzavření restaurací. Je to jen výdajové okénko. Je to jen pro ochranu ostatních. Je to jen pro testování dětí. Je to jen online výuka na 1 měsíc. Je to jen online výuka na 2 měsíce. Je to jen povinné, aby se děti mohly vrátit do škol. Jsou to jen osamělé Vánoce. Jsou to jen zrušené vánoční trhy. Je to jen osamělý prarodič. Je to jen milion z rozpočtu. Je to jen miliarda z rozpočtu. Jsou to jen stovky miliard z rozpočtu. Je to jen jedna injekce. Je to jen pár nežádoucích účinků. Jsou to jen 2 injekce. Je to jen tečka. Je to jen posilující dávka. Je to jen 4. posilující dávka. Je to jen dokud novou variantu nedostaneme pod kontrolu. Je to jen další nouzový stav. Je to jen další lockdown. Je to jen o vyloučení těch, kteří si to nechtějí dát. Jen je úplně odstraníme ze společnosti. Jen se vzdát pár svobod. Je to jen, abychom mohli trasovat kontakty. Jen, abychom mohli sledovat váš pohyb. Jen, abyste mohli existovat. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Stop! Slovo jen se stalo nejnebezpečnějším slovem v historii, protože oni jen chtějí vědět, co budete tolerovat. Ale slovo jen může tuto noční můru také ukončit. Protože pokud jen otevřete oči, pokud si jen uvědomíte, kam tohle směřuje, pokud jen odmítnete uposlechnout a podrobit se, pokud se jen odmítnete podvolit, pokud se jen postavíte za svá práva, pokud se jen postavíte na odpor, pokud jen budete zastávat svobodu, pokud si jen uvědomíte svoji moc, pokud si jen uvědomíte, že máme sílu a počet, pokud si jen uvědomíte, že my jsme většina, jejich moc prostě zmizí.
1: Tohle byl rolbař, vlekař, pluhař a tenhle celé hosky areálu majitel. Ta markeťačka, párkař, parkáč, ten zbláznil se, páč zkrachoval a přišel o hotel. Ten tam měl hospodu, ten zase diskošku, ta vozila vodu.

0: A to byl Rejža, zvukař, herec.
1: Teď chodím do sklepa a od rána se zhuluju.
0: A tady basák, žonglér, zpěvák. Já zas ve sklepě piju rum, než se pobluju.
2: Já jsem byl promotér.
0: Já moderátor byl, já transka amatér.
3: A já tam vždycky byl, ten dělal to a ten zas tohle.

Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék. A když vám jde jen o moc, jak s takovou zbraní naložíte?

Dobrý večer, Lombine. Především se omlouvám, že ruším. Stejně jako řada z vás oceňují pohodlí každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to jako každý, ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých.

trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí. Hádám, že teď už telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě. Proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neuberencům.

jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 4 lety si jeden skvělý muž přál, aby

ode dneška za rok. Jim pak u bran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který už jistě nikdy nezapomenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vypadám vás zdraví a vítá a koukám, VK už je také připojený. Takže hovory a Bosnici začínají dnes, tedy v pátek 14. srpna letafáně 2026. Jejich to kalendáře. Technicky vás budu provázet já, studio Kadaň, Martin Marcikán, a budete fakt volat do kadaňského studia přes WhatsApp, přes nic jiného, nazdar bazar, nebo psát. Vítku, VK, vítejte, je to vaše.
2: Martin, ty jsi ta tvrdý k těm lidem, já tě zdravím, ahoj, zdravím zároveň všechny naše posluchače, přeju krásný páteční večer, máme venku krásné počasí a celý víkend má být tropický, možná je to poslední letní víkend, uvidíme, jaké budou ty další, které jsou takto horké, takže ho určitě všichni užijeme. Každopádně doufáme, že jste si nás zapli třeba ke grilovačce, třeba pokud máte vůbec chuť něco takového poslouchat, třeba i jako kulisu, možná vás třeba něco během toho zaujme a případně se nás poslechnete třeba i z záznamu nebo z archivu a tak dále a tak dále. Však vy to všechno velmi dobře znáte, takže zdravím, přeju krásný páteční večer všem a i tobě, VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím, všechny naše posluchače, samozřejmě po týdnu opět, že jo, jste se všichni těšili. Já jenom takovou vsuvku k tomu, co jsi říkal o počasí. Zrovna jsem teď četl článek, že v Iránu začalo nezvykle pršet poté, co iránská armáda zničila americké radary, sledovací radary, protiraketové radary. Poté, co je zničila, tak začalo v Iránu normálně pršet a tam nepršelo od té doby, co tam byly ty radary v 60. 70. letech postaveny. A to jenom potvrzuje jednu věc, že to je děsný. To je opravdu děsivý. A víte, já jsem o tom měl několik článků, že určité elektromagnetické vlnění, takzvané radiofrekvence, které vysílají některé vysílače na vlnových délkách, tak provádějí interakci s molekulama kyslíku, s molekulama vody ve vzdušné vlhkosti a tak dále, tak dále. Konec konců jsou na to studie americké DARPA. To znamená, že se s pomocí radiových vln dá modifikovat počasí a když to perou z těch radarů, na určitých frekvencích někde mohou modifikovat počasí. Jo, modifikovat. A když se podíváte, prostě, co se děje v celé Evropě, co se děje, když se podíváte na záznamy meteorologických radarů, měli jsme o tom několik článků na Aeronetu, během toho tornáda na Jižní Moravě před dvěma nebo třemi lety, teď už se nepamatuju, to bylo 2023 nebo 40, přesně nepamatuju ten rok, tak tam ten radar, jako v podstatě, samozřejmě je to těžká konspirace, že? Je to konspirace, je to spekulace, ale minimálně ty obrázky vypadaly způsobem, jako že ty radary zkrátka v podstatě modulují tu oblačnost a brání vstupu oblačnosti, že jo, na území republiky a tak dále, a tak dále. Samozřejmě museli by na to být nějaké jakoby seriózní vědecké studie a tak dále. Teď je to pouze spekulace, že jo, naprosto jako nepodložená, ale ta tisková zpráva, která vyšla z iránské agentury Farzi, že po zlikvidování amerických protiraketových radarů v Saudské Arábii, zlikvidování jejich protivzdušné obrany, že začalo po více než 50 letech v Iránu najednou normálně pršet, jako pamatovali Iránci ještě do 50. a poloviny 60. let, to normálně začalo pršet, normálně, úplně běžně. To znamená, my žijeme v prostoru, žijeme v situaci, kdy zkrátka lidé si nechají udělat rozbor na zahrádce z dešťové vody, mají tam dešťovku. Jo? Zase měli jsme o tom článek, že jo, na Aeronetu. Udělají si rozbor v certifikované zkušebně a tam je prostě výjezd na tom rozboru, výjezd celé Mendelejevovy tabulky, kde kobalt, nikl, kadmium mají mnoha tisíce násobná bezpečnostní prostě překročení takového něco, čemu se říká přirozené pozadí těžkých kovů v běžné přírodě, takzvané přirozené pozadí, mnohonásobně převýšeno. Nikdo to neřeší. Prostě co z toho nebe padá s tím deštěm? Proto Izraelci, co říkají, nikdy nepěstujeme zeleninu a všechny tyhle ty věci, které jsou na bázi vody, které vytahují, jako jsou rajčata, jako jsou papriky, všechno tohle, to znamená rostlinky, které potřebují ke svému růstu obrovská množství vody, tak oni nepěstují pod otevřeným nebem, oni to mají v těch sklenících, v těch hydroponických farmách, a aby na to nepršelo ze zhora. Všechno mají vodu, kterou čerpají z artéských studní, a tou vodou z artéských studní v těch hydroponických farmách v Izraeli normálně pěstují rajčata všechny ty, a pro ně samozřejmě to je košer, to jsou košer všechno. Jo, protože když to není zakrytý plachtou, když na to může ze zhora pršet, není to košer. To je strašný. Takže co my gojím, co my vlastně jíme? Otázka, otazník. Když oni jsou z toho vyděšení. Chápete? To znamená, ty jsi řekl to jako bokem na uvítání, ale otevřel si prostě strašnou prostě konceptuální jámu, protože tohle to je obrovské téma. Víte, že nedostatek vody v celé Evropě, co se děje v Maďarsku, že jo, nepamatují, klesají hladiny, že jo, Labe, Dunaje, všechno tohleto, zkrátka všechno velký špatný. A jak se ukazuje, zkrátka, tak tam, kde Iránci rozmlátí Američanům radary a je tam radarový klid, tak najednou začne pršet. V pohodě. Jako před 50-60 lety. To je něco neuvěřitelné. Prostě z toho jde doslova hlava kolem. Takže je to konspirace, je to spekulace, nepodložená konspirace, něco, co jsou hoaxy. No, to je na vás, to si musíte sami za to odpovědět, protože jako minimálně je to na zamyšlení. Takže takhle jsme začali teda trošku jako zase s přesahem úplně někde mimo. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
2: Já bych jenom doplnil, VK, samozřejmě to konspirace není, dokonce i v roce 2008, dokonce na České televizi o tom byl pořad, jakým způsobem se ovlivňuje počasí, pak to najednou utichlo všechno neskutečným způsobem, ale běžel o tom dokonce i na České televizi pořad, já ho tady snad někde mám, tuším, oni to stáhli z toho serveru, ale já to tady mám, ale samozřejmě jsou to i patentované technologie, protože já jsem o tom sestavoval pořad s Adamem Bartošem, jsme vydali knížku na to téma, on mi tedy vydal v rámci těchto technologií a ty pořady, které jsem o tom točil, Poručíme větru dešti, Kdo vlastní počasí a Planeta jako zbraň. Tuto trilogii, potom jsem točil ještě jeden, teď nemůžu vzpomnout na jméno. A tam jsem to přesně popisoval, že oni nejenom disponují technologií na vyvolávání dešťů, i v rámci třeba požáru, obrovských požárů, takzvaná atmosférická čočka, oni tomu říkají v radarech, Atmospheric Lens, ale to je mimochodem na Marko zamyšlení v Kanadě, kde byly obrovské požáry paralelně na mnoha místech, na 85 místech ve stejném čase po tom, co Kanaďani odpálkovali Donalda Trumpa, že se nechtějí připojit ke státům, ke americkým. Jo, to je jen tak trošku jako na odlehčeno, i když samozřejmě špetka nějaké spekulace na tom taky může být, ale ty technologie prostě existují. Neříkáme, že byly použité, to nemáme samozřejmě ty informace, ale ty technologie jsou patentované, reálně existují, dokonce existují technologie, které mohou vyvolávat zemětřesení. V rámci teslových technologií to funguje něco jako rezonance. Když rezonujete, rozrezonujete třeba skleničku, tak ona může prasknout, že jak vibruje, rezonuje. Jo? A na bázi té rezonance oni můžou v podstatě pustit minimální paprsek na určité místo na planetě, tam rozrezonují tektonické desky a vlastně oni se rozvibrují a vyvolají zemětřesení. Jo, takže oni ty technologie mají, dokonce i se zmínili v roce 1997 ministr obrany, tuším tehdejší, ještě to byla Clintona, ministr obrany Ameriky. Jo, takže ty technologie opravdu existují. Teď je otázka ještě VK, co by kdo získal tím, že v Iránu najednou prší, protože to jim spíš vyhovuje jedna, který, že letadlům se hůře létá, i když dnes ty technologie deštím tak tolik jako v podstatě nevadí, když je oblačno, zaměřují se cíle už jinak než před 30 lety, ale v podstatě vláha a tak dál, ten déšť naopak by měl těm Iránům, Iránčanům vyhovovat, ne? Takže co by tím kdo získal, když to najednou prší?
3: No, o tom právě mluvím, že Iránci si to chválí. Jo, že si to chválí, že poté,
2: co Irán... Američani měli mstít přece, a naopak ne, ne jim ještě jako...
3: Američani jsou vyčerpaní, nemají čím střílet už na Irán, to bude jedno téma z dnešního pořadu. Donald Trump se pohádal s ministrem obrany Petem Hexetem, začal mu nadávat, že je úplně neschopný, že kde jsou, začal řvát, jako kde máme rakety, kde máme, začal mluvit trošku jako Prigožin Trump, že začal křát, teda začal psát prostě a vypisovat a vlastně křičet na té schůzce s Hexetem, že nejsou prostě rakety Patriot a že nejsou prostě tomahavky, aby se mohly střílet jako na Irán a tak dále a tak dále. Samozřejmě oni jsou vyčerpaní, naprosto všechno Biden všechno odevzdal Ukrajině, no a Trump to, co zbylo, tak v minulých měsících vysypal na Irán a Amerika teď prostě nemá žádnou výzbroj a nemá další zbraně. Takže pro ně, pro Iránce, de facto je to zase jako nějaké potvrzení toho, že ve chvíli, kdy prostě vymlátí ve svém okolí ty americké, že jo, ty X-rayové radary, protože oni mají, to jsou ty radary se speciální frekvencí, které údajně jako mají hlídat rakety, startovací rakety, balistické rakety dlouhého doletu. Takže to jsou speciální radary.
2: Už mají přirozené počasí tím pádem, když už nejsou
3: no,
2: radary.
3: Samozřejmě. No a ty radary tam mají od 70. let a v 90. letech je upgradeovali, ale od 70. let prostě přestalo v Iránu pršet na mnoha místech. Irán do poloviny 70. let, do iránské revoluce 79, například střední část v Iránu byla úplně celá zelená, dneska je tam poušť po těch 50 letech. To znamená, že oni ve chvíli, kdy jim vymlátili v Saudské Arábii, v Kataru, v Bahrajnu, tam všude těmi drony vymlátili ty americké radary včasného varování, všechno jim to tam vymlátili a najednou začalo v Iránu normálně pršet, jako kdysi před 50 lety. To je to, co zkrátka z čeho by nám mělo zatrnout. Protože znovu, to není nějaké kouzlení, to je fyzikálně zdůvodněné. Každá radiová frekvence má určitou interakci se svým okolím. Například frekvence 60 GHz má prokázanou interakci s molekulami kyslíku. To znamená, kyslík je při této frekvenci excitován, je emitován a pohlcuje část onoho radiového záření na 60 GHz. To objevili Američané koncem 70. let v rámci výzkumu DARPA. Zjistili, že 60 GHz frekvence se může použít ve vesmíru a nemůže být odposlouchávaná ze Země, protože to vlnění je pohlcené atmosférou planety Země, nedostane se zkrátka dál. To znamená, ten výzkum zkrátka ukázal, že různé frekvence umí interagovat s různými molekulami jednotlivých prvků a umí, když máte 60 GHz pojítko, a jako dobytek ho namíříte na lidi, tak těm lidem způsobíte dušnost, dušení a ti lidé padají na zem a začne se jim těžko dýchat a když zůstanou v tom poli delší dobu, tak umírají na udušení. Protože to pojítko, bezdrátové pojítko, pere do molekul kyslíku, které se nacházejí v krvi, v lidské krvi. To znamená, hemoglobin, který na sebe má vázat kyslík a dopravovat k jednotlivým orgánům z plic, tak ten kyslík se nedokáže udržet na hemoglobínu, protože kvůli interakci s radiovou frekvencí 60 GHz ta molekula kyslíku kmitá a nedokáže se uchytit na hemoglobin. To znamená, v těle se vám k orgánům dostává neokysličená mrtvá krev, která nemá kyslík a člověk umírá na hypoxii. A podívejte se, kolik dneska v podstatě, protože dneska se používají s malým výkonem, záleží samozřejmě na výkonu. Jo? Když máte malý výkon, tak když se dostanete do toho louče, tak když tam stojíte další dobu, tak máte nějaké pocity jakoby nevolnosti, závratí a tak dále, ale není to úplně až tak něco, že by vás to dokázalo nějakým způsobem ohrozit. Proto ty bezdrátová pojítka, takzvaná VGIG, že na 60 GHz, tak to jsou takové ty úzké louče, které jsou namířeny na přijímač, máte vysílač a přijímač a ten louč je v podstatě někde ve výšce 10 metrů, někde na budově, namířený na druhé pojítko, na střeše další budovy. To znamená riziko toho, že někdo by se dostal do toho louče a tam by se trval třeba 20 minut v tom louči, je velice nepravděpodobný, jedině, že by nějaký debil vylez na střechu a začal se rozhlížet po krásách české krajiny a teď by tam si dal židličku, že jo, a přímo by se sednul do toho louče, třeba na hodinu nebo na dvě, co samozřejmě je úplně šílený. Ale každopádně je tady třeba říct, že žijeme zkrátka v prostoru, který je prostě zahlcený obrovským množstvím zkrátka různých frekvencí, které nebyly podrobeny žádným studiím, žádnému zkoumání a takzvaným interakcím na reagování s jednotlivými částicemi, s jednotlivými prvky, látkami, co dělají určité frekvence. Není ani o to zájem samozřejmě. To znamená, dneska jediné, co se zjišťuje, je takzvaný energetický výkon vyzářený na jednotku plochy. Jo, to znamená, kolik je vyzářeno na centimetr čtvereční, na metr čtvereční a jsou nastavená takzvaná výkonová wattová pravidla, to znamená, kolik wattů je vyzářeno na jednotku vzdálenosti, na plošnou výměru.
2: Ta pravidla se mimochodem taky několikrát zvýšila. Jo,
3: a pravidla se samozřejmě taky samozřejmě se mění takzvané vyzařování, že to znamená, žijeme zkrátka v prostoru, žijeme ve světě, kde prostě se dozvídáme věci jenom z nějakých vedlejších zdrojů, něco, co není žádoucí, něco, co je utajené, něco, co je přísně utajené, něco, o čem se vůbec nemluví. Však měl jsem o tom články, mám o tom, potom i v té knížce to bylo, v té jedné mojí, protože to je zásadní, jak najednou prostě máte nějaké děti ve třídě a všem se udělalo špatně. Jo, všem se udělalo špatně, museli okamžitě vyjít pryč, těžko se jim dejchalo najednou. No a potom se podíváte na nějakou mapu a na té mapě vidíte, že prostě ta škola je v prostoru, kde jsou prostě různá prostě vygigová 60 GHz prostě pojítka komunikační a tak dále, a tak dále. A teď je to v pořádku, nebo někdo dělal nějaké změny a pojítko nasměroval na školu omylem, tam dělal nějakou opravu nebo nedělali, co se stalo, co se nestalo. Nikdo to nevyšetřil, byla to jenom jako náhoda, že něco se možná stalo. No, tak dětem se udělalo asi hromadně špatně, všem ve třídě a tak dále, a tak dále. Zkrátka, tohle to jsou věci, které, nebo třeba v tom Texasu, kde lidé hlásili po dobu mnoha měsíců, že když jdou do školy, dělá se jim špatně, zaměstnanci, studenti, bylo o tom video, měl jsem o tom článek, jak tam chodili několik měsíců, bylo jim strašně špatně, bolela je hlava, strašně těžce se jim dýchalo. A když odcházeli ze školy, tak se to zlepšovalo, najednou to bylo v pořádku. A když se vraceli zpátky ke škole, tak znovu se jim špatně dýchalo a tak dále a tak dále. Do dneška to nebylo vysvětlené, samozřejmě byly tam velké spekulace, čím to bylo způsobeno. Několik rodin se odstěhovalo a potom byl takový článeček, kde se tam bylo oznámení, že ten problém se najednou vyřešil, když místní telefonní operátor zboural starou věž, která tam byla, na ní byla umístěna bezdrátová pojítka. Když zboural tu věž, najednou to zmizelo, ty problémy v té škole v Texasu. najednou ty problémy v té škole zmizely. Chápete? No. A víte, musíte si uvědomit, že dneska, o co se jedná? No, jedná se o to, že gigahertzové frekvence jsou naprosto nezbytné pro moderní komunikaci. Protože umožňují takzvané broadbandové připojení, to znamená vysokorychlostní, dokáže se do toho gigahertzového spektra narvat spousta komunikačních kanálů, že jo, pomocí multiplexu. A bez toho dneska vlastně bezdrátová komunikace by nemohla fungovat, operátoři by nemohli fungovat. A problém je v tom, že požadavek na objemy dat a na vyšší rychlosti a na rozšiřování multiplexů v rámci gigahertzového spektra bude růst. Mnohem už se připravuje samozřejmě něco, čemu se říká takzvaná 6G technologie. Už dokonce je teoreticky připravená technologie 7G, že jo, ještě na vyšších frekvencích 30-40 GHz pro takzvané lokální přenosy na krátkou vzdálenost do 150 metrů. To znamená, tam už se dokážou přenášet terabitové přenosy za sekundu. To znamená, kdo provede kde, jaké studie na to, aby se zjistilo, jestli tahle ta frekvence je bezpečná.

0: a tak dále, a tak dále. Nikdo tohle to nechce řešit z logických důvodů, protože by to znamenalo uvalit obrovské regulace na povolená komunikační frekvenční spektra, což by omezilo rozvoj bezdrátových komunikací na celé planetě, pokud by to začal někdo řešit. Chápete? Takže, dámy a pánové, oni mají strašný strach o emise CO2. Strašný povyk. Emise CO2. CO2 nás zabije. Musíme snižovat CO2. Ale takové věci, jako jsou frekvence a frekvenční spektra bezdrátové komunikace různých typů a různých modelů a různých frekvencí, aby začaly nějaké studie a nějaké omezování, nějaké restrikce na ochranu zdraví, to je nenapadné. To samozřejmě není dovoleno, protože oni potřebují sledovat lidi, oni potřebují každého sledovat a všechny ty kamery musí být připojeny a nelze zadrátovat pomocí drátu a drátové komunikace. Všechno to bude bezdrátově komunikovat. Všechny ty sledovací kamery budou bezdrátově připojeny do networku, do sítě. Bezdrátově. K tomu potřebují obrovský broadband, obrovský bandwidth, do kterého to nacpou. A k tomu potřebují všechny ty 5G, všechny ty 6G, všechny ty 7G, protože potřebují větší průtok dat z těch bezdrátových zařízení. To je ten důvod, proč to všude cpou, všude to rvou, všechno je bezdrátové. Nemůžete logicky natahovat miliardy drátů od každé kamerky, od každého čipu, od každého skeneru. No to nejde. Už takhle jsou tam obrovské problémy s tím, jak se to napájí. Například v Číně, aby nemuseli tahat dráty k napájení, že jo, aby tam nemuseli tohleto, tak tam mají všude fotovoltaické panely. Protože ty čipy mají malou spotřebu, tak tam mají fotovoltaický panel a zezadu je tam připojená baterie. Když svítí slunce, se to nabíjí a ta kamera jede bezdrátově, není připojená vůbec k žádnému gridu, k drátovému pevnému gridu. Všechno je v podstatě bezdrátově, to znamená bezdrátově si získává energie ze slunce, že jo, ten panel to převádí prostě do té baterky a ta baterka pohání celou tu sledovací bezpečnostní kameru a ta kamera tam má samozřejmě připojení na bezdrátovou síť, na telekomunikační síť, na nějaké to 5G, a přenáší to do nějakého centrálního serveru sledovacího. Chápete, tohleto oni chtějí, tohleto je budoucnost, takhle je to nastavené. To znamená, žádná drátová budoucnost před náma už není, dráty končí. Dneska oni chtějí všechno bezdrátového. Takže oni nemůžou dovolit, že někdo jim začne vrtat do toho, že někdo začne jim pindat do toho, že tyhle ty frekvence něčemu škodí. Z těchto frekvencí se někomu dělá dokonce špatně. Někdo z toho zvrací, někomu se těžko dejchá. Oni řeknou, to si jenom sugerujete, když vám to vadí, tak odejděte někam jinam, kde ta frekvence jako není. Když říkáte, že to je frekvence, jděte někam jinam a sedněte se někam jinam. No. A to je, no, v tomhle tom žijeme. Takže, hele, Vítku, my jsme úplně...
1: Úplně jsme ujeli
0: s tématem. Já myslím, že to zase není úplně od věci, že lidé určitě tohleto čtou, že jo, na alternativě a chtějí se o tom něco dozvědět, takže zase to není úplně, že by to bylo mimo, ale každopádně pustím se teda do prvního tématu.
1: Já bych jenom doplnil k tomu, že lidé si to částečně samozřejmě pouze v domácnostech, ale způsobují sami, když se sami dobrovolně grilují do té polévky, do toho eintopfu různých vln, které stále přibývají, tak si dávají všude Bluetooth a všude bezdrátová zařízení, bezdrátové repráky, monitory, klávesnice, myši, všechno bezdrátové. A teď samozřejmě veškerá zařízení, která si dávají high-tech, to znamená, že už se začínají vysílat na 5G, oni to chtějí, že se z obýváku připojí, já nevím, na rychlovarnu konvici, nebo si kafe udělá z obýváku přes apku, prostě takové pakárny neskutečné, všechno vlastně vysílá signály, jo, a veškerý ten koktejl vlastně pere do nás ustavičně. To je něco jako na benzínce, když jsme, tak krátkodobě to nevadí, ale když bychom měli fetovat benzín dlouhodobě, tak samozřejmě to bude mít zdravotní účinky a ty vlny, to je něco podobného, když se takto navzájem ničíme neustálým šetří jaksi přibýváním těch frekvencí. A poslední věc úplně nakonec, tak trošku nadneseně, s humorem. Já si pamatuju, když jsem také chodil do školy,

0: A tak čím více jsem se blížil ke škole, jak se mi taky špatně dýchal. Když jsem se odcházel ze školy, jak se mi dýchalo velmi volně a bylo to speciálně, když jsme psali test z matiky, jo? Tak jenom to bylo.
1: Jasně, to je pravda, to je jasný. Tak, dobrý. Takže je to odlišený na závěr, že jo, pejskové kočičky na závěr, jako každé správné zpravodajství, dává pejsky a kočičky na odlečení po těch strašných výplaších, které vyplachují prostě lidem mozky, že jo, koho kde zabili, koho okradli, koho ještě oberou. Dobrý, takže jdeme na to první téma.
0: Když vypukne válka Evropské unie s Ruskem, tak USA vám na pomoc asi nepřijdou. Je to vaše starost. Bývalý vrchní velitel amerických ozbrojených sil v Evropě rozbil Němcům v ARD hodiny. A bývalý šéf NATO mluvil o přátelství s Ruskem v budoucnu. A podle bývalé náměstkyně z Bushovy vlády se elity rozhodly pro záchranu dolaru riskovat i jadernou válku s Ruskem. Neodhaluje tohle tu obrovskou mnohoznačnost a řekněme konfrontaci různých částí elit v té, řekněme, globální, vysoké globální architektuře nebo hierarchii, kdy každá chce kormidlovat trochu někam jinam a někteří dokonce hovoří i o přátelství s Ruskem někdy v budoucnu. To je velmi zajímavé. Dokonce z NATO.
1: No, samozřejmě, protože běží válka už pátý rok. To, co se děje v Evropě, blíží se volby samozřejmě v mnoha státech na různých úrovních, parlamentní, komunální a tak dále a tak dále. A válka na Ukrajině je pro mnoho bývalých podporovatelů už zkrátka neudržitelná. Nejlepší případ nebo nejlepší příklad máte na tom, jak se prostě v poslední době chová i mainstream. Dokonce i tam u vás v České republice. Dneska jsme byli upozorněni, že český server Novinky převzal náš článek. Jsme byli úplně překvapeni, že jo, o ukrajinských vojácích, kteří natočili video Liebesbrief vrchnímu veliteli ukrajinské armády Drapatému, kde si mu stěžovali na to, že nemají vodu a nemají jídlo, a protože nemají vodu, tak musí pít vlastní moč, a jsme přinesli před 3 dny článek a dneska ten samý článek vyšel na Novinkách. A,
0: ale necitovali velice... vás, necitovali vás, proto jenom
1: ne,
0: stejné informace.
1: Ne, to neexistuje, že by tam někdo dal citaci. Tak daleko to ještě není. Možná v budoucnu, ale tak daleko to ještě není. A každopádně najednou je dovoleno i na českém mainstreamu zkrátka informovat o těchto strašných věcech, co se dějou na frontě na Ukrajině. Samozřejmě, že i v tom článku bylo trošku jako zamlčeno na Novinkách, co je tím hlavním důvodem, a to je korupce na té frontové linii. Protože to není o zásobování, že by tam se nedostaly ty drony, ale je to kvůli tomu, že to, co tam říkal ten velitel v té nahrávce, tak jasně z toho vyplývalo, že oni dostávají 4 kilogramy jídla a ostatní skupiny a jednotky dostávají 9 a dostávají častěji, dostávají i přes den a oni dostávají jenom v noci. A proč a z jakého důvodu? No, samozřejmě je to kvůli tomu, že ti velitelé, kteří platí nahoru úplatky, kteří platí těm velitelům na štábu, na takzvaném oblastním štábu, který má na starosti nějakou oblast, že jo? Takže tam jdou prostě úplatky od těch vojáků z té jednotky a oni takzvaně platí nahoru a za to dostávají ty dávky, které by měli dostávat normálně. To znamená nějakých těch 9 kg na den jídla, nějaký to pití a tak dále, ale zkrátka, kdo tam neplatí, kdo neposouvá nahoru peníze nadřízeným, tak zkrátka dostává krácené příděly a ti lidé tam nemají co jíst a oni tam nemají co pít a pijou tam vlastní moč. Jak je možné, že najednou se to dostává naprosto povoleně i do západního mainstreamu a do českého mainstreamu a najednou je povoleno, co se stalo, dřív by to bylo Dřív by to bylo nejdřív označené za hoax a dezinformaci. Oni by to prověřili. Kdyby zjistili, že to je pravda, tak by zjistili, aha, je to pravda, no tak v tom případě to úplně vymažeme z informačního prostoru, nebudeme o tom informovat, budeme držet hubu a krok, jako by se to nestalo. A to, co píšou na těch všech aeronetech, no, budeme tvrdit, jako že jsou to dezinformace a nebudeme se k tomu vyjadřovat, budeme držet hubu a krok. A podívejte se, ono už ne. Ono najednou v srpnu 2026 najednou už je dovoleno. Je dovoleno. To znamená, chápete, něco se děje. No a co se děje? No, musíte si uvědomit, že mění se informační prostor velmi zásadním způsobem. A jednotliví mecenáši a ti, kteří ovládají média, mainstreamová média, nejenom v České republice, ale v celém prostoru západního světa, si uvědomují, že obyvatelstvo již na tyhle ty věci nefunguje a nereaguje. To znamená, kdokoliv by dál podporoval Ukrajinu, kdokoliv by dál nějakým způsobem se snažil zamlžovat ty problémy, které tam jsou, tak ztrácí podporu lidu a může to ovlivnit volby a v těch volbách se dostanou k moci nějací proruští radikálové, kteří získají podporu a tak dále a tak dále. Proto oni dávají nohu na brzdu, začínají brzdit. Najednou je dovoleno přinášet negativní informace o situaci na frontě, o tom, že tam ukrajinští vojáci pijou vlastní moč, protože kvůli korupci nedostanou z proviantního oddělení ze zhora potřebné objemy balené vody, nemají tam ani jídlo. To znamená, najednou je to povoleno, najednou je dovoleno. Je to proces zkrátka zhroucení systému ukrajinské války. To jsou problémy, které začínají vybublávat na povrch a oni neví, jak teď vlastním čtenářům tu válku na Ukrajině prodat. To znamená, kdyby Ukrajina vítězila, bylo by to v té pozici, že tam ukrajinští vojáci natáčí Liebesbriefy svému vrchnímu veliteli a žádají ho o balenou vodu a více jídla. Opravdu si to někdo myslí. Samozřejmě, že oni vědí, že můžou tu takzvanou pro ukrajinskou propagandu šířit jenom do určité míry, dokud je to únosné. 4 roky to tak dělali, teď už to možné není. Teď už to proplouvá, probublává ze všech zdrojů, probublává to ze všech médií. Ukrajinská protikorupční agentura NABU obvinila lidi v nejbližším okolí Volodymyra Zelenského, bývalý ministr obrany, že jo, pravá ruka Zelenského Andrej Jermak obviněn z korupce. Timur Mindič, bývalý kamarád a šéf v kvartálu 95 ve studiu, které takzvaně udělalo Zelenského v showbiznesu, jeho nejbližší přítel, utekl, emigroval do Izraele spolu s nějakýma objemama částkama. Říkají Mindičovi, že je to prostě tak, že je to zelená pokladnička, že jo, Zelenského. To znamená, stará se mu o finance, protože on tý svojí manželce prej nevěří, že a tak dále, to bylo v tom ukrajinském bulváru, že on nevěří svojí manželce, tak místo toho svěřuje všechny svoje finance Mindičovi, že jo, a toho nechal odsunout do Izraele, aby byl v bezpečí, že jo, pod ochranou Bibiho. Víte, ta korupce na Ukrajině je takhle nastavená, že oni mohou se tvářit jenom do určité míry, všechno je v pořádku, peremoga, peremoga, ale v nějaké chvíli už o peremoze nemluví, žádné vítězství totiž není a oni vědí, nebude žádné vítězství, oni maximálně můžou tu válku prodloužit. To je jediné, co můžou udělat, prodloužit válku. Protože kdo prodlouží válku, tak pokud je zbrojař, tak na tom vydělá prachy, vydělá na tom obrovské peníze. A o to se snaží evropští politici prodloužit válku. Protože budou volby a na volby jsou potřeba prašule. A kdo poskytne prašule? No přece naši partneři ze zbrojařských firem, kterým my jsme přihráli další zakázky díky prodloužení bojových dalších dějství války na Ukrajině. Tak oni nám přihrajou, že jo? To znamená, znovu, demokracie je založená na korupci. Liberální demokracie je samozřejmě na korupčním schématu. To znamená, máte, já jsem o tom hovořil před několika týdny, máte politickou stranu, která ke svému volebnímu úspěchu potřebuje peníze. Protože bez peněz dneska nemůžete udělat v normálních volbách takzvané parlamentní demokracie, nemůžete udělat výsledek. Je to naprosto vyloučené. Potřebujete k tomu prachy. A ty prachy, které se dostávají za volební výsledek z předchozích voleb, takzvaný státní příspěvek, to je všimné, které nepokryje ani zaměstnanecké náklady v sekretariátu. Sekretariát strany tam má 30 lidí. Některá strana jich tam má 50 na výplatní pásce, než 70. A když si dáte, že jo, kalkulačku a dáte si 4 roky a vydělíte to počtem zaměstnanců, tak vy zjistíte, že ten státní příspěvek vám nepokryje ani polovinu volebního období mzdových nákladů zaměstnanců sekretariátu strany. Nepokryje, jenom do poloviny, do půlky mandátu, 2 roky. A co potom? Budou bez peněz, budou dělat zadarmo na sekretariátu. To znamená, všechny strany jsou stavěny od samotného počátku vzniku a když udělají nějaký výsledek, jsou stavěny do korupčního modelu, takzvané, oni tomu říkají corruption challenge, korupční výzva. To znamená, oni potřebují peníze k tomu, aby mohli pokračovat ve vládě, oni mají, nebo v opozici, protože i opoziční strany potřebují to samé na volby, dokonce potřebují víc peněz. Opoziční strany potřebují více peněz, aby uspěli ve volbách a porazili současnou koalici, současnou vládu mimochodem. Takže potřebujete peníze na volby a státní příspěvek vám na to nepomůže a členské příspěvky, to je smutné všimné. Jo? To je smutné všimné. Takže kde oni vezmou peníze? No, oni vezmou peníze od sponzorů, od těch pánů v kloboucích, jak mají ty forsáže na hlavě, a vezmou samozřejmě od čepičkářů, kteří mají kšiltovku, a vezmou od kloboučníků, co mají brigadírku. To znamená, od finančníků vezmou, od podnikatelů a od zbrojařů. To jsou tři skupiny, od kterých berou peníze. A těmhle těm třem skupinám jsou potom ti politici na dosmrtě zavázáni. A musí dělat politiku ve prospěch těchto tří skupin. Těchto tří sponzorů. Proto se nemůžete divit, že když nějaká rádoby vlastenecká strana v České republice se dostane do vlády, tak si do svého čela na pozici ministra obrany dosadí člověka, který na první tiskovce vůbec, úplně první po nástupu do funkce ministra obrany, řekne, my jsme na straně Ukrajiny, podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. Tečka. A potom to musí těm voličům rádoby vlastenecké strany vysvětlovat, jak to pro Boha myslel ten pán ministr. No, protože ve chvíli, kdy se dostanete do vlády a ve chvíli, kdy potřebujete získat peníze na fungování a ve chvíli, kdy potřebujete peníze na další volby a tak dále, tak dále. A ve chvíli, kdy potřebujete zaplatit i minulé volby, které byly a máte spoustu výdajů, no tak chápete, musíte potom dát do nějaké pozice nějakého ministra, který bude zkrátka plnit nějaké jiné teze, než co je napsáno ve volebním programu třeba. No a teze zbrojařů jsou jasné. Pokračování války na Ukrajině a podpora Ukrajiny. Chápete? Takhle to funguje. To je logika, to je realita. Nic jiného v tom není. Proto strany politického systému jsou v podstatě dneska nastaveny tak a takovým způsobem, že když volič něco chce, to znamená, chce nějakou změnu a zvolí si někde nějakou stranu a ta strana potom obsazuje různá ministerstva lidmi, kteří podporují zase pokračování té války, a musí se to potom zpětně lidem vysvětlovat, že to tak nebylo myšleno a tak dále a tak dále, no tak se nemůžete divit, že nic se neprosadí, nic se nezmění, žádná změna vůbec nenastane. Chápete, takhle to funguje, takhle je to nastavené. Proto v politice, v takzvané zastupitelské demokracii, parlamentní demokracii, není šance na žádnou změnu, protože když chcete udělat změnu, potřebujete k tomu peníze. A peníze vám zasedá někdo, kdo je na tom systému závislý a vydělává peníze skrze systém. To znamená, že jestliže systém je dneska živený válkou na Ukrajině a zbrojaři potřebují, aby politici, které oni sponzorují, aby podporovali pokračování války, tak je logické, naprosto logické, že tam nedají člověka, který by řekl na tiskové konferenci, my končíme s veškerým vyzbrojováním Ukrajiny, my už nepošleme Ukrajině vůbec nic, my nepodporujeme pokračování války na Ukrajině, my nepodporujeme Ukrajinu a my se budeme usilovat o to, aby vláda přijala usnesení na okamžitý zákaz všech dodávek zbraní na Ukrajinu, a to i ze zdrojů soukromých zbrojařských korporací. Protože ta válka a ty zbraně podporují a podněcují pokračování války a my s tím nesouhlasíme a proto zakazujeme export českých zbraní z českých zbrojovek do válečného konfliktu na Ukrajinu a dokonce i do třetích zemí, kde by hrozilo, že ta třetí země ty zbraně předá Ukrajině. Takhle by to udělala každá vlastenecká vláda, která by nebyla zaplacená a závislá na penězích onoho samoděržaví těch tří skupin pánů v těch kloboučích. Že jo? Ty klobouky, ty forsáže a ty brigadírky. To znamená, takhle je to nastavené v té politice. Buď dlužíte finančníkům a bankéřům, nebo dlužíte podnikatelům a korporátu, anebo dlužíte vojensko-průmyslovému komplexu. To znamená, že jo, kloboučky, forsáže, brigadírky. Takhle funguje takzvaná v uvozovkách demokracie. A ten, kdo tomu rozumí, ten, kdo má trochu konceptuální gramotnosti, tak vidí každý den na televizi, že to tak platí. Tam není jedno jediné slovo o skutečném zastavení války. Nikdo z těch, kdo se zaštiťují tím, že chtějí zastavit válku a že Slované se zabíjí na Ukrajině, Slované se tam mezi sebou zabíjí. Kdyby chtěli tu válku ukončit, zastaví vyzbrojování, vydají dekret a zastaví vývoz veškerých zbraní na Ukrajinu, a to i přes třetí země. Konec. Šmitec. Ne, neudělají to, protože to by byl krok proti zbrojařům, proti vojensko-průmyslovému komplexu. Proti, že jo, oni tomu říkají, že jo, to je kasička a... že jo, ti dva, kasička a měšec. Měšec a kasička, že jo. Ti dva se sejdou a podají si ruce, za mnou si ruce a říkají si, to se nám to daří, to se nám to daří. A vědí oni, že my jsme je koupili. A on se zasměje a říká, a vědí oni, že my jsme si je koupili taky. A smějou se, že jo. No, takhle to funguje. To znamená, proto se nemůžete divit, že politika takzvané zastupitelské demokracie je od samotného principu zkorumpovaná a nemůže být vyléčená. Nemůže, nelze. Protože chcete-li udělat výsledek ve volbách, aby vůbec lidé o vás věděli, že existujete, že něco takového, jako nějaká vlastenecká strana, že něco takového existuje. Potřebujete se dostat do médií, potřebujete se dostat na billboardy, potřebujete se dostat na internet, potřebujete se dostat do rozhlasu a rádia, nejenom veřejno populárního a veřejnoprávního, ale i do těch soukromých. Potřebujete se tam dostat, kdo vám to zaplatí, kdo vám povolí, abyste se tam dostali, kdo vás pozve, abyste se nedostali na blacklist pana, jak on se jmenoval, že jo, u vás ten Emanuel, nebo on se nejmenuje Emanuel.
0: On už teda nevysílá asi několik měsíců, ale Moravec, Václav Moravec.
1: No, Moravec, Václav. Takže chápete, on měl blacklist a on měl na blacklistu lidi, které nepozve. Měl tam Okamuru na blacklistu, nesměl pozvat, nebo ne, že nesměl, on řekl, tohodle pozvat nebudu. Měl tam asi nějaké další asi napsané. Chápete, Takhle je to nastavené. To znamená, kdo vás povolí, abyste se tam dostali, abyste měli ten prostor, aby vám redaktorka neustále neskákala do řeči a nebránila vám poslat message svým voličům, abyste mohli říct to, co myslíte, aby vás nezastavila po prvním slově nebo po druhém a pořád vám tak, protože takhle se to samozřejmě dělá, že jo, to jsou, že jo, takový ti gumítci, že jo, strčí gumu člověku do huby, že jo, aby žvejka žvejkal, ale nemohl vůbec nic jasného a srozumitelného říct, tomu se říká gumídek, že jo, hele, dej mu tam gumítka, že jo, moderátoři v té televizi říkají, hele, gumítka mu dej, dej mu do huby gumítka, to je kódový označení, skákej mu do řeči, dej mu gumítka, to znamená, on bude se snažit jako žvejkat něco prostě říkat a vy budete skákat do řeči a tím mu zabráníte poslat vzkaz voličům a message, vždyť je to skorumpované, je to nablití, to není demokracie, to je korporokracie. To zkrátka nemá nic společného se skutečnou demokracií. Proto zkrátka je to nastavené tak, jak je to nastavené. A po no, už 5 letech, že jo, běží 5. rok války na Ukrajině po této dlouhé době, oni zkrátka už nemůžou udržet ten starý narativ. To znamená, najednou je povoleno ukazovat, jak je to na Ukrajině. To znamená, že to tam je špatný, že to tam není úplně tak ideální. A víte, oni doufají, že udrží tu válku ještě v běhu nějakou dobu, aby mohli ještě vydělat nějaké peníze. Otázkou je, jak dlouho jim to vydrží. Protože i tady v Německu teď se prochází další taková ta kauza, že oni chtějí prostě, já tomu nevěřím, že kdyby to udělali, to by byla sebevražda, ale oni zase už začali mluvit o tom, že zakážou soudem, zakážou AFD, že je nějaká, že narušuje ústavu nebo podobně, zkrátka, protože v těch průzkumech AFD prostě válcuje prostě volby a oni se bojí, že změní politický systém a režim. No, pokud to provedou, já tomu věřím, pokud by to provedli, tak tady vypukne povstání v Německu. Minimálně ve východním Německu vypukne povstání. A dokonce bych si troufal predikovat, že by to mohlo vést k rozdělení Německa. Znovu k rozdělení. Na východ a západ. Víte, že jsem, že tuhletu predikci já mám už z dřívější doby, že opravdu k tomu dojde. Bude, ale hledá se a čeká se na spouštěcí mechanismus rozdělení, opětovného rozdělení Německa. Proto, když se podíváte na volby, jak dopadají, no, východ volí úplně jinak než západ. Prostě ani po tom roce 91, po těch 35 letech, prostě, že to mělo být prostě nastartované a oni říkají, že my jsme od toho roku 90, že jo, však už to je 630 let, že jsme to chtěli udělat lépe, aby to bylo všechno sjednocené, ale ano, samozřejmě, ale pravda je taková, že když se podíváte na příjmy, tak ve východní části jsou ty příjmy opravdu stále nižší a menší než tady na západě. Prušáci, že jo, dederoni pořád mají jinou výchovu a mají jiné myšlení než na západě. Zkrátka, nikdo prostě neví, jak se k tomu postaví. Každopádně ani ve Francii Marine Le Pen, která prostě zřejmě má nakročeno jako stát se prezidentkou ve Francii, oni se toho těsí, oni vědí, že ta nespokojenost obyvatelstva se odvíjí od toho, že celá Evropa se zajímá o 4 roky o válku na Ukrajině, namísto aby se starala o vlastní lidi, o vlastní ekonomiku, o propad průmyslu, všechny tyhle ty věci, o nedostupnost bydlení, o zdražování bytu, nedostatek bydlení, že jo, kde lidi budou bydlet, jako se říká, no tak pošleme část lidí do války s Ruskem a tím vyřešíme bytovou krizi, řekl ten komentátor, no před, to bylo kdy, to bylo ve středu, ve čtvrtek večer, to bylo, tady na televizi. On to řekl jako vtipem, že jako, když se to jako povede Mercovi, že pošle prostě Evropu do války, takže s Ruskem, takže prostě vyřeší prostě bytovou krizi a ani nebude muset dávat nějaké nové výdaje na výstavbu bytu a tak dále. Potom myšlo nějakou ve vtipu, ale v tom studiu se smáli z těch 5 lidí, co tam byli pozvaní, se smáli jenom 2. Ti zbývající 3, ti tam jenom otevřeli hubu a nesmáli se. Protože asi ze zhora Sparta je, to byli zástupci za CDU, tak oni ani se asi nemohli smát Mercovi, protože to by asi se špatně vysvětlilo, že jak to bylo myšleno. Ale teď si představte, že je to možná pravda, že když, protože víte, že historicky to bylo po druhé světové válce velmi zajímavé, a teď jenom odbočíme, to je zase přesahovka, lehký oblouček zpátky do roku 45, že jo, zase se vrátíme zpátky do prostoru Křemilka a Vochomůrky, znamená do prostoru České kotliny, a že po roce 45 byl takový převis, obrovský převis volných bytů, především po odsunu, že jo, z prostoru Sudet, odsunu Němců, a i ve vnitrozemí takovej převis, obrovský převis prostě volných bytů, že se nemovitosti především v pohraničí rozdávaly zadarmo. Rozdávaly se, jistě pamětníci si na to pamatují, jak za to, abyste dostali nemovitost s pozemkem úplně zadarmo, stačila jenom jedna věc. Přijeli jste na místní úřad, na obecní úřad nebo na městský úřad v pohraničí a přihlásili jste se tam k trvalému bydlení a byla tam podmínka, že tam budete bydlet, aspoň myslím, že ta podmínka tam byla uvedena, že tam byla tenkrát, myslím 7 let. 7 let tam byla podmínka tam zůstat prostě v pohraničí a bydlet tam aspoň 7 roků. Myslím, že 7 let to bylo, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Takže takhle bylo možné úplně zadarmo dostat prostě jako bydlení a pozemek. A tady v Německu to bylo úplně ještě jinak, protože po válce tady kvůli vylidnění, že jo, od mužské populace, to bylo tak, že ženy v podstatě se stěhovaly, osamělé, ovdovělé ženy se stěhovaly zpátky k rodičům, byly volné byty a ty se prostě přenechávaly prostě za hubičku, jo, všechno bylo uvolněné, některé byty byly úplně prázdné, pakliže jste nehledali něco ve velkých rozbombardovaných německých městech, tam samozřejmě nebylo bydlení nic, ale v menších městech a na venkově, zkrátka to bylo takhle nastavené, to znamená, že vždycky po té válce, po skončení té války, najednou je bytová krize úplně vyřešená. Najednou není problém. Je to kvůli tomu, že ta válka zabila majitele těch nemovitostí. A ti pánové, že jo, kasička a měšec si podají ruce a řeknou si, to se nám to daří, zase z toho bude pěkný kšeft. No samozřejmě, protože i tenkrát to skupovali takové ty realitní společnosti a přeprodávali to se ziskem. Potom to stejně bylo omezené, nesmělo se to přeprodávat, bylo to zakázané potom, ale zkrátka, víte, takhle je to nastavené, ten systém je takhle nastavený. Oni, když mají nějaký problém, tak mohou to udělat dvěma způsoby. Buď do toho nainvestují obrovské peníze, aby ten problém vyřešili, a nebo zkrátka to udělají tak, aby ta poptávka se snížila a zařídí to tak, že prostě naštelujou ten systém tak, aby vypukla válka. Protože když vypukne válka, tak se změní spousta majetkových poměrů ve společnosti a dojde k restartu průmyslu, dojde k restartu růstu HDP, že jo, HDP se sundá směrem dolů a může se nastartovat znova růst. To znamená, díváme se na to asi tak, že oni mají zkrátka po necelých 5 letech na Ukrajině už zcela jasno a i na mainstreamu mají jasno, že ta válka nedopadne tak, jak se očekávalo, A že není možné dál používat ten proukrajinský, opravdu tvrdě proukrajinský zamlžovací narativ, který se používal poslední 4 nebo 4,5 roku. Už to není možné, protože by to zkrátka obyvatelstvo již nebralo. A to obyvatelstvo by mohlo začít kvůli nespokojenosti s informacema začít mohutně volit nesystémové partaje, nesystémové strany. To znamená ty, který o ním říkají, že jo, protiválečné strany, proruské strany a tak dále a tak dále. Proto přišel najednou příkaz a povolení, můžeme informovat, je dovoleno informovat o negativních událostech na Ukrajině. Najednou je dovoleno i v českém mainstreamu přebírat články z Aeronetu a zobrazovat natvrdo situaci na ukrajinské frontové linii. Najednou už je dovoleno. No takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.57, jestli máš ještě nějaké doplnění, tak doplníš a jinak bychom teda si dali přestávku, asi dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, jenom takové stručné doplnění v rámci druhé světové války na margo toho Měšce a Kasičky, o kterých je hovořil, tak to bylo přesně, budu teď zrovna, to mi docela nahrálo do noty, příští týden vysílat pořad Banka, která vládne světu. A jedná se o Bank for International Settlements, to znamená Banka pro mezinárodní platby. A to byla v podstatě matka všech centrálních bank, vzniknuvší ve švýcarské Bazileji v roce 1930 a postupně nasála vlastně všechny strany, které potom vstoupily do války, ať aliance OSA a nepřátelé. A vlastně od roku 1939 potom tam vlastně kšeftovali úplně všichni. Jezdil tam místo předseda, pardon, zástupce nebo viceprezident Říšské banky, Emil Půl, Funk, jaksi prezident Říšské banky, kšeftovali tam v Bazileji Britové, Američané, Japonci, Francouzi, Italové od Mussoliniho, prostě úplně všichni tam v podstatě kšeftovali, diplomaté, bankéři, procházeli se tam, kouřili doutníky, byli obědvali, večeřili v drahých luxusních restauracích, zatímco za hranicemi Švýcarska se jich kolegové vojáci topili v krvi a válčili. Tak oni tam v podstatě dojednávali transfer, obrovský transfer peněz. Byl tam Thomas McKittrick, zástupce Evropské sekce OSS, což byla předchůdkyně CIA, a tak dále a tak dále. Prostě něco neuvěřitelného a byla to v podstatě banka, která byla koncipovaná jako banka, která má řídit a vydávat jakési pokyny všem centrálním bankám, aby postupovali v určitém koordinovaném postupu. A právě tato banka pro mezinárodní platby BIS, mimochodem ta zkratka taková sugestivní pro nás tady v Česku, Bank for International Settlements, banka pro mezinárodní platby, ta právě vznikla ve Švýcarsku a měla toto postavení, privilegované postavení, něco neuvěřitelného, tak právě o této bance budu točit. Toto je přesně Měšec a Kasička, úplně dokonalé. Oni si mnou ruce, jak se jim to daří, kšeftují a zlato, prostě vyrabované zlato prostě z Evropy a kšeftují úplně všechny strany a je to úplně vlastně, ta válka tam byla absolutně smazaná, neexistovala. Tak to je jenom zakončení našeho dnešního povídání, že přesně tak to naprosto funguje. My se tady necháváme unášet různými emocemi, jedna, druhá, třetí strana, ale ti, co jsou v zákulisí, ovládají finanční toky, tak těm je to úplně jedno. Jde tam prostě o chladný mega kšeft. Takže dáme si, Martine, písničku a potom budeme pokračovat WhatsApp našimi telefonáty.
2: 775 829 812 dámy a pánové, máte to tady nachystáno. WhatsApp, takže můžete volat zdarma jenom za nějaké připojení a už tady máme prvního volajícího, připojí do vysílání, snad to všechno funguje. Halo, halo, svobodný vysílač.
3: Dobrý, počujeme se. Já tam budem mít nějakou ozvenu, tak bude to trošku komplikované. Ale myslím, keď môžem na doplnenie, že áno, v Iráne začalo strašne pršať, ale ja som zachytil aj takú informáciu, prípadne len krátko, že to bolo nie len, to ja nespochybňujem, ja sa len pýtam, ale že údajne Spojených arabských emirátov mali vyslovene zariadenia, ktorými sa snažili ovplyvňovať počasie v Iráne. Že to, od vás som sa vlastne teraz dozvedel, že to bola že to boli teda tie rôzne radary, ktoré mali v Perskom zálive. Ale ja by som sa chcel hlavne opýtať asi takúto otázku, že kedy konečne vypadnú Američania z Perského zálivu, či máte nejakú predikciu, nakoľko už odchádzajú z Iraku. A obdržal som teda takú informáciu, že v podstate Američania boli dohodnutí s tými jednotlivými vládnúcimi rodmi, ktoré boli v Katare, Spojených arabských emirátov, Bahrajne a podobne, že v podstate oni budú ich podporovať ako ich vládu, ich absolutistický režim, ale budú musieť jednak strpieť základne na ich území a jednak, že budú teda tie peniaze, ktoré zarobia za predaj uhlovodíkov, posielať a priori do Spojených štátov amerických a Spojené štáty americké rozhodnú o tom, koľko a na čo im tie peniaze vrátia. Teda týmto spôsobom ich tak budú okrádať. No plus, že im budú platiť ako tie arabské krajiny Američanom za prítomnosť vojakov. No a teraz v podstate im tam rozmlátili tie základne, radare a tak ďalej, obrovské škody, ale či máte nejakú predikciu, kedy by mali Američania odísť ale z Bahrajnu, z Emirátov, z Osádskej Arábie a tak, tak vlastne to by bola moja otázka, prípadne keď ešte môžete k tomu, že či boli prítomné Spojených arabských emirátov nejaké špeciálne zariadenia na ovplyvňovanie počasia v Iráne.
1: Dobře. No, co se týče nějaké predikce, podívejte se, nemá smysl se ptát na odchod Spojených států před podzimními volbami, doplňovacími volbami do amerického kongresu. Dokonce ani velení iránských gard, jejich mluvčí, měl včera velké vystoupení, že Irán de facto se rozhodl, že počká na konec mandátu Donalda Trumpa, bez ohledu na to, jestli skončí v rámci řádného termínu nebo předčasně. Tím jasně mluvčí iránských gard naznačoval, že poté, co demokraté ovládnou jednu nebo dokonce obě komory amerického kongresu, tak bude zahájen proti Trumpovi impeachment. A proto na odpověď pánovi do listopadu do novembra není pravděpodobné očekávat žádné změny v prostoru Perského zálivu, žádné stahování nebo velké nebo úplné definitivní stahování amerických námořních a leteckých sil z oblasti. Já osobně bych do toho listopadu nic neočekával. Co se týče těch radarů, ano, byly tam americké radary včasného varování a údajně tam byly zničeny některé jejich vlastní, ne americké, ale jejich vlastní arabské radary protivzdušné obrany. Jestli tam měli nějaké radary na modifikaci počasí, tak v Saudské Arábii opravdu probíhaly testy s modifikacemi počasí na zvyšování pršení a na modifikování, ale jestli tyhle ty radary byly zrovna nějakým způsobem namířeny na Irán, to nevím, to informace opravdu nemám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jestli máme, ale my ho zatím nemáme a jsem tady i nějaký slabý, tak nevím, co se tady děje. Tak, koukám, jestli nepřišel. A máme někoho. Tak to bylo tak rychlý, že jsem to nestihl. Tak já tam zkusím zavolat. Zpátky, příchozí, to je ono, asi ano, tak zavoláme. Nevím, proč to ty hovory některé vyhazuje. Tak, vyzváníme. Tak, svobodný vysílač, přišel od vás hovor, ale hned to spadlo. Tak, hezký večer, jestli jste se chtěli dovolat.
4: Haló, slyšíme se?
2: Ano, trošku víc nahlás a bude to super.
4: Jo, dobrý to studiu. Můj dotaz je takovej, já jsem vypnul rotor, pardon. Máme tady nějaký migrační pak a tušíme asi všichni, že dříve nebo později dojde k tomu, že nám sem ty migranty nasunou. A já si tak říkám, jako co se musí stát, nějaký sled 2-3 zásadních informací, které prostě přelomí tu realitu do do té fáze, že Češi řeknou, no, tak jo, tak je tady teda máme, jo, jako, jestli by mohl pan VK nastínit typ situace, která by tohleto vlastně dovolila, aby český národ tohleto jako dovolil, jo, aby si to vlastně, aby se na to jakoby zvykl. Díky a dobrou noc.
0: No, já mám pocit, že už to nastala cynicky. To,
1: já opravdu nechci být úplně až tak cynický, ale to je, teď zase, abych jako nebyl úplně pesimistický, já jsem si řekl, že jako nebudu úplně jako pesimistický zase v těch pořadech, ale já se obávám, že když nedokázali té migrace vystavit stopku ani mnohem větší národy a větší státy, než je Česko v Evropě, a že nedokážu si představit, jak by český národ prostě se tomu mohl postavit, když v podstatě se dá říct, nepostaví se de facto proti daleko důležitějším věcem, které jsou v rámci vlastního života důležitější, jako je třeba odpojování se od ruských zdrojů, které jsou nezbytné pro průmyslové podniky v České republice a zaměstnanost. Jako Němci tady se nedokázali postavit odpojování od ruských zdrojů a teď automobilky končí, stěhují se do Spojených států, stěhují se do Bulharska, stěhují se všude jinde, mimo Evropskou unii. Jsem k tomu skeptický, že se prostě dokáže někde prostě někdo něčemu postavit. Protože co by to znamenalo postavit se? No, to by znamenalo podle vzoru milionu chvilek sehnat na Letnou 250 000 lidí, zaplavit s nima nejenom Letnou, ale i Staroměstské náměstí bez problémů, a začít demonstrovat proti migračnímu paktu, začít demonstrovat za jakékoliv přerozdělovací mechanismy, začít protestovat proti nasunování migrantů do Evropy jako takové, nejenom do České republiky, ale úplně přes hranice Schengenu, naprosto kdekoliv, a iniciovat de facto vystoupení z migračního paktu. A po zjištění, že vlastně to ani nejde, protože migrační pakt je kolektivní rozhodnutí Evropské unie, tak by to znamenalo de facto uvědomit si, jestli má cenu dál se trvávat v Evropské unii. Znamenalo by to uvědomit si, musíme z Evropské unie vystoupit. A teď je otázka, kolik lidí chce vystoupit z Evropské unie kvůli tomu, že Evropská unie nám chce do Evropy nasunovat migranty. A podívejte se, ani Němci tady neměli odvahu říct, my nechceme obětovat svůj životní standard a proto nechceme přijímat migranty. Nebyli schopni v roce 2015 to říct jasně a tvrdě Angele Merkelové, když ona že otevřela svoji náruč migrační vlně. Ani tehdy nebyli schopní, a to už v tom roce 2015 tady nebyla situace s ekonomikou úplně tak růžová, jako ještě před 10 lety 2005, vůbec ne. Ale nebyli schopni jí v tom zablokovat. Voliči CDU úplně, jako já říkám voličům CDU lobotomici, a protože oni jsou jako polobotomy. Oni jsou nepřítomní, oni mají jenom vyvolený oči, jako kdyby byli po operaci hlavy, a oni, když se s nima bavím, že tohleto Merz říká, jako ekonomiku úplně dovrtal s předchozím Scholzem, úplně durch, tak, že to jsou ruské dezinformace. Jo? To je odpověď. To jsou ruské dezinformace. Tady v Německu je to v pořádku. Všechno je ordnung. Všechno je v pořádku. No tak, nezlobte se na mě. S takovýma lidma se nemůžete bavit. Ale nejenom, že se nemůžete bavit. U takových lidí nemůžete očekávat, že se za něco postaví. Oni se rádi za něco postaví, ale že by se proti něčemu postavili. Nemůžete očekávat. Naprosto nemůžete. Protože nemůžete očekávat od lobotomiků, že začnou nabírat konceptuální gramotnost. To je naprosto vyloučené. A lobotomizace voličů probíhá naskrz celým západním prostorem, celým západním společenstvím. To je vidět na těch voličích všech těch různých stran. Zkrátka, já jsem k tomuto velice skeptický, to znamená, pánovi, jak se ptal, jako jak se postavit, nebo jestli se někdo postaví, já si nemyslím, že se postaví. Podívejte se, když Fialova vláda v roce 2023 s účinností od roku 24, myslím, že to byla účinnost od roku 24, okradla v průměru české důchodce o 1000 korun v průměru na valorizacích, tak nebyli ti důchodci schopni svolat ani obyčejnou, prostou, malou, miniaturní demonstraci do Prahy pod koně. Nebyli schopni. Jinak, jako nezlobte se, důchodci normálně nemají problém jezdit prostě na výlety, že jo, trajdat v rámci, že jo, cestování, prostě, že jo, ale když by se měli vzít za sebe, za svůj vlastní důchod, že je okradli na valorizacích, tak nic se nestalo. A podívejte se, jestliže oni si ověří, že jo, kasička s měšcem, měšec a kasička, že jo, oni si ověří, že gojím, že goje lze normálně seniory. Gojské seniory je možné oškobávat a zdírat z kůže, brát jim valorizace a oni budou držet hubu a krok, ani nevyjdou do těch ulic, protože mají na salámu. Na zlevněném salámu. Z Kaufu, samozřejmě. Mají na salámu. To je tragédie. Proto oni si ověřili, že je možné dělat jakékoliv procesy. Je možné lidi zavírat do izolací a říkat jim, když nebudete mít nosošťourový test, nemůžete vyjít tam a tam, nemůžete vstoupit tam a tam. Oni si to ověřili. Total control, mám o tom knížku, jsem o tom psal, totální ovládání obyvatelstva. Naprosto jako ovečky poslušné, tohleto, rouška, respirátor, FP2, FP3, že jo, když nemáte respirátor, dejte si roušky aspoň 3, že jo, jak radil jeden ministr, premiér, ministr, že jo, předtím. Chápete? Takže oni si ověřili, že lidé se proti ničemu nebudou stavět. Že můžou s nima úplně orat. Můžou, bez problému. Oni si to ověřili. A proto, dámy a pánové, teď to bude drsný. Proto začali v poslední době říkat, v roce 2030 Rusové zaútočí na Evropu, musíme se připravit, musíme se do roce 2030 zaútočí na Evropu, musíme se připravit. V roce 2030 určitě oni zaútočí, musíme se připravit. Proč myslíte, že to říkají? No protože oni vědí, měšec a kasička, oni vědí, že gojím, ani seniori, ani mladí, ani staří, nevyjdou do ulic. Nevyjdou. Protože ani na té Ukrajině, se podívejte, a tam jsou znacifikovaní. To je trochu jiná sorta, to je jiná liga, než v utáplé, v ušláplé střední Evropě. Tam je to zbanderizované. Tam jedou banderol od rána do večera. Tak ani tam ti Ukrajinci v rámci svého nějakého takového toho ukrajinského trochu jakoby nastavení, že nějak bylo, nějak bude, ani tam oni nevyjdou do ulic a neudělají demonstrace s výjimkou chlapců a dívek z neziskových organizací ve chvíli, kdy je v Kyjevě vyženou do ulic, aby protestovali za to, že Juchačenkova vláda chtěla zrušit pravomoci antikorupčního úřadu. Vyšli demonstrovat do ulic několik tisíců chlapců a dívek z neziskového sektoru. Že? A nebo teď před 14 dny vyšli chlapci a dívky z neziskového sektoru v Kyjevě demonstrovat za odvolaného ministra, oblíbeného ministra obrany Fedorova, že jo. Chápete, jaké jsou to demonstrace? No to jsou konceptualizované demonstrace. Ty jsou zaplacené, ty jsou řízené. Ale obyčejní Ukrajinci, naprosto obyčejní, ti zkrátka nevyšli do těch ulic ani během toho tragického Majdanu v Kyjevě, protože to, co tam bylo, to byly bojůvky organizované Evropskou unii, Bruselem, Londýnem a Spojenými státy, dokonce tam byly dodávky zbraní, tady odsud z Německa, že jo, ty lovecké pušky, které tam dodali zaměstnanci ambasád a stříleli potom jednotky Berkut, pořádkové jednotky, které tam rozmístil Janukovič, že jo, bez zbraní, dal jim jenom pendreky a štíty, nedal jim vůbec zbraně, protože nechtěl žádné krve prolití. Tak oni tam začali do těch vojáků střílet, do těch policistů začali střílet z těch loveckých pušek dovezených z Německa a byl zahájený státní převrat. A v té době obyčejní Ukrajinci nebyli schopni vyjít do demonstrací proti. Stejně jako během oranžové revoluce v roce 2005, nebo 3 to bylo, teď si nepamatuju ten rok, ta první oranžová revoluce, když tam rozsadili Juščenka, že jo, tak ani tehdy ta Ukrajina nebyla ochotná v podstatě jít někam do nějakých demonstrací a jít proti oslavám banderismu a tak dále. A když si vezmete, že tenkrát ta oranžová revoluce okolo Juščenka, ta byla nahony, doslova nahony vzdálená od roku 2014. Ten Juščenko tam tenkrát jenom pindal ty věci o potřebě toho, že Ukrajina musí vstoupit do Evropské unie a měl jenom Evropskou unii, ale nebyl propagátorem banderismu, nebyl propagátorem onoho, jak říkají ukrajinský nacismus. To vůbec tenkrát nebylo, ale rok 2014 byl úplně o něčem jiným. To je obnova nacistického řízení. Včera přivezli na Ukrajinu ostatky druhého vysokého předáka banderovského hnutí, že jo, Kolomojce. Teď nevím, ne, on se jmenuje trochu jinak, nemůžu se teď vzpomenout přesně na jeho jméno. Jeden z vysokých členů Banderovy strany. Takže nejdřív přivezli ostatky Melnika, zakladatele OUN, že jo, organizace ukrajinských nacistů, takže zakladatele OUN přivezli asi před měsícem, nebo před měsícem a půl, a teď přivezli druhého vysokého představitele jeho ostatky do toho panteonu v Kyjevě. To znamená, oni chtějí tam převést nakonec i Banderu, že jo, tady odsud z Německa, on je pochovaný v Mnichově, takže určitě ho převezou, věřím tomu, že ho převezou i Banderu z Mnichova, převezou do panteonu v Kyjevě a budou se klanit banderovským nacismům, nacistům. Je takhle to nastavené. Proto ani na té Ukrajině nejsou obyčejní Ukrajinci, ne podporovatelé nacismu, ale obyčejní Ukrajinci, kteří nemají s nacismem nic společného, ani tam nejsou schopni vyjít do ulic a říct, my tohle to nechceme. My nechceme další oslovování banderovců a banderismu. My to nechceme. Ne, ne. Ani na té Ukrajině nevyjdou. Proto já jsem velice skeptický k tomu, že by nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě kdokoliv byl schopný se nechat aktivizovat a vyjít a jít někam prostě protestovat proti migraci. Protože v některých zemích je to už v podstatě nemyslitelné. To je v podstatě tady, že jo, v Německu. Je to nemyslitelné ve Velké Británii. Je to nemyslitelné ve Švédsku, je to nemyslitelné ve Francii, do značné míry je to nemyslitelné ve Španělsku, do značné míry v Holandsku, do značné míry v Belgii, do značné míry že jo, v zemích celého Beneluxu. To znamená, jsem k tomu velice skeptický a ten důvod zkrátka je, že lidé jsou v podstatě nastavení na vlně jednak pohodlnosti a jednak také lhostejnosti. Ta lhostejnost je silná, to konec konců vidíme všude kolem sebe. My to vidíme skoro každý měsíc. na Aeronetu, že jo, financování, že příspěvky a tak dále. Bohužel, takže lhostejnost zkrátka světu vládne. To je realita. To je základní konceptuální poučka, konceptuální znalost, že je třeba někde něco udělat, je třeba někde posunout svým přispěním nějakou pomoc k něčemu někde, ale zkrátka ta pohodlnost, on to udělá někdo jiný, on to udělá někdo za mě, já když tam nepřijdu, ono se to nezblázní, já když tam nepřispěju nějakou korunou, ono to někdo zatáhne za mě. Když někde máme něco organizovat, oni to udělají za nás, my tam nemusíme jít. Chápete? Ta pohodlnost je do značné míry rozhodující, klíčová. A jelikož tohle to si řekne skoro každý ve společnosti, tak výsledkem je, že i když vás okradou jako důchodce o 1000 korun, vy zkrátka zůstanete doma, protože ti důchodci obecně jako společenská skupina

0: a bude převezen a pochován na Ukrajině. Je to zakladatel OUN, jo? To abyste věděli. Takže to byl můj dotaz, to byla jenom moje vsuvka, že vím, že jsem to včera sdílel.
1: Já vás zdravím, tady váš posluchač a čtenář Zarachová. Já bych chtěl trošku přilejt olej do ohně, do vašeho ohně s tím počasím, protože teďka minulý týden bylo, že Dunajem nemohli uchladit jaderné elektrárny. Paní se minule ptala, proč odstavili CERN, který je zase chlazený Ženevským jezerem. A tak to vypadá, že ty elektrárny jaderný mají docela vysoký výkon, který vyzářej a je to vlastně jenom ohřívač. Jo? Když to srovnáme s CO2, což je dýchání a fotosyntéza, tak tam vlastně to CO2 se vrací do fotosyntézy, což je chladící proces. Jo? A ten jaderný reaktor, jaderný palivo, to se jenom ohřeje a tam už není žádný jako koloběh. Jo? To je jenom vyzáří teplo do prostoru.
2: Ano,
1: takže
2: ano.
1: Všichni tyhle CO2 aktivisti a klima alarmisti, to naprosto pomílení. Našel jsem si to, Česká republika má za rok přírůstek a úbytek, jako třeba do vesmíru tepla, 500 terawatt hodin. Jo, a naše jaderné elektrárny za ten rok vyrobějí i soláry 125 terawatt hodin elektriky plus tepla celkem. Jo, takže tam je 20%, je to hodně moc a proto si myslím, že se to ovlivňuje. Myslím si, že tyhle ty jsou všichni pomílení, že vlastně by lidi měli přejít zpátky k pálení dřeva a doma k tomu přírodnímu, protože urán ten má rozpadovou řadu, nevím, tam 500 tisíc let nebo miliardu let a ten se by se samozřejmě o té zemi jako rozložil a vyzářil by teplo, ale pomalu. A oni to zahušťujou nebo to koncentrujou na ten silný urán a pak to hnedka vydojej, jo. A teďka ještě se slyším, 2030 je už zase oddálený, že budou nějaký tokamaky, že budou tyhle ty nové energie a podle mě je to všechno velká blamáž. Proto oni se odřízli určitě od těch ruských energií, protože už věděli, že budou mít tokamaky nebo nějaký takovýhle věci. A nic není. A je to to samé. To je taky jenom ohřívač. Takže co si o tom myslíte?
0: Dobře, dobře, děkujeme.
1: Děkuji,
2: naschle. No, ano, ano. Já děkuju za dotaz. Samozřejmě, že oběh CO2 v přírodě, fotosyntéze je naprosto klíčový pro růst rostlin, naprosto zásadní, protože rostliny potřebují za pomoci slunečního záření CO2 jako svoje palivo a k procesu fotosyntézy a snižování objemu CO2 de facto vede ke zpomalení fotosyntézních procesů, což vede k poklesu produkce kyslík.
3: Ano, počkejte chvilku, VK odpoví na otázku a potom dostanete prostor. Dostanete prostor za chvilku, vydržte na telefonu, děkujem. VK, pokračuj.
2: No, chci říct, že co se týče tedy CO2, já tam slyším nějakého dalšího posluchače, nevím, jestli tam není nějaký problém technický.
3: Nejsem si jistý, protože když posluchač slyší, že tam někdo mluví, tak nevím, proč pořád říká halo, halo. Martine, slyší nás posluchač nebo neslyší?
0: Tak, zavesím. Tak, moment. Můžeme VK pokračovat.
2: Já myslel, že už máme dalšího volajícího.
3: Máme, ale samozřejmě potřebuješ dopovědět otázku, odpověď. Povídej.
2: No, já

0: jasně, jenom oteplování, že oteplování není způsobeno samozřejmě jadernými elektrárnami. To je, nezapte se, to je nesmysl, pokud si někdo myslí, že tepelný vyzářený výkon nebo to, co je v podobě tepelného výkonu infračerveného záření, vyzářeno v podobě tepla někam do prostoru, je naprosto zanedbatelné. To je jenom exploze sopky, jakékoliv jedné sopky uvolní řádově milionkrát více tepelné energie do prostoru, do atmosféry, nepočítá je všechny ty emise a splodiny, které vylétávají z jícnu sopky znova. Tam je kromě síry a oxidu uhličitého a uhelnatého všeho dalšího, je tam prostě úplně skoro všechno. Takže v tom není problém. Problém je v tom, že nad celou Evropou a nad velkými částmi Severní Ameriky, jako je Kanada, se přestává tvořit oblačnost. A mnoho lidí se začalo všímat, i dokonce i ti Iránci se začali všímat, že když někde vybombardují a vypnou vysokovýkonné radary, tak najednou začíná znova pršet. Toho si všimli. A znovu, já vám doporučuji podívat se na ten článek, jak vypadaly ty radary, naprosto podivné radary, opravdu, jak říkám, je to všechno jenom spekulace, ale mnoho lidí opravdu se začalo na to dívat, když se dívali na ty dva meteorologické radary, že jo, v České republice. Jeden je v Brdech a druhý je na té Moravě, tam se to jmenuje Skalky, jo, Brdy a Skalky, že jo. To jsou ty dva radary. A tam je záběr těch meteorologických radarů na tom animovaném videu, záznamy z těch radarů, kde se ukazuje, jak oblačnost, která přichází z jihu, z Rakouska, jak najednou mizí na hranicích České republiky, mizí, obklopuje Českou republiku s obou stran a jakoby obtéká Českou republiku a ty mraky se znovu spojujou na severu republiky nad Polskem. Úplně to obchází Českou republiku a ty radary, jak tam vyzařují, tak jakoby odpuzují oblačnost. To bylo to video z toho roku 2004, které mělo přes 1,5 milionu zhlédnutí jenom z České republiky. 1,5 milionu, jedno z nejsledovanějších videí. Protože tam vlastně to bylo vidět v reálném čase, jako co se děje. A nikdo to nedokázal vysvětlit, jako co to je, co to má znamenat. Chápete? Takže do dneška to není vysvětlené. Všichni odborníci to říkají, že jsou to konspirace, jsou to konspirační teorie. Ale zkrátka, když to vidíte jako přímo na obrazu, jak to vypadá, z těch radarů, že ten obraz z těch snímkových jednotlivé snímky složené po 5 minutách po sobě, snímek za snímkem po dobu 24 nebo 28 hodin poskládaných, tak prostě to vidíte, jak to prostě jede. A potom se nemůžete divit, že ti Iránci jsou prostě z toho tak překvapení, že když tam vybombardovali ty radary, najednou začalo po 50 letech znova pršet. Chápete? Takže jenom pánovi bych řekl, že může to mít mnoho důvodů, proč neprší, ale určitě to není jako tepelným vyzařováním nějakých jaderných elektráren a podobně. To rozhodně ne. Ani soláry, že by... Samozřejmě, že soláry lokálně, pozor, lokálně, obrovské plochy zaskleněných kopců a louky, že jo? Protože louky nejlépe pohlcují tepelné záření, že jo, louky. Když máte louku, tak to máte třeba 23 stupňů, ta louka pohlcuje to tepelné záření. A když tam máte beton, máte tam 47 stupňů. A když tam máte fotovoltaické panely, že jo, s tím černým pozadím, tak na těch panelech je teplota přes 75 stupňů Celsia. Jsou úplně rozpálený. Takže když máte nějaký prostor a máte třeba 20 hektarů nebo 100 hektarů osazených panelama, tak lokálně to opravdu ten vzduch výrazně ohřívá a mohou vznikat velké stoupavé tepelné proudy, které potom vytvářejí například tornáda v Evropě. Protože stoupavý tepelný proud v izolovaném úseku, kde okolo je studený vzduch, vytváří tornáda. To je mechanika vzniku tornád. Proto se nemůžete divit, že najednou v roce 24 na Jižní Moravě bylo tornádo. Protože těch obrovských polí v Rakousku přibývá každý rok více a více. A proto, když fronta jde z jihu, z Rakouska, kde vznikají ty obrovsky rozehřáté tepelné proudy, tak jdou samozřejmě na Moravu. A tam se roztočí. To je naprosto logické. Chápete? Oni chtějí poručit větru a dešti, tak sypou do atmosféry různé modifikátory, že jo, na bázi stříbra, oxidu stříbra a tak dále, tak dále. To jsou ty technologie. Vy potom si necháte udělat rozbor z dešťové vody, tam je celá Mendelejevova tabulka úplně nahoru dolu, koukáte na to jako blázni, Izraelci ti už vůbec ani pod otevřeným nebem vůbec žádné plodiny nepěstují, všechno to dávají do krytých skleníků. A ve chvíli, kdy najednou zjistíte, že i v Evropě začínají během letních měsíců cestovat tornáda, tak si říkáte, kde vznikají. No a vznikají samozřejmě tam, kde je super přehřátý vzduch, který stoupá prudce vzhůru. No a to se realizuje většinou na těch fotovoltaických polích v Rakousku. Tam jsou pole fotovoltaické, které ohřívají vzduch obrovsky na 70-80 stupňů, stoupá to k nebi a systémové proudění vzduchu z jihu a z jeho západu potom ty sloupce toho přehřátého vzduchu tlačí před sebou na sever směrem na Moravu. To teplo se přenáší potom do Moravy. Na Moravě jsou potom obrovská sucha, protože ty tepelné sloupy, které stoupají z těch fotovoltaických polí, se přesouvají do prostoru Moravy. To je fyzika. Naprostá jednoduchá fyzika. Proto, jak říkám, žijeme ve světě, který zašílel, buď do nás perou frekvence, anebo do nás prostě pouští různá tornáda z různých doruda rozpálených fotovoltaických panelů někde v Evropě, kde potom vzdušné proudění, ten teplý vzduch prostě roznáší prostě po různých cestách a tak dále a vznikají prostě různé bouře a tak podobně. Zkrátka, tohleto bychom mohli řešit neustále, ale na to nemáme čas. Pustíme se teda do dalšího volajícího.
1: Už to zvoní. Měl by být nachystán. Tak uvidíme, jestli stále číhá. Tak, svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
2: Pánové, já vám děkuju. Haló?
1: Můžete, slyšíme vás.
2: Děkuji vám za vaše relace. Je to skvělý. Akorát, že se, když vám takhle volám, tak se mi to opakuje. To je jedno.
3: My to taky slyšíme, je to taková anomálie, budeme muset vyřešit.
2: Jako jsou ty radary, nebo z podobného soudku. Svýho času jste, pane VK, říkal, že měsíc je dutý. V tom měsíci, v té dutině, jsou tam Židi? Nebo jsou tam Ukrajinci? Já se vůbec nedivím, jako, že pokud takhle se tohle lidi dozvědí, že ten měsíc je dutý, že vám potom chybí nějaký ti demonstranti pod Vocasem, anebo příspěvky.
3: Tak já myslím, že to je to dobrá provokace. Můžete to ještě zkusit. Každopádně vám děkujeme za otázku. Pekka, co na to odpovíme?
0: No, nevím, asi to možná bylo jako taková jako vtipná vsuvka. No, já se obávám, že Ukrajinci nejsou uvnitř měsíce, který je opravdu dutý, tedy minimálně podle Sovětské akademie věd v 70. letech bylo zjištěno, že fyzikálně, tedy hmotnost měsíce, jeho gravitace, oběžná rychlost odpovídá pouze dutému tělesu, což konec konců nakonec potvrdil let Apollo 7, který vlastně schodil jeden sestupový stupeň při obletu měsíce a při nárazu tedy části rakety byly slyšet ozvěny, které obíhaly okolo měsíce, znamená duté těleso, které byly vlastně rázové vlny, které obíhaly okolo povrchu měsíce a měsíc rezonoval. To je typické chování dutého tělesa. Z toho je to tedy odvozeno. Ale že by samozřejmě, to, co se nachází samozřejmě na druhé, na obrácené straně měsíce, co se nachází na povrchu měsíce, to by bylo na jinou diskuzi, to je velice závažná věc, mimochodem. Ale rozhodně tam nejsou Ukrajinci. Ukrajinci, ti jsou úplně někde jinde. Ukrajinci jsou v celé Evropě, Ukrajinci jsou v České republice, Ukrajinci jsou umístění v podstatě celé Evropské unii, jsou v Polsku. A pokud těm zmetkům z Eurosojuzu se podaří ten šílený plán rozpoutat na horizontu roku 2030 nějaký konflikt s Ruskem, tak začne proudit do Evropy tolik milionů Ukrajinců, že jich bude tolik, že by se do toho dutého měsíce ani nevešli. Takhle bych na to reagoval, protože to je skutečně ta důležitá krizová záležitost, o kterou by se měli lidé zajímat, že jakýkoliv konflikt, který by vznikl mezi Evropskou unií a Ruskem, jakýkoliv ozbrojený konflikt, jakéhokoliv formátu, jakéhokoliv charakteru, by vytvořil obrovské milionové migrační vlny, které by procházely naskrz Evropou, tam a zpátky ze severu na jih, v obráceně z východu na západ, s jedním jediným účelem, kde některé země by se té války začaly účastnit a některé by se jí absolutně neúčastnily. A ty, které by se neúčastnily, by se staly cílovou destinací pro všechny migranty. A pozor, nejenom z Ukrajiny, ale z ostatních válkou chtivých, válkou zasažených zemích. To by nebyla jenom ukrajinská migrace, to by byla migrace všech ostatních států, jejich šílené vlády by se toho tažení proti Rusku zúčastnily a začaly by mobilizace a mobilizovat vlastní obyvatelstvo. Na to je třeba se takhle dívat. Protože oni samozřejmě jsou povinováni ne svým voličům a jenom té trojici těch kašparů, že jo, s těmi klobouky. S klobouky, s kšiltovkou a s brigadírkou. Jsou povinováni bankéřům, korporátu, tedy podnikatelům a zbrojařům. Jsou povinováni. To, co chtějí obyvatele, naprosto nezajímá. Mají na salámu, nezajímá. Proto sice to bylo myšlené jako vtip, ale taková migrace, která by mohla začít v případě konfliktu mezi Evropskou unií a Ruskem, to by byly takové objemy lidí, tak obrovské objemy lidí migrujících ze zasažených zemí Evropy do těch, které nebudou se té války účastnit, že ti lidé, jakožto migranti, by se do dutého měsíce vůbec ani nevešli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
3: Musím říct, že na ten měsíc si představuju, že se vystřelí hodně lidí, které si dokážu představit, že by se na ten měsíc měli vystřelit a ta dutost je úplně nikde jinde.
0: Já myslím, Vítku, že ti lidé by i z toho povrchu měsíce nám škodili i nadále, by tam určitě by tam prostě rozvinovali nějaké provokační transparenty, abychom to viděli, takže já bych je radši vystřelil rovnou na Mars, aby byli trošku dál, protože to pro jistotu... Měsíc je příliš blízko. Takže takhle bych na to... Pojďme do dalšího volajícího.
3: Oni by to nevydýchali, tam nemůžou ani pořádně dýchat, takže aspoň tak. No, pojďme na další posluchače, slyšíme, tam někdo je?
1: Slovenské číslo je tady. Hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer všetkým. Dobrý večer, panu VK. Na začiatku by som chcel povedať takú technickú vec, že asi ma spoznávate podľa hlasu a za tie roky, čo volám, som nikdy nemal takový problém sa dovolať, ako odtedy, čo sa to preskočilo volanie cez WhatsApp. Už som sa druhý alebo tretí týždeň nemohol dovolať, takže len tak technický problém. Mimochodem, iného WhatsApp považujem za hroznú aplikáciu, pretože tajné služby sa
0: mě používají, jenom upozornil jednu věc, že jsem četl ten článek,
4: otázka,
0: že...
4: Alebo konštatovanie, vraj, že USA nemajú dostatok zbraní na vedenie vojny. Podľa mňa je to veľký hoax americkej ústrednej tajnej služby. Poviem prečo, pretože minulý týždeň v piatok, ešte počas vášho vysielania, vyšla správa na Reuters, kde Američania, americké tajné služby tvrdili, že Rusko zautočí na to do niekoľkých týždňov, nie mesiacov. Opakujem, bola to americká tajná služba, nie britská, nie nemecká, nie francúzska. Podľa toho dedukujem, že nedostatok amerických zbraní je len dymová clona, aby prenechali vojnu znova na ruky hlupých evropských národů. A ještě k tej oteplování a nedostatku vody. Bill Gates to prorokoval už před několikými rokmi o nedostatku vody, takže je to znova hra Gatesa a Deep State a jej konečným cílem je depopulace. Děkujem pěkně.
0: Ano. Ano, já s tím naprosto souhlasím, protože projevem nedostatku vody samozřejmě bude omezení samozřejmě populace zcela jednoznačně. Nedostatek vody povede ke zmenšení počtu volných stavebních pozemků, protože stavební pozemky je třeba zasíťovat, musí tam být voda. Pokud tam není voda, stavební pozemky ztrácejí se cenu. Nedá se tam prostě stavět, to je nesmysl. Kde nemáte vodu, nemůžete ani stavět. K čemu to povede? Povede to k obrovskému nárůstu cen nemovitostí tam, kde ta voda ještě zůstává a je, a ta vysoká obrovská cena nemovitostí a bydlení a hypoték a bytu a baráků bude ještě a ještě větší v následujících letech s tím, jak se bude prohlubovat takzvané sucho a systémy sucha, které samozřejmě jsou, jak jsem řekl, už organizované. Pokud by si někdo myslel, že všichni ti propagátoři fotovoltaických elektráren a propagátoři větrníků a propagátoři takzvaných obnovitelných zdrojů, že jsou to diletanti, že neví, co způsobí osazení velkých prostorů a velkých luk a pasek a hlavně polí, orných ploch, kde by se měly pěstovat potraviny. Místo toho jsou tam namontované prostě černé panely, které ohřívají atmosféru, kromě toho, že vyrábí elektřinu ze slunce, tak ohřívají atmosféru, že to neví, co to udělá s místním prouděním, minimálně s takzvaným mikroklimatem, ale když takhle osadíte stovky a tisíce luk a tisíce hektarů a osadíte je v prostoru, kde takzvaně proudí atlantské kontinentální vzdušné proudění, to znamená, začnete ohřívat ty systémové proudy těmito panely, tak je jasné, že začnete modifikovat počasí. To znamená, ty panely jsou trojský kůň, dámy a pánové. Trojský kůň, který byl vtažen do ekonomiky Evropy, pod záminkou panely budou vyrábět elektřinu, která bude zelená, ale ve skutečnosti ty panely mají účel ohřívat atmosféru. A vytvářet sucho. Přesně to sucho, o kterém mluvil Bill Gates. Teď se nad tím zamyslete, jestli to takhle je, takhle dovedené, takhle do důsledku. Že to může být plán. To znamená trojský kůň v podobě fotovoltaických panelů. A nikdo není ani ochotný, že jo, z těch takzvaných odborníků, že by odborníci si sedli v televizi a teď by začali prostě přiznávat, že jo, přiznávat technické věci, že ano, tyhle ty radary mohou interagovat a provádět interakce s některými prvky v atmosféře, mohou interagovat s molekulami kyslíku na určitých frekvencích 60 GHz a podobně, mohou interagovat s molekulami sodíku, s molekulami uhlíku a tak dále. Víme o tom, mělo by se s tím něco dělat, víme o tom, mělo by se to nějak začít regulovat, aby se chránilo lidské zdraví. Nikdo takový se na televizi nikdy neobjeví, neboť není dovoleno. Stejně tak, dneska si představte, že by někdo začal jít proti fotovoltaickým elektrárnám a říkat, podívejte se ty vaše elektrárny, když tím osadíte tady těch 300 nebo 400 hektarů, tak změní lokální mikroklima a tady začnete vyrábět obrovské vzdušné proudy, které budou stoupat nahoru a kontinentální atlantský proud bude ty proudy a bude ty sloupce přehrátého vzduchu tlačit ve směru proudění někam do sousedního státu, kde způsobí lokální tornádo někde na jižní Moravě. Že by někdo řekl, tohle je problém, musí se to začít řešit. Nikdo to neřekne v té televizi. Nikdo nemá odvahu. A byly by proto fyzikální důkazy. Byly by proto takzvané teplotní mapy zemského povrchu. Stačilo by združit se, zaměřit naprosto do Rakouska a podívat se, co se v letních měsících na těch fotovoltaikou osazených polích v Österreichu, co se tam děje. Co se tam ohřívá. To znamená, tohleto všechno jsou věci, které samozřejmě vědci, fyzikové vědí moc dobře, ale kdokoliv z nich by promluvil, kdokoliv bude mluvit, tak oni zlikvidujou jeho kariéru. Úplně. Skončí. Protože mluvit o některých věcech je zkrátka dneska tabu v Evropské unii. Řeknete slovo proti fotovoltaice, končíte, vyhodí vás z práce. Řeknete slovo proti větrníkům, ven, vyhodí vás z práce. Jo, to je zkrátka teror. To je realita a bohužel je jasné, že ve Spojených státech, pokud jde tedy o otázku případného konfliktu, to, že oni chtějí vehnat Evropu do války s Ruskem, to je známé, to na tom se shodují všichni analytici ve Spojených státech, že to, co v podstatě dělá Trumpova vláda, je snaha o vehnání Evropy do zničující války s Ruskem, protože z toho Spojené státy budou profitovat. Podobně jako profitovali, když byla Evropa vehnána do války mezi nacistickým Německem a takzvanými spojenci. To úplně ze stejného důvodu. Znovu se to v podstatě jakoby vrací a jaký je hlavní leitmotiv? Záchrana amerického dolaru, respektive petrodolaru, respektive snaha zablokovat ten proces odchodu světových elit od amerického petrodolaru, od petrodolarových plateb. Snaha amerického národního prediktora zablokovat ten proces. A jak ho zablokuje? No, že vžene Rusko, jakožto největšího garanta toho procesu, do zničující války s Evropou, která v podstatě ten proces už de facto zahájila v roce 2000, když přijala euro. To je úplně to samé. To jsou spojité nádoby. Jaký byl nejhorší krok proti americkému dolaru? No, vznik eura, samozřejmě. To byl krok, který tehdy hrozil ekonomickou válkou, ale tehdy to nic nevyvolalo, protože pozor, tehdy byl u moci a zrovna končil Bill Clinton, to byl člověk globalistů a globalisté samozřejmě, když kontrolují Bílý dům, tak Bílý dům je globálně nastavený, že dovolí úplně všechno. Potom přišel George Walker Bush, který samozřejmě převedl proces amerického národního prediktora do velkého válečného konfliktu sedm zemí do pěti let, že ten proces obsazení a rozvrácení Blízkého východu, ale je naprosto jasné, že vznik eura byl obrovským bodnutím do zad amerického národního prediktora a vznik BRICS je druhé bodnutí do zad amerického národního prediktora. A tyhle dvě věci Američané se rozhodli, že by bylo dobré, kdyby tyhle ty dvě věci mezi sebou se vzájemně zničily a zlikvidovaly a tím výhercem té války by byl americký dolar. Dává to smysl, dává to logiku. V případné válce by byl zničen největší nepřítel dolaru, což je euro, a byl by zničený proces BRICS, který je na straně Ruska. To znamená, vzájemným zničením by Američané v podstatě dosáhli svého. Nebo ne Američané, ale americký národní prediktor, což není to tež. Americkým národním prediktorem to jsou samozřejmě ti, kteří jsou napojení na onu hlavní državu, tedy americké banky, které jsou pupeční šňůrou propojené s Londýnem, s londýnským City. A to je samozřejmě sionistický proces, to je Dům Sion. Proto oni si tehdy v roce 2016 oddělili svoji lodičku, jak oni říkají Británii, naše lodička, že jo, Sion lodička na nepotopitelném ostrově v Atlantiku, že jo, kousek od pobřeží Evropy. Oni oddělili Evropu, aby zničení té Evropy, které bylo plánováno v té válce do roku 2030, aby se toho Británie neúčastnila. Já nevím. Já mám stále pocit, že pokud by začaly lítat rakety, tak první by letěly na Londýn, ale protože víme, jak funguje konceptualita, tak je zaručeno, že na některé země nebo na některé města rozhodně rakety padat nebudou a už asi nebude dovoleno prostě schazovat prostě nějaké rakety prostě přímo na londýnské City a obráceně někde v Moskvě na jejich prostě finanční centra. Přičemž pokud by k tomu došlo, de facto by na tom vyhrál globální prediktor, protože ten by se samozřejmě v podstatě ujal celé světové vlády. To je naprosto zjevné. A dokonce to může být i cílem. Zlikvidovat silné země, zlikvidovat Rusko, zlikvidovat Evropskou unii a euro, následně zevnitř rozvrátit Spojené státy a jelikož už nebude existovat žádný silný národní stát, ukotvit nadnárodní celosvětovou globální vládu nevolených elit. To by byla v podstatě koncovka, výherní šachová koncovka globálního prediktora. Zničit jak Rusko, jak Evropu, tak Spojené státy. Takže takhle třeba se také na to dívat. No, máme 22.03, přetahujeme. Zeptám se, máme posledního volajícího a pokud ne, tak bychom se rozloučili.
1: Nemáme.
0: Nemáme, dobře. Takže to bylo všechno. Já se s váma teda loučím, s tebou Vítku samozřejmě, s tebou Martine, díky za support. No, naši posluchači samozřejmě doufám, že se něco dozvěděli, že dneska to bylo takové hodně přesahové hned od začátku. Jsme začali z hurta, z ostra, takže bylo to dneska trošku takové pestřejší, trochu rozmanité a opět se uslyšíme za týden po 19.45, opět přineseme nová témata z domova i ze světa, takže si užijte ty pěkné dny, že jo, bez vody, kdy neprší. A jak říkám, pokud teď jdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc, anebo pokud nejdete spát, tak pěkný dobrý večer.
3: Já se s tebou taky loučím, VK, mě jsem moc hezky s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Jenom nakonec chci zdůraznit, že naprosto chápeme vaši skepsi vůči WhatsAppu, nicméně tajné služby, proč by to pro Boha dělali, kdyby odposlouchávali zrovna v našem případě WhatsApp, když to nejde do rádia pro Boha, tak si pustí rádio a nemusí poslouchat WhatsApp, ne, pro Boha. Jedna věc, další věc, pranířovat WhatsApp za to, že poslouchají tajné služby, je taky nesmysl, protože mohou poslouchat Discord, Viber, Zoom, Teams, cokoliv, včetně telefonních klasických standardních telefonních linek a čísel. Tak nevím, proč si vyzobnout a vybrat zrovna WhatsApp, že to je to nejhorší zlo, že to poslouchají tajné služby. Tak trošku nechme, buďme, ano, buďme skeptičtí, ale zase nebuďme úplně hin z těch tajných služeb, to je takové trošku už přehnané a přepálené, takže to je jenom ode mě na závěr. Já vám tedy děkuju, přeju všem krásný večer, případně dobrou noc a budeme se těšit na příště. Ahoj.
1: Tak, dámy a pánové, děkujeme. Samozřejmě veškerá elektronická i mobilní data jsou všechna sledována, všechny vaše hovory, takže nemějte starost o zrovna vaša.
5: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný dobrý večer. Vítám vás u živého vysílání pořadu Jsme ve válce. Následující hodinu se společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem podíváme na témata, která v tuto chvíli reálně hýbou světem i Českou republikou. Začneme u nového evropského pravidla. Proč musí ukrajinští muži v braném věku prokazovat splnění vojenských povinností, aby u nás získali dočasnou ochranu? Pomáhá tím Evropa Kyjevu s mobilizací nebo jde o řízené ukončování podpory? Dál otevřeme otázku, co je to vlastně bezpečnost. Zatímco Evropa mluví o miliardách na zbrojení, jižní státy pustoší rozsáhlé požáry. Nezužili jsme pojem bezpečnosti až příliš? Podíváme se také 100 metrů pod masiv švýcarských Alp. Proč si tam světové elity schovávají majetek v megabunkrech za miliony? Vědí něco, co my ne, nebo jde jen o výnosný biznis se strachem? Rozebereme plánované pozadí v Evropské unii. Vytváří si Ursula von der Leyen vlastní zpravodajskou strukturu? A jak je možné, že dnes v médiích vycházejí dokonce žebříčky úspěšnosti tajných služeb? Poté se přesuneme na Blízký východ. Může americko-saudská jednání o obohacování uranu odstartovat nové jaderné závody v regionu? A na závěr probereme stupňující se slovník v USA. Proč Donald Trump oprašuje strašáka komunismu a proč si v politice tak snadno nálepkujeme protivníky fašisty, komunisty či extremisty? Tak. Pojďme na to a já se přivítám se svým milým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem a spojíme se do Havlíčkova Brodu. Hezký večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Já tě zdravím a půjdeme hned na první téma. Chtěla bych se tě zeptat, co říkáš na nové opatření Evropské unie, které vešlo v platnost 5. srpna, to znamená před pár dny. A toto opatření vyžaduje od všech mužů ve věku od 18 do 60 let z Ukrajiny, kteří by žádali o dočasnou ochranu, aby předložili své doklady, či prokázali se, že absolvovali vojenskou službu, či jakkoliv byli třeba vyvázáni z této povinnosti. Co si o tom myslíš? Protože první, co se nabízí, je to, že Evropská unie chce Ukrajině pomáhat s mobilizací.
1: To je první a naprosto zásadně správný dojem, protože to si myslím, že tady Evropská unie překročila všechny čáry prostě toho, jak poučujou furt o lidských právech a o morálce a tohleto, to si myslím, že je prostě úplně někde jinde za čarou. Prostě to je velká ostuda a velké neštěstí a jak to říct, v podstatě katastrofa z hlediska uplatňování lidských práv. Myslím si, že ještě potřeba takhle říct, že těm, kteří mají tu dočasnou ochranu, tak ta ochrana byla prodloužena tuším do března 28, takže těch se to netýká, ti, kteří dostali do 5. srpna. Ale ti, kteří žádají od 5. srpna, tak musí prostě prokázat něco, co je naprosto neslýchaný. Já se obávám, že v historii prostě nic takového nemá žádný srovnání. My tady naháníme nějakému státu lidi do toho jako cannon and footer. To je prostě něco příšerného. Rozumím tomu, že když se týká té dočasné ochrany, takže se ten stát přijímající logicky zajímá o to, jestli ty lidi pracují, když se zapojí do procesu prostě a přispívají na ty sociální dávky a tak dál, ať už to je ta bilance na tu či na onu stranu, to je celkem vedlejší, ale prostě zařadí se do té společnosti, tak je to naprosto v pořádku. Ale do toho, jestli ve svém domovském státě, ze kterého utíkají kvůli válce, jestli tam odsloužili tu vojnu, do toho prostě těm státům vůbec nic není. Tohle to je prostě tak hrubej faul vůči lidskosti, že já jsem prostě nad tím skutečně zděšen. Takže tohle to je můj pocit.
0: No, já ti naprosto rozumím, protože každý z nás, kdo se seznámil tady s tímhletím opatřením, a já musím podotknout, že od toho 5. srpna už došlo k odmítnutí desítek takovýchto žádostí, ale já musím podotknout, že každému z nás určitě před očima běží ty otřesné záběry, jak prakticky přepadají a násilím odvlékají muže do aut a prostě je násilím takto mobilizují, ale já se ti chci zeptat na jinou věc, co mě zajímá. Jak je možné, že od prvního dne, kdy prakticky vypukl ten konflikt, jsme sem naprosto, jakkoliv bez zábran, nebyly učiněny žádné dohody o tom, jak to bude vypadat, že sem proudili muži, kteří jsou v tom věku té branné povinnosti.
1: No, to bylo asi taky kvůli výcviku, protože my jsme tady cvičili spoustu těch ukrajinských jednotek, takže aby se to vyhnulo prostě jakékoliv evidenci, jakémukoliv režimu, tak se ty hranice otevřely. Tím pádem sem přišli, jak to tak bývá, kromě lidí, kteří, u nich jsou ty důvody pochopitelné, jaksi z lidského, z humanitárního hlediska, tak sem přišlo těžko evidovatelné, těžko odhadnutelné množství lidí, jejichž úmysly mohou být zcela jiné, v podstatě v rozporu se zákony, prostě mluvím o určitých kriminálních strukturách. A jelikož sem ty lidi přicházeli bez jakékoliv kontroly a vzhledem k tomu, že Zelenský jim tam tenkrát otevřel ty výzbrojní sklady, tak ty lidé můžou být ozbrojeni neznámým počtem zbraní, prostě které může vyrovnávat nebo přesahovat počty našich a kvalitu vyzbrojení našich ozbrojenců. Takže tohle to je opravdu taková téma na nejčernější myšlenky, radši tomu se vyhnout, protože opravdu zdaleka ne všichni Ukrajinci sem přišli páchat trestnou činnost. Já myslím, že naprostá většina z nich utekla odtamtať, protože tu válku oni taky necítějí jako svoji, cítí, že vlastně jsou nástrojem. Já bych tady k tomu jenom připomněl takový velice dobrý příklad, kde se to vlastně vyhrotilo do takový krystalicky čistý podoby. A to je vlastně ta situace polská. Jo. Tam se to vlastně vyhrotilo tak, že oni teďka začali zase se bouřit, protože Ukrajinci tam svatě pozhřbívají prostě ostatky Konovalce.
0: Nacistu, no.
1: Konovalec, jo, to je teďka ten novej pohřeb potom. Takže tam je to dvojí a tady je to zajímavý. Většina Poláků se zasazuje o vyhoštění nezaměstnaných Ukrajinců a v Polsku se zvýšil výrazně počet zločinů z nenávisti páchaný na Ukrajincích. Ale prezident polský řekl, že Varšava nepomáhá Kyjevu z altruismu, ale čistě z národních zájmů. Podle něj je hlavním cílem Polska co nejvíce oslabit Rusko prostřednictvím Ukrajinců, které taky nemají rádi. Čili oni vlastně v jejich polském zájmu naprosto cynicky na rovinu řečeno je, aby se pobylo co nejvíc Ukrajinců s co nejvíce Rusama. Tohle to je naprosto šílená situace, ale to si myslím, že je takový jako sice extrémně vyhrocený, ale opravdu je to v pozadí té pozice téměř všech evropských států, že prostě oni tlačejí Ukrajince, který nemusí, proti Rusům, který nenávidějí. A tady je strašně zajímavý, že Ukrajinci se teďka chtějí nějak s těma Polákama dohodnout nikoli, že by přiznali, že by se podívali do historie, co si provedli, ale oni chtějí najít společnou řeč, například ve vzpomínce na alianci mezi Pilsudským a Petljurou v roce 1920, kdy se spojili proti bolševikům. Jo. Takže tam se odehrávají prostě takovýhle šílený hry z té minulosti. Tohle to všechno tam hraje, protože oni na rozdíl od jiných národů mají tu historickou paměť bohužel trochu selektivní a příliš, řekl bych, citově zatíženou. Takže tohleto je taková situace, kdy ty aspekty jednotlivý činějí poměrně iracionální a těžko předpověditelnou, co se tam vlastně bude hrát dál.
0: Já jsem, mám takovou, jenom se tě doplním nebo zeptám na takovou věc, jako my vůbec nemáme přehled, jak se staví k ukrajinským mužům v tomto vlastně bojeschopném věku ostatní členské státy, protože já jsem dneska měla jsem návštěvu tento týden v galerii dámy, která 20 let žije v Anglii a ta mi říkala, že Anglie vůbec nepřijímá Ukrajince. Jako jo, a přitom víme, že to byl Boris Johnson, který byl jedním z těch hlavních válečníků a zatěl tehdy ty istanbulské dohody. A vůbec nemáme přehled, jak je to ve Francii, jak je to v Německu. V podstatě to vypadá, jako kdyby se s tím celým potýkal ten východ, ty post vlastně komunistické země, ty, co byly pod nadvládou jako Sovětu. Takže ten problém zůstává prakticky na nás. A co říkáš na to, jak se k tomu staví naše politické strany? To by mě zajímalo. Třeba SPD to vítá, jak vidíme, ale neohlížíme se na začátek té války, že se to nedělalo od začátku.
1: Ano, to, oni chytají tygra za ocas trošku. Ta debata o tom je naprosto neadekvátní. Myslím si, že takový šílený příklad byl prostě ten naprosto děsivý přístup té moderátorky k panu prezidentu Klausovi, kdy prostě ta husa neomaleně prostě tam furt něco kdákala. A pan prezident noblesně naznačoval jaksi hloubku problémů, jak historickou prostě, tak i politickou, sociální a tak dál, ale ona prostě naprosto neurvale prostě do něj, jako dolovala z něj odpovědi, že to bylo jak u výslechu z ní, jako by byla velmi dobrá STBačka, jo, nebo gestapačka možná, jo. Prostě to bylo něco strašidelného, takže tady se bohužel teda řekl bych, že ta podstata věci prostě upadá a že se to zneužívá, všechno se to zneužívá k nějakým dílčím politickým cílům, nějaký strategický myšlení tady, že by někdo měl, to nemá. A další věc, nejenom ta migrace z Blízkého východu a z Afriky, ale i bohužel z Ukrajiny je bohužel zneužívána politicky, protože je to velká hrozba, když třeba tady Babišova vláda se nebude někomu líbit, tak on roznítí ty Ukrajince, kteří jsou tady, aby prostě tomu Babišovi to tady jako zavařili. Takže z těch, to je opravdu jako velmi nehumánní prostředí, který se kolem té, nebo ty události, které se kolem té migrace objevují, jako nějaký lidský práva, to jako opravdu, je to jenom klacek, ale ten obsah se naprosto ztratil, že jo, to je jako spousta lidí se tady ohání křesťanstvím, aniž by četli Bibli, aniž by věděli vlastně, o čem to celý je. Prostě tady se bohužel prostě lidi fackujou už jenom takovýma nějakýma symbolama, pomluvama prostě a nějaká ta hloubka uvažování a řeči. Prostě znova se vracím k panu prezidentu Klausovi, tam to bylo naprosto jasný, ten propad, ale to je za pár let, že to je vlastně v průběhu jedné generace, prostě to je člověk o jednu generaci nebo o dvě vodní starší, ale prostě ten úpadek vůbec celý té kultury, toho přemýšlení Evropy, oni tady furt chtějí zachraňovat Evropu, ale ta Evropa se prostě řítí ke srázu a já nevím, co se tady dá zachránit. Já jsem byl zděšen, prostě nějaká petice, jako hrdině podepsat petici na záchranu Evropy, pane Bože, ať pro tu Evropu něco dělají, ať o tom nemluví, jako podepsat petici, to je přesně taková příznak té dekadence. Jo? Oni si myslí, ano, že když podepíšou petici, takže dělají něco pro záchranu Evropy. Ne, ať se podívají do základu Evropy, ať si vemou tu Bibli, ať si to nalistujou, co tam opravdu je. Ať si taky zjistějí, že tam v té Bibli jsou věci, o kterých se moc nemluví, aby zase byli trošku pokornější k těm jiným náboženstvím, protože ono to má, každý ten chleb, jak se říká, má dvě plochy a jedna se maže, druhá se nemaže, ale většinou to padá na tu namazanou. Takže tohleto si myslím, že je opravdu znamení jako všeobecného úpadku Evropy. A mně tady přijde zase já nechci rozšiřovat nějakou tu pesimistickou náladu, prostě je potřeba se s tím smířit, je potřeba se s tím smířit, že stárneme, že nemládneme. Evropa taky stárne, taky nemládne, má choroby, ty se ve stáří prostě zviditelňují, ale je možné zaujmout velmi důstojné stanovisko, to znamená zasadit se, aby to, co za to stojí z té Evropy, aby bylo zachováno. A to si myslím, že prostě je náš úkol a nemůžeme se koukat na to, prostě jestli budeme úspěšní nebo nebudeme úspěšní, prostě to s tím v podstatě nemá co dělat. Proto je potřeba asi se k tomuto kroku Evropské unie postavit jako velice razantně a naprosto jasně, protože tady se ti ukrajinští muži dostávají do situace. Víš, mě to připomíná, poslední poznámka, připomíná mi trošku situaci z roku 1938, kdy byla konference ve švýcarském Evianu a až na Dominikánskou republiku všechny státy na světě odmítly přijmout na své území v nacistickém Německu pronásledované Židy. Takže ten Hitler pak říkal, no to, co chcete, teď vy je taky nechcete, tak se nedivte, že my je taky nechceme. Jo. Skutečně pouze Dominikánská republika, asi 600 lidí tam přijala, prostě to bylo naprostý fiasko a ty lidi byli v podobném presu, jako se teďka ocitají ty Ukrajinci a bohužel jako v jejich situaci si myslím, že je můžou napadnout nejrůznější nápady a nebude se nám to líbit, ale nemůžeme se jim až moc divit, protože ty lidi jsou prostě, se dostali mezi mlýnský kameny těch dějných událostí prostě a není jim opravdu co závidět.
0: Já ti děkuju moc za to, co jsi teďka řekla, protože mi mluví z duše a my si v tomhle tom maximálně rozumíme. Já jenom víš, co můžeme. Já si myslím, že můžeme všechny kantory a všechny lidi, kteří se pohybují kolem vzdělávání, aspoň třeba přimět k zamyšlení, jestli až jim znovu přijde o dárku od Putina pozvání na promítání, největšího hromadného promítání propagandy, jako je velký vlastenecký výlet, tak aby zapřemýšleli, jestli by nebylo lepší říct něco lidem, těm dětem, těm školákům, o Vladimíru Kernerovi, o filmu Krev zmizelého a začít přemýšlet, jak na ty, jak s těma dětma, s těma žákama mluvit. Já ti moc děkuju, Honzo, a jestli můžu, jestli už tomu nemáš nic, jestli můžu jít dál.
1: Ano.
0: Můžu. Tak, tohle to je téma, který si myslím, že je absolutně aktuální. Určitě všichni naši diváci, a my jsme se o tom bavili před vysíláním velice krátce vteřinku, se bavíme o tom, co propuklo teďka v Chorvatsku, obrovský požár v Omiši, je tam 12 000 lidí, kteří utíkají, je tam zasažených 300 Čechů a my se teď budeme bavit o tom, co se děje v Evropě. Vidíme ty požáry ve Francii, vidíme ve Španělsku, není to nic neobvyklého, ale teď je to opravdu až dramatické, bych řekla. A my se neustále v Evropě bavíme o tom, naše elity se baví o tom, kolik musíme dát miliard do zbraní, do války, do zbrojení. A jak se díváme na tu bezpečnost, vnitřní bezpečnost těch států? To mě zajímá, jak se na to díváš ty. Pojďme se bavit na tohleto téma.
1: Já si z mnoha důvodů myslím, že to Babišovo heslo spravovat stát jako firmu je potenciálně velmi dobré, protože když se na moji firmu bude nebezpečí, že nějaký přívalový deště, bude to blízko suchých lesů a tak dál, tak tu firmu se budu snažit ochránit. Vybuduju tam prostě nějaký vodní příkopy, přísun vody, vykácím tam ty suchý lesy, abych to neměl poblíž. Zajistím si dobrý spojení zdravotnický, telefonní a tak dál a opravdu nebudu si kupovat nějaký stíhačky zatrachtilý. Ty mě v tom skutečně nepomůžou. Žádný stíhačky, nic takového. Čili je potřeba vzít rozum do hrsti a začít přemýšlet, co nám skutečně hrozí. Ochrana života, zdraví a majetku v tomto pořadí platí všeobecně, čili nemůžeme to zužovat pouze na výsadu obrany, že by obrana dostávala peníze na ochranu života, zdraví a majetku, ale především na integrovaný záchranný systém. Já si skutečně myslím, že je potřeba ty hasiče vyzdvihnout, prostě dát jim mnohem větší společenskou prestiž. To jsou lidi, kteří se s tím setkají, to vědí. Prostě ti, kteří se s tím nesetkali, to nevědí, ale myslím si, že není vůbec problém si to představit. Když se něco stane, bouchne někde plyn, něco se stane, tak potřebují tu záchranku, potřebují ty doktory, potřebují ty hasiče. Tohle to je naprosto nejdůležitější. Když v tomhletom smyslu pomáhala armáda, mělo to určitou logiku, že se prostě dávali do těch ženijních jednotek, které pomáhali, že se nedávali nějaký finance, ale tady si myslím, že prostě to pořadí máme naprosto obrácený, naprosto jsme spovykaný ideologicky a to, co je skutečný, prostě tím se nezabýváme. Další věc je furt jako ty CO2 a tyhle ty řeči, prostě já mám pocit, že ta debata se skutečně vedla velmi zmanipulovaně, protože ta opatření, která se od toho CO2 odvodila, na to někteří byli velice připraveni. To je zase něco, velký finanční podvod, něco jako s tím covidem. Prostě jsou skutečné věci, jsou skutečné katastrofy, epidemie a tak dál, ale na to se nalepí někteří lidé a ženou to určitým způsobem, kde už mají připravené pozice. Na tohle je potřeba prostě dávat velký pozor. Čili velice bych uvítal, kdyby vláda, ministerstvo vnitra, kdyby začali více propagovat práci toho integrovaného záchranného systému. Prostě to jsou instituce, které jsou nesmírně potřebné a řekl bych, že to je společensky tak jako furt v té druhé lize, furt se tady bavíme prostě o nějakých pitomostech, které jsou navíc jako ideologicky motivovaný a to, co je skutečně důležitý, prostě to zanedbáváme. Já jsem se velice dobře poučil v článku Miloše Balabána o těch francouzských požárech, kde on vlastně mluvil o tom, že tam zase ty způsob těch zásahů byl motivován trošku jinak. Ty hasiči zasahovali na to, co jsou zvyklí a opomněli tam staré způsoby obrany proti požárům, prostě, kteří ty hospodáři, ty zemědělci prostě měli za generace vyzkoušené, jo, které třeba nejsou tak lukrativní, ale myslím si, že tohle je problematika, která skutečně stojí mnohem víc za rozpracování, než prostě nějaký tyhle ty vojenské šílenosti, které opravdu nás nezachrání. Tady u těch vojáků je potřeba posílit ty jednotky, které mohou nás bránit proti reálnému nebezpečí. Reálné nebezpečí je něco jiného, než co mají ty ideologicky chorý mozky furt, čeho mají plný ústa.
0: Já si to pamatuju v roce 97, jako nebýt armády, tak ještě nebyl integrovaný záchranný systém povodně v Olomouci, prakticky to byly ty první obrovské povodně, ale já se tě chci zeptat na věc, která se samozřejmě dotýká politiky a zase máme před volbami ve Francii a vlastně všichni veřejnost, občané sledují, jak se stát, který si platí, stará v takovýchto případech. Může to hýbat i politickou situaci v daných zemích. A jestli si to ty vůbec si politici

0: nebo latentníma. Ano, ty hrozby jsou, ale prostě ta rizika jsou malá, protože ta pravděpodobnost, že by ty hrozby jako nastaly, jsou malý, ale tady máme skutečně reální věci. Já jsem se podílel tenkrát na hodnocení projektů určitých na vnitru, co se týče prostě těch záplavových map a tohodle. To si myslím, že je strašně důležitý a že je to strašně zanedbaný a velice mně chybí prostě to společenské postavení, to společenské uznání, prostě, jo, protože když si vemeš v tomhle počasí, když ten hasič je navlečený v tom šíleném munduru, jo, ty lidi tam prostě trpějí, jsou v ohrožení sami, jsou v ohrožení prostě života, protože v tomhle tom vydržet a ještě něco, prostě někoho zachránit, to je neuvěřitelné hrdinství, jo. A my furt mluvíme prostě o úplných nesmyslech, takže já si myslím, že velice bych přivítal, kdyby se toho nějaká volební strana chytila, protože to si myslím, že by bylo téma, který by lidem hovořilo ze srdce.
1: Tak teďka, jestli se můžu posunout dál, bych chtěla říct jenom, že držím palce všem těm v Omiši, nezávisle na tom, jestli jsou to Češi, ale kohokoliv, koho se to týká, aby to dobře dopadlo, aby to zvládli, a můžeme jít na další téma.
0: Ano.
1: Tak to je téma, které mě zajímá, co nám k tomu řekneš, protože to je věc, kterou jsme se dozvěděli jako takovou aktualitu, že možná nejenom evropské elity, ale celkově se začínají ve Švýcarsku, protože Švýcarsko je taková země, o které víme, že má ten systém bankovní a vždycky se tam ukládali pro bezpečí velké peníze, tak se tam elity světové, bohatí lidé budují hluboko pod Alpami bunkry. Už je jich tuším snad vyprojektováno 20. Jeden ten bunkr stojí asi, já nevím, tady milion dolarů a měli by sloužit k úschově před ohrožením nejenom pro jejich peníze, ale také pro umělecká díla a všechny takové možné věci. Co si myslíš, že je motivací pro ty lidi? Myslíš si, že je to uměle vyvolaný strach, anebo se dějí opravdu za oponou reálné věci, takže se to dozvídají jenom tito lidé a my tady zůstáváme jaksi bez informací a my v podstatě v České republice prakticky nemáme ani vůbec žádné kryty pro civilní obyvatele.
0: Že mě tady napadá ten příměr, oni se, jak to říct, z holou řití narodili a z holou řití umřou. A já jsem ovlivněn četbou Ericha Fromma, že jo, ta úžasná knížka Mít či být. Tito lidé v podstatě nejsou. Oni, jejich existence je daná pouze tím, co mají. Oni si myslí, že to mají. A teď co s tím dělají? No, já jsem přemýšlel, že bych si jeden ten bunkr objednal tam, ale nějak nevím, co bych tam nacpal, protože jediný auto, který mám 20 let starý, prostě do toho bunkru dát, tak čím bych jezdil, že jo? Takže mě to
1: jako,
0: je to opravdu skvělý přemýšlení, prostě to je jeden blázen vedle druhého, jeden chamtivec vedle druhého, jeden psychopat vedle druhého a ty Švýcaři jako vždycky na tom, na těch krvavých penězích vydělávají. Buďme upřímní, Švýcarsko je jedna z nejméně úctyhodných zemí na světě, protože oni opravdu vydělávají na těch krvavých penězích. Bylo řečeno, že některé bankovní sejfy švýcarské obsahují zlato, které je kontaminováno rtutí, protože pochází z těch vytrhaných zlatých zubů s osvětimi a podobně. Takže jako opravdu Švýcarsku se vyhnout a celý tohleto, ať se to propadne do horoucích pekel prostě i s těma jejich úschovama, protože k čemu je obraz, když bude zavřený někde v nějaký jeskyni? K čemu je auto krásný, který bude tam prostě hnít, nevím, no, k čemu budou ty peníze? Já nevím, oni ty Švýcaři možná jim ty zase čekají, že to bude taková odůmrť, že jo, jak by ty spící konta prostě, takže oni z toho tyjou, že někdo bohatý umře a pak to tam nechá a oni pak jako to zase finančně nějak zakalkulujou prostě to, co tam je. Prostě je to, tohle to bych řekl, že je takový příznak té evropské dekadence, jako jestli takováhle Evropa končí, tak mě jako žádný smutek z toho mít nebudu. Já si myslím, že ta Evropa je

0: úžasný kus kontinentu s úžasnýma lidma a naprostá většina z nich opravdu tohleto čte, tenhle ten článek jako s úžasem a nevěří svým očím a neví, co si o tom myslet, protože to je prostě, napadá mě ještě jedna taková pěkná příhoda, že oni tam samozřejmě budou ty mnoho peněz, který bude pocházet z daňových úniků a tak dále, že jo, takže oni to tam prostě budou tyhle ty výnosy vlastně z té zločinné činnosti nebo z takový no, napůl šedý, nemusí to být úplně černý, ale bílý to rozhodně nebude. A já si vzpomínám, když si z těch policejních časů jeden takovej vykuk měl strašný strach, aby mu policie nezabavila majetek a tak to všecko psal na svoji družku. To nebyla ani jeho manželka, to byla jenom jeho družka. Jo. Takže policajti kroužili a on byl chudý jako kostelní myš prostě a všechny ty miliony prostě psal na ní majetky a tohle. No a jednoho rána se probudil a na čistvě na ustlaném polštáři byla obálka, tam bylo napsáno ani nevím, jak bych ti poděkovala. Takže já mám zase takovou určitou radost, že spousta z nich prostě o ty majetky přijde, prostě tohle to se, je to problematika, která je založená takhle, je to biznis založený na strachu, že jo, něco podobného, když si tady dělal Andy Šándor, že nabízel prostě ty kryty, no já nevím, ten kryt, když si člověk koupí, pořídí a opravdu by tady něco řachlo, já nevím, jestli bych z toho krytu chtěl vylézt, jo? Když to tak úplně dotáhnu do konce. Takže myslím si, že to je jako z našeho pohledu velmi teoretický problém.
1: Takže v tom Švýcarsku, když se na to dívám, tak je to taková ta, ani bych neřekla tolik strach, jako patří do toho správného klubu, mám bunkr, když se sejdeš na tom večírku v Monaku. No a u nás mi se tvoje rýpnutí do Andora Šándora docela líbí, protože já si to pamatuju, já jsem viděla dokonce tu tiskovou konferenci, kde je propagoval a já mám k tomu naprosto stejný přístup jako ty, nepotřebuju takovýhle kryt, ale OK, pojďme dál, jestli můžu pokročit dál, protože si myslím, že tohleto téma teď zvážním, protože to mi úsměv na tváři rozhodně nebudí. A abych byla přesná, tak to chci přečíst, protože Evropská unie připravuje nový útvar ze zpravodajských služeb členských zemí. Vytváří si Ursula von der Leyen vlastní zpravodajskou strukturu. Jak je možné, že dnes z médií vycházejí žebříčky úspěšnosti tajných služeb? A národní státy, to je pro mě důležitý takový jakýsi, zlehka si říkám nějaké pozitivum nebo nějaká taková sebeobrana, že ty národní státy se tady k této šílenosti Ursuly von der Leyen tváří velmi zdrženlivě. Víš o tom, co o tom víš?
0: No, před mnoha lety, jakýsi, to je 13 let zpátky, rakouský poslanec Martin Ehrenhäuser publikoval, že v Evropské unii jsou kromě Europolu a Frontexu ještě další 4 útvary, které pracovaly zpravodajsky. IntCen, SatCen, IntDIR a Situation Room. Nad tím nebyla žádná kontrola, vím, že to prostě něco takového tam bylo a nevím, jaký je osud těch útvarů doteď. Zřejmě nic moc to nedělá, proto ta Ursula zřejmě si chce vyfutrovat trošku tu svoji pozici, protože ta asi nebude v nejlepším stavu, nebude to nejbezpečnější, co se jí týče. Já si myslím, že jí ty trestní činy stejně jednou doženou. Ona chce zřejmě mít zpravodajské informace a řekl bych, že jde spíš o její bezpečí, prostě nebo o tu jejich kliku k jejich potřebě, protože co se týče Evropské unie jako nějaká společná zpravodajská politika nebo něco takového, neumím si představit, že by tam dali něco citlivého. Ale ono taky z pohledu Evropy, jako co tam zvážit, já bych byl strašně na rozpacích, co tam poslat. Jo? Čili bude to pouze jenom formální taková hra. Možná tam najdou umístění prostě nějací vysloužilci, možná tam půjde pracovat Koudelka, až tady skončí, nevím. Možná si to tam takhle jako richtujou. Myslím si, že nic moc užitečného z toho nebude. možná budou trošku škodit tím, že budou přihrávat prostě těm svým chlebodárcům. A co se týče těch žebříčků, no tak mě to napadlo nazvat jako Miss Intelligence. To jsou jako žebříčky krásy.
1: To by jsme vyhráli, ne?
0: No, to by vyhrál Koudelka, že jo?
1: Protože no zrovna to říkám.
0: Manekýn, jo, to je největší, jo. Ale přemýšlel jsem nad tím, co to vůbec má znamenat. No, oni si takhle zřejmě trošku přihrávají. Jak říkal, když se sám nepochválím, nikdo to za mě neudělá. Tady u těch zpravodajců to funguje trošku jinak, že se navzájem chválejí těm vládám vždycky napříč, jo. Takže my pochválíme je, oni pochválejí nás a hurá, zase bude nabitej větší rozpočet. Jináč to prostě nemá smysl. Já si myslím, že ta Evropa už se nudí, otravuje a vymýšlejí prostě úplný pitomosti, že reálný výsledek to nemá vůbec žádnej. A skutečně spíš se dá říct, že opak je pravdou, že prostě ti, kteří se tak cpou na ta první místa, zřejmě mají nějaké problémy. Protože o dobrý tajný službě v podstatě není slyšet. Jo? Ta funguje ke spokojenosti těch zákonných adresátů těch informací a tím to končí. Takže tohle to je prostě opravdu už je to takový, se to obrací jako zevnitř ven. Doba je, jak se říká, vymknutá z kloubů.
1: No to jsem právě chtěla říct, protože já si ještě velice dobře pamatuji pana Langa jako šéfa BISky a my jsme prakticky o BISce a zpravodajských službách nikdy neslyšeli. Já si myslím, že jejich nejlepší vizitka je, když o nich nebudeme prakticky vůbec vědět, ale mě zajímal ten žebříček v tom slova smyslu, jestli to, co se odehrává u nás, protože u nás dělají zpravodajci, dělají tiskové konference, palcové titulky plník, nejenom Koudelka, ale i třeba vojenské zpravodajství. Jestli se tak děje i v ostatních členských státech, jestli máme nějaké srovnání, nebo jestli jsme jenom my anomálie vybuzená tou nejvíc katastrofální vládou, kterou jsme od roku vlastně 1918 měli, a to je ta vláda Fialova.
0: No, ono se to děje po světě, že je z toho taková určitá móda. Ono to má začátek v těch 90. letech, kdy vlastně skončila studená válka a nastal čas takový, kdy rozbřesk zdravého rozumu se zdál být jako, že to je doba rozbřesku zdravého rozumu a že ty zpravodajské služby vlastně nastoupily takovou výukovou činnost, že začali lidi veřejnost poučovat o tom vlastně, jak se bránit terorismu, jak se bránit finančním podvodům, jak se bránit těm nebezpečím, ta nebezpečí byla definována jevově, nikoli subjekty, čili ne, že Rusko, ať dělá cokoliv i nebezpečné, ne, ale jestliže někdo vyhrožuje se zbraní v ruce, ať je odkudkoliv, je nebezpečný. I když je třeba ze Spojených států, i když je třeba z Izraele, i když je třeba z Ruska, i když je od nás, z Polska, z Maďarska, odkaďkoliv. Mm-hmm. Čili ty věci byly definovány jevem a byla tady taková ambice, že se v té veřejnosti získá podpora v tom boji právě proti terorismu, že se bude vysvětlovat, na čem ten terorismus vlastně, co ho pohání, co ho živí, a tím, že se vlastně těm jevům odejme kyslík, takže vlastně jako budou degradovat, jo, ta jejich činnost nebo ten výskyt, že prostě bude menší. To si myslím, že bylo pozitivní, jenomže jako jak se to datuje ten výrok, to je snad od Černomyrdina, že to bylo myšleno dobře, ale dopadlo to jako vždycky prostě, takže se vlastně uchovala ta veřejná činnost, ale bohužel se to vrátilo do těch kolejí studené války, prostě takže se z toho stal vlastně, já tomu říkám, propagandistický vehikl.
1: Není to daný taky těma technologiema, v podstatě ten obrovský boom všech těch sítí a tady tohodle toho, jestli to není průvodní, je v toho, že teď o těch zpravodajských službách víme a to, co na nás vrhá Evropská unie, v podstatě chat control, má to souvislost?
0: Určitě, protože to je roztržený pytel nebo blech, tyhle ty digitální data. Písemné dokumenty se šířily mnohem méně snadno než digitální, protože tam prostě dáš do toho adresáře o pár adresátů víc a ty informace dostanou nožičky. Takže tohle to je problematika, nebo ta situace se naprosto rapidně změnila, ale zase o těch zpravodajských službách ani v této situaci nemusí být vědět. Mm-hmm. Prostě oni mají vykonávat svoji funkci, ale nemají dělat propagandu.
1: Dobře, takže to je falešný dojem a mělo by to být tak, jak to bývalo vždycky, než jsme se dostali do této situace za poslední 4-5 let. Já si myslím, že se z toho budeme zpamatovávat dlouho. Pojďme na další téma, protože to je celkem zajímavá věc, otázka dvojího metru, protože Spojené státy po té slavné cestě Donalda Trumpa, to byla vlastně pozvolení jeho, ta slavná cesta do Saudské Arábie, udělal jakýsi příslib, že začne ze Saudí spolupracovat, co se týče energetiky a jaderné energetiky a vlastně jde o ten jaderný obohacený uran a jak ho využívat, který samozřejmě to vždycky může sklouznout k tomu využití vojenskému, a když mluvím o dvojím metru, jestliže tato spolupráce má být na nějaké úrovni se Spojenými státy a mezi Saudy, tak se okamžitě může ozvat třeba Turecko, Egypt. Bylo by to naprosto logické. A kritici říkají, že to je velmi nebezpečné. Co si o tom myslíš ty?
0: No, umožnit Saudské Arábii obohacování uranu je zase určitý prolomení toho určitých limitů. Tady je, ta věc je velice nebezpečná tím, že oni v podstatě by měli povoleno dělat to samé, co Irán. No. Nicméně za mnohem menších bezpečnostních nebo kontrolních mechanismů. To znamená, že tam by to nebezpečí bylo mnohem větší než u toho Iránu. Navíc v Saudské Arábii není žádná fatva, zákaz daný náboženskou autoritou vlastnit jadernou zbraň. To v tom Iránu je. Jestliže byla brána vážně fatva na Salmana Rushdieho, tak by asi měla být stejně vážně brána fatva proti těm jaderným zbraním. To v té Saudské Arábii není. Čili tady se otevírá velice nebezpečná možnost jaderného vyzbrojení toho Blízkého východu, Středního východu. V podstatě celá ta smlouva o nešíření jaderných zbraní tady dostává, jak se to dá říct, na zadek. A ty důsledky toho jsou těžko odhadnutelné. Já mám právě pocit, že ten Trump, jak je, ta jeho metoda je taková jako rozbít takový ty stereotypy, které byly v mnoha věcech, to bylo velmi dobře, ale tady si myslím, že to není problematika, která by byla jemu vlastní a že by dokázal dohlédnout konců prostě tohodle, co dělají. Na druhou stranu je možné tomu zabránit? Asi těžko, protože ta jaderná energetika za současných podmínek, i když v jiné podobě, že jo, bude asi velice žádaná, nicméně tady se můžeme taky vrátit prostě k tomu suchu, bude potřeba asi ty jaderné technologie používat trochu jiné, než tady je vidět přece jenom ta moudrost těch lidí, kteří v Československu budovali ty jaderné elektrárny, protože ta spotřeba vody je asi desetinová proti tomu Maďarsku. Jo. Takže tímhle tím způsobem je potřeba postupovat. Na druhou stranu, Saudi si tam můžou, tam nemají žádnou zemědělskou půdu, na těch pouštích si tam můžou nasázet jako ty solární elektrárny, protože sluníčko tam mají, ničemu to vadit nebude. Vlastně. Čili když by vsadili na tu solární energii, tak bych se vůbec nedivil. Bylo by to pro ně mnohem jednodušší, mnohem lacinější, mnohem méně riskantní.
1: A samozřejmě to do toho regionu vnáší určité napětí, protože ten dvojí metr to je a
0: přesně tak,
1: budou další zájemci. Ale u Donalda Trumpa je to nevyzpytatelné a já u něho ještě zůstanu. My sledujeme, a tuším, že to bylo nedávno v tom jeho velkém jejich výročí, pronesl velice ostrý projev směrem k levicovým stranám v Americe a někteří, kteří si ho poslechli podrobně a seznámili se s ním, že to říkali, že ta rétorika Donalda Trumpa byla velice ostrá, mluvil o komunismu směrem těm levicovým stranám a že to zavánělo až McCarthyismem a takovou tou nebezpečnou minulostí, ke které by se nikdo nechtěl vracet. Co nám řekneš tady k tomuto tématu, které se teďka diskutuje?
0: No já jsem upřímně řečeno velmi nešťastný z toho projevu, protože on tam šáhnul do té retoriky 50. let, která byla opravdu jako velmi nebezpečná. Tam si nemají co vyčítat s tím, když se mluví o 50. letech tady. Možná je rozdíl v rozsahu, ale nikoli v tom jevu. Prostě ten jev byl velice podobný. A ten příznak strašící Evropou, že židobolševismus a tohleto, tak to přímo navazuje vlastně jako na ty nejhorší nacistické chvíle. Takže já mám takový pocit, ano, tady jsou meze Donalda Trumpa, prostě on v některých okamžicích je zajímavý, co se týče prostě jeho odporu k válce, jeho příklonu k obchodu prostě a tak dál. To je velice zlatý, že tam je strašně málo ideologický, ale tady asi mu cítí, že mu prostě teče do bot před těma volbama a snaží se tímhletím, touhle vyhrocenou rétorikou ty lidi trošku vyděsit, protože ty řeči o tom komunismu, to jsou takový ty tradiční americký žvásty, ono, když se to říká v hospodě, tak je to trošku něco jiného, než když se to řekne takhle, jak bych to řekl, ex katedra. Tady to jako opravdu toho velice nezdobí a já se obávám, že tím posiluje určité tendence v těch Spojených státech, které i tam jsou a které jsou velmi, řekl bych, anticivilizační.
1: No já se přiznám, že mě to docela jako trápí i tady u nás doma, jaké se používají vlastně nálepky a urážky, ty reminiscence do té minulosti, mně se to zdá až brutální, já nevím, zase se to stalo v těch posledních 4-5 letech prakticky za té minulé vlády a používali to čelní politici, já jsem to jako první to začal používat třeba Alexander Vondra nebo Tomáš Pojar a něco takového jsme ještě nezažili, takže v tom si myslím, že ta Evropa si myslím, že se nemá proti tomu, co slyšíme teďka ve Spojených státech, jako za co stydět. Ne za co stydět, ale prostě je to tady, asi tak.
0: Souhlasím s tebou. Tam je ještě zajímavý, že když oni se vyjadřují jako drsně, tak já se vyjádřím taky drsně, že tuhle tu nálepkovací retoriku většinou používají lidi, kteří jsou z těch komunistických rodin bývalých. Jo. Nechci být příliš adresnej, ale prostě těch případů je dost. Já jsem, když byly ty rehabilitace po tom roce 90 a tak dál, tak jsem zjistil, že s tou nenávistnou retorikou přicházeli lidi, kteří si většinou jako zavdali, anebo to byli takový takzvaný politický vězni, kteří škodili tomu režimu tím, že vykrádali železniční vagóny třeba. Jo. A ty skuteční politický vězni, kteří seděli v těch 50. letech, tak tam bylo zajímavé, že oni byli mnohem opatrnější, mnohem uměřenější. A navíc i v tom kriminále oni s pár třeba komunistama seděli a jako takový ty plošní nálepky oni nepoužívali. A oni zase spíš, to je stejný, tam nebyl ten nepřítel, neměl jméno, ale nepřítelem byl jev a toho jevu zlého se mohl dopustit prostě kdokoliv. Čili tady si myslím, že to je zase určitý příznak prostě té dekadence, že se tady prostě zase nálepkuje a máš pravdu, no, je to smutek prostě. Bohužel ty volební hlasy se asi takhle získávají. To jako oni asi mají spočtený dobře. No.
1: Bohužel ty hlasy získávají vlastně kolektivní hrad, protože já tuto retoriku, já těch podcastů poslouchám hodně, dělám to spoustu různých věcí a pustím si to a slyším to právě od těch nejbližších lidí z okolí vlastně prezidenta Petra Pavla a ať už je to Dobrovský, Šídlo, Petr Kolář a tak dále. A ano, máš pravdu, je tam ta komunistická minulost, tom s tebou souhlasím. Ale já se s tebou strašně ráda povídám a mohla bych ještě hrozně dlouho, ale vím, že máš připravenou knížku, která je o studené válce. Já jsem si přečetla, že tam bude rozhovor se synem Chruščova. Teď jsem si vzpomněla, když jsem byla v Moskvě, tak jsem viděla, vždycky chodím na hřbitovy, jsou to galerie. Pro mě jsou to galerie a ta paměť a viděla jsem hrob Chruščova, to je obrovská mohyla. Takže pojď mi nám představit knížku.
0: Ano, ta knížka se jmenuje Studená válka. Autory jsou Vítek Formánek, Eva Celejová a Václav Vítovec. Já znám posledně jmenovaného, u něhož jsme byli vlastně v Atommuzeu minulou sobotu. A Václav Vítovec právě je kamarád Gary Powerse, což je syn sestřeleného kdysi 1. května 1960 U2 sestřeleno nad Sovětským svazem, tak to byl jeho tatínek. A on mu pak říkal, chceš se seznámit se synem chlápka, který nechal sestřelit tvýho fotra? Tak ho seznámil se Sergejem Chruščovem, který teda byl asi o generaci starší než Gary. Mimochodem Gary tady byl na premiéře toho filmu Most špionů, jo, v Praze. A je tady častým hostem. No tak tam je rozhovor právě s tím Sergejem Chruščovem nesmírně zajímavý kvůli tomu. Ta knížka je v podstatě hodně čerpá z Wikipedie, ale ono to někdy neuškodí skoncentrovat byť veřejně dostupné údaje na konkrétní téma, skoncentrovat to, protože četba je to každopádně zajímavá, mluví se tam o té karibské krizi a tak dál. No ale tohle to jsou vlastně takový dva klenoty, rozhovor s tím synem Chruščova a se synem Gary Powerse, takže to si mohu dovolit doporučit a samozřejmě je tam řeč i o tom Atommuzeu Javor 51, který obhospodařuje nadace Železná opona a řekl bych, že kdo tam nebyl, měl by tam zajít, protože to je velice, velice účinný protiválečný lék.
1: A já ještě dám takovou upotávku, jako kdo tam nebyl, tak na YouTube můžete najít záznam z diskuze právě, která proběhla z toho setkání a já jsem to viděla a určitě to stojí za to. Tak, ale já si myslím, že teďka je ten pravý čas na dotazy našich diváků.
0: Ale u zlodějky je zase živo, tak to se těším. V tomhle počasí dobře vychlazený mok. Potěší. Proč to nebylo minule, jsme ve válce? No tak, Kateřino, to je na tobě.
1: Já jsem se omluvila všem divákům a já jsem byla na pohřbu pana profesora Milana Knížáka, který byl můj dlouholetý přítel, ale my jsme spolu i pracovali a já, když se podíváte zpátky na moje streamy, tak tam najdete povídání o Milanu Knížákovi.
0: Já jsem rád, že jsi tam byla, protože já jsem Milana Knížáka poznal, no, před 50 lety, kdy se snažil s plastikama realizovat jednu svoji báseň za doprovodu motocyklu bublajícího dvoutaktního motocyklu, který vydává naprosto nepravidelný zvuk. Takže on byl takový opravdu velice zajímavý a velmi neformální umělec. Havlíček jede na Ukrajinu, prý budeme po válce obnovovat. Oni už ví, kdy ta válka skončí. No, neví, ale já si myslím, že to není vůbec od věci se připravovat na tu obnovu. Myslím si, že není dobře říkat o tom, že ta vláda Babišova říká, že bude velmi jaksi střídmá v té podpoře Ukrajiny. V té válečné tam je dobře, že to utne, ale v té poválečné obnově tam budou všichni, kteří mají co nabídnout té Ukrajině a já si myslím, že i pro nás, pro naše podnikatele a tak dál, to je dobrá příležitost. Je to celý smutná záležitost, ale když už je to takhle, tak nevidím důvod, proč bychom se na tom neměli podílet. Tak, jestli budeme obnovovat, tak to budeme zase platit, nebo nám to bude hradit Ukrajina, to si nedovedu představit. No, ona Ukrajina to bude platit takhle, z části to budeme asi sponzorovat, z části určitě ta Ukrajina je bohatá na ty zdroje přírodní, takže určitě to nebude úplně zadarmo, úplně to nebude prodělečný podnik. Havlíček bude obnovovat zase za naše, no nemyslím si, myslím si právě, že to je i co do budoucnosti, že to je docela důležitý si tam ty dobré vztahy uchovat. Já si myslím, že Čechy mají na východ od nás poměrně dobrou startovací pozici a není důvod vyklízet ty pozice, prostě někomu to zase přepouštět, aby si tam někdo podnikal, vydělával prostě a my, abychom se odtamtať stáhli. Já si myslím, že to je dobrý a navíc máme co nabídnout určitě. U pana Zemana jsem neskousla označení Ruska jako agresora. Velké díry Jevce Obermajerové, která mu oponovala. No, formálně je Rusko agresor, jenomže ten důvod nespočívá v Rusku, ten důvod té ruské agrese spočívá a to na tom se shodují prostě veliký západní politologové, Kissinger, Břežinský, spousta dalších archivy o tom světě, ten důvod spočívá v rozšiřování NATO. To NATO, navíc tam byly vybudovány ty biolaboratoře, stanice CIA, záporožské elektrárně se vyrábělo plutonium a tak dál. 14 let bylo ruskojazyčné obyvatelstvo perzekvováno, takže tam těch důvodů bylo tolik, že Rusové v podstatě měli dvě špatné možnosti. Tu jednu špatnou možnost vyzkoušeli v roce 1941, kdy nechali na sebe zaútočit. Stálo je to 24 milionů mrtvých, takže teď udělali tu druhou špatnou možnost, že sami aktivně se začali bránit. Takže to je celý. Rozhodně agresor není ten, kdo podnítil celý ten spor. Dotaz. Dobrý večer. Prosím vás, kdo bude podnikat na té korupční Ukrajině? Vy si tohle dovedete představit? Tam jde o energetiku, zdravotnictví, zemědělství, o spoustu věcí. Naši ženisti, armáda, tam je velký problém. Ukrajinci schánějí prostředky na odminování. Tam, já nevím, čtvrtina Ukrajiny je zaminovaná. Prostě to je mrtvá země. Jo. Čili tam je práce jak na kostele a určitě se tam dá podnikat velice slušným a Ukrajině prospěšným způsobem. Nelíbilo se mi, že Ukrajinci povolili jezdit po Evropě bez dálničních známek. Proč mi? No já myslím, že to nebylo po celé Evropě, že to bylo u nás a to je prostě za to poděkujme zpětně Fialově vládě, jako za ten nedostatek té evidence pohybu Ukrajinců, kdo tady byl a co všechno měli povolené, tak to jako velké díky Fialovi. Nevím, proč bychom měli obnovovat fašistický stát, co na to Rusko, USA. No, fašistický stát, já si myslím, že tam je dobrá šance, když se budeme podílet na té obnově, tak vyvíjet určitý vliv na to, aby vlastně ta fašistická minulost, to, co se tam teďka děje, aby bylo eliminováno. My se můžeme soustředit na podporu těch zdravých nefašistických části Ukrajiny. Prostě může se nám to podařit. Když tam nebudeme na té Ukrajině, tak to neovlivníme. Tady máme šanci to ovlivnit pozitivně. Pane Schneider, co říkáte na polského prezidenta, když mluvil k prvnímu výročí prezidentovat, ať no, pozabíjí Moskaly? Ano, to je něco hrozného, protože oni Poláci prostě nenávidí Rusy, ale oni nenávidí Ukrajince, takže teďka tam ty Ukrajince prostě vracejí, aby bojovali proti Rusům. A je to v podstatě ve stylu těch Spojených států, které za druhé světové války říkali, budou-li vyhrávat Němci, pomůžeme Sovětskému svazu, bude-li vyhrávat Sovětský svaz, pomůžeme Němcům, aby se jich tam pobylo co nejvíc. Takže tady je to přes kopírák. Polský prezident v tomto navazuje na nejtemnější výroky světových dějin. Ale kvůli Ukrajině my máme také velké problémy. Ty se budou řešit, kdy no, konkrétně by asi bylo třeba říct, jaké máme velké problémy. My máme problémy sami se sebou, tím, že jsou tady Ukrajinci, se to asi jenom zhoršuje, ale že by tady byly nějaký specifický problémy způsobený Ukrajincema, to si zatím nemyslím. V tom zdravotnictví ano, jsou tam velké střety. Někteří Ukrajinci si myslí, že mají prostě určitá privilegia v tom ošetřování, to já vím, jako těch svědectví je mnoho, ale to jde o to dostat je prostě do určitých mezí, aby si nemysleli, že tady prostě budou královat, ale to je věc taky občanský statečnosti určitý, jo? Ale je pravda, že prostě ty problémy, řekl bych, že je zesilují, ale ne, že by speciálně generovali nějaké problémy. Mám zásadní otázku, co znamená elita? Lidi, co ovládají stát, zvolení lidmi, nebo lidi ve stínu těchto lidí s ním, nebo úplně někdo jiný. Víte, elita je, to jsou ti, kteří si to o sobě nemyslí. Elita jsou lidé pokorní, lidé, kteří mají svědomí o zodpovědnost, ale ti, kteří si myslí, že jsou elita, tak to je spíš spodina. Proto já taky nemám rád, když se takový to novinářské klišé, když se mluví elitní policejní jednotka a tak dál, protože policajt je buď to dobrý nebo špatný, ale prostě ten pořádkář stejně jako kriminalista může každému jednotlivci našemu jako velice prospět, prostě když je dobrý, takže to, takový ty hraní na ty elity já opravdu nemám rád.
1: Já si myslím, že jste řekl hrozně hezky teďka na závěr, ano.
0: No jo, už máme
1: o těch konec. Elitách, jako no, máme kousiček, přetahujeme, máme konec a já bych si povídala samozřejmě ještě dlouho i povím si poslouchat další otázky, ale musíme skončit a o to více na tebe budu těšit příští týden. Takže posílám týden, pozdrav ke zlodějce.
0: Ke zlodějce a příští týden bude maličká změna, ale to si necháme až na to vysílání.
1: Ano, já se těším i tak.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální letní stream s panem profesorem Staňkem, kterého tady vítám. Krásný, dobrý večer.
1: Krásný, dobrý večer, pane Bureš.
0: Já jsem moc rád, že i přes ty neskutečný horučavy teďka, který tady jsou, teploty trhají rekordy a tak, jste se uvolil k dnešnímu povídání, k dnešnímu streamování a k tomu, že trošku schladíte nejenom těla, ale spíš horké hlavy našim nejenom divákům, posluchačům, ale i těm, kteří tvrdí, že by se na tyhle pořady neměl nikdo dívat, a vrátíte některý blázny do reality. A já se na to moc těším. Vám, vážení přátelé, moc děkuju za to, že jste tady s náma a v jaký hojnosti jste tady. Rovnou teď vás poprosím o lajky, poprosím vás o sdílení tohohle kanálu, sdílení tohohle videa dalším lidem, ať se informace šíří, protože to, co uslyšíte tady a v souvislostech vysvětlený, tak málo kdy jinde najdete. Takže přátelé drazí, jdeme na to. Pane profesore, pole volné.
1: Děkuji velice pěkně. No, máme sice extrémní teploty, klimatoalarmisté jásají, prý je to proto, že uvolňujeme množství emisí CO2. No a tedy je to správný Green Deal, a je to hrůza a furt prdíme a krávy uvolňují metan, je to hrozné. Ale na druhé straně podívejte se na poslední zprávu o zezelenění planety, kdy najednou zjišťujeme, že za posledních 40 let došlo k extrémnímu zvýšení zelenosti planety o více jak 18%, právě v důsledku toho, že se zvýšila hladina CO2. No, paradox je, že tahle ta hladina je na nesmírně nízkých rovinách. V podstatě za běžných časů planety Země ta rovina hladiny CO2 je minimálně 3-4 krát vyšší, což samozřejmě klima alarmistům vadí. No, ale těm rostlinám ne. Ty rostliny spokojně rostou a hlavním problémem pro zelenou strategii je spíše sucho. Sucho, které se projevuje v celé Evropské unii, která se táhne od Španělska až po východní Evropu. No a samozřejmě tohleto sucho zase není produkt jenom těch teplot, je to produkt dlouhodobějších procesů. Vemte jenom nízké hladiny sněhu v posledních zimách, skutečnost, že nedochází k dostatečnému doplňování podzemních vod. Ale na druhé straně zase druhé straně země kvůli dochází k extrémnímu zvýšení zrážek, například na poušti Atakama a podobně. No, znamená to, že množství vody je vyvažováno. Ale podívejme se na některé věci, které se dějí nyní. Poslední analýza, kterou uskutečnila Mezinárodní měnový fond období 2006-2026, pozice Evropy a Spojených států. V roce 2006 Evropská unie měla větší ekonomiku než Spojené státy a celkový hrubý domácí produkt dosahoval v podstatě 19,8 bilionů euro, kdežto Spojené státy pouze 15 bilionů euro. Přešlo 20 let a podíváte se na Evropskou unii a najednou zjišťujete, že Evropská unie produkuje teď kolem 21 bilionů euro, ale Spojené státy 30 bilionů euro. Znamená to, že například všechny ty Green Dealy a všechny ty alternativní energetické zdroje a všechny ty řeči o nule a podobně vedly k úspěchu, no, ještě kromě jiného ceny energii, vedli k tomu úspěchu, že se Evropa úspěšně deindustrializuje, že ztrácí konkurenceschopnost a z hlediska tvorby HDP došlo k zásadnému proměnění, to znamená, nyní jsou Spojené státy podstatně větší než samotná Evropská unie. I když proti roku 2006 se Evropská unie zvětšila o 10 dalších zemí států, což samozřejmě mělo přivést podstatně většímu ekonomickému růstu a tak dále. No, bohužel, i když se to nezdá, ale díky šíleným sankcím, odpojení se od ruských energií, migraci, deindustrializaci a podobně. Evropská unie se dostává skutečně volným pádem, jak se říká, k čertu. Samozřejmě budete oponovat, ale podívejte na ty Poláky, jak rostou a tak dále. Tak zkuste se podívat, co tvoří hlavního hýbatele polského nárůstu. Je to především zbrojní průmysl, obrovské objednávky zbraňových systémů z Jižní Koreje a ze Spojených států, ale i tvrdá podpora vlastního zbrojního průmyslu. Další taková zvláštnost, najednou samotné Evropské unii objevili, že jak si tedy ta závislost například ve střelní bavlně na Číně je obrovská. 80% střelní bavlny se vozí z Číny. Na její zpracování jsou v Evropě pouze dva podniky, jeden ve Francii a jeden v Maďarsku. Výroba výbušnin je v podstatě koncentrována v České republice. A teď najednou zjišťujete, že i když tvrdíme, že chceme obnovit vojensko-průmyslový komplex, najednou zjišťujeme, že to není jenom problém peněz, ale množství specialistů, kteří původně pracovali před 30 lety ve vojensko-průmyslovém komplexu, pak vzhledem na jeho tvrdou redukci a dietu odešlo buď do důchodu, nebo už jsou mimo. A najednou nám chybí nejenom peníze, ale především specialisté, odborníci v oblasti kovodidelního průmyslu, v oblasti elektroniky a tak dále. A ukazuje se podle analýzy, kterou publikovalo vedení NATO, že obnovení vojensko-průmyslového komplexu ve skutečnosti potrvá přibližně 5 až 7 let a není to jenom otázka financí. Další zvláštní jev, který se nám objevil, je skutečnost, že přesně jak jsme předvídali a mluvili o tom již v minulosti, začínají se vytvářet nová obchodně vojenská seskupení. Nejnověji máme obrovskou trilaterální smlouvu mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistanem. Vznikají další a další připravovaná seskupení, kdy dochází tedy k přeformátování celého světa. No a aby to bylo přímo krásné a chladivé, no tak pan prezident Zelenský vyhlásil 40-dnovou etapu útoku na hlouby Ruské federace, která měla srazit ruskou společnost na kolena, vyvolat sociální nepokoje, pád prezidenta Putina a podobně. No, vyskytly se problémy, bohužel někteří lidé zahynuli při těch útocích ukrajinských dronů, ale konečně se ruská strana rozhoupala a jak se praví, generálové si dali dolů bílé rukavice a začíná neustále vlna z tvrdých a z ostrých úderů na území celé Ukrajiny. Připomínám ještě jednu zvláštnost. Teď se diskutuje hodně o tom, že je nutné nejenom odstavit lodní dopravu v Oděse, co se děje, ale taky odstavit Slezský tunel, Polsko, a odstavit železniční trať, která vede ze Slovenska přes Černonatisov a Čop na ukrajinské území. Samozřejmě tyhle ty útoky, kdy se používají jednak bomby FAB, to znamená těžké bomby s modulem korekčního navádění, destruují obrovské části Ukrajiny. Dále ukazuje se velice intenzivně, že zničení energetických sítí doplněné o útoky například na čističky odpadních vod. Víte, že v Kyjevu je jediná čistička a jelikož kdyby byla zničena, tak nastane obrovská ekologická, ale i lidská katastrofa, včetně epidemie cholery, tyfu a podobně. No a nejlepší na tom je skutečnost, že prezident Trump pravidelně vydává prohlášení o tom, že zvítězil ve válce s Iránem. Irán škemrá o to, aby byla s ním uzavřena dohoda. A na druhé straně vystoupí například náměstek ministra zahraničí nebo vlastní ministr zahraničí Iránu a prohlásí, že žádná jednání se Spojenými státy se nevedou. Naopak, Irán sám navrhl řešení Hormuzského průlivu bez lodní směru směrem k iránským přístavům v teritoriálních vodách Iránu a když ty lodě vyplouvají, tak v teritoriálních vodách Ománu. Ale co je nesmírně důležité, je to nejenom ta trilaterální smlouva, ale je to taky skutečnost, že takzvaná skupina odporu, to znamená Irán, Hizbalah, šíitské milice v Iráku, dále Hutiové a podobně, stále už i koordinují své snahy, své útoky a tak dále. A vidíme teď tu obrovskou reakci, kdy Spojené státy a Izrael zaútočili na iracké milice šíitské a ještě naštěstí zatím se neodhodlali k tvrdému nemilosrdnému útoku, Ale to, co se stalo v Saudské Arabii, kdy klíčové technologické základny byly těžce poškozeny drony, tak se může velice rychle promítnout do obrovského vzplanutí požáru na Blízkém východě. No a jedna z největších zásadních věcí je skutečnost, proč například Turecko, Pakistan a Saudská Arábie se dohodli na vojenské spolupráci. Právě proto, že americký hegemon najednou ukázal slabost. Není schopen zaštítit své spojence na Blízkém východě a tyhle ty země, včetně dalších zemí, jako je Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a podobně, si uvědomují, že jejich spoléhání se na americkou ochranu se ukázalo bohužel jako papírový tygr. V důsledku toho se jednotlivá spojenectví ruší, vytváří se nová spojenectví a konec konců pokusy Ukrajiny zaútočit například na iránský tanker nebo zaútočit na turecké lodě a podobně se ukazují jako totálně kontraproduktivní. A tohleto všechno bohužel vzhledem na řvaní válečných stváčů, ale taky i ekonomických expertů, vede k zajímavé věci. Uvidíme, jestli projde skutečně oběma komorami Spojených států návrh na ty šílené sankce vůči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský tovar, to znamená v první fázi 100% cla a v druhé fázi ještě 500% cla. No, může to schválit i kongres, i senát, může to podepsat prezident Trump, ale tak, jak se ukázalo, když Američané zařadili 14 čínských velkých firm na sankční seznam, no tak Čína udělala prosté protiopatření. Zásadním způsobem limitovala vývoz vzácných surovin a vzácných magnetů a tím v podstatě odstavila americký vojensko-průmyslový komplex, protože bez dodávek z Číny není možné kompletovat stíhačky F-35, není možné kompletovat a dokončit projekty, jako je Zumwalt a podobně. A v konečném důsledku znamená to zásadní výpadek klíčových strategických materiálů pro celé americké letectvo, ale i americkou armádu. Jsme tedy svědky zajímavé věci. Energetika a námořní doprava energetických médií se stává klíčovým faktorem geopolitiky. No, samozřejmě, teď máte vysoké teploty, takže na nějaké topení nebudete myslet. Ale ono to velice rychle proběhne, přijde podzim a pak přijde zima a uvidíme. Pak je tady druhá věc, ukazuje se, že klimatické změny, ne globální oteplování ve vazbě na CO2, ale cyklické procesy změn přírodního prostředí na planetě Zemi vedou k vysoušení některých částí planety a na druhé straně k vysokému zvýšení vodního potenciálu v jiných částech planety. No a bohužel Evropa v tomto ohledu je teď postihována výrazným nárůstem sucha v podstatě od oblasti východního Španělska a jižního Portugalska, které již léta jsou charakteristické totálním suchem, kdy mnohé oblasti španělského pohraničí se přímo vylidnily, protože tam není voda ani nic. No tak teď to překračuje i hranice. Německa, Francie, Itálie, střední Evropy a tak dále. No, otázka sucha už začíná být důležitá nejenom ve vazbě na obrovský nárůst spotřeby energie, například na klimatizace a podobně. Ale především to sucho ohrožuje energetický sektor. Vemte, že většina reaktorů v Evropě, které jsou chlazeny vodou. Jestli vemete maďarské, slovenské, české, francouzské, německé, které ještě existovaly, tak všechny jsou chlazeny vodou. A v tomto ohledu obrovský pokles vodních toků, teď vidíme, jakom stavu je Rýn nebo Dunaj, a nebo dokonce i Vysla, tak to znamená totální nedostatek vody. Už teď kombinace sucha a extrémních teplot podle analýz FAO povede k poklesu produkce o 20-30% z hlediska obilnin, potravinových produktů a podobně. Přidejme k tomu skutečnost, že dochází výrazné absenci vývozu močoviny přes Hormuzský průliv a důsledku toho výrazného omezení množství umělých hnojiv, které se používají v zemědělství. No a přidejme k tomu několik dalších závažných momentů, kdy dochází v důsledku extrémního sucha k výraznému čerpání hlubokovodních zdrojů, jenomže přítok vody na vyrovnávání vytěžené a znovu dodávané vody se stále zvětšuje. Možná nás čeká to, co je typické pro kapské město, kdy už léta vyschly vodní zdroje klíčové a máte tam tvrdou regulaci vody. Žádné napouštění bazénu nebo polévání trávníků. Dostanete 1 litr vody na den a musíte s tím vystačit. Tohle to všechno vytváří nesmírně zajímavý mix ne studené sprchy, ale teploty. No a pro jistotu, abyste nebyli tak trošku přehřátí, vezmeme poslední analýzy vývoje arktické oblasti a najednou na všeobecné překvapení i proti výrokům pana Al Gora o vymírání ledních medvědů a podobně, tak dochází ne k mizení arktického ledu, ale k jeho podstatnému obnovování. Znamená to tedy, že obnova arktického ledu a obnova chladného oceánu nad severní polokouli znamená, že tryskové proudění, když bude kolabovat, tak budeme mít v zimě vpády arktického mrazivého vzduchu. No a paradox je, že kdyby skutečně bylo to oteplování, tak pak ten bazén arktického vzduchu nad severním pólem by nebyl žádnou hrozbou, protože by tam žádný arktický vzduch nebyl. Jenomže se ukazuje, že ten led v té Arktidě přibývá, i když budou alarmisté řvát. A druhá věc, ukazuje se stále výrazněji, že ten obrovský rezervuár studeného vzduchu má sice své hranice v tryskovém proudění, ale to začíná svým způsobem kolabovat. No a je to paradoxní právě proto, že například ve Středozemním moři od Sicílie po Gibraltar máte moře s teplotou 25,1 stupně, Tiché oceány na úrovni 20,8 stupně průměrná teplota, čili výrazný nárůst teploty povrchových vod, co vede k extrémnímu odpařování, vytváření obrovských mas vodní páry, což je jediný klíčový skutečný skleníkový plyn. A ten vysokoatmosférické řeky ve výškách 15 do 30 km ho přenášejí. Paradox je, že zároveň jako kdyby se matička země štvala na člověka, takže přichází zemětřesení v Japonsku 7,4, přichází zemětřesení v Turecku, zemětřesení v Jižní Americe, zemětřesení na Balkáně a podobně. Naštěstí zatím ta příroda, ta zemětřesení většinou volí v pásmu mezi 4 až 6 stupni. Naštěstí. Zatím. No a problém je v tom, že zároveň probíhá takové nenápadné změny flóry a fauny. Například v Dalmácii a v Chorvatsku se objevují vodní řasy, které tam nikdy nebývaly a které dosahují až výšky 40 metrů a mění strukturu pobřežního pásma. Objevují se nové druhy živočichů, které zásadním způsobem ohrožují například vegetaci a podobně. Máte tam toho známého japonského žrouta, nebo máte tady také toho pavouka, čínského rohového pavouka a podobně. No a objevují se nám tu věci, které jsme nikdy neviděli, neslyšeli o nich. Oficiálně tvrdíme, že to je proto, že sem přiletěli například s přepravovanými tovary, ale pravděpodobně to nebude jenom s přepravovanými tovary. No a mění se tedy flora, fauna, mění se i přírodní prostředí, atmosféra, teplota, voda. No, jediná věc, která se nemění a je konstantní, je lidská hloupost. Bohužel dokonce musím souhlasit s některými věci, které konstatují, že hloupost nám experimentálně roste, co potvrzují výzkumy například ve Velké Británii nebo v Německu, u mládeže do 15 let a podobně schopnosti číst a rozumět textu, nebo číst knihy, nebo chápat architekturu souvislosti a podobně. No, má to jednu výhodu. Kdyby totiž ta hloupost ještě pokračovala dál, pak bychom mohli úplně bezstarostně stavět mrakodrapy i 200 patrech, protože jestliže postavíte mrakodrap na hlouposti, tak rozhodně ho nezničí ani útok jako dvojičky. Na druhé straně ovšem máme tady rád problémů, které se týkají demografie, migračních vln a podobně. No a když někdo si myslí, že ty útoky migrantů v Ceutě nějak si přispěli k zvýšení teploty v Evropě, já bych spíše vzhledem na ty videa, která se publikovala o činnosti těch míru milovných imigrantů, jak si projevují spíše husí kůži a chladem, který vám šimrá váš zátylek. V tomhletom ohledu skutečně se dostáváme do zvláštní situace. Titanic. Vidíme ten obrovský ledovec na obzoru. Pro jistotu ještě zvyšujeme rychlost. Lítky se stěžňů jsme odvolali. Doufáme, že ta příď našeho Titaniku ten ledovec prorazí. Ale jak je známo, ledovec má zpravidla tuhost rovnající se oceli. A v tomhletom ohledu začínáme mít stále intenzivnější dojem, že ten Titanic ten ledovec nerozrazí a spíše ten ledovec rozrazí bok Evropské unii a pak ta Evropská unie začne nabírat vodu. Ty vodotěsné přepážky, podobně jako u Titaniku, mají svou určitou vrchnou hranici, která když se přeleje, tak ta voda stoupá dál. Dokonce vidíme, podobně jako na Titaniku, že vedení v Bruselu si spokojně libuje v hudbě, která stále hraje, jenomže v podpalivu již kotly přestávají dodávat energii, elektřina postupně začíná vypadat, lidé zjišťují, že těch záchranných člunů je příliš málo a kromě jiného ten nepotopitelný Titanic zvaný Rajská zahrada v Evropské unii najednou dostává ne malé trhliny, ale obrovské trhliny pod čárou ponoru a začíná se nebezpečně potápět, naklánět. Vemte jenom vývoj, který vidíme v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Holandsku, Belgicku, Velké Británii. Vidíme situaci, která směřuje k dalším vlnám imigrace do Evropské unie. Vidíme, že ty země jsou totálně zadlužené a nezvládají celou tu situaci, ale zároveň s tím vidíme totální deindustrializaci, především v Německu a v některých dalších klíčových ekonomikách Evropské unie. No a někdo by prohlásil, jo, vy jste takový škarlit, vidíte jenom ty negativní věci, teď přece se tvrdí, že se průmysl v Německu začíná vzmáhat a podobně. No, ono mi to připadá pak tak, jak když ukrajinská oficiální média prohlásí, že Ukrajina vítězí na frontě a ústup ukrajinských jednotek je ve skutečnosti vítězstvím ukrajinské armády. No a ta známá formulace, my neprohráváme, pouze se stáhneme na předem připravené pozice, byla

0: Byly území Ukrajiny, nejsou k nalezení, busifikace se jich netýká, pracují za hotové, pohybují se v šedé zóně a nikdo neví, kde jsou. No, možná se šli ovlažit do Černého moře v oblasti Oděsy. Nevím. Ale v každém případě máte tady několik velmi velkých zvláštností s tím, že aby nám skutečně bylo chladnějc, Čína se rozhodla využívat arktickou cestu jako jeden z klíčových námořních terminálních systémů, které umožňují vývoz čínského tovaru a investic přes Severní ledový oceán. I když ten led tloustne, ale výkony ruských ledovorců rostou rychleji. No, takže máme se na co těšit a konec konců zatím ještě máme vodu, tak se můžeme ovlažit. Možná, když to půjde dál, nebude ani ta voda. Bude mi muset soustředit pouze pro Brusel.
1: Pane profesore, to byla smršť. Odevřel jste spoustu otázek a já bych možná začal teďka něčím úplně jiným, tím kruciálním problémem, který tady je, a to je právě ten evropský nedostatek vody. My jsme to tady zpřátka, pan docent Pokorný upozorňuje na to, kolik jsme vylikvidovali třeba v České republice díky idioci předchozího vedení lesů. Díky tomu, že jsme nechali sežrat kůrovcem a rychle odtěžit a dobrý kšeft z toho byl samozřejmě, kořistka na tom byla nemalá, ale tím nám chybí zádržný systém a takzvaná biotická pumpa, neboli že nám ty lesy prostě sem nedokážou, máme málo lesů, takže natahujeme málo vlhkosti ze vzduchu a málo máme rosy. Do toho si teda ještě přidáme ty větrníky, který úplně jako tomu dají korunu, celému tomu malému vodnímu koloběhu. Do toho slýcháme, že díky větrákům u pobřeží moře vlastně to vlhký proudění buď nepronikne vůbec do takových dálav jako dřív, že to vlastně ty větráky zpomalujou, že tomu berou tu energii, že jo, a před toho větru a předělávají na
0: tu elektriku. Tu vodní páru nedostanete na tu zemi kontinentální Evropy a tím pádem zvyšujete deficit vlhkosti v ovzduší, první linie, ale druhá linie, pane Bureš, tam je jedna zvláštnost. Za normální podmínek teď by měli ekologové řvát přímo a ekologický aktivisté. Vidíte, kdybyste měli vodozádržná opatření a hrázky a malé nádrže a všechno ostatní, tak bychom neměli tenhle ten problém s vodou. Jo, svým způsobem mají pravdu, ale pouze z půly. Jeden z hlavních problémů je změna mikrobiomy a chemického složení půdy. Ta půda není schopna vázat tolik vody jako v minulosti, čili není to jenom problém lesa. Druhý problém, kdybyste teď začali budovat mohutně hrázky, zádržní nádrže a podobně, tak najednou zjistíte, že ji nemáte čím naplnit, protože to dlouhodobé sucho změnilo hydrologický potenciál velké části Evropy. To znamená, vznikají obrovské paradoxy. Například uvedu příklad na Slovensku. Západní Slovensko, jižní Slovensko, ani kapka. Vždycky meteorologové prohlásí, no vidíte, tak ta vlna bouří přeskočila západní Slovensko. Ale na druhé straně máte šílené srážky v nízkých Tatrách a v části východního Slovenska. Šílené srážky. Obrovské 100 mm za 24 hodin a podobně. Ale podobně to máte i v Čechách, ale podobně je to i například v Německu a podobně. Čili měli bychom se sakramensky zvažovat, kde začít s vodozádržnými opatřeními. Samozřejmě země tam, kde hodně leje a jsou vysoké zrážky, které vedou povodním a podobně. Druhá věc, jestliže tam rychle vybudujeme zádržná opatření, pak abychom dostali tu vodu do jiných částí země, potřebujeme vodovodní systémy distribuce.

0: vlastní potrubné systémy a podobně. Samozřejmě, jak si jsme nechali rozkradnout jednak různými etniky a podobně, no teď nemáme zavlažovací systémy, nemáme distribuci vody v rámci teritoria. No a když ji vybudujeme, kdybychom na to měli peníze, například na Slovensku se uvažuje o investicích arabských zemí, tak v tom případě potřebujete ještě jednu věc. Ty kompresory, čerpadla a podobně budou potřebovat elektrickou energii. Ale přece té elektrické energie je třeba pro cloudová úložiště dat, pro výpočtové čas umělé inteligence, pro smart technologie a podobně. Ne proto, abychom přečerpávali vodu z oblastí bohatých na vodu do oblastí chudých na vodu. No a k tomu přistupuje ještě další zvláštnost. Vemte, v severních Čechách máte dost vody, jenomže je kontaminována bohužel důlními aktivitami v Polsku. V jižních Čechách, i když dochází vysychání jezer a rybníků, bohužel velká část vody je kontaminována sinicemi, protože se nedostatečně čistí odpadní vody. Další věc, jelikož se topí alpské ledovce, znižuje se množství vody, které pravidelně je v nejvyšší úrovni v Dunaji a neprotéká takové množství vody. A v tomto ohledu Dunaj, který je významným sběračem vody z velkých evropských teritorií, výrazně klesl, a vemte teď poslední data, kdy v Budapešti jste měli hladinu 33 cm, v Bratislavě jste měli hladinu 60 cm a v bulharské a rumunských oblastech jste měli průměrnou výšku Dunaje kolem 1 metru. To není jenom otázka lodní dopravy, která musela být zastavena. To není jenom otázka toho, že vodní elektrárny jako Gabčíkovo nebudou produkovat tolik elektrické energie. Ale je to problém, který znamená, že ty obrovské území štěrkových podloží, například Podunajská nížina, nebudou nasáklé tak vysoké hladiny vodou, protože té vody je neporovnatelně méně. No a z toho vám najednou vyskakuje zajímavá věc. Co vlastně bude rozhodovat o příštím přežití jednotlivých zemí? A najednou zjišťujete tři základní faktory. Poprvé voda, bez které není život. Podruhé energie, bez které nemůžete redistribuovat vodu do oblasti, kde ji potřebujete. A potřetí jsou to potraviny, no protože bez té vody ty potraviny nebudou. Představy Evropské unie o tom, že bude kupovat v rámci smlouvy s Mercosurem potraviny a bude dostávat ovoce z Afriky a bude dostávat potraviny, maso a pšenici všechno z Jižní Ameriky, najednou dostávají na frak, protože i ti Jihoameričané potřebují potraviny právě sami pro sebe. Afrika taktéž potřebuje potraviny sama pro sebe. A ty velké hubé reči v Bruselu o tom, jak budeme perfektně zásobeni levnými a kvalitními potravinami, jsou nesmyslem od samého začátku. To by ovšem musel v Bruselu vládnout alespoň špetka zdravého rozumu. A toto všechno pokračuje dál a dál. Vemte, dobrá, chceme a vytvořili jsme situaci, kdy jsme se chtěli podobat Kalifornii, kde 60% vody se spotřebovala na zalévání trávníků, což vzhledem na klima v Kalifornii je celkem pochopitelné. Takže teď vyhlásíme, že nesmíme napouštět bazény a nesmíme zalévat trávníky ani zahrady. Ale množství lidí v těch zahradách si dopestovává ovoce, zeleninu a všechno ostatní. Myslíte si, že to vydrží v těch suchech? Protože problém toho sucha není v tom, že je 1, 2, 3, 5 dnů. Problém je v tom, že například v některých oblastech v Evropě už nepřijelo 2 měsíce. To znamená, i když byste zalévali konvemi nebo něčím jiným, tak velká část úrody a bohužel i rostlinstva začíná být ohrožena. No a k tomu přistupuje taková ta třešnička, nebo poleva na dortu, jak se tomu říká. Najednou prohlásí Brusel, že by bylo ideální zrušit toaletní papír a přejít na používání bidetů. No, tak bidet, jak je známo, používá vodu na očištění jistých částí těla. No, tak potom pravděpodobně ta spotřeba vody zase extrémně vstoupne a vzhledem na nasranost velké části populace, tak potom ta spotřeba té vody v těch bidetech asi půjde exponenciálně možná ještě výš vzhůru. Ale musíme mít důvěru v Brusel, protože Brusel myslí systémově. Takže například Brusel prohlásí, že vysoké ceny elektřiny pro obyvatelstvo i podniky je možno řešit dynamickými cenami. To znamená, prát budete ve dvě v noci, koupat se budete ve dvě v noci. No, jenomže pro jistotu, abyste zase nejásali, tak Brusel chystá další opatření, podle kterého je třeba elektřinu šetřit pro cloudová úložiště dat a výpočetní čas umělé inteligence. Takže pro jistotu budeme uvažovat o tom, že bychom od 22.00 až do 6.00 vypli elektřinu pro obyvatelstvo, aby nám tady obyvatelstvo jednak nekoukalo a neposlouchalo konspirační weby a zároveň, abychom ušetřili elektrickou energii. Víte, já si položím jednu takovou drobnou cynickou otázku. Když paní von Leyenová prohlásila, že by Evropská unie měla ušetřit přibližně 15% spotřeby elektrické energie, takže měli byste přejít na všechno možné i nemožné, tak já se vždycky vrátím k té velké analýze, kterou dělala dokonce i Štokholmská univerzita, ale další rad univerzit v Evropě. Kolik elektřiny a surovin a vody mineme na výrobky, které se nikdy neprodají. Zbytečná produkce. Od zbytečných potravin, které neprodáte, nerozdělíte, necháte je zničit. Až po výrobky elektroniky, automobilů, průmyslu, textilního průmyslu, farmaceutického průmyslu a podobně. A již průběžné výpočty Stockholmské univerzity ukázaly zajímavou věc. Jestliže bychom zrušili výrobu zbytečných tovarů a služeb, které nikdo nechce, ušetřili byste více jak 25% produkované elektrické energie. No ale přece vy potřebujete více podílu OZE, takže fotovoltaika a větrníky. A ty musí být, protože jsou prý ekologické. A tenhle ten debilismus budou hlásat ty ekologičtí aktivisté do nekonečna. Větrníky jsou přece ekologické, kurňa. Hlavně, že jsou vysoké 260 metrů. A tohle to všechno, tyhle ty nesmysly, které jsou vázané pouze na peníze a dotace na zelenou energii, jsou horší než to sucho. To sucho je přírodní. Ale jak jistě víte, nejhorší je zrážka s blbcem. Ta zrážka s blbcem je horší než zrážka s kamionem. A když se podíváte kolem sebe od větrníků až po všechny ty debility okolo Green Dealu, no tak pak si uvědomíte, že problém není to sucho v Evropě, ale problém je debilismus Bruselu, zelených aktivistů a těch, kteří chtějí vydělávat na tomhletom fantomu. A to je, prosím pěkně, neporovnatelně větší riziko než to sucho, na které jste se ptal.
1: Děkuju, pane profesore. Já si myslím, že věc by hodně pomohla, kdybychom provzdušnili trošičku systémy dotací do těchto těch podivných aktivit. A ono by se pak ukázalo, co je a není schopný fungovat. Chci tady poděkovat našim přátelům na YouTube, který nám poslali tady takzvaný superchat příspěvky. Drummer, děkuji ti za 89 asi dánských korun. Pavel Sichra, děkuji ti za tvůj příspěvek a Olda Maršíček, taky moc děkuji. Sladké, vlahé, letní pokecání a pozdravení vám všem přeji, píše Olda. Takže k tomu. Já bych tady rovnou se zeptal teda na věci, které nás bohužel trápí. Vy jste to trošku zmínil, nakousnul jste to tady, Peťa Stejskal píše. Dobrý večer, pane profesore, myslíte tou studenou sprchou naše v úvozovkách naplněné zásobníky připravené na zimu, nebo občanům raději doporučíte začít s otužováním a koupáním se v ledu dle Icemana Wim Hofa? Tak budeme mít plyn, budeme mít teplo, nebo budeme mít v zimě zimu?
0: Tak poprvé doporučoval bych nakoupit do zásoby fazoli a kvašené zelí. Potom rozhodně budete produkovat hodně bioplynu, a pak je to jenom otázka technického zadržování toho bioplynu a jeho využití při vytváření tepla. No, to je první věc. Druhá věc, která je tady velice, velice zvláštní. My si nechceme uvědomit, že to odsunutí od ruských energií který mává Brusel jako obrovským kijem, jak si ne na všechny platí. Asi víte, že od počátku, od ledna 26, Rusko, Belgie, Holandsko zvýšili nákupy ruského kvapalního plynu o 27, 31 a 36 %. No a to samozřejmě panu Putinovi poskytlo desítky miliard euro. No tam to jaksi nevadilo. No chápu, Francie je velká, dobrá. Belgie a Holandsko jsou menší. Klidně bych je srovnal s Českou republikou. Tak proč pak by Česká republika nebo Slovensko neměli právo taky nakupovat plyn, aby bylo dost na zimu? Teď najednou všichni v Bruselu konstatují, že zásobníky jsou naplněny ne, jak by mělo být, zhruba na 70%, ale jenom necelých 50%. Z toho se již dedukuje dopředu, že v zimě bude veliký problém s nedostatkem plynu. No, a to pak se bude promítat do dalších a dalších věcí. A teď si představte, že na podzim chce Evropská unie schválit urychlený převod všech aspektů společnosti zemí Evropské unie na elektřinu. To znamená, abyste vůbec nepotřebovali ani plyn, ani ropu, ani naftu, ani benzín a všechno bude na elektřinu. No, tak ta představa Bruselu je pěkná, jenomže nevím, odkud chcete vzít tak gigantické množství elektrické energie. Samozřejmě, možná geniusové v Bruselu předpokladají, že se obnoví renesance jaderných reaktorů i malých reaktorů SMR, které začnou dodávat lokální energetické zdroje elektřinu pro jednotlivá teritoria. Dokonce možná přejdeme taky na nákup čínských tóriových reaktorů, které nepotřebují vodu na chlazení. Bude to přímo skvělé. No, kdybychom na to přešli a kdyby tedy špetka zdravého rozumu zůstala v tom debilním Bruselu, no tak možná by to pomohlo. Jenomže drobná chyba lávky. A výstavba těch věcí potrvá 5-7 let. Ale vy se chcete odpojit od všeho a přejít rychle na elektřinu do roku 2030. Což, jak se říká, bratru jsou 4 roky. S tím ale souvisí další věc. Jestliže skutečně bude obrovským tempem růst, a to máte ty plány, 4 gigantická cloudová úložiště dat pro potřebu umělé inteligence a jeho rozvoje v Evropské unii, tak jako čím budete chladit ty obrovská cloudová úložiště dat? Po tom americkém vzoru, kdy jedno jediné cloudové úložiště dat má spotřebu 600 milionů kubíků vody na chlazení ročně. To opravdu jsme tak už debilní? A celá ta berbež v tom Bruselu to vůbec nechápe? A k tomu teď přidejte. Potřeba investic. Cloudová úložiště dat, centra pro rozvoj umělé inteligence, přechod na elektrifikaci celé Evropské unie, ale zároveň budete mít zbrojení, gigantické zbrojní výdavky, protože chceme vytvořit Evropskou armádu, což je absolutně šílený předpoklad, protože již v dokumentech Evropské unie je zakázána forma společné Evropské armády. A tohle to všechno ještě v situaci, ve které chcete valit 90 až 70 miliard euro ročně na podporu Ukrajiny. No a tohle to, když elementárně spočítáte, pak si nepochybně položíte otázku, buď nikdo nezná elementární základní násobilku, a nebo je ta horší varianta, někde nechali otevřené dveře a klienti docenta Chocholovska utekli. Já se spíše kloním k druhé alternativě. V tomto ohledu ale musíte vidět ještě několik zajímavých pikošek. Poprvé, velký výzkum půdy, mikrobiomu a mikroorganismu v půdě ukázal zajímavou věc. V případě sucha bakterie, které jsou v půdě, zvyšují svoji rezistenci vůči antibiotiku. To je poslední výzkum německý, francouzský a italský. Jestliže se zvyšuje rezistence bakterií, které jsou v půdě, a zároveň ty bakterie si šíří podstatně rychleji právě díky suchu, no tak máme zaděláno na prvý velký problém. Po druhé, jestliže se stále více a více v evropském teritoriu objevují živočišné a rostliny druhy, které tady nikdy nebyly a nemají přirozené nepřátele, dochází změně biodiverzity v rámci Evropy samotné. A po třetí, pravděpodobně budeme svědky obrovského prohloubení rozdílu oblastí, kde je vody nadbytek a oblastí, kde bude vody absolutní nedostatek. Když se podíváte na tu mapu sucha Evropy, tak jak ji publikoval teď Eurostat, tak to vypadá tak, že jsou to kompaktní velká pásma tmavě rudé barvy, značící výrazný pokles půdní vlhkosti. Ve skutečnosti se prohlubují regionální rozdíly. A tyhle ty regionální rozdíly můžou mít obrovský dopad na vývoj zemědělství, potravin, ale i bydlení a všeho ostatního. A tohle to všechno vyžaduje jednu zásadní věc. Jestliže energie, voda a potraviny jsou předpokladem příštího přežití v důsledku obrovských změn přírodního prostředí a terraformace planety, pak by normální bruselská administrativa měla být koncentrována v spolupráci s národními vládami na zabezpečení těchto tří faktorů rezilience. Ovšem, jak si to předpokládá, alespoň minimální míru inteligence v Bruselu a nejenom mocichtivosti, která dneska dominuje všem bruselským eskapádám. A tohleto všechno pak ještě vytváří další zajímavou zvláštnost. To není jenom o tom, že vydají meteorologické stanice varování před druhým a třetím stupněm tepla. Všimněte si ještě zvláštnost. Velká část evropského kontinentu byla postižena taky dusnem. A dusno, včetně teploty a nedostatečné množství vodní páry, se může stát vysoce rizikovým faktorem pro mnoha teritoria v rámci Evropské unie. No a skutečně máte pravdu, výzkum, který uskutečnila velká mezinárodní studie, zjistil, například teď Francouzi plánují postavit větrníky 60 km od pobřeží, že větrné elektrárny radikálním způsobem mění přesouvání vodní páry, která vychází z odpařování mořské hladiny, která je mimořádně sehorat tepla, na kontinentální území. A to bude mít další obrovský dopad na celkovou hydrologickou strukturu Evropy samotné. A ještě bychom tomu měli přidat poslední polevu na dortu. Výzkum vysokých atmosférických řek, přesouvajících obrovské masy vodní páry ve výškách 15 až 30 km, ukazuje změny. Čili El Niño znamená nejenom změnu pasátu nad oblastěmi Tichého oceánu, ale dochází k změně předefinování vodní páry ve vysokých vrstvách atmosféry a tím se posilňuje v některých oblastech rozsah zrážkové činnosti, ale bohužel v jiných oblastech nastupuje sucho. Jako kdybychom zapomněli na základní princip planety. Množství vody je konstantní, ale klíčový je poměr skupenství. A v tomto ohledu se skutečně dostáváme do relativně katastrofické situace. No a já jsem si pak vzpomněl v 70. letech obrovským literárním hitem byly tři katastrofické knížky. První se jmenovala Sucho, druhá se jmenovala Hlad a třetí se jmenovala Potopa. No, možná ten autor byl futurolog. A možná to byl kvalitní futurolog. Protože to, co tam popsal, začínáme zažívat sami kolem sebe.
1: Děkuju, pane profesore. My už jsme to tady zmínili. Já jsem našel tu mapu, tak se mi tady lidem promítnul, aby viděli jaká je situace v té Evropě, co se sucha týče. Teď jsem teda našel mapu, kterou tam dávám akorát v tuhle chvíli. Slovensko, jak je na tom, to je prostě katastrofa. Co se sucha týče, to je opravdu na některý Na některé jako výjimky je to celý červený, extrémní sucho, výjimečné sucho. A jenom teda, bohužel teda prostě voda není v tuhle chvíli. A faktem je, že třeba u nás v Čechách vlastně od roku 89 se žádný vodní dílo a nic, co by se zabývalo vodou, vlastně netvoří. A v současnosti jsme v situaci, kdy Orlík je zhruba na 30% kapacity vody, takže 2/3 jsou pryč. A Lipno je někde na polovině, s tím, že ještě musí kromě Prahy zásobovat samozřejmě Budějovice a elektrárnu Temelín. No a v Praze jsou na kriticky nízkém průtoku ve Vltavě, kdy hrozí to, že se nebudou brzy dostatečně odplavovat splašky. Tak možná zažijeme Prahu ve sračkách, s proměnutím. Což by mohlo paradoxně jako věci pomoct, protože by konečně protože všichni ty naši, že jo, neziskovčíci, oni sídlejí hlavně v té Praze, takže by si to zažili, to, co si navařili, že by si taky mohli sníst. No tak uvidíme, nakolik příroda bude moudrá a učiní jim té ekologie zadost, týhle zvrácený. A možná by to někoho mohlo přinutit trošičku zase rozum přemýšlet, no. Bohužel moc jich není. Tady vezmeme Petra, jeho otázku. Jaký jsou teda to je zajímavý, v případě státního převratu, nebo když se prostě něco tady podělá úplně jako, anebo i v případě, nedej bože, toho konfliktu, který se může velice rychle rozšířit, že jo, co si budem tady. A naše evropské vedení sedí na stohu slámy a škrtá sirkama, že jo, a kouká, co to dělá. A tak jaký zbydou lidem způsoby komunikace? Protože nás, jako třeba tady tenhle kanál, ten internet určitě vypnou.
0: No, tak já bych řekl takhle. První věc, když chováte poštové holuby, mohli byste použít holubí poštu. To by jako šlo. Zatím tedy ty poštovní holuby existují, jsou tady chovatelé a podobně. Pak byste mohli použít klasickou podobu listových zásilek. Podobně jako někteří geo v rámci Spojených států firem velkých začínají se vracet k listovým zásilkám. A ovšem doručovaným speciální doručovací službou. Je to nepřečtené, týtelné a bezpečné a podobně. No a samozřejmě je to problém v tom, že když nebude spojení, není velení, jak se říkalo na vojně. No a v tom případě rozdělíte společnost na izolované enklávy, kde akorát se bude šířit šeptanda, ale jiné formy komunikace velmi ne, protože i ty vysílačky, které máme, tak potřebují jako vždy elektřinu. No, můžete ji nabít šlapacím kolem, tak možná půjdou obrovským na odbyt šlapací kola nebo fotovoltaikou, ale tu vám můžeme začernit. Nevím, no, bude to v každém případě nesmírně zajímavá situace. Já se obávám jiné věci. Když byly před 2 lety ty velké povodně v Bavorsku a v jižním Německu, tak první, co selhalo vzhledem na ty povodně, byla komunikace. Odešly mobilní telefony, energetická zařízení a podobně. A vznikl totální chaos. Problém je, že právě chaos může být akcelerátorem rozpadu společnosti. Protože pak ta společnost se rozdělí na malá autonomní území, kdy lidově řečeno pěšky dojdete do hodiny na druhý konec, ale to koordinované úsilí pro řešení těchto problémů se bohužel asi ztratí. No a to v konečném důsledku povede k staré známé tezi. Jak přežít? No přežít při regionální spolupráci. No a v tomto ohledu pak bude nutno, aby například vesnice nebo malá města spolu spolupracovali při zabezpečování komunikace, energie a vody. A tohleto všechno může být právě, řekněme, průbířským kamenem, který nám příroda postaví před nás tím, že se zeptá, jste skutečně schopni komunikovat nebo jenom pro vás převládají, nazvíme to, sobecké zájmy. A všichni nadávají na tu přírodu. Ale možná zkuste se zamyslet nad tím, jestli ta příroda pro nás nestaví zrcadlo. A to zrcadlo má ukázat, jestli jsme skutečně přepadli individualismu, egoismu a podobně, anebo skutečně v nás zůstává humanita, spolupráce, komunikace a empatie. Nevím. Možná ty rostliny přežijou, protože ty tři protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, ve svém jednání mají. No ale přece my se titulujeme jako vrchol inteligentního a evolučního řebříčku. A my vrchol inteligence to nemáme, nejsme toho schopni. Tak možná skutečně ta příroda i tím suchem, i těmi změnami nastavuje zrcadlo, abychom se vrátili ke kořenu. Možná to bude to řešení.
1: A jo, ale to jdete přímo proti principům současného systému, že jo? To, tady jsou potřeba lokty a každý je nepřítel a každý, že jo, musíte to někam dotáhnout a podobně.
0: A taky, myslíte na hřbitov?
1: Taky. Další otázka. Dramer píše, chce se zeptat, co si myslíte o tom, že by zmizelo, že se přestěhoval pryč z Evropské unie, například na Kostariku, někde se mluví o Kolumbii, kde už taky je evropská kolonie. Je fakt, že možná statisíce Němců už jako mizí z Německa, hlavně to jsou starší lidi, třeba i důchodci a tohleto, a vlastně hledají útočiště v jiných částech světa, kde prostě je ten svět ještě v pořádku v uvozovkách, jo. Tak jestli tohle je taky na nějaký čas řešení?
0: Na první věc, za minulý rok odešlo z Německa více jak 288 tisíc Němců, kteří emigrovali pryč. Velká část odešla do Jižní Ameriky, do Asie a do Španělska. Když jste mluvil o těch seniorech, tak obvyklým rysem posledních 10-15 let je, že si němečtí důchodci kupují bydlení ve Španělsku nebo v Jižní Itálii a tam přesídlují. Viděl jsem analýzy, které říkají, no víte, taková Argentina, to je přímo skvělá, tam dokonce Altman a velicí guru OpenAI si tam staví hnízda přežití. No a tedy ta Argentina by byla přímo skvělým nápadem. Jiní říkají, no mohly by to být Maledivy nebo Kap Verdi. No bohužel Kap Verdi a Maledivy jsou závislé na jedné věci, ocelovacích zařízeních a nedostatku pitné vody. Ale vtip je v tom, že když si někdo představuje, že si postaví super podzemní město jako Altman v Argentině, no tak první paradox, jestliže vypukne chaos a lidé nebudou mít co jíst a vědí, kde to centrum přežití je, tak asi třikrát hádejte, co se stane. Druhá věc. To přežití je možné a nejenom v Argentině nebo na Kavernách, ale přežijete na vesnici, můžete si dopěstovat něco, můžete mít zdroje vody, můžete tam mít i suchý záchod, a přežijete. V jedné oblasti nepřežijete 100%. V těch velkých městských aglomeracích zařízených těmi obrovskými mrakodrapy a nyní, už to nenazýváme králikárny, pana Havla, a jsou to superkrálikárny, protože ty naše měly 7 pater, tyhle ty mají 50 pater, ale tyhle ty komplexy půjdou pod kytky. Vypněte vodu, elektřinu a skončili jste. První, co se ucpe, budou klozety a skončili jste. Čili proto teď začíná opět jistá vlna, která původně se rozběhla za covidu, ale protože chtěli jste mít svobodu, teď se ukazuje, že mnozí mladí lidé nechtějí být v centrech velkých měst, ale spíše na okraji. No, protože v případě takovéhle krizové situace je to vaše šance na přežití na okraji toho města je neporovnatelně větší, než když budete bydlet v těch obrovských komplexech. No a další věc, která tady je, jestliže potřebujete minimálně vodu a potraviny, tak jak to uděláte? Budete si pěstovat rajčata na balkon a přežijete v tom paneláku? A nebo se vrátíte ke kořenu, vrátíte se k rodičům na vesnici a najednou zjistíte, že ty papriky a ty rajčata, i ta fazole se dá...
1: Tak přátelé, vypadlo nám spojení po více jak hodince, to se bohužel stává, takže vytočíme pana profesora znovu po telefonu. Psychicky ne. Chci vám všem moc prostě opravdu poděkovat za všechno, co pro nás děláte, za vaše za vaši pomoc a jdeme dál. Volám pana profesora. Vláďa Šustek, díky ti za příspěvek na kafe.
0: No, už jsme opět ve spojení. Takže můžete se přestěhovat, řekněme, do Argentiny nebo Bolívie a podobně. Jenomže má zkušenosti, mnoho historických zkušeností se drží jedné zásady. Když v krizové situaci jste v zemi, kde jste se narodila, mluvíte stejným jazykem, přežijete. Ale když budete v cizině, tak budete cizinec. A cizinec z pravidla při krizových situacích je první na ráně. Takže v tomto ohledu, jo, můžete investovat, můžete si koupit dům nebo byt někde daleko na ostrovech a podobně. A můžete doufat, že když dojde k té velké srážce civilizací, takže se vás to nedotkne. No, doufat můžete. Ale ve skutečnosti vzhledem na propojenost, provázanost současného světa, komunikačních systémů, energetických systémů, potravinových systémů, vojenských systémů, v podstatě snad kromě Antarktidy nenajdete místo, kde byste byl schován před tím vším, včetně satelitního dohledu a podobně. Takže iluze o tom, že se někde schováte anebo se schováte pod zem, může být sice zajímavá. Možná proto postavili těch 160 podzemních měst ve Spojených státech. Možná na pár let byste tam aj přežili. Ale vemte jednu zajímavou zkušenost. Takzvaná Země 1, Země 2, projekt NASA. Rozhodli se vyzkoušet, jestli by mohly existovat stanice na Marsu s kompletně úplně uzavřeným cyklem. Výroba potravin, kyslíku, recyklace vody a tak dále. Bylo to biosféra 1 a biosféra 2 v Kalifornii. Něco podobného udělali taky Rusové. Víte, jaká byla zkušenost? A tam byli vybraní speciálně lidé, kteří nebyli konfliktní, kteří byli ochotní spolupracovat, komunikovat, vyměňovat si informace a podobně. Ty experimenty musely být přerušeny. Nejenom proto, že mezi těmi lidmi vznikla nevraživost, vznikly tam hádky, spory a tak dále, ale i proto, že technické zařízení na recyklaci vody, recyklaci potravin, recyklaci rostlin a všeho se ukázaly jako nedostatečné, jako nemožné zachovat, řekněme po dobu 2 let, úplně uzavřený systém. Zkuste se podívat na výsledné zprávy o těchto projektech. Biosféra 1, biosféra 2. A pochopíte, že co se stane, když se, řekněme, ti lidé uzavřou do toho podzemního města a říkají, že budou tam žít 10 let. No a je to především psychologická stránka, nejenom ta technická a potravinová. Těch experimentů bylo uskutečněno několik. I v Rusku, tedy pardon, v Sovětském svazu, i ve Spojených státech, dokonce i v Austrálii. Ale všechny ty experimenty neuspěly. A přemýšlejte, proč.
1: Děkuju, pane profesore. Mám tady otázku, která, a tady chci poděkovat Alexandrovi. Alexandr nám posílá tady příspěvek a ptá se, jaký má pan profesor osobní názor na konzumaci čistého kreatinu monohydrátu, který se ukládá zejména ve svalech jako zdroj energie. Údajně přispívá ke zvýšení výkonnosti a hlavně objemu svalů, protože dokáže zadržet vodu a moment, já to dočtu. Dokáže zadržet vodu a svaly ho ukládají pro pozdější užití. Tak co tenhle ten doplněk?
0: První otázka. Chcete být svalovec s mohutnými svaly, což může působit velice zajímavě na koupališti a podobně. A nebo chcete žít zdravě a dlouho. Jestliže chcete to druhé, tak platí i u toho kreatininu jedna základní zásada. Přiměřeně. Tak, jak to pravil pan Verich. Pij do polosita a pij do polopita, jes do polosita. V tomhletom ohledu řeknu vám takhle, no, když si chcete trošičku zvýšit výkonnost, možná v malých dávkách vám to pomůže. Když byste však chtěl obrovské dávky, tak pravděpodobně to nebude to šťastné řešení pro vás jako člověk.
1: Jo. Děkuju. Tak, jdeme dál. Další zajímavý postřeh a sice, pane profesore, představte si, že byl na Ukrajině udělán průzkum veřejného mínění. Tady to o tom psali mainstreamový média. A prezident Zelenský v místě oblíbenosti spadnul až na 6. místo. Co tomu říkáte? Co to je za signál? Jakože najednou se i v mainstreamu píše. Jo, a i teda mimochodem taky probíhají různý takhle i mainstream informace, jak si paní ministrová, teda jako manželka pana ministra, tam teďka koupila novou jachtu, jak zrovna náhoda po tom, co přišly peníze z Evropské
0: unie. Ale nebuďte žárlivej na tu jachtinku, pane Bureš.
1: A tak mě to je
0: Já bych upozornil na jiný signál, o mnoho závažnější. A vystoupení pana Zálužného. Generál, velitel armády, přesunutý do Londýna, velvyslanec Ukrajiny v Londýně. Co prohlásil? Prohlásil několik nesmírně zajímavých tezí. Poprvé, Ukrajina nikdy nebude v NATO. Po druhé, standardy válečné NATO jsou dávno zastaralé, neschopné a neslouží k ničemu. Po třetí, i kdyby se zavedly standardy NATO na Ukrajině a modernizovali, tak budou uproti ruské armádě představovat možná 40% reálné výkonnosti. A poslední, jediná armáda, která je připravena na válku budoucnosti, je ruská armáda. A to prohlásí pan Zálužný. Ten, který je v těch průzkumech, tuším, druhý za Fedorovem. Nic vás nenapadá ve vazbě na tak zásadní vyjádření, ze kterých pana Zelenského pravděpodobně mohl trefit člak. Je to signál něčeho, co se k čemu se schyluje na Ukrajině? A další skutečnost. Na jednu stranu Rusové neustále potápějí všechny lodě. Tvrdí se, že do Oděsy ani Mykolajeva žádné zahraniční lodě nepřiplouvají a podobně. Ale přitom stále se dozvídáte, že byla potopena tamta loď a tamta loď a tamta loď. No tak připlávají nebo nepřiplávají do Oděsy a Mykolajeva tyhle ty lodě plné zbraní a ostatních věcí pro armádu Ukrajiny. Na druhé straně je zřejmé, že vývoz například pšenice nebo olejnin, který zabezpečoval 20 miliard dolarů pro ukrajinský rozpočet ročně, se zredukoval nějakých 6 miliard. Vývoz hutnických výrobků, které zabezpečovali 4,5 až 5 miliard dolarů ročně, se zredukoval na 1,3 miliardy. Ale ještě stále existuje i ten vývoz obilovin, i toho oleje, i těch hutnických výrobků. Ale přece ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že všechny lodě jsou potopeny a že rejdaři se bojí poslat lodě do Oděsy. A kromě jiného tvrdí se, že přece přístavní mola, jeřáby, vykládací zařízení v Oděse jsou zničeny po tolika úderech raket. No a když jsou zničeny, tak proč objem exportu z oděských přístavů klesl na 50%, ale pořád existuje. A to jsou takzvané fenomény, které někteří blogeři nazývají mlhaválky. A teď máte ty spory, protože jedna skupina blogerů prohlásí, tahle ta oblast je ruská, ne, další prohlásí, to je šedivá zóna, další prohlásí, ne, to ještě drží Ukrajinci a podobně. Čili musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Kromě střel, dronů, raket a všeho ostatního, je minimálně rovnocenní informační válka. Ta hybridní válka o tom, že například mainstream neustále tvrdí, že Ukrajina vítězí. Dokonce prezident Zelenský prezentoval prezidentu Trumpovi, že Ukrajina vítězí a dostal povolení pro další věci. A na druhé straně v mnoha případech masky jdou dolů. Nyní oficiálně americká strana přiznává, že satelitní informace a válečné informace, které dodávají ukrajinské straně, umožňují útoky do hloubi ruského území, protože bez těchto informací by žádné útoky nebyly možné. No. A jak je to potom? Je tedy jsou Spojené státy účastníkem tohoto válečného konfliktu? O tom, že prezident Trump prohlásí, že úplně zničil, rozdrtil na prach, na padrč celý Irán, no tak ta padrč a ten prach se asi zdvíhá a proto Američané mají tak obrovské problémy, že vejde jim to do očí a pak nic nevidí, včetně prezidenta Trumpa. No a toto jsou takové zvláštnosti. A faktem je, že někdy ten rozpor mezi oficiálními prohlášeními Ruského ministerstva obrany a skutečným stavem, který popisují vojáci a blogeři přímo z frontové linie, je hodně odlišný. Ovšem nepopiratelným faktem je, že Rusové mohutně postupují a zabírají stále větší a větší část nejenom Donbasu, ale dalších území směrem na Charkov, Konstantinovku a podobně. Dole južné části, například Oděsa, Mykolajev, až k rumunským hranicím, jsou nyní soustavně napadány, včetně poškození posledního mostu, který propojoval ukrajinské území s rumunskými přístavy v deltě Dunaje. No a toto všechno vytváří takovou zvláštní, Rusové mají na to takový krásný výraz, metěž. To znamená takový chaos, ale to není jenom chaos. To je doslova zmatení zmyslu. A které informace pak platí? Ty, které šíří mainstream, u vás Česká televize a Český rozhlas, o tom, jak Ukrajina vítězí a jak postupuje divné ukrajinské tanky, stojí před Rudým náměstím. A nebo blogová scéna, která ukazuje úplně jiný obraz tohoto válečného konfliktu. No a teď si představte, že... Nejenom by se ukazuje, že ta umělá inteligence, která připravovala strategické manévry a útoky Spojených států a Izrael na Irán, se šeredně mýlila. A teď najednou se ukazuje, že i útoky do hloubí Ruské federace, zabezpečované a plánované umělou inteligencí, se šeredně mýlí. Ano, zasáhnou rafinerie, protože vemte si jenom průměrnou plochu rafinerie. Ta plocha představuje stovky hektarů, no tak netrefit se do stovky hektarů, to tedy skutečně by bylo umění. Na druhé straně málo se píše o tom, že Rusové začali používat na malé magnetické kompasy, které stojí $20 a kompletně eliminují schopnost ukrajinských dronů zasahovat přesně cíle. No a toto všechno vytváří to, čemu se říká hmla války. No a při té hmle války pak se do toho ještě přimíchají rozhodnutí prezidenta Trumpa o obrovských sankcích vůči zemím, které obchodují s Ruskem. A pak se do toho přimíchají ještě vyhrášky. My zatočíme s těmi zeměmi, které si nedají říct a stále obchodují s Ruskou federací. No a prosím vás, proč by si například indický zpracovatelé ropy odpustili tak obrovský biznis, kdy dostanou ropu z Ruska s výraznou slevou, vypracují ropní produkty a pak je s maximálním ziskem prodávají do Evropy a do celého světa. No byli by přímo šílení, kdyby se tohoto obrovského výhodného biznisu vzdali. a pan prezident Trump může zúžit, jak chce. Stačilo, aby Čína zareagovala s tím, že zastaví vývoz vzácných surovin a magnetů. A druhá věc, některé klíčové výrobky vyvážené do Spojených států budou podléhat dvojí certifikaci. Nejenom americké, ale i čínské. No a možná opět se dostaneme k fenoménu náhody, že mnoho z těch výrobků bude chápáno jako nehodné exportu dvojího určení a jejich vývoz bude zakázán. Takže je to takový zvláštní svět, ve kterém množství informací neznamená, že jste informován a že chápete, co se vlastně děje. Takhle bych to mohl shrnout.
1: Děkuju. Tady my už jsme to nakousli, ale Terezie se ptá, jaký je předpokládaný záměr právě toho seskupení Turecka, Pákistánu a SAE. Co od toho můžeme čekat?
0: Poprvé, je to sunnické seskupení. Irán a takzvaná fronta odporu jsou šíité. Šítů je ve světě kolem 250 milionů. Sunitů je kolem 700 milionů. Druhá věc. Ukazuje se, že velká část pozornosti, především Velké Británie, z části ale i Američané, se stále více soustředňuje na střední Asii. Neopomeňte, Erdogan se nevzdal představy o turkickém sultanátu. A další věc. Saudská Arábie pochopila, že Američané ji nebudou chránit. Nemají na to ani síly, ani chuť. No a jelikož ochranný deštník nad saudsko-arabským vedením zmizel, no tak samozřejmě Saudové, kteří vlastní množství ropy a plynu, a Pakistan a Turecko, které mají obrovské armády, se celkem logicky dohodnou na válečné spolupráci s prohlášením, že jestliže bude napadena jedna země tohoto triumvirátu, tak všechny ostatní země přijdou vojensky na pomoc. V tohoto hlediska je to především zájem Saudské Arábie, která potřebuje vojenské krytí vůči Izraeli, ale dokonce i vůči Iránu. A v tomto ohledu, jelikož Američané selhali, zůstává jedině Turecko a Pakistan. Nezapomeňte, Turecko má po Američanech největší armádu v NATO. Další zvláštnost. Turecká armáda má obrovské bojové zkušenosti, protože za desítky let válek s Kurdy si vypracovali mnohá válečná opatření a scénáře. Pakistan má díky Spojeným státům taky obrovskou armádu, ale má jeden obrovský plus. Má jadernou pumu. No a kromě jiného, tahle ta triáda může velice zajímavě působit i v případě konfliktních situací mezi Pakistanem a Indií nebo konfliktních situací, které se týkají vztahu Turecka a Cypru a podobně. Protože jistě si pamatujete, že Izrael rozmístil na Cypru protivzdušné rakety, ovšem které pokrývají třetinu tureckého území, což Turecko výslovně považovalo za válečný akt a proto prohlásilo, že Izrael je nebezpečím a nepřítelem pro Turecko a jeho jednotu. No a tohleto všechno ještě při obojetnosti pana prezidenta Erdogana, který chce spolupracovat i s prezidentem Putinem, i s prezidentem Trumpem, tak je celkem logické, že tohleto všechno vzniká jako množství společných zájmů. Saudové dodají ropu a peníze, Pakistan dodá jaderné pumy a Turecko dodá velikou v bojích odzkoušenou armádu. No a máte přesně důvody, proč vznikl tenhle ten triumvirát. Další, takový menší, ale triumvirát.
1: Může to nějakým zásadním způsobem právě ohrozit třeba Izrael?
0: No, politika Izraele, ta ohrožuje nejlépe samotný Izrael, protože viděli jste možná modelové scénáře. Izrael má dvě rafinérie, všechny jsou v dosahu iránských raket středního doletu A kdyby Izrael zautočil na Irán, což je též jedna z možných scénářových podob, tak v tom případě prvé, co udělá Irán, zničí tyhle ty dvě rafinerie a tím vyřadí jakoukoliv potenciální možnost získat naftu a benzín v celém Izraeli. Důsledky si asi umíte představit. No a samozřejmě další věc, která tady je, jestliže Erdogan oficiálně prohlásil, že největší nepřítelem Turecka je Izrael, a jestliže izraelští představitelé prohlásili, že po skončení s Iránem přijde na radu Turecko, nemůžete se divit, že Turecko hledalo partnery, našlo je v Saudské Arabii a našlo je v Pakistánu. No a tohleto partnerství pak je doslova namířeným prstem nebo přímo rukou vůči Izraeli. A jelikož Izrael sám má obrovské problémy, všimněte si, co se děje ve Spojených státech, a i pak to židovské sdružení lobbystů investovalo do mnoha volebních scénářů ve Spojených státech a nevyšlo to. Volí se kandidáti jiného ražení. Kromě jiného, mladá generace se odklání od podpory Izraele a dochází k výraznému pnutí v rámci samotného MAGA, včetně vytvoření nového MAGA, které je tvrdě proti izraelskému zasahování do americké politiky. Tak tohleto všechno vytváří velice nepříjemný rámec pro Netanyahua i izraelské vedení. Ale všimněte si, i když se tohleto radikálním způsobem mění, ty výroky izraelského vedení jsou stále zuřivější a zuřivější. Nejenom ministra financí, ministra obrany, ale Netanyahua samotného. No a toto všechno může velice rychle vyústit do vnitřních změn v rámci Izraele, ale i do radikálních změn celkové architektury na Blízkém východě, kdy výsledným vítězem války Spojených států a Izrael proti Iránu je Irán, který ukázal schopnost vzdorovat největšímu hegemonovi na planetě a vzdorovat úspěšně. No a prezident Trump už nemá moc možností na výběr, má jenom zlé a ještě horší možnosti. No a jelikož se blíží volby ve Spojených státech, v té půlce prezidentského období, tak se může semlít velice mnoho věcí i v samotných Spojených státech.
1: Děkuju, opravdu je fakt, že vůbec hnutí MAGA, že jo, a tak dále, zklamaný z Trumpa jako fest, zradil, co moh, a říká se, že kvůli teda lobbingu z Izraele, nebo respektive i vydírání. Nicméně, tady Eva si posteskla, no nic jiného neslyšíme, než že jsme na prahu třetí světové války. Tak jak jsme na tom, pane profesore?
0: No, teď promiňte za výraz, ale ta válka bude nevyhnutelná. Nevyhnutelná z několika důvodů. Poprvé, současné elity se dobrovolně nevzdají moci. Jediný způsob, jak zůstanou u moci, je válka. Válečný stav, zrušení voleb, podřízení všech národních států bruselské centrále a v tom případě mají legitimní možnost vést Evropu a NATO do války s Ruskou federací. Druhá skutečnost. Stále výrazněji se ukazuje, že snaha podřídit si Rusko nebo Čínu v plném rozsahu selhala. Čína v plném rozsahu využívá nejenom svou ekonomickou moc, ale především svou pozici v oblasti dodavatele klíčových materiálů na planetě. Nejsou to jenom vzácné zeminy a speciální magnety, ale taky hliník a další výrobky, které jsou klíčové v rukách, včetně té střelní bavlny. Třetí věc. Myslím si, že i prezident Putin postupně přichází k poznání, i když se pokoušel o zachování ducha Anchorage, pochopil, že s Američany se dohodnout nelze. Za současné administrativy to není možné. Kdyby tam byla administrativa prezidenta Kennedyho, je velmi reálné, že by to skončilo podobně jako kubánskou krizi a jejím vyřešením. Ale protože teď rusofobní kruhy ve Spojených státech, ale především totálně šílené rusofobní kruhy v Evropě, v Evropské unii, nevidí jinou možnost vlastního přežití, jenom v zahájení válečného konfliktu. Jejich strach však vyplývá z jiné skutečnosti. I korektní vojenští odborníci varují, protože skutečně platí, že to NATO má střelivo na týden, maximálně na 10 dní. Vojensko-průmyslový komplex

45 ve Spojených státech, protože chybí klíčové komponenty, které dodávala Čína. To je jenom taková poleva, taková třešnička na dortu. No a samozřejmě spíše, než k tomu globálnímu konfliktu dojde, tak bude probíhat resocializace nových seskupení. Ta triáda Turecko, Saudská Arábie a Pakistan je jenom první. Budou vznikat další. A co myslíte, jak se bude měnit Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj? Nebo další skupiny, které se vytvářejí v Asii? No a na druhé straně některé země, jako například Japonsko, nebo Filipíny, nebo Austrálie, stále více si uvědomují, že Američané neochrání. Tak se pokoušejí znova budovat vlastní ozbrojené síly. Vemte jenom skutečnost, že japonská ústava se změnila a už má právo vytvářet ozbrojené síly. Už to nebudou síly národní sebeobrany, jako byly titulovány doteď, ale může to být i japonská armáda. Dokonce, jelikož máte zachováno císařství, tak to může být japonská císařská armáda. No a paměti si vzpomenou na veliké japonskou expanzi za druhé světové války pod heslem Světla nad Asií. A slibovaná prosperita pro celou východní Asii pod vedením Japonska. No samozřejmě Japonci taky by chtěli všelico si ukousnout. No a teď vemte jenom tu přednášku prezidenta Putina, který říká, co se stane s Ukrajinou. Když Ukrajina ztratí přístup k moři, tak pro Velkou Británii je nezajímavá. Naopak, západní části, jako například Ivano-Frankovská oblast nebo Lvovská oblast, o nich tvrdí Polsko dávno, že jsou polské. Je tady taky Maďarsko a Rumunsko, které si taky ukousnou něco z té Ukrajiny. No a samozřejmě, jestliže se spustí toto, tak se spustí Pandořina skřínka, otevřená na revizionistické nároky jednotlivých zemí a změní se uspořádání Jalské konference po druhé světové válce. A tohleto všechno může probíhat nesmírně rychle a řeknete si, jo, tyhle ty procesy můžou probíhat, řekněme, za 3 nebo za 5 let, tak jak velení NATO prohlásilo, že v každém případě nejpozději do roku 2030 bude NATO ve velké vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Pak to změnili na 2029, a pak to změnili na 2028. Teď mluví o tom, že může k tomuto konfliktu dojít buď na podzim 26, nebo na jaře 27. No a já mám zatím ještě slušnou paměť, takže si vzpomenu na vyjadření prezidenta Macrona z podzimu minulého roku. Jestliže se ukrajinská fronta zhroutí, musí Evropa a NATO nasadit bezpečnostní síly, své síly na ukrajinském území. No a když čtete v současnosti zprávy o situaci na linii kontaktu, jak se tomu říká, tak není daleko situace, ve které pravděpodobně toto, co myslel prezident Macron, se pokusí uskutečnit. No a prezident Merz má obrovský problém, ne s tou poklesem popularity, ale je tam obrovský tlak průmyslových svazů, aby něco udělal s cenami energií, protože když se neudělá něco s cenami energií, Německo jako deindustrializovaný stát zmizí. Ano, vemte si jenom obrovský rozsah nárůstu bankrotu malých a středních firem a odchody velkých průmyslových gigantů z Německa do Spojených států a jinde. No a samozřejmě, jestliže padne průmyslová sféra v Německu, tak nastane obrovské vyhrocení sociální bouří a skutečnosti, že na migranty peníze jsou a na vlastní obyvatele nejsou. Tohleto se stane startovacím faktorem pro obrovskou vlnu sociální bouří v celých evropských zemích. A vy si nepředstavujte ten konflikt, že teraz NATO zautočí na Kaliningrad a zautočí na Petrohrad a vypukne válka. Ono to může vypuknout úplně jednoduše tím, že selhal stát ve Francii, v Německu, v Holandsku, v Dánsku. Při selhání státu se otevřou stavidla organizovaného zločinu, ale i nespokojených banderovců, kteří budou utíkat z Ukrajiny, vyzbrojení, mající bojové zkušenosti
a nemající žádné

0: ubytování. A tohle to může přerůst velice rychle k selhání jednotlivých států. A ta válka nemusí mít válku výměny jaderných úderů. Chtěl bych ještě upozornit na jednu základní skutečnost. Nyní Spojené státy připravují novou jadernou strategii. Už to není strategie preventivního úderu velkými rážemi nukleárních hlavic, ale je to strategie takzvaného použití taktických zbraní v rozsahu do 50 kiloton, které by měly zničit velitelská stanoviště, komunikační centra, sklady a útočící jednotky. Čili přibližujeme se výrazně nízké hladině odporu voči použití jaderných zbraní, protože to budou přece jenom taktické jadrové zbraně a podle expertů to povede ke zničení území 5x5 nebo 10x10 kilometrů, ne v celoplanetární katastrofě, nukleární zimě a podobným věcem. A jelikož těch raket Tomahawků, atakám Storm Shadow a podobně, jim zůstávají relativně omezené počty a výroba nových potrvá 3 až 5 let, tak zůstává jediná možnost pokusit se o vojenské řešení nyní, když ještě máte nějaké zásoby. A právě tohleto pokušení spolu se šíleností totální rusofobie a provokování Ruska, Číny a Severní Koreje může velice rychle přerůst v globální konflikt. Ale opět, nepředstavujte si globální konflikt jako konflikt, při kterém budou pokryty jednotlivé kontinenty desítkami nukleárních hlavic. Ostatně jediná brzda, která se zatím ukazuje, a ta varuje Spojené státy, bohužel debilný Brusel na to nehledí, je vyjádření prezidenta Putina, který oznámil, že v případě velkého konfliktu Spojené státy nebudou mimo, ale první, kam poletí ruské mezikontinentální balistické rakety, budou Spojené státy. Až pak přijde zničující salva na celou Evropu. A to hodně zarezonovalo v americké administrativě. Protože ta představa o tom, že proběhne velký konflikt mezi Evropou a Ruskem a Čínou, ale Američané budou mimo a pak přijdou jako záchranci, tímhletím pádem je vymazán. A naopak ukazuje se velmi jednoznačně, že Spojené státy budou vtaženy do konfliktu od prvního okamihu. A vzhledem na neschopnost jejich vojensko-průmyslového komplexu by to mohlo znamenat katastrofální důsledky. Bohužel, velká část evropských elit jsou šílenci bez jakéhokoliv plus sebezáchovy a jsou ochotní tuhletu válku zahájit.
1: Já jsem moc rád, pane profesore, že jste tohleto zmínil, protože jedinej, kdo může zastavit naše evropské elity v uvozovkách, jsou právě Spojené státy, které mimochodem, co si budem, nás do té války s Ukrajinou vehnali a vnutili nám to jako téma a všichni poslušně, že jo, Bukurešťská devítka a tak dál, prostě tlačili jsme se tam pěkně a vyzbrojovali jsme, cvičili jsme různé ty sbory, že jo, financovali kde co. A takže máme toho másla na hlavě až, jako nejenom Česká republika, nejenom Slovensko, ale třeba Polsko a další země. A to se všechno ví, to jsou oficiální informace. Ale právě Američani, kteří si mysleli, že to je úplně úžasný, oni vydělávají prachy, ale američtí vojáci neumírají na frontě, že jo, umírají tam cizí a melou se mezi sebou, tak teďka vlastně jim trošičku jako tady do toho hodil vidle právě Vladimír Putin tím svým vyjádřením, že teda už nebudou ušetřeni a že tenhle plán teda nevyjde. A Američani jsou vlastně jediný, který mají ty takzvaný kill switche a podobně, že jo. Ty zbraně mnohé je třeba nejenom F-35, že jo, bez jejich svolení prostě ani nenastartujou. Takže myslím si, že Američani jsou jediný, který můžou přivést Evropu k rozumu.
0: No, vtip je v tom, že ten vývoj je paradoxní. Na jedné straně jsou teď schvalovány například ve Finsku ústavní předpisy k tomu, aby bylo možné na jejich území umístit novou generaci amerických jadrových zbraní. Jsou to bomby, gravitační bomby nukleárního typu B-61-12, B-61-13. jako kdyby docházelo k rozšířování jaderných arzenálů umístěných už nejenom v těch 6 zemích, jako doteď, ale zhruba v dalších 4 až 5 zemích v rámci Evropy. Na druhé straně ale všichni jako kdyby zapomínali na jednu zvláštní věc. Víte, kde je největší cvičiště budoucích vojáků drogových kartelů z celého světa? Na Ukrajině. To nejsou jenom členové kartelu z Bogoty, z Kolumbie a podobně. Tam se cvičí množství bojovníků jednotlivých forem organizovaného zločinu. A jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že tyto odborníci vycvičení v reálných bojových podmínkách se vrátí do svých mateřských zemí, pokud se nevrátí v zinkové trůle, ale tam budou za velice vážené specialisty, vojnové specialisty. A toto všechno může vytvářet úplně novou architekturu světa. Já bych připomněl dvě věci. První, před 3 lety publikoval Mezinárodní měnový fond zásadní studii o úloze světového organizovaného zločinu, ve které mi vyšlo, že když do průběhu příštích 20 let se neudělá pořádek so světovým organizovaným zločinem, tak organizovaný zločin bude vládnout planetě. Výrobní sféra, politická sféra, politici, policajti, všechno ostatní. Druhá věc, alebo druhý závažný moment. Organizovaný zločin nikde nezmizel. První se globalizoval. Udělal si sféry vplyvu, udělal si specialisty na jednotlivé druhy činností, od vražd na objednávku až po pašování drog a podobně. A musíme si uvědomit jednu věc, že organizovaný zločin v mnoha případech přímo spolupracoval s policejními armádními složkami. Vzpomeňte si na případ plukovníka Nortna a nyní znova například, kdy významný americké vojenské představitel sám přiznal, že vlastně za války z Afganistánu se vyvážel heroin a další drogy z Asie do Kosova, tam se distribuovali a pod dohledem policie se prodávali ve Spojených státech a vydělané prostředky se používaly na financování operací, na které nedal souhlas a finance kongres ani senát Spojených států. Opakuje se přesně to, co bylo za prezidenta Reagana a vedl to plukovník Norton, kdy tehdy z tohoto výnosu financovali nikaragujské kontras. A uvědomte si jednu věc, podle odhadu Europolu, ale i dalších, FBI a podobně, tak roční objem zisku organizovaného zločinu se nyní pohybuje na úrovni kolem 20 bilionů dolarů. Nezdaněných, nezatížených sociálními odvody, nic. Umíte si představit finanční sílu této skupiny? No, samozřejmě, dnes je velice atraktivní vykládat o tom, kolik vesnic obsadili Rusové, nebo kde podnikli Ukrajinci protiútok a kolik ztratili obrněných transportérů a tanků a podobně. Ale ve skutečnosti v pozadí máte jiný obrovský biznis. A ten organizovaný zločin je skutečně gigantický, propojený, spolupracující tvrdě. Například Drangheta, která se stala předmětem velkých diskuzí, ta se zaměřuje na budování nemocnic a přístavů a veřejných objektů a podobně. Drangheta, organizovaný zločin. A tohleto všechno zůstává skryto, nevěnuje si tomu ani pozornost, ani sleduje nic, protože i ti žoldneři z Bogoty a z Kolumbie přece poškodí Rusko a zabijí pár Rusů. A tohleto šílené zobrazení světa nám může ještě šíleným způsobem zamíchat hlavu. Vemte jenom skutečnost, že skutečně se dokončí speciální vojenská operace na Ukrajině a 10 000 banderovců budou utíkat na západ. Jenomže Francie a Německo ji nebudou chtít pustit. Tak zůstanou ve střední Evropě. A to je přesně to, na co upozornil český ministr vnitra, slovenský ministr vnitra, rakouský ministr vnitra, ale všichni se tváří, že to je, víte, to je taková chimerická hrozba a pokud nastane, tak možná někdy ve vzdálené budoucnosti. Vy jste se ptal, proč ta válka? Protože dochází k extrémní časové komprimaci všech faktorů, kterých jediným řešením bude velký globální konflikt. A ta komprimace působení jednotlivých faktorů když trošičku sledujete a umíte se orientovat v informacích, tak vidíte, jak se zostřuje právě v průběhu roku 26.
1: No, já jenom připomenu, že vlastně hned na začátku SVO, že jo, Zelenský otevřel sklady zbraní, že jo, a otevřel věznice. A ty nejhorší zločinci si mohli takhle přímo na ulici z kamionů a z aut prostě vzít zbraně, které chtěli, potřebovali a tak dál, takže pustil všechny vrahy a tak. No a to je jenom to, co se vlastně oficiálně v mainstreamu objevilo. Jo? A je to jenom jakýsi zlomek tohohle toho.
0: A ještě to musíte doplnit, protože teď bylo vyjádření marockých představitelů, že ti imigranti, kteří zautočili na Ceutu a tak dále, tak z drvivé většiny jsou to zločinci. A kdyby zůstali v Maroku, tak by je museli zavřít. Jenomže vzpomněte si na vyjádření saudsko-arabských představitelů, kteří konstatovali, že pán Bůh zaplať za to, že Evropa přijímá, protože kdyby zůstali tihletí imigranti v Saudské Arábii nebo dalších arabských zemích, museli by je zatknout a mít ve vězení. A to je druhý bezpečnostní problém, které se potichu v Evropě hromadí. Viděli jste, co zvali ti imigranti v Ceutě, co natočili ti nezávislí novináři. A tohleto je všechno kumulativní. Čili skutečně někdo si představí, no víte, ta válka mezi NATO a Ruskem, to budou takové ty pohyby obrovských frontů a bude to jako za druhé světové války a budou tam tankové divize a bude tam druhý Kursk a podobně. No vůbec ne. To může být souboj malých vojnových skupin speciálně vycvičených a ještě popří tom může probíhat infiltrace organizovaným zločinem, které nikdo nebude kontrolovat. A někdo řekne, jo, to je poplašná zpráva, to je děsivá vize. Vážení, zkuste se nad tím zamyslet, pokud máte možnost něčím myslet. Ten organizovaný zločin nikde nezmizel, ten je pořád tady. Je obrovský. Vemte jenom skutečnost, že samotný Eurostat konstatuje, že v důsledku organizovaného zločinu v Evropě dochází k obrovskému kumulovanému produktu v rozsahu kolem 8 až 12 bilionů euro ročně. No a samozřejmě s těmito penězi nebudete je mít načkané do strožoku a nebudete na nich spát. Investujete je. Ale to by byla samostatná přednáška na téma struktura organizovaného zločinu v Evropě a ve světě, kdybyste se mohli přecházet od jakuzi v Japonsku, triád v Číně, bombajské mafie v Indii, přecházet přes mafie na Blízkém a Středním východě, přejít do Cosa Nostri a Drangety v Evropě, ale včetně dalších mafie, jako je kosovská mafie a podobně. V tohoto hlediska neapolská kamora je relativně omezená oblast. No a samozřejmě nesmíte zapomínat taky na ruské organizované zločiny. Jistě víte, že specialita ruského organizovaného zločinu jsou vraždy na objednávku v rámci dělby sfér činností jednotlivých struktur organizovaného zločinu.
1: Tak zase na druhou stranu je vidět, že pochopili tu tézi o té vzájemné pomoci a spolupráci a empatii vůči sobě navzájem, ale zase asi nebude tak zlé, když Evropská unie, že jo, vlastně výnosy z organizovaného zločinu započítává právě do HDP, že jo?
0: No, tak z tohoto hlediska ekonomické analýzy máte úplně pravdu, pane Bureš. No, sice existují například v samotném Bruselu oblasti, kde se neodváží ani belgická policie, ani belgická armáda, ty známé no-go zóny. No, ale skutečně dokonce pamatují na krásnou studii, kdy se konstatovalo, že například, když prostitutka obslouží Čecha, tak v tomhletom případě je to vnitřní obchod. Když ovšem obslouží cizince, tak je to zahraniční obchod. Ale obě dva obchody se započítávají do HDP České republiky a dokonce pamatují si bláhé paměti veliký výzkum staťáku, který dospěl, že prostituce přispívá k HDP České republiky objemem kolem 5,5 až 6 miliard korun ročně. Takže máte pravdu.
1: Inu, pokud si dobře vzpomínám, tak tenkrát to bylo nějakých 2,5%, že se připočítávalo operacím na hraně zákona a teda organizovanému zločinu, tudíž byla zajištěná ta prosperita, jinak už jsme dávno byli v recesi. No, prostě, když se to hodí. Ale tady mám další věc, tentokrát zpátky ke klimatu, protože Monika tady píše, slyšela jsem, že v některých letech ve středověku třeba například bylo v našich zemích snad ještě větší teplo než nyní, prostě výkyv počasí. Je to pravda? No a taky tady byly dlouhý zimy, že jo? Bylo tady období docela chladu tenkrát, to, a tak byl taky hladomor a tohle. No, když si vezmeme, že teda v minulosti prostě ty výkyvy byly. Jaký je to pak taky?
0: Vemte malá doba ledová od 30leté války zhruba po rok 1760 a dokonce tvrdí se, že právě chladná období se zhnitou úrodou a mohutnými zimami a dešti vedli k francouzské revoluci, protože výsledkem těchto klimatických změn byly hladomory, nedostatek potravin a podobně. No, asi si pamatujete na ty krásné obrázky Bruegela, kdy vidíte Holandsko se zamrzlými řekami, vidíte dokonce zamrzlou Temži v Anglii, kde lidé se korčulují na této zamrzlé Temži. No a skutečně byla období, kdy byly extrémní teploty, například již za posledních 1000 let, a byla období, kdy byla malá doba ledová a velká část Evropy byla sužována zimou, chladem, deští, neúrodou a podobně. To je skutečně pravda, musíte si uvědomit posledních 18 milionů let planety Země, 4 doby ledové, 4 doby meziledové, interglaciály, 61 mezi období různého typu směrem k teplotě nebo k zimě. A ještě je klíčový další parametr. V mnoha obdobích, kdy například docházelo k nárůstu teploty, zároveň docházelo k lokálním radikálním změnám klimatu, například suchem nebo povodněmi a nebo jinými atmosférickými procesy. No a toto všechno se děje, lidově řečeno, již za posledních 2000 let. Vemte jenom poslední období, zhruba 800 našeho letopočtu až po 1100, kdy jste měli v Anglii vinnou révu, v Grónsku jste měli pole ječmené, pěchoval jste tam dobytek, byly tam vikingské osady, prosperovali a podobně. A samozřejmě musíte počítat taky s tím, že například mnohé oblasti vikingů, například obrovský chlad v období 650-750 našeho letopočtu způsobil totální nejenom prořídnutí vikingského obyvatelstva, ale způsobil nutnost hledat jiné zdroje obživy mimo a začalo období vikingských výprav a útoků po celé Evropě a podobně. Čili ano, tyhle ty klimatické změny probíhají neustále. Jedna z největších zajímavých věcí, o které se teď nemluví, Československý archeologický ústav dělal obrovské výzkumy ještě v konci 80. let, ale i v 90. letech pak česká archeologie, která zkoumala příčiny zániku Velké Moravy, Mikulčice, Velehrad a podobně. A zjistili jednu zvláštnost. Zjistili tam mohutné 7-10metrové vrstvy písku, které vznikly pravděpodobně obrovskými záplavami, které z úrobí udělala Morava a které zásadním způsobem zasáhly centrum Velkomoravské říše. Pak přišel ten úder Maďarů a už to šlo všechno k čertu. Ale ty obrovské přírodní změny skutečně formovaly všechny tyhle ty věci. No a jeden z krásných ukázek vplyvu přírodních změn, výbuch Tambory na ostrově Sumbava v roce 1814 způsobil chladné léto, obrovské deště v Evropě a deště a chlad způsobili, že kromě jiného Napoleon prohrál u Waterloo. Takže dokonce jsou ekonomové, ale hlavně historici, kteří zkoumají, že kdyby některé přírodní události se neudály, jak by se vyvíjela situace mnoha států a civilizací, které byly zničeny formálně něčím jiným, ale ve skutečnosti k tomu přispěly přírodní změny. No a tohle to musíte brát do úvahy taky jako pravidelné, cyklicky se opakující procesy. Není jsou to žádné jednorázovky a když zoberete, vezmete malou dobu ledovou, tak rozhodně asi nebyla způsobená různými lidskými činnostmi. No a zajímavé na tom je to, že všimněte si u té klimatické krize. 30 tisíc měřících stanic. Pak se potichu se skřípajícími zuby přiznalo, že zhruba 17 tisíc bylo umístěno špatně. Pak se přiznalo 21 tisíc stanic umístěných špatně. Pak se přiznalo 27 tisíc stanic umístěných špatně. A celý hokejový graf zdůvodňující globální oteplování a CO2 šel k čertu. No a já se ptám, v Bruselu jsou analfabeti a že neumí číst z práce, které popírají tyhle ty věci. A teď máte poslední zprávu z tohoto týdne. Velká analýza přibývání ledu v Arktickém moři, zhoršování ledových podmínek a podobně, která přímo popírá všechny ty známé scény, které Al Gore použil při prezidentských volbách, jak nám mizí lední medvědi, protože se nám topí v Arktidě sníh a lední medvědi zemřou hlady. No a já se pak zeptám, nejenom, že se ten arktický led zvětšuje, ale ti lední medvědi se kombinovali s medvědy grizzly a vznikla nový druh medvědů, pizdy, který se dokonce živí rostlinnou potravou, nejenom masem. Takže nepodceňujme obrovskou sílu přírody, kterou demonstrovaly mangrové pralesy, které se kompletně obnovily.
1: Děkuju, pane profesore. Já teď vtrhnu, udělám tady jako malinký okýnko, než se vrhneme na poslední otázku dnešního večera. Kdyby se mi to tady spustilo, byl bych nadšenej. Jestli zatím napíte,
0: ano.
1: A já tady ukážu web. PetrBureš.tv.cz je webová stránka, která, kde mimo jiné tady v e-shopu, tady kliknete na e-shop, najdete hromadu knížek, hromadu literatury. Tady první nejvíc, teď momentálně nejnovější Lupo Aneta a jeho trilogie Hospody v Saku, což je dost satirická literatura. Doporučuji všem, kteří se chtějí zasmát a kteří si chtějí užít konečně nějakou takovou satiru. Tvrdá knížka Sebranica nebo Skutečný Anthony Fauci, Západní civilizace před kolapsem, to jsou další tři věci pro případné vaše spálení nebo čehokoliv. Tady máte i Rix, který znáte z Maďarska určitě, ale my ho teďka tady máme jako jediný v České republice. V nabídce Zámky plné nacistů, Jiří Jaroš Nikely, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, cestopis právě z těch míst, o kterých se teďka bavíme. Digitální svět a lidské tělo, pan profesor Staněk a Jan Můdrý. To je spousta informací a studnice pro vás a vaše zdraví a tak dál. Pak tady máme ekonomickou inventuru Schulz, Švihlíková, Ungerman a Fassmann. 40 ekonomů udělali inventuru, kam jsme vlastně došli od roku 89 po současnost. Dvě slnka, pan profesor Staněk a Tibor Eliot Rostas. Pak tady máme podporu chemstavu manželé Kočičkovi o vztazích a tak dál. Kancler tří prezidentů Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, kterou napsal Jarda Doubrava. Pak vás upozorním na další knížku, která tady ještě pořád je. Dilema civilizací, kde právě pan profesor Staněk s paní Ivetou Pahoufovou a Michalem Velčíkem vlastně ukázali ty rozpory jednotlivých civilizačních modelů a taky co dál a co s tím. O skřítku dobře, to jsou pohádky, tady dějiny píšou vítězové, tak to máme Schulz, Ungerman, dlouho jste si o ní psali, je dotisk konečně, takže došla, máte ji tady k dispozici a je to od druhé světové války do roku 89, celý ekonomický vývoj na základě čísel a dat. No a podivná odysea života, pan profesor Staněk, další velice zajímavé dílo. A pro vás, který máte rádi něco k jídlu, nebo nevíte, takový dobrý dárek někomu, tak pořád ještě máme od Mirka Suchopára recepty z cest. Toť knižní okénko. A já se vrhnu teďka na jednu otázku, kterou nám tady poslal náš další přispěvatel a donátor, který se jmenuje Boss Dennis, a já doufám, že ho najdu už brzy. Než ho najdu, tak vám jim přečtu. Pozdravujem z Polska, Jelický, doufám, že to čtu správně, omlouvám se. Otázka z jiného soudku. Vzpomínali jste mnohokrát svoji zahradu. Jaká je její architektura? Kde se dá inspirovat? Jaký třeba například knihy, styl, filozofie a tak? Knížky jsme probrali, to se můžeš podívat rovnou právě tady. A jak je to vlastně, vy jste desítky let vlastně budoval to svoje hájemství, tu zahradu, kde máte neuvěřitelné množství vzrostlých krásných stromů z celého světa. Můžete k tomu jenom tak nás trošičku nakousnout, jak na to, kdybychom chtěli něco takového si udělat?
0: První věc, musíte mít trpělivost. Ty stromy, než vyrastou a než vám předvedou plnou krásu, to trvá léta. To je první věc. Nemůžete to udělat rychle. I kdybyste nasadili větší stromy, 2-3 metrové, tak jednak je to finančně náročné a jednak stejně musíte mít tu trpělivost. Pak si musíte nastudovat zvláštnosti a charakter každého z těch stromů. Každý z těch stromů má jiný způsob zalévání, množství vody, způsob zalévání ke koruně, ke kmenu, ke kořeněvému balu, mnoho vody, málo vody a tak dále. Musíte si nastudovat charakteristiky, které ohrožují nebo podporují ty jednotlivé druhy stromů. V současnosti například je obrovským problémem to strašlivé sucho. My máme zákaz polévání už několik týdnů. Já sice trošku polévám ze studny, ale to nestačí, to byste musel valit desítky litrů vody ke každému stromu. A bohužel je to pro mě smutné, ale odešlo mi několik stromů, které dostali porážku, hlavně ty starší stromy, dostali porážku a bohužel nevydrželi ty extrémní teploty. Čili musíte si dívat na zahradu jako na tvořivej, neustále měnící se organismus. Některé druhy stromů, například sekoje, junipery, cedry a podobně, ty odolávají krásně i tomuto strašlivému počasí, i tomu suchu. Některé druhy stálozelených listnatých, například ilexisy, ty pančované ilexisy odcházejí, usychají, ale ty tmavě zelené speciální ilexisy, tak ty krásně prosperují, ještě mají přírůstek a podobně. No taky musíte vědět, když je to kombinujete například s levandulemi nebo růžemi, nebo dalšími káliemi indickými a podobně, jakým způsobem je zalévat a jakým způsobem se o ně starat i v těchto extrémních teplotách. Taktéž víte, že například oleandry, krásné středomořské stromy, ale taky mají svá specifika. Základem je ale poznat, co ten strom potřebuje, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. A druhá věc, které stromy můžete sadit blízko sebe. Já mám ihličnany, které jsou od sebe 50 cm a vůbec si vzájemně neubližují. Není jsou suché na místě dotyku, ale naopak jsou symbiotické a společně rostou. Čili důležité je znát charakter, zvyklosti, schopnosti, slabé, silné stránky jednotlivých druhů stromů. No a pak musíte ještě vědět jednu věc. Ono to vypadá krásně, když přijedete do prodejny okrasných dřevin a řeknou, víte, tak tohle to vám vyroste tak 3 metry, to nebude více. A vy pak za 15 let zjistíte, že je z toho 20-metrový strom. Čili velmi důležité je si uvědomit, jakou výšku ty stromy, ty jednotlivé rostliny budou mít v dospělosti. Samozřejmě dospělost sekvoje, to je něco jiného, protože sekvoje se dožívá v evropských podmínkách zhruba 1000-1500 let. A výšky kolem 80 metrů. Ale zase máte různé druhy sekvojí. Máte sekvoje závojnaté, sekvoje tibetské, máte sekvoje křičkové, máte sekvoje klasické, ty giganty mamutovky obrovské, máte další a další druhy sekvojí. Jsou to nádherné stromy, ale musíte vědět, že například trpasličí modrá sekvoje i za 30 let má výšku kolem 6 metrů, ale máte normální sekvoji, giganteju, No a ta už za 20 let bude mít výšku kolem 15-17 metrů, bude mít obrovskou korunu, kmen a podobně. Čili tohleto všechno vám musí vytvářet první linii. No a druhou linii musíte cítit, jak ty stromy rozmístit v prostředí zahrady. Jakým způsobem. A to vám musí říkat vnitřní hlas. Ten vnitřní hlas vám řekne tady tenhle ten strom, tam tenhle ten strom a podobně. No a já potom mám ještě jednu specialitu a stromy doplňují kamenné stély. No a ty stély posilňují energetický tok. Ale to by bylo na další přednášku.
1: Pane profesore, ještě tu mám jednu další otázku, tentokrát na zdraví. Na to. Dobrý večer, píše Maťulík. Co doporučujete po operaci invazivního karcinogu prsu, jakou rekonvalescenci a jak se dá-li se teda vyhnout ozařování a uzdravit se?
0: No, ozařování závisí na tom, jaký typ. Například jedna má známá, mala karcinom prsu, museli vyříznout nádor, nádor byl přesně ohraničený a pak podstoupila ozařování protonovém centru v Praze. To ozařování bylo prospěšné, zamezilo dalším remisím karcinomu a podobně. Na druhé straně můžete mít například ozařování kobaltovou bombou, které způsobuje značné problémy okolitého tkaniva, nebo máte ozařování pulzním ozařováním linak jednička, linak dvojka, můžete mít protonové ozařování a podobně. Čili zase to závisí na typu nádoru, na jeho umístění a podobně. Například nádor, pokud je umístěn na levé straně, v levém jadru, ozařování může ohrozit srdeční činnost, čili tam je další problém. Ale co se týká medikace, tak rozhodně bych doporučoval olej z černušky seté, doporučoval bych B17 a teď dostal jsem studie ze Spojených států, kde i u karcinomu prsníku velice úspěšně použili ivermektin, ovšem ve hodně vysokých dávkách. No a toto všechno je nesmírně důležité, ale co je dostupné, tak máte B17 ve větších dávkách a taktéž lipozomální C, tekuté lipozomální C, které má výslovně protikarcinogenní účinky. Ale ta B17 je skvělá. Uvědomte si, obsahuje amygdalin, který je jeden z nejsilnějších protionkologických prostředků, který přímo zamezuje onkologickému bujení. Takže minimálně tyto tři věci bych doporučoval u tohto karcinomu prsníku a u toho ozařování závisí na tom, jaký druh nádoru, na jakém umístění a osobně bych doporučoval to protonové centrum.
1: Děkuju. V Praze protonový centrum, tam máme Mirek Suchopar, má osobně zkušenost, který tam absolvoval léčbu a nemůže si to vynachválit opravdu. A další věc je to o tom, že to je opravdu jako citlivá metoda. Jo? Že od toho normálně člověk odejde po svých, není mu blbě, je prostě v pohodě, protože je to prostě zaměřený opravdu na milimetry přesně. A ten paprsek...
0: Nejenom to, pane Bureš, ale vtip je v tom, že ty protony jsou urychlovaný energeticky tak, aby jenom přesně odpovídal energetický impact jenom těm malým buňkám. Ne tak, jako řekněme u kobaltu, který spálí všechny zdravé i nezdravé buňky a způsobuje spálení kolem. V tom je tento protonové centrum obrovským plusem.
1: Takže to je, a prostě je to daleko citlivější vlastně zákrok.
0: Ano. Tak. Jednoznačně.
1: Je možná škoda, že takovýhle centrum je tu jenom jedno, o kterém vím, nevím, že by tady bylo ještě krom té Prahy někde jinde. Ale...
0: Není žádné, to je jediné centrum. Svého času před 8 lety jsem se setkal s majiteli protonového centra, byl jsem v Praze v tom protonovém centru, dokonce existovala ponuka vytvořit takovéto protonové centrum v Bratislavě, včetně ponuky zdarma vyškolit lékaře pro to protonové centrum, včetně ošetření dětí ze Slovenska zdarma v tomto protonovém centru. Bohužel vzhledem na, nazvíme to, jisté politické struktury se tento projekt s bratry Laštovkom neuskutečnil. Bohužel.
1: No, tak přátelé, tak to bohužel je. No a ještě bych teda s dovolením jednu poslední úplně otázku. Tak začali jsme o chvilku později, tak ještě bych poprosil, jestli bychom se podívali tady na to. Vladimír Zapletal se ptá. Pane profesore, věříte v posmrtný život? Moje máma je už několik let po smrti, ale stále mi přicházejí hovory od ní na WhatsApp. Nedá se to zdvihnout ani vyfotit. Co si o tom myslíte? Tak může to být nějaká technická chyba? A nebo... A teď jsme u té technické chyby. Josefe, moc ti děkuju za příspěvek. Vítěho, tobě taky. Děkuju vám oběma, přátelé, za pomoc. Děkuju vám všem, kteří nám pomáháte a kteří taky dáváte i ty lajky. Je tady 1480, máme 1500 lajků. Pane profesore,
0: ano, už jsme zase v spojení.
1: Tak, já to dopovím. Takže jak je to, nebo co vím, jaký jsou teorie o tom posmrtném životě, jestli teda člověk tady zůstává, nebo prostě někam mizí ta duše a jestli teda ty kontakty po smrti s světem živých máme brát vážně?
0: No, máte tam několik rovin problému. První rovina jsou takzvané ty zkušenosti s poltergeistem, kdy se říká, že to jsou lidé, kteří zemřeli, ale zůstali uvězněni mezi světem živých a světem mrtvých. Z různých důvodů se nedostali na ten druhý svět, na ten druhý břeh a pak tu straší, dělají ty různé pohyby a otřesy a bouchání dveří a padání knih a podobně. Pak je tady americký výzkum, který dokonce odfotil ten jemný hmlovitý obláček, který se uvolnil z umírajícího, vznášel se a mizel někde. No samozřejmě s tím souvisí teorie morfického pole, kdy každý z nás zanechává informační engram, ten se stává součástí morfického pole univerza a tam ty informace a všechno, co jsme prožili a zažili, zůstává uloženo. V některých případech je možné, aby to morfické pole uvolnilo tyhle ty informace, buď se vám dostanou, řekněme, přes tyhle technická zařízení. Sám jsem četl některé výzkumy, které říkali například záznamy v magnetofonu klasickém, kotoučovém, kdy se objevily hlasy mrtvých a podobně. Je skutečností, že ta teorie morfického pole se zdá být nejkomplexnější, protože hovoří o tom, že vlastně všechny předměty, subjekty ve vesmíru zanechávají informační engram, svůj informační emblém, který tam zůstává uložen. No a právě vtip v tom, že je možné, že za jistých vhodných podmínek a jisté konfigurace vaší neuronové sítě a vědomí se můžete napojit na tohleto morfické pole, čisté informace, to byly ty různí věžci, a nebo například, jako byl Casey, který se napojil na to morfické pole ve spánku, definoval diagnozu dotyčného nemocného a zároveň získal informace, jak tu diagnozu léčit. Což byli šokovaní lékaři, protože nechápali, jak může Casey, který nebyl lékař, mít tyhle ty poznatky a tyhle ty informace. No a samozřejmě, když přichází tyhle ty poznámky nebo ty doplňky, tak je možné, že skutečně se přenáší jisté informační soubory z toho jiného břehu k nám. Za normální okolnosti všichni ti, kteří byli zkoumáni doktorem Moodym a dalšími vědci, kteří se zabývali stavy na hranici smrti, zjistili jednu zajímavou skutečnost. Tvrzení, že všechny ty víze o tunelu a o setkání se zemřelými příbuznými a podobně jsou nesmysly, protože jsou produktem kyslíkového deficitu v mozgových nervových buňkách, se vyvrátili, opakují, vyvrátili, protože mozek přechází na kyslíko-hibernační režim, stahuje živiny a kyslík z celého těla a funguje dál. Nejnovější výzkumy na Stanfordu a na Harvardu ukazovali další skutečnost. Nejste mrtví ani po klinické smrti 1,5 minuty, biologické smrti 4,5 minuty, ale váš mozek zůstává v kyslíko-hibernačním režimu citlivý ještě hodiny po vaší smrti. Ví, co se s tím tělem děje a tak dále. Samozřejmě tohleto se musí tutlat, protože představte si, že by samozřejmě tím pádem bylo nutno zastavit obchod s orgány, které jsou odebírány zemřelým, které ročně představují stovky miliard dolarů biznisu, protože když ten mozek ví, co se děje s tím jeho tělem, tak samozřejmě musí být to být šílený šok. No a co se týká výzkumu, tak možná si pamatujete, že v 18. století jeden francouzský vědec chtěl vědět, jestli po useknutí hlavy ještě mozek funguje a podobně, tak dělali pokusy právě s popravenými. No a zjistilo se, že skutečně některé aspekty ukazují, že jistou dobu, i když ta hlava byla odseknutá, tak ten mozek ještě reagoval na některé věci, hýbal očima a podobně. No, je to otevřená otázka, oficiální věda popírá jakékoliv tyhle ty možnosti. Nesmíte zapomenout, že oficiální věda vychází z Descartových předpisů a pravidel, které říkají, že existuje jenom to, co je odváženo, hmotné a hotovo. Vědomí, které je kvantové nehmotné, to se prostě neuznává. To neexistuje. No ale tady je to obrovské pole výzkumu, kdy skutečně do dnešní doby i o samotném vědomí jsou dvě zásadní teorie, které jedna říká, že no to je jenom pohyb elektronů ve vašich neurálních synapsích a můžeme to naskenovat. Ale pak je tady druhá teorie, která říká, je to kvantové nemateriální podobenství pohybu informací, architektury, práce s nimi a podobně a je přímo napojeno na morfické pole vesmíru. Ty teorie jsou souběžné, nedokázala se platnost ani jedné, ani druhé teorie, ale přímo souvisí s tím, co se stane s námi po smrti. No a skutečně jsou zaznamenány například případy, kdy dítě, například v Indii, se narodilo, najednou začalo tvrdit, že je to člověk ten a ten, který byl zavražděn tehdy, a který měl manželku a podobně. Rodiče s tím chlapcem šli na to místo, kde měl žít a on přesně poznával svou manželku, své děti, všechny podmínky a tak dále. Jak to mohli vědět, když to mohl vědět jenom ten zemřelej, který zahynul při vraždě. Čili tohleto je obrovská oblast výzkumu. Já osobně souhlasím s tím, že existuje informační engram každého z nás, který se ukládá do morfického pole a za jistých okolností můžeme s tímto engramem komunikovat. Čili není to cesta do vašich minulých životů, ale je to cesta do životu lidí, kteří zemřeli, ale kterých informační engram je uložen v morfickém poli. A vy tehdy čtete životní příběhy těchto těch lidí.
1: Pane profesore, moc děkuju a bylo to vyčerpávající, byla to smršť, nádhera a tady těch otázek, no to bychom byli ještě do zítra.
0: BRICS si dáme příště.
1: Ano, BRICS si dáme příště a tak. Myslím, že když jsme skončili takhle krásně,
0: že otázky si dáme příště a prosím vás, ať nemáte klíště.
1: Tak, přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za dnešní sledování, děkuju vám za všechny lajky, díky Danieli i tobě za příspěvek, ale no, o devalvaci dolaru a BRICSu, přátelé, opravdu příště, to bychom si dali potom v rámci nějakého ekonomického bloku.
0: Můžeme tu tému nazvat příště, co se děje s financemi ve světě. A to může být jako nosní téma.
1: Jo. Takže Danieli, dal jsi nám vnuknutí na další téma. A přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za vaši přízeň. Díky za to, kolik vás tady bylo, díky za těch více jak 1,5 tisíce lajků, který jste dali, 1571, opravuj, 75. A pane profesore, vám děkuju za krásný více jak 2 hodinky informací, který hutnou formou máme tady k dispozici od vás a kde bohužel jiná média, jako třeba mainstreamová, anebo ty, který máme, který jsou za to přímo i placený, jako veřejnoprávní, tak bohužel jako prostor tak nedávají. Nevím, kde se stala chyba, že tam se říká jenom ten správný názor, ale a oni jsou ty, kteří nám budou určovat, který ten názor správný je a který ne. Tak děkuju, že jsme společně strávili tenhle čas a díky za vaši práci.
0: Děkuji velice pěkně, přeji hezkou dobrou noc všem lidem a pamatujte, držíme se za rytě s tvrdým i s měkkým. I ve vazbě na příkazy Bruselu.
1: Krásnou dobrou noc, přátelé, děkujeme moc. Dávejte odběr, dávejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Zítra tady máme dvě relace od 6 hodin, Vítě Pilmajer od 8 z Kaldoviny. Doufám, že všechno proběhne tak, jak má. Ve středu Skálová simultánka. Čekám na termín od Michala Svatoše. Máte tady, pak bychom se měli spojit s panem Pálešem ze Slovenska a s dalšími zajímavými hosty, Láďa Štěpán a tak dál. Energetika. Bude tady všechno možný, takže díky, že zůstanete s námi. Děkujeme moc, krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Dobrou noc.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, protože Petr Václav se vám dneska hlásí jak jinak než online, tedy naživo, a tedy právě teď tady z Midgardu. Na pozor, to ještě není všechno. To hlavní teprve přijde, ale to vám řeknu až za chvíli, protože teď si dovolím se zaradovat spolu s vámi, že se opět slyšíme naživo, protože dáváme spousty repríz. Řekl jsem si, že to letošní leto, když už se tak pěkně vydařilo, nebudu vás mučit tolika vysíláními, dáme si občas nějakou reprízu, trošku si jako vrátíme do minulosti, zazpomínáme si, o čem jsme tady vlastně vysílali, protože ať se to zdá nebo nezdá, blíží se okamžik a blíží se měsíc a blíží se prosinec, kdy oslavíme 9 let tady na Svobodném vysílači. Bože, to je strašný. 9 let. Strašný a krásný zároveň, pochopitelně. Takže vítejte u dnešních tedy pokřivených zrcadel naživo a představte si dokonce aj s Míšou. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Po delší době.
0: Ano, samozřejmě. Vy mladí, vy musíte nálepkovat. Vy musíte vypíchnout, že po delší době, kdo se tě na to ptal?
1: Po mojí delší době.
0: Kdo chtěl znát tvůj názor?
1: Jo, taky hezký film, ano.
0: Míša, spíš by se hodilo říct, promiň, že jsem byl na tebe takový, spíš by se hodilo, ty víš, jak jsem to myslel.
1: Jasně.
0: Jsem chtěl pobavit naše posluchače na tvůj úkor.
1: Hlavně tím vy mladí, no, těch let mezi náma je, těch je jako hodně, víš. Jako.
0: No ne, to je takový, jako když někoho v jedné větě pochválíš a zároveň ho sejmeš, jako jo?
1: No, to tak má být, to je správná výchova.
0: No ne, tak to je jako takový ten obrat. Mám z toho takový zvláštní pocit. Jako když se mi zlá tchýně zabije v mým novém autě.
1: Tohle miluju. Tohle tu hlášku miluju, jako.
0: No ale ty jsi hlavně měla říct, že se všemi vítáš a všechny zdravíš z lázní Luhačovice.
1: Ano, je to tak, ano.
0: Kde už se zase válíte. Zase tam dovolenkujete.
1: No, už se válíme. No, ale počkej, jo. Ono je jako, jsme se asi doválili a dodovolenkovali, protože zítra máme poslední den. Aha. A čtvrtek jedeme domů.
0: To nějak uběhlo, ne?
1: No, nějak strašně moc, no.
0: Jsem tam za váma jenom dvakrát byl a už jedete domů zase.
1: No, jenom dvakrát, podívej se na to a už frčíme dom, no.
0: Jenom dvakrát, no. Na svém motocyklu Java.
1: RVM. Java Máša.
0: Ano, jak ji říkám, Máša. No,
1: krásné.
0: No a to ještě ses nesvezla.
1: Ne, prosím tě, tak asi tak jako možná by Luhačovice, potažmo třeba Praha nebo něco tady jinak v okolí slyšeli hrozný řev, protože já jako úplně nejsem motorkový typ.
0: Ne?
1: A jednak bych na to za A nevylezla, to bych si musela vzít štafle, když jsem to viděla. A jako asi jako bych to ani nedala, jako nevím, prostě ne.
0: No ale já ti garantuju, že na takovým breku si ještě neupalovala.
1: No hele, jako jednou mě bratranec vez kolem našeho bloku doma v Praze a celá ulice věděla, že Míša jede na motorce, protože jsem fakt byla úplně říčná. Ty stroje nějak jako úplně nedávám, no.
0: No vidíš, to Iša je odvážnější.
1: No to já jsem slyšela, no.
0: Je pravda, že to bylo za mladá, jo. Mm-hmm. Kdy já jsem byl, no vlastně ona možná byla taky ještě 19 letá. Tak jsem hodlal svoji sestru milovanou svést, no, protože jsem nemohl po silnici. To jsme jezdili ještě polníma cestma. a bylo tam bláto, no tak já jsem před tím blátem přibrzdil. Ona to vyhodnotila tak, že budeme stavět, protože přes bláto se nejezdí. Jenže já jsem přibrzdil, záhy jsem přidal, aby jsme to bláto proletěli, no a v tu chvíli ona se nějak málo držela.
1: Ježiš, ne, neříkej mi to.
0: Jo, přímo do toho bláta. Ne.

0: To jsi nevšiml?
1: V nestřežený okamžik si ji hladila?
0: Jasně, v nestřeženém okamžiku.
1: Na tajňačku, viď?
0: Abys to neviděl.
1: No ale musím říct, že jsme v Luhačovicích zažili spoustu hezkých věcí. Nejenom, že jsme byli vykoupat a nejenom, že jsme byli něco sníst a nějakou tu zmrzlinku, ale taky jsme byli na jednom hezkém koncertě, kam jste mě pozvali.
0: Ano, ano.
1: A 2 hodiny v kuse jsme si zpívali.
0: To bylo úplně super, veď.
1: No, tak olympiky mám rád.
0: Já taky.
1: I když mám nějaký výtky jaksi k nějakým Jandovo propagandistickým ohledně Jandovo propagandě ohledně očkování. No ale tak doufám, že se z toho poučil. No tak na to, že je člověče 84-letý kmet, byl notně ochraptělý, když mluvil, bylo to slyšet, že není zrovna úplně fit, tak bylo vidět, že těch nějakých 1500 lidí, co tam bylo v tom amfiteátru, v tom vinařství Zlomek a Vávra, myslím, že se to jmenovalo, že?
0: Ano, ano, ano, ano, tak se to jmenovalo.
1: No, to jsou nějaký bratři Zlomkové a nějaký Vávra.
0: Ne, oni jsou to 2 bratři Zlomkové a 2 bratři Vávrové. Na tom začátku, nevím, jestli jsi to tam úplně chytnul,
1: jo,
0: tak oni tam byli
1: 4.
0: na té střeše.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Oni jsou 4, no, no, no.
1: No jenže on se neví, který Zlomek, který ho Vávry, že jo?
0: No, to asi ne. A na tu dálku už vůbec ne.
1: No, zkrátka a dobře, koncert byl skvělý, zaspívali jsme si, užili jsme si to. Počasí bylo nádherný, tak super, jako já budu zase na Luhačovice vzpomínat díky vám prostě v takových těch superlativech, no.
0: Jo, jako já si myslím, že tady ta atmosféra tak nějak jako pořád je ještě příjemná, přívětivá, i když včera jsme byli na diskotéce, no, pro starší a pokročilé, u našeho super DJ Charlieho, tímto ho zdravím, protože až nad ránem pojede z dnešní diskotéky, tak si to bude pouštět, nebo zítra. A opravdu tady těch hostů ubývá. Ubývá lázeňských hostů, ubývá lázeňských frekventantů. Pojišťovny to bohužel prostě přestávají v celku proplácet, pobyty se zkracují. A celkově je to tady i poznat, že těch lidí je tady míň. Ty jsi tady byl o víkendu, takže jednu i druhou sobotu, tak jsme to asi tak úplně nezaregistrovali. Uhum. Ale třeba včera jsme na parketu byli. Na parketu jsme byli sami 2.
1: Až tak? Jo.
0: Bylo to jako... Jo, jako opravdu, dneska to tady citelně bylo poznat, že tady je málo lidí, že...
1: Poslouchej, a možná jste na tom parketu moc divočili.
0: No, tak jako... Pozor,
1: víš, jako,
0: pozor,
1: že se tam báli ty
0: ostatní. Počkej, vždyť to viděl sám, ty mý kolena, to jako úplně není tak, jako že bych dělala nějaký velký vyskakovačky.
1: Neprozrazuj, jsem ti očumoval kolena, prosím tě. Z toho
0: ne,
1: zase bude
0: mám...
1: aféra nějaká.
0: Já je mám zkovaný.
1: Vždycky. Teď?
0: No teď, no. Ne, jako fakt, včera se i právě s Charliem bavili, Martin se s ním bavil to a opravdu začíná to tady být slabší a pociťuje to tady spousta jako lidí, no.
1: Takže úpadek lázeňství, tak ono, to je právě, jak bych to řekl, my se tady bavíme o spoustě věcech. Jo. Bavíme se tady o nich, že jsou těžce alarmující, ale spousta lidí, když nás poslouchá, tak, nebo kdyby nás poslouchali, tak mají pocit, že si vymýšlíme a že si tucáme ty věci z prstu, protože my bohužel víme, že když dneska se něco děje, tak ta setrvačnost těch věcí je obrovská. A když v podstatě se to dostane za ten horizont, za ten Rubikon, tak už není návratu.

0: a ty ekonomiky evropský se bohužel za tím Rubikonem nalézají takřka všechny. To znamená, že ono to ještě jede, jo, ještě na horní palubě se tančí,
1: no to ještě pořád,
0: a je dobrá,
1: ano,
0: nálada.
1: Ano,
0: ale
1: ano.
0: V podpalubí, tam už se ta voda valí a tam už je to neodvratný. Jo. Čili ono, ty procesy pochopitelně chvilku trvají, než budou vidět a než vůbec jako začnou účinkovat, jenomže potom to se brzdí a dělají se zázraky, ale ono to má potom stejnou setrvačnost. Mm. To znamená, musím říct, že proto tolik fandíme Babišově vládě, protože oni se snaží opravdu brzdit ten úpadek a nějakým způsobem dělat opatření, která se teprve projeví, a některá se určitě projeví třeba až za vlády jiné vlády, jo, až teda následující. Těch 1200 miliard toho dluhu, který tady Fialova vláda nasekala za 4 roky, to taky nebude sranda. Vždyť si ve mně vezmeme, že to je třetina celého zadlužení, které máme. Jo. To znamená, že oni za jedno volební období vyrobili dluh, který nevyrobil ani Babiš v covidové době. A vlastně, když to vezmeš, tak to máme, dejme tomu 25 minus 21, tak no. Si vem, že 20 let vznikal nějaký dluh naší republiky a půlku toho dluhu oni udělali za 4 roky. No. Jo? To, co ty vlády tady udělali zadlužení té země za 21 let, tak polovinu z toho oni udělali za pouhé 4 roky. To je
1: to víš,
0: na
1: kriminál.
0: Já bych je postavil před soud prostě. Mm-hmm. Za vlastizradu, za ekonomickou... od těch kauz pochopitelně ono to všechno jakoby vyplouvá, jo. Čili ono to, co se nenarodí jako přes noc, ale bohužel to taky bude chvilku trvat. Já tady mám takovou zajímavou informaci. Není to úplně ta špička toho ledovce, jo. Ale o něčem to vypovídá. Když bychom se teda do toho chtěli obout, my jsme ještě nepřáli pochopitelně Zuzánka.
1: Počkej, no já jsem ti zrovna chtěla říct, že jsme dneska
0: nepřáli. Tak jo, tak
1: nepřáli.
0: Já to udělám.
1: A dneska je to na nás.
0: Já to udělám.
1: No.
0: Počkej, já to udělám.
1: Tak jo. Jo.
0: Sleduj. Čučen zibite,
1: já. Já.
0: Čumen zibite, já. Počkej, Valdemar,
1: Matuška. I čume, i kuke.
0: Jakže?
1: Ich čume, ich kuke.
0: Aha. Schöne Haxen. Mít chlupen, já?
1: Jsi mě fakt rozesmál.
0: No. Jo, to bude ono tady. To jsem si tady připravil, dobře. No a jinak, pochopitelně moje dcera dneska má svátek, tak jsme si spolu telefonovali. Tak jsem jí zpovídal, byli v Albánii na dovolený, tak jsem se vyptával, jak to v té Albánii, tak říkala, že to jsou takový devadesátky, jako, že se tam jako učej v celku jakoby ten turismus, že ale byli ochotní, i když moc nerozumí. Pokud má někdo bezlepkovou dietu nebo nějakou speciální dietu, tak tam radši nejezděte, protože jak si domluvit se s nimi na nějakým režimu stravování, který je mimo to, co oni tam vařej. Kuchař stál prý mezi dveřma, protože nakonec udělala količko jako slepička s kohoutkem, aby měla nějakou dietu, protože ona nesmí ani kvůli malý, ani ona nesmí olivovej olej a oni do všeho to cpou. Tak to tam řešili, no, že se nakonec musí domluvit s kuchařem. No a tak s kuchařem, jako, a co do toho jídla, jestli tam dal olivový olej, a on, jo, jo, já vám ještě přidám, jestli chcete. Já bych se ale chtěla bez něj. Tamhle si vemte a přidejte si. Takže se nedomluvíš jen tak. Ale jak tady hodní lidi nábožensky pochopitelně jsou jinde, ale jsou velice tolerantní, takže to nějak nepřepalujou, nejsou extrémní. No tak třeba Albánie může být jedna z dalších zajímavých lokalit, kdo ví. Ale to všecko, těch lokalit je víc, ale svět se musí uklidnit. Tak Zuzana. Zuzana a Susana. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Nositelkou jména byla česká zpěvačka a hudební skladatelka Zuzana Navarová. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečky Zuzanu Bičovskou, Zuzanu Kajnarovou, Zuzanu Slavíkovou nebo Zuzanu Norisovou. Jméno náleží také ke spisovatelce Zuzaně Brancové nebo hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Nositelkou jména je i tanečnice Zuzana Krištofová, bývalá manželka populárního zpěváka Petra Koláře. Jméno nosí také americká herečka Susan Sarandon, kanadská herečka Susan Clark, americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro, vlastním jménem Susan K. Quatrochio, nebo slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Pusy. To mě, jestli to není Pusy, jako, pozor.
1: To snad ne.
0: Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského Šošanách se překládá jako lilie, nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu sasanku. Kořeny přitom sahají až do Perzie, pozor. No ale pokud sahají kořeny do Perzie, tak ale Peršané...
1: Tak jak to může být
0: hebrejský? Peršané nejsou tohle, že jo? Peršané, to jsou, třeba Iránci jsou Peršané, že?
1: No, to je nějaký divoký, ne?
0: No ne, tak ono, jako víme, jak oni to mají všechno smotaný. Tak ale pozor, ty bys nevěděla, tak jméno Zuzana nosí v republice 58 827 dívek, žen, slečen a paní. 25. příčka. Nádhera.
1: Pane, jo, tak to je hodně Zuzanek.
0: Já jsem jednu přítelkyni Zuzanu.
1: Já mám jednu klientku Zuzanu.
0: Přemýšlím, no právě přemýšlím ještě, koho jsem jako Zuzanu potkal. No, jestli byly tak krásné a vonavé. No, nebudu to rozebírat. A co Susana? 20.
1: Váš 20 Susan, jo.
0: 20, no, 20 Susan. 1789. příčka. No, tak. Milé Zuzanky a Susanky, Zuzany a Susany, my vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Susanu nebo Zuzanu, tak ještě pořád máte čas jim zavolat a popřát jim. Jim navýšíte pochopitelně imunitní potenciál, tedy jim prodloužíte život. No, tak to můžu takhle zavřít. Susana i Zuzana. Hotovo, vyřešeno. No, a protože se nám blíží první půl hodinka, by se si mohli zahrát, ne?
1: Klidně, tam něco hoď.
0: Já vím, co tam hodím.
1: Víš, co tam hodíš?
0: No jasně, jo? No já vím, co tam
1: tak
0: hodím.
1: Tak já doufám, že to uslyším. Zuzi.

0: to jsem si tady blbě, to jsem si tady špatně překlik teďko a díval jsem se. No tak, to byla verze písně z 1980 roku, jinak ta písnička vznikla v roce 1960. Takové krásné písničky nám napsali soudruzi v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích. No.
1: Ne, byla krásná, určitě.
0: Ona byla krásná, jak štěstí. A štíhla, jak mm-hmm.
1: Ano.
0: Jo, no tak máme i jinou písničku, pro Zuzanky můžeme si ji potom třeba někdy zahrát. Mm-hmm. No a já tady mám, já zde mám už slíbené hen toto. Musím tady trošku doladit.
1: Hen toto oné.
0: No mm-hmm. jo, hen toto vydrž.
1: Já držím, já jsem držák.
0: Ano, to já vím, jsem si všim. No, akorát se nám to nějak nechce načítat tady trošku. Facebook. No.
1: Facebook. No, facebook to je vždycky jako...
0: No, tak už se to mělo rozjet a najednou ti zmizí stránka. Začne se to celé jako řešit.
1: Klepat.
0: No, jasně. To jsou tak nestabilní věci, člověče. Jak může někdo prodávat takový shit, jako jo. Třeba teď se mám přihlásit do Firefoxu, mi to tady píše.
1: Tak no jako, to už je úplně... No,
0: tak kdybych se nudil, protože oni dělají ty upgrady, že jo, za pochodu.
1: To mě povídej. Já jsem tady celou dobu. Jeden program na takový jako mzdy a jednoduchý účetnictví, tak furt jsem ho měla ve strašně malým okýnku.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem se snažila, strašně moc jsem to chtěla jako rozvětšit, no nešlo to. Včera jsem udělala zatrápený aktualizace, řekla jsem dobře, udělám si je tady na notebooku, tak tím snad nic neskazím, na dálku to u sebe na ploše dělat nebudu v Praze. No a najednou jsem to dneska ráno pustila po těch aktualizacích a já měla okýnko, jak jsem ho chtěla mít.
0: Víš?
1: Tak já ti nevím.
0: No totiž v jedenáctkách jsou takový, že furt musíš restartovat. Tam něco uděláš a musíš to zrestartovat, aby se ti to projevilo. U desítek tak to fungovalo tak, že jsi to prostě odklikla, že ano, že to takhle chceš.
1: A bylo to
0: fungovat. Ne, tady musíš furt jako trulo, musíš prostě...
1: Ne, ale to já ti říkám, 14 dní tady s tím zápasím. Jo, říkám, ne, nechci dělat ty aktualizace, nechci, aby mi to tam nabíhalo. Jo, prostě jsem ráda, že mi funguje připojení, že se dostanu prostě do kanceláře k sobě na dálku, všechno. No nic, včera jsem to nějak nevydržela. Říkám, dobře, udělám to, už pojedem domů, že jo, tak už jako dobrý. No a prdho. A okýnko velký.
0: A okýnko. No. Tak vidím to asi tak, že si dáme lekci historie a já tady prostě budu muset zrestartovat si počítač. Protože platíme Windowsy za to, že neustále to musíš prostě řešit, protože to není schopný fungovat. Jako jo.
1: No a to je další věc. Neustále to řešíš a je to špatně.
0: Musíš to rezetovat. Jo, to není schopný jet v kuse, prostě ono se to samo zhroutí. To je jako kapitalismus. To je prostě systém, který nemůže jet do nekonečna, protože on sám sebe zahltí a sežere. Takže co chceš od parazita, no?
1: Tak co s tím uděláš teďka?
0: Nic, nechal jsem to restartovat. To je druhý počítač, víš?
1: Jo.
0: Přečteme si tady, co nám poslala Božena Blanka. Nám poslala. A co se váže k dnešnímu dni? Pane, jo, to je. Tak,
1: hodně.
0: Česko. 11. srpna, Česko. 1804. Z habsburských dědičných zemí, ze zemí koruny české a z Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil Rakouským císařem. To je hezký, že se prohlásil, že? 1805 v Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A
1: to je dobrý.
0: No to je, no jsem to, 1882, první telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci již 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním Hahej, halo, se ujalo až později. Počkej.
1: Hahej,
0: no,
1: to je zajímavý. Hahej.
0: Ahoj. Do 1921 první příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykovo nádraží, ne? Ne, na zámek Lány. Přímo z italského ostrova Capri. 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. První poválečný film snímek Řeka čaruje natočil režisér Václav Krška. Kdybys to nevěděla.
1: Mm-hmm. Tak to jsem, to bych určitě nevěděla.
0: Když to, ještě, že nejsi v soutěži. 1999, 11. tady srpna, v Česku bylo pozorovatelné zatmění slunce. A zítra bude.
1: Zítra.
0: Zítra. V kolik? V 19? No, v 19 hodin.
1: Asi myslím. 15. 19.15. Něco takového.
0: Ano, v 19.15 bude konjunkce, no. Pravděpodobně, ale už ano. Bude pozorovatelné v 7, že jo?
1: Jo.
0: Ale kdo nám ho zatmí? Míšo, kdo pak nám ho zatmí?
1: Hm? No, zatmí nám ho prý měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Na měsíc na měsíc. Hele, zas na druhou stranu si aspoň odpočinem, když to bude na měsíc.
0: Hmm. No a ze světa, jo? Ze světa. Jo, tady ještě jsem něco přeskočil. Se ujalo, hahej, se teda jako... 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Maurském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů.
1: To bylo docela dost.
0: Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. 1921, první příjezd prezidenta, to jsem čet. Zestátnění filmu jsem čet. No a slunce bylo zatmění. 1885 Američané vybrali 100 000 dolarů na podstavec Sochy svobody, kterou dostanou od Francouzů. 1863 Kambodža se stává francouzským protektorátem. 1866, já nevím kde, něco. Když skočím, tak je to moc.
1: Když skočíš, tak je to málo.
0: No, to je prostě, to je strašný. 1800. Tak. 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle.
1: No vidíš to.
0: 1877 americký astronom Asheb Hall objevil Marsův měsíc Day. Dej, tak to skoč. Dej Mars, nebo co to je? Deimos. Existenci měsíce Marsu předpověděl již James Kepler, nebo Johannes Kepler v roce 1610. 1906. První patent pro zvukový film udělen Eugen Lasse ve Francii. No jo. A 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku. 1952 Husajn I. ještě teenager nastoupil na jordánský královský trůn. Potom, co jeho vládnoucí otec byl prohlášen za mentálně nesvéprávného. Oficiální korunovace proběhla 14. listopadu 1953 na jeho 18. narozeniny. 1956 čtyřmotorová Cessna 620 provádí svůj první zkušební let. 1960 Čad vyhlásil nezávislost. 1999 nastalo úplné zatmění slunce pozorovatelné v Evropě a Asii.
1: Hele, to je pořád tenhle den jako zatmění slunce.
0: No, to bylo to zatmění jak u nás, tak v Evropě, víš, to je to samé. Mm-hmm. Protože já se domnívám, že 11. srpna nebylo zatmění jenom našeho slunce, jako tady v České republice.
1: Ale že bylo celkovýho zatmění.
0: Ale že to bylo asi to slunce, které se zatmělo i v Asii a v Evropě. To by mohlo být, ne?
1: To by mohlo být.
0: No, víš, 2003 nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO. 1934 zachránění polárníka Richarda Barda po 150 po ježiš, zase mu to tady nejde skočit. Po 136 dnech absolutní samoty si pro něho přijeli kolegové. 28. března 1934 zůstal na meteorologické stanici, aby tam sám strávil polární zimu. Blázen. No, ale lekce dějepisu. 11. srpna 1378 bitva u řeky Vože. V tento den ruské vojsko pod vedením moskevského knížete Dmitrie Ivanoviče, budoucího donského, dosáhlo prvního významného vítězství nad silami Zlaté hordy. Ordaňský kníže Begiš vedl trestnou výpravu proti Moskvě. Dmitrij Ivanovič nečekal na nepřítele u hradeb, ale vyšel mu vstříc na březích řeky Vože, přítok řeky Oky. Ruské oddíly použili taktiku falešného ústupu a zasadili Ordaňským těžkou porážku. Toto vítězství se stalo důležitým milníkem. Ukázalo, že Ordaňskou jízdu lze porazit v otevřeném boji a stalo se předzvěstí bitvy u Kulikova v roce 1380. Právě od bitvy u Vože se začala cesta k osvobození ruských zemí od ordaňské nadvlády. A ještě před krátkých agenturních zpráv. Rusku nevyhovuje možnost zmrazení ukrajinského konfliktu. Je nutné odstranit základní příčiny této krize, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Spojené státy přesměrovaly 55 lodí od doby, kdy obnovili námořní blokádu Iránu, uvedlo Centrum pro strategická vojenská studia. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin, to je nějaký divný. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Mariňák ukrajinských ozbrojených sil předal ruským ozbrojeným silám tablet velitele obsahující informace o pohybu batalionu. Německo se ve vyšetřování případu teroristického útoku na Nord Stream pravděpodobně omezí na formální opatření, uvedla agentura TAS. A stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michal Ulyanov odsoudil pokusy Francie obvinit Rusko z požáru v Evropské unii. Rusko v současné době zatím zůstává oddané dohodám, kterých bylo dosaženo v Anchráž, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Galuzin. A více než... Vlastně mi to nejde. Více než 60 tisíc obyvatel Podněstří se přihlásilo k získání ruského občanství v zjednodušeném řízení, oznámil prezident Podněstřské Moldavské republiky Vadim Krasnoselský. Krize v Ceutě byla vyvolána Spojenými státy a Izraelem jako odplata Madridu. Tento názor vyjádřil pro agenturu TAS Enrique Arias Gil. Ropa uniká z tankeru Caroline Bezenji, který je pod sankcemi a potápí se u pobřeží Ománu, informoval deník Arab News. Závěrečná fáze likvidace Mezinárodní vesmírné stanice MKS je svěřena americké straně, uvedl Oleg Koponenko, ředitel Centra příprav kosmonautů jménem Jurije A. Gagarina. Petice s požadavkem na propuštění koho?
1: Někoho důležitýho?
0: No, počkej. Činy. Petice s požadavkem na propuštění novináře z FAZ za jeho slova o Rusích byla vytvořena v Německu. Uvádí se, že Martens, který během tiskové konference Vučiče a Zelenského v Bělehradě prohlásil o zabíjení Rusů, překročil hranice novinářské nestrannosti. Samotný reportér na platformě X nejenže od svých prohlášení neodstoupil, ale naopak je obhajoval a označil je za správné a nezbytné. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne Rusku právně závazné záruky bezpečnosti, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne, více to nepíšou. Já si myslím, že to jsou jenom řeči, tohle, na to by nikdy nepřistoupili. Činy Zelenského nenechávají Moskvě jinou možnost, než pokračovat ve speciální vojenské operaci, uvedl Galuzin. Jo, ten to hned negoval tímto. V Moskvě 41-letá obyvatelka porodila své 15. dítě. V rodině Rogových se narodila dívka, které dali jméno Věra. Manželé nyní vychovávají 15 dětí, 10 dcer a 5 synů, informovalo tiskové oddělení Moskevského ministerstva zdravotnictví. Rusko je otevřeno jakýmkoliv konstruktivním návrhům na řešení konfliktu na Ukrajině, které zohledňují legitimní zájmy Moskvy, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Celoruská federace atletiky VFLA podala žalobu na organizaci World Athletic u sportovního arbitrážního soudu kvůli sankcím, které byly proti ní uvaleny. Řecká hasičská jednotka bojuje s lesním požárem vzdáleným 30 km od Aten, informuje stanice RT News. A to je zajímavé, že tady k tomu víc třeba není. Jo. Tak já jsem o tom četl článek. Oni tam mají nějaké letadla, které můžou startovat, hasicí letadla, jo, které můžou startovat jenom pokud je teplota nižší než 38 stupňů, což bohužel není.
1: Takže ty letadla nemůžou vystartovat.
0: Takže ty letadla nemůžou jako to startovat, ale nemůžou fungovat. No a e, Nasadili tam ruský letadla, Rusové jim tam pomáhají s hašením, kdy to letadlo může lítat do teploty 43 stupňů, ale posádky nalítaly 100 hodin, ta posádka nalítala 100 hodin, v podstatě nepřetržitýho provozu, asi se střídali, při teplotách 45 stupňů, a to letadlo pobere 12 tun vody, to je 12 kubíků cirka, že jo, nabírá tu vodu v moři a těch 12 kubíků vody nabere během 14 vteřin. To znamená, ono jako začne přistávat na tu hladinu a už nabírá tu vodu a hned se zavře a zase vzletí. A tu vodu ještě navíc může nabírat za situace, kdy ty vlny jsou do 120 cm. To znamená, pokud jsou vlny metrový, 1,20 m, tak ještě pořád může takhle nabírat vodu a hasit. Takže tam víceméně děkovali Rusům, že nebejt nich, tak začaly hořet Atény, protože ono už to jakoby postupovalo, už to bylo na předměstí Atény, jo, ten požár.
1: Takže ale na jedné straně tady... Ale jinak o tom nikde nic nepíšou, že jo?
0: No, teď se nezapíše. Jinak tady pochopitelně všude vykřikují, že to tam zapálili Rusové. Ale jak vidno, tak asi těžko, že?
1: Ne, to oni, víš co, podle sebe soudím tebe. To je klasika, jo?
0: No, prostě. No, prostě blázni.
1: Prostě blázni, přesně tak, ano.
0: No. Tak. Čtu dál. Předseda francouzské strany Patriotové Florian Philippot považuje výzvy k zákazu vysílání pořadu Maša a medvěd za rusofobistickou hysterii. Rusofobní drsňáci den ode dne stále více propadají hysterii. Nyní chtějí zakázat animované filmy. Uvidíte, ve Francii někdo určitě navrhne uzavřít v parcích atrakce ruské horské dráhy.
1: Ruský kolo třeba.
0: No, všichni, kteří se podíleli na útocích na Belgorod a Nižnekamsk, budou identifikováni a potrestáni, prohlásila Maria Zacharovová. Všechny nepřátelské a provokativní akce Moldavska budou dostatečně potrestány, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Kišiněv bezvýhradně plní protiruské požadavky Bruselu a vyhýbá se civilizované diplomatickému dialogu s Moskvou, prohlásil Michal Galuzin. Ozbrojené provokace Kyjeva a úřadu Moldavska proti Podněstří budou považovány za útok na Ruskou federaci, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. V několika oblastech Jihoafrické republiky napadl sníh, což vedlo k uzavření silnic a problémům pro řidiče, informovala televize radiová společnost SABC. Bezprecedentní vnější tlak západních zemí na Gruzii, stejně jako ultimativní požadavky na Tbilisi, aby se zdrželo spolupráce s Moskvou, neměly žádný efekt, uvedl agentuře TAS Michal Galuzin. Rusofobní výroky reportéra deníku FAS ukazují, že někteří Němci si už nepamatují lekci z východní fronty. Druhé světové války, uvedl předseda srbské opoziční strany Nová demokratická strana Jovanovič. Jižní Korea nebude dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, informovala agentura UNAP s odvoláním na vysoce postaveného představitele ministerstva zahraničí Jižní Koreje. Ústavní soud Ruské federace zakázal straně Jabloko účastnit se voleb do státní dumy na základě žaloby strany Rodina, informuje korespondent agentury TAS ze soudní síně. Rusko je připraveno rozvíjet pragmatické vztahy s Gruzií, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Kyjev záměrně útočil na místa, bydliště a práce zástupců zemí přátelských Rusku, aby narušil bratrské vztahy, uvedla Maria Zacharovová. Částečné zatmění slunce v České republice 2026. Na obloze 12. srpna 2026 dojde k zatmění slunce, bude jen částečné. Ale panovat budou příznivé pozorovací podmínky. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Já jsem Prah Pride. Už jsem se lék.
1: Ježiš, to snad ne, to už snad skončilo, prosím tě, ne?
0: Měsíc,
1: tato obludnost.
0: Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20 hodin 10 minut, kdy měsíc zakryje více než 88,5% slunce. Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude měsíc v novu.
1: No, to je nejmenší.
0: Budou podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé. V střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května, to zase nebyla ty, 12. května 1706 a další nás
1: ne,
0: Čechy,
1: to určitě ne.
0: A další nás Čechy čeká až 7. října 2135, kdy pás totality, bude totalita, člověče, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění slunce 8. července roku 1842. Částečné zatmění slunce bylo na našem území naposledy pozorovatelné 29. března 2025.
1: Jo, to něco bylo, to máš pravdu, to si jako nějaký
0: no,
1: matný
0: vybavuje. Psali, že před rokem, viď? Před 100 lety, já už jsem z toho úplně blbej. No nic.
1: Je,
0: tak.
1: Hele, to je furt samý zatmění a aby hlavně, aby se někomu rozsvítilo.
0: No.
1: Nic, já to tady stejně neuvidím. A stejně bych se na to nedívala, protože se prej na to nemáme dívat.
0: Aby ti ďábel nevypálil oči.
1: Asi tak, no. Tyhle věci já úplně jako nesleduju, jako tohle. Jo, jako že se nějak hejbe měsíc, to asi jo, protože blbě se mi spí, když je úplněk, to je fakt. Nevím, jestli to třeba není jako, že si člověk jako to sugeruje, jako nebo nevím.
0: Jako člověk v tísni, jako jo.
1: No to určitě ne, to jako, ten určitě ne,
0: ne.
1: Ale
0: ten
1: nevím,
0: to nebude.
1: No, ale člověk v tísni určitě si nevsugeruje, že by mu měsíc něco způsobil. To je tak strašná organizace, že jako, teď jsem zrovna nedávno někde četla, že zase prostě spousta těch lidí, co jim platí, že jo, ty dary a podobně, takže vůbec netuší, čím se člověk v tísni zabývá, co se děje nebo neděje.
0: No jo, to víš.
1: A nevysvětlíš jim to. Nevysvětlíš.
0: Nevysvětlíš jim to.
1: Chtějí být klamáni. No.
0: No, děvče, to víš, kolik, tak počkej.
1: No, kdybys viděl, kolik já takových darů jsem viděla i od lidí, jo, když jim dělám daňový přiznání, o kterých vím, že prostě neoplývají penězma jako nějak extrémně. Jo.
0: A přesto no,
1: opravdu, jo. Dokonce někteří to mají nastavený i jako trvalý příkazy. Prostě ne.
0: Tak to jsou trvale hloupí lidé. No jo, vidíš to.
1: No, asi tak.
0: No tak můžeme si teda pustit ten příspěvek.
1: Už se ti to podařilo.
0: Páně, ne? Chytrý kluk, ne? O co jde?
1: Mně se tady neustále nedaří utrhnout víčko od plastové lahve, tak jenom doufám, že to tady někde nevyleju, protože opravdu se mi to podařilo.
0: No jo, to je těžký, tak počkej. Tak.
1: To je s tebou těžký.
0: Ty neslyšíš ten příspěvek?
1: Ne.
0: bys to asi mohla mít šanci slyšet.
2: Přátelé, všechny vás zdravím, podovolené, plná energie a síly. Děkuju, že mě sledujete, no a já pokračuju v tom, co jsem vám slíbila. A to je, že jsem se obrátila na ředitele České pošty ohledně toho, jak řeší případ politického náměstka Víta Rakušana, který nebyl jenom politickým náměstkem, ale byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty. A byl podle zákona ve střetu zájmu a za toho místopředsedu dozorčí rady České pošty pobíral neoprávněně měsíčně odměnu 60 tisíc korun měsíčně a České poště tím způsobil škodu okolo 2 milionů korun. Pan ředitel mě to nedávno potvrdil, že byl politický náměstek Víta Rakušana ve střetu zájmu, no a že si ještě obrátil na ministerstvo spravedlnosti, který má zákon ve své kompetenci a že po nich žádá stanovisko. Takže já se pana ředitele v tuhle chvíli ptám, jestli už to stanovisko od ministerstva spravedlnosti obdržel, zda bych ho mohla dostat a zda tedy Česká pošta, státní podnik, v tom dělá patřičné právní kroky ohledně tohoto neoprávněného obohacení a prakticky neoprávněného pobírání finančních prostředků. Musím říct, že vám všem děkuju za reakce na tuto tolik jako pochopitelnou věc, která se děla, co je pro mě nepochopitelné, ale možná i trochu pochopitelné, že žádné médium to nenapsalo. Vůbec nikoho to nezajímalo, že 33 měsíců tady byl někdo ve střetu zájmu a pobíral tady neoprávněně nemalou odměnu v částce 60 tisíc korun měsíčně. Že se nikdo nezeptal Víta Rakušana, co na to říká, jestli to ministerstvo vnitra vědělo, když tam má přece aparát, právní odbor, který se k té skutečnosti, že když se někdo stal politickým náměstkem, tak určitě k tomu nějaký právní rozbor dával. Moc mě to nepřekvapuje, z druhé strany vám slibuju, že to dotáhnu, budu se o to zajímat, protože co mě trošičku znepokuje, že tam je nějaká promlčitelnost v nějaké chvíli, takže proto je nutné na to dupat, sledovat to a aby opravdu ta Česká pošta v té věci byla aktivní. Mějte se všichni moc hezky, držte nám palce.
0: Kolik takových rozkrádaček? To byla Jana Mračková, Jana Mračková, Vildu, ne, myslím, Vildu Majerová.
1: No, já vím, to má jako i strašně složitý jméno.
0: No právě, teď ona má jméno, že ho neumíme ani přečíst.
1: Představ si ho nepamatujem. Asi přečíst bychom to
0: Vildu
1: měli.
0: Mecová,
1: jo,
0: ale... Ona je Vildu Mecová.
1: Vildu Mecová, ano.
0: Abych ji nekomolil.
1: Prosím tě, ale já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jako jo. Ale dneska jsem to já chytla na internetu, na novinka, že zemřel ten bývalý ředitel České pošty.
0: To jsem nechyt. Já vím, že včera zemřel v den svých 94. narozenin.
1: Ano.
0: Velký spisovatel Vladimír Páral.
1: Páral.
0: Takže nechal za sebou velká díla. Já si pamatuju, on byl takový, jak bych to řekl, já bych ho přirovnal k takovému selskému spisovateli. Mm-hmm. Protože on ten život popisoval z toho úhlu pohledu bez nějakých obezliček, i s těma vulgaritama, jak prostě ty, jo, a s těma sprostiárnama, jak ten život plyne. Vezměme si třeba, já vím, že když jsem byl na střední, tak jsme šli do knihovny a to byl vlastně víceméně zakázaný Páralův film, jo. Mladý muž a bílá velryba. Hlavní roli tam stvárnil Eduard Cupák a Ivan Vyskočil. Mm-hmm. On tam taky potom jako zemřel. A to je zajímavý, taky zajímavý film, prostě je to z chemičky, je to z prostředí ústecké chemičky hlavně. Takže tenkrát náš pan profesor na češtinu, tak nás vzal do městské knihovny v Chomutově na tenhle ten film, ten nám tam promítli, a až teprve s odstupem doby jsem zjistil, že vlastně ten film v tu dobu byl trezorovej. Jo.
1: Protože, a tak to bylo docela fajn.
0: No, tak on ukazoval na takový slabiny některých věcí, no. Ale...
1: Jo, to jsem zaregistrovala, že zemřel, no.
0: Vrátím se tady k tomu, jenom prosím tě, chtěl jsem říct, ještě než, jestli si najdeš ten článek, chtěl jsem říct, že takovýhlech jako rozkrádaček těch společných peněz budeme zaznamenávat čím dál tím víc. Ono se řekne 60 tisíc měsíčně, nejsou velký peníze. Jenomže třeba pro člověka, který jezdí kamionem a musí si těch 60 tisíc vyjezdit za těch těžkých podmínek, který má, tak ty peníze mají nějakou cenu. A tady někdo to dostává neoprávněně, jenom proto, že sedí na nějaký židli, jo, někde. Jako další na přilepšenou k tomu, co už má. No a pochopitelně za vším hledej ODS, že jo. Takže kradl včera, krade dnes, je to člen ODS, jo?
1: No, ne-li předseda ještě.
0: No.
1: Jako to se tak... Ne, ale já s tou poštou, jo, jako já jsem nad tím tak dneska přemýšlela, protože já jsem tu zprávu zaznamenala ráno, tak jsem to jenom přejela očima, říkám, sakra,
0: a
1: no, tak zda...
0: A kolik mu bylo, prosím
1: Počkej,
0: tě, Mišo?
1: Prosím tě, bylo mu 51 let.
0: Aha.
1: A celku takový hezký člověk to byl a já jsem jenom to tak jako viděla a říkám, sakra, jsem se s ním asi možná někdy někde viděla, hele, nevím, nic, pustila jsem to z hlavy a pak jsem o tom tak jako přemýšlela a když jsme odpoledne byli na koupáku, tak mi Martin povídá, tyjo, představ si, on zemřel ten bývalý předseda nebo bývalý ředitel pošty a povídá mi, shodou okolností si myslím, no prosím tě, jako na velmi rychlou, vážnou nemoc. No tak v dnešní době prostě rakovin přibývá všechno. No ale začali jsme se o tom spolu bavit a oba dva jsme dospěli k závěru. Tak jako ta pošta, no, ty jsi na to šel z té strany toho, těch 60 tisíc přilepšení, že jo? No ale tak třeba byl nepohodlný, viď? Třeba,
0: myslíš,
1: já nevím.
0: Myslíš, že by mohl mluvit, jako jo?
1: Určitě. A já potom, když jsem si ten článek celý rozklikla a přečetla jsem si to, tak jsem vlastně zjistila, že jsem se s tímhle člověkem kdysi vávěc spotkala, protože tam v tom jeho životopisu bylo napsáno, že dělal pro firmu Oracle, pro kterou jsem já taky dělala, takže my jsme se vlastně i potkali. Takže jsem pak jako říkala, aha, tak proto mě byl na tu první dobrou jako povědomý, že jo. Ale samozřejmě mohl onemocnět, víme všichni, jak to bylo s očkováním, jak to je s očkováním proti covidu, ty lidi padají jako švestky, mohl být nemocný, ale mohl být i nepohodlný.
0: No, mohl být. Mohl být očkovaný a protože mohl začít být nepohodlný, tak se u něho zmáčklo tlačítko aktivace.
1: I to může být.
0: To někde spolu rozeberem.
1: Přesně tak.
0: Teď se mně líbí, jak na ty alternativě, jak ty lidi jako o tom záblesku, víš? Záblesk, jo.
1: Tak nezapomeň, že by to mělo být teď někdy, ne?
0: No počkej, to já ti něco chci říct k tomu.
1: No.
0: Lidi, co chodí do kostela a slepě věřejí panu faráři, tak chodí do toho kostela se modlit a jsou oddaní Bohu, protože předpokládají, že budou spaseni.
1: No, to asi
0: oni,
1: ho, no.
0: Oni nechápou, že pod výrazem spasení může být také, že mohou být požrání. Jo. Takže ta jejich energie má být pochopitelně jaksi určena parazitům, aby z ní mohli vyžít. No a já jsem se dneska dostal k takovým zajímavým informacím. No, totiž, co je to záblesk? Záblesk je většinou vyvolán, nebo záblesk jako takovej je vlastně prudké uvolnění velkého množství energie.
1: Třeba blesk.
0: No, nebo nemusí třeba elektromagnetický puls. Jo? Elektromagnetický puls můžeš vnímat jako velký záblesk. Takové to velké prudké uvolnění energie může mít za následek zastavení vibrování, čili jaksi totální zastavení vibrací. Když u tvého fyzického těla, protože NASA teďko, ne NASA, počkej, CIA odtajnila dokument, který je docela starý, a ten dokument potvrzuje to, co my tady celou dobu říkáme, že fyzické tělo je v podstatě jenom zhluk vibrující energie, která na principu té energie nějakých informací, čili dejme tomu forma, tvar, vlastnosti. Takže lidské i zvířecí a každé živé tělo je v podstatě jenom vibrující zhluk. Jo? To znamená, že když... No a to je oficiálně dneska, už to není jako vymysl nějakých ezoteriků nebo nějakých lidí našeho typu, ale je to potvrzeno prostě, jo? Přestože to tělo

0: těch subjektů, které jsou tvořeny tímto. Pokud se bavíme o opravdových lidech, tak opravdoví lidé, kristovští lidé, tak ty to mají, ty jsou trošku, řeknu, co do toho těsta složitější, protože pokud jsou napojeni na svoje mateřské nebo rodové, nebo chceme-li existenční zdroje, tak jsou tyhle ty věci ovlivňovací trošku složitější. Pokud nemají přísun těchto ochranných prvků, když to takhle nazvu, no tak jsou velmi snadno ovladatelní jakýmkoliv směrem.
1: Lapitální.
0: No, takže představ si velký záblesk, ano, který ale nespůsobí jakýsi vzestup, posun, změnu prostředí. Pouze ten záblesk zastaví vibrace.
1: Co se tak asi stane?
0: To znamená, že v tu chvíli všechno, co vibrovalo, ztratí vibrace, tedy zemře. Stane se to pouze hromadou té naprogramované energie, která ale už není schopna v uvozovkách žít. Jo? No a to pak jenom už jako se dá spotřebovat jako energie, nebo přetvoří se to jako energie na nějakou primární energii. Kdyby tady mohli být ty spasitele, tak ji spasou. Takže pokud někdo zase začne tady bájit o nějakých záblescích, tak,
1: no, tak ty, naposledy, víš, to je tuším, teďka viděli, aktuální, ne?
0: Naposledy viděli velký záblesk v Hirošimě a v Nagasaki.
1: Uh-huh. A to taky nebylo moc dobrý.
0: To bylo v malém, jo, a tak dále. Čili to jenom tak, aby jsme si oživili některé věci a dali jsme to trochu do souvislostí, že ne vždycky pod tím pojmem, co lidé by rádi měli, tak ono tam ne vždycky se nalézá. Jako, jo. A bývá to i životu nebezpečné. Leckdy. Mám tady Andreje Babiše a Kateřinu Perknerovou. Tak si je pojďme si je poslechnout. Rozvinou zajímavé téma. Trošku se vrátíme zpět, aby jsme si nastínili určitý typ zvěrstva.
2: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. A já jsem byl velice tolerantní a jsem mu ustupoval. První věc, kde si vyložil velice nesprávně, je, že mě odmítl jmenovat premiérem bez nějakých podmínek. A vymyslel si, protože tam má hordu právníků kolem sebe, který se tváří jako nezávislý, přitom dělají...
3: Dobrých právníků, evidentně dobrých, ano.
2: Ne, nejsou dobrý, protože není to pravda. A podle ústavy měl mě jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmu. Ale já jsem nechtěl jít do sporu, nechtěl. Takže jsem ustoupil. Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem. Druhá věc bylo, že odmítl jmenovat Turka ministrem. Ano. A problém je,
3: že... Měl jsem podat kompetenční žalobu.
2: Ano, tak by to asi dopadlo stejně a nebudeme tady řešit, kdo je v ústavním soudu a jak to všechno funguje, to skutečně nechci. Ale já jsem měl nějakou dohodu s panem prezidentem a já jsem mu řekl, že ten střet zájmu, když už teda si to vymyslel, že řeknu jemu. Jo? Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. A potom si vymysleli, že jsem to měl slíbit veřejně.
0: No, to je jedna část té prolhanosti toho skvotera z Hradčanská 1. Protože teď, jestli jsi nechytla tu novinku, já vím, že jsi na dovolený, ale teď to trochu graduje ten spor mezi vládou a Hradem.
1: Ne, tohle jsem nějak úplně nezachytila.
0: No,
1: to...
0: protože lhář z Hradčanská 1 lže v tom ohledu, že Kolář je jeho

0: nějaký známý, ale že není v nějakémkoliv pracovním vztahu jako s Hradem.
1: Jakože tam nemá
0: není
1: žádný.
0: Že není jeho oficiální poradce.
1: Aha.
0: Načež Macinka vytáhl kalibr, že když řešil jeho SMSky, tak nazýval Koláře svým poradcem.
1: Poradcem, ano, ano.
0: Najednou Kolář poradce není. Jana Zvirtek-Hamplová vytáhla, dohledala pracovní smlouvu, podle který Kolář je ve vztahu s Hradem jako poradce. Takže zase Pávek lže, jo. Prostě.
1: No nejenom, čili... tak jako on no ale... bude mlžit, že jo, aby v tom udělal zmatek.
0: No
1: a
0: ale proč...
1: pár lidí nad tím mávne no... rukou, že jo, řekne dobře. No.
0: Ale víš, proč to říkám? Říkám to proto, že ta kauza, která tady je nová, je, že Kolář se nechal slyšet, ať se Babiš uklidní, nebo prezident odvolá vládu, včetně premiéra. Odvolá ministry vlády, jako. A já jsem to tady říkal, že on k tomu
1: přistoupil. To nemá obdobu, jako. Ne, to je neskutečný.
0: Já jsem to říkal, že on je schopný jít až takhle daleko, jako.
1: Ne, to... Když nebudete poslouchat, když nebudete se chovat tak, jak já chci, tak já vás všechny odvolám. Do jednoho. Do jednoho. Hele, ale já jsem, neměla jsem na to čas, jo, ale lítá někde po sítích nějaký dokument, dokonce si myslím, jestli to nebylo i od paní Bobošíkový, jak ten skvoter Račanská jedna, jak mu říkáš, tak jak trápil tu svoji bývalou ženu, jo.
0: No
1: ale neměla jsem čas si to jako poslechnout.
0: No, trápil.
1: Tak.
0: Minimálně podváděl, že jo, s tou...
1: s tou druhou.
0: Ne, počkej, já teďko hledám, protože ona přeci řekla, že nechce, aby byla nazývána první dámou, ne, tak jako, že jí mají říkat asi jako manželka. Takhle, já bych řekl, že bychom ji měli nazývat vydržovaná partnerka prezidenta, který nemá ani na to, aby jí oblík. Republika se musí skládat na její ošacení. Víš?
1: Mohli bychom jí říkat milostivá paní. To už jsme to taky jednou měli přeci.
0: Jo. No tak Jana Zvirtek-Hamplová píše, je Petr Kolář skutečně legitimním poradcem prezidenta republiky s řádně uzavřenou pracovní smlouvou? Ne, je takzvaným přítelem po boku, jak ho nazval sám prezident. Není prý zaměstnanec, nemá proto ani bezpečnostní prověrku, předpokládám, nebere ani plat, ani jiné odměny. Celou tu dobu, co se pohybuje tento člověk kolem prezidenta republiky, se ptám, zda to vše dělá jako své hobby ve volném čase. Podobný vztah totiž není standardní. Lidé bez jakéhokoliv právního statusu, za to s o to větším vlivem, nemají vedle hlavy státu, co dělat. Je to, jako by si starosta usadil na radnici jen tak svého kamaráda a poslouchal ho na slovo. K vaší otázce. Ano, Petr Kolář podle mne premiérovi vyhrožuje. Jako první si k tomu dovolil vyložit českou ústavu takto. Za koho mluví a kdo ho vlastně celé ty roky platí, nám ale prozatím neřekl a patrně neřekne. To vnímám jako velké nebezpečí kolem hlavy státu. Doufám, má o něm tyto informace alespoň Petr Pavel, když se řídí jeho radami, dodala Hamplová. Tak pardon, já jsem trošku se předběh, takže Jana Zvirtek-Hamplová neřekla, že má uzavřenou smlouvu. Ale svým poradcem ho nazýval už v době kampaně a potom v době, kdy se řešil Masinka se SMS-kama, tak ho nazýval sám velký skvoter.
1: A
0: počkej, jenom ti přečtu, co on napsal. Babiš by měl brzdit, vzkázal premiérovi přítel po boku prezidenta Petra Pavla, Petr Kolář. Odkázal se přitom na teorie, že prezident by podle ústavy mohl přímo odvolat vládu nebo některého z ministrů.
1: Strašný.
0: Tak když jmenuje, že... tak může všechno, ne? Teď zavádí nové
1: jako
0: pořádky.
1: Strašně zajímalo. Jako, jestli jako nikoho jako ještě nenapadlo. Prostě fakt to vyzkoumat, z jaký postu nebo z jakýho jaký pozice on tam jako vystupuje.
0: No počkej,
1: jako... Víš, jako ani ten Babiš, jakože prostě se nezeptá dobře, tak jako pane Koláři, kdo jste vy, jako co tam děláte, jakou tam máte pozici, ale
0: no,
1: nevím.
0: Bylo by potřeba svolat Bezpečnostní radu státu a oficiálně nechat vyjádřit pana Skvotera, kdo je to ten Petr Kolář, jaký má mandát v podstatě a z čeho vyplývá jeho mandát, aby tady víceméně jako hovořil do vedení státu, jo. My víme, jak to je, že jo. My víme, jak to je.
1: No přesně tak, my to víme všichni, že jo.
0: On je agent CIA, on je navíc ještě vydíraný agent CIA, protože on měl velký problém, že jo, tenkrát se zapletl s drogovýma chlapcema, když byl jako velvyslanec v těch zemích. Takže tam ho pochopitelně zverbovali. Stejně jako Pávek, tak je taky agent CIA. No tak oni nám tady vlastně celou dobu dělají agenturní práci pro cizí mocnost. Na to tuším je paragraf, ne?
1: No, docela dost velký.
0: Myslím velký, ale rozhodně by se hodil ho využít.
1: No, ne, proto mi je to furt divný, že si jako, víš, že ho tam tak jako nechávají, jako, že nic se to neděje, prostě všechno je sluncem zalitý. Já nevím. No. A třeba jsou jiné věci na starosti, no.
0: Dáme si ještě jednou Andreje Babiše. Je to tuším z doby předvolební kampaně, ale já se dneska chci vracet jako k některým věcem z toho důvodu, že prostě lidem trošku ubývá paměť, jo. A je dobré prostě některé věci si připomenout. A taky si připomenout tu pozici, kterou dál jakoby vláda hájí pořád. Andrej Babiš každý týden skládá veřejně účty z toho, co dělá vláda, čím se zaobírá, na čem makají. Zatímco Fialova vláda tady rozhazovala peníze ve velké tajnosti, a když byla schůze poslanecké sněmovny, tak tam ani nepřišli. Jako jo. Takže opovrhovali parlamentem. No tak máme tady takovou tu debatu, ze které nám ledacos taky vypadne.
2: Nemáme peníze tady pro naše lidi a náš program je pro lepší život občanů České republiky. My nemáme program.
3: Děkuji za tu jasnou odpověď.
4: Moment,
3: pane premiére, dávám tady prostor k reakci.
2: My
3: nechme
2: tady
3: to Andreje Babiše dořekl.
2: Nejsme na Ukrajině, paní redaktorko, my jsme v České republice. My máme program pro lidi České republiky. My jsme se postarali o uprchlíky. My byli jediný jako hnutí, na které jsme dali peníze. Já osobně jsem zachránil 1000 volinských Čechů, dal jsem řidičím 65 000 euro v keši. Jediný jsme pomáhali. Jediný jsem byl na hranici ukrajinsko-slovenské. Podporovali jsme Dom dobra, podporovali jsme, ale zkrátka, když oni zadlužili za 4 roky 1200 miliard, tak a nejsou peníze a zdravotní pojišťovny už nemají peníze na centrové léky, tak my potřebujeme peníze pro naše lidi, pro občany České republiky. ještě jednou, pan Fiala si nerozumí, co jsem řekl. Česká republika posílá 60 miliard každý rok do evropského rozpočtu. Evropská unie poskytuje ve stovkách miliard euro pomoc Ukrajině. Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Tahle vláda, čtyři roky strašila válkou, mluvila o válce, mluvila o Ukrajině a pánové, nemluvila o občanech České republiky, protože
3: vám,
2: danila
3: jsme o
2: a ničila
3: tom,
2: jejich život.
1: Jo, to byl předvolební, ano, to máš pravdu.
0: Ty archivy jsou svinstvo, veď.
1: Je to takový, jako.
0: No, a ty tady vidíme, jak...
1: To víš, no.
0: Teď tady, Míšo, vidíme dnes a denně, jak ti, kteří se tady starali o to obrovské zadlužení, ti, kteří jsou namočeni v tolika kauzách, jo, ti, kteří mají máslo na hlavě, takový Hřibové a další, kteří zničili úplně život v Praze, jo,
1: no,
0: z hlediska dopravy a se všema důsledkama, který to má, mají tu drzost vystupovat někde na veřejnosti a i kdyby oprávněně cokoliv kritizovat. Oni nejsou v pozici, ze které by mohli být třeba i oprávněně kritizovat, protože oni k tomu ztratili mandát tím, co oni prováděli a jak nekompetentně, jak diletantsky a s jakou touhou krást to tady vedli. A jedno, jestli v Praze nebo na úrovni státu.
1: Jo, přesně tak.
0: Pojďme si dát Tomia Okamuru, který to trošku Hřibovi vysvětluje.
5: Jo. Předseda Hřib z Pirátů neustále mluví o bydlení. Tak já tady mám citát hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, že Piráti způsobili škodu až 14 miliard korun.
3: Pane Okamuru, prosím, neodkláníte se mi od tématu, je vás
5: ale
3: tady šest, když se mi to tady...
5: Opakovaně jste mu neskákal do řeči, když mluvil o bydlení a...
3: Opakovaně jsem mu skočila do řeči a ještě možná skočím, dělám to tak všem, pokud se mi odkláníte od bydlení. Prosím, velmi krátká reakce. Já jsem vás chtěla
5: jo, jako
3: dostat zpátky k tomu,
5: a hnedka ještě bych zareagoval na jednu věc. To znamená, vy jste způsobili tím, že jste zkazili digitalizaci škodu potichoučku. 38 milionů korun, neskákejte mi.
3: Pánové, prosím, když budete mluvit přes sebe, nikdo vám nebude rozumět.
5: Vydržte to. 38 milionů korun, vy jste způsobili škodu, zastavili jste stavební řízení a my teď přicházíme, neskákejte mi do řeči.
6: Tak neříkejte
5: nesmysly, jo, vy to děláte schválně, aby mě diváci neslyšeli. Tak mi neskákejte do řeči, vydržte to. A my přicházíme s novým stavebním zákonem, kde například v Praze, jednu větu jenom, stavební řízení dneska trvá 8 až 9 let. A u nás, díky tomu našemu zákonu, se to může zkrátit až na rok, aby se hodně stavělo a ceny bydlení šly dolů a byly dostupnější. Druhá
3: věc na pana Rakušana, velmi krátce, prosím,
5: a ještě velmi krátce na pana Rakušana. Vy se tady tváříte jako pravda a láska, přitom vy jste byl právě, jste prohrál soud, ministerstvo vnitra pod vaším vedením, že jste podvodně zmanipulovaně dával SPD v roce 2022 do zprávy extremismu a potvrdilo se to, že jste zneužíval ministerstvo vnitra pro politický boj spolu s Fialovou vládou, protože ta tu zprávu extremismu brala na vědomí a teď jste odsouzený za to, že jste zneužívali ministerstvo vnitra proti nepohodlným názorům a proti nepohodlným
3: politické konkurenci. Pane Okamuro, odkláníte se mi od tématu. Děkuji.
0: No jo, to, jako kdyby některé věci nesměly zaznívat, že?
1: Víte, jako kdyby něco bylo jako buďte ticho, neříkejte to.
0: A všimla si, jakou taktiku používají Piráti, já už to sleduju další dobu. Oni prostě, když někdo mluví a začne mluvit...
1: Skáčou.
0: Tak začnou mlít do toho tak, že ty nerozumíš tomu, co vlastně ten dotyčný říká. Jo. On do toho tam něco mumlá, to je pravda. Tváří se jak totální nabob. To je prostě na přezdržku, tenhle ten člověk.
1: Ne, jako Hřib, co proved u nás s tou dopravou a vůbec se vším to... Já nevím, se v tom vyžívá, jo. To je úplně. A ještě až na tom muzeu začnou jezdit ty tramvaje. Já jsem zvědavá, kolik mrtvejch tam bude, jo. To opravdu...
0: No tak... Zatím tam ještě mrtví nejsou, tak...
1: Víš co, ale možná jenom v fuzovkách nejsou, nebo oni jsou, jo, protože tam jezdila tramvaj, jedenáctka. Ta jedenáctka jezdí od nás přes IPAK, IP Pavlova, jezdila směrem na muzeum, dál pak na Vinohradskou. Tam podél té trasy byly nějaké obchody, které fungovaly, ty lidi vystupovali, nastupovali, koupili si tam kytku, koupili si tam prostě, bylo tam papírnictví, byly tam nějaké další věci. Dvě třetiny těch obchodů, díky tomu, že tu tramvaj odklonili, tak zkrachovali.
0: Mm-hmm.
1: Jo?
0: Tam takhle, na tom... takhle se to řídí v Praze.
1: Přesně tak.
0: Chápeš?
1: Jo. Jo, jde třeba o pitomí papírnictví, o pitomí kytky, nebo o pitomí potraviny, by se dalo říct. Ale přesně tohle. Na 3 roky odklonili úplně život z té ulice. A tam není nic, tam je mrtvo.
0: Hmm. To je, viď? A žádná kompenzace.
1: Hmm? Nic? Vůbec, jako.
0: Tak počkej, pustíme si dalšího jako. Gaunera, jo? Chceš?
1: Nebo jo, spíš o Gaunerovi.
0: Takhle o Gaunerovi. No. Pustíme si o Gaunerovi, jo? On se vždycky tváří, jak další na bob.
6: Tohle si teda poslechněte. Petr Fiala se nechal tento týden slyšet, cituji, věřím nezávislost české justice, stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil. Takže Petr Fiala prý věří v nezávislost justice, ale ještě před rozhodnutím soudu už ví, že se jeho dlouholetý spojenec Pavel Blažek ničeho úmyslně nedopustil. O vině a nevině nerozhoduje politik, ani vedení ODS, ale soud. Pavel Blažek je obžalován, to je realita. Pane Fialo, nechte justici pracovat a nevysílejte jí signály, jak má v kauze ODS rozhodnout.
0: Je. Když jsi mluvila o tom řediteli pošty, jo? Pochopitelně v kauze Dozimetr už umřelo tuším 5 nebo 6 lidí.
1: No já jako právě jenom jsem tam tím jako mířila, jestli náhodou jako to s tím to taky jako, trošku nesouvisí.
0: No to asi jo, asi to nebude jenom tak, jo. Tak uvidíme, no, třeba se pletem, no, to se to ukáže. Toto je malá země, takže naštěstí všechno včas praskne.
1: Jako, vím, že jako pár přátel z té doby mám, tak se můžu zeptat, co a jak se s ním stalo a tak. Jako. Psali tam, že to byla krátká, těžká nemoc. No. Dneska jako krátká, těžká nemoc, to je jednoduchý, že jo.
0: To asi víme, co to může být, že? A ještě se vrátíme zpátky k tomu střetu zájmu Andreje Babiše. Jestli si vzpomínáš, co já jsem tady o tom říkal, jo? Tak úplně stejně o tom v podstatě mluví Jindřich Reichl tady v tom rozhovoru. A zase to o něčem vypovídá, co se týká jakoby Hradu, jo? Jak vlastně tyko zpětně se ukazuje, že oni byli škodiči od samého prvopočátku. Od samého prvopočátku dělali všechno proto, aby zabránili tomu Babišovi vůbec něco a cokoliv udělat.
7: Víte, na co myslím? Na to, jak se na to dívají diváci a říkají si, jestli si tady z nich děláme legraci. Tady proběhly volby, ty volby nějak dopadly a ti lidé vůbec nerozumí tomu, co vy tady vykládáte. Prostě ti lidé čekají, že bude tady sestavena vláda, já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď... Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmu není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak, paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast v nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotacích a žádný střet zájmu neexistuje. Takhle je to jednoduché. Pojďte jmenovat Andrej Babiše premiérem a pojďte tady přestat hrát tuhle zdržovací taktiku s nějakými mimořádnými schůzemi.
0: Ten zákon oni úplně otočili na ruby, zamotali do toho ještě nějaké další věci a tvrdili, že takhle tvrdili, že nastane něco, co zákon vylučoval, že nastat nemůže. Jo? A jak říkal předtím v tom předchozím rozhovoru Andrej Babiš, dohodl se s prezidentem, že teda to udělá, byť to není jeho povinnost, a oni stejně byli tak sprostí, že stejně to odstřelovali, jakože to je nedostatečné. Kdyby Babiš neudělal vůbec nic, tak v tom střetu zájmu stejně nemohl být.
1: Jo, přesně tak, jako.
0: Jo, takže, a oni pořád do toho šijou, jo. Vytváří tady iluzi nějaké kriminality u někoho, kde ta kriminalita není. A podle mě o tím zakrývají vlastně...
1: Ty svoje
0: nehorázný loupeže, ty svoje nájezdy na ten státní rozpočet. Za to budou pikat prostě, jo. To, ať se jim to líbí nebo ne. Za to ponesou odpovědnost a já se budu fakt z toho radovat a budu se z toho těšit. Nejsem zlomyslný, ale tohle ať si někdo odskáče prostě. Ať se k tomu postaví čelem, když jsou tak chytrý.
1: To jsem zvědavá. No. Já jako doufám, že opravdu tohleto jako se jednou stane a že to půjde pak jako na běžícím drátku. Jo. Uvidíme. Ne?
0: No. Tak. Ještě si dáme Petra Macinku. Já jsem koukal, jak je to dlouhý. No, to bude zajímavý rozhovor, tak to ze sněmovny, teda jeho vystoupení. Akorát to musím nějak zastavit, nevím jak.
1: Tak jako jen třeba jako čudlikem stop, to tam není, nebo něco takového.
0: Jdeš si čudliku, počkej. Šup, už to jde.
8: A opět posloucháme stejnou písničku. Andrej Babiš a jeho střet zájmů. Kdybych nevěděl, že jsme v poslanecké sněmovně roku 2026, tak bych si myslel, že někdo asi omylem pustil nějaký archivní záznam z roku 2018. A právě to je vlastně na té dnešní debatě celé nejzajímavější, protože ona vlastně ve skutečnosti vůbec není o střetu zájmu. Ona je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů. A je to taky o tom, že místo přemýšlení nad vlastními chybami se někteří stále snaží zoufale najít důvod, proč za jejich neúspěchy může někdo jiný. Dámy a pánové, víte, že já nejsem členem hnutí ANO, nikdy jsem nebyl, nejsem a nikdy jsem ani nebyl zaměstnancem Agrofertu, nejsem ani právník premiéra Babiše, natož abych byl jeho mluvčím, ale jsem předsedou koaliční politické strany, která společně s hnutím ANO sedí v dnešní vládě, kterou samozřejmě pokládám za suverénně nejlepší vládu, jakou kdy naše země měla. No a právě proto, že nejsem politik hnutí ANO, tak si mohu dovolit říct něco, co možná zaznívá méně častěji, než by mělo. Mě totiž na celé této debatě dnešní fascinuje především jedna věc. A to je, jak hluboce zakořeněná je v části české politiky nedůvěra vůči samotnému principu úspěchu. Jako člověk, který věří ve svobodný trh, v kapitalismus, v soukromé vlastnictví a v osobní odpovědnost, považuji za absurdní, že se v této zemi už 10 let vede téměř náboženská válka proti člověku, především proto, že před vstupem do politiky vybudoval velkou a úspěšnou firmu. Děsí mě, kolik lidí uvažuje ve zvrácených schématech, jakoby podnikatelský úspěch byl podezřelý, jakoby vytváření pracovních míst bylo morální vadou, jakoby bylo přijatelnější celý život žít z veřejných rozpočtů, než nejprve něco vytvořit, vybudovat a nést za to zodpovědnost. Já si to samozřejmě nemyslím, nikdy si to myslet nebudu, protože já vím, na rozdíl od mnohých z vás, co tady sedíte, že kapitalismus není problém. Kapitalismus je naopak důvod, proč dnes žijeme mnohem lépe, než jak žili generace před náma. Soukromé podnikání určitě není hrozba, naopak soukromé podnikání je zdroj prosperity této země. A lidé, kteří budují firmy, investují vlastní kapitál, vytvářejí pracovní místa a nesou podnikatelské riziko, nejsou nepřáteli společnosti, ale naopak jsou jedním z pilířů naší společnosti. No a pokud se tedy někdo domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automaticky diskvalifikován z veřejného života, a to jen proto, že byl úspěšný, pak nebojuje proti střetu zájmů, ale bojuje proti samotné myšlence svobodné společnosti. Ale víte, milá opozice, co je na tom všem nejzajímavější, aspoň tedy pro mě a věřím, že i pro mnoho občanů, že tato vaše posedlost Andrejem Babišem nenapáchala největší škody jemu. Napáchala je těm, kteří si z odporu vůči němu udělali vlastní politický program. Tak se podívejme na posledních zhruba 10 let české politiky. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikla vláda závislá na podpoře komunistů. Blahopřejeme ODS. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikaly politické projekty, které spojovalo všechno možné, kromě společné představy o budoucnosti země. Blahopřejeme ODS. No a z posedlosti Andrejem Babišem se dokonce tradičně pravicová, kdysi ODS, postupně ocitla v koalici se stranami, které v mnoha kulturně politických otázkách zastávají postoje, za které by se nemusela stydět ani spojená evropská zelená levice. Blahopřeju. Což samozřejmě není, nevnímejte jako urážku, to já pouze říkám jako pozorovatel. Vaše strana, která kdysi představovala sebevědomou konzervativní pravici, dnes často tráví více a více času vysvětlováním svým zbytku svých vlastních voličů, proč vlastně ustoupila ze svých pozic, daleko více než obhajobou těchto bývalých pozic. A proč? Protože když začne politická strana nenávidět svého soupeře více, než miluje vlastní program, tak začne postupně samu sebe opouštět. Nejdřív ustoupíte v jedné věci, pak v druhé, ve třetí, no a nakonec vlastně zjistíte, že už si ani nepamatujete, proč jste vlastně vznikli. A to se přesně stalo, myslím, velké části naší dnešní opozice. A těm stranám některé zmizely, některé se propadly na okraj politické relevance a některé přežívají už jenom díky nějaké nostalgii po době, kdy ještě měli nějakou vlastní identitu, nebo se to tak aspoň dalo nazvat. No a všechny tady tyto strany mají jedno společné. Pořád nejste schopni vysvětlit, pro co vlastně jste, ale mluvíte jenom proti komu jste. No a právě proto mě samozřejmě dnešní schůze nijak moc nepřekvapila. Protože když nemáte program, to hodíte tam Babiše. Když nemáte vizi, tak tam zase hodíte Babiše. Když nemáte energii, tak máte Babiše. No a když nemáte voliče, tak máte Babiše. Akorát jste si teda už asi nevšimli, že ty vaše voliče už teďka má Andrej Babiš. A nebo třeba i motoristi, že jo? Takže víš, že? Kdysi 35% ODS-ko. No, ale já vás možná chápu. Je to pohodlné, je to jednoduché a je to vlastně úžasně politicky sterilní, což je vlastně dneska jedna z vašich přirozeností. Dovolte mi jednu osobní poznámku. Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto ve vládě, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu. A proto vlastně bych měl tady ctěné opozici za motoristy hluboce poděkovat. Protože kdyby část české politické scény v minulých letech nebyla tolik zaslepena antibabišismem, možná by nikdy nevznikla vláda opřená o komunisty, možná by nikdy nevznikly různé účelové koalice postavené na negativních emocích, možná by některé pravicové strany nestratily anebo nestrapnily sami sebe koalováním s neomarxistickými piráty a dalšími radikálně levicovými stranami. No a možná by ani motoristé tedy nevznikli. Jenže vy jste si s Andreje Babiše učinili středobod vesmíru a zatímco bojujete svůj nekonečný osobní boj, miliony normálních lidí přestali mít pocit, že je někdo zastupuje. A právě proto jsme vznikli my a právě proto dnes sedíme v této sněmovně a právě proto dnes sedíme dokonce i ve vládě. Takže vám za to hluboce děkujeme. Dámy a pánové, dnešní debata ve skutečnosti vůbec nevypovídá mnoho o Andreji Babišovi. Vypovídá především o stavu opozice. Vypovídá o vás, kteří jste tuto schůzi vyvolali, z hysterií vám tolik vlastní. Vypovídá o opozici, která po letech stále mluví více o jednom člověku, než o České republice. Vypovídá o opozici, která si spletla politiku s terapií. Vypovídá o opozici, která si namluvila, že odstraněním Andreje Babiše odstraní důvody svého vlastního úpadku. Neodstraní. Protože důvod vašeho úpadku nesedí ve Strakově akademii. Důvod vašeho úpadku nesedí ve vládních lavicích. Důvod vašeho úpadku je, milí přátelé, ve vašich vlastních hlavách. A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice. Takže já vám k tomu držím palce, nevzdávejte to, nepolevujte, nám se to líbí, nám to pomáhá. Děkuji za pozornost.
0: No, hezký to zhrnul, ne?
1: Hezký jim to vysvětlí.
0: Víš, ale to je vlastně stejný, jako kdyby šel někdo poděkovat Američanům a kolektivnímu západu prohnilýmu za to, že přinutili některé země, aby začaly vytvářet BRICS. To je taky nucený důsledek určitého chování, jednání a stavu vůbec jakoby toho kolektivního západu. Takže určitě jo. A myslím si, že to Petr Macinka tak sice sarkasticky a se satirou to jako zhrnul, ale ono to v podstatě tak je pravda, jo. Oni opravdu nemají těm lidem co nabídnout, než jenom toho antibabiše.
1: Babiše.
0: No.
1: Babiš.
0: Oni se úplně vystačejí totiž.
1: Jo, oni jsou úplně v pohodě.
0: Piráti to je kapitola sama pro sebe, to je verbež, to bych rozprášil, protože to je ta antifa jejich, že jo, to jsou...
1: To je strašný, to je opravdu...
0: To jsou anarchisti.
1: Já vůbec jako nevím, jak tohle to ty lidi, jakým způsobem to jako mohli jako volit, víš, jako že fakt jako
0: to se si to někdo volil jenom ze SS, ne?
1: Já nevím, jako.
0: Jako, že to někdo zvolil, protože už jako ze zoufalství nevidí jinou cestu, nebo? Když se na to podíváš, co za nima je, jako vyložený jenom chaos, jo. Kdy to jsou nosiči nových progresivistických metod aplikovaných do společnosti v různých podobách, včetně drog. Jo.
1: No to je na tom to nejhorší.
0: Chápeš, to je otřes prostě. No ale ono to vypovídá, protože když je společnost v rozkladu, tak i nejhrubší zrno povlu může uspět v čemkoliv. No. Protože to je mají ukázka k tomu zelenou.
1: Přesná ukázka toho, že to tak jde prostě. A ještě jim budou tleskat.
0: No, až vidím Zubatou Richtrovou, tak mám strach, že mi rozkousne v obrazovku, tyjo.
1: A to ještě okolo toho nemusí škodit, jako já. My je máme tam u nás u tramvaje v Praze na rohu, tak je máme, tam je celá jejich taková buňka nebo hnízdo, jak by se to dalo nazvat. A okolo toho oni vždycky jim to tam počmárají a strhají ty nálepenky a oni to tam zase vylepí a věčnej boj.
0: A o prolhanosti, jejich prolhanosti svědčí to, co ti teďko pustím, jo. Kdy ještě doufal ten panáček, co furt signáluje, to je signalista. Na dráze signalista. Pracovali signalisti, to víš.
1: Mhm.
0: Tak si
9: domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automatický.
0: Tak tady musíme se vrátit tady zpátky. Toto zastavíme. Tak. A tady Petr Macinka se nějak rozhovořil. Pravda. Jenže mezi tím se nám zase rozhovořil tenhle ten Béda, tak počkej.
1: Se tam rozhovořili oba dva najednou.
0: No jo, tak pojďte. Ale co pak?
1: A teď chlapečkům zmrzly úsměvy.
0: Počkej, já jim jenom nastartu. Negavarit, počemu negavarit? Že by už mu konečně ustřihli?
1: Asi jo.
0: Počkej, se nám nachyluje čas.
1: Trošku.
0: Pustíme to tady. Zkusíme. Tak i tak.
1: Tak.
0: A ono to nejde, čoče. Nejde nám výstup. Asi už to nemám pouštět. Ne, počkej, asi já vím proč. A teď nám šel Macinka, viď? Tak to by nám mělo fungovat.
1: Přece nám to Macinka celý nestrhnul.
0: No já nevím, člověče, on je divoký. Fialo, ty naše fialo. Už jsem ho odblokoval, panáčka.
1: Ty už jsi mu rozepnul pusu.
0: Jo.
10: Spekulace, které záměrně šíří opozice a bohužel i část médií, podle nichž je za bitcoinovou kauzou snaha vlády nebo Občanské demokratické strany či jejich čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaké finanční plnění. Je to záměrná lež, neříkejte to, nešiřte to, nelžete.
11: Nehorázná lež, ta lež běží po republice. Štěpán tu sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není.
10: Za další, aby to bylo zcela jasné, zopakuji svoje vyjádření ze včerejška. Tuto informaci mi ministr spravedlnosti sdělil v rámci neformálního rozhovoru, že vše je v této věci v pořádku. Ten, kdo tvrdí cokoliv jiného, tak neříká pravdu, včetně některých včerejších titulků.
0: Že Dekroa to zakrývala, zametala to pod koberec a tady to prase, místo aby se posypali hlavu popelem a podali demisi, protože to bylo jasný jako facka, měli na to dokonce na stole, na to měli rozbory, že to je špatně, jak právníků, tak všech, kteří tomu rozuměli, tak varovali před tím, aby nedělali tuto operaci, tak ale vidina těch, vlastně tam mluví o nějakých 76 miliardách.
1: Rozumíš, ta
0: vidina. Kteří tam zmizeli, jo?
1: Ty chutě Kapíš? Na to, ty byly úplně silnější.
0: Tak prostě ta touha po těch penězích, ta byla tak velká, a on ještě vystoupí veřejně a manipuluje veřejnost. Já bych přeci s tímhle tím, když ho budou konfrontovat, tak by mu měla selhat zbraň, aby se měl zastřelit, nebo vyskočit z okna, protože nemá, ona si to jako zbraň nemá, tak, že by třeba vypadl z okna, jo, nebo to je dobytek na entou. Co od tyhle tý verbeže můžeme čekat, Míšo? Co od takových kriplů, darmožroutů, který nikdy nic nevybudovali, jenom kradou a hrajou si na nějaký poctivý panáčka a budou tady říkat lidem, co si mají myslet. To je otřes. No, to je Goebbelsovské Německo před druhou světovou válkou. Tak já to vidím prostě.
1: Jo. A jsou prostě jako v pohodě a prostě myslí si, že ty lidi je zase jako, že teď se nabažejí Babiše a pak že oni tam zase se dostanou k moci a nevím.
0: Kompletně toto bych ho obžaloval za šíření poplašné zprávy, za zneužití funkce a za spolupachatelství, protože on tady vykládá, že to není pravda. To je jeho problém, jestli k tomu měl nebo neměl podklady. Říká, že to, takže to je lež, záměrná lež, takže manipulace veřejného mínění a tak dále. Za to bych ho obžaloval jako spolupachatele. Dekroa má být obžalovaná jako ta, která to kryla a snažila se to nějakým způsobem zamíst pod koberec. To obvinění se musí rozšířit na další lidi. Jo.
1: Počkej, Dekroa, ta tomu udělala tu časovou osu, víš?
0: No, ta udělala takovou časovou osu, že se peleší s tím, jak mu se jmenuje, člověče?
1: Havránek.
0: Jo, s Havránkem. A víš, jak oni se... Víš, kde oni se seznámili?
1: Poslanecký sněmovně.
0: Tak jako se pan prezident seznámil s paní prezidentovou zaměstnání.
1: No.
0: A protože paní prezidentová ho odtáhla od rodiny, tak teďko, když jako je paní prezidentová, tak se chtěla věnovat tomu, těm sexuálním záležitostem na pracovišti, jako jo.
1: Ajajaj.
0: No jo, no, jako tyhle ty sexistický, ty na pracovišti musí zmizet. To byl její program, jako nějaký oficiální, pozor, to si nevymyšlím. Tak.
1: To je blbá.
0: Jak blbá?
1: To je blbá.
0: No, tak Dekroa se s Havránkem taky seznámili v práci. Byla dlouhá noc, takže byla dlouhá noc pracovní v parlamentu. Chápáš?
1: A oni, takovou fotku.
0: Jejich zraky se potkali u automatu na kávu.
1: Ano. Tam se střetli.
0: Tam se protly jejich zraky. Protože další schůze byla pochopně, tak už Dekroa, padí Eva, pozvala pana Havránka na kávičku do své kancelářičky.
1: Ty jsi viděl tu samou časovou osu jako já, viď?
0: Jo. Pojď počkej, jestli... A posledně Havránek začal víc a víc pracovat a míň být doma.
1: No, to je logický.
0: Ale on, ne, on neopracovával politiku, on opracovával Evičku. Ale oni ty Evy, jo, jestli oni nemají něco společného.
1: No
0: a je nachytali v tom Polsku, že jo? Jako.
1: No.
0: No jo.
1: To nevím, co teda dělali v Polsku, jo? Jako jestli tam jako pracovali, nebo...
0: No určitě tam jeli pracovně, ne?
1: Do bazénu.
0: Já nevím, jsem hrozně drbný, ale...
1: Ne, to je hrozně drbný, jako fakt, jako... Ne, tohle je strašný. Jo.
0: A ona je ale na zajíčky, ne? Asi, ona je na zajíčky, ne? Ta Dekrová.
1: No, tak...
0: A ona není zadaná? Ona jako to?
1: Ne, myslím, že ne, že je rozešlá nebo něco takového. Nevím, jestli je rozvedená, to bych kecala.
0: Já teďko nevím, jestli je rozešlá nebo sešlá.
1: No, asi tak.
0: Možná jenom sešla z cesty, rozumíš? No nic, Píšo, my se musíme rozloučit. Čas se naplnil.
1: No jo, čas oplnou no trhu, já na to tady koukám.
0: Tak ještě stihneš závěrečnou dvouhodinovku na diskotéce.
1: už nestihnu, protože vzhledem k málo lidem Charlie hraje asi zhruba tak do 11 do půl 12. A já, než bych se teď z té noční košile převlíkla do šatiček a než bych tam došla...
0: Prosím tě, hodíš bych... pásek a seš normálně ve věci.
1: Tak bych stihla možná závěrečnou písničku. Nicméně já si to užiju zítra, my půjdeme zítra... se koupat odpoledne. A jdem i s Naděou, ano.
0: Jo, to bude velký.
1: A Naděja nás dneska poslouchala.
0: Tak ji zdravíme, nevím, no, jestli to vydržela až do teď.
1: Nevím, jestli náhodou neusnula, ale když tak jí to přepošlu, aby si to poslechla ze záznamu. Jo, jdem se koupat s Naděou, pak jdem na dobrou večeři a pak si dáme závěrečnou diskotéku. Oh, hurá, směr Praha.
0: No vidíš to. No tak dobře, tak pozdrav všechny známí. Já ti děkuju za dnešní účast, přestože máš dovolenou. To bylo příjemné.
1: Bylo to příjemné.
0: Hezky si to užijte fajn. Ještě ten poslední den. A už jsi se jako rozloučila?
1: Ještě jsem se nerozloučila, ale rychle to udělám. Přátelé, mějte se všichni moc hezky. Užívejte si teplé dny. Za pár měsíců na to budeme vzpomínat, jaký to bylo fajn, že bylo teplíčko.
0: Na horách.
1: nechci tím strašit. Nic. Mějte se moc krásně, těším se s vámi naslyšenou za týden. To už budu zpátky v Praze. No a pak se uvidím. Krásnou dobrou noc.
0: Tak já ti děkuju, jak za tu hezkou dobrou noc, tak ti děkuju za ten večer. No, vám všem, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, tak pochopitelně přeji příjemné další poslouchání tady na Svobodném vysílači, případně na našem studiu Midgard. No a od mikrofonu společně s mým hostem z dovolené s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav. Tak.
12: Zuzano, vím, že ty i tvůj chlapec jste ze Slovenska. Zuzano, buď se mnou a naše láska bude československá.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vypadám vás zdraví a vítá a koukám, VK už je také připojený. Takže hovory Klábosnici začínají dnes, tedy v pátek 14. srpna letafáně 2026. Jejich to kalendáře. Technicky vás budu provázet já, studio Kadaň, Martin Marcikán, a budete fakt volat do kadaňského studia přes WhatsApp, přes nic jiného, nazdar, bazar, nebo psát. Vítku, VK, vítejte, je to vaše.
2: Martin, jsi ta tvrdý k těm lidem, já tě zdravím, ahoj, a zdravím zároveň všechny naše posluchače, při krásný páteční večer, máme venku krásné počasí a celý víkend má být tropický, možná je to poslední letní víkend, uvidíme, jaké budou ty další, které jsou takto horké, takže ho určitě všichni užijeme. Každopádně doufáme, že jste si nás zapli třeba ke grilovačce, třeba pokud máte vůbec chuť něco takového poslouchat, třeba i jako kulisu, možná vás třeba něco během toho zaujme a případně se nás poslechnete třeba i z záznamu nebo z archivu a tak dále a tak dále. Však vy to všechno velmi dobře znáte, takže zdravím, přeju krásný páteční večer všem a i tobě, VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím, všechny naše posluchače, samozřejmě po týdnu opět, že jo, jste se všichni těšili. Já jenom takovou vsuvku k tomu, co jsi říkal o počasí. Zrovna jsem teď četl článek, že v Iránu začalo nezvykle pršet poté, co iránská armáda zničila americké radary, sledovací radary, protiraketové radary. Poté, co je zničila, tak začalo v Iránu normálně pršet a tam nepršelo od té doby, co tam byly ty radary v 60. 70. letech postaveny. A to jenom potvrzuje jednu věc, že to je děsný. To je opravdu děsivý. A víte, já jsem o tom měl několik článků, že určité elektromagnetické vlnění, takzvané radiofrekvence, které vysílají některé vysílače na vlnových délkách, tak provádějí interakci s molekulama kyslíku.

0: Euronetu. Během toho tornáda na jižní Moravě před 2 nebo 3 lety, teď už se nepamatuju, to bylo 2023 nebo 40, přesně nepamatuju ten rok, tak tam ten radar, jako v podstatě, samozřejmě je to těžká konspirace, že? Je to konspirace, je to spekulace, ale minimálně ty obrázky vypadaly způsobem, jako že ty radary zkrátka v podstatě modulují tu oblačnost a brání vstupu oblačnosti, že jo, na území republiky a tak dále a tak dále. Samozřejmě museli by na to být nějaké jakoby seriózní vědecké studie a tak dále. Teď je to pouze spekulace, že jo, naprosto jako nepodložená, ale ta tisková zpráva, která vyšla z iránské agentury Farzi, že po zlikvidování amerických protiraketových radarů v Saudské Arábii, zlikvidování jejich protivzdušné obrany, že začalo po více než 50 letech v Iránu najednou normálně pršet, jako pamatovali Iránci ještě do 50. a poloviny 60. let, to normálně začalo pršet, normálně, úplně běžně. To znamená, my žijeme v prostoru, žijeme v situaci, kdy zkrátka lidé si nechají udělat rozbor na zahrádce z dešťové vody, mají tam dešťovku. Jo? Zase měli jsme o tom článek, že jo, na Aeronetu. Udělají si rozbor v certifikované zkušebně a tam je prostě výjezd na tom rozboru, výjezd celé Mendelejevovy tabulky, kde kobalt, nikl, kadmium mají mnoha tisícenásobná bezpečnostní prostě překročení takového něco, čemu se říká přirozené pozadí těžkých kovů v běžné přírodě, takzvané přirozené pozadí, mnohonásobně převýšeno. Nikdo to neřeší. Prostě co z toho nebe padá s tím deštěm? Proto Izraelci, co říkají, nikdy nepěstujeme zeleninu a všechny tyhle ty věci, které jsou na bázi vody, které vytahují, jako jsou rajčata, jako jsou papriky, všechno tohle, to znamená rostlinky, které potřebují ke svému růstu obrovská množství vody, tak oni nepěstují pod otevřeným nebem, oni to mají v těch sklenících, v těch hydroponických farmách, a aby na to nepršelo ze zhora. Všechno mají vodu, kterou čerpají z artéských studní, a tou vodou z artéských studní v těch hydroponických farmách v Izraeli normálně pěstují rajčata všechny ty, a pro ně samozřejmě to je košer, to jsou košer všechno. Jo, protože když to není zakrytý plachtou, když na to může ze zhora pršet, není to košer. To je strašný. Takže co my gojím, co my vlastně jíme? Otázka, otazník. Když oni jsou z toho vyděšení. Chápete? To znamená, ty jsi řekl to jako bokem na uvítání, ale otevřel si prostě strašnou prostě konceptuální jámu, protože tohle to je obrovské téma. Víte, že nedostatek vody v celé Evropě, co se děje v Maďarsku, že jo, nepamatují, klesají hladiny, že jo, Labe, Dunaje, všechno tohleto, zkrátka všechno velký špatný. A jak se ukazuje, zkrátka, tak tam, kde Iránci rozmlátí Američanům radary a je tam radarový klid, tak najednou začne pršet. V pohodě. Jako před 50-60 lety. To je neuvěřitelný. Prostě z toho jde doslova hlava kolem. Takže je to konspirace, je to spekulace, nepodložená konspirace, něco, co jsou hoaxy. No, to je na vás. To si musíte sami za to odpovědět, protože jako minimálně je to na zamyšlení. Takže takhle jsme začali teda trošku jako zase s přesahem úplně někde mimo. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já bych ti jenom doplnil, tak a samozřejmě to konspirace není, dokonce i v roce 2008, dokonce na České televizi o tom byl pořad, jakým způsobem se ovlivňuje

0: počasí, pak to najednou utichlo všechno neskutečným způsobem, ale běželo o tom dokonce i na České televizi pořad, já ho tady snad někde mám, tuším, oni to stáhli z toho serveru, ale já to tady mám, ale samozřejmě jsou to i patentované technologie, protože já jsem o tom sestavoval pořad s Adamem Bartošem, jsme vydali knížku na to téma, on mi ji tedy vydal v rámci těchto technologií a ty pořady, které jsem o tom točil, Poručíme větru, dešti, Kdo vlastní počasí a Planeta jako zbraň. Tuto trilogii, potom jsem točil ještě jeden, teď nemůžu vzpomnout na jméno. A tam jsem to přesně popisoval, že oni nejenom disponují technologií na vyvolávání dešťů, i v rámci třeba požáru, obrovských požárů, takzvaná atmosférická čočka, oni tomu říkají v radarech, atmospheric lens, ale to je mimochodem na Marko zamyšlení v Kanadě, kde byly obrovské požáry paralelně na mnoha místech, na 85 místech ve stejném čase po tom, co Kanaďani odpálkovali Donalda Trumpa, že se nechtějí připojit ke státům, ke americkým. Jo, to je jen tak trošku jako na odlehčeno, i když samozřejmě špetka nějaké spekulace na tom taky může být, ale ty technologie prostě existují. Neříkáme, že byly použité, to nemáme samozřejmě ty informace, ale ty technologie jsou patentované, reálně existují, dokonce existují technologie, které mohou vyvolávat zemětřesení. V rámci Teslových technologií to funguje něco jako rezonance. Když rezonujete, rozrezonujete třeba skleničku, tak ona může prasknout, že jak vibruje, rezonuje. Jo? A na bázi té rezonance oni můžou v podstatě pustit minimální paprsek na určité místo na planetě, tam rozrezonují tektonické desky a vlastně oni se rozvibrují a vyvolají zemětřesení. Jo? Takže oni ty technologie mají, dokonce i se zmínili v roce 1997 ministr obrany, tuším tehdejší, ještě to byla Clintona, ministr obrany Ameriky. Jo, takže ty technologie opravdu existují. Teď je otázka ještě VK, co by kdo získal tím, že v Iránu najednou prší, protože to jim spíš vyhovuje jednak, tedy, že letadlům se hůře létá, i když dnes ty technologie deštím tak tolik jako v podstatě nevadí, když je oblačno, zaměřují se cíle už jinak než před 30 lety, ale v podstatě vláha a tak dál, ten déšť naopak by měl těm Iránčanům vyhovovat, ne? Takže co by tím kdo získal, když to najednou prší?
1: No, o tom právě mluvím, že Iránci si to chválí. Jo, že si to chválí, že poté, co Irán...
0: Američani měli mstít přece, a naopak ne jim ještě jako...
1: Američani jsou vyčerpaní, nemají čím střílet, už na Irán to bude jedno téma z dnešního pořadu. Donald Trump se pohádal s ministrem obrany Petem Hexetem, začal mu nadávat, že je úplně neschopný, že kde jsou, začal řvát, jako kde máme rakety, kde máme, začal mluvit trošku jako Prigožin Trump, že začal křát, teda začal psát prostě a vypisovat a vlastně křičet na té schůzce s Hexetem, že nejsou prostě rakety Patriot a že nejsou prostě tomahavky, aby se mohly střílet jako na Irán a tak dále a tak dále. Samozřejmě oni jsou vyčerpaní, naprosto všechno Biden všechno odevzdal Ukrajině, no a Trump to, co zbylo, tak v minulých měsících vysypal na Irán a Amerika teď prostě nemá žádnou výzbroj a nemá další zbraně. Takže pro ně, pro Iránce, de facto je to zase jako nějaké potvrzení toho, že ve chvíli, kdy prostě vymlátí ve svém okolí ty americké, že jo, ty X-rayové radary, protože oni má, to jsou ty radary se speciální frekvencí, které údajně jako mají hlídat rakety, startovací rakety, balistické rakety dlouhého doletu. Takže to jsou speciální radary.
0: Už mají přirozené počasí tím pádem, když už nejsou radary.
1: Samozřejmě. No a ty radary tam mají od 70. let a v 90. letech je upgradeovali, ale od 70. let prostě přestalo v Iránu pršet na mnoha místech. Irán do poloviny 70. let, do iránské revoluce 79, například střední část v Iránu byla úplně celá zelená, dneska je tam poušť. po těch 50 letech. To znamená, že oni ve chvíli, kdy jim vymlátili v Saudské Arábii, v Kataru, v Bahrajnu, tam všude těmi drony vymlátili ty americké radary včasného varování, všechno jim to tam vymlátili a najednou začalo v Iránu normálně pršet, jako kdysi před 50 lety. To je to, co zkrátka z čeho by nám mělo zatrnout. Protože znovu, je to, to není nějaké kouzlení, to je fyzikálně zdůvodněné. Každá radiová frekvence má určitou interakci se svým okolím. Například frekvence 60 GHz má prokázanou interakci s molekulami kyslíku. To znamená, kyslík je při této frekvenci excitován, je emitován a pohlcuje část onoho radiového záření na 60 GHz. To objevili Američané koncem 70. let v rámci výzkumu DARPA. Zjistili, že 60 GHz frekvence se může použít ve vesmíru a nemůže být odposlouchávaná ze Země, protože to vlnění je pohlcené atmosférou planety Země, nedostane se zkrátka dál. To znamená, ten výzkum zkrátka ukázal, že různé frekvence umí interagovat s různými molekulami jednotlivých prvků a umí, když máte 60 GHz pojítko, a jako dobytek ho namíříte na lidi, tak těm lidem způsobíte dušnost, dušení a ti lidé padají na zem a začne se jim těžko dýchat a když zůstanou v tom poli delší dobu, tak umírají na udušení. Protože to pojítko, bezdrátové pojítko, pere do molekul kyslíku, které se nacházejí v krvi, v lidské krvi. To znamená, hemoglobin, který na sebe má vázat kyslík a dopravovat k jednotlivým orgánům z plic, tak ten kyslík se nedokáže udržet na hemoglobínu, protože kvůli interakci s radiovou frekvencí 60 GHz ta molekula kyslíku kmitá a nedokáže se uchytit na hemoglobin. To znamená, v těle se vám k orgánům dostává neokysličená mrtvá krev, která nemá kyslík a člověk umírá na hypoxii. A podívejte se, kolik dneska v podstatě, protože dneska se používají s malým výkonem, záleží samozřejmě na výkonu. Jo? Když máte malý výkon, tak když se dostanete do toho louče, tak když tam stojíte další dobu, tak máte nějaké pocity jakoby nevolnosti, závratí a tak dále, ale není to úplně až tak něco, že by vás to dokázalo nějakým způsobem ohrozit. Proto ty bezdrátová pojítka, takzvaná VGIC, že na 60 GHz, tak to jsou takové ty úzké louče, které jsou namířeny na přijímač, máte vysílač a přijímač a ten louč je v podstatě někde ve výšce 10 metrů, někde na budově, namířený na druhé pojítko, na střeše další budovy. To znamená riziko toho, že někdo by se dostal do toho louče a tam by se trval třeba 20 minut v tom louči, je velice nepravděpodobný, jedině, že by nějaký debil vylez na střechu a začal se rozhlížet po krásách české krajiny a teď by tam si dal židličku, že jo, a přímo by se sednul do toho louče třeba na hodinu nebo na dvě, co samozřejmě je úplně šílený. Ale každopádně je tady třeba říct, že žijeme zkrátka v prostoru, který je prostě zahlcený obrovským množstvím zkrátka různých frekvencí, které nebyly podrobeny žádným studiím, žádnému zkoumání a takzvaným interakcím na reagování s jednotlivými částicemi, s jednotlivými prvky, látkami, co dělají určité frekvence. Není ani o to zájem samozřejmě. To znamená, dneska jediné, co se zjišťuje, je takzvaný energetický výkon vyzářený na jednotku plochy. Jo, to znamená, kolik je vyzářeno na centimetr čtvereční, na metr čtvereční a jsou nastavená takzvaná výkonová wattová pravidla, znamená, kolik wattů je vyzářeno na jednotku vzdálenosti, na plošnou výměru.
0: Ta pravidla se mimochodem taky několikrát zvýšila.
1: A pravidla se samozřejmě taky samozřejmě se mění, takzvané vyzařování, že to znamená, žijeme zkrátka v prostoru, žijeme ve světě, kde prostě se dozvídáme věci jenom z nějakých vedlejších zdrojů, něco, co není žádoucí, něco, co je utajené, něco, co je přísně utajené, něco, o čem se vůbec nemluví. Však měl jsem o tom články, mám o tom, potom i v té knížce to bylo, v té jedné mojí, protože to je zásadní, jak najednou prostě máte nějaké děti ve třídě a všem se udělalo špatně. Jo, všem se udělalo špatně, museli okamžitě vyjít pryč, těžko se jim dejchalo najednou. No a potom se podíváte na nějakou mapu a na té mapě vidíte, že prostě ta škola je v prostoru, kde jsou prostě různá prostě vygigová, 60 gigahertzová prostě pojítka komunikační a tak dále, a tak dále. A teď je to v pořádku, nebo někdo dělal nějaké změny a pojítko nasměroval na školu omylem, tam dělal nějakou opravu nebo nedělali, co se stalo, co se nestalo, nikdo to nevyšetřil, byla to jenom jako náhoda, že něco se možná stalo, no tak dětem se udělalo asi hromadně špatně, všem ve třídě a tak dále, a tak dále. Zkrátka, tohle to jsou věci, které, nebo třeba v tom Texasu, kde lidé hlásili po dobu mnoha měsíců, že když jdou do školy, dělá se jim špatně, zaměstnanci, studenti, bylo o tom video, měl jsem o tom článek, jak tam chodili několik měsíců, bylo jim strašně špatně, bolela je hlava, strašně těžce se jim dýchalo. A když odcházeli ze školy, tak se to zlepšovalo, najednou to bylo v pořádku. A když se vraceli zpátky ke škole, tak znovu se jim špatně dýchalo a tak dále a tak dále. Do dneška to nebylo vysvětlené, samozřejmě. Byly tam velké spekulace, čím to bylo způsobeno. Několik rodin se odstěhovalo a potom byl takový článeček, kde se tam bylo oznámení, že ten problém se najednou vyřešil, když místní telefonní operátor zboural starou věž, která tam byla, na ní byla umístěna bezdrátová pojítka. Když zboural tu věž, najednou to zmizelo, ty problémy v té škole v Texasu. Najednou ty problémy v té škole zmizely. Chápete? No. A víte, musíte si uvědomit, že dneska, o co se jedná? No, jedná se o to, že gigahertzové frekvence jsou naprosto nezbytné pro moderní komunikaci. Protože umožňují takzvané broadbandové připojení, to znamená vysokorychlostní, dokáže se do toho gigahertzového spektra narvat spousta komunikačních kanálů, že jo, pomocí multiplexu. A bez toho dneska vlastně bezdrátová komunikace by nemohla fungovat, operátoři by nemohli fungovat. A problém je v tom, že požadavek na objemy dat a na vyšší rychlosti a na rozšiřování multiplexů v rámci gigahertzového spektra bude růst. Mnohem už se připravuje samozřejmě něco, čemu se říká takzvaná 6G technologie. Už dokonce je teoreticky připravená technologie 7G, že jo, ještě na vyšších frekvencích 30-40 GHz pro takzvané lokální přenosy na krátkou vzdálenost do 150 metrů. To znamená, tam už se dokážou přenášet terabitové přenosy za sekundu. To znamená, kdo provede kde, jaké studie na to, aby se zjistilo, jestli tahle ta frekvence je bezpečná pro tohleto, pro tyhle ty lidi, pro tyhle ty konkrétní prvky, které jsou v lidském těle. Že jo, v lidském těle je spousta prvků, v podstatě lidské tělo má skoro celou, až na výjimky různých těžkých radiačních prvků, má tělo skoro celou Mendelovou tabulku. Jestli to bude reagovat s molekulama vápníku, nebo to bude reagovat s molekulama uhlíku, draslíku, sodíku, hořčíku, s jakýma molekulama bude tahle ta konkrétní frekvence reagovat, interagovat, jak to bude působit na tělo a tak dále, a tak dále. Nikdo tohle to nechce řešit z logických důvodů, protože by to znamenalo uvalit obrovské regulace na povolená komunikační frekvenční spektra, což by omezilo rozvoj bezdrátových komunikací na celé planetě. Pokud by to začal někdo řešit. Chápete? Takže, dámy a pánové, oni mají strašný strach o emise CO2. Strašný povyk. Emise CO2. CO2 nás zabije. Musíme snižovat CO2. Ale takové věci, jako jsou frekvence a frekvenční spektra bezdrátové komunikace různých typů a různých modelů a různých frekvencí, aby začaly nějaké studie a nějaké omezování, nějaké restrikce na ochranu zdraví, to je nenapadné. To samozřejmě není dovoleno, protože oni potřebují sledovat lidi. Oni potřebují každého sledovat a všechny ty kamery musí být připojeny a nelze je zadrátovat pomocí drátu a drátové komunikace. Všechno to bude bezdrátově komunikovat. Všechny ty sledovací kamery budou bezdrátově připojeny do networku, do sítě. Bezdrátově. A k tomu potřebují obrovský broadband, obrovský bandwidth, do kterého to nacpou. A k tomu potřebují všechny ty 5G, všechny ty 6G, všechny ty 7G, protože potřebují větší průtok dat z těch bezdrátových zařízení. To je ten důvod, proč to všude cpou, všude to rvou, všechno je bezdrátové. Nemůžete logicky natahovat miliardy drátů od každé kamerky, od každého čipu, od každého skeneru. No to nejde. Už takhle jsou tam obrovské problémy s tím, jak se to napájí. Například v Číně, aby nemuseli tahat dráty k napájení, že jo, aby tam nemuseli tohleto, tak tam mají všude fotovoltaické panely. Protože ty čipy mají malou spotřebu, tak tam mají fotovoltaický panel a zezadu je tam připojená baterie. Když svítí slunce, se to nabíjí a ta kamera jede bezdrátově, není připojená vůbec k žádnému gridu, k drátovému pevnému gridu. Všechno je v podstatě bezdrátově, to znamená bezdrátově si získává energie ze slunce, že jo, ten panel to převádí prostě do té baterky a ta baterka pohání celou tu sledovací bezpečnostní kameru a ta kamera tam má samozřejmě připojení na bezdrátovou síť, na telekomunikační síť, na nějaké to 5G, a přenáší to do nějakého centrálního serveru sledovacího. Chápete, tohleto oni chtějí, tohleto je budoucnost, takhle je to nastavené. To znamená, žádná drátová budoucnost před náma už není, dráty končí. Dneska oni chtějí všechno bezdrátového. Takže oni nemůžou dovolit, že někdo jim začne vrtat do toho, že někdo začne jim pindat do toho, že tyhle ty frekvence něčemu škodí. Z těchto frekvencí se někomu dělá dokonce špatně. Někdo z toho zvrací, někomu se těžko dejchá. Oni řeknou, to si jenom sugerujete, když vám to vadí, tak odejděte někam jinam, kde ta frekvence jako není. Když říkáte, že to je frekvence, jděte někam jinam a sedněte se někam jinam. No. A to je, no, v tomhle tom žijeme. Takže, hele, Vítku, my jsme úplně...
0: Úplně jsme ujeli
1: s tématem. Já myslím, že to zase není úplně od věci, že lidé určitě tohleto čtou, že jo, na alternativě a chtějí se o tom něco dozvědět, takže zase to není úplně, že by to bylo mimo, ale každopádně pustíme se teda do prvního tématu.
0: Já bych jenom doplnil k tomu, že lidé si to částečně samozřejmě pouze v domácnostech, ale způsobují sami, když se sami dobrovolně grilují do té polévky, do toho eintopfu různých vln, které stále přibývají, tak si dávají všude Bluetooth a všude bezdrátová zařízení, bezdrátové repráky, monitory, klávesnice, myši, všechno bezdrátové. A teď samozřejmě veškerá zařízení, která si dávají high-tech, to znamená, že už se začínají vysílat na 5G, oni to chtějí, že se z obýváku připojí, já nevím, na rychlovarnou konvici, nebo si kafe udělá z obýváku přes apku, prostě takové pakárny neskutečné, všechno vlastně vysílá signály, jo, a veškerý ten koktejl vlastně pere do nás ustavičně. To je něco jako na benzínce, když jsme, tak krátkodobě to nevadí, ale když bychom měli fetovat benzín dlouhodobě, tak samozřejmě to bude mít zdravotní účinky a ty vlny, to je něco podobného, když se takto navzájem ničíme neustálým přibýváním těch frekvencí. A poslední věc úplně nakonec, tak trošku nadneseně, s humorem. Já si pamatuju, když jsem také chodil do školy, tak čím více jsem se blížil ke škole, jak se mi taky špatně dýchal. Když jsem se odcházel ze školy, jak se mi dýchalo velmi volně a bylo to speciálně, když jsme psali test z matiky, jo, tak jenom to bylo.
1: Jasně, to je pravda, to je jasný. Tak, dobrý. Takže je to odlišený na závěr, že jo, pejskové kočičky na závěr, jako každé správné zpravodajství, dává pejsky a kočičky na odlehčení po těch strašných výplaších, které vyplachují prostě lidem mozky, že jo, koho kde zabili, koho okradli, koho ještě oberou. Dobrý, takže jdeme na to první téma.
0: Když vypukne válka Evropské unie s Ruskem, tak USA vám na pomoc asi nepřijdou. Je to vaše starost. Bývalý vrchní velitel amerických ozbrojených sil v Evropě rozbil Němcům v ARD hodiny. A bývalý šéf NATO mluvil o přátelství s Ruskem v budoucnu. A podle bývalé náměstkyně z Bushovy vlády se elity rozhodly pro záchranu dolaru riskovat i jadernou válku s Ruskem. Neodhaluje tohle tu obrovskou mnohoznačnost a řekněme konfrontaci různých částí elit v té, řekněme, globální, vysoké globální architektuře nebo hierarchii, kdy každá chce kormidlovat trochu někam jinam a někteří dokonce hovoří i o přátelství s Ruskem někdy v budoucnu. To je velmi zajímavé. Dokonce z NATO.
1: No, samozřejmě, protože běží válka už pátý rok. To, co se děje v Evropě, blíží se volby samozřejmě v mnoha státech na různých úrovních, parlamentní, komunální a tak dále a tak dále. A válka na Ukrajině je pro mnoho bývalých podporovatelů už zkrátka neudržitelná. Nejlepší případ nebo nejlepší příklad máte na tom, jak se prostě v poslední době chová i mainstream. Dokonce i tam u vás v České republice. Dneska jsme byli upozorněni, že český server Novinky převzal náš článek. Jsme byli úplně překvapeni, že jo, o ukrajinských vojácích, kteří natočili video Liebesbrief vrchnímu veliteli ukrajinské armády Drapatému, kde si mu stěžovali na to, že nemají vodu a nemají jídlo, a protože nemají vodu, tak musí pít vlastní moč, a jsme nesli před 3 dny článek a dneska ten samý článek vyšel na Novinkách. A,
0: ale necitovali vás, proto jenom stejné informace.
1: Ne, neexistuje, že by tam někdo dal citaci. Tak daleko to ještě není. Možná v budoucnu, ale tak daleko to ještě není. A každopádně najednou je dovoleno i na českém mainstreamu zkrátka informovat o těchto strašných věcech, co se dějou na frontě na Ukrajině. Samozřejmě, že i v tom článku bylo trošku jako zamlčeno na Novinkách, co je tím hlavním důvodem, a to je korupce na té frontové linii. Protože to není o zásobování, že by tam se nedostaly ty drony, ale je to kvůli tomu, že to, co tam říkal ten velitel v té nahrávce, tak jasně z toho vyplývalo, že oni dostávají 4 kilogramy jídla. A ostatní skupiny a jednotky dostávají 9 a dostávají častěji, dostávají i přes den, a oni dostávají jenom v noci. A proč a z jakého důvodu? No, samozřejmě je to kvůli tomu, že ti velitelé, kteří platí nahoru úplatky, kteří platí těm velitelům na štábu, na takzvaném oblastním štábu, který má na starosti nějakou oblast, že jo? Takže tam jdou prostě úplatky od těch vojáků z té jednotky a oni takzvaně platí nahoru a za to dostávají ty dávky, které by měli dostávat normálně. To znamená nějakých těch 9 kg na den jídla, nějaký to pití a tak dále, ale zkrátka, kdo tam neplatí, kdo neposouvá nahoru peníze nadřízeným, tak zkrátka dostává krácené příděly a ti lidé tam nemají co jíst a oni tam nemají co pít a pijou tam vlastní moč. Jak je možné, že najednou se to dostává naprosto povoleně i do západního mainstreamu a do českého mainstreamu a najednou je povoleno, co se stalo? Dřív by to bylo Dřív by to bylo nejdřív označené za hoax a dezinformaci. Oni by to prověřili. Kdyby zjistili, že to je pravda, tak by zjistili, aha, je to pravda. No tak v tom případě to úplně vymažeme z informačního prostoru, nebudeme o tom informovat, budeme držet hubu a krok, jako by se to nestalo. A to, co píšou na těch všech aeronetech, no, budeme tvrdit, jako, že jsou to dezinformace a nebudeme se k tomu vyjadřovat, budeme držet hubu a krok. A podívejte se, ono už ne. Ono najednou v srpnu 2026 najednou už je dovoleno. Je dovoleno. To znamená, chápete, něco se děje. No a co se děje? No, musíte si uvědomit, že mění se informační prostor velmi zásadním způsobem. A jednotliví mecenáši a ti, kteří ovládají média, mainstreamová média, nejenom v České republice, ale v celém prostoru západního světa, si uvědomují, že obyvatelstvo již na tyhle ty věci nefunguje a nereaguje. To znamená, kdokoliv by dál podporoval Ukrajinu, kdokoliv by dál nějakým způsobem se snažil zamlžovat ty problémy, které tam jsou, tak ztrácí podporu lidu a může to ovlivnit volby a v těch volbách se dostanou k moci nějací proruští radikálové, kteří získají podporu a tak dále a tak dále. Proto oni dávají nohu na brzdu, začínají brzdit. Najednou je dovoleno přinášet negativní informace o situaci na frontě, o tom, že tam ukrajinští vojáci pijou vlastní moč, protože kvůli korupci nedostanou z proviantního oddělení ze zhora potřebné objemy balené vody, nemají tam ani jídlo. To znamená, najednou je to povoleno, najednou je dovoleno. Je to proces zkrátka zhroucení systému ukrajinské války. To jsou problémy, které začínají vybublávat na povrch a oni neví, jak teď vlastním čtenářům tu válku na Ukrajině prodat. To znamená, kdyby Ukrajina vítězila, bylo by to v té pozici, že tam ukrajinští vojáci natáčí Liebesbriefy svému vrchnímu veliteli a žádají ho o balenou vodu a více jídla. Opravdu si to někdo myslí. Samozřejmě, že oni vědí, že můžou tu takzvanou pro ukrajinskou propagandu šířit jenom do určité míry, dokud je to únosné. 4 roky to tak dělali, teď už to možné není. Teď už to proplouvá, probublává ze všech zdrojů, probublává to ze všech médií, ukrajinská protikorupční agentura NABU obvinila lidi v nejbližším okolí Volodymyra Zelenského, bývalý ministr obrany, že jo, pravá ruka Zelenského Andrej Jermak obviněn z korupce, Timur Mindič, bývalý kamarád a šéf v kvartálu 95 ve studiu, které takzvaně udělalo Zelenského v showbiznesu, jeho nejbližší přítel, utekl, emigroval do Izraele spolu s nějakýma objemama částkama. Říkají Mindičovi, že je to prostě tak, že je to zelená pokladnička, že jo, Zelenského. To znamená, stará se mu o finance, protože on tý svojí manželce prej nevěří, že a tak dále, to bylo v tom ukrajinském bulváru, že on nevěří svojí manželce, tak místo toho svěřuje všechny svoje finance Mindičovi, že jo, a toho nechal odsunout do Izraele, aby byl v bezpečí, že jo, pod ochranou Bibiho. Víte, ta korupce na Ukrajině je takhle nastavená, že oni mohou se tvářit jenom do určité míry, všechno je v pořádku, peremoga, peremoga, ale v nějaké chvíli už o peremoze nemluví, žádné vítězství totiž není a oni vědí, nebude žádné vítězství, oni maximálně můžou tu válku prodloužit. To je jediné, co můžou udělat, prodloužit válku. Protože kdo prodlouží válku, tak pokud je zbrojař, tak na tom vydělá prachy, vydělá na tom obrovské peníze. A o to se snaží evropští politici prodloužit válku. Protože budou volby a na volby jsou potřeba prašule. A kdo poskytne prašule? No přece naši partneři ze zbrojařských firm, kterým my jsme přihráli další zakázky díky prodloužení bojových covidových dějství války na Ukrajině. Tak oni nám přihrajou, že jo? To znamená, znovu, demokracie je založená na korupci. Liberální demokracie je samozřejmě na korupčním schématu. To znamená, máte, já jsem o tom hovořil před několika týdny, máte politickou stranu, která ke svému volebnímu úspěchu potřebuje peníze. Protože bez peněz dneska nemůžete udělat v normálních volbách takzvané parlamentní demokracie, nemůžete udělat výsledek. Je to naprosto vyloučené. Potřebujete k tomu prachy. A ty prachy, které se dostávají za volební výsledek z předchozích voleb, takzvaný státní příspěvek, to je všimné, které nepokryje ani zaměstnanecké náklady v sekretariátu. Sekretariát strany tam má 30 lidí. Některá strana jich tam má 50 na výplatní pásce, 70, a když si dáte, že jo, kalkulačku a dáte si 4 roky a vydělíte to počtem zaměstnanců, tak vy zjistíte, že ten státní příspěvek vám nepokryje ani polovinu volebního období mzdových nákladů zaměstnanců sekretariátu strany. Nepokryje, jenom do poloviny, do půlky mandátu, 2 roky. A co potom? Budou bez peněz, budou dělat zadarmo na sekretariátu. To znamená, všechny strany jsou stavěny od samotného počátku vzniku a když udělají nějaký výsledek, jsou stavěny do korupčního modelu, takzvané, oni tomu říkají corruption challenge, korupční výzva. To znamená, oni potřebují peníze k tomu, aby mohli pokračovat ve vládě, oni mají, nebo v opozici, protože i opoziční strany potřebují to samé na volby, dokonce potřebují víc peněz. Opoziční strany potřebují více peněz, aby uspěli ve volbách a porazili současnou koalici, současnou vládu, mimochodem. Takže potřebujete peníze na volby a státní příspěvek vám na to nepomůže a členské příspěvky, to je smutné všimné. Jo? To je smutné všimné. Takže kde oni vezmou peníze? No, oni vezmou peníze od sponzorů, od těch pánů v kloboucích, jak mají ty forsáže na hlavě, a vezmou samozřejmě od čepičkářů, kteří mají kšiltovku, a vezmou od kloboučníků, co mají brigadírku. To znamená, od finančníků vezmou, od podnikatelů a od zbrojařů. To jsou tři skupiny, od kterých berou peníze. A těmhle třem skupinám jsou potom ti politici na dosmrtě zavázáni. A musí dělat politiku ve prospěch těchto tří skupin. Těchto tří sponzorů. Proto se nemůžete divit, že když nějaká rádoby vlastenecká strana v České republice se dostane do vlády, tak si do svého čela na pozici ministra obrany dosadí člověka, který na první tiskovce vůbec, úplně první po nástupu do funkce ministra obrany, řekne: my jsme na straně Ukrajiny, podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. Tečka. A potom to musí těm voličům rádoby vlastenecké strany vysvětlovat, jak to pro boha myslel ten pán ministr. No, protože ve chvíli, kdy se dostanete do vlády a ve chvíli, kdy potřebujete získat peníze na fungování a ve chvíli, kdy potřebujete peníze na další volby a tak dále, tak dále, a ve chvíli, kdy potřebujete zaplatit i minulé volby, které byly, a máte spoustu výdajů, no tak chápete, musíte potom dát do nějaké pozice nějakého ministra, který bude zkrátka plnit nějaké jiné teze, než co je napsáno ve volebním programu třeba. No a teze zbrojařů jsou jasné. Pokračování války na Ukrajině a podpora Ukrajiny. Chápete? Takhle to funguje. To je logika, to je realita. Nic jiného v tom není. Proto strany politického systému jsou v podstatě dneska nastaveny tak a takovým způsobem, že když volič něco chce, to znamená, chce nějakou změnu a zvolí si někde nějakou stranu a ta strana potom obsazuje různá ministerstva lidmi, kteří podporují zase pokračování té války, a musí se to potom zpětně lidem vysvětlovat, že to tak nebylo myšleno a tak dále a tak dále, no tak se nemůžete divit, že nic se neprosadí, nic se nezmění, žádná změna vůbec nenastane. Chápete, takhle to funguje, takhle je to nastavené. Proto v politice, v takzvané zastupitelské demokracii, parlamentní demokracii, není šance na žádnou změnu, protože když chcete udělat změnu, potřebujete k tomu peníze. A peníze vám zasedá někdo, kdo je na tom systému závislý a vydělává peníze skrze systém. To znamená, že jestliže systém je dneska živený válkou na Ukrajině a zbrojaři potřebují, aby politici, které oni sponzorují, aby podporovali pokračování války, tak je logické, naprosto logické, že tam nedají člověka, který by řekl na tiskové konferenci, my končíme s veškerým vyzbrojováním Ukrajiny, my už nepošleme Ukrajině vůbec nic, my nepodporujeme pokračování války na Ukrajině, my nepodporujeme Ukrajinu, a my se budeme usilovat o to, aby vláda přijala usnesení na okamžitý zákaz všech dodávek zbraní na Ukrajinu, a to i ze zdrojů soukromých zbrojařských korporací. Protože ta válka a ty zbraně podporují a podněcují pokračování války a my s tím nesouhlasíme a proto zakazujeme export českých zbraní z českých zbrojovek do válečného konfliktu na Ukrajinu a dokonce i do třetích zemí, kde by hrozilo, že ta třetí země ty zbraně předá Ukrajině. Takhle by to udělala každá vlastenecká vláda, která by nebyla zaplacená a závislá na penězích onoho samoděržaví těch tří skupin pánů v těch kloboučcích, že jo. Ty klobouky, ty forsáže a ty brigadírky. To znamená, takhle je to nastavené v té politice. Buď dlužíte finančníkům a bankéřům, nebo dlužíte podnikatelům a korporátu, anebo dlužíte vojensko-průmyslovému komplexu. To znamená, že jo, kloboučky, forsáže, brigadírky. Takhle funguje takzvaná v uvozovkách demokracie. A ten, kdo tomu rozumí, ten, kdo má trochu konceptuální gramotnosti, tak vidí každý den na televizi, že to tak platí. Tam není jedno jediné slovo o skutečném zastavení války. Nikdo z těch, kdo se zaštiťují tím, že chtějí zastavit válku a že Slované se zabíjí na Ukrajině, Slované se tam mezi sebou zabíjí. Kdyby chtěli tu válku ukončit, zastaví vyzbrojování, vydají dekret a zastaví vývoz veškerých zbraní na Ukrajinu, a to i přes třetí země. Konec. Šmitec. Ne, neudělají to, protože to by byl krok proti zbrojařům, proti vojensko-průmyslovému komplexu. Proti, že jo, oni tomu říkají, že jo, to je kasička a... že jo, ti dva, kasička a měšec. Měšec a kasička, že jo. Ti dva se sejdou a podají si ruce, za mnou si ruce a říkají si, to se nám to daří, to se nám to daří. A vědí oni, že my jsme je koupili. A on se zasměje a říká, a vědí oni, že my jsme si je koupili taky. A smějou se, že jo. No, takhle to funguje. To znamená, proto se nemůžete divit, že politika takzvané zastupitelské demokracie je od samotného principu zkorumpovaná a nemůže být vyléčená. Nemůže, nelze. Protože chcete-li udělat výsledek ve volbách, aby vůbec lidé o vás věděli, že existujete, že něco takového, jako nějaká vlastenecká strana, že něco takového existuje. Potřebujete se dostat do médií, potřebujete se dostat na billboardy, potřebujete se dostat na internet, potřebujete se dostat do rozhlasu a rádia, nejenom veřejno populárního a veřejnoprávního, ale i do těch soukromých. Potřebujete se tam dostat, kdo vám to zaplatí, kdo vám povolí, abyste se tam dostali, kdo vás pozve, abyste se nedostali na blacklist pana, jak on se jmenoval, že jo, u vás ten Emanuel, nebo on se nejmenuje Emanuel.
0: On už teda nevysílá asi několik měsíců, ale Moravec, Václav Moravec.
1: No, Moravec, Václav. Takže chápete, on měl blacklist a on měl na blacklistu lidi, které nepozve. Měl tam Okamuru na blacklistu, nesměl pozvat, nebo ne, že nesměl, on řekl, tohodle pozvat nebudu. Měl tam asi nějaké další asi napsané. Chápete, takhle je to nastavené. To znamená, kdo vás povolí, abyste se tam dostali, abyste měli ten prostor, aby vám redaktorka neustále neskákala do řeči a nebránila vám poslat message svým voličům, abyste mohli říct to, co myslíte, aby vás nezastavila po prvním slově nebo po druhém a pořád vám tak, protože takhle se to samozřejmě dělá, že jo, to jsou, že jo, takový ti gumítci, že jo, strčí gumu člověku do huby, že jo, aby žvejkal, ale nemohl vůbec nic jasného a srozumitelného říct, tomu se říká gumídek, že jo, hele, dej mu tam gumítka, že jo, moderátoři v té televizi říkají, hele, gumítka mu dej, dej mu do huby gumítka, to je kódový označení, skákej mu do řeči, dej mu gumítka, to znamená, on bude se snažit jako žvejkat něco, prostě říkat a vy budete skákat do řeči a tím mu zabráníte poslat vzkaz voličům a message, vždyť je to skorumpované, je to nablití, to není demokracie. To je korporokracie. To zkrátka nemá nic společného se skutečnou demokracií. Proto zkrátka je to nastavené tak, jak je to nastavené. A po už 5 letech, že jo, běží 5. rok války na Ukrajině po této dlouhé době, oni zkrátka už nemůžou udržet ten starý narativ. To znamená, najednou je povoleno ukazovat, jak je to na Ukrajině. To znamená, že to tam je špatný, že to tam není úplně tak ideální. A víte, oni doufají, že udrží tu válku ještě v běhu nějakou dobu, aby mohli ještě vydělat nějaké peníze. Otázkou je, jak dlouho jim to vydrží. Protože i tady v Německu teď se prochází další taková ta kauza, že oni chtějí prostě, já tomu nevěřím, že kdyby to udělali, to by byla sebevražda, ale oni zase už začali mluvit o tom, že zakážou soudem, zakážou AFD, že je nějaká, že narušuje ústavu nebo podobně, zkrátka, protože v těch průzkumech AFD prostě válcuje prostě volby a oni se bojí, že změní politický systém a režim. No, pokud to provedou, já tomu věřím, pokud by to provedli, tak tady vypukne povstání v Německu. Minimálně ve východním Německu vypukne povstání. A dokonce bych si troufal predikovat, že by to mohlo vést k rozdělení Německa. Znovu k rozdělení. Na východ a západ. Víte, že jsem, že tuhletu predikci já mám už z dřívější doby, že opravdu k tomu dojde. Bude, ale hledá se a čeká se na spouštěcí mechanismus rozdělení, opětovného rozdělení Německa. Proto, když se podíváte na volby, jak dopadají, no, východ volí úplně jinak než západ. Prostě ani po tom roce 91, po těch 35 letech, prostě, že to mělo být prostě nastartované a oni říkají, že my jsme od toho roku 90, že jo, však už to je 36 let, že jsme to chtěli udělat lépe, aby to bylo všechno sjednocené, ale ano, samozřejmě, ale pravda je taková, že když se podíváte na příjmy, tak ve východní části jsou ty příjmy opravdu stále nižší a menší než tady na západě. Prušáci, že jo, dederoni pořád mají jinou výchovu a mají jiné myšlení než na západě. Zkrátka, nikdo prostě neví, jak se k tomu postaví. Každopádně ani ve Francii Marine Le Pen, která prostě zřejmě má nakročeno jako stát se prezidentkou ve Francii, oni se toho děsí, oni vědí, že ta nespokojenost obyvatelstva se odvíjí od toho, že celá Evropa se zajímá o 4 roky o válku na Ukrajině, namísto aby se starala o vlastní lidi, o vlastní ekonomiku, o propad průmyslu, všechny tyhle ty věci, o nedostupnost bydlení, o zdražování bytu, nedostatek bydlení, že jo, kde lidi budou bydlet, jako se říká, no tak pošleme část lidí do války s Ruskem a tím vyřešíme bytovou krizi, řekl ten komentátor, to bylo kdy, to bylo ve středu, ve čtvrtek večer, to bylo, tady na televizi. On to řekl jako vtipem, že jako, když se to jako povede Mercovi, že pošle prostě Evropu do války, takže s Ruskem, takže prostě vyřeší prostě bytovou krizi a ani nebude muset dávat nějaké nové výdaje na výstavbu bytu a tak dále. Potom myšlo nějakou ve vtipu, ale v tom studiu se smáli z těch 5 lidí, co tam byli pozvaní, se smáli jenom 2. Ti zbývající 3, ti tam jenom otevřeli hubu a nesmáli se. Protože asi ze zhora Sparta je, to byli zástupci za CDU, tak oni ani se asi nemohli smát Mercovi, protože to by asi se špatně vysvětlilo, že jak to bylo myšleno. Ale teď si představte, že je to možná pravda, že když, protože víte, že historicky to bylo po druhé světové válce velmi zajímavé. A teď jenom odbočíme, to je zase přesahovka, lehký oblouček zpátky do roku 45, že jo, zase se vrátíme zpátky do prostoru Křemilka a Vochomurky, znamená do prostoru České kotliny. A že po roce 45 byl takový převis, obrovský převis volných bytů, především po odsunu, že jo, z prostoru Sudet, odsunu Němců, a i ve vnitrozemí takovej převis, obrovský převis prostě volných bytů, že se nemovitosti především v pohraničí rozdávaly zadarmo. Rozdávaly se, jistě pamětníci si na to pamatují, jak za to, abyste dostali nemovitost s pozemkem úplně zadarmo, stačila jenom jedna věc. Přijeli jste na místní úřad, na obecní úřad nebo na městský úřad v pohraničí a přihlásili jste se tam k trvalému bydlení a byla tam podmínka, že tam budete bydlet, aspoň myslím, že ta podmínka tam byla uvedena, že tam byla tenkrát, myslím 7 let. 7 let tam byla podmínka tam zůstat prostě v pohraničí a bydlet tam aspoň 7 roků. Myslím, že 7 let to bylo, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Takže takhle bylo možné úplně zadarmo dostat prostě jako bydlení a pozemek. A tady v Německu to bylo úplně ještě jinak, protože po válce tady kvůli vylidnění, že jo, od mužské populace, to bylo tak, že ženy v podstatě se stěhovaly, osamělé, ovdovělé ženy se stěhovaly zpátky k rodičům, byly volné byty a ty se prostě přenechávaly prostě za hubičku, jo, všechno bylo uvolněné, některé byty byly úplně prázdné, pakliže jste nehledali něco ve velkých rozbombardovaných německých městech, tam samozřejmě nebylo bydlení nic, ale v menších městech a na venkově zkrátka to bylo takhle nastavené. To znamená, že vždycky po té válce, po skončení té války, najednou je bytová krize úplně vyřešená. Najednou není problém. Je to kvůli tomu, že ta válka zabila majitele těch nemovitostí. A ti pánové, že jo, kasička a měšec si podají ruce a řeknou si, to se nám to daří, zase z toho bude pěkný kšeft. No samozřejmě, protože i tenkrát to skupovali takové ty realitní společnosti a přeprodávali to se ziskem. Potom to stejně bylo omezené, nesmělo se to přeprodávat, bylo to zakázané potom, ale zkrátka, víte, takhle je to nastavené, ten systém je takhle nastavený. Oni, když mají nějaký problém, tak mohou to udělat 2 způsoby. Buď do toho nainvestují obrovské peníze, aby ten problém vyřešili, a nebo zkrátka to udělají tak, aby ta poptávka se snížila a zařídí to tak, že prostě naštelujou ten systém tak, aby vypukla válka. Protože když vypukne válka, tak se změní spousta majetkových poměrů ve společnosti a dojde k restartu průmyslu, dojde k restartu růstu HDP, že jo, HDP se sundá směrem dolů a může se nastartovat znova růst. To znamená, díváme se na to asi tak, že oni mají zkrátka po necelých 5 letech na Ukrajině už zcela jasno a i na mainstreamu mají jasno, že ta válka nedopadne tak, jak se očekávalo. A že není možné dál používat ten proukrajinský, opravdu tvrdě proukrajinský zamlžovací narativ, který se používal poslední 4 nebo 4,5 roku. Už to není možné, protože by to zkrátka obyvatelstvo již nebralo. A to obyvatelstvo by mohlo začít kvůli nespokojenosti s informacemi začít mohutně volit nesystémové partaje, nesystémové strany. To znamená ty, který o ním říkají, že jo, protiválečné strany, proruské strany a tak dále a tak dále. Proto přišel najednou příkaz a povolení, můžeme informovat, je dovoleno informovat o negativních událostech na Ukrajině. Najednou je dovoleno i v českém mainstreamu přebírat články z Aeronetu a zobrazovat natvrdo situaci na ukrajinské frontové linii. Najednou už je dovoleno. No takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.57, jestli máš ještě nějaké doplnění, tak doplníš a jinak bychom teda si dali přestávku, asi dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, jenom takové stručné doplnění v rámci druhé světové války na margo toho Měšce a Kasičky, o kterých je hovořil, tak to bylo přesně, budu teď zrovna, to mi docela nahrálo do noty, příští týden vysílat pořad Banka, která vládne světu. A jedná se o Bank for International Settlements, to znamená Banka pro mezinárodní platby. A to byla v podstatě matka všech centrálních bank, vzniknuvší ve švýcarské Bazileji v roce 1930 a postupně nasála vlastně všechny strany, které potom vstoupily do války, ať aliance OSA a nepřátelé. A vlastně od roku 1939 potom tam vlastně kšeftovali úplně všichni. Jezdil tam místo předseda, pardon, zástupce nebo viceprezident Říšské banky, Emil Půl, Funk, jaksi prezident Říšské banky, kšeftovali tam v Bazileji Britové, Američané, Japonci, Francouzi, Italové od Mussoliniho, prostě úplně všichni tam v podstatě kšeftovali, diplomaté, bankéři, procházeli se tam, kouřili doutníky, byli obědvali, večeřili v drahých luxusních restauracích, zatímco za hranicemi Švýcarska se jich kolegové vojáci topili v krvi a válčili. Tak oni tam v podstatě dojednávali transfer, obrovský transfer peněz. Byl tam Thomas McKittrick, zástupce Evropské sekce OSS, což byla předchůdkyně CIA, a tak dále a tak dále. Prostě něco neuvěřitelného a byla to v podstatě banka, která byla koncipovaná jako banka, která má řídit a vydávat jakési pokyny všem centrálním bankám, aby postupovali v určitém koordinovaném postupu. A právě tato banka pro mezinárodní platby BIS, mimochodem ta zkratka taková sugestivní pro nás tady v Česku, Bank for International Settlements, banka pro mezinárodní platby, ta právě vznikla ve Švýcarsku a měla toto postavení, privilegované postavení, něco neuvěřitelného, tak právě o této bance budu točit. Toto je přesně Měšec a Kasička, úplně dokonalé. Oni si mnou ruce, jak se jim to daří, kšeftují a zlato, prostě vyrabované zlato prostě z Evropy a kšeftují úplně všechny strany a je to úplně vlastně, to je jedno, ta válka tam byla absolutně smazaná, neexistovala. Tak to jenom zakončení našeho dnešního povídání, že přesně takto naprosto funguje. My se tady necháváme unášet různými emocemi, jedna, druhá, třetí strana, ale ti, co jsou v zákulisí, ovládají finanční toky, tak těm je to úplně jedno. Jde tam prostě o chladný mega kšeft. Takže dáme si, Martine, písničku a potom budeme pokračovat WhatsApp našimi telefonáty.
2: 775 829 812 dámy a pánové, máte to tady nachystáno. WhatsApp, takže můžete volat zdarma jenom za nějaké připojení a už tady máme prvního volajícího, připojí do vysílání, snad to všechno funguje. Halo, halo, svobodný vysílač.
3: Dobrý, počujeme se. Já tam budem mít nějakou ozvenu, tak sa... bude to trošku komplikované. Ale myslím, keď môžem na doplnenie, že áno, v Iráne začalo strašne pršať, ale ja som zachytil aj takú informáciu, prípadne len krátko, že to bolo nie len, to ja nespochybňujem, ja sa len pýtam, ale že údajne Spojených arabských emirátov mali vyslovene zariadenia, ktorými sa snažili ovplyvňovať počasie v Iráne. Že to, od vás som sa vlastne teraz dozvedel, že to bola... že to boli teda tie rôzne radary, ktoré mali v Perskom zálive. Ale ja by som sa chcel hlavne opýtať asi takúto otázku, že kedy konečne vypadnú Američania z Perského zálivu, či máte nejakú predikciu, nakoľko už odchádzajú z Iraku. A obdržal som teda takú informáciu, že v podstate Američania boli dohodnutí s tými jednotlivými vládnúcimi rodmi, ktoré boli v Katare, Spojených arabských emirátov, Bahrajne a podobne, že v podstate oni budú ich podporovať ako ich vládu, ich absolutistický režim, ale budú musieť jednak strpieť základne na ich území a jednak, že budú teda tie peniaze, ktoré zarobia za predaj uhlovodíkov, posielať a priori do Spojených štátov amerických a Spojené štáty americké rozhodnú o tom, koľko a na čo im tie peniaze vrátia. Teda týmto spôsobom ich tak budú okrádať. No, že im budú platiť ako tie arabské krajiny Američanom za prítomnosť vojakov. No a teraz v podstate im tam rozmátili tie základne, radare a tak ďalej, obrovské škody, ale či máte nejakú predikciu, kedy by mali Američania odísť ale z Bahrajnu, z Emirátov, z Osádskej Arábie a tak, tak vlastne to by bola moja otázka, prípadne keď ešte môžete k tomu, že či boli prítomné v Spojených arabských Emirátov nejaké špeciálne zariadenia na ovplyvňovanie počasia v Iráne.
1: Dobře. No, co se týče nějaké predikce, podívejte se, nemá smysl se ptát na odchod Spojených států před podzimními volbami, doplňovacími volbami do amerického kongresu. Dokonce ani velení iránských gard, jejich mluvčí, měl včera velké vystoupení, že Irán de facto se rozhodl, že počká na konec mandátu Donalda Trumpa,

0: V prostoru Perského zálivu žádné stahování nebo velké nebo úplné definitivní stahování amerických námořních a leteckých sil z oblasti. Já osobně bych do toho listopadu nic neočekával. Co se týče těch radarů, ano, byly tam americké radary včasného varování a údajně tam byly zničeny některé jejich vlastní, ne americké, ale jejich vlastní arabské radary protivzdušné obrany. Jestli tam měli nějaké radary na modifikaci počasí, tak v Saudské Arábii opravdu probíhaly testy s modifikacemi počasí na zvyšování pršení a na modifikování, ale jestli tyhle ty radary byly zrovna nějakým způsobem namířeny na Irán, to nevím, to informace opravdu nemám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Jestli máme, ale my ho zatím nemáme a jsem tady i nějaký slabý, tak nevím, co se tady děje. Tak, koukám, jestli nepřišel. A máme někoho... Tak to bylo tak rychlý, že jsem to nestihl. Tak já tam zkusím zavolat. Zpátky, příchozí, to je ono, asi ano, tak zavoláme. Nevím, proč to ty hovory některé vyhazuje. Tak, vyzváníme. Tak, svobodný vysílač, přišel od vás hovor, ale hned to spadlo. Tak hezký večer, jestli jste se chtěli dovolat.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, trošku víc nahlás a bude to super.
2: Jo, dobrý večer. Můj dotaz je takovej, já jsem to vypnul reproduktor, pardon. Máme tady nějaký migrační tlak a tušíme asi všichni, že dříve nebo později dojde k tomu, že nám sem ty migranty nasunou. A já si tak říkám, jako co se musí stát, nějaký sled 2-3 zásadních informací, které prostě přelomí tu realitu do té fáze, že Češi řeknou, no tak jo, tak je tady teda máme. Jo. Jako, jestli by mohl pan VK nastínit typ situace, která by tohleto vlastně dovolila, aby český národ tohleto jako dovolil, jo, aby si to vlastně, aby se na to jako by zvykl. Díky a dobrou noc.
3: No, já mám pocit, že už nastala cynicky.
0: To je, já opravdu nechci být úplně až tak cynický, ale to je, teď zase, abych jako nebyl úplně pesimistický, já jsem si řekl, že jako nebudu úplně jako pesimistický zase v těch pořadech, ale já se obávám, že když nedokázali té migrace vystavit stopku ani mnohem větší národy a větší státy, než je Česko v Evropě, a že nedokážu si představit, jak by český národ prostě se tomu mohl postavit, když v podstatě se dá říct, nepostaví se de facto proti daleko důležitějším věcem, které jsou v rámci vlastního života důležitější, jako je třeba odpojování se od ruských zdrojů, které jsou nezbytné pro průmyslové podniky v České republice a zaměstnanost. Jako Němci tady se nedokázali postavit odpojování od ruských zdrojů a teď automobilky končí, stěhují se do Spojených států, stěhují se do Bulharska, stěhují se všude jinde, mimo Evropskou unii. A jsem k tomu skeptický, že se prostě dokáže někde prostě někdo něčemu postavit. Protože co by to znamenalo postavit se? No, to by znamenalo podle vzoru milionu chvilek sehnat na Letnou 250 000 lidí, zaplavit s nima nejenom Letnou, ale i Staroměstské náměstí bez problémů, a začít demonstrovat proti migračnímu paktu, začít demonstrovat za jakékoliv přerozdělovací mechanismy, začít protestovat proti nasunování migrantů do Evropy jako takové, nejenom do České republiky, ale úplně přes hranice Schengenu, naprosto kdekoliv, a iniciovat de facto vystoupení z migračního paktu. A po zjištění, že vlastně to ani nejde, protože migrační pakt je kolektivní rozhodnutí Evropské unie, tak by to znamenalo de facto,

0: uvědomit si, jestli má cenu dál se trvávat v Evropské unii. Znamenalo by to uvědomit si, musíme z Evropské unie vystoupit. A teď je otázka, kolik lidí chce vystoupit z Evropské unie kvůli tomu, že Evropská unie nám chce do Evropy nasunovat migranty. A podívejte se, ani Němci tady neměli odvahu říct, my nechceme obětovat svůj životní standard a proto nechceme přijímat migranty. Nebyli schopni v roce 2015 to říct jasně a tvrdě Angele Merkelové, když ona že otevřela svoji náruč migrační vlně. Ani tehdy nebyli schopni, a to už v tom roce 2015 tady nebyla situace s ekonomikou úplně tak růžová, jako ještě před 10 lety 2005, vůbec ne. Ale nebyli schopni jí v tom zablokovat. Voliči CDU úplně, jako já jim říkám, já říkám voličům CDU lobotomici, a protože oni jsou jako polobotomy, oni jsou nepřítomní, oni mají jenom vyvalený oči, jako kdyby byli po operaci hlavy. A oni, když se s nima bavím, že tohleto Merz říká jako ekonomiku úplně dovrtal s předchozím Scholzem, úplně durch, tak že to jsou ruské dezinformace. Jo? To je odpověď. To jsou ruské dezinformace. Tady v Německu je to v pořádku. Všechno je ordnung. Všechno je v pořádku. No tak nezlobte se na mě. S takovýma lidma se nemůžete bavit. Ale nejenom, že se nemůžete bavit. U takových lidí nemůžete očekávat, že se za něco postaví. Oni se rádi za něco postaví, ale že by se proti něčemu postavili. Nemůžete očekávat. Naprosto nemůžete. Protože nemůžete očekávat od lobotomiků, že začnou nabírat konceptuální gramotnost. To je naprosto vyloučené. A lobotomizace voličů probíhá naskrz celým západním prostorem, celým západním společenstvím. To je vidět na těch voličích všech těch různých stran. Zkrátka, já jsem tomuto velice skeptický, to znamená, pánovi, jak se ptal, jako jak se postavit, nebo jestli se někdo postaví, já si nemyslím, že se postaví. Podívejte se, když Fialova vláda v roce 2023 s účinností od roku 24, myslím, že to byla účinnost od roku 24, okradla v průměru české důchodce o 1000 korun v průměru na valorizacích, tak nebyli ti důchodci schopni svolat ani obyčejnou sprostou malou miniaturní demonstraci do Prahy pod koně. Nebyli schopni. Jinak, jako nezlobte se, důchodci normálně nemají problém jezdit prostě na výlety, že jo, trajdat v rámci, že jo, cestování, prostě, že jo, ale když by se měli vzít za sebe, za svůj vlastní důchod, že je okradli na valorizacích, tak nic se nestalo. A podívejte se, jestliže oni si ověří, že jo, kasička s měšcem, měšec a kasička, že jo, oni si ověří, že gojím, že goje lze normálně seniory. Gojské seniory je možné oškobávat a zdírat z kůže, brát jim valorizace a oni budou držet hubu a krok, ani nevyjdou do těch ulic, protože mají na salámu. Na zlevněném salámu. Z Kaufu, samozřejmě. Mají na salámu. To je tragédie. Proto oni si ověřili, že je možné dělat jakékoliv procesy. Je možné lidi zavírat do izolací a říkat jim, když nebudete mít nosošťourový test, nemůžete vyjít. Tam a tam, Nemůžete vstoupit tam a tam. Oni si to ověřili. Total control, mám o tom knížku, jsem o tom psal. Totální ovládání obyvatelstva. Naprosto jako ovečky poslušné. Tohleto. Rouška, respirátor, FP2, FP3. Že jo, když nemáte respirátor, dejte si roušky aspoň 3. Že jo, jak radil jeden ministr, premiér, ministr, že jo, předtím. Chápete? Takže oni si ověřili, že lidé se proti ničemu nebudou stavět. Že můžou s nima úplně orat. Můžou, bez problému. Oni si to ověřili. A proto, dámy a pánové, teď to bude drsný. Proto začali v poslední době říkat, v roce 2030 Rusové zaútočí na Evropu, musíme se připravit, musíme zdroje, v roce 2030 zaútočí na Evropu, musíme se připravit, v roce 2030 určitě oni zaútočí, musíme se rychle připravit. Proč myslíte, že to říkají? No protože oni vědí, měšec a kasička, oni vědí, že gojím, ani seniori, ani mladí, ani staří, nevyjdou do ulic. Nevyjdou. Protože ani na té Ukrajině se podívejte. A tam jsou znacifikovaní. To je trochu jiná sorta, to je jiná liga, než v utáplé, v ušláplé střední Evropě. Tam je to zbanderizované. Tam jedou banderol od rána do večera. Tak ani tam ti Ukrajinci v rámci svého nějakého takového toho ukrajinského trochu jakoby nastavení, že nějak bylo, nějak bude, ani tam oni nevyjdou do ulic a neudělají demonstrace s výjimkou chlapců a dívek z neziskových organizací ve chvíli, kdy je v Kyjevě vyženou do ulic, aby protestovali za to, že Juchačenkova vláda chtěla zrušit pravomoci antikorupčního úřadu. Vyšli demonstrovat do ulic několik tisíců chlapců a dívek z neziskového sektoru. Že? A nebo teď před 14 dny vyšli chlapci a dívky z neziskového sektoru v Kyjevě demonstrovat za odvolaného ministra, oblíbeného ministra obrany Fedorova, že jo. Chápete, jaké jsou to demonstrace? No to jsou konceptualizované demonstrace. Ty jsou zaplacené, ty jsou řízené. Ale obyčejní Ukrajinci, naprosto obyčejní, ti zkrátka nevyšli do těch ulic ani během toho tragického Majdanu v Kyjevě. Protože to, co tam bylo, to byly bojůvky organizované Evropskou unií, Bruselem, Londýnem a Spojenými státy. Dokonce tam byly dodávky zbraní, tady odsud z Německa, že jo, ty lovecké pušky, které tam dodali zaměstnanci ambasád a stříleli potom jednotky Berkut, pořádkové jednotky, které tam rozmístil Janukovič, že jo, bez zbraní, dal jim jenom pendreky a štíty, nedal jim vůbec zbraně, protože nechtěl žádné krve prolití. Tak oni tam začali do těch vojáků střílet, do těch policistů začali střílet z těch loveckých pušek dovezených z Německa a byl zahájený státní převrat a v té době obyčejní Ukrajinci nebyli schopni vyjít do demonstrací proti. Stejně jako během oranžové revoluce v roce 2005, nebo 3 to bylo, teď si nepamatuju ten rok, ta první oranžová revoluce, když tam rozsadili Juščenka, že jo, tak ani tehdy ta Ukrajina nebyla ochotná v podstatě jít někam do nějakých demonstrací a jít proti oslavám banderismu a tak dále. A když si vezmete, že tenkrát ta oranžová revoluce okolo Juščenka, ta byla nahony, doslova nahony vzdálená od roku 2014. Ten Juščenko tam tenkrát jenom pindal ty věci o potřebě toho, že Ukrajina musí vstoupit do Evropské unie a měl jenom Evropskou unii, ale nebyl propagátorem banderismu, nebyl propagátorem onoho, jak říkají ukrajinský nacismus. To vůbec tenkrát nebylo, ale rok 2014 byl úplně o něčem jiným. To je obnova nacistického řízení. Včera přivezli na Ukrajinu ostatky druhého vysokého předáka banderovského hnutí, že jo, Kolomojce, teda, teď nevím, ne, on se jmenuje trochu jinak, nemůžu si teď vzpomenout přesně na jeho jméno, jeden z vysokých členů Banderovy strany, takže nejdřív přivezli ostatky Melnika, zakladatele OUN, že jo, organizace ukrajinských nacistů, takže zakladatele OUN přivezli asi před měsícem, nebo před měsícem a půl, a teď přivezli druhého vysokého představitele, jeho ostatky, do toho Panteonu v Kyjevě. To znamená, oni chtějí tam převést nakonec i Banderu, že jo, tady odsud z Německa, on je pochovaný v Mnichově, takže určitě ho převezou, věřím tomu, že ho převezou i Banderu z Mnichova, převezou do Panteonu v Kyjevě a budou se klanit banderovským nacismům, nacistům. Je takhle to nastavené. Proto ani na té Ukrajině nejsou obyčejní Ukrajinci, ne podporovatelé nacismu, ale obyčejní Ukrajinci, kteří nemají s nacismem nic společného, ani tam nejsou schopni vyjít do ulic a říct, my tohle to nechceme. My nechceme další oslovování banderovců a banderismu. My to nechceme. Ne, ne. Ani na té Ukrajině nevyjdou. Proto já jsem velice skeptický k tomu, že by nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě kdokoliv byl schopný se nechat aktivizovat a vyjít a jít někam prostě protestovat proti migraci. Protože v některých zemích je to už v podstatě nemyslitelné. To je v podstatě tady, že jo, v Německu. Je to nemyslitelné ve Velké Británii. Je to nemyslitelné ve Švédsku, je to nemyslitelné ve Francii, do značné míry je to nemyslitelné ve Španělsku, do značné míry v Holandsku, do značné míry v Belgii, do značné míry že jo, v zemích celého Beneluxu. To znamená, jsem k tomu velice skeptický a ten důvod zkrátka je, že lidé jsou v podstatě nastavení na vlny, na vlně jednak pohodlnosti a jednak také lhostejnosti. Ta lhostejnost je silná, to konec konců vidíme všude kolem sebe. My to vidíme skoro každý měsíc na Aeronetu, že financování, že příspěvky a tak dále. Bohužel, takže lhostejnost zkrátka světu vládne. To je realita. To je základní konceptuální poučka, konceptuální znalost, že je třeba někde něco udělat, je třeba někde posunout svým přispěním nějakou pomoc k něčemu někde, ale zkrátka ta pohodlnost, on to udělá někdo jiný, on to udělá někdo za mě, já když tam nepřijdu, ono se to nezblázní, já když tam nepřispěju nějakou korunou, ono to někdo zatáhne za mě. Když někde máme něco organizovat, oni to udělají za nás, my tam nemusíme jít. Chápete? Ta pohodlnost je do značné míry rozhodující, klíčová. A jelikož tohle to si řekne skoro každý ve společnosti, tak výsledkem je, že i když vás okradou jako důchodce o 1000 korun, vy zkrátka zůstanete doma, protože ti důchodci obecně jako společenská skupina až na výjimky mají prostě na salámu. A to není žádná radost, to je pouze konstatování reality. Bohužel. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Další volající čeká, ale zatím se mi neozval. Halo, halo.
2: Halo, halo, halo.
1: Výborně, výborně. Můžete položit dotaz. A jenom moment. Kovomyslové kámenu je se Jehen Konovalec, vykopaný tedy v Holandsku a bude převezen a pochován na Ukrajině. Je to zakladatel ON, jo? To abyste věděli. A můžete položit dotaz, to byla jenom moje vsuvka, že vím, že jsem to včera sdílel.
2: Já vás zdravím, tady váš posluchač a čtenář Zarachová. Já bych chtěl trošku přilejt olej do ohně, do vašeho ohně s tím počasím, protože teďka minulý týden bylo, že Dunajem nemohli uchladit jaderné elektrárny, Paní se minule ptala, proč odstavili CERN, který je zase chlazený Ženevským jezerem. A tak to vypadá, že ty elektrárny jaderný mají docela vysoký výkon, který vyzářejí a je to vlastně jenom ohřívač. Jo? Když to srovnáme s CO2, což je dýchání a fotosyntéza, tak tam vlastně to CO2 se vrací do fotosyntézy, což je chladící proces. Jo? A ten jaderný reaktor, jaderný palivo, to se jenom ohřeje a tam už není žádný jako koloběh. Jo? To je jenom vyzáří teplo do prostoru.
0: Ano,
2: takže
0: ano, ano.
2: Všichni tyhle CO2 aktivisti a klima alarmisti to naprosto pomílení. Našel jsem si to, Česká republika má za rok přírůstek a úbytek, jako třeba do vesmíru tepla, 500 terawatt hodin. Jo, a naše jaderné elektrárny za ten rok vyrobějí i soláry 125 terawatt hodin elektriky plus tepla celkem. Jo, takže tam je 20%, je to hodně moc. A proto si myslím, že se to ovlivňuje. Myslím si, že tyhle ty jsou všichni pomílení, že vlastně by lidi měli přejít zpátky k pálení dřeva a normálně k tomu přírodnímu, protože urán ten má rozpadovou řadu, nevím, tam 500 tisíc let nebo miliardu let a ten se by se samozřejmě o té zemi jako rozložil a vyzářil by teplo, ale pomalu. A oni to zahušťujou, nebo to koncentrujou na ten silný uran a pak to hnedka vydojej, jo. A teďka ještě se slyším, 1030 je už zase oddálený, že budou nějaký tokamaky, že budou tyhle ty nové energie a podle mě je to všechno velká blamáž. Proto oni se odřízli určitě od těch ruských energií, protože už věděli, že budou mít to kamaky nebo nějaký takovýhle věci. A nic není. A je to to samý. To je taky jenom ohřívač. Takže co si o tom myslíte?
1: Dobře, dobře, děkujeme.
2: Děkuju, nashle.
0: No, no, ano, ano. Já děkuju za dotaz. Samozřejmě, že oběh CO2 v přírodě fotosyntéze je naprosto klíčový pro růst rostlin, naprosto zásadní, protože rostliny potřebují za pomoci slunečního záření CO2 jako svoje palivo k procesu fotosyntézy a snižování objemu CO2 de facto vede ke zpomalení fotosyntézních procesů, což vede k poklesu produkce kyslík.
3: Ano, počkejte chvilku, VK odpoví na otázku a potom dostanete prostor. Dostanete prostor za chvilku, vydržte na telefonu, děkujem. VK, pokračuj.
0: No, chci říct, že co se týče tedy CO2, já tam slyším nějakého dalšího posluchače, nevím, jestli tam není nějaký problém technický.
3: Nejsem si jistý, protože když posluchač slyší, že tam někde mluví, tak nevím, proč pořád říká halo, halo. Martine, slyší nás posluchač nebo neslyší?
1: Tak, zavesím. Tak, moment. Můžeme VK pokračovat.
0: Já myslel, že už máme dalšího volajícího.
3: Máme, ale samozřejmě potřebuješ dopovědět otázku, odpověď. Povídej.
0: No, jasně, jenom oteplování, že oteplování není způsobeno samozřejmě jadernými elektrárnami. to je nezapte se, to je nesmysl, pokud si někdo myslí, že tepelný vyzářený výkon nebo to, co je v podobě tepelného výkonu infračerveného záření, vyzářeno v podobě tepla někam do prostoru, je naprosto zanedbatelné. To je jenom exploze sopky, jakékoliv jedné sopky uvolní řádově milionkrát více tepelné energie do prostoru, do atmosféry, nepočítá je všechny ty emise a splodiny, které vylétávají z jícnu sopky znova. Tam je kromě síry a oxidu uhličitého a uhelnatého všeho dalšího, je tam prostě úplně skoro všechno. Takže v tom není problém. Problém je v tom, že nad celou Evropou a nad velkými částmi Severní Ameriky, jako je Kanada, se přestává tvořit oblačnost. A mnoho lidí se začalo všímat, i dokonce i ti Iránci se začali všímat, že když někde vybombardují a vypnou vysokovýkonné radary, tak najednou začíná znova pršet. Toho si všimli. A znovu, já vám doporučuji podívat se na ten článek, jak vypadaly ty radary, naprosto podivné radary, opravdu, jak říkám, je to všechno jenom spekulace, ale mnoho lidí opravdu se začalo na to dívat, když se dívali na ty dva meteorologické radary, že jo, v České republice. Jeden je v Brdech a druhý je na té Moravě, tam se to jmenuje Skalky, jo, Brdy a Skalky, že jo. To jsou ty dva radary. A tam je záběr těch meteorologických radarů na tom animovaném videu, záznamy z těch radarů, kde se ukazuje, jak oblačnost, která přichází z jihu, z Rakouska, jak najednou mizí na hranicích České republiky, mizí, obklopuje Českou republiku s obou stran a jakoby obtéká Českou republiku a ty mraky se znovu spojujou na severu republiky nad Polskem. Úplně to obchází Českou republiku. A ty radary, jak tam vyzařují, tak jakoby odpuzují oblačnost. To bylo to video z toho roku 2004, které mělo přes 1,5 milionu zhlédnutí jenom z České republiky. 1,5 milionu, jedno z nejsledovanějších videí. Protože tam vlastně to bylo vidět v reálném čase, jako co se děje. A nikdo to nedokázal vysvětlit, jako co to je, co to má znamenat. Chápete? Takže do dneška to není vysvětlené. Všichni odborníci to říkají, že jsou to konspirace, jsou to konspirační teorie. Ale zkrátka, když to vidíte jako přímo na obrazu, jak to vypadá, z těch radarů, že ten obraz z těch snímkových jednotlivé snímky složené po 5 minutách po sobě, snímek za snímkem po dobu 24 nebo 28 hodin poskládaných, tak prostě to vidíte, jak to prostě jede. A potom se nemůžete divit, že ti Iránci jsou prostě z toho tak překvapení, že když tam vybombardovali ty radary, najednou začalo po 50 letech znova pršet. Chápete? Takže jenom pánovi bych řekl, že může to mít mnoho důvodů, proč neprší, ale určitě to není jako tepelným vyzařováním nějakých jaderných elektráren a podobně. To rozhodně ne, ani soláry, že by... Samozřejmě, že soláry lokálně, pozor, lokálně, obrovské plochy zaskleněných kopců a louky, že jo? Protože louky nejlépe pohlcují tepelné záření, že jo, louky. Když máte louku, tak to máte třeba 23 stupňů, ta louka pohlcuje to tepelné záření. A když tam máte beton, máte tam 47 stupňů. A když tam máte fotovoltaické panely, že jo, s tím černým pozadím, tak na těch panelech je teplota přes 75 stupňů Celsia. Jsou úplně rozpálený. Takže když máte nějaký prostor a máte třeba 20 hektarů nebo 100 hektarů osazených panelama, tak lokálně to opravdu ten vzduch výrazně ohřívá a mohou vznikat velké stoupavé tepelné proudy, které potom vytvářejí například tornáda v Evropě. protože stoupavý tepelný proud v izolovaném úseku, kde okolo je studený vzduch, vytváří tornáda. To je mechanika vzniku tornád. Proto se nemůžete divit, že najednou v roce 24 na jižní Moravě bylo tornádo. Protože těch obrovských polí v Rakousku přibývá každý rok více a více. A proto, když fronta jde z jihu, z Rakouska, kde vznikají ty obrovsky rozehřáté tepelné proudy, tak jdou samozřejmě na Moravu. A tam se roztočí. To je naprosto logické. Chápete? Oni chtějí poručit větru a dešti, tak sypou do atmosféry různé modifikátory, že jo, na bázi stříbra, oxidu stříbra a tak dále, tak dále. To jsou ty technologie. Vy potom si necháte udělat rozbor z dešťové vody, tam je celá Mendelejevova tabulka úplně nahoru dolu, koukáte na to jako blázni, Izraelci ti už vůbec ani pod otevřeným nebem vůbec žádné plodiny nepěstují, všechno to dávají do krytých skleníků. A ve chvíli, kdy najednou zjistíte, že i v Evropě začínají během letních měsíců cestovat tornáda, tak si říkáte, kde vznikají. No a vznikají samozřejmě tam, kde je super přehrátý vzduch, který stoupá prudce vzhůru. No a to se realizuje většinou na těch fotovoltaických polích v Rakousku. Tam jsou pole fotovoltaické, které ohřívají vzduch obrovsky na 70-80 stupňů, stoupá to k nebi a systémové proudění vzduchu z jihu a z jihu západu potom ty sloupce toho přehřátého vzduchu tlačí před sebou na sever směrem na Moravu. To teplo se přenáší potom do Moravy. Na Moravě jsou potom obrovská sucha, protože ty tepelné sloupy, které stoupají z těch fotovoltaických polí, se přesouvají do prostoru Moravy. To je fyzika. Naprostá jednoduchá fyzika. Proto, jak říkám, žijeme ve světě, který zašílel, buď do nás perou frekvence, anebo do nás prostě pouští různá tornáda z různých doruda rozpálených fotovoltaických panelů někde v Evropě, kde potom vzdušné proudění, ten teplý vzduch prostě roznáší prostě po různých cestách a tak dále a vznikají prostě různé bouře a tak podobně. Zkrátka, tohleto bychom mohli řešit neustále, ale na to nemáme čas. Pustíme se teda do dalšího volajícího.
1: Už to zvoní. Měl by být nachystán. Tak uvidíme, jestli stále číhá. Tak, svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
4: Pánové, já vám děkuju. Haló?
1: Můžete, slyšíme vás.
4: Děkuju vám za vaše relace. Je to skvělý. Akorát, že se, když vám takhle volám, tak se mi to opakuje. To je jedno.
3: My to taky slyšíme. Je to taková anomálie, budeme muset vyřešit.
4: Jako jsou ty radary, nebo z podobného soudku. Svýho času jste, pane VK, říkal, že měsíc je dutý. V tom měsíci, v té dutině, jsou tam Židi? Nebo jsou tam Ukrajinci? Já se vůbec nedivím, jako, že pokud takhle se tohle lidi dozvědí, že ten měsíc je dutý, že vám potom chybí nějaký ti demonstranti pod Ocasem, anebo příspěvky.
3: Tak já myslím, že co vy na je to dobrá provokace, můžete to ještě zkusit. Každopádně vám děkujeme za otázku. co na to odpovíme?
0: No, ne, nevím, asi to možná bylo jako taková jako vtipná vsuvka. No, já se obávám, že Ukrajinci nejsou uvnitř měsíce, který je opravdu dutý, tedy minimálně podle Sovětské akademie věd v 70. letech bylo zjištěno, že fyzikálně, tedy hmotnost měsíce, jeho gravitace, oběžná rychlost odpovídá pouze dutému tělesu, což konec konců nakonec potvrdil let Apollo 7, který vlastně schodil jeden sestupový stupeň při obletu měsíce a při nárazu tedy části rakety byly slyšet ozvěny, které obíhaly okolo měsíce, znamená duté těleso, které byly vlastně rázové vlny, které obíhaly okolo povrchu měsíce a měsíc rezonoval. To je typické chování dutého tělesa. Z toho je to tedy odvozeno. Ale že by to, co se nachází samozřejmě na druhé, na obrácené straně měsíce, co se nachází na povrchu měsíce, to by bylo na jinou diskuzi, to je velice závažná věc, mimochodem. Ale rozhodně tam nejsou Ukrajinci. Ukrajinci, ti jsou úplně někde jinde. Ukrajinci jsou v celé Evropě, Ukrajinci jsou v České republice, Ukrajinci jsou umístění v podstatě celé Evropské unii, jsou v Polsku. A pokud těm zmetkům z Eurosojuzu se podaří ten šílený plán rozpoutat na horizontu roku 2030 nějaký konflikt s Ruskem, tak začne proudit do Evropy tolik milionů Ukrajinců, že jich bude tolik, že by se do toho dutého měsíce ani nevešli. Takhle bych na to reagoval, protože to je skutečně ta důležitá krizová záležitost, o kterou by se měli lidé zajímat, že jakýkoliv konflikt, který by vznikl mezi Evropskou unií a Ruskem, jakýkoliv ozbrojený konflikt, jakéhokoliv formátu, jakéhokoliv charakteru, by vytvořil obrovské milionové migrační vlny, které by procházely naskrz Evropou, tam a zpátky ze severu na jih, v obráceně z východu na západ, s jedním jediným účelem, kde některé země by se té války začaly účastnit a některé by se jí absolutně neúčastnily. A ty, které by se neúčastnily, by se staly cílovou destinací pro všechny migranty. A pozor, nejenom z Ukrajiny, ale z ostatních válkou chtivých, válkou zasažených zemích. To by nebyla jenom ukrajinská migrace, to by byla migrace všech ostatních států, jejich šílené vlády by se toho tažení proti Rusku zúčastnily a začaly by mobilizace a mobilizovat vlastní obyvatelstvo. Na to je třeba se takhle dívat. Protože oni samozřejmě jsou povinováni ne svým voličům a jenom té trojici těch kašparů, že jo, s těmi klobouky. S klobouky, s kšiltovkou a s brigadírkou. Jsou povinováni bankéřům, korporátu, tedy podnikatelům a zbrojařům. Jsou povinováni. To, co chtějí obyvatele, naprosto nezajímá. Mají na salámu, nezajímá. Proto sice to bylo myšlené jako vtip, ale taková migrace, která by mohla začít v případě konfliktu mezi Evropskou unií a Ruskem, to by byly takové objemy lidí, tak obrovské objemy lidí migrujících ze zasažených zemí Evropy do těch, které nebudou se té války účastnit, že ti lidé, jakožto migranti, by se do dutého měsíce vůbec ani nevešli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
3: Musím říct, že na ten měsíc si představuju, že se vystřelí hodně lidí, které si dokážu představit, že by se na ten měsíc měli vystřelit a ta dutost je úplně nikde jiná.
0: Já myslím, Vítku, že ti lidé by i z toho povrchu měsíce nám škodili i nadále, by tam určitě by tam prostě rozvinovali nějaké provokační transparenty, abychom to viděli, takže já bych je radši vystřelil rovnou na Mars, aby byli trošku dál, protože to pro jistotu... Měsíc je příliš blízko. Takže takhle bych na to... Pojďme do dalšího volajícího.
3: Oni by to nevydýchali, tam nemůžou pořádně dýchat, takže aspoň tak. No, pojďme na další posluchače, slyším, že tam někdo je.
1: Slovenské číslo je tady. Hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
5: Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Na začiatku by som chcel povedať takú technickú vec, že asi ma spoznávate podľa hlasu a za tie roky, čo volám, som nikdy nemal takový problém sa dovolať, ako odtedy, čo sa to preskočilo volanie cez WhatsApp. Už som sa druhý alebo tretí týždeň nemohol dovolať, takže len tak technický problém. Mimochodem iného WhatsApp považujem za hroznú aplikáciu, pretože tajné služby sa
0: mne používají, jenom upozornil jednu věc, že jsem četl ten
5: článek,
0: otázka, že...
5: alebo konštatovanie, vraj, že USA nemajú dostatok zbraní na vedenie vojny. Podľa mňa je to veľký hoax americkej ústrednej tajnej služby. Poviem prečo, pretože minulý týždeň v piatok, ešte počas vášho vysielania, vyšla správa na Reuters, kde Američania, americké tajné služby tvrdili, že Rusko zaútočí na NATO do niekoľkých týždňov, nie mesiacov. Opakujem, bola to americká tajná služba, nie britská, nie nemecká, nie francúzska. Podľa toho dedukujem, že nedostatok amerických zbraní je len dymová clona, aby prenechali vojnu znova na ruky hlupých evropských národov. A ešte k tej oteplovaniu a nedostatku vody. Bill Gates to prorokoval už pred niekoľkými rokmi o nedostatku vody. Takže je to znova hra Gatesa, Deep State a jej konečným cieľom je depopulácia. Ďakujem pekne.
0: Áno. Ano, já s tím naprosto souhlasím, protože projevem nedostatku vody samozřejmě bude omezení samozřejmě populace zcela jednoznačně. Nedostatek vody povede ke zmenšení počtu volných stavebních pozemků, protože stavební pozemky je třeba zasíťovat, musí tam být voda. Pokud tam není voda, stavební pozemky ztrácejí cenu. Nedá se tam prostě stavět, to je nesmysl. Kde nemáte vodu, nemůžete ani stavět. K čemu to povede? Povede to k obrovskému nárůstu cen nemovitostí tam, kde ta voda ještě zůstává a je, a ta vysoká obrovská cena nemovitostí a bydlení a hypoték a bytu a baráků bude ještě a ještě větší v následujících letech s tím, jak se bude prohlubovat takzvané sucho a systémy sucha, které samozřejmě jsou, jak jsem řekl, už organizované. Pokud by si někdo myslel, že všichni ti propagátoři fotovoltaických elektráren a propagátoři větrníků a propagátoři takzvaných obnovitelných zdrojů, že jsou to diletanti, že neví, co způsobí osazení velkých prostorů a velkých luk a pasek a hlavně polí, orných ploch, kde by se měly pěstovat potraviny. Místo toho jsou tam namontované prostě černé panely, které ohřívají atmosféru, kromě toho, že vyrábí elektřinu ze slunce, tak ohřívají atmosféru, že to neví, co to udělá s místním prouděním, minimálně s takzvaným mikroklimatem, ale když takhle osadíte stovky a tisíce luk a tisíce hektarů a osadíte je v prostoru, kde takzvaně proudí atlantské kontinentální vzdušné proudění, to znamená, začnete ohřívat ty systémové proudy těmito panely, tak je jasné, že začnete modifikovat počasí. To znamená, ty panely jsou trojský kůň, dámy a pánové. Trojský kůň, který byl vtažen do ekonomiky Evropy, pod záminkou panely budou vyrábět elektřinu, která bude zelená, ale ve skutečnosti ty panely mají účel ohřívat atmosféru. A vytvářet sucho. Přesně to sucho, o kterém mluvil Bill Gates. Teď se nad tím zamyslete, jestli to takhle je takhle dovedené takhle do důsledku. Že to může být plán. To znamená trojský kůň v podobě fotovoltaických panelů. A nikdo není ani ochotný, že jo, z těch takzvaných odborníků, že by odborníci si sedli v televizi a teď by začali prostě přiznávat, že jo, přiznávat technické věci, že ano, tyhle ty radary mohou interagovat a provádět interakce s některými prvky v atmosféře, mohou interagovat s molekulami kyslíku na určitých frekvencích 60 GHz a podobně, mohou interagovat s molekulami sodíku, s molekulami uhlíku a tak dále. Víme o tom, mělo by se s tím něco dělat, víme o tom, mělo by se to nějak začít regulovat, aby se chránilo lidské zdraví. Nikdo takový se na televizi nikdy neobjeví, neboť není dovoleno. Stejně tak, dneska si představte, že by někdo začal jít proti fotovoltaickým elektrárnám a říkat, podívejte se ty vaše elektrárny, když tím osadíte tady těch 300 nebo 400 hektarů, tak změní lokální mikroklima a tady začnete vyrábět obrovské vzdušné proudy, které budou stoupat nahoru a kontinentální atlantský proud bude ty proudy a bude ty sloupce přehřátého vzduchu tlačit ve směru proudění někam do sousedního státu, kde způsobí lokální tornádo někde na jižní Moravě. Že by někdo řekl, tohle je problém, musí se to začít řešit. Nikdo to neřekne v té televizi. Nikdo nemá odvahu. A byly by proto fyzikální důkazy. Byly by proto takzvané teplotní mapy zemského povrchu. Stačilo by sdružit se, zaměřit na prostor Rakouska a podívat se, co se v letních měsících na těch fotovoltaikou osazených polích v Österreichu, co se tam děje. Co se tam ohřívá. To znamená, tohleto všechno jsou věci, které samozřejmě vědci, fyzikové vědí moc dobře, ale kdokoliv z nich by promluvil, kdokoliv bude mluvit, tak oni zlikvidují jeho kariéru. Úplně. Skončí. Protože mluvit o některých věcech je zkrátka dneska tabu v Evropské unii. Řeknete slovo proti fotovoltaice, končíte, vyhodí vás z práce. Řeknete slovo proti větrníkům, ven, vyhodí vás z práce. Jo, to je zkrátka teror. To je realita a bohužel je jasné, že ve Spojených státech, pokud jde tedy o otázku případného konfliktu, to, že oni chtějí vehnat Evropu do války s Ruskem, to je známé, to na tom se shodují všichni analytici ve Spojených státech, že to, co v podstatě dělá Trumpova vláda, je snaha o vehnání Evropy do zničující války s Ruskem, protože z toho Spojené státy budou profitovat. Podobně jako profitovali, když byla Evropa vehnána do války že jo, mezi nacistickým Německem a takzvanými spojenci. To úplně ze stejného důvodu. Znovu se to v podstatě jakoby vrací a jaký je hlavní leitmotiv? Záchrana amerického dolaru, respektive petrodolaru, respektive snaha zablokovat ten proces odchodu světových elit od amerického petrodolaru, od petrodolarových plateb. Snaha amerického národního prediktora zablokovat ten proces. A jak ho zablokuje? No, že vžene Rusko, jakožto největšího garanta toho procesu, do zničující války s Evropou, která v podstatě ten proces už de facto zahájila v roce 2000, když přijala euro. To je úplně to samé. To jsou spojité nádoby. Jaký byl nejhorší krok proti americkému dolaru? No, vznik eura, samozřejmě. To byl krok, který tehdy hrozil ekonomickou válkou, ale tehdy to nic nevyvolalo, protože pozor, tehdy byl u moci a zrovna končil Bill Clinton, to byl člověk globalistů a globalisté samozřejmě, když kontrolují Bílý dům, tak Bílý dům je globálně nastavený, že dovolí úplně všechno. Potom přišel George Walker Bush, který samozřejmě převedl proces amerického národního prediktora do velkého válečného konfliktu sedm zemí do pěti let, že ten proces obsazení a rozvrácení Blízkého východu, ale je naprosto jasné, že vznik eura byl obrovským bodnutím do zad amerického národního prediktora a vznik BRICS je druhé bodnutí do zad amerického národního prediktora. A tyhle ty dvě věci, Američané se rozhodli, že by bylo dobré, kdyby tyhle ty dvě věci mezi sebou se vzájemně zničily a zlikvidovaly a tím výhercem té války by byl americký dolar. Dává to smysl, dává to logiku. V případné válce by byl zničen největší nepřítel dolaru, což je euro, a byl by zničený proces BRICS, který je na straně Ruska. To znamená, vzájemným zničením by Američané v podstatě dosáhli svého. Nebo ne Američané, ale americký národní prediktor, což není totéž. Americkým národním prediktorem to jsou samozřejmě ti, kteří jsou napojení na onu hlavní državu, tedy americké banky, které jsou pupeční šňůrou propojené s Londýnem, s londýnským City. A to je samozřejmě sionistický proces, to je Dům Sion. Proto oni si tehdy v roce 2016 oddělili svoji lodičku, jak oni říkají Británii, naše lodička, že jo, Sion lodička na nepotopitelném ostrově v Atlantiku, že jo, kousek od pobřeží Evropy. Oni oddělili Evropu, aby zničení té Evropy, které bylo plánováno v té válce do roku 2030, aby se toho Británie neúčastnila. Já nevím. Já mám stále pocit, že pokud by začaly lítat rakety, tak první by letěly na Londýn, ale protože víme, jak funguje konceptualita, tak je zaručeno, že na některé země nebo na některé města rozhodně rakety padat nebudou a asi nebude dovoleno prostě schazovat prostě nějaké rakety prostě přímo na londýnské City a obráceně někde v Moskvě na jejich prostě finanční centra. Přičemž pokud by k tomu došlo, de facto by na tom vyhrál globální prediktor, protože ten by se samozřejmě v podstatě ujal celé světové vlády. To je naprosto zjevné. A dokonce to může být i cílem. Zlikvidovat silné země, zlikvidovat Rusko, zlikvidovat Evropskou unii a euro, následně zevnitř rozvrátit Spojené státy a jelikož už nebude existovat žádný silný národní stát, ukotvit nadnárodní celosvětovou globální vládu nevolených elit. To by byla v podstatě koncovka, výherní šachová koncovka globálního prediktora. Zničit jak Rusko, jak Evropu, tak Spojené státy. Takže takhle je třeba se také na to dívat. No, máme 22.03, přetahujeme. Zeptám se, máme posledního volajícího a pokud ne, tak bychom se rozloučili.
1: Nemáme.
0: Nemáme, dobře. Takže to bylo všechno. Já se s váma teda loučím, s tebou Vítku samozřejmě, s tebou Martine, díky za support. No, naše posluchači samozřejmě doufám, že se něco dozvěděli, že dneska to bylo takové hodně přesahové hned od začátku. Jsme začali z hurta, z ostra, takže bylo to dneska trošku takové pestřejší, trochu rozmanité a opět se uslyšíme za týden po 19.45, opět přineseme nová témata z domova i ze světa, takže si užijte ty pěkné dny, že jo, bez vody, kdy neprší. A jak říkám, pokud teď jdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc, anebo pokud nejdete spát, tak pěkný dobrý večer.
3: Já se s tebou taky loučím, VK, mě jsem moc hezky s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Jenom nakonec chci zdůraznit, že naprosto chápeme vaši skepsi vůči WhatsAppu, nicméně tajné služby, proč by to pro Boha dělali, kdyby odposlouchávali zrovna v našem případě WhatsApp, když to nejde do rádia pro Boha, tak si pustí rádio a nemusí poslouchat WhatsApp, ne, pro Boha. Jedna věc, další věc, pranířovat WhatsApp za to, že poslouchají tajné služby, je taky nesmysl, protože mohou poslouchat Discord, Viber, Zoom, Teams, cokoliv, včetně telefonních klasických standardních telefonních linek a čísel. Tak nevím, proč si vyzobnout a vybrat zrovna WhatsApp, že to je to nejhorší zlo, že to poslouchají tajné služby. Tak trošku nechme, buďme, ano, buďme skeptičtí, ale zase nebuďme úplně hin z těch tajných služeb, to je takové trošku už přehnané a přepálené, takže to je jenom ode mě na závěr. Já vám tedy děkuju, přeju všem krásný večer, případně dobrou noc a budeme se těšit na příště. Ahoj.
1: Tak, dámy a pánové, děkujeme. Samozřejmě veškerá elektronická i mobilní data jsou všechna sledována, všechny vaše hovory, takže nemějte starost o zrovna vaša.
6: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám dnes v neděli 9. srpence, 9.8. leta paně 2026. Ještě jednou se zase omlouvám ohledně toho zvuku divného, takže nedá se nic dělat, co se tady děje, jsme připojeni nebo ne. Jsme připojeni a vás zdravím a vítám Studio Karaň na svobodném vysílači a taktéž tedy obraze můžete sledovat Studio Karaň na odyssey.com. Nuž, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se mrkneme, koukneme na komentované zpravodajství, jelikož ale vrša, protože už je 19.01 a nepřišel mi ani jeden e-mail od pana inženýra. Tak si budeme muset nějak zatím asi vypomoci, nevím teda jak, ale budeme se na to muset kouknout. Ještě tady nemám ani oprasky z českých dějin, že ano, to tady taky nemám, takže já se tady musím kouknout na doručenou poštu na druhém e-mailu, taky nic, takže zkrátka ani ťuk, ani bzuk, ani puk, že ano, nic. Takže ono nevadí, my se k tomu přece nějak dopracujeme. Netuším, jestli pan inženýr, ale to by dal samozřejmě vědět, kdyby někde se pohyboval a někde lítal. Zkouším zatím napsat zprávu a poslat ji. Počkat, to nevím, kdy to přišlo, 8.40. Tak, teď jsem z toho úplně jelen, jestli je to teda čtvrtek 30. července, to mi pan Tichý psal na posledy, tak asi něco posílá. Tak uvidíme, samozřejmě dámy a pánové, těch věcí je spousty. No a když se nám pan Tichý nepřihlásí, tak se samozřejmě můžeme kouknout 3., 4., 5., 6. a 7. na zprávy, nebo takové glosy, že ano, od Erika Bestu bude vystupovat na vlasteneckém setkání v Příčovech, takže tímto vás zveme s doktorkou Alicí Tomkovou ze Zámeckou paní, vás zveme na vlastenecké setkání 22. srpna, to už máte za 2 týdny, vlastně už míň, už to není 14 dní, už je to 13 dní. Od 10 hodin to začíná mší svatou a všechno další se dozvíte, video už je na YouTube, tak to ještě tady pak někdy v průběhu vysílání a nebo v průběhu večera a noci dám samozřejmě do popisku. Tak, už mi tam možná začíná něco chodit, tak já se na to kouknu. Ano, první tady máme. První MID přišel, takže já vám přečtu, na co se vrhneme s panem inženýrem. Začneme samozřejmě tou komentovanou zpravodajskou částí, že ano. A koukneme se na informace z USA, za druhé na iránský konflikt, za třetí novinky odjinud a zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a covid kočkování. Následky toho uzavřou jako sedmý košíček tematický. Pak se koukneme na to tematické okénko a nepsionistické dezinformace obíhají svět. Nuž, takhle to máme tedy nachystáno od pana Tichého, aby jsme se na to uvarili, takže já vás samozřejmě zdravím a vítám u toho pravidelného týdenního přehledu zpráv, událostí a komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned jak se nám tedy přihlásí, jak mi to dopošle. Zkrátka takhle se to děje, tak zase může někdo chytrej, nespokojený s mým přednesem kvákat, že se mám jít připravit, když mi to chodí za 5, a ne minut 19, anebo dokonce i pár minut po 19. No, tak s takovými lidmi neudělám nic a to zkazuju celým těm 7 stěžovatelům z těch tisíců, kteří sledují, ať už jenom zvukem naslouchají, anebo obrazem sledují tedy komentované zpravodajství, a všem 7 jsem napsal, že teda se můžou

program tady, ano, už to tady přepinám. Tady nám sice nesedí o kousíček, o milimetříček, no ty to zase nesedí na druhé straně, no to je hajtra tady to. Ach, jo, tak počkejte, já to tady musím vytáhnout, neudělám s tím nic. Takhle to udělám, prdím na to. Stejně ta mezera, no není to vychytaný, není to televize, já nemám tady 20 lidí a milionový softwary. Tak, je to hold samo domo. Tak já ještě zkusím, zkontroluji, jestli všechno běží, všechno je. Koukneme se na Trumpetovy válečné plány, že jsou v ohrožení, protože kongres USA odmítá masivní navýšení rozpočtu. Peníze na Irán se prý hroutí, nebo asi spíš na válku, ne? Nevím, to stojí v první zprávě. Já si ji tady překliknu v dalším monitoru na druhém a jdem se na ní vrhnout, ať vám tady nehejbu s tím textem, ať vidíte aspoň ten obrázek průvodní. Tak, co tady máme důležitého? Článek je USA, možná tady čelí další velké porážce v Iránu. A článek je od Karstena Montága z Nachden Seiten. Takže strategických cílů nebylo dosaženo, že ano, vůbec. A globální ekonomika je na pokraji krachu kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Republikáni čelí porážce v nadcházejících volbách v polovině volebního období. A nyní navzdory těsné republikánské většině americký kongres také odmítá schválit Trumpův požadavek na navýšení vojenských výdajů na 1,5 bilionu amerických dolarů. Schválně jsem to tedy teď ještě vořval, abyste to si to uvědomili, ale Rusko je hrozba největší, počet vojenských základen na cizím území mají, tam teda Spojené státy americké. Největší balík v přepočtu na americké doláče, tedy bezcenné, na zbrojení, tedy jakože na obranu, to je v úvozovkách, protože víme, že to je na útok, když je to pod hlavičkou na to, že ano. Má, kdo vydává? No, Spojené státy americké již x let. Dokonce to činilo desetinásobek toho, co vydává dalších 6 zemí nebo 7 v tom žebříčku zbrojním. Před lety jsem vám to tady načítal z časopisu Zemavek a kdo byste chtěli být šoural, tak to určitě v jednotlivých státech najdete nebo určitě na tom existují nějaké panely. Tak, co tady máme? Kašporoza, tady je těch bejkáren na 5, 6, 7, 8, 9, 10 stránek, to bys chtěl samostatný pořad. Podle úpravy je to tedy cz24.com nebo co oni jsou, ale přímo zdroj tady není, takže se na to budete moct kouknout, já nevím, co byste tady chtěli z toho vyčerpávat, já to řeknu asi svým, dámy a pánové, to, že se uzavře, že tedy budou ty zlí Iránci okupovat Hormuz a uzavřou ho a takovýhle keci a ty to musí obeplouvat celou Afriku, samozřejmě, že tím stoupá cena ropy. Kdo na tom vydělá? Američané, protože pod $80 se jim na barel se jim nevyplatí těžit. Chápete to? Nějaký ropa z písků ropných a takovýhle ty krávoviny, frakování. To je všechno drahý, nákladný a nevyplatí se to. Takže to pomáhá Američanům, pomáhá to samozřejmě i Rusům. Samozřejmě to utápí ty státy na Blízkém východě, že ano. Zabíjí to evropskou ekonomiku, ale my jsme přece rádi, protože jsme zelení a hurá za Německem a Green Debil, všechno, tak si to musíte dávat do souvislostí, jo? Prachy asi tedy Donny mít nebude, všechno to do sebe zapadá, ne, že tam byl navlečený schválně, to nebylo navlíkli sionisti, Bibi a další, ale nemůžeme to svádět jenom na Donnyho, jenom na Bibiho, ne, ta klika je větší, větší, větší, větší a temnější a temnější a temnější. A pak se tady ptejte, jak to, že existují nějaké suverénní národy. Máme to v té ústavě, my i Slováci. No, tak se pak ptejte, kdo je tady suverénní. Jestli někdo může tady bombardovat, koho chce,

0: protože je to určitě ekologický. A vy si, blbci, cucejte pitíčka letní, samozřejmě z papírových brček, protože s tím zachráníte planetu. Ale jinde se budou házet rakety, bomby a další věci, vybuchovat tankery, že ano, další kraviny. Tak to je super ekologický, protože to je přece za tu správnou věc. Tak na druhý článek se koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože já ho zdravím a vítám. Hezký podvečer, pane inženýre.
1: Hezký podvečer vám i vám, vážení posluchači. Pustíme se do toho, takže druhý článek, tak. První koč, dobře. Mrkneme na to. Ten článek hovoří o Trumpových hrozbách v Arktidě, které vlastně tlačí Island do náruče Evropské unie. Nevím zrovna, proč Evropské unie, mohlo by to být i jinam, že? Protože by to jako případ Grónska, tak tam by to bylo spíše do náručí Ruské federace, ale uvidíme. Zatím tedy Evropské unie. A Island uvažuje o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie, protože současné geopolitické napětí, zejména nejistota kolem americké politiky Donalda Trumpa v Arktidě, zpochybňuje jeho tradiční bezpečnostní opor ve Spojených státech. Přestože země historicky i ekonomicky úzce propojená s Evropou, tak podpora pro znovu otevření přístupových rozhovorů je podle průzkumu jen těsně nad polovičním. Ten Island je v situaci, kdy on nemá vlastní armádu a spolehá na spojence z NATO, kteří zajišťují dohled nad jeho vzdušným a námořním prostorem. A aktivita ruských ponorek i incidence špionážních lodí zvyšují obavy z hybridních hrozeb. Současně působí nejistě americká angažovanost, například kvůli Trumpovým výrokům o Grónsku, což posiluje argumenty, že Evropská unie může malému státu nabídnout širší politickou oporu, jak zmiňuje mimo jiné The Economist. Proti vstupu se ale mobilizuje pestrá koalice odpůrců z různých částí politického spektra, podporovaná rybářským průmyslem a také médii, to je zajímavé. Varují před ztrátou kontroly nad rybolovem, zemědělstvím i před podřízením se pravidlům Evropské unie, často s využitím zavádějících tvrzení. A Evropská unie je přímo připravena jednat a naznačuje flexibilitu v citlivých otázkách, ale vyhýbá se jakémukoliv náznaku vměšování. Tak začátky vždycky jsou sladké a pak je to horší. Výsledek referenda, které se má konat 29. srpna, bude mít silný symbolický význam. Odmítnutí by potvrdilo, že Island stále spolehá především na Spojené státy a nevnímá Evropu jako plnohodnotnou bezpečnostní alternativu. Jak uvádí The Economist, no, jako jestli někdo spolehá na bezpečnost, na Evropskou unii jako na bezpečnostní alternativu, tak jako opravdu to je jako opravdu tedy jako odvážně nebo málo zorientovaný jako situaci. Takže tolik teda k této druhé zprávě.
0: Tak, jsem tady studio Kareň, říká Amálka. Tak, jsme zde, trojku máme, kde tady? USA bez klíčové suroviny pro zbraně, hliník pro letadla a tanky chybí. Irán poškodil hutě a Hormuz blokuje dodávky. Tak zase prý ukazuje, že vysokočistý hliník, surovina pro vojenská letadla a obrněná vozidla, se v USA přestal vyrábět už v roce, tedy asi tady mají na mysli 2022, tedy od poslední energetické krize. A hlavním zdrojem surovin pro toto strategické odvětví se stal hliníkový průmysl, tedy Spojených arabských emirátů, který pokrývá až 90% potřeb amerického obranného průmyslu. A v březnu teheránské drony totiž poškodily velké hutě ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu, přičemž ceny hliníků dosáhly čtyřletního maxima. I když tedy hutě v Emirátech provoz obnovili, návrat na plnou kapacitu bude trvat prý měsíce. Uzavření hormuzského průlivu taktéž zkomplikoval vývoz produktů do USA. Samozřejmě to navazuje na to, co jsem říkal, ten komentář. Je potřeba z globálního hegemona, z četníka, který každýho flákal pendrekem po hlavě, když neskákal, jak si četník zamyslel, nebo četníkovo pán, asi velitel v Británii, London City. Tak toho třísknul pendrekem po hlavě, jo? Takže z globálního hegemona se musí stát obyčejný státeček. K tomu to všechno směřuje. Situaci ještě prý zhoršuje fakt, že USA rychle zase střílejí raketky a jejich obranný průmysl má velké objednávky z Evropy a Asie. A přitom je hliník základní konstrukční materiál pro všechno, co jezdí, lítá a je nedostatkový, tak nějak bych to tady shrnul, takže jsou total vřiti. Dobře jim tak a samozřejmě globální hegemon na tom má zájem, říkejme mu prediktor a tak dále. Tak můžeme asi načít tou zprávišku.
1: Já bych tady jenom k tomu, k těm Spojeným státům, víte, jako lidé říkají, no ježíš, ten Trump, ten to tam vorá a tohle a někdy by ho stříleli a jiní snad věšili a prostě takové toho postěji, ale když si teďka odmyslíme to, že některé věci tam dělá malý doník, nikoliv ten velký, ale tak hlavní podstatou je, že Trump, jeho první úkol byl, aby demontoval Spojené státy s tím, že pak je má znovu složit. On je určitě zcela spolehlivě bude demontovat, taky tam má proběhnout pěrestrojka, ve Spojených států on je bude určitě spolehlivě demontovat. Otázka je jiná, jestli dostane šanci, aby je zase znova skládal dohromady. Toč jako otázka, protože některé věci mu zdaleka ne, jak se vycházejí, a to je například to, když jdou někam válčit a teď najednou zjistí, že nemají hliník. Oni zjistí, že nemají ani jiné věci, jako třeba zbraně, že další zbraně jako rakety, že budou mít za 5 let, protože při tom systému, tom objednávání tam a tak dál. Takže nejdřív se musí vyrobit to, co mají dávno objednané. A to už jsou třeba zbraně, které už dneska moc jako použitelné ani nejsou. A pak oni se to snaží ty zbraně nacpat do takových zemí, jako jsme my, kterým to jako servilně to koupíme, aby vůbec se toho potom zbavili. Pojďme dále. Ona s tím souvisí právě i v podstatě další zpráva z těch Spojených států, která hovoří o americkém úpadku. A je to konkrétně o 4 rozměrech pádu bez záchranné sítě. A tady ten článek říká, v Camp Davidu se Donald Trump obořil na vlastního ministra obrany, protože právě se dověděl, že americké arzenály jsou prázdné. Jeho frustrace přetekla, jak uvádí Washington Post. Hexet se pokusil přenést vinu na svého náměstka, Bílý dům to popřel, škoda ale už byla napáchána. A tady v Michiganu právě zvítězil demokratický primárka do senátu socialistický kritik Izraele a i pak utratil 32 milionů dolarů, aby ho porazil a vyhrál. A na Blízkém východě není americký velvyslanec v Saudské Arábii, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená. Když začaly iránské útoky, panoval naprostý chaos a panika, říká bývalý velvyslanec. V Džidě teď podepisovali Turecko, Saudská Arábie a Pakistán obranou dohodu. My se k ní za chvilku dostaneme, to je velmi zajímavé. Zejména pak ve vztahu k Řecku. A Washington nereaguje. Čili spojenci se začínají organizovat sami. A jako je vidět, že vlastně se Trumpovi podaří další z úkolů, to znamená dostat americké vojáky domů. Jo, to znamená vyklidit Blízký východ. Samozřejmě, že to nemůže takto prezentovat doma, že teda jako je to součást nestará a tak nestaré a tak dál. Ale jako pracuje se na tom a jak vidno, tak ani k tomu moc není zapotřebí, protože tam mají zřejmě velký chaos sami i bez válčení. Takže tady vlastně ta Amerika zaprvé už v tom světu nedominuje. Ukazuje se, že začíná mít a už má problém řídit sama sebe. Čili vojenská oblast, hasiči je bez vody. Odpalovat mnoha milionové rakety Patriot proti iránským šáhidům v hodnotě 35 tisíc dolarů je jako házet Ferrari proti Frisbee. Po Frisbee. Tento citát amerického senátora, který média opakovaně připomínala, shrnuje strategickou absurditu, do ní se Washington dostal. Spojené státy vedou válku, kterou nemohou dlouhodobě vydržet se zbraněmi, které nedokážou nahradit. A čísla jsou působivá. Za 5 měsíců bylo vypuštěno více než 850 střel Tomahawk a roční výroba se pohybuje mezi 150 a 180 kusy. Či doplnění zásob, které nemusí být až bojově jak velké tedy, těch 850, tak trvá 5 až 7 let. Už bylo použito 65% protiraket Patriot. Podle agentury Reuters jsou prakticky všechny přesné střely dlouhého doletu vyčerpány. A tady agentura CIS ve své znepokojivé zprávě varuje, že Pentagon by se zdráhal obnovit rozsáhlou válku bez těchto klíčových zbraní, čím by ohrozil svou schopnost odstrašovat protivníky jinde. Stručně řečeno, Amerika už není schopna vést válku. Blafuje. A tento blaf má politickou cenu, když Trump v Camp Davidu zjistí, že ho jeho generálové klamali ohledně skutečného stavu arzenálu, tak vybuchne. Washington Post popisuje konfrontaci, během níž jeho frustrace přetekla a Hexe se snaží přenést vinu jinam. Prezident už nevěří ani vlastnímu ministrovi obrany. Takže americký voják v Bahrajnu čeká na pokyny, neví, s kým má mluvit. Velvyslanectví je prázdné, řeč je zvolení je nejasný a iránské rakety mohou každou chvíli dopadnout, je sám. Pokud jde o politiku tam, tak je tam volební bumerang. AIPAC, to je to sdružení těch křesťanských sionistů ve Spojených státech, který jaksi měl na výplatní pásce většinu tedy amerického kongresu, tak utratil 32 milionů dolarů, aby v Michiganu porazil Abdullaha El Savega a že ten vyhrál. A Rashida Tlaibová byla znovu zvolena. Bridget Brinková, bývalá velvyslankyně na Ukrajině, prohrála. Takže poselství jednoznačné. Demokratický elektorát se posouvá doleva, odmítla bezpodmínečnou podporu Izraele, to je velmi zajímavé, a ztrácí zájem o Ukrajinu, to je také velmi zajímavé. Palestina se ve Spojených státech stala vnitropolitickým tématem, rovněž zajímavá věc. A republikáni mezi tím v těch průzkumech zápasí, válka s Iránem je nepopulární, schvaluje ji pouze 35% Američanů, 80% jí nerozumí, 90% si myslí, že Trump ničeho nedosáhl. Rostoucí cena benzínu představuje pro republikánskou cenu zásadní překážku. A jeden volič v Michiganu hlasoval pro El Savega a viděl 32 milionů dolarů vynaložených proti němu. Viděl reklamy, dopisy, telefonáty, přesto pro ně hlasoval. Protože válka v Iránu nedává smysl, protože benzín je příliš drahý, protože už toho má dost. Takže listopadové volby v polovině funkčního období se rýsují jako referendum o válce a Trump to ví. Dále oblast ekonomiky. Velká lež, Trump slíbil růst o 3%, realita 1,5%. Slíbil deficit ve výši 3% HDP, realita 7%, tedy 3 biliony dolarů ročně. Slíbil zvýšení těžby ropy o 3 miliony barelů denně, těžba klesla. Strategické ropné rezervy jsou na nejnižší úrovni od začátku 80. let. Ceny benzínu zůstávají o 60 až 80% vyšší než před válkou. Výnos 30-letých amerických státních dluhopisů přesahuje 5%, což je známkou toho, že trhy začínají pochybovat o platební schopnosti Ameriky. Trump nyní obvinil ropné společnosti, že vydělávají příliš mnoho peněz. Prezident, který sliboval zlatý věk a energetickou dominanci, se uchýlil k obviňování vlastního soukromého sektoru. Velká ekonomická lež se obrací proti svému původci. Takže je tady ještě pak jedna oblast, a to je oblast diplomacie. A tady je vlastně takové, říká ta zpráva, ohlušující ticho. V Saudské Arábii není potvrzený americký velvyslanec, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená už celé měsíci. Barbara Leafová, bývalá velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech, vypovídá, žádná z těchto vlád se nikdy neocitla v situaci, kdyby měla tak málo lidí, které by mohla kontaktovat, ať už ve Washingtonu nebo přímo na místě. A když začaly iránské útoky, v těchto zemích vypukl chaos a panika, zejména mezi početnými americkými komunitami. A historickým spojencům ponechaným na pospas nezbývá, než hledat alternativy. A obranná dohoda mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistánem, podepsaná 7. srpna, představuje přímou reakci na toto vakuum. Takže tady dokonce selhává i ten izraelský spojenec Mossad. Jeho nový ředitel propustil dva vysoce postavené představitele po neúspěšném plánu na změnu režimu v Iránu a ani nejbližší spojenci už nemohou spolehat na americký úspěch. Takže v podstatě to, co činí tuto krizi jedinečnou, je skutečno, že každý její směr posiluje ostatní. Takže vlastně to je v určité spirále. Nejde o součet oddělených problémů, ale o jedinou krizi se čtyřmi tvářemi. Proto také ten název toho článku. A prázdné arzenály činí Trumpa verbálně agresivnějším, ale vojensky neschopným jednat. Tato slovní agresivita děsí spojence, kteří si hledají nové partnery. Opuštění spojenců dále izoluje Spojené státy. Diplomatická izolace činí válku ještě nepopulárnější. Nepopularita války oslabuje Trumpa, který se stává ještě nepředvídatelnějším. Trumpovo nepředvídatelné chování znervozňuje trhy. Nervozita trhu zatěžuje ekonomiku. Ekonomická slabost nemožňuje financovat obnovu vojenských kapacit. Čili je to sestupná spirála a nikdo nemá plán, jak ji zastavit. V tom článku se říká, nejdříve stabilizovat, teprve potom stoupat. To je logické. I kdyby se Spojené státy dnes rozhodly změnit směr, zotavení by trvalo roky. Obnova arzenálů 5 až 7 let. Snížení deficitu na udržitelnou úroveň, desetiletí růstu nebo úporných opatření, úsporných opatření. Obnovení důvěry spojenců, jedna diplomatická generace. Zacelení politických rozporů, záležitost přesahující volby v polovině funkčního období. Ve hře není jeden mandát, ve hře je celý model. Americký řád z roku 1945 je mrtvý. To, co přijde dál, ještě nebylo napsáno, ale než cokoliv napíšeme, musíme nejprve zastavit krvácení, páto, lze zpomalit a kdo se šlápne brzdu. Takže to je celý článek, ale víte, on tady nepočítá se s jednou věcí, že ten Trump řekne, ne, tak ten dluh je celý Washington DC, ten není náš, ten si nechte a vlastně tímto způsobem se odluží, ale to může vůči tady těmto, ale nemůže to udělat vůči čínským starším, kteří jim půjčili tedy efektivně zlato a to zlato budou chtít vrátit a ta Amerika ho nemá. Ty Rothschildové dalšího prošustrovali. Tam se něco bude muset dít a je dobře vědět, že ty čínští starší řekli, že za situace, když Amerika pomůže dát ten svět do pořádku, takže jim to odpustí. To je neuvěřitelné gesto, ale je to tak. Takže toto je komplexně informace tady k této zprávě, která je velmi zajímavá a velmi důležitá pro další budoucnost.
0: Tak, natáhli jsme to, takže musíme si ještě dál. Druhý koš, Irán, že ano, kde si, co si. Útok na americkou leteckou základnu Pierce. Prince Sultan v Saudské Arábii vyvolal nové napětí, přičemž íránské rakety a drony zasáhly zařízení poblíž Riádu. Zpráva je pondělí, takže asi v noci na pondělek. Pardon. Podle amerických zdrojů byly při útoku zraněni američtí vojáci, zatímco vojenská letadla a infrastruktura základny byly poškozeny. Útok je považovaný za jeden z nejzávažnějších útoků na americké zařízení v regionu, protože základna Prince Sultan je hlavním centrem amerických operací na Blízkém východě. Zprávy o úplném zničení stíhaček a ztrátách nejvyšších amerických velitelů ale nebyly nezávislými zdroji potvrzeny. Útok přišel tedy v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem, kdy si obě strany tedy vyměňovaly hrozby a vojenské operace po celém regionu, s tím, že íránská strana tvrdí, že jí útoky způsobily značné škody americkým cílům, zatímco Washington zkoumá rozsah ztrát a škod. Tak, to byla první.
1: A druhá zpráva hovoří o tom, že Iránci zaútočili na Kurdy uvnitř Iráku pozemními silami. Že to bylo zničeno 14 cílů. Cíl se týká amerických základen v Erbílu a v Sulejmanii. To je zpráva z třetího. A s tím, že tedy Teherán se rozhodl udeřit poprvé od roku 89 na irácké půdě. Zaměřil se na základny v iráckém Kurdistánu, které využívali Spojené státy a Izrael v nedávné válce s Iránem. A elitní iránské síly Nohet provedly sérii pozemních operací v iráckém Kurdistánu zaměřené na členy kurdských separatistických organizací. A podle tedy přenesených informací iránští komandos provedli celkem 14 operací v těchto dvou oblastech a zasáhli pozice a osoby, které Teherán považoval za hrozbu pro bezpečnost Iránu. A během operace bylo zabito několik předních členů kurdských organizací, zatímco jiní byli zajati živí iránskými speciálními jednotkami. Ty jednotky nohet splnili svou misi, vrátili se na základě bez zaznamenání ztrát, podle tedy informací. A jinak je dobře asi vědět, že ta 65. brigáda speciálních sil nohet je jednou z nejelitnějších jednotek iránské armády, která se specializuje na dlouhodobé operace, infiltrace a mise za nepřátelskými liniemi. Takže ten Teherán opakovaně cílil na kurdské ozbrojené skupiny se sídlem v severním Iráku a tvrdil, že využijí oblast jako základnu pro útoky proti Iránu. Nové operace přichází v době zvýšené napětí v regionu, kdy je irácký Kurdistán často středem střetů mezi Teheránem a kurdskými skupinami. Takže takto jenom krátkosti, ta zpráva ještě dál pokračuje. Pojďme dále.
0: Tak, dále se ještě mrkne zase raketky, lítaly a drony. Iránci zasáhli totiž americkou vojenskou základnu Al-Dawha v Kuwaitu, a to právě raketami a drony. Prý, že při útoku bylo zabito nebo zraněno nejméně 50 amerických zaměstnanců. S tím, že iránské revoluční gardy několik hodin po útoku na americkou základnu Prince Sultan v Saudské Arábii zasáhli americkou vojenskou základnu Al-Dawha na severu Kuwaitu. Iránská média informovala, že v irácké provincii Basra, která leží blízko hranic s Iránem a Kuwaitem, byly slyšet hlasité výbuchy. Současně iránská státní televize IRIB s odkazem na arabská média hovořila o velkém požáru, který vypukl v Kuwaitu, ale nebyly zveřejněny žádné další informace o rozsahu škod. Podle informací předávaných zdrojů, které sledují vývoj událostí, byl útok proveden tedy s minimálně 3 drony, zatímco zprávy hovoří o útoku na vysoce zabezpečené zařízení spojené s americkými zpravodajskými službami. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak to je asi všechno.
1: Další zpráva je také zajímavá s tím, že Irán zmrazuje Spojené státy, no tak asi spíše elan nebo tvrzení Spojených států ohledně znovu otevření Hormuzského průlivu. A říká, okamžitě dáte 300 miliard dolarů a mýtné. Takže Teherán spojuje znovu otevření klíčového námořního přechodu nebo toho prostě průlivu s řadou požadavků. Ale to není nové, to my víme. Ten problém je v tom, že ty Američané ty peníze ani dneska nemají. Dále teda ta zpráva říká, že Irán vytváří nová data pro znovu otevření Hormuzského průlivu, protože stanovuje konkrétní podmínky pro Spojené státy před původním návratu komerční lodní dopravy a tyto podmínky jsou tvrdé. 300 miliard dolarů v reparacích, zrušení sankcí, mýtné, vybírání mýtného za projíždějící lodě, odmrazování účtů, protože mají také zablokované od Američanů účty v zahraničí, ukončení války a další věci přivádějí Spojené státy do tlaku, přičemž pokračování vojenských akcí je odstrašujícím prostředkem. A tady ten tajemník nejvyšší Rady národní bezpečnosti Iránu Mohamed Bagher Zoghader uvedl, že průliv zůstane uzavřen, dokud nebudou splněny požadavky Teheránu. A sem právě patří to zrušení sankcí, námořní blokády, stažení amerických vojenských sil z regionu, to je toč ono, zaplacení válečných reparací a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Jinak ta iránská strana také vyzývá k ukončení útoku na své spojence v regionu a i k rozbám vůči samotnému Iránu. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme asi do dalšího koše.
0: Tak třetí košiček, to máme tady e-mail číslo 2. Na základě tedy trilaterální dohody, to už jste možná slyšeli, mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem, budou Riad a Islamabad bojovat proti Řecku. Současně zase Řecko přidělilo do saudské metropole Perut Patriot a připravuje se na poskytnutí vrtulníků. Bere některá vláda z Riádu nebo je to náš nápad, se tady ptají Řekové. Nedávné tedy podepsání trilaterální obranné dohody mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem v Mece vytváří bezprecedentní geopolitický paradox pro řeckou zahraniční politiku a vyvolává neustále otázky ohledně způsobu jednání Athén. Zahrnutí klauzule kolektivní obraně v logice tedy článku 5 smlouvy o NATO, že ano, to je washingtonské, zavazuje se Riad a Islamabad považovat jakýkoliv útok na Ankaru za útok na sebe samé. Současně s tím, jak se formuje tato nová islámská obraná osa, Řecko nadále udržuje baterii protiletadlových systémů Patriot v Saudské Arábii na ochranu saudské infrastruktury, zatímco zároveň je plánováno vyslat útočné vrtulníky Apache do Perského zálivu. Takže je to prý strategický oxymoron a zásadní otázky. Pohyb nebo pobyt Patriotů a plánované nasazení vrtulníků mimo hranice připravují řeckou protivzdušnou obranu o kritické prostředky, zatímco operační prostředí v Egejském moři a východním Středomoří zůstává náročné. Ach jo, no tak komu není rady, asi tak tomu není ani pomoci.
1: No oni jsou hoši veselí, protože oni nevím proč, že se tam vzali, tak oni ochraňovali tam tu rafinerku, respektive to přepracování a nakládku ty ropy v Jambu. To znamená, to je ta, na tom koncovém bodě toho východ-západ toho ropovodu, který vede napříč Saudskou Arábií. Nicméně, když jim tam stříleli Hutiové a další, tak respektive Iránci snad tak to neubránili. Tak tam jako moc jako k ničemu jako nebyli s třemi patrioty, takže, ale jako pořád tam nějak jaksi oxidují, kdybych to řekl takhle. Ale přitom, jak Saudská Arábie, tak ty další země proti ním dělají smlouvu. Jako těmto věcem, tomu řeckému Mitsotakisovi se opravdu dá těžko rozumět. To je takový kouzelník, já si myslím, že on nerozumí ani sám sobě, jo. Protože si vemete, co provedl z Libií, kde ztratili veškeré možnosti a ten možnost těžit z toho příbřežního šelfu. Potom teďka se zdá, že přijde o ty ostrovy, které dostali v tom Egejském moři, které vlastně dostali po první světové válce na bázi Trianonské smlouvy, kdy teda Turecko patří mezi poražené, tak to mají ohrožené taky. Tak kam se teďka, místo toho, aby teda teď spoustu zbraní dají na Ukrajinu, napůl brečí, že jsou odzbrojeni, teď se angažují, nevím, proč se angažují v Saudské Arábii, když to doma za chvilku budeme ohrožený. Těžko pochopit, těžko říct. Jako opravdu to složité. Takže tak jako to je, no. A tady jako ty uniky teda ohledně teda té dělostřelecké baterie v tom Jambu, no, tak tady to ukazuje prostě patovou situaci, do které se ta řecká zahraniční politika dostala po tragických chybách vlády. No tak No přitom ta Saudská Arábie o ty patrioty nemá téměř zájem, protože Hutiové opakovaně, jak si dávají najevo, že ty schopnosti těch patriotů, že jsou omezené. Ty patrioty daleka nejsou všelek a ty Hutiové, když tam střílejí, tak oni jsou schopni zastavit ani ty rakety těch Hutiů. Takže pak jako otázka, co tam teda ty Řekové vůbec dělají. Jestli si myslí, že se tam taky jaksi opředí pak nějaký ropný vrty, těžko říct prostě, ale jako nemá to smysl. Takže je to další jako tragikomedie, no. Takže tady pod toho pohledu řecká přítomnost chrání infrastrukturu zásadní pro Západ, ale zaprvé ona ji nechrání, protože to není schopná. Druhá věc, oni by se měli starat hlavně o vlastní zájmy, což nedělají ty Řekové. A teď to zajištění toho plynového toku paliva z Jambu, zejména uprostředka těch nepokojů v tom hormuzském průlivu, tak vlastně zabraňuje tedy nárostu mezinárodních cen ropy a poskytuje tedy Řecku, řekněme, pozitivní publicitu a diplomatický kapitál jakoby záruku kolektivní bezpečnosti. A dneska, kdyby začal něco s Tureckem, tak jako nikdo za ně nedá ani zlámanou gresli, jak se říká, protože je to jeden účastník NATO proti druhému účastníkovi NATO, To bych to chtěl vidět, teda, jak by teda kvůli Řecku, kdyby ho Turecko napadlo, tak jak do toho bude NATO čele se Spojenými státy vstupovat, aby bojovali s Tureckem. To je jako tak daleko moje fantazie teda nesahá. Takže tady ten předpoklad, že Saudská Arábie spolehá na přítomnost řeckých patriotů, tak je zcela nepatřičný, takže já si myslím, že v dohodné době jim řeknou, ať se seberou, jdou domů. To je asi tak jako v těch Emirátech, když tam přišli ty ukrajinští odborníci na to odrážení těch dronů, neodrazili nic, tak jako taky poslali domů. Takže tolik teda k této zprávě, je to opravdu podivné, je to takové celé zmatené.
0: Tak, další zpráva nám to dubluje, prakticky tripluje, tak nevím, co z ní vybrat. Turecké válečné drony, je to furt o patriotech, blablabla. Turecké válečné drony již byly cílem Riádu, aby vyslal tedy silné letectvo na zahájení operací proti Husíům a jejich umístění může naznačovat zase jiný vývoj v Jemenu. Husíové zaútočili také na zařízení ropného gigantu Aramco v Jizanu, nebo Jizanu, nevím, jak se to čte, nemám tušení, jak oznámilo Ministerstvo energetiky Saudské Arábie. Zpráva je z dneška čerstvá. Aby jsme to věděli. Tak zase to řeklo saudské, tedy ministerstvo energetiky, a dodali, že příslušné orgány dokončují podepsané nebo předepsané postupy k řešení incidentu. Současně šíčí povstalci také zasáhli plynový závod Berry společnosti Aramco Al-Jubail v Saudské Arábii, který je jedním z největších plynových závodů v zemi. Satelitní snímky NASA Firms také ukazují obrovský požár hořící ve vesmíru, tak to asi ne, který je vidět až z vesmíru nebo něco takového, tam, kde se nám to jako má vyskytovat ty satelity, že ano, ve vesmíru asi nic nehoří, když to má být vákuum. Současně dnes Huciové zasáhli město Mary balistickými raketami v novém útoku, jak uvedla jemenská vládní armáda. Ve svém prohlášení armáda uvedla, že rakety zasáhly hustě osídlené oblasti i tábory, kde se nacházejí vysídlené osoby. Vládní síly zase uvedly, že na tyto útoky odpoví ve vhodný čas a na vhodném místě. A v době, kdy země se tedy opět zažívá vzestup v době občanské války. No, není to dobrý. A vypadá to, že se nám lidstvo zbláznilo trošinku, no.
1: Ono tam to vypadá jako na vznik další regulérní války. Ta Saudská Arábie proti těm Hutijům, proti tomu Jemenu, ono už dříve už tam trošku válčil, ale dneska ty Hutijové už mají jako jiné rakety, jiné možnosti a země jsou naváděny taky satelitně, takže se dobře trefují, to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě, jestliže tam útočí třeba na ta ropná zařízení firmy Aramco, tak je potřeba, tak to je Rockefeller. To je Rockefeller, to jsou Američané, samozřejmě je tam saudský podíl, Rockefeller a Saudi. A jednak Saudská Arábie se dostala do ekonomických problémů, náhle nemá peníze, to je zajímavé, už jako náhle nemá peníze a Amerika nemá ropu a připomínám, že Amerika, jak vypráví, jako kolik toho těží a podobně, tak ona hlavně překupuje z Ruska, dá tam k těm cenám krátce a prodává nám to tady do Evropy. A my už máme, tím pádem kupujeme molekuly svobody, tak to můžeme si dovolit to předražené zaplatit. A je spočítáno, že Spojené státy někdy do poloviny září budou mi vyčerpaný strategický zásoby, z kterých teďka běhou ropu a pak se tam zřejmě zastaví doprava, zásobování a tak dál. A zvedne se to tam všechno, se to tam zvedne, bude tam velký dílo a to tak nějak akorát spadne do těch doplňovacích voleb do toho kongresu, nechci to vidět vůbec. Takže tam bude problém v jedné věci, aby vůbec jako Trump měl šanci dodělat ty věci tady po světě, které jsou rozběhlé. To je důležité teďka. O tom už svého času hovořili bílé klobouky, které teďka nějak jako nejsou moc jaksi slyšet. tak nevíme, jako, jak to vypadá, ale už ta hra jako ty projevuje taky jaksi obavy, že by tohle to měl aspoň ten Trump dodělat, tak jako uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že Turecko varuje Evropu, aby Evropa nerozčilovala Rusko. Konkrétně turecký ministr zahraničí Hakan Fidan se obává ruského jaderného arzenálu. To je teďka zpráva ze dneška. A vlastně vydal tedy nové, Hakan Fidan vydal nové pesimistické varování před nebezpečnými rozměry, které válka na Ukrajině může mít. Dokonce ponechal otevřenou možnost, že Rusko sáhne po své poslední možnosti, pokud se konflikt změní v totální válku, destrukce. Takže ve svém rozhovoru pro tureckou agenturu Anadolu Fidan tvrdil, že neustále rozšiřování operací, jak geograficky, tak v rámci prostředků zúčastněných stran, zvyšuje riziko nekontrolované eskalace. A Fidan kritizoval evropský postoj trvalé pomoci Ukrajině a dokonce řekl, nerozšiřujete Rusko, které neukázalo svoji skutečnou sílu. Vše, co jsme řekli, že se nemůže stát, se děje, řekl a poznamenal, že vývoj v oblasti operací potvrzuje obavy z další eskalace. Řekli jsme jim to, těm západním lidem a západní to vědí, řekl. V podstatě vyzývají mezinárodní společenství, aby přispělo k ukončení války. A současně popsal ten konflikt jako přechod z vyčerpávající války k válce ke zničení. To bylo dlouho nově natahované, aby tedy se samozřejmě vyčerpala ekonomicky Ukrajina, vyčerpal se Západ, co se prakticky povedlo. A teď vlastně půjde o válku, o zničující válku. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak, dále se vrhneme na pětku. Turecko prodává Ukrajině veškerou svoji americkou raketovou výzbroj, tedy raketomety MLRS a ATAK-MS. Kvůli totiž obrovské produkci svých raketových systémů z obraného průmyslu, ty americké Turecko již nepotřebuje. Nová hrata se formují ohledně vojenské spolupráce, tedy mezi Tureckem a Ukrajinou, protože americká vláda informovala kongres už 3. srpna o dvou žádostech týkajících se reexportu amerických zbraňových systémů z Turecka do Kyjeva. První žádost počítá s vysláním 12 vícenásobných odpalovačů MLRS doprovázených 2524 raketami a přibližně 47 000 raket Ráže 203, tam ty první byly 227. Do procesu se podílejí společnosti, asi na procesu společnosti, včetně nějakých, to nás ani nezajímá. Samostatná licence se týká 70 raket a tak MS, taktéž s maximálním hlášeným doletem přibližně 165 kilometrů. Kongres má tedy 30-denní okno na přezkoumání příslušných oznámení. Pokud v termínu nepřijde žádná reakce, proces je považován za pokročilý. No. Turecko získalo tyto raketomety a rakety M270 během 90. let minulého století. Takže zase vrážejí kudlu Turci do zad Ruské federaci za to, že zachraňují. No, tak jim stopněte rajčata a další a budou žrát písek a kamení. No.
1: To Turecko teď dělá zase velmi zajímavou politiku, protože v rozporu s úmluvou o mezinárodním mořském právu, tak se pokouší nyní zavést možná omezení průjezdu obchodních plavidel Bosporským průlivem do Černého moře. A ta logika Turecka je prostá. Turecké obchodní lodě zajišťovaly obrovský podíl logistiky pro zelenského pseudoříši a Rusko a vydělávají na tom obrovské sumy peněz. Ta Epsteinova, takzvaná Epsteinova koalice, Západ se však rozhodl ten konflikt eskalovat a začal útočit na ruská plavidla pomocí kamikaze dronů NATO a v reakci na to ruské vzdušné síly zorganizovaly úplnou námořní blokádu zelenské Ukrajiny. A nyní ty turecké lodě trpí vlastně kolosálními ztrátami a Turecko již požaduje moratorium na vojenské operace v Černém moři. Jinak se náznaky uzavření Černého moře pro všechny budou rovnat ultimátum. A jen škoda, že Erdogan zjevně nechápe, že Epsteinova koalice ve svém manickém šílenství systematicky organizuje v nadcházejících letech globální hladomor, terčem jsou Afrika, Latinská Amerika a Indie, Vzhledem ke kolosálním nárůstům cen nafty, benzínu a hnojiv, a proto na to neslyší hlas rozumu. Válka bude pokračovat. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme. Sedmičku máme. Oxfordshire, Britové čelí hrozbě vězení za vyvěšení britských nebo dokonce anglických vlajek. Tak, zatímco ve většině zemí platí zákony, které trestají ničení státních nebo národních vlajek dané země a někde dokonce i vlajek jiných zemí, třeba u nás nesmíte vlajku neexistujícího státu Evropské unie, že ano, ničit ve Velké Británii vás za zničení a britské či anglické vlajky nikdo nepotrestá. Naopak trestné prý je, pokud tuto vlajku vyvěsíte na veřejnosti, údajně tím někomu, se ptejte komu, můžete způsobit traumu. A nejde o nějak malé tresty, někde může jít o podobný počin, někdo může jít asi je tady do vězení. Spíše opět je zde patrný dvojí metr za vyvěšení palestinské, pákistánské či afgánské vlajky, a nebo když se tam producují s těmi černými vlajkami islámského státu, to taky komu nevadilo, že v Británii, ani v Holandsku, nikde jinde. Tak vlajky tyto cizí, totiž v této multikulturní zemi, tak za to vám nic nehrozí, když je vyvěsíte, zatímco osoby, které v Oxfordshire vyvěšují tedy vlajky na lampách nebo jiných pouličních infrastrukturách, čili po rozhodnutí nejvyššího soudu odnětí svobody. Loni kampaň Operation Rise the Colors, tedy ovládla Spojené království a občané využili pokojné hnutí občanské neposlušnosti tím, že vyvěšovali vlajky k vyjádření svého odporu vůči tomu, že vláda zabírá hotely pro ubytování převážně mladých muslimů. A vzpomeňte si, co jsem vám tady kdysi pouštěl. To není jenom v Oxfordshire, tam to právě viselo, ale je to i v jiných městech Velké Británie nebo Spojeného království Velké Británie. Ale víte, že se říká, že ty Rusové jsou takový, že tam je ten, jakože ten násilný, že ano, stát nebo systém, že ano, protože tam zavřeli 400 necelých 500 lidí za nějaký příspěvky na internetu. No a v Británii to bylo 4700 za loňský rok, takže se ptejte, kdo je větší nelida, jo? A tady to s tím souvisí. A nebo kdybyste tam nesli duhovou, tak to dostanete ještě vyznamenání, se vsadím. No už ale to už jsme ukončili asi třetí košíček a půjdeme na čtvrtý, jestli koukám dobře.
1: Půjdeme do Ruské federace.
0: Tak.
1: Tady jsou Ukrajinci znepokojení výroky ruského generálporučíka o tom, že S-400, to je ten protiraketový ruský systém, sestřelil 10 MIGů, 29 během jediného dne. Aleksandr Romanenkov toto odhalení učinil v časopise Ruského ministerstva obrany, to je ten generál. A je to vlastně velitel raketových sil ruského letectva, generál major Aleksandr Romanenkov. Takže to bylo v rozhovoru pro časopis Ruského ministerstva obrany, tak tento důstojník uvedl, že v roce 23 ruské protiletadlové jednotky dokázaly sestřelit 10 ukrajinských stíhaček Mi-29. Toto tvrzení ale nebylo potvrzeno nezávislými zdroji. A podle české agentury TASS Romanenkov také uvedl, že jen 5 dnů ruské té kampaně tak bylo sestřelo celkem 24 letadel ukrajinských pomocí systému, které byly rozmístěny v přepadových pozicích a mohly operovat na velké vzdálenosti. Podle něj ty ruské systémy dokážou detekovat a zasáhnout cíle téměř okamžitě po vzletu ukrajinských letadel. Takže to je první zpráva z Ruské federace.
0: Tak, jdem se kouknout na druhou, já to tady přepnu. Vím, že mám špatně slyšet mikrofon jako z kýble, ale pan Tichý by mě měl slyšet v pořádku. Průšvih je, že ven to jde blbě. No, Pavel se na to musí kouknout. No, nedá se nic dělat, něco tady nastavil.
1: Já slyším dobře, no.
0: No, právě. Já se taky zpětně slyším dobře, hosté mě slyší dobře, ale ven a do záznamu to jde špatně, jak když mluvím z kýble nebo z trubky. Vím o tom, nedá se zatím nic dělat. Tak, Putinova sázka na bojové generály. Slavná věta maršála Žukova. tedy zázemí je polovina vítězství, se stala hlavním motivem nových personálních rozhodnutí nejvyššího vrchního velitele Ruské federace. Putinova logika je naprosto jasná. Kdo tedy jiný než bojoví velitelé ví lépe, co vojáci právě teď potřebují? Takže všechny služby například v Týlu jsou nyní soustředěny do rukou hrdiny Ruska, generál poručíka Valerie Solotčuka, a prezident ho označil za jednoho z nejtalentovanějších velitelů. Byl to právě on, kdo nejprve vyhnal nepřítele z Kurské oblasti a poté v čele centrálního vojenského okruhu osvobodil Krasno, Armějsk a Dimitrov. Organizaci zase objednávek zbraní přebral náměstek ministra Aleksandr Sančik. Ještě nedávno v čele jižní skupiny tedy tlačil na nepřítele u Konstantinovky, přičemž kladl zvláštní důraz mimo jiné na pozemní drony. Předpokládá se, že i ve své nové funkci bude silně sázet mimo jiné na masové zavádění bezpilotních leteckých systémů. Taktéž náměstek ministra Alexej Krivoručko, který dříve odpovídal za bezpilotní systémy, nyní dohlíží na vývoj veškeré perspektivní výzbroje. Jedná se o rozsáhlou etapu, tedy nové války, která vyžaduje systémová řešení od strojového vidění na dronech, tedy FPV asi, až po přijímání taktických rozhodnutí pomocí umělé inteligencí přímo na bojišti. Nůž a závěrem velitel jednotek bezpilotních letounů, tím se stal tedy generál plukovník Denis Liamin. A toto jmenování je 100% zasloužené. Je to totiž bývalý náčelník štábu Centr, tedy střed armád, a má za sebou průlomy v Avdějevce, Očeretinu, Selidově, Kurachově, Krasnoarmějsku a Dimitrovu. Jeho úspěchy jako velitele vždy spočívaly v masovém nasazení bezpilotních letounů a nyní se tyto zkušenosti rozšiřují na všechny jednotky, uvedl to vojenský korespondent Kulko. Nějakým volacím znakem. Takže takhle je potřeba to dělat, když generální štáb je samozřejmě salonními generály obsazen, kteří jsou zalezeni v řiti americké a západní. Tak to je potřeba, takže dobrý krok.
1: Tam oni to potvrzují některé další zprávy, jako právě ta nejbližší. Kritizoval to plukovník McGregor, píše o tom Sergej Iščenko. Děravá blokáda Oděsy. A ptá se, kdy za to začnou v ruském námořním velení padat hlavy. No, píše Iščenko. A říká, už téměř měsíc se Rusové snaží leteckými údery blokovat ukrajinské černomorské přístavy. Přístup k ním je stále rušný, stejně jako kijevský Chreščatek. A jak je zvykem, v pátek 7. srpna ruské ministerstvo obrany shrnulo průběžné výsledky těch vojenských operací v zóně, speciální vojenské operace na Ukrajině. A tam jako říká Štěnko, navrhuje věnovat zvláštní pozornost číslům některých bojových úspěchů při blokování černomorských přístavů Země 404. Konkrétně tomuto během týdne v oděské operační zóně bylo zasaženo 34 námořních plavidel působících v zájmu ukrajinských ozbrojených sil, včetně 31 nákladních lodí a 3 remorkérů. A teď říká, nyní se podívejme trochu zpět na předchozí 7. období. Čistě náhodou se samozřejmě i v této zprávě z fronty objevilo 31, jenže tentokrát se vztahuje k celkovému počtu lidí, na které jsme za přesně ten týden zaútočili v oblasti Oděsy. Konkrétně poškozeno bylo 31 námořních plavidel použených ukrajinskými ozbrojenými silami. Mezi nimi bylo 23 námořních nákladních lodí, 4 lodě pro přepravu sypkého nákladu, 2 remorkéry, 2 jací plavidlo a výsledkové plavidlo. Takže tady ty ruské síly během pouhých 2 týdnů zasáhly 65 různých hladinových námořních cílů přibližujících se k ukrajinskému pobřeží. Jinými slovy, každý den jsme v průměru se pokoušel potopit nebo alespoň přimět k obratu 4 až 5 lidí převážejících podezřelý vojenský materiál. Nebudeme ani spekulovat o tom, jak úspěšné to bylo, zaměřme se na něco jiného. Už téměř měsíc provádíme organizované a aktivní blokádní operace v severozápadní části Černého moře. Pokud to však má mít nějaký dopad na námořní dopravu do přístavů Země 404 na Ukrajinu, rozhodně není na úrovni, kterou naše velení očekávalo. Jak jinak si vysvětlit, že podle zpráv našeho vlastního ministra obrany je u moře, u Oděsy stále rušno. A tady právě to se dohrávají s tím kievským chryščatíkem za dusného srpnového večera. Takže nemilosrdně a neúnavně do nich bušíme a přesto jich jen přibývá, jak je to možné. Takže je tam asi hodně posádek těch různých zahraničních společností, takových těch podřadnějších, které teda ty posádky jsou velmi dobře zaplaceny, takže prostě podlehnou penězům nebo dají jaksi přednost penězům před vlastním ohrožením života. Takže nicméně pořád co nadále teda hrání do té Oděsy a tam je to asi chtěl udělat jednu věc, to znamená tam někde udělat nějaký kordon, asi už na tom moři. Otázka jiná je taková, že prostě Turci, pokud teďka zamezí, aby bylo možné vyjet z Bosporu ven vlastně na další moře a jako na oceán, tak jsou tam vlastně ty Rusové jako v pasti. Takže tolik teda k tomuto článku.
0: Tak, dále se mrkneme na tedy během týdne až 10 dnů prý Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států. Jak Trumpovi řeči o nebo jsou tedy Trumpovy řeči o pokroku náhodou? Je tedy možné vyřešit ukrajinskou krizi diplomatickou cestou? Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států, kteří by mohli dát jednáním nový impuls. Dokonce byly oznámeny termíny jejich příjezdu, tedy během týdne až 10 dní, tedy dnů, a možná tedy nedávné řeči amerického prezidenta Donalda Trumpa o pokroku nejsou bezdůvodné. Podrobnosti jsou pak v článku na Carsgrad nebo Cargrad. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeď amerického prezidenta Jared Kushner by mohli tedy během příštích dvou týdnů navštívit obě znepřátelené metropole, sdělil agentuře TASS jeden zdroj. Cesta se může uskutečnit během týdne až 10 dnů. Tak, blablabla, tady jsou furt keci k věci, ježi v krci. Tak, americký politolog Malek Dudakov v rozhovoru pro Cargrad tedy uvedl, Trump neustále hovoří o nějakém pokroku na všech frontách. Ne všechno z toho je třeba brát doslova. V souvislosti s Ukrajinou vidíme, že Trump ji skutečně začal zmiňovat častěji z prostého důvodu, že chce vyřešit své zahraničně politické problémy a dosáhnout alespoň určitého pokroku při plnění svých slibů. Vzhledem k tomu, že do voleb do kongresu zbývají méně než 3 měsíce, čas už hraje proti Trumpovi a mnoho času mu nezbývá. No, hlavně, že tam chce nacpat vojenskou pomoc, tak já nevím, no. Ach, jo.
1: Pojďme dále na Ukrajinu. A tady vlastně zpráva první hovoří o novém ukrajinském reaktivním dronu pod názvem Bravo, údajně s 2000 km doletem, v rychlosti 700 km za hodinu a se schopností nést 200 kg výbušniny. A takže to je jako první zpráva, jinak ruská armáda už je, to je zpráva ze 4. srpna, když bude dál, tak 4. srpna byla 470 km, či necelých 5 km od Slaviansku i Krematorsku. A jak teda ta obrana na té ukrajinské straně, tak byla zase jako obvykle krajina na izolované kusy a pak bombardována. Takže se schyluje hlavní bitvě teda o Donbas a ty útočné jednotky postupují z několika směrů a nyní už jsou blíže k hranicím těchto měst, to znamená Krematorsku, Slaviansku, blíže než je samotná Družkovka, která leží mezi Krematorskem a Konstantinovkou, jejich dobývání teprve začíná. Takže podle západních vojenských analytiků bývá Rusům už jen 4,7 km k posledním ukrajinským pevnostem Donbasu. A ruští vojenští analytici upozorňují, že třeba počítat s překonáváním městské zástavy a že boje budou dlouhé. Není to až tak jako jednoduché. Faktem je to, že nyní jsou jak Slaviansk, tak Kramatorsk intenzivně napadány ruskými drony, raketovými i hlavněvým dělostřelectvem a leteckým bombami, takže technika na to, kterou syrský do aglomerace přesunul, intenzivně hoří. A jinak ta slaviansko-kramatorská aglomerace pro vaši představu je nejsilnější opevněnou oblastí Donbasu s rozvinutou průmyslovou zástavbou, technologickými kanály a vyvýšeninami, takže ztráta logického propojení mezi Slavianským, Kramatorským a Družkovkou, tak rozdělil jednotný obranný systém ozbrojených sil Ukrajiny na izolované kapsy a připravuje o možnost rychle přesouvat zálohy mezi jednotlivými úseky. Takže zpráva pokračuje dál.

0: Jednoduše tedy odřízli Ukrajinu od námořního zásobování, aniž by vůbec vstoupili na asi písek pláží v Oděse. Nepřetržitá totiž série útoků na lodě přepravujících zásoby pro OSU, to ozbrojenou sebranku Ukrajiny, proměnila Černé moře v past na myši. Vylodění zatím není ani třeba. Cituji, rozhodli se to udělat snadno a nenuceně. To uvedl vojenský analytik Jakov Kedmi a za touto nenuceností se však skrývá železná logika. Zatímco Ukrajinci ostřelovali naše lodi v Azovském moři a v duchu se připravovali na bitvu o Krym, Moskva jednoduše zatáhla za záchranou brzdu. Ukrajinci ostřelovali ruské i jiné lodě v celém Azovském moři a teď i v Kaspickém moři, nemluvě o Černém moři. A pak se Zelenský najednou rozhodl, došlo mu to, ach, přestaňme se navzájem ostřovat na moři. A proč? Protože každá lodní společnost na světě prohlásila, že už nebude plout do Černého moře k Oděse. Je to tam příliš nebezpečné, žertuje tedy Kedmi ve svém pořadu. A vy se na něj určitě někde na YouTube nebo RuTube můžete podívat. Tak. A? Co to? Pan Tichý mi spadl. Takže jdeme volat zpět. Netuším, co se děje. Snad nikde nejsou bouřky.
1: Vypadl jsem.
0: Že jo. Tak můžeme na Elona Muska.
1: Tak, vypadl jsem, aha. Takže já už jsem začal povídat, ale jenom jako na hlucho.
0: Ne.
1: Takže Elon Musk odmítl žádost Ukrajiny využívat Starlink pro údery uvnitř Ruska. Takže nesouhlasí s těmi ukrajinskými představiteli ohledně možnosti rozšíření války, protože to byl samozřejmě rozšíření války znamenalo. A podle zprávy deníku The Atlantic požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Donalda Trumpa a Elona Muska o povolení použití Starlinku k lokalizaci zaměření ruských raketových baterií. Žádosti, jak už bylo uvedeno, tak nebylo vyhověno. No, on tam potom střílí na autobusy s lidma a tak dál. Takže Musk podle ukrajinského zdroje citovaného publikací tak údajně znovu zdůrazňuje potřebu dohody a varuje před nebezpečím další eskalace konfliktu a stejný zdroj tvrdí, že podnikatel nesouhlasil s ukrajinským představiteli ohledně možnosti rozšíření války. Jinak ten deník The Atlantic informuje o klesající dynamice americké podpory Ukrajině. A podle něj ta dynamika, která se budovala od začátku roku, během několika dní opadla. Pojďme se na další zprávu.
0: Tak, dále se koupneme, masketu necháme. Rusové zasáhli drony Geraň typ 2. Teda typ 4, vidíte. Nevěřte mi, dámy a pánové. Nevěřte mi. Tady musím vypípat všechno. A tak teď to nejde, abych se na to podíval. Musíme se na to kouknout tady, kde máme ten e-mail. Tak, drony Geraň 4 a balistickými raketami Iskander-M, ruský vlak, který s vojenskou technikou, konečně by tedy týl hořel. Tak, cílem ruského raketového útoku v Dněpropetrovské oblasti byl údajně vlak převážející vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvádí informace z ruských zdrojů. Nevím, proč tady máte nějakou E4, ale mluví. Dobrý. K útoku došlo v oblasti města tedy Vyšnevoje, přičemž stejné zprávy tvrdí, že mu předcházel zásah dvou bezpilotních letounů Geraň 4 a následně byly použity dvě balistické rakety Iskander-M, tedy asi nejdřív na lokomotivy a pak vám zničíme náklad. Během uplynulých 24 hodin Rusko a Ukrajina pokračovali v útocích na dálku, zaměřených na vojenskou infrastrukturu, energetická zařízení a doplavní uzly, jako součást probíhající války. Blablabla, video kolující na sociálních sítích zachytilo okamžik útoku dronů ještě před příletem balistických raket. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o možných obětech ani rozsahu škod. Zpráva je z pátku dopoledne, takže se to možná stalo už ve čtvrtek. No, uvidíme.
1: Další zpráva vlastně hovoří o jaksi aktuálních informacích z té speciální vojenské operace.

0: kdy výsadkáři obcházejí Ořechov ze západu, postupuje se o 3 kilometry a tam je zajímavá jedna další informace, která s tím souvisí. Ukrajinská tzv. Nová pošta, která teda také začala úřadovat i u nás, také tvoří součást vojenské logistiky a stává se cílem ruských raket všude v Evropě. Tak jenom, abychom věděli, kdyby náhodou, tak protože oni přesto vlastně, přes tu novou poštu, oni vlastně zásobují tedy ukrajinskou frontu. Takže pozor jako na věc, protože to zase jsme si opravdu se sami pořídili, pořídili teda jako opravdu jako dobrou záležitost. Když se vrátím zpátky k těm jednotlivým informacím o tom postupu v rámci té speciální vojenské operace, tak na tom záporožském směru, tak tam pokračují ty výsadkáři v obklíčování Ořechova ze západní strany a prolamují obranu nepřítele této oblasti, jak píše Targrad v rámci kanálu Deník výsadkáře. A jenom to beru jenom v rychlosti, protože v Doněcké lidové republice tam vytlačuje armáda ukrajinské seskupení ze severu té Doněcké lidové republiky za řekou Oskol, zatímco uskupení střed postupuje na západě směrem k Dobropolje. Dále, co tady ještě máme, v podstatě další zprávy tady hovoří potom o těch dílčích, jako například ruské odborné síly opakovaně zasáhly zařízení ukrajinské logistické společnosti Nová pošta, o tom jsme hovořili, a hovořil také o tom, že dokonce budou zasahovat i tedy v zahraničí. Takže zatím teda tady jsou zásahy teda hlavně u nich. A protože vlastně Kyjev aktivně využívá tuto civilní dopravu, připravuje vojenské techniky ze sousedních zemí. Takže tolik teda k této zprávě, předám zase slovo.
1: Tak, jdeme se kouknout na, počkat, ne, to už jsme teď měli, musíme se kouknout na 4. e-mailík, 6. téma, jdeme se kouknout na Gejropu. Tak, Brusel prýtajně odmítá Ukrajinu, Kyjevu nabízí jen předvstupní nebo rozhovory bez hlasovacího práva. Takže podle informací, které dostala služba vnější rozvědky SVR, napříč pompézním tedy projevům evropských byrokratů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie ve světlé budoucnosti, evropští lídři v interních diskuzích v Bruselu možná takovéto perspektivy kategoricky odmítají. To jsou samozřejmě zase podmiňovací způsoby. Obávají se totiž, že geoevropská integrace Kyjevu přinese pro sjednocenou v uvozovkách Gejropu příliš velké ekonomické a politická rizika a samotná EU nemá dostatek zdrojů na uspokojení přehnaných požadavků Ukrajinců. Integrační proces by se proto mohl natáhnout na mnoho let. To uvidíme. Zároveň tedy evropští byrokraté mají v úmyslu nadále lhát kyjevskému lidu v naději, že ho využijí jako potravu pro kanony, tedy kanonem futer, že ano, v konfrontaci s Ruskou federací. Pokud by zabránilo ukrajinskému rozčarování a protievropskému obratu v Malorusi v následujících letech, Brusel v červnu tohoto roku nabídl tedy, protože tady pokud, takže Brusel tedy nabídl Ukrajině jako bonus začátek tedy předstupních jednání. Kyjev se kromě toho plánuje, nabídnout účast na gejropských bezpečnostních politikách, i který když bez hlasovacího práva, takže budou pindat do všeho, ale prý nebudou mít váhu. No,
0: tam je důležitá, ale pozor, tam je důležitá jedna věc. Teďka, dokud je Ukrajina úplně jako mimo hru, tak ty různé pomoci a tak dále, tak se o nich musí hlasovat, že tam to musí ty členové odsouhlasit. V momentě, kdy se stane přidruženým členem, tak oni budou ty peníze od těch daňových poplatníků z těch jednotlivých států, oni jim to tam budou přidělovat, budou jim to tam cvrnkat a už se nikoho nic plat nebudou. Tam je ten hlavní smysl. Pozor na to. To je zase další bouda. Jinak já teda tady se ještě vracím tady k těm zprávám z té Ukrajiny. Jsou tady ještě nějaké zajímavé, ale tam asi jsme přeskočili, protože je to docela zajímavé. Nový průzkum společnosti Socis ukazuje, že by Vladimír Zelenský prvním kole prezidentský vole vedl, ale ve druhém by prohrál se Zalužným, Fedorovem i Budanovem. A ta čísla jsou podle toho odhadu Zalužný 66 a Zelenský 34. On by prohrál vlastně téměř o polovinu. To je jako velmi zajímavá záležitost tohle, takže nepochybně Zelenský nikam spěchat nebude s volbami. A problém je v tom, že kdyby vyhrál Zalužný, tak nevím, s kým by jednal, protože Rusové ho vedou, pokud se nemýlím, jako válečného zločince, tak to si také dost dobře nemůžu představit toto. Takže jestli na toto někdo bude brát ohled, určitě ne. Takže uvidíme, no. Takže toto je takový pohled na současné rozložení politických sil na Ukrajině. A tady, jak bylo řečeno, tak se sice Zelenský zachová dostatečnou podporu na vítězství v prvním kole, ovšem nestačí mu to tak, aby vyhrál v prvním kole a druhé se nekonalo, ale ta situace by se výrazně změnila ve chvíli, kdyby v tom druhém kole se postavil jinému soupeři. A tím by byl tedy, jak se ukazuje, tak by jim byl Zalužný a pak by byl tedy Zelenský na hlavu poražen. Takže takhle to je, takhle. Protože v tom prvním kole ten Zelenský získal 22,3%, těsně za ním by skončil Zalužný 21,4%, třetí místo by obsadil Fedorov 13,1%. Ovšem potom v tom druhém kole, když by tam ty další dva vlastně přidali ty hlasy tomu Zalužnému, tak prostě ten Zelenský nemá šanci v podstatě. Takže to je teda k této zprávě, která je velmi zajímavá. A je vůbec jako zajímavé, že se tam těmito věcmi už konečně začne aspoň přibližně zabývat. Samozřejmě to nevychází tak, jak by bylo žádoucí, takže Zelenský asi nikam spěchat nebude, uvidíme. Mám tady, já nevím, jestli máte tam 5-7, 5-8.
1: Jo, já jsem, jak to
0: Jo,
1: je
0: dobrý.
1: rozházený, tak jsem mi
0: Jo.
1: přehlídl, takže jdeme na sedmičku a vypadáte poslední ještě zpátky na Ukrajinu. Back to the Ukrajine. Masový ruský útok z drony Iskander-M a Gerani na Ukrajině, cílem továrny na Flaminga. Osm balistických raket zasáhlo tedy Kyjev a byly to rakety ty Iskander-M. Takže ruské síly zahájily masivní noční ofenzívu na Ukrajinu, tedy na 8. 8. na včerejšek asi, anebo v noci na dnešek, nevím. A přičemž byly použity právě balistické rakety Iskander-M a drony Geraň, přičemž Kyjev a klíčová vojenská a energetická infrastruktura byly středem útoku. Nebo asi terčem, no. Podle dostupných zpráv došlo k explozím v Kyjevě a širším okolí ukrajinského hlavního města, ale také v oblastech Dněpropetrovské, Mykolajevské, Charkovské, Sumské a Černihivské. V hlavním městě bylo hlášeno nejméně 10 explozí, zatímco první zprávy hovořily o útocích na průmyslová a vojenská zařízení. Kyjev 111, to by tedy zvláštní důraz je kladen na útok na Kyjev 111, což je vojensko-průmyslový komplex nacházející se jižně od Kyjeva a je propojený. Zdraví Martine z Firepoint LLC. Podle ruských zpráv bylo na zařízení postupně odpáleno 8 balistických raket Iskander-M a Moskva tvrdí, že komponenty pro pozemní střely Flamingo FP5 byly vyráběny právě v tomto komplexu a že údery způsobily vážné škody na výrobním zařízení. Současně se uvádí, že zařízení Kyjev 3, což jsou sklady paliva a ropných produktů, které podle ruské strany sloužily k zásobování OSU, byly taktéž zničeny. V kyjevské oblasti byly hlášeny rozsáhlé požáry, zatímco několik zařízení bylo údajně poškozeno. A teď jsou tady ještě výčty dalších, ale jedeme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že západní zpravodajské služby dali ukrajinskému vedení povolení zveřejnit zpravodajské informace, které se týkají plánu Ruska a Severní Koreje nasadit poblíž hranic Ukrajiny až 50 tisíc severokorejských vojáků, kteří se budou nadále účastnit bojových operací. A ta tzv. Epsteinova koalice Ta západní je hluboce znepokojena tím, že severokorejští vojáci a velitelé získávají značné zkušenosti v moderní válce a případně je využijí proti americkým silám v Japonsku a v Jižní Koreji. A kromě samotných vojáků Severní Korea navíc plánuje, podle oficiálních západních prohlášení, nasadit poblíž ukrajinských hranic raketovou brigádu se svými balistickými raketami KN-23 a KN-24. A to je nebezpečné i pro Epsteinovu koalici, protože komplexní spolupráce s Ruskem by v případě vojenské akce zajistila co nejpřesnější údery severokorejských raket proti Japonsku a Jižní Koreji. A spolupráce v ekonomice a vesmíru tak vyvolává hysterii v zemích NATO, nemají ale sílu s tím cokoliv udělat. Takže to je další zpráva, už poslední. Z toho dalšího košíku jsme asi už první vzali, takže můžeme pokračovat tou druhou.
1: Tak, demografická krize prý v Polsku, dámy a pánové, dvojka je tady. Existenční hrozba pro národ a nutnost okamžitých pronatalistických akcí. Stejné to bude u nás i na Slovensku. Podle předběžných údajů Ústředního statistického úřadu byla na konci června letošního roku polská populace přibližně na hranici 37 milionů a 240 tisíc lidí. To znamená pokles přibližně o 150 tisíc lidských bytostí oproti stejnému období předchozího roku a přibližně 90 tisíc oproti konci roku 2025. V první polovině roku letošního bylo zaznamenáno asi 115 tisíc živě narozených dětí, což je asi o 100 méně než ve stejném období roku 2025 a o 11 tisíc méně než v první polovině roku 2024. Současně zemřelo asi 210,5 tisíce lidí, což je meziroční nárůst asi o 2 tisíce, což znamenalo přirozenou ztrátu 95,5 tisíce lidských nebo občanů, tady bychom asi dali. Tak, západní politické dilema zase spočívá v Polsku v tom, že hlavní úsilí úřadu je zaměřeno na stimulaci imigrace a vytváření co nejpohodlnějších podmínek pro nově příchozí. Místo, aby budovali systém, který by skutečně pozbudil polské lidi, jak ty žijící v zemi, tak ty, kteří jsou za hranicemi, aby zakládali rodiny, zůstávali ve své zemi anebo se vrátili do své země a udržovali zde slušnou životní úroveň. Zkrátka bílá populace Evropy je už v globálním měřítku menšinou. V nepřítomnosti rozhodných kvalitních sociálních programů zaměřených především na zvýšení porodnosti polských občanů, zde si dejte i další, riskuje Polsko opakování scénáře známého z Francie, kdy se domorodí lidé evropského původu stávají skupinou, kterou je těžké najít v mnoha okresech i městech. A demografie je formována migrantskými nebo imigrantskými komunitami s výrazně vyšší porodností. To je zkrátka velká výměna. Great replacement, velká výměna obyvatelstva, přesně jako Coldenhove Kalergiho plán na zničení národů Evropy. Tak si to dejte dohromady.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ta Trumpova válka v tom hormuzském průlivu, že výsledkem jejím bude nakonec spouramo zbouření v Evropě. Hovoří o tom, je to zpráva ze 7., že Čína nahrazuje saudskou ropu ruskou ropou ESPO, státní společnost Sinopec nakoupila čínská, tedy nakoupila dodávky v období červenec září, tak koupila asi 30-40 zásilek nebo dodávek té ruské ropy ESPO, přibližně 241 až 420 tisíc barelů denně. A to představuje 5 až 6% zpracovatelských kapacit společnosti. V červenci dorazilo přibližně 7,4 milionu barelů, převážně tedy do přístavu Žižau, a na srpen bylo zakoupených nejméně 10 dodávek a stejný počet také na září. A před válkou společnost Sinopec získala téměř polovinu surovin z Blízkého východu. A v březnu a dubnu společnost dovezla po 20 milionech barelů saudského ropného produktu, v červnu a červenci ani jeden, v srpnu jenom 2 miliony a ruská ropa ESPO je v současnosti přibližně o 10 dolarů lacinější než ty konkurenční zdroje z Ománu a Brazílie. A ty transakce probíhají prostřednictvím zprostředkovatelů bez účasti protistran, na které se vztahují sankce. A platby za ruskou ropu realizuje společnost Sinopec v Janech. A ta válka v Hormuzském průlivu urychlila to, čemu měly ty sankce zabránit. Největší čínská státní ropná společnost se vrací k ruské surovině a platbám v Janech. A krátká trasa Kozmino-Shantung se ukazuje jako spolehlivější než trasa z Perského zálivu. A Rusko získává stabilní asijský trh, Čína zabezpečené energetické zázemí, zatímco Saudská Arábie přichází o svého největšího odběratele právě v době, kdy se snaží vybudovat vlastní námořní koalici, jak konstatuje azerbajdžánský makroekonom Kiamil Ašerchanov. To je také to, o čem jsem hovořil, že teďka Saudská Arábie nějak začíná mít cítit nedostatek peněz, protože oni neprodávají. A Evropa, pokud je o Evropu, tak Evropa vstupuje do zimy s minimálními zásobami plynu. Plynové zásobníky Evropské unie jsou naplněné méně než na 58%, jde o nejnižší hodnotu na začátku srpna za celou historii měření od roku 2011 a je o 12% bodů nižší, než byla loňská úroveň. A to uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu katarské objemy, které představovaly přibližně 20% světového obchodu se skapelněným zemním plynem LNG. A Evropská unie snížila povinný cíl naplnění zásobníků z 90% do listopadu na 80% do prosince. Takže analytici očekávají, že skutečné maximum dostane tak jen 67 až 76%. A v případě chladné zimy a absence katarského LNG by se průměrná cena mohla zvýšit na 110 euro za megawatt hodinu a v případě snahy udržet zvýšený ten zbytek, tak až na 210 euro. A v současnosti neexistuje trhový stimul na čerpání plynu, palivo s okamžitou dodávkou je dražší než ty zimní kontrakty. Takže tady jako za situace, kdy se Evropa vzdala ruského plynu dodávaného potrubím, tak získala sice terminály, ale ztratila stabilní cenu a zaručený přísun. Takže teď musí ty evropské vlády buď dotovat čerpání plynu, anebo zimně soutěžit s Asií o ten skapelněný plyn. A energetické obklíčení Evropy se uzavírá, ruský plyn je politicky zakázaný, katarský je politicky zablokovaný a americký se bude prodávat za cenu danou nedostatkem. A účet za to zaplatí průmysl a domácnosti. Výsledkem bude spoura, jak konstatuje Kamil Ašerchanov. Takže tolik. Jak jsem říkal prvé, v těch Spojených státech, ta Evropa nebo jediná, v těch Spojených státech tam bude ten rozbuch už někdy do poloviny září. Tohoto roku samozřejmě. Pojďme dále asi.
1: Tak dále se koukneme na. Bulharské ministerstvo zahraničních věcí si totiž předvolalo ukrajinského velvyslance kvůli výbuchu ukrajinského dronu poblíž plynovodu. A tady zase mediální žumpy, včetně i rádií populárních, tady řvali, že nejspíš Rusové. Takže co se stalo? Místo havárie v Bulharsku, to je někde Dobrič a Mangálie. Bulharské, tedy ministerstvo zahraničí, si předvolalo ukrajinského velvyslance po tom, co v části v oblasti plynovodu nedaleko hranic s Rumunskem havaroval dron. Informoval o tom agentura BTA s odvoláním se na zdroj z ministerstva. Podle bulharského ministerstva se očekává, že ukrajinský velvyslanec přijde na report v pondělí, teď 10., když se momentálně nachází mimo Bulharsko. Ukrajinské ministerstvo za míny tedy předtím uvedlo, že ozbrojené síly Ukrajiny úmyslně nevyslaly žádné prostředky směrem na Bulharsko. Jsme v úzkém kontaktu s bulharskou stranou, aby jsme objasnili okolnosti. Jsme plně otevřeni spolupráci s Bulharskem s cílem vyjasnit všechny detaily, uvedl mluvčí rezortu Georgi, nebo asi Hrihory Cichy, Tichý, váš jmenovec.
0: Ano, to tak.
1: Tak jim věřme, že jo.
0: Další zpráva také z Bulharska, z Evkády, kdy tedy, jak si, ty, ještě to s tím souvisí, tedy s těmi ukrajinskými drony, kdy tedy útočí na národní suverenitu a ohrožují ekonomiky zemí NATO, jak to tedy staví tedy a vidí tedy bulharští představitelé. Přičemž ty ukrajinské útoky působí nekontrolovatelně a Zelenský uvádí, že je spokojen s činností svých zbraňových systémů. Takže ta Ukrajina obecně je nekontrolovatelná při používání svých válečných dronů, protože po Levkádě, kde byla teda detekována teda ty bezpilotníky, ty drony, tak ukrajinský dron téměř vyhodil do povětří plynovod v Bulharsku a s tolerancí na to Kyjev útočí tam, kde uzná za vhodné, ruší národní suverenitu zemí a ignoruje dopad těchto dronů na země, od kterých obdržel finanční a podporu a také vybavení. Ve skutečnosti jediná věc, kterou ukrajinská strana dělá, když je přistižena příčinu, je, že se omluví a pokračuje v jednání podle svého uvážení. Takže proto v Bulharsku dnes, já se musím podívat, to bylo, my říkali, že to je 9., to znamená včera, poblíž tedy hranic s Rumunskem, kde prochází plynovod spojující Turecko s Ukrajinou, tak havaroval ten dron. Takže ty analyzované trosky patří typu dronu široce používanou ukrajinskými ozbrojenými silami, jak tedy odsoudil bulharské ministerstvo obrany. Takže ta bulharská ministryně zahraničí Velislava Petrová pondělí předvolala ukrajinského velvyslance Olesiu Ilaščuka k vysvětlení. Kyjev uvádí, že úmyslně neutočil na Bulharsko, slibuje splnění, ale ten dron, že letí někam úplně jiným směrem a jakou dálku, to nevypadá jako, že jenom někam zabloudil ten dron. Ten tam musel být namířen a poslal úmyslně. Takže jinak Zelenský sice tady vypráví, že je spokojen s výsledky 40-denní operace proti Rusku, včetně útoku na klíčové body ruské strategie, a jsou to v podstatě jenom takové vyprávění, protože ta realita byla jiná a ukrajinské oběti zase byly značné, aniž by dosáhly nějakého výraznějšího cíle. Takže předávám slovo.
1: Dále se mrkneme. Evropská unie zvyšuje dovoz ruského plynu. A taktéž výroba Patriotů na Ukrajině je vyloučena i s licencí. Takže ukrajinská média a politologové poukázali na významný a podle nich moment. Ukrajinský prezident Zelenský poprvé navštívil Srbsko a setkal se s tedy prezidentem Alexandrem Vučičem, který dokonce uspořádal večeři na počest vzácného hosta. Potvrdili, že se střetnutí koná na tedy pozadí skutečnosti, že Srbsko je považováno za přítele Ruské federace a jedinou zemi v Evropě spolu s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou, která svolila, neuvalila sankce proti Rusku, i když podporuje územní celistvost, tedy okrajiny. No už bla bla bla bla bla bla, ale my se chceme kouknout tedy na ten plyn. To by nás mělo zajímat, když jsme si to od roku 27 zakázali. Že ano? Tak, co tu máme? Hospodářští analytici potvrdili, že členské státy Evropské unie napříč vyhlášením o opuštění ruského plynu do odboru příštího roku zvyšují jeho dovoz. Cituji. Informují o tom německé noviny Welt am Sonntag s odvoláním na Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší, to má zkratku CREA. Příjmy Ruské federace z prodeje surovin do Evropy vzrostly na 60 milionů eur za den. Přičemž Francie nejvíce ze všech nakupuje ruský zkapalněný zemní plyn, tedy LNG, a v červnu státy Evropské unie dovezly z Ruska o 14% více LNG než před rokem. Podle toho CREA Francie nakoupila většinu ruského LNG. Jen přístav Montreux Montoire v Británii, tedy v Bretonsku, dostal v červnu čtyřikrát více než v květnu, píše Welt. Analytické centrum Bruegel, který tvrdí, že Evropská unie dováží z Ruska až 13% celkového plynu. Země EU dostávají téměř všechen ruský LNG dodávaný z terminálu Jamal v Arktidě. V první polovině letošního roku odtud evropské země dovezly 136 partií o celkovém objemu skoro 10 milionů tun, což je rekordní údaj, zdůraznili hospodářští analytici. No, ale my se máme odstřihnout od všeho, že ano, tedy kromě snad jádra.
0: No, to si neumím ani domyslet, jak to bude dopadat. Další zpráva je také zajímavá. Polský rusofobní prezident má pořádný problém. Dokonce v tom titulku, já jsem to změkčil, tam to bylo taky odpor, ale bylo to horší. Ruská státní duma zhodnotila Navrockého výrok o Moskalích a tam stačila dvě slova. Polský prezident Karol Navrocký nedávno pronesl otevřeně rusofobní výrok, když řekl, tam, kde jsou Moskaly biti, Polsko pomáhá, i když není přímo zapojeno do války. Takový je strategický zájem Polska. Přestože se už stalo běžným, že evropské elity svou nenávist neskrývají, takový výrok překračuje všechny meze a teda není divu, že vyvolal rozruch. Státní duma našla pro Navrockého dvě slova. Prostě hlupák. A Karel Navrocký je prostě hlupák. Zdálo se, že začal dobře, pronesl několik rozumných výroků, ale Polák je Polák. Pokud se jim Moskaly tolik nelíbí, mohli by vrátit území od Štětina po Gdaňsk, které pro ně Rudá armáda vybojovala za cenu obrovských ztrát a které si bez mrknutí oka Poláci vzali zpět na konci druhé světové války. Jak cituje News.ru Andrej Kolesníka, člena výboru státní domy pro obranu, ten Kolesník připomněl, že Rudá armáda během osvobození Polska utrpěla 600 tisíc lidí ztráty. Ztráty 600 tisíc lidí. A poslanec se domnívá, že v republice stále zůstávají slušní lidé, ale jen zřídka se dostanou do mocenských pozic. A podle Kolesníka to dospělo až do bodu, kdy se lidé v Polsku starají o památníky poté jako partizáni, jinak je úřady potrestají. No. Tak u nás, když se starají o památníky, tak jako partizáni nebyli, ty je káceli, jak to, ale tady je to míněno obráceně, když je tady mají nějak ošetřit. No. Takže pojďme dále.
1: Tak, počkat, ukrajinský dron s obrovským výbušným nákladem zasáhl Bulharsko poloví životně důležitého plynovodu. To už jsme měli.
0: Když si zasáhl, tak zasáhl asi nově, protože tam ten nedoletěl, ten spadku už předtím.
1: Tak se na to koukneme. Kolik ukrajinských dronů již spadlo nebo bylo nalezeno v moři v různých místech v Evropě, aniž by to korporátní média příliš rozmazávala? Drony měly být nalezeny například v Rumunsku, Řecku anebo Polsku a nyní další v Bulharsku. Zřejmě to prý není náhoda, že chybělo málo a dron by poškodil plynovod na zemi, jejíž vedení se v podpoře Kyjeva staví velmi chladně. Mělo jí tedy ve skutečnosti o jakési varování? Předpokládá se, že ano. Je třeba si uvědomit, že mezi Ukrajinou a Bulharskem není žádná hranice. Dron tam letěl přes celé Rumunsko, než na hranicích s Bulharskem explodoval. Mezi Ukrajinou a Bulharskem došlo k velkému incidentu a bulharští představitelé jsou pobouření a požadují odpovědi ironicky v souvislosti s politickým posunem ohledně války na Ukrajině, kdy Sofie přestala dodávat zbraně s odkazem na vlastní nedostatek zásob. Ukrajinský dron tedy v sobotu pronikl do bulharského vzdušného prostoru a přímo ohrozil životně důležitou energetickou infrastrukturu po výbuchu na bulharském území, informují regionální média. Můžeme si s toto říci, že ukrajinské ozbrojené síly úmyslně nesměřovaly tedy prostředky směrem k Bulharsku, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva za míny, tedy Georgij Tichý, tak je to asi furt to samé, nebo já nevím. bla, bla, bla, bla, bla. 1000 metrů to explodovalo od kompresorové stanice plynovodu Transbalkán poblíž bývalého hraničního přechodu Kardam mezi oběma zeměmi. Hluk způsobený dronem zaznamenala rumunská pohraniční policie a následně slyšela hlasitou explozi pohraniční hlídka. No, veselé.
0: Poslední zpráva z Evropy, z Evropské unie, hovoří o tom, že zásoby plynu v evropských zásobnících jsou před zimou na té kriticky nízké úrovni a hovoří se o tom, že upozorňuje na to americký deník Politico a říká, v současnosti jsou naplněné jen na 58%, což je tedy 16% bodů pod minimální úrovní. A situace je nejvážnější v Německu, vzhledem k tomu, že země představuje 20% celkové evropské kapacity skladování plynu, mohlo by to mít vliv na celou Evropu. V případě chladné zimy bude muset Německo pomoci svým sousedům, ale ani samotné Německo nebude mít dostatek plynu. A Berlín se tím jaksi rozhodl nenutit společnosti nakupovat plyn za vysoké ceny, ale ponechat to na uvážení obchodníků. A tento přístup nese sebou riziko, že zásobníky zůstanou před zimou nenaplněné a v případě chladného počasí bude potřeba nedostatky pokryt za jakoukoliv cenu, píše Politico. Takže to máme z Evropy všechno, pojďme ještě dál, ještě máme chvilku.
1: Tak, koukneme se, vrhneme se. Co tady máme? Vedlejší účinky vakcín proti covidu. No, já stále říkám, že jsou to vakcíny covidu, teda aspoň injekce covidu. 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Kanadský biolog a buněční fyziolog Daniel Nagas během svých prohlášení týkajících se vakcín COVID-19 zdůraznil, že teda 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Konkrétně tvrdí, že lidský genom byl infikován genem, který se v dějinách lidstva nikdy nevyskytoval, přičemž odkazoval na spike protein a genetický materiál související s vakcínami. Podle Nagase, reverzní transkriptáza nespůsobuje pouze rakovinu. A tvrdí, že existuje DNA, která se do proteinů přepisuje až v budoucí generaci. Cituji dále, pokud je známo v celé historii lidské, se ještě nikdy nestalo, aby byl do lidského druhu zaveden toxický gen, tedy spike protein, a aby byl schopen zůstat skrytý. Kanadský biolog pokračoval tím, že ve vakcíně se nachází, tedy vakcíně, v uvozovkách se nachází DNA, která se do bílkovin přepíše až v další generaci a zároveň tvrdí, že by to mohlo ovlivnit celou genetickou linii našich potomků. No.
0: To jsou opravdu šílené věci.
1: Ještě ta poslední věta, ta je nejdůležitější, aby si to lidé spojili a nejeli jenom v hnotě. To je rozsah zla, kterému nyní čelíme, dodal Daniel Nagas. Takže je to zlo, je to satanovo zase. Satanovo věcička. To, aby jsme si uvědomili, jo, i když to na to nemusíte věřit, protože on přesvědčil lidi, že neexistuje a to je jeho největší vítězství. A jdeme na druhou covidiáckou zprávu.
0: Ta druhá zpráva hovoří o vyjádřím o nálezu doktora Filipa McMillana, což je tedy tuším kanadský lékař, který říká, virus covidu nemusí nutně rakovinu vyvolávat, ale mohl by urychlovat už existující nádorová onemocnění. A ten je přesvědčen, že teda nelze tu epidemii rakoviny v posledních letech vysvětlit jedinou příčinou. Říká, jedním z příčinných faktorů, který nelze ignorovat, je nerovnováha střevního mikrobiomu. A domnívá se, že vysvětlení epidemie rakoviny po covidu bude zahrnovat souběh poruch imunitního systému, přetrvávání viru, změněného buněčního metabolismu a poškozeného středního ekosystému. Vycházelo to v The Exposé a The Exposé poznamenává epidemie rakoviny byla zaznamenána po masovém zavedení tzv. Vakcín proti covidu a protože choroboplodní faktor spike protein uměle vytvořeného bioinženýrsky upraveného viru SARS-CoV-2, covid je obsažen ve vakcínách, měli bychom případek, kdy doktor McMillan hovoří o infekci covidem, předpokládat, že si myslí také infekci prostřednictvím injekce, protože netvrdí ani nenaznačuje, že hlavním způsobem infekce covidem je očkování. A tady dál se hovoří o souvislosti mezi střevem a rakovinou, kterou stále nedokážeme vidět. A tam říká jeden můj přítel, lékař nedávno řekl něco, o čem mám podezření, že si to myslí mnoho lidí. Nemůže být normální, že tolika lidem, které známe, je diagnostikována rakovina. Různé verze tohoto tvrzení slýchám opakovaně. Přátelé, kolegové, pacienti, jako by všichni znali někoho, komu byla nedávno diagnostikována rakovina, často ve stádu, kdy je nemoc už pokročila. A zdá se, jako by najednou rakovina byla všude. Myslím si však, že musíme určit, co vlastně pozorujeme. A říká, nejsem přesvědčen, že hlavní změnou je dramatický nárůst celkového počtu lidí, u nich se rakovina rozvíjí. Některé druhy rakoviny přibývají, zejména u mladých lidí, ale to nemusí vysvětlovat to, čeho si lidé všímají. Mnohem více mne znepokojuje četnost případů, kdy se nemoc poprvé projeví až v pozdním stádiu. Setkávám se s pacienty, u nich není nádor diagnostikován v době, kdy je ještě lokalizovaný a potenciálně léčitelný. Přichází až poté, co se rakovina rozšířila do jater, plic, kostí nebo mozku. A v takové chvíli už operace nemusí nabídnout vyléčení a léčba se místo odstranění nádoru zaměřuje na zpomalení onemocnění pomocí chemoterapie, radioterapie nebo imunoterapie. Tento rozdíl mění úplně všechno. A když někomu odstraní časný karcinom prsu, může přátelům jednoduše říct, že byl úspěšně léčen, ale člověk, kterému je diagnostikováno čtvrté stádium, tak o tom pravděpodobně bude mluvit více, protože prognóza je okamžitě zcela odlišná. A to může částečně vysvětlovat, proč se rakovina zdá být viditelnější. Nevysvětluje to však, proč se tolik nádorových onemocnění poprvé projevuje v neočekávaně agresivní formě. Takže tolik teda tady k tomu, ta zpráva ještě dále teda pokračuje, ale ještě je poměrně dlouhá. Ale byla vydána, já se na to podívám tady, byla teda vydána v The Expose a najdete ji na CZ24 News. Na to se podívejte, vážení, protože myslím si, že vás určitě bude zajímat. A je dobrá. Prosím?
1: Nic, omylem mi tam něco vlezlo zase z počítače, takže můžeme na, kde to máme? Tady to máme, tematické okénko a sionistické dezinformace, které obíhají celý svět.
0: Hned na to půjdeme. Taky velmi zajímavá záležitost. A je to článek z Moon of Alabama, z 9. na dneška, který říká toto. Sionistické desinformace obíhají celý svět. Zprávy nejsou pravda. Je samozřejmě tvrzení. Bohužel se na ně často zapomíná. Zprávy mohou být smyšlené, vymýšlené citáty, které projdou několika prostředníky, se mohou změnit ve fakta. Izraelský v uvozovkách ve fakta. Izraelský novinář Ronen Bergman odhalil cestu v hebrejštině jedině takové zprávy, strojový překlad. A teď cituji, dne 5. srpna ve středu tohoto týdne pronikla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestu podnika. Během přibližně 15,5 hodiny vyšla z pochybného indického účtu na X, prošla účtem, který hrdě nese ve svém názvu slovo Mossad, přestože nejde o Mossad, získala košer certifikát od kanálu 14, přijal ji Jair Netanyahu, což je syn tuším Netanyahua, vystoupala na státní scénu jménem premiéra, dorazila k americkému vyslanci při OSN a na Fox News a poté se s patřičnou úctou vrátila do Indie, kde už byla prezentována jako zpráva přicházející z izraelských médií. Shail ben Efraim, tento případ shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru X citoval v hinduštině vymyšlený výrok, aby potvrdil, že Ahmad Vahidi, velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjel jaderné zbraně. Později tentýž účet zveřejnil další falešný citát opět v hinduštině, v němž měl Vahidi údajně říci, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít Spojené státy a Izrael. Dále účet na Twitter X, na Twitteru a X s názvem Mossad Commentary vytvořil zveřejně údajně citát v angličtině. O půl hodiny později anglická verze izraelského pravicového kanálu 14 tento citát převzala a tvrdila, že jde o první případ, kdy Irán přiznal, že vyrábí jadernou bombu. Teď je tady, je to v angličtině, teda tady ten výtah z toho článku. Pokračuji dále. O několik minut později Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, který žije na Floridě, retweetoval příspěvek kanálu 14. O 2 hodiny později Benjamin Netanyahu, premiér, citoval falešný výrok v oficiální projevu. Mike Waltz, americký velvyslanec při OSN, sdílel tweet a dodal, že Irán konečně přiznává to, co už bylo jasné léta. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Mark Levine, sionistický propagandista, tweet sdílel. Fox News o něm informoval jako o faktu, včetně titulku přímo na obrazovce. Kanál 14 o něm informoval s odvoláním na Fox News a Netanyahu jako na zdroje. Mossad komentary, účet na X, nesouvisející s Mossadem, citoval kanál 14 a tím kruh uzavřel. Izraelské ministerstvo zahraničí rozšířilo tuto zprávu v perštině. Indická tisková agentura ANI s odvoláním na izraelské zdroje informovala o této zprávě v hinštině. Samozřejmě neexistuje žádný důkaz, že velitel iránských revolučních gard Ahmad Vahidi někdy řekl to, co se tvrdilo, citát byl vymyšlen, záměrně. Není to poprvé, co podobný podvrh se objevil prostřednictvím Netanyahuovy kanceláře v Bergmanova článku. Zase v září 2024 zveřejnili Jewish Chronicle a Bild příběhy, které se téměř zázračně shodovaly se sděleními, jež Netanyahu chtěl prosazovat přesně ve stejných hodinách a dnech v souvislosti s dohodou o rukojmích a Filadelfským koridorem. Nejde o stejné případy a nebylo prokázáno, že by byl zapojen stejný mechanismus nebo stejní lidé. Struktura vytváření veřejného mínění je však podobná způsobem, který je těžké přehlédnout. Informace se dostane do zahraničí, získá převlek v podobě zprávy v zahraničních médiích a poté se vrací do Izraele jako vnější, údajně nezávislý důkaz politického tvrzení, které už zde kolovalo. Někde nedůvěryhodný účet vypustí nepravdivé tvrzení. To je následně citováno v řetězci stále důvěryhodnější představitel veřejnosti, až se z něj stane zpráva v uvozovkách. Tuto zprávu pak citují politici, kteří z největší pravděpodobností byli těmi, kdo onu fámu tajně iniciovali. A tento trik není ani nový, ani specifický pro Izrael. Před válkou v Iráku kancelář viceprezidenta Cheneyho anonymně unikla, nebo deníku New York Times informace z této kanceláře, že Saddam Hussein má tu či onu skrytou zbraň. Následující den Cheney vystoupil v televizi a na dotaz potvrdil, že o tom také slyšel. Podstrčená falešná fáma se tak stala oficiálně faktem a Cheney mohl pro svou podstrčenou informaci použít velmi krátkou cestu, protože zpravodajství New York Times bylo mylně považováno za důvěryhodné. Netanyahu, kterému nikdo nevěří, tak ten k tomu potřebuje další cesty, aby své podvrhy proměnil ve fakta. Dezinformace bohužel fungují tak jako tak, alespoň ve většině případů. Takže to je pro dnešek všechno. Vážení posluchači, děkuji vám za pozornost. Panu kolegovi za spolupráci. Chci vás pozvat jako tradičně na pondělní kompas. Opět tentokrát na duchovní záležitosti, které se týkají vzestupu a tak dále. No a připomínám, že to 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je vlastně pilotní projekt, týkající se obnovení Československa, a bylo by velmi dobré, kdyby ti z vás, kteří trochu mohou, tak jak si přijeli tuto myšlenku podpořit. Budeme se na vás těšit. Díky, hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se samozřejmě na další a vy tedy můžete sledovat Posty budoucnosti a pořady u nich, jak na Odyssey, tak samozřejmě na YouTube. Nuž, a my si dáme tedy, když jsme skončili, pane inženýre, děkuji a zdravím vás a přeji zase hezký večer a zbytek víkendu a zase v lepších časech na viděnou a naslyšenou. A já vám pustím jenom krátkou, zkusím to tady ještě nějak prokliknout, nevím jak, krátkou tedy předváděčku a upoutávku. Dáme si to jenom hlasem, jinak to najdete na YouTube a pozvánku na tedy vlastenecké setkání 2026, tedy v Příčovech, ale všechno se dozvíte hned na začátku, takže jdeme na to.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, vás také zdravíme, dobrý den. A ty, co vidí obrázky, video, tak samozřejmě, já to tam pak dám. Jsme u paní doktorky Alice Tomkové, tomu to nenapoví ještě, tak já připomenu zámek Příčovy a kdo ještě neví, tak mu ještě připomenu vlastenecké setkání. Protože kvůli tomu jsme se setkali dneska my dva. Tak, vlastenecké setkání, už je to kolikátý ročník?
1: Osmý
0: ročník. Já jsem se bál počítat, jak se to nechala začívat. Zámek Příčovy se nám stane opět teda dějištěm vlasteneckého setkání 22. srpna, takže si to, dámy a pánové, zapamatujte, napište si to do kalendáříku, protože tam také čtu přednášky, diskuze, pohoštění, koncert, veškerý program a asi důležité věci najdou lidé
1: na teda na stránkách, ano, www.zamekpříčovy.cz.
0: Tak, pro klik nebo něco takového zkusíme tam dát aspoň popisek textí. Začíná se tedy, jsou to Příčovy, u Sedlčan upozorním, aby jsme to věděli, aby jsme se tam mohli sedět, je to krásné prostředí. Takže když nebudeme narušováni jako minulý rok,
1: dnes vám si... Maximum pro to, abychom nebyli, tak uvidíme. Tak, policie tak. České republiky pod novým panem ministrem nám přislíbila ochranu, takže doufám, že to proběhne v lepším duchu nebo lepší atmosféře než loni.
0: Je to sobota poznamenám, takže máte celý víkend, můžete dorazit v pátek, někde se ubytovat, jako my, když nejste zdejší nebo přítěžní. A jak to tedy všechno bude probíhat ten celý?
1: Tak vlastně schéma toho celého dne bude podobné jako ty ročníky předtím. Dříme se to, aby to vlastně i lidi vlastně našli něco, jako že to je jejich domov, tak aby se vlastně vždycky v tom poznali. Takže nebudeme to základní schéma měnit, budeme začínat mší svatou 10 hodin. V kapli svatého Vojtěcha, což je součást budovy zámku. Letos budeme mít akorát jiného pana faráře, nebudeme mít pana otce Přibyla, ale monsignora Jana Mráze, který přijede k nám z Brna. A toho jsme teda moc rádi. Jinak mše svatá bude teda normální, ne tradiční.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 171, které věnujeme Ronu Maelovi z kapely Sparks u příležitosti jeho 81. narozeniny. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

písnička Under the Table z alba Indiscreet, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak tedy Ronald David Mile je americký muzikant, filmový producent, hlavně však klávesista a, jak se říká, principální songwriter v kapele Sparks, kde o jeho o 3 roky mladší bratr Russell zpívá. Jejich rodiče mají kořeny tatínek v Rusku a Rakousku a matka Miriam v Polsku. Otec jim zemřel, když byli ještě děti. Byli jsme malí, mě bylo 11 a Russellovi 8 let. V ten okamžik se pro nás všechno změnilo a myslím, že nás to víc zblížilo. Maminka rozhodla, že bych se měl naučit hrát na piano. Jako věčný rebel jsem nechtěl přiznat, že mě ty hodiny vlastně baví. Ale hodiny klavíru jsem měl opravdu rád. Na základní škole se pořádaly přehlídky zájmové činnosti, takže jsem tam vystupoval v růžovém sportovním sáčku s motýlkem a řádně napomádovanými vlasy. A tahle vystoupení byla docela návyková věc. Viděli jste reakce publika, říkali jste si, tohle je boží. První název pro kapelu. Urban Renewal Project. Projekt městské obnovy. Ten se neujal, ale brzy si jich všiml, respektive byli doporučeni producentu Todu Rundgrenovi. To už se jmenovali Half Nelson a na desce se objevil též první lokální hit s názvem Wonder Girl. Ani Half Nelson se bratrům Mileovým nelíbilo, co by název, tak po vzoru Marx Brothers se přejmenovali na The Sparks Brothers, později The Sparks. První velký hit na desce Propaganda, bylo to Kimono My House, se jmenoval This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Toto město není dostatečně veliké pro nás oba a v češtině jej naspívala též Pavla Kapitánová.

0: facka je odpověď tady na dotaz.
1: A když nám není vlastní město dost velké, tak je dobré změnit působiště, a to se přesně stalo. Sparks odletěli do Anglie, kde našli původně též Američana, nyní působícího v Anglii, producenta Tonyho Viscontiho. A s ním natočili již zmiňované album Indiscreet, které někteří považují

Toliko letmý pohled do kuchyně kapely Sparks u příležitosti narozenin Rona Maela. Co ještě dodat? Tahleta Best British Band from America, nejlepší britská kapela z Ameriky, se do USA opět navrátila, pracovala například s Giorgio Moroderem, nahrála přes 20 LPček, dnes už CDček. Mezi jejich obdivovatele patří vlastně většina hudebníků, například také Thurston Moore ze Sonic Youth nebo Flea, basák z Red Hot Chili Peppers, kapela Franz Ferdinand a mnozí další.

na Rona bychom mohli prozradit například, že sbírá takové ty skleněné koule, ve kterých sněží. Jeho bratr Russell měl dlouhý vlas, on sám nosil takový čeplinovský knírek a hrál většinou bez hnutí, takže oba bratři kontrastovali a zažil se takový vtípek, že volá John Lennon Ringo Starovi a říká mu, prosím tě, viděl jsi tu novou kapelu v televizi? Tam zpívá Mark Bolan a na piano hraje Adolf Hitler. Jeho inspirací byl prý Liberáči a hlavně také Beatles, což dokazuje závěrečná skladba, se kterou se rozloučíme s kalendářem 171. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo?

0: Jak se cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
1: Jo, je to tak. Přesně to je potřeba říct si na úvod, že vás vítám. Je sobota 23. května. Nějak nám ten květen prostě pádí. Já vím, že pro děti je to něco bájo, protože budou prázdniny. Za chviličko se to zhoupne. Do června. A v červnu, víte, to se uzavírá ten školní rok, to se dokončují ty známky, no od půlky už je to paráda, protože to už je to takový jako laxní, jsou ty výlety, řeší se ty staré knihy a dostávají si ty nové knížky a tak už se to jako dojede do toho konce roku, to už každý doklepe, jak se říká, ale ten květen, to je ještě takové prostě, navíc květen je krásný, květou šeříky. Ale už zase za chvilku, za týden se s květnem rozloučíme. No, to se dá dělat. Přijde léto a pak už zase bude fičet z polí. No, uvidíme. Tak vás vítá Petr Václav, který se tak trochu teďko zasnil. Ono dneska to vůbec bude takové o vzpomínání na jeden krásný, bohatý život jedné úžasné ženy. Tak to jsem si pro vás připravil jeden skvělý rozhovor, ale ještě než se k němu dostaneme, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Vladimír, je to velice rozšířené jméno, mužské křestní jméno Vladimír, má slovanský původ. Vykládá se jako vládce míru, také mocný nebo vládce světa. Mír ze staroslovanštiny překládá jako svět, potažmo svět v míru. Některé prameny uvádí, že jméno se mezi Slovany začalo užívat, zvláště poté, co vikingové ovládli ruské kmeny. Má tedy jít o obdobu jména Valdemar s významem velký vládce. Druhá část jména by pocházela ze starogermánského mér, silný. No hele, upřímně, úplně nevím. Vladimír je populárním slovanským jménem. Nositel jména Vladimír se může chlubit nejenom atraktivním jménem, ale také schopnostmi a charakterem vládce, které mu byly dány do vínku. Jméno Vladimír nosil český spisovatel Vladimír Neff, otec novináře Ondřeje Neffa, také básník Vladimír Holan, patřilo i ke slavnému českému herci Vladimíru Menšíkovi nebo k jeho mladšímu kolegovi Vladimíru Dlouhému. Mezi současnými nositeli jména najdeme spisovatele Vladimíra Párala, také bývalého kosmonauta, prvního Evropana ve vesmíru Vladimíra Remka. Jméno nosí i hudebník Vladimír Mišík, písničkář, spisovatel a režisér Vladimír Merta, bavič Vladimír Hron nebo umělec Vladimír Franz. Hele, ono by jich asi bylo strašně, strašně, strašně moc, protože představte si, Vladimíru je 100 178. 100 178 lidí dneska slaví a jsou to povětšinou chlapci, kluci, chasníci, pánové a taky kmetové. No takže 16. příčka mezi nejčastěji jaksi dávanými jmény ve statistice. 100 178 Vladimíru teď ode mě uslyší, pokud chcou, moje přání. Tak Vladimírové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. No a také nezapomeňte na promořování, mějte pěknou oslavu. A vy, kteří znáte nějakého Vladimíra, protože, co si budeme povídat, je to 1% obyvatelstva. 1% obyvatelstva se jmenuje Vladimír. Jestli jsem to dobře spočítal, tak je to přesně tak, jak říkám. Takže pokud znáte nějakého Vladimíra, popřejte mu, uděláte mu radost, nadělíte mu štěstí a nadělíte mu hlavně kus života navíc, protože zkrátka a dobře mu to zvýší imunitní potenciál. Ano, Liško.
2: Nevíš, kde je ten krokodýl, kde jsem ho koupila?
1: Krokodýl, kde je?
2: Ten, co jsem koupila.
1: Víš co, já jsem ho viděl, von les. Ráno se tady plazil ten krokodýl. Plazil se do ložnice, jestli není pod postelí. Co? Nemůže být pod postelí. Zalezlej. Není tam? Eli?
3: Není.
1: Tak asi jsem ho zapomněl v autě, prosím tě. No. Možná jsem ho nepřinesl z auta, víš? Že tam, já ti ho pak přinesu, jo? No, máš krásnou tašku do školy.
3: To není taška, to je aktovka.
1: Jo, to je aktovka, to není taška. Já jsem do školy nosil tašku. Ano, tašku. A toto je aktovka, protože je co? Na záda. Tak ukaž, jak budeš krásně vypadat s tou aktovkou. Nádhera. Zkrátíme trošku ty šle, koukám. Viď? Trošku to zkrátíme, že jo?
3: Jo.
1: Vejde se ti tam svačina, Eliško?
3: Jo.
1: No tak to je skvělý. No, tak. Vidíte? Vše je možné. No tak jo, takže jsme popřáli, já to takhle dám dolů, pryč. Dneska není žádný mezinárodní den, jestli se nepletu, nic takového. Máme sobotu. Já jsem upřímně dlouho jsem připravoval jednu dámu, kterou jsem potkal a poznal ve svém životě. Dlouho jsme se domlouvali na to, že uděláme spolu rozhovor. A já jsem rád, že nakonec k tomu rozhovoru došlo. I když to víte, když si s někým povídáte mezi čtyřma očima, dozvíte se spoustu detailů, ty pochopitelně nemůžeme úplně zveřejňovat. Takže ne všecko potom na sebe člověk vypoví, když prostě ví, že to bude zveřejněno. I tak bych ale řekl, že je to naprosto krásný, skvělý pohled za sebe od ženy Magdalenky, paní profesorky, velice vzdělané dámy, která vyučovala na vysokých školách jazyky, ještě do dneška dělá přednášky a různá setkání, ať je to psychologie, ať jsou to nějaké lingvistické záležitosti. Umí několik, má státnici z několika jazyků a umí mnoho dalších jazyků. A je to možná pro některé takový ten pohled do doby, ve které jsme žili, ve které jsme tak strašně trpěli, prý říkají někteří, ale dal se prožít naprosto skvělý, pestrý život. Ať už to bylo víc či méně bolestivé, anebo víc či méně radostné. Nakonec posuďte sami. Poseděli jsme v restauraci jednoho hotelu na Moravě a je tam trošku ruch, pochopitelně, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Aspoň to má takovou autentičnost, že to není unilé. A povídali jsme si o životě paní Magdalénky. No, já bych řekl, že i to dětství, i ten dospělý život je velice poučný a má nám co sdělit. Tak prosím, Magdalenka je tu jenom pro vás.
4: Magdalenka, její životní příběh je plný napětí, plný moudrá, plný zkušeností, plný netradičních, řekl bych, zážitků. Tak Magdalenko, pověste něco o svém dětství. Vezme to tak jako průběžně. Sedíme tady v hotelu u čaje a u kávy a povídáme si o tom, jaký život jste vlastně prožila, protože řekl bych, že vzhledem ke své moudrosti a vzdělání a hlavně životním peripetím, kterým jste prošla, tak je dobré, aby se lidé seznámili s tím, jak se třeba kdysi žilo, jak se na věci nazíralo, čím se muselo projít. No a třeba potom člověk je schopen si vážit některých věcí, že? Tak povídejte, vy jste mi tady říkala teďko, že jste s rodiči se přestěhovali do Hanušovic na Moravě.
5: Ano.
4: Jak je to tam bylo? S kým se tam vyrůstala?
5: No tak v Hanušovicích to bylo na jedné straně velmi pěkné, protože příroda samozřejmě nádherná, ale ten život byl tvrdý, protože bylo v roce 55-56 ještě období, kdy lidé se sestěhovávali vlastně z celé Evropy do těch končin, hledali, kde by složili hlavu. Takže my jsme tam žili na ulici, kde bylo přes 10 národností a my jako děti jsme byli většině na ulici, protože rodiče byli zaměstnáni. Můj tatínek zakládal nás v Hanušovicích, maminka zakládala týdenní jesle a my jsme prostě s těmi dětmi jako banda jsme chodili od dveří ke dveřím ze dvora do dvora. No a když jsme měli hlad, tak nám vždycky něco dali a tím pádem já jsem poznala mezinárodní kuchyně a naučila jsem se základy různých jazyků. Například, když jsme šli do rodiny, kde byli Řekové, no tak jsme měli řeckou specialitu, tam jsem jedla poprvé olivy, nevím, jak to tam dostali v té době, ale tam jsem ochutnala olivy. V rumunských rodinách tam se hodně jedla samozřejmě zelenina a jelikož v té době té zeleniny moc nebylo, tak jsme jedli i lebedu a saláty z pampelišek. No a
4: takže velmi zdravě. Dnes.
5: Velmi zdravě jsme jedli, no, byli jsme od cigánských rodin, tam jsme si dělali specialitu na ohýnku, pečené brambory ve střívkách vepřového. A
4: to, co lidi vyhazovali,
5: to,
4: ty střeva.
5: To, co lidi vyhazovali, ano. Já bych řekla, že to bylo velmi dobré a my jsme měli vždycky chuť, protože jsme měli mnoho běhání a my jsme samozřejmě.
4: Tak vždycky byl hlad a tedy nejlepší kuchař.
5: Ano, jistě. Aha. Tak bych to řekla. No, takže já jsem mluvila asi 5 jazyky.
4: Už jako dítě.
5: Už jako dítě. No a asi, že jsem to měla už od narození nějak v osudu, protože se narodila v Hranicích, takže
4: už to
5: jako
4: jasný.
5: Na Hranicích, tak já nemůžu říct.
4: Hlavně, že ne na hranici.
5: Ne, na hranici ne, ale v Hranicích. A tak v těch Hanušovicích tam jsme opravdu měli kruté chvíle, protože nám v zimě dvakrát zamrzla voda, neměli jsme čím topit. Babička nám v kufrech posílala uhlí z Ostravy a my jsme chodili jako děcka na šišky. To jsme měli tenkrát jeden bonbon za pytel šišek nám dal tatínek, mm-hmm. Když jsme nazbírali se sestrou. No a potom tam jezdili i prarodiče za námi a já bych řekla, že já na ty Hanušovice hrozně ráda vzpomínám, protože tam jsem poznala pravou, nádhernou přírodu a to mě zůstalo vlastně už do života. No pak jsme se přestěhovali do Šumperka.
4: Promiňte, já jenom takovou otázku. Čím to bylo, že v těch Hanušovicích byla taková mezinárodní skladba? To byly lidi třeba z koncentráku, kteří tam přišli, nebo
5: ne,
4: že se to pohraničí osídlovalo i třeba Řekama, řeckýma rodinama, nebo Cikáni jsou jasný, to je.
5: No tak tam třeba byli lidé z vypaleného Malína, Nového Malína, Nový Malin byl u nás potom u Šumperka, ta vesnice založena, ale byli tam ti utečenci z podkarpatské Rusy. A potom tam byli utečenci vlastně z Řecka, kde už začínal fašistický režim, tak oni utíkali.
6: Do Evropy.
5: Do Evropy, ano. Rumuni, to byly většinou rodiny taky. Oni, Rumuni, vlastně napřed byli v té hitlerovské koalici a potom se chtěli jako od toho odpoutat, tak se přidali vlastně těm pokrokovým silám. No, co tam ještě bylo za národnosti? Dokonce tam byl jeden Francouz, ten se tam dostal ze Slovenska. Protože oni kolem Hronu organizovali jednotku, která pomáhala partizánům. No a potom tam byli Poláci samozřejmě, protože jak bylo posunuty hranice po roce 45, tak ti Poláci, kteří vlastně byli v té části, která teď patří podkarpatské Rusy, a Ukrajině, tak ti taky vlastně přišli do Hanušovic. No a samozřejmě další, byli tam Němci ještě, starou sedlicí, ti, kteří byli proti Hitlerovi, takže opravdu to tam bylo velmi veselé a bych řekla, že my jsme tam velmi družně tenkrát žili.
6: No a pamatujete si třeba na nějaké, že by vznikaly nějaké třenice mezi těma rodinama, které byly vlastně různých národností, že by někdo někomu něco vyčítal, někdo na někoho tam sočil, nebo...
5: Ne.
6: Asi v normální rovině to bylo třeba, že jo, když...
5: My jako děti jsme samozřejmě toho byli ušetřeny, protože my jsme měli dětské hry a dětské starosti, takže já do hloubky nemohu říct, jestli něco takového tam existovalo, ale já si myslím, že tím, že my jsme byli všichni na stejné lodi, že jsme měli málo peněz, že jsme měli málo jídla, že jsme neměli čím topit, tak my jsme vlastně si neměli co závidět.
6: Chudoba spojuje.
5: A tím pádem jsme byli velmi soudržní a tenkrát lidé byli srdeční a tím, že přežili válku, tak byli vděční za všecko. Už jenom za život byli vděční a tenkrát všichni spolupracovali, jeden druhému pomáhal a nikdo, bych řekla, na nikoho takto, jak je to dnes, nečtil zlobou a nenávistí, to prostě neexistovalo.
6: Já si právě třeba pamatuju z vesnice taky, když jsme jako se skamarádili do nějaký, neříkám party, ale jako děti, tak jsme šli v houfu a teď se něco řešilo, tak rodiče kohokoliv v tom houfu byli v tu chvíli jako rodičema všech a musím říct, že dokonce i když to byli cikáni, tak se to nějak netřídilo. Prostě když někdo chtěl někomu dát krajíc chleba namazaný máslem, tak dostali všichni.
5: Ano.
6: Jo, takhle ano. To fungovalo na té vesnici ještě za mě, tak jasně, že po té válce ta, jak bych to řekl, ta náročnost k tomu životu a požadavky na životní úroveň de facto neexistovaly, protože lidi byli rádi, že přežili.
5: Ano.
6: A vlastně těšili se na to, co si vybudujou, to budou mít.
5: Ano. No tak všichni...
6: A pardon, jenom ještě, Magdalenko, vy jste mluvila o týdenních jeslích. To třeba dneska asi vůbec neexistuje. Co to bylo? To byly jesly, kam se dali děti na týden?
5: Ano,
6: třeba?
5: Matky dali ty děti do jeslí ráno v pondělí a vyzvedli si je v sobotu odpoledne.
6: Když šli z práce?
5: Ano, protože se budoval průmysl a všecko se budovalo. To prostě v té době to tak fungovalo, že bylo třeba každé roky a v těch jeslích... Ty učitelky, tenkrát ještě to nebyly učitelky graduované, to byly prostě ženy, které se tomu chtěly věnovat, tak oni se opravdu těm dětem s veškerou láskou věnovali a když ta matka si nepřišla pro to dítě v sobotu odpoledne, tak často to dítě bylo u nás. Já jsem ve své posteli měla velmi často dítě, tak jsme spali dvě nebo tři na posteli. To bylo tenkrát úplně normální a maminka, když něco těm dětem chybělo, no tak se to vzalo od nás. Když chybělo kyselé zelí, tak prostě naše Bečka se ocitla v těch jeslích a když chyběly brambory, no tak jsme jim dali brambory a naše hračky všechny skončily tam a knížky skončily tam. To bylo úplně normální. Já jsem nikdy...
6: Byly jiné priority.
5: Jistě, já jsem toho nelitovala. A potom pro mě to bylo obrovské obohacení, protože to byla vlastně škola života, škola lásky a škola empatie. Tam si pamatuju, že jednou tam byl chlapeček, který měl dost ty vlásky už dlouhé a maminka říkala, no tak já řeknu paní té a té, aby mu to konečně ostříhala, jelikož jsem byla vždycky velmi aktivní. No tak když maminka odešla, tak jsem vzala nožky, jsem ho ostříhala. No tak tenkrát jsem dostala pravítkem, protože jak si v 6 letech se odvážit a stříhat 3 leté dítě, to bylo dost nebezpečné, bych řekla. Kdyby se ohnalo, tak se mohlo něco stát. No ale tak bylo to strašně zajímavé všecko. Já na to ráda vzpomínám.
6: Tak jste se odstěhovali z Hanušovic cirka po kolika letech?
5: My jsme tam byli jenom 3 roky, protože maminka tam dostala revmatismus z toho, že nám dvakrát zamrzla v zimě voda, ale měli jsme čím topit. Sestra tam dostala obrnu dětskou, to tenkrát byla velká, bych řekla, ne aféra, ale... Teď momentálně si nemohu vzpomenout. No. Prostě my jsme se odstěhovali z těch Hanušovic, protože skutečně všichni jsme z toho onemocněli časem z té zimy. I když jsme sbírali šišky, tak prostě to zahučelo v kamnech a pořád jsme měli, jak říkal tatínek, máme krásných 15 stupňů dneska, děcka. Toho si važte. No, takže jsme potom se odstěhovali do Šumperka. No a v Šumperku tatínek pracoval na učňovské škole a maminka zase pracovala v těch dětských jeslích nemocničních a tam si udělala nástavbu jako zdravotní sestra a tam už ten život byl potom časem lepší, ale taky samozřejmě jsme tam zažili hodně zimy. To byla doba, kdy prostě nebylo dost uhlí a zahánělo se všecko možné. My jsme měli pilíňáky, tak těmi pilíňáky se topilo a všim možným.
6: Hledali se cesty. No, a to už se teda dostáváme někde na horizont konce základní školy ve vašem případě. Pak jste šla studovat kam po základní škole?
5: No tak já jsem šla na střední všeobecně vzdělávací školu tenkrát. No a po střední všeobecně vzdělávací škole jsem šla na filozofickou fakultu do Olomouce. Jsem chtěla původně studovat západní jazyky, ale jaksi, protože bylo na ty západní jazyky na 50 uchazečů 2 místa, tak jsem studovala ruštinu a češtinu, protože tam na 10 uchazečů byly 2 místa, což bylo větší pravděpodobnost, že se dostanu. No a nelitovala jsem toho, protože tam byla velmi silná katedra bohemistiky, tak rusistiky. Tenkrát ještě tam byly ty Karifejové z první republiky, jako profesor Králík a profesor Kopečný a profesor Ján a tak dále. Takže to opravdu mělo fantastickou úroveň. Ale zase na druhou stranu my jsme nezažili studentský život, protože my jsme se učili ještě víc než medici. Oni měli na nás velké požadavky a tak většině jsme tam byli zašiti ve studovně a většině jsme prostě se snažili co nejvíc se naučit. No a Já jsem, když jsem byla ve druhém ročníku, tak mě poprosili, abych v Šumperku se ujala skupiny studentů z Novosibirska, protože učitel, který měl tlumočit, tak onemocněl. A já jsem s nimi absolvovala v roce 68 pobyt 3 týdenní vlastně po republice a hlavně jsme, co bych chtěla říct, já jsem s nimi zažila vlastně událost 21. srpna 68. Mm-hmm. No a tam to bylo velmi zajímavé, protože ti studenti byli samozřejmě na straně Dubčeka. My jsme s nimi velmi dlouho hovořili a byli nadšeni těmi svobodami, které se u nás objevily, ale potom, co odjeli, tak během týdne prakticky změnili názor, protože jim samozřejmě vysvětlili, že v té době absolutně to nebylo možné. To nepřipadalo v úvahu, abychom my v té době odešli ze socialistického tábora, takže já jsem vlastně měla ten týž názor. Já si myslím, že když se v Jaltě domluvili určité dohody, tak ty dohody se museli dodržovat jak na západě, tak na východě. A lidé, kteří si toto nedovedli uvědomit, tak bohužel to je taková politická nezralost, bych to nazvala.
6: Já bych řekl hazard.
5: No jistě, protože jistě, že kdyby se někdo trhnul z toho druhého tábora, tak by se to řešilo daleko razantněji ještě, takže naše lidé neměli prostě s čím srovnávat. A bych řekla, že jim byly dány velké naděje, které se absolutně v té době nemohly realizovat. No, takže já jsem se rozloučila s těmi hochy, s tím, že oni říkali, no, tak ty už jako nám určitě nebudeš ani psát, když naši
6: to brali
5: vojáci,
6: jako hotovou věc,
5: když už naši vojáci tady vtrhli a ještě byli oběti. Já jsem říkala, no, tak proč bych vám nepsala, vy přece za to nemůžete. No a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem a v roce 69, kdy všichni jeli na západ, tak já jsem jela do Novosibirska. Ano, tak jsem strávila v Novosibirsku 3 týdny. No a protože...
6: Pardon, to jste vycestovala jako soukromně, anebo na nějakou pracovní cestu?
5: Soukromně. Uh-huh. No já jsem si na to musela ještě našetřit na brigádě, to jsem tenkrát v NHKG pracovala v Ostravě.
6: A proto, jak na vás koukali, jako v 69. to bylo rusofobní, možná tolik jako dneska, ale bylo to rusofobní. Když jste si žádala o ten výjezd a tak dál, tak...
5: No tak samozřejmě, že se na mě dívali jako na blázna. No tak mimo jiné, já jsem tenkrát dokonce dělala pohovor na sběr vína ve Francii a oni už mě měli zapsanou, že se účastním sběru v Bordeaux a já najednou jsem řekla, hele, já jedu do Novosibirska, no tak si všichni ťukali na čelo, že jsem se náhodou nezbláznila. A tak mě říkali, no tak tam určitě víno nebudeš pít. Já jsem říkala, ano, ještě budu pít vodku, nazdar. No, takže říkám, v tom Novosibirsku to bylo velmi zajímavé, protože jak po celou cestu tam, tak i během pobytu mě kontrolovali na každém kroku. Já jsem nemohla vůbec chodit někam, kde bych si představila, že by se mě to mohlo líbit nebo zajímat. Já jsem tam měla tajného, který i v té rodině, kde jsem byla, jim mluvil do duše, aby mě hlídali. A já jsem to celkem chápala, protože Novosibirsk tenkrát bylo uzavřené město a já jsem tam byla snad jediná cizinka v té době. No a jelikož jsem, jak jsem přiletěla, to jsem z Moskvy letěla letadlem, tak mě oni vítali na nádraží jako nevěstu. No, já jsem...
6: Ze západu, nevěstu ze západu.
5: Ano, ze západu, to bylo velmi důležité. No, tak to mě samozřejmě velmi zarazilo. No, pak jsem si uvědomila, že tam jsou jiné zvyky. V té době u nás v roce 68 už pomalu kvetla volná láska a jezdilo se po Evropě a prostě se mladí lidé navštěvovali a nebyl to žádný problém. Když to tam už vlastně tím, že já jsem tam jela sama.
6: Jste stvrdila v podstatě, ano, jako závazek.
5: Ano, to byl závazek, no, tak já jsem si říkala, no, tak já nebudu vykládat o tom, že jsem původně myslela, že to je přátelská návštěva.
6: Chcete to, máte to.
5: Já uvidím, ne, to ne. Chcete to, máte to ne. Tak jsem říkala já.
6: Ale byl to hrozný pocit, ne? Jako to překvapení, že najednou prostě si člověk nevyhodnotil ty tradice místní a naše. A vlastně tam vás to dohnalo, na tom nádraží jste si uvědomila, jak rozdílně na jednu věc se dá pohlížet.
5: No, jistě, protože u nás to všecko už v té době bylo rozvolněno, kdežto tam platilo jednak dané slovo a jednak už to, že dívka byla ochotná jet 6000 kilometrů někam k nějakému mladému muži, tak to hovořilo o tom, že ta dívka má asi k tomu muži velmi hluboký vztah.
6: Má zájem, vyrobím.
5: No, jistě. No, takže já jsem jaksi po 3týdenním pobytu viděla plusy toho, že on byl naprosto jiný, než byli hoši tenkrát u nás. Já jsem neměla ráda Big Beat a iritovalo mě
6: Máničky,
5: jasně, no. S dlouhými vlasy a ulepenými riflemi a prostě vůbec to oslovení vole, to mě absolutně nepřitahovalo.
6: Takže to intelektuálně vyčpělé.
5: No, tak tam vlastně mě to připomnělo dobu, kdy byl mladý můj otec, což mě teda strašně přitahovalo. Protože oni se...
6: To byl vlastně ten vzor ve vás.
5: No, tak
6: vzor toho muže, že jo?
5: Ano, protože oni se tam chovali k té ženě daleko s větší úctou, bych řekla. A vůbec tak opravdu už to, že tam ten muž, když chodil s nějakou dívkou, tak to nebylo jenom
6: flirt,
5: ale bylo to vážné už. Mm-hmm. No, takže tam jsem pochopila, že skutečně ten holk, ke kterému jsem jela, má kvality, které bych asi těžko u nás čekala, nebo hledala, nebo nacházela. No a tak jsme se domluvili, že si dáme ještě rok na rozmyšlenou. A já jsem odjela z Novosibirska s tím, že jsem nic neslibovala, ale udělala jsem velmi dobrý dojem, jak jsem pochopila. A oni říkali, že by si toho velmi vážili, kdybychom se dali dohromady. No a tam jsem se i seznámila už s lidmi, kteří by mi byli ochotní pomoct, kdybych tam chtěla žít. To znamená s lidmi na vysokých školách, kteří mě říkali, že bych tam mohla studovat a eventuálně potom pracovat. Takže já jsem tam měla vlastně tu budoucnost už zajištěnou.
6: Ale to pochopitelně potvrzuje dvě věci, Magdalenko. První, co to potvrzuje, je, že jste byla řádně vychovaná, že jste se uměla takzvaně chovat, nebyla jste pomatená těma západníma vlivama, protože když si vás ta rodina uměla představit vedle svého syna v tom prostředí, kde prostě se ctily ty staré zásady, tak asi to je jedno vypovídající a druhý, že jste byla připravena na ten život v akademickém prostoru, že jste byla vzdělána, že jste byla i svým způsobem dost erudovaná na to, abyste se uplatnila, a to si můžeme říct, pravděpodobně to ruské akademické prostředí bylo hlubší a kvalitnější než třeba tenkrát u nás.
5: No tak já bych řekla, že v Olomouci jsem měla to štěstí, že ta ruština byla na špičkové úrovni. A tím pádem já jsem mluvila, když jsem tam přišla, velmi, velmi dobře rusky, což ty akademiky překvapilo. A já jsem, jak říkáte, já jsem měla výchovu z první republiky, protože můj otec, když absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, tak to prostě byla elita. A oni to dovedli ohodnotit a já jsem se uměla chovat na nejvyšších místech tak, jako kdybych vlastně reprezentovala náš národ. A toho oni si dovedli vážit.
6: Je to taková malá otázka. Bylo to vlastně v soukolí toho 68. v soukolí toho dění, kdy vlastně Rusko nazíralo, nebo Sovětský svaz tenkrát nazíral na Československo jako na potenciálního zrádce, který vlastně připravoval intervenci západních vojsk. Nakonec to víme, že k tí došlo, že tanková brigáda amerických tankistů byla zachycena kousek od Karlových Varů, hráli si na to, že se spletli v mapách a tak dále. Čili tam to bylo velmi vyhroceno jako, a dalo se to považovat za takové až nepřátelské vůči Sovětům. Jo? A vůči celému tomu socialistickému bloku, protože tam nešlo jenom o Sověty. Byly na toto téma nějaké, řeknu, otázky nebo nějaká stanoviska třeba vůči vám? Nebo?
5: Samozřejmě, já jsem si někdy připadala, že ani nemám zplnomocnění na to, abych hovořila za naše lidi, ale já jsem hovořila tak, jak jsem byla naučená ze své rodiny a tenkrát já už jsem měla dobrý politický přehled a já jsem jim vysvětlovala, že u nás už ta propaganda byla na takové úrovni, že mladí lidé samozřejmě tomu podléhali a oni sami někdy třeba se ptali, jestli by si mohli sehnat rifle. No tak já jsem říkala, podívejte se, tak jako vaši kluci touží po riflích a děvčata touží po krásných věcech, tak to je věc, na kterou u nás tu mládež vlastně nachytali. Na ty západní spotřební zboží a slibování a svobody, o které vlastně nikdo neměl potuchy, co to vlastně svoboda je. A já jsem říkala, my jsme pořád hovořili o tom, že jsme národ Masarykův, ale nikdo vlastně toho Masaryka nečetl a nikdo neměl představu, jak vůbec ten náš národ vznikl a co všechno zatím bylo. A já jsem dělala propagandu českou takovou, že kdybych to, co jsem říkala v tom Novosibirsku, říkala v Šumperku nebo někde v Praze, tak si myslím, že by mě linčovali. Protože to v té době absolutně...
6: Se nenosilo.
5: Se nenosilo, ne, ne. A já jsem vždycky byla taková, bych řekla, staromilská. A já jsem četla úplně jiné knihy, než v té době četla u nás mládež. Já jsem četla...
6: Odkud jste přišla? No, neptali tak... se, odkud jsi vylezla? No, tak... Kde jsi tu ocitla?
5: Ne, já bych řekla, že já jsem v tom Novosibirsku nám udělala takovou úžasnou reklamu, že dovolím si říct, že někteří naši představitelé, kteří potom jezdili do Sovětského svazu, nebyli schopni absolutně takto něco skoncipovat nebo zdůvodnit nebo dát do souvislosti mezinárodních a tak dále. a hlavně argumentovat.
6: Mě teď napadlo, že byste si určitě zasloužila nějaké státní vyznamenání. Ale ne s rukou vlastní zrádce.
5: Ne.
6: Ne, víte co, tady se spousta lidí odměňovala, Bůh ví za co. A vy a možná spousta jiných lidí takovouhle formou propagovala tu republiku a vlastně informovala o tom, co to Československo je jak, a ten národ, jaký má tradice, hodnoty a tak dále. Úplně v zapomenutí, jo? Jako, že takových lidí, určitě jste nebyla sama, jo? Ale že o těch ani pes neštěkne a pak tadyhle se vyznamenávají nějací bůh ví za co. Bohužel, no, tak to je, ale vy se to nedělala zištně, takže teď na to můžeme tak vzpomínat, že...
5: No, já jenom si vzpomínám, jak jsem jela do Moskvy, protože já, když jsem jela k rodičům, tak jsem vždycky musela se stavit na ambasádě v Moskvě na ulici Julia Fučíka a tam jsem dostala razítko, že český stát, Československo nemá nic proti tomu, abych překročila hranice, protože já už v té době jsem měla trvalý pobyt v Sovětském svazu, ale nikdy jsem neměla sovětskou státní příslušnost. No a tak já jsem jednou se zmínila, když se mě ptal pan velvyslanec, co budu dělat večer, tak jsem řekla, že jdu do divadla na Višněvskou, na Čočosan, což je jako opera Madame Butterfly, oni to tam nazývali Čočosan. A on říkal, no to je zajímavý, já už jsem tady 3 roky a ještě jsem nedostal lístek na Višněvskou. A já jsem říkal, no jo, no, tak já jsem stála 2 dny večer a čekala jsem před divadlem, jestli bude někdo vracet lístek. Já jsem říkal, to je jedinečná příležitost, jak se tam můžete dostat. No a pan velvyslanec mě opáčil, že to není jeho styl, aby on stál před divadlem a čekal, že mu někdo prodá lístek. Jsem říkala, no tak promiňte, ale v tom případě se nemůžete dostat i na jiné jaksi představení.
6: Kdyby podal požadavek, kdyby opravdu chtěl, tak asi jakoby no, se k tomu lístku dostal, že?
5: No tak, ale tady...
6: Do čestné lože možná.
5: Já chci říct, že on se nezajímal o to, jak se v tom Novosibirsku mám. Ale zajímal se, jak je to možné, že já se dostanu na Višněvskou a on ne, což teda bylo docela zajímavé.
6: No tak na pozadí bylo, jaké máte kontakty. No v podstatě tak... asi. No víte? Tak... Možná, že takhle to bylo situované. Vrátíme se k tomu. Vy jste teda na rok odjela zpátky do Čech, do Československa. A rok jste si dopisovali pravděpodobně s budoucím manželem?
5: Ano.
6: On už se sem nedostal? On už sem nepřijel za vámi?
5: Ne, on už se sem nedostal a když to bylo velmi legrační, protože na kolej ty dopisy od něho mě dávala vrátná zásko a já se divím do dneška, že mě neskalpovali, protože to vyloženě byla provokace mezi tou korespondenci z Kanady a z Ameriky a z Francie a tak dále. Tam prostě dopis ze Sovětského svazu na moje jméno. No, ale tak já jsem obstála i v této zkoušce.
6: Jsi do rožku napsala CIA.
5: No, tak bylo to fakt zajímavé někdy.
6: A propos k Novosibirsku, já mám nějaký trošku vztah, protože můj bratr tam studoval. Ale to už bylo Novosibirsk úplně jiný město. To bylo pochopitelně už po pádu berlínský zdi, po pádu železné opony. Takže už to nebylo město jenom asi strategického výzkumu. Už to město se otevřelo. Ale, takže vy jste po roce, jste se domluvili, že teda ano, svatba ano. A vy teda zvolila jste si kufříček a směr Novosibirsk.
5: Ano, směr Novosibirsk.
6: S tím, že jste věděla, že to je třeba na celý život.
5: Ano, samozřejmě.
6: To bylo, řeknu, vážné rozhodnutí.
5: To bylo kardinální rozhodnutí. No tak samozřejmě, že ze začátku měli obavy, protože tady nikdo vůbec si nedovedl představit, jak to na té Sibiři vypadá.
6: Sibiř, ano.
5: A jasně. Naši legionáři samozřejmě šířili různé zkazky a příběhy, takže...
6: Vy jste vlastně jela do gulagu, tak trochu,
5: no, tak,
6: v očích některých.
5: No tak určitě a... v každém případě mým rodičům vyjadřovali upřímnou soustrast, že ta jejich dcera fakt jako se zbláznila, ale taková diagnóza neexistovala tenkrát. No a já jsem si to prostě vytrucovala, protože já jsem taková, mně to bylo jasné, že buď to, nebo nic. No, ale bohužel, jak jsem překročila hranice, tak mě sundali z vlaku v čoku, i když jsem měla zaplombované svoje věci. Já jsem tam vezla vlastně jako nevěsta veškeré svoje vybavení do domácnosti. A
6: výbavu
5: samozřejmě. A oni mě řekli, že musí si to všechno prověřit. No a tak mě tam zavřeli do domku pro repatriované a tam to bylo dost kruté, protože mě v noci tam Maďaři chtěli vniknout oknem do toho domku a já jsem tenkrát v tom čepu samozřejmě taky byla rarita. No naštěstí teda se mně nic nestalo a poté, co jsem absolvovala asi 3 pohovory, jak to se mnou vypadá, proč tam jedu a jestli mám opravdu upřímné úmysly a co mě k tomu vedlo.
6: Pardon, aby jenom ČOP byla vlastně hranice sovětská?
5: Ano.
6: Ale to byla Ukrajina?
5: Ano, to je první stanice vlastně po Černé nad Tisou.
6: Ano.
5: No a tak po té, co jsem už nevěděla si rady, tak jsem tam šla na výbor strany. A řekla jsem jim, že jestli mě nepustí za manželem, protože oni mě nenechali ani telefonovat do Novosibirska. Prostě žádný kontakt ani k rodičům telefonovat. Já jsem byla v absolutním vzduchoprázdnu. Tak jsem jim řekla, že jestli se to okamžitě nevyřeší, takže prostě si budu stěžovat na velvyslanectví v Moskvě jako česká občanka, že na to mám právo. No tak oni potom teda mě dali sebou ještě 10 rublů, protože já jsem tam prakticky v jídelně se stravovala a v těch neutěšených poměrech, které v tom čopu vládly, tak to opravdu, já bych řekla, že to byla pro mě křest té mojí lásky. Tomu manželovi to byl krutý křest, protože někdy jsem si říkala, že ti Maďaři by tam...

0: takže když oni křičeli přes okno seretlek, tak jsem věděla, že nemluví sprostě. Ale já chci říct, že potom, jak jsem jela do Novosibirska, tak oni zase do kupé mě dali ženu, která mě ještě celou dobu lustrovala až do Moskvy. Tam mě předala teda
1: do péče jiných.
0: Do péče jiných, ano. Já jsem z péče do péče, jak si byla předávaná. A když jsem přijela do toho Novosibirska, tak já jsem byla značně zničená nervově, protože já jsem to brala jako velké příkoří, protože oni mě rok lustrovali. Já jsem se vdávala v roce 70 a ačkoliv jsem byla vdaná za manžela, tak rok mě lustrovali a jsem se dostala do Novosibirska až v roce 71 v červnu.
1: Počkejte, to se musíme nějak poskládat. Kde jste se teda vdával? Nebo teď
0: já
1: to...
0: jsem se vdávala v Šumperku.
1: Vy jste se brali na dálku?
0: Ne, manžel přijel v roce 70.
1: To jsem se právě ptal, jestli někdy tady potom byl, jste říkala, že ne. To jsme si nerozuměli.
0: Já jsem to pochopila, takže...
1: Takže on přijel na svatbu sem.
0: On přijel na svatbu s matkou, ano. A svatba byla v roce 70.
1: Tatínka nepustili, protože to byla celá rodina a tak dál, takže ano, maminka mohla.
0: Ano.
1: Takže vy jste měli po svatbě.
0: Ano.
1: A vy jste jako vdaná musela projít ještě těmhle peripetyma.
0: Ano.
1: Čili vy jste nebyla jako, že snad se tam vdáte. Vy už jste byla dávno manželka sovětského občana.
0: Ano. Já jsem byla tak dlouho lustrovaná, protože, jak říkám, že Novosibirsk to bylo vojenské město, bylo uzavřeno cizincům. No a potom, když teda jsem se dostala konečně na místo určení, tak mě to trvalo asi měsíc, než jsem se vzpamatovala z toho, co jsem...
1: A jak dlouho jste cestovala?
0: No tak z Moskvy to trvalo 2 dny a 2 noci, to jsem jela Sibiriakem, vlakem. A...
1: No vyjela jste z Čech, dejme tomu, a do Novosibirska jste dorazila třeba po týdnu nebo
0: no, tak
1: po dvou.
0: To jsem...
1: Týden se strávila v tom čopu de facto.
0: No, tak to jsem tam přijela za 10 dní.
1: Totálně. Frustrovaná.
0: No tak nejenom to, ale to byla pro mě vlastně škola života, protože to byl křest ohněm.
1: To byl ten život in natura.
0: Ano, já jsem si tam uvědomila vlastně, že tak jako Američané si chránili svoje území a viděla jsem to v některých těch západních filmech, jak měli Italové problémy, když se chtěli dostat do Spojených států nebo jiné národnosti, jak je tam lustrovali, tak vlastně toto fungovalo i v Sovětském svazu.
1: Akorát se o tom nemluvilo to.
0: Jenom, že se o tom nemluvilo.
1: No.
0: No a tak já jsem pochopila, že vlastně oni to dělají správně, protože člověk musí být vždycky na všecko připraven. A i když ta politika v 70. letech byla mírumilovná, tak vždycky jedna druhá strana čekala, kde jsou otevřená vrátka, aby se s těmi vrátky ten vlk dostal. Zkrátka.
1: Možná, kdybyste jela jenom do Moskvy, tak to asi nebylo tak hloubkový, nebo tak...
0: Určitě.
1: Ale ten Novosibirsk. No a dobře, takže jste se zpamatovala a měla jste volný nebo nějaký hlídaný pohyb po tom Novosibirsku? Kam jste se všude mohla dostat nebo jak jste se tam uplatnila? Asi v té akademické obci jste byla přijata?
0: No tak samozřejmě, že mě navrhli několikero možností, jak jsem mohla pokračovat v vysokoškolském studiu. Všemu mě řekli, že když jsem dělala češtinu, ruštinu, že to je absolutně... Bez budoucnosti jako cizinka nemůžu učit ruštinu a češtinu tenkrát tam jaksi nikdo neměl zájem. No takže já jsem změnila obor na francouzštinu, němčinu a měla jsem i nabídky, že bych mohla studovat v akademickém městečku matematickou lingvistiku, ale jelikož já jsem v matematice velmi nedokonalá, tak...
1: Jste na jazyky.
0: Ano, to by bylo jasné, že

0: spíš jako
1: kolik tady vám bylo v tu dobu, Magdalenku?
0: No, tak já jsem měla 22.
1: 22-letý Djuče se vydalo do světa s těmito peripetiemi. To vás dobře nastavilo. No a tak jste se dala na francouzštinu a němčinu. A vy jste se v ruštině učila francouzsky a německy.
0: Ano. A dělala jsem další zkoušky i z latiny, samozřejmě, a dělala jsem zkoušky z politické ekonomie a z dějin komunistické to, strany Sovětského svazu a tak dále.
1: Dá se to vůbec naučit, jakoby, protože to je výrazně těžší, že jo? Protože když vám v ruštině přednáší učivo francouzštiny, tak je to jazyk. To znamená, musíte si to jakoby výrazově, že jo, jako pochopit, nejde o to jako mluvit mechanicky, tam je potřeba tu řeč pochopit lingvisticky, výrazově, významově hlavně. To bylo přeci hrozně těžký, ne?
0: Ale tak per aspera ad astra, jak říkají latinici, mě to strašně pomohlo. Já jsem vděčná za každou překážku, za každý karambol, za každou lekci, kterou jsem dostala, protože to byl úžasný start do života. To bylo úžasné, protože já za prvé já jsem neměla čas myslet na hlouposti a za druhé já jsem tam vlastně se jako dynamo nabíjela na celý život ve všech směrech. Já nevím, jak bych vám to vysvětlila, ale já jsem z toho čerpala potom dalších 40 let.
1: A to je velice zvláštní moment, to, co říkáte, ale tam napadla jedna taková otázka, kterou jsem teda hbítě zapomněl, ale ona vypluje. Je to vlastně záležitost nové prostředí, noví lidé. Vy přicházíte, umíte rusky, velmi, zaplať pánbu, velmi dobře. Učíte se tu francouzštinu, němčinu na jaké úrovni? To znamená na úrovni takové, abyste ji mohla vyučovat?
0: Ano. Ano, tam se ta francouzština a němčina učila na té úrovni, že já bych mohla potom tlumočit. A my jsme seděli v kabinách a my jsme museli dělat přesně pauzy, tak jako ten francouzský herec na tom pásku. My jsme například prvním ročníku jsme měli
1: zápočet. Jako kdybyste dabovali, jo?
0: Ano, zápočet z Malého prince. Saint-Exupéryho, Gérard Philippe nám to tam samozřejmě četl a my jsme museli prezentovat naprosto perfektní výslovnost, perfektní intonaci, dělat ty pauzy tak, jako dělal on, nadechnout se tak, jako dělal on. A dokud jsme to neuměli, tak jsme se k tomu zápočtu nemohli absolutně dostavit. Takže já bych řekla, že já jsem byla tak vyškolena v té francouzštině, že já když jsem přijela potom sem a mluvila jsem francouzsky, tak oni si mysleli, že jsem francouzka.
1: Ta otázka se mi vrátila, pochopitelně, to tak bývá někdy, ve světle toho, že teď ta moderní mládež, schválně říkám moderní, jo, má problém v obchodě při zaplacení, takže kvůli ním se dělají ty samoobslužné pokladny, protože jim dělá problém kontakt s živým člověkem. Je to stresuje, pochopitelně. Dneska ráno jsem poslouchal v rádiu, bylo téma, jak mladí mluví ve zkratkách. A jak rodiče to přijímají, protože to je nový směr. Ono už nestačí, že jako v těch SMS-kách píšou zkratky. Ono nestačí, že jako jazyk trpí tím, že na gramatiku skladbu slov a vůbec větnou skladbu všichni kašlou. Přeci to je obrovský kulturní úpadek. Co by ty dnešní mladí na vašem místě by se střelali do hlavy nebo do nohy, protože oni neustále běhají po těch psychologách, že jo? To je, když to takhle sleduju, jo? Na jedné straně dnešní 20letí a 25letí, teďko jeden sexuolog říkal, že mu přibývají lidé, mladí lidé, i vysokoškolsky vzdělaní, mu přibývají v ordinaci, že páry, který nemůžou počít, jo. Když jim dělají všechny vyšetření, tak zjistí, že oni nedělají tu základní záležitost, tu podstatnou věc, kterou by měli dělat, aby to dítě mohli mít, jo. Takže oni se seznámili na internetu, oni spolu žijou, bydlej, ale jak si spolu nemají intimní kontakt. A pak jdou k doktorovi, aby jim poradil, co mají dělat. Jako. Rozumíte, volná láska se někam úplně jinam.
0: Ne, já to nebudu komentovat, tady prostě to se nedá, k tomu se vyjádřit, já jenom mohu lidi litovat. A já jsem ještě chtěla říct, že já jsem tam v Novosibirsku se naučila fantastickou věc. Já jsem tam měla samozřejmě několik konfliktů a když jednou jsem se strašně rozčilila, jak může být někdo tak nevzdělaný a může být tak vulgární a tak dále, tak mi jedna žena řekla, prosím tě, co si z toho děláš? Tak zpívej. No tak to mě úplně rozčililo do běla. A potom, když jsem nad tím uvažovala dlouze, tak jsem zjistila, že to je vlastně fantastická praxe, strategie buddhistická. Protože tím, že člověk zpívá, tak začne hluboko dýchat. A tím, že se soustředíte na ten zpěv a na ten text, tak zapomenete na
1: to.
0: A pak jsem zjistila, že vlastně takových věcí je víc, že tam, když se jezdilo někam autobusem, tak se muselo zpívat, když jsme jezdili s dětskama, protože když se zpívá, tak se zhluboka to dítě nadechuje a nesoustředí se na to, že je jim špatně od žaludku. Mm-hmm. To byly další a další věci. Prostě já jsem se tam seznámila s různými směry, s různými těmi konfesemi a já jsem tam měla prostě takový diapozon kontaktu s lidmi, že já bych v životě v Evropě tady tyto zkušenosti neměla. Já jsem strašně vděčná, že v době, kdy všichni se odhodlali jet na západ, tak já jsem opravdu jela na tu Sibiř.
1: Když se někteří odhodlávali ke konzumnímu stylu života, tak vy jste šla úplně opačným směrem. No dobře, a tak jako pracovní jste tam docílila čeho?
0: No tak já jsem vystudovala, potom jsem byla požádána, abych učila na vysoké škole dopravní. Tam jsem učila francouzštinu, němčinu, češtinu. Češtinu jsem učila hochy, kteří jezdili potom do České republiky na ty družební brigády. No a byla jsem v aspirantuře a měla jsem vlastně budoucnost nalajnovanou, nádhernou, kdy jsem mohla tam být vedoucí katedry cizích jazyků. Ovšem nějak se to zvrtlo v tom směru, že já jsem nemohla mít dítě a bylo mi jasné, že nemohu dokázat v té době, že to není z mé strany. A tak jsem se rozhodla po velmi, velmi těžkém rozhodování, že ukončím náš poměr s manželem a že se vrátím domů, protože já jsem chtěla dát mu možnost, aby to zkusil s jinou ženou a aby to dítě měla, aby byl šťastný. Protože já, když jsem odjížděla z Novosibirska, tak já jsem se chtěla rozvést a přitom jsem měla svého muže ráda, což je zase realita, což já si říkám, že to asi málo kdo pochopí tady toto.
1: Tak říká se taková replika, Marie, kdyby jsi mě měla ráda, tak jsi mě nikdy nevzala. A vy jste šla druhou cestou, protože tě miluju, tak se s tebou rozvedu. No, ono to asi bylo trošku složitější, nebudem to tady pitvat, ale ten pobyt v Novosibirsku, tuším, že jste říkala, že to bylo 7 let.
0: Ano, 7 let.
1: Po 7 letech jste se rozhodla v podstatě natrvalo ukončit manželství, ukončit kariéru, velmi asi slibnou, protože, co si budeme povídat, jako západní, takřka západní občanka v prostředí Novosibirska, kam se v podstatě žádný cizinec nikdy nedostal, tak vás natolik prověřili, natolik jste se stala důvěryhodnou, že jste vlastně mohla tu kariéru očekávat a vzali vás vlastně do... Vy jste se integrovala úplně naplno, tak jak se teďko moderně říká. Akorát v tom soukromém životě se to nepodařilo. Takže jste se vrátila do Čech, do Československa, pardon. Vrátila jste se do Československa a pak jste se nějak následně rozváděla, tuším.
0: Ano.
1: Bylo to tak nějak na dálku?
0: Ano. Za rok a půl jsme byli rozvedeni, protože manžel se nechtěl rozvést. On pořád čekal, že se vrátím a dokonce přijel potom s brigádou těch studentů do Šumperka a velmi, velmi mě přemlouval, ale já už jsem prostě byla rozhodnutá, to už nešlo.
1: Zraněné srdce velelo prostě to ukončit. No a takže neuspěl, ale ono to pak vlastně nebylo z vaší strany, že jo? Protože ne. Vy máte dceru.
0: Já mám dceru a...
1: Takže byl to takový nějaký omyl?
0: No, manžel měl potom 2 manželství a ani z jednoho manželství neměl dítě svoje. Agnes je moja.

0: Po 7 letech jste se vrátila s tím, že jste se následně tedy s manželem rozvedli. Vy jste tedy nastoupila akademickou kariéru v Československu. Povídejte, jak to bylo? No, takhle, jak vás, nebo spíš, jak vás přijali jako z toho Ruska strašného, že jo? Tak jak vás přijali ty akademici, kteří ještě před pár lety v podstatě byli, že jo, v rámci 68. tak byli nabroušení proti těm Sovětům. Asi to nebylo jednoduché, ne?
1: Bylo to velmi těžké, protože zaprvé já jsem měla ten handicap, že v těch letech, kdy tady lidé podepisovali různou spolupráci, tak já jsem tady toho byla ušetřena, čili já jsem měla čistý list a čisté svědomí. Za druhé, já jsem měla tu nevýhodu, že já jsem politicky byla daleko, bych řekla, vyspělejší. A já jsem někdy, když jsem argumentovala, tak jsem sklidila posměch. A jelikož se většinou tam jednalo o muže graduované, tak mi dávali najevo, abych laskavě se zařadila a nemyslela si vůbec, že něco bych mohla vědět lepšího než oni. Ono se mi to vlastně objevilo při zkoušce do aspirantury, kterou jsem musela dělat dvakrát z toho důvodu, že já jsem ty spisy, které tady byly v učebnicích, jenom lakonicky v několika frázích, tak já jsem to opravdu měla nastudované. A když jsem při první zkoušce do aspirantury z vědeckého, teda z maslenické filozofie, tak jsem jim citáty tam uváděla, tak oni mě řekli, že to není pravda. A já jsem jim dokonce říkala, z jakých období a po jakých sjezdech, co bylo vypuštěno, čím samozřejmě jsem si naběhala. No tak oni mě dokázali, že se musím připravit znovu, že teda za těchto okolností.
0: Takže jste vycházela z těch informací, které jste měla ze Sovětského svazu, ano, kde to bylo asi hlubší, ano, jakoby to, ano, zaměření. Tady o tom neměli ani páru, takže to neznali, oni to neexistovalo.
1: Ano, ano, protože já jsem tam dělala taky zkoušku do té aspirantury a ta zkouška trvala 3/4 hodiny a to opravdu bylo velmi rozsáhlé. No a tak po druhé, když jsem dělala tu zkoušku, tak už jsem říkala jenom to, co bylo v těch učebnicích a v těch skriptech, které napsali ti pánové, kteří mě zkoušeli, tak nakonec jsem to teda udělala. No a já jsem byla neoblíbená, protože já jsem se chovala úplně jinak než ostatní. Já jsem prostě se nesnažila dělat kariéru přes známosti nebo přes nějaké vtírání se do přízně a tak dále. Já jsem všecko dělala poctivě, což v té době nebylo in. A měla jsem vyhraněné názory, což už vůbec se nehodilo v té době. A na fakultě jsem měla takové postavení, že prakticky se mnou nikdo nebavil, kromě mého bývalého učitele ruštiny, který jaksi zneužil toho, že zkrátka dobře jsem ve slabé chvíli podlehla a s ním vlastně jsem měla potom dceru, o kterou se odmítl starat a prostě to moje postavení na fakultě bylo naprosto nemožné, protože on byl předsedou stranické skupiny a já jsem byla jeho podřízená a já jsem musela snášet takové ústrky a takové prostě kritiky a tak dále, že já jsem potom nakonec se rozhodla, že se vrátím do Šumperka. Protože maminka měla druhý infarkt a už se mi nemohla pomoct starat o dceru, tak jsem tam pracovala 3 roky na gymnáziu a jelikož děkan nemohl sehnat na moje místo nikoho, protože já jsem učila 7 disciplín tenkrát na pedagogické fakultě, tak mě prosili, abych se vrátila, no tak jsem se vrátila a jakmile jsem si vyměnila byt a zase jsem pokračovala v aspirantuře, tak už jaksi se to chvílilo ke konci a přišel rok 89 a musela jsem odejít z fakulty jako první. A důvod byl ten, že jsem měla vystudovaný 2 západní jazyky, ačkoliv jsem byla samoživitelka, tak mi bylo řečeno, že já se přece můžu ještě vdát. Zatímco ty ostatní chudáci, oni mají tu češtinu a tu ruštinu a tu výtvarku a tu hudebku a ten
0: jako, že máte větší ambice, jako, jo, nebo jako
1: ne, že,
0: možnosti.
1: Že mám větší možnosti.
0: Jo.
1: No, a tak, takže to mě docela jako překvapilo od pana rektora, tady toto stanovisko, no ale tak...
0: Za jak dlouho vyhodili jeho?
1: Ne, nikdy ho nevyhodili, ne. Pan profesor Jařábe byl velmi hodnocený a vážený a je do dneška a si myslím, že bude mít určitě jednou pomník. No, takže... Já jsem potom byla požádána jednou firmou ze Švýcarska, abych šla učit do Švýcarska ruštinu, protože já jsem znala němčinu a francouzštinu na takové úrovni, že jsem mohla tu ruštinu ve francouzštině a v němčině vysvětlovat, což oni potřebovali, jenomže oni chtěli bez dítěte. A to nepřipadalo v úvahu, takže já jsem potom šla na gymnázium v Olomouci, kde jsem pracovala až do důchodu. Učila jsem francouzštinu, němčinu, ruštinu, ty 3 jazyky.
0: Studenti, kteří měli to štěstí, že je paní profesorka Magdalenka mohla vyučovat, tak asi dostali dobré základy, ne? Od vás.
1: No tak já mám několik studentů v Evropské unii na různých postech a já bych řekla, že to, že jsme byli v Saint-Jean-d'Angély na Evropském kulturním centru s těmito studenty a reprezentovali jsme vlastně Českou republiku v roce 92, tak to jsme odvedli velký kus práce.
0: Další důvod, aby na vás republika byla hrdá.
1: No, já nevím, já jsem to nedělala, proto aby byla republika hrdá. No potom ještě jsem taky jela do Bergama, protože anglická sekce tam měla družbu z Itálie.
0: Tam teď byla olympiáda, nebyla?
1: Byla. No, já jsem se osvědčila, jak si v tom Saint-Jean-d'Angély, tak mě poslali ještě do Bergama. No, tak tam jsem taky, bych řekla, dobře obstála, protože ti Italové nemohli vůbec pochopit, jak je možné, že někdo zná několik jazyků, a tak prostě ten ředitel mě vodil po Bergamu, po promenádě a představoval mě různým svým známým a povídá, signora parla francese, ruso, tedesco. A teď chtěla, bych jim to předváděla v té jazyce, jsem připadá cvičená opice. Takže to jenom tak na okraji, že to bylo někdy velmi komické. No.
0: Pestrý život.
1: Opravdu.
0: Trochu asi smutný někdy, protože to partnerství v podstatě jste už pak moc nezažila. Vychovávala jste dceru. Dcera, pokud vím, tak se také povedla, jak se říká. Tak máte být na co hrdá. Rozhodně, když se podíváte za sebe, tak je tam obrovské vlastenectví, je tam obrovská píle a úsilí. A nebylo nic zadarmo.
1: Ale tak to, co není zadarmo, tak toho si člověk nejvíc váží.
0: To je pravda. A kdybyste na některý svůj úsek života chtěla poukázat, že jste asi byla v tu dobu nejšťastnější, tak to byl Novosibirsk?
1: Ano, určitě. Protože tam lidé měli srdce na dlani a tam jsem zažila takové přátelství, které už tady se nenosí. Takové nezištné, ryzí přátelství.
0: Opravdu. Období největšího zklamání?
1: Období největšího zklamání, když jsem se vrátila domů. Protože jestliže jsem zažívala různé peripetie, které byly těžké v Novosibirsku, tak to nebylo ve srovnání s tím, co jsem zažila potom na fakultě nic. A to, co jsem zažila u nás.
0: Mezi svými?
1: Mezi svými, ano.
0: Vrátila jste se do Smečky a Smečka vám to dala najevo. No, to se říká, že v akademickém světě jsou sami intelektuálně, očekával bych eticky a morálně vyspělí jedinci. U vás o tom nepochybuju, ale to vaše okolí bylo docela... Jo, když si představím, že tito lidé utvářeli ty další generace lidí, kteří prostě pracují v nějakých úrovních, které souvisí s vývojem nebo řízením státu, tak je mi z toho skoro divně.
1: Já jsem kdysi slyšela takovou moudrost, že ten, kdo má docenturu, tak už nemá čistý etický kodex.
0: Až tak?
1: No tak samozřejmě, že výjimky potvrzují pravidlo. Ale když člověk není konformní, tak nemůže počítat s tím, že půjde v té kariéře akademické dopředu.
0: Dneska je to možná ještě víc než tenkrát?
1: Daleko víc a dneska už člověk musí si dávat pozor i na ústa, protože pokud nejedete s tím hlavním proudem, tak jste okamžitě vyštipáni, vyobcováni z církve.
0: Církev akademická?
1: Ano, jistě. To já bych řekla, že se to rovná tomu, co dělal klérus v dobách jaksi největšího temna. Ano. Tak to vidím já.
0: Ano, když kdokoliv chtěl vzdělání, musel se podvolit kléru. A ten rozhodoval, jakou formou to vzdělání bude probíhat.
1: Ano, jistě.
0: No, to člověku až zamrazí, ale pořád se bavíme o tom, že lidé, kteří řídí tu společnost, budují ty, nebo řídí budování hodnot, možná by se dalo nazvat, prošli tímto a jsou tím ovlivněni. Dneska, když vidíme názory nebo slyšíme názory studentů, oni vždycky ty studenti byli náchylní a byli taky podle toho zneužívaný, že jo, k těm revoltám a k těm, vezměme si 68, vezměme si 89, vezměme si teď, prostě na cokoliv je potřeba je nastartovat, tak milion chvílek zvedne studenty a studenti ani neví, proč tam jdou, ale je to lepší, než být prostě ve škamnách. Někteří vědí, proč tam jdou, protože někteří už co by studenti, tak drželi tašku při zakládání panevropské unie, třeba tady nástupnickému poli Landsmannschaftu sudetoněmeckého. A posléze to podrž taškařství je vynesl až do vlády. No, Magdalenko, a kdybyste, teď otočíme list, my jsme se spolu bavili na téma filozofie. Jaký vy máte postoj k filozofům jako takovým? Je vůbec filozofie pro život potřebná?
1: Filozofie je potřebná k životu proto, aby se člověk naučil myslet. Protože pokud jdete do hloubky, tak začnete v tom, že vlastně oponujete různým těm teoriím a jdete na dřeň, tak si uvědomíte, že vlastně ti filozofové, každý měl v něčem pravdu. Ale tak jako máte před sebou mozaiku a ta mozaika se skládá z jednotlivých dílků, tak toto je filozofie, a vy musíte dospět k celkovému obrazu. A proto, aby člověk dospěl k celkovému obrazu, tak musí mít nastaveny zásadně etické priority už od dětství. A proto, aby člověk pochopil, k čemu to všemu je, tak musí prožít život a teprve, bych řekla, ve třetí části toho života, v té závěrečné, pochopí, že jsou věci, které jsou nad filozofií. A to je lidskost, a to je spolupráce, a to je maximální, bych řekla, zduchovnění všeho, co člověk na svém životě má rád. A mít rád, to je taky strašně důležité, protože dneska lidé neumí mít opravdu rádi do hloubky.
0: Dostáváme se k zásadnímu tématu. To, co vtiskli rodiče vám výchovou, vás v podstatě připravilo na jakoukoliv situaci ve vašem životě, kterou jste potom následně zvládla. Co myslíte, že chybí současné generaci dětí a studentů? Na co by se měli babičky, dědečkové, případně rodiče, pokud chtějí být skutečnými rodiči, na co by se měli zaměřit? Kromě toho, že by měli mít ty své děti rádi, což bývá docela i problém někdy. Co byste jim doporučila? Co chybí těm mladým?
1: Těm mladým chybí umění překonávat překážky. A ty překážky musí být samozřejmě podle věku představovány tak, aby to dítě po té překážce vždycky získalo pocit, že bylo úspěšné. Že se mu to podařilo. A to je strašně těžké. To vlastně je ve výchově to nejtěžší. A člověk, jak se říká, musí to dítě umět potrestat s láskou. Pokud to dítě v tom trestu cítí lásku, tak ten trest přijme a posune ho to dál. Ale pokud ten rodič v tom trestu si kompenzuje nějaké svoje komplexy méněcenosti nebo nějaké neuspokojení toho dne nebo v práci nebo jakékoliv, tak to je strašně špatně. To je to nejhorší, co může být. A já, když jsem byla v Novosibirsku, tak jsem tam četla jednu buddhistickou pohádku, která se mi strašně líbila. No tak samozřejmě je to zase o těch třech princích, kteří měli ty problémy a ten nejmladší princ všechno to zvládl a ti dva bratři, když viděli, jak on je úspěšný, tak ho samozřejmě potom chtěli zabít a ten otec, když potom se řešilo, jaký bude trest pro ty dva prince, nejtěžší. No tak v evropských pohádkách se to řeší buď to, že jsou s dětí, nebo že je vyženou někam do nějakého lesa, nebo já nevím, na sežerání vlkům. A tam ten otec říkal, cituji, a vy budete vychovávat děti patriciů, což je největší trest. Což je horší, než kdyby je poslal do lesa k vlku. Protože patriciští synkové jsou velmi rozmazlení a těžko zvládnutelní a když je má člověk vychovávat, tak to někdy opravdu nejde jenom o nervy, ale o život. Tak to se mi teda strašně líbilo.
0: Je to poučné. Náš rozhovor se mohli zakončit doporučeními. Toto doporučení bylo pro rodiče versus děti. No ale vy jste mě, když jsme si povídali, tak vy jste mě fascinovala vaším doporučením pro ženy, co nesmí a co musí dělat žena, která chce uspět jako manželka. Protože vy ještě navíc jste vystudovaný psycholog, máte nějakou psychologii vystudovanou. No a mě to pochopitelně velice zaujalo. No a co potom muž, jo? Takže kdybychom mohli ještě tyhle ty dvě témata si dát, jako. Tak co by žena neměla rozhodně říkat muži, aby ho nestratila?
1: No tak žena především musí muže ctít, musí si ho vážit a nesmí ho zraňovat v žádném případě, protože muž je velmi křehká nádoba a velmi lehce se rozbije. A žena, pokud toho muže miluje, tak se k němu musí chovat daleko lépe než k nějakému nejdražšímu čínskému porcelánu.
0: Nevím, jestli je zrovna jako čínská porcelánová váza mi bude dobře, ale budiš. No a vy jste ještě mluvila, že musí být, jak byste charakterizovala takovou ženu? Vy jste mluvila, že kuchařka.
1: No tak já jsem proto, aby byly jasně stanoveny role, aby žena byla ženou a muž byl mužem. Čili muž, když přijde domů, tak to tam má vonět jídlem a má tam být příjemné prostředí a žena má zapomenout na nějaké svoje trable a má nastavovat vlídnou a takovou laskavou tvář.
0: Plnou pochopení.
1: Pochopení, ano, tomu se říká empatie, ale to slovo už je tak dneska zprofanováno, že já se obávám ho používat.
0: A teď doporučení pro nás pro muže. Co očekává žena od toho muže, aby to fungovalo?
1: No tak zase...
0: Co nesmí nikdy muž říct a co by měl naopak?
1: No tak v prvé řadě nesmí té ženě dát najevo, že není hezká, že není žádoucí a měl by jí ctít jako člověka hodnotného na stejné úrovni, jako je sám. Neměl by jí dokazovat, že je hloupá nebo že něco neví. A zkrátka by měl mít k ní soucit jako k ženě, protože žena opravdu musí toho v životě dokázat daleko víc a mnohdy je za to ještě haněná a neoceňována. Tak nějak bych to řekla.
0: Tak málo stačí vám, ženám?
1: No tak pokud je žena chytrá, tak to stačí. Pokud je hloupá, tak lituji toho muže, bohužel. Ale to je na výběru.
0: Ne, myslím teď jako něco, že dáš od těch mužů očekává.
1: No tak bylo by dobré, kdyby ten muž se tu ženou postaral, kdyby v něm měla jistotu, kdyby to byla vlastně taková skála, kterou se může opřít. Protože každý člověk ve svém životě potřebuje nevědět, že všechno vždycky dobře dopadne, ale vědět, že ten druhý je při něm. Proto by žena nikdy neměla o muži hovořit negativně, nikde. A vždycky by si měla uvědomit, proč vlastně s tím mužem chtěla žít. Co jí vedlo k tomu, že si ho vybrala jako za muže. K tomu by se měla vracet.
0: Já si myslím, že chybí ta vzájemná úcta leckdy v tom partnerství. Já jsem byl v Petrohradě na jedné obchodní misi, tuším rok 1998. To byla velká bída. To bylo, že jo, Jelcin a to, co tam všechno nadrobil. Takže to byla obrovská bída. Ten v tom Petrohradě skoro všechen průmysl byl zavřený. A bylo tam dost draho. Jako pro toho, kdo nemá příjem, bylo jako draho. Takže třeba tenkrát byt s telefonem, tak poplatky asi 120 dolarů, tam všechno počítali na dolary. No ale příjem třeba takové servírky a recepční byl $80. Jasný deficit. A kde je to ostatní? Takže to, co my říkáme prostituce, tak byla taková běžná cesta k tomu vykompenzovat ten rozpočet. Já jsem tam zažil, když přišel normálně pár si sednout jako kdyby na večeři, s tím, že byli dohodlí, že když bude příležitost a bude to s někým, asi s kým ta paní to umí představit, takže odejdou na pokoj, pán bude čekat dole. Asi nepředstavitelná věc pro řešení té situace, třeba tady u nás, ale prostě tam asi nic jiného nezbývalo. I když každý má na výběr. Studentky pochopitelně chodili si přivydělávat tímto způsobem. Ale mě překvapila ta kulturnost těchto záležitostí. Jo. Zaprvé muži nikdy v té společnosti, když jsme seděli takhle s nimi a bavili jsme se, nikdy tam nebylo takový to, co slýcháme leckdy jako tady od našich pánů třeba. No, ta moje babka zase, jo, ona něco. To neexistovalo. Prostě manželka je jeho výstavní skříň. To je to nejlepší, co existuje na světě. Ona je ta nejdokonalejší. A takhle oni k tomu přistupovali. To je ta kulturnost, jako kdyby, jo, toho národa. Se s těma studentkama se tam, jako tam chlapi flirtovali od nás té výpravy, co jsme tam byli. Najednou prostě ta děvčata se zvedla a odešla. A já jsem se ptal té barmanky, no, jako sledoval se barové židle. To. A ona říkala, no asi řekli něco nevhodného. Já se tak říkal, no jako, co nevhodného se dá říct prostitutkám v uvozovkách, jo. A ona říkala, to není prostituce, to je prostě způsob, má dát ti dál v podstatě. Oni to nedělají, protože by nechtěli pracovat třeba jako brigádnice někde jinde. Oni prostě nemají tu příležitost. A toto je jediná šance. A pokud tohle to ještě existuje jako způsob obživy, tak to je ten ta poslední cesta, ale i při ní zachovávejme kulturnost. Jo. Pak z těch pánů vypadlo, co tam řekli, u nás velmi často používaný obrat, ale ta děvčata prostě zahodila ten jasný kšeft, když to takhle řeknu, jakoby, a dala přednost nějaké elementární slušnosti. Takže tam v tom 98. roce jsem jako byl konfrontovaný a to už rozhodně ten Petrohrad jako velký město a bylo to dál než třeba tenkrát, když jste byla v tom Novosibirsku. To znamená, asi to, k čemu vy jste tam přičichla, jak jste říkala, že jste se tam připadala jako v tom světě, když jste jako holčička nazírala na svého otce jako na mužský vzor, tak jste to tam najednou v tom reálu prožívala, protože v tu dobu tady ta společnost už byla tak zdementovaná tím západem, že jste to musela hledat sám. Čili jako rozumím všem těm věcem, když jste tady říkala, s velkým zájmem jsem vás poslouchal, já věřím, že i naši posluchači si ten rozhovor rádi poslechnou. Byla to velmi stručná a velice osekaná forma vašeho života, čím jste prošla, protože těch věcí asi byste tady mohla vyprávět obrovské množství. Mohli byste tady sedět možná týden. A kdybychom rozebírali některé detaily, tak asi by to bylo velice poučné. Ale já vám děkuju za tu upřímnost, se kterou jste tady v podstatě ty věci říkala. Co byste chtěla říct lidem, kteří, dejme tomu, poslouchají naše vysílání, jsou to většinou lidé, kteří se vymykají tomu nějakému proudu hlavnímu, jsou to buď národovci, jsou to lidé vlastenci, jsou to lidé, kteří jsou rusofilové nebo minimálně nejsou rusofobové. Nesouhlasí s agendami LGBT, nesouhlasí se spoustou ideologických nesmyslů, které dneska zahlcují ten svět a vlastně ho pokřivují do abnormality až kriminálních počinů, které se dekriminalizují, jakože to je v pořádku, prostě, že to je ten nový směr. Asi jako když přicházela volná láska, tak najednou bylo úplně běžné, že si někdo tamhle někde odskočil a ještě si o tom povídali, jaký to bylo super, jaké je hrdina, jak je to teď bomba, že jo. Přitom víme, že intimita bez lásky je vražedná. Takže tohle ty věci, co byste vzkázali našim posluchačům do této těžké doby?
1: Aby šli k pramenům, protože teď je moderní stále se odvolávat na západ, na západní kulturu, a my máme svou kulturu, my máme takové úžasné vzory v naší historii. My máme tak úžasnou literaturu. My jsme vlastně v určitých obdobích byli předvoj té kultury a toho nejcennějšího, co v člověku je. A my jsme na to zapomněli a já si myslím, že v tom je největší chyba, že měli by lidé číst kvalitní knihy, měli by se vrátit k těm našim českým buditelům, mučedníkům, spisovatelům a hlavně by měli být hrdí na to, že jsme sice malý národ, ale že jsme národ, který opravdu se nemá za co stydět, naopak. Ale my neumíme být hrdí na to, na co máme být hrdí.
0: Nějaká jména byste, těch, o kterých jste tady mluvila obecně, nějaká jména byste doporučila?
1: No tak jistě, že kdybychom šli do historie, tak začala bych Velkou Moravou. Z té doby se ovšem moc literatury samozřejmě nezachovalo. Samozřejmě bych šla přes Husa, přes Jeronyma Pražského ke Komenskému. Komenský je u nás zmiňovaný každou chvíli, ale nikdo ho nečetl, nikdo ho nestudoval. Já bych šla samozřejmě k Masarykovi. Já teď znovu pročítám Hovory z TGM a říkám si, že toto je literatura, která by se měla probírat na gymnáziích a měly by se dělat diskuse na témata, která tam vlastně Masaryk zmiňuje. Potom bych chtěla se věnovat Patočkovi a chtěla bych se věnovat takovým spisovatelům jako já nevím, já bych tady musela vyjmenovat potom asi dva.
0: Ne, to jmenujte, aspoň tak vidíš žhavý, nebo ty zásadní. Jako kdyby.
1: No tak teď v současné době se absolutně opomíjejí spisovatele 19. století a tam se koncipoval vlastně to naše národní uvědomění, to znamená číst Vrchlického, číst Sládka, číst Němcovou. A to, co mě teda nejvíc mrzí, že obyčejně na škole, když se řekne Němcová, tak se hovoří o milencích Němcové, ale nehovoří se o tom, jaká to byla úžasná žena a co vlastně dokázala. Nemluví se o Krásnohorské, nemluví se o jiných. No. A co se týče jako té moderní literatury, tak mám určité pochybnosti, co se týče.
0: Máte nějakého takového autora?
1: No, já bych řekla, že to je především Milan Kundera. Já když jsem v roce 68 četla jeho žert, tak ačkoliv všichni byli nadšeni, tak já jsem byla zhrzená, protože člověk, který se mstí svému příteli tím, že zneužije jeho manželku a potom o ní hovoří s takovým despektem, tak to pro mě není člověk, kterého bych si mohla vážit. A já si myslím, že když Milan Kundera napsal mnoho skvělých esejů a jeho další díla, co se týče hlediska filozofie, jsou velmi na vysoké úrovni, tak on si svým způsobem řešil svoje komplexy méněcennosti v této literatuře, on se vypsal a já takového autora prostě nemohu hodnotit a nemohu ho mít jako svůj vzor, ačkoliv se dává na školách Kundera jako vzor pro moderní českou literaturu. Pro mě je naprosto neskonalý příkop mezi Komenským a mezi Kunderou. Oba dva začínají na K, ale to je prostě naprostý, to je nebe a dudy, prostě Komenský, který zažil v životě tak strašné pohromy a přesto napsal takové úžasné knihy a plné moudrosti a vlastně ukázal nám cestu, jak můžeme být nejlepším národem, tak Kundera vlastně ukázal, že my vlastně se můžeme babrat v těch našich problémech a vlastně ty problémy neřeší, ale ještě je, bych řekla, zveličuje. Mm-hmm.
0: No, to už v tu chvíli nemám ani odvahu se zeptat na jednoho dramatika, který proslul po celém světě jako Václav Havel.
1: Všecko se pozná ve srovnání. A jak se říká, nám historie ukáže, kteří spisovatelé zůstanou a kteří propadnou propadliští dějin.
0: Ano, ano. Odvane je svěží vítr. No, to jste řekla hezky a diplomaticky, takže děkuji.
1: Prosím.
0: Zásadní jména padla. Já si myslím, že kdyby jenom to, co jste jmenovala, kdyby si začali lidé studovat, je nějaké dílo, na které se třeba teď rozpomenete, nějaké dílo, které byste považovala za zásadní odkaz národu? Mluvila jste o hovorech jako s TGM, ale něco dalšího, na co byste odkázala? Hele, tohleto by si vaše děti...
1: Ideje humanitní by si měli přečíst, Českou otázku by si měli přečíst a vůbec zevrubný životopis Masaryka, protože tak, jak nám je teď ten jeho životopis předváděn, tak to, tam jsou chyby, tam prostě jsou věci, které absolutně nejsou pravdivé. A
0: je to taková fabulace toho, aby to zapadalo do toho kontextu, kde ho chtějí mít.
1: Ano. Takže já říkám pořád, že musíme jít k pramenu a ne spoléhat se na učebnice nebo na různé ty výcuci nebo skripta, která se psaly v určitých dobách, kdy zase člověk musel se přizpůsobit tomu hlavnímu

0: Nadělila. A jenom se zeptám, chcete zůstat pod Magdalenkou nebo chcete uvést celé své jméno?
1: Ne, já bych je zůstala jenom pod tou Magdalenkou.
0: Dobře, dobře. Rád vám vyhovím. A děkujeme, děkujeme moc.
1: Prosím, ráda se stalo.
2: No, já si myslím, že co mělo zaznít, zaznělo. Já jsem opravdu byl rád, že jsme mohli takhle popovídat. No a nechť ta doporučení nebo náměty, které zazněly, nechť jsou nám nějakým způsobem ku pomoci, ať jsou k nám příznivě nakloněny všechny hvězdy, protože to budeme potřebovat a z tohoto rozhovoru si myslím, že se dá i načerpat. Je logické, že možná těch příběhů by tady mohlo zaznít ještě mnohem víc, třeba zaznít, třeba se mi povede se dostat k velmi zajímavým lidem. Slíbili jsme si ještě s Magdalenkou, že bychom možná se věnovali trošku třeba literatuře, některým oborům, aby jsme využili její erudici. No, proč ne? Proč ne? Takže za mě moc prýma, moc hezké záležitosti. Užili jsme si to. A já věřím, že i pro vás to bylo nějakým způsobem podnětné. No a že vám to způsobilo radost. Mně tedy rozhodně. A navíc, víte co? Když je žena v letech, v těch moudrých letech a je šik, no tak má svoje čaro, jak říkají Slováci, a má svoje kouzlo. No a myslím si, že rozhodně Magdalenka jako dáma má charisma, velice silné charisma. Takže je to právě o nastavení, o vnitřním nastavení toho člověka, jak vlastně na celý ten svůj život, jak nahlíží, jak pohlíží a jak ho navnímává. To je, myslím si, úplně asi ze všeho to nejdůležitější. Co potom s tím jinak naděláte? Tak, no, budeme končit, přátelé. Čas se nám nachyluje, pomalučku, ale polehoučku se schyluje k dalšímu pořadu. Takže tady v sobotu 23. května, toho už víc nevymyslím, budu se s vámi loučit. Mějte se krásně, opatrujte se a jak říká klasik, nebojíme se vlka nic, a žijeme své životy naplno, aby jsme se jednou mohli takhle za sebe otočit a říct, jo, žil jsem správně, žil jsem dobře, vykonal jsem, co jsem měl vykonat a zůstalo za mnou dílo, za které se nemusím ale vůbec stydět. Od mikrofonu se teď tady z Midgardu s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, dozvírám úvodní píseň a my se jdeme spojit, ne telefonicky, ale přes tedy Teamsy až do Republika Hrvatska. Halo, halo, hola.
1: Hvala, chvála, dobrodošli, dobrodošli. Zdravím vás všechny, tebe taky a posluchače z krásného tady pobřeží Jadranu. Takže jsem ráda, že jsme se nějak propojili, doufám, že se slyšíme.
0: Ano, ano, výborně.
1: Já si tady ještě zkusím upravit jako hlasito, slyšíme se?
0: Jo.
1: Super, no možná to bude ještě lepší, jak minule u nás v Česku, víte, jak jsme se furt ztráceli navzájem.
0: Je to možný, uvidíme, jak nám budou přát zase hvězdy, nebo kdo, anebo ten vohnivej kůň, že ono to tam teď... Hele, mně už to připadá, ty seš teda na dovolenke a mně to připadá, že už to bylo před pár lety tak též, ne? Že když jste tam byli, tak tam taky lítali ty, tady ty katamarány, letadla, hasili tam samozřejmě.
1: Ano, ano.
0: Lesní požáry. Tak, co se tam děje?
1: No, hele, já se rád přiznám, že když jsem já, tak jako děkuju za to, že je to vždycky kolem mě. A to není, že jako, že jsou škodolíba, že zalezu jako a strčím hlavu jak krtek, jako do nory, ať se to děje, mě to nezajímá, to vůbec ne. To by byl těžký alibismus, však víš. Nicméně, já si myslím, že to není jenom Chorvatsko, že se to děje teď ve většině částí. Já teda moc to nesledu. Jiří Mašek tam dával, myslím, Řecko, že jo, kdo má trošku přehled. No a samozřejmě i Československo, že jo, není to jenom jako, že by to bylo Chorvatsko a tak dále. No tak, jak řekl, je to přemíra toho ohně, tak čemu se tady chceme, kdo diví titi, protože vlastně oheň je největší symbol čeho, že jo? Na jedné straně životní síly a na druhé má tu stínovou stránku, to znamená, jaký je, že jo? Destruktivní, spaluje, jo, on je dobrým, že jo, jako když topíme, tak je nám v něm dobře u krbu, no ale taky umí pěkně spálit, že jo, ničit. Je spojené vlastně s veškerou zradou a sebezradou, o kterým budu dneska zase znovu mluvit, protože tím, jak tady mám větší klid a jsem tady sama za sebou, tak se mě ještě taky samozřejmě jedou procesy a pojedou stále. Takže já mezi tím pozdravím všechny posluchače, samozřejmě Romana, našeho rybáře, tam určitě poslouchá Jana, nebo někteří to ještě neví, to je jedno, to potom postupně, Moráváky zdravím.
0: Když tak ze záznamu zase všechny pozdravíme, jasný, nebo do záznamu.
1: Posíláme pozdrav, ano, velký, krásný. No a nicméně se musím ne pochlubit, ale jenom říct, že vlastně mě tady vznikl takový krásný projekt, abych to vůbec hodila do obrazu, když člověk překonává ty svoje strachy a myšlenkový vzorce, protože prostě moje duše, a to asi každýho se tetelí, když mám sluníčko, vodu, hory u sebe, jo, když to mám na jednom místě. Já nejsem ten zimní typ, jakože bych lozila po horách, já potřebuji to slunce, jo, logicky oheň, potřebuji dobíjet baterky. Letošním roce toho slunce moc nebylo, takže majitelka tohoto krásného, této vily, tohoto ubytovacího, to jsme si jako domluvili takový projekt, kdy vlastně jsem domovala lidi a já tady jako paní správcová v uvozovkách se starám, aby všechno probíhalo hladce, předávání těch turnusů a tak dále a aby bylo všechno, jo, máme tady bazén, jo, takže asi 1-3 schodky a jsme hned ve vodě, jo, takže úplně jako malinká vesnička, prostě pro mě deluxus. Naturál, takže mě to vyšlo tenhle projekt a já jsem vlastně šťastná, že skrze zpracovávání těch programů nedostatečnosti, které budu samozřejmě potom rozklíčovat, tak já si tady dobíjím baterky, Martine, protože vím, že je budu potřebovat, protože vlastně na to navážu, co vlastně se děje, nejenom ohledně, protože jsem ohnívej kůň, ale skrze mého prožitého vnímání, takže vlastně teď nikomu nic nevnucuju, já zase budu vykládat příběhy, konkrétní příklady, co se děje mně nebo neděje, každý ať si z toho vezme nebo nevezme, co chce. Takže já se navrátím k tomu, že jak spolu už vysíláme, nevím, kolikátý pořad, tak paradox bylo, že kamarádka, která jezdila na prázdniny k babičce do Přibíc, na Jižní Moravu, kde teď jako pobývám, a poslouchala svobodný vysílač na Floridě a ozvala se mě na mail a tak jsme se jednou viděli. Pak zase odjela a teď mě poslala na WhatsApp. Ahoj, pojedu do Přibíc, do Evropy, prosím tě, dáš mi masáž? A já říkám, ne, udělám ti masáž, protože se nacházím v Chorvatsku. A tak ona, a kdy a jak? A teď uvidíte ten krásný příklad, hele, a mohla bych dojet, máš tam místo. No a protože teď ten kůň, vlastně můžeš potom říct svůj názor nebo svoje, co se tobě děje, mně se neustále něco mění, jo, to se něco naplánuje a za chvíli a je to úplně jinak, jo. Ale protože mám výborné zkušenosti z minulosti, takže já se z toho jako už neposírám, nebo umím operativně najít jiný řešení a tak dále, nejsou z toho ustrašená, nejsou vystresovaná. No takže slovo dalo slovo a třídy na to mě posílá letenku, že poletí, že už má teda letenku do Prahy z té Floridy, ale z té Prahy si to hodí do Zadaru, což my jsme tady kousek od Zadaru a jinak teda včera hořilo Omíš, to je kousek tam níž. No takže se vrátím tady k tému propojení akce Kulovej blesk. No a Marcelka teda, že přilítá a tak dále. Najednou mě píše další a říká, hele, mohla bych vzít sebou i kamarádku, ale ona už je teda v Česku, byla s náma v Americe a ona má nějakých 75 let a tohleto. Já říkám, mě je to jedno místo tady je, protože se zase nějaké věci změnily, takže na ubytování prostor byl. Takže Kulový blesk, takže přijížděli dvě dámy. Zase, aby to nebylo jednoduché, přátelé, protože vy, co teď cestujete a máte léto, tak neslyším člověka, že někde nestojí na hranicích, že má překážky, že někde jsou havárie, že bleble, prostě se to děje všem a všude, dle toho, jak, jo, jak se to prostě nachází a běží. Takže Marcela mě poslala ofocenou letenku, jestli ji vyzvedneme na letišti v Zadaru a najednou píše, já jsem nasedla v New Yorku a nechali nás sedět 5 hodin v letadle a prostě nemohli odletět. Jo, nemohli odletět, protože tam něco se taky dělo. Ona mě, protože ona hodně cestuje, tak zase mám od ní zkušenost. Ona říká, ta letecká společnost tě nechá sedět a pak ti řeknou kvůli počasí. Protože když dáš kvůli počasí, Martine, tak oni nemusí vracet letenky nebo dát ti tu náhradu, jo.
0: No, takhle to je ten krásný kapitalistický svět, jo.
1: Ano,
0: očůrat a ušetřit.
1: Tak. No a teď je krásný příklad, že to nevykládám, že se ničím chlubím, protože každý se tam může uvědomit. Takže ona nemohla odletět. Měla letět do Prahy a z Prahy letět sem do Zadaru. Takže ona musela operativně za pochodu vyměnit letenku, jo, a takže to prostě vymyslela oni v té rámci, protože jela do té Evropy, že jo, taky dali možnosti, takže tam bylo Miláno, takže ona letěla do Milána a z Milána pak sem do Zadaru, jo, ale tady vidíš tu krásnou práci, že se nenechala zastavit, jo, těma překážkama, jo, že prostě přes ten strach, hele, já už jsem znala, já to znám, v klidu, akorát se omlouvám, že prostě doletím o den později, protože jo, tím posunama, že jo, v Americe je to obráceně, jdeme spát, oni stávají na Floridě a tak. A já říkám, OK, jo, zase ta krásná spolupráce, o nic nejde. Ona říká, takže ta kamarádka přijede o den dřív, prosím tě, musíš ji vyzvednout, já ti dám fotku a tohleto, aby si poznala. No nakonec to vylezlo, že je to dáma, která má 81 let, opakuju 81 let. A my jsme jeli pro ní do toho Zadaru, den předtím, než dojela teda původně ta Marcelka z toho, takže zase se všechno změnilo, jo, teďkom, jak ji poznáme, ona ještě přátelé, abyste věděli, když máte zdravotní problémy, nebo jste nějak, jsou to děti nebo něco, tak se dá u té společnosti domluvit asistenta, což jsem taky nevěděla, protože ona ji rychle potřebovala sehnat letenku, tak se zase pobavíte, takže ona z Prahy jí musela sehnat do Vídně a z Vídně do Zadaru. A v té Vídni, protože Vídeň je veliká, my už spájou taky hodně cestujeme, však o tom tady vyprávím, tak ona říká, tam měla 20 minut na přestup. A to by nedala stará dáma, která už má hulku, jo, dostat se někde na druhej. No, takže ona jí domluvila toho asistenta, což nám potom paní, ona se jmenuje paní Dana, jsme si potykali, až jsem přijela, tak říkala, hele, oni ti přivezou vozíček, oni ti, a to letadlo nemůže odletět, dokud tam není tenhle pasažer odbaven, dokud, a kdyby měli na něho hodinu čekat, že měl nějaký překážky, tak to se mi jako moc líbí. Takže i tohle to zkusit pak využít, když cestujete, jo, když máte nějaký problémy zdravotní nebo s dítětem, nebo jo, že se takhle přes toho asistenta to dá využít, že přijel pro ně vozíček, posadili ho na vozíček, odbavili ho, dovezli ho až do letadla. No a my, jak jsme na ní v Zadaru čekali, tak to je malý letiště v tom Zadaru, tak najednou se otevřely dveře. A mladý šikovný kluk vezl Danušku na vozíčku, tak jsme začali na ní mávat a ona prej, já jsem z vás byla v šoku, vy jste mě vítali jak nějaká rodina, jako byste mě znali celý život. Jo, takže tímto způsobem jsme vyzvedli paní Danušku, která předtím žila taky v Americe, teďže v Praze. No a druhý den jsme jeli pro kamarádku na to letiště, protože jela z Milána, proč to dělat jednoduše. Takže už jsme tady všichni jakoby a ještě, aby toho nebylo málo, tak je povezeme do zpátky do Česka, na Moravu, protože se chce setkat s rodinou, s přáteli a tak dále a tak dále. Takže já se fakt nenudím, že chci říct, že teďko nevím, jak to máš, ty klidně se k tomu můžeš vyjádřit. Říkám, že teď se dějou ty momenty a to je ten ohnívej kůň, že něco...
0: My máme taky život pomalu na ruby, takže je to opravdu jízda.
1: Ale já se tomu smiju, no to je krásný, Martine, my se z toho neposereme.
0: Ne, jo? Je to, začínají se nám plnit sny.
1: Krásný.
0: Takže já fakt úplně... taky, no to já jsem jenom rád, a je to teda fičák, že ano, ale ano, musíme se držet za rytě, jak říká pan profesor Staněk.
1: No, a dřív bych si byla nasraná, jo, dřív bych řekla, že někdy takovou akci, můžu se na to, jo, jak ta moje hlava to hodnotila, vy víte moje strachy, moje závislosti a takové věci, takže o tom to je, jako prostě to otočit, no to je super, no tak přijede druhý den, tak to předěláme tohleto a oni se tady cítí neskutečně, protože my jsme, jak bychom tady byli, jako, kdo prostě tady byl, jo, já jsem tady teď tři týdny, tak oni říkají ti lidi, my jsme teda, jako viděli jsme fotky, viděli jsme to, ale to předčilo naše očekávání. A každá ta rodina, nebo ti lidi, co tady jsou, oni mě znají, tak si se mnou pak vypráví chvilku a říkají. Jedna rodina mě řekla, my jsme neutratili žádný peníze, protože tady nic, jako tady jenom jo, jeden bareček, jedna to, tyjo, to byla pecka, ale přitom jsme si úplně perfektně odpočinuli. To je luxus, že tady ten bazén, že děti mohly do bazénu, my jsme šli k moři, vidíme na ty děti, jo, prostě vidíš každý. Někdo vidí plusy a někdo vidí minusy. Ale my si pořád musíme uvědomovat, že všechno má plusy a minusy. A na to budu apelovat. To je to probuzení tím ohněm, tím ohnivým koněm. Prosím vás, tady jak teďkom říkali, jo, zatmění a přijdou pět planet a přijde zážeh a já nevím, jak mi to nazývají různě tady ty EZO výzvy, jako jo, a teď vás osvobodím mimozem. Ne, přátelé, opravdu to je taková iluze. A teď dostáváme jako všichni na tu prdel, jak ty říkáš, ale já to beru, já se tomu směju, že vlastně skrze to se osvobozuji od té iluze jako furt čekat a chytat se slov, jakoby co tady, jo, někdo dáká nebo sdílí, víš, jako za nesmysly, jo, že teď přijde, co lidi očekávají, Martině, že ano, ono proudí víc energie z kosmu, to jako, já to cítím, jo, toho světla, to je energie, o tom mluví i jiní lidi tady, nejenom já. Ale jako pozor, jako vy si myslíte, že když proudí z kosmu více té světelné energie, takže už tady bude všechno v lásce, že vy nic nemusíte udělat, že ono se to za vás udělá. To je iluze, jo? To je to, co tady pořád opakuju, milé děti, poněvadž mě to baví a 32 let jsem pracovala ve školce, tak já mám asi tu trpělivost a dar, jako s těmi dětmi to, jo, jako vysvětlo. Ale je rozdíl, Martine, že někteří dospělí mě připadnou jak fakt malí děti. Jo, opravdu zamrznutí, nedá se jim to vysvětlit a tam už prostě já nedávám tu energii, nedávám tu pozornost, jo. Takže to je to, co je tady ta past, že tím, že jako jde z kosmu jako jiná energie, samozřejmě je to světelná, je to ohní, tak si lidi myslí, že jo, teď tady nějaký záblesk a štrhne se a my tady budeme žít v ráj na zemi, jo, všechno zmizí, systémy zmizí, to není pravda, to takhle není, to je prostě o každém z nás. A čím víc ti lidi jsou v iluzích a čím víc vlastně mají strach něco změnit nebo zalezou jako ti krci, počkej a počkám, až tady přehoří a já se k tomu nechci vyjadřovat, protože to už mám zpracované. To jsou takový keci, to jsou takový bláboli, Marťo, že ti lidi pak dostávají na frak a opravdu to vidím ve svém okolí a samozřejmě dostávám i ťavku já, jo, ale už to není pro mě dramatický, těžký, protože já s tím už umím pracovat nebo to umím rozlišit a vlastně to teď můžu s váma tady sdílet, že jediná cesta fakt je dovnitřku do těch vašich stínů. Co to je ten stín? To je to, co ta vaše hlava, ta mysl vytvořila, jo? Protože furt je tady dobro a zlo. To znamená, tady my musíme vycházet, přece nejde planeta vymazat, že bude jenom světlo, že nebude tma, že nebude temnota, co to je za blbost. My musíme vycházet, že jsme tady postaveni na plusu a minusu. Že jak přijde den, tak přijde do prčic noc. Je to tak, Martine?
0: Tak, jo? Tak. To je prostě... A všechno tady musí být vyváženo. Nebo mělo by být. My vidíme zkrátka, tak, že to vyvážené není, že ano. Ale je to dualita přece.
1: Přesně. Jo, a toto je ta pás, kterou se tady snaží neustále ti falešní tady ti hry showmeni, jo, prostě rozebírání, tady se ti stal ten hit, jestli jsi všiml komunikace s mimozemskými civilizacemi, jo, na to jsou oni už mají nějaký federace, já to nechci tady úplně, ale to je to odvádění, ale já jsem v tom taky jeden čas lítala, odvádění od té přítomnosti tady a teď, jo, a když si uvědomíš to tady a teď, tak já mluvím se sebou a říkám, jak se teď cítíš, jo, protože když to budeš sobě popírat a stáhneš se, no tak ty neprožíváš to, ten, jakoby to tady a teď naplno. To znamená, jsi v hlavě a vlastně tvoje to vědomí nebo to vnímání jde přes celé tělo, Martine, jo. A teď, když jako to tělo umí reagovat, a pozor, nebezpečí, a pozor, ne, já to teď nemám pod kontrolou, teď se mi to zbouralo. Paní měla dojet, jo, včera, teď má dojet až zítra, co já budu dělat, jo, dřív bych takhle konala. Chaos, panika, stres, nadávky. A to vám nepomůže, přátelé. Ale když poodstoupím, procítím to, řeknu, OK, tak to teď přenastavím, jde o hovno, jak já tomu pořád říkám, neberte ten život tak vážně, jo, a teď ti lidi zase půjdeme, já takhle skáču, ale ono to na to navazuje, tady k těm tématům, to spalování, ty ohně, co se přes ty živly děje, jo, přes ty živly. A divíte se něčemu, Martine? Jako, co chcete? Budete říkat, to máme za trest, to máte za to, že se nemodlíte. To je to utrpení, proto ten Bůh, jo, a to už dělá zase mysl. To je to, že vytváříme dobro a zlo. Jo, co je vlastně peklo, jako jo, když se nad tím zamyslím, já vždycky často zkoumu, jako zastavím se, protože mám na to čas, nebo si to studuji, to je vlastně hologram, jako vytvoření z naší mysli, že to je ten bubák. To je to, co my nechceme, jo, to je to popírání. Ale jako já vím, že jsem tím peklem a tím ohněm hodně prošla, proto jsou ohnivej kůň, jo. Ale kdybych neprošla, Martine, tím ohněm a ještě a budu procházet, ale už ne v takových dávkách, tak bych tady teď neseděla. Nikdy bych neměla odvahu jít tady mluvit na hlas, jo. Nezdílela bych a najednou ten život, asi bych tady neseděla s tímto projektem, že tady vlastně můžu trávit celé léto v Chorvatsku. Protože předtím bych říkala program, který vycházel z té nedostatečnosti. Já na to nemám, já to nikdy nedokážu, já to mít nemůžu. Je to tak. Takže klidně, jestli chceš říct ještě, já potom zase navážu dál samozřejmě. Jestli vnímáš,
0: je to o tom vlastně jít s tou kůží na trh, jak jsi říkala, nebát se vlastně jo. Nových věcí, protože probíráme to neustále, nevím jestli s tebou, ale zkrátka my jsme zavázáni nebo zavděčení za tu jistotu, že ano. Jistota všeho, jistota práce, výdělku, protože máme. A to je zase ten divný systém, který nás vlastně dovedl k tomu všemu, protože ten systém nás straší. A to, je to ten systém, řekl bych, právě těch, řekněme, 3000 let biblického tady soužení lidstva, protože si to lidé musí uvědomit. To je neustálý strašení, že jo, buď se budeš hezky modlit a budeš dělat, co ti pan kněz říká, co je v knize v svaté napsáno, že ano, jinak budeš do pekla, ty lumpíku, a přesně takhle s náma manipulují. A ten strach je, říkám to neustále, to je vlastně nejsilnější emoce a oni díky ní s náma manipulují, no, protože kdo se vystraší, viděli jsme to například u toho covidu, že ano, tak to bylo krásný a předtím to bylo 11. září, 11.9., když jsme to viděli, že jo, celý svět se zblázil, zase všichni šli lovit tenoristy a takovýhle věci, dámy a pánové. A to je furt ten kolotoč ve strachu nás držet, aby jsme byli vlastně stuhlí, protože a je to i v tom filmu, je Hrátky s čertem, jak tam Martinka Bát vlastně vlítne do toho pekla pro ty holčiny, že ano. Pro princeznu a když peranduje jí komornou, nebo kdo to byl, tak vlastně on to říká těm čertům, tak takhle je to, nebo tomu satanovi, udělat z lidí vystrašený zvířata. Tam je to krásně řečeno. A to jsou furt ty programy, které nás vlastně ovlivňují, aniž bychom si to uvědomili, protože nám byly vštípeny. Furt se nám to tady říká, že jo, boj se. A dneska se máme bát pomalu čeho? Nadechnout se, máme se bát vyjádřit? No samozřejmě, protože když se špatně vyjádříš a není to přece v tom hezkým, teď se nevím, proč slyším na jedno sluchátko, ale to je asi tady, tak zkrátka teď nebudeš moc říkat, co máš říkat, protože ty říkáš vlastně to, co se nesmí, protože to je špatný názor, cikinku uhni, dneska tady nebudeš se mnou vysílat. Tak zkrátka, takhle to je, lidé si to musí uvědomit. A my právě, jak jsi se ptala ohledně nás, tak my zkrátka prodáváme 3 byty, teď můj, Jarky a ještě po tatínkovi, ten půjde na třetiny. Super. A vyhlížíme domeček na vsi a vypadneme z města a splníme si naše celoživotní sny. Vypadnou, takže...
1: Gratuluji, mám husinu, gratuluji, krásná práce.
0: Je to super.
1: No a teď ono, když už se ti to plní, začínáš krok za krokem plnit si ten projekt tak, jak já, prostě chci mít ten projekt, že někam jedu, kde jsou ty lidi, jo, kde si můžeme, jo, jako tohle zacvičit, udělat věci. Ty lidi odjíždějou tady spokojeně, protože my jsme jak tvoje rodina, nám je tady s tebou tak dobře, protože s tím je spojeno, jak jsi to říkal, jo, strach, a pod tím je ta kontrola zasraná, jo, kontrola, já jsem to měla celý život a já opravdu od loňského roku mě to tak zastavuje a jeli ty programy nejistoty, jako být, víš, to je nejistota, že se nemáš čeho chytit, ta hlava se nemá čeho chytit, ale přesto já krok za krokem jsem si dovoluji zpracovávat v sobě, jo, spalovat tím vnitřním ohněm, tím sebedestruktivním ohněm v sobě. On mě vlastně pomáhá. Ten oheň nám tady teď, přátelé, pomáhá. Já vím, že to zní jako debilně, že mě lidi nebudou věřit. Že když ho přece to v sobě spálím, to sebe. A to je ta smrt, Martina, jo? Jo, lidi se nejvíc bojí smrti a téma smrti ještě. To je ohnivej.
0: Ale vlastně téma... ten oheň je očistný. On spálí pomáhá. To staré, přesně. To, co nás tíží a otevře, tak jako... když lehne popelem louka, že ano, když se vypálí, no. Nebo nějakou přírodní věcí, dneska to vidíme, že se to dělá uměle, tak zkrátka nastupuje ano. Nová travina, nová louka, přesně. Tam vyroste nebo les.
1: Jako ty víš, že příroda má svoje cykly, které si to umí obnovovat. Tak. Bez zásahu lidské mysli a tak dále a tak dále. Takže jo, a já ještě tady k tomu půjdu vlastně, protože to téma je pořád dokola, že to souvisí se zradami. Pamatujete, jak jsem vždycky vykládala, že nejvíc byl u mě zásah, zrada, zradili mě, zradilo. Ale my to opravdu v podvědomí a nevědomí máme a je to fakt až těch prapůvodů a my vlastně neustále zrazujeme sami sebe. Marťo, a víš proč? Protože se přizpůsobujeme, protože nám učili ve škole, že se musíš, jo, obětovat, musíš víc mít větší ambice. Teď se podívejte, co dneska se všude vysílá, co kde se dneska propaguje. A tím vlastně jsme vlastně neustále odpojování od těch kořenů, že jo, od těch kořenů, jak chceš být strom, když ty kořeny, ty tady vlastně nevíš, kdo seš, co tady děláš, proč tady seš? Já jsem to nevěděla půl života, jak jsem byla zmatená, Goro. Protože ten chaos a fakt to souvisí s tím dítětem a s těma rodičama. Jo, zpracovat ten archetyp toho táty a toho mámy, když je tady byl to pokřivený ten patriarchální, nejenom patriarchální, prostě pokřivený mocný mužský princip, jo, takže tady se všechno dělalo pro moc, pro korupci, to víme, no ale teď to, že tady budu nadávat, že jsou požáry, nebo já nevím, jak to mám říct, tady potřeba pojď teď dovnitř a proč si nepracuješ za svojí agresivitou, proč jsi teď naštvaný, proč jsi teď stažený, proč máš strach teď třeba zavolat do studia a říct, dobrý den, serete mě, jo, jako, víš, jak to myslím, Martin, být jako pravdivej, protože to je základ, být pravdivý k sobě a pravdivý i k druhým, jako to je to asertivní chování a komunikace. Jo, protože jsou ty lidi, kteří se stáhnou a neprojeví. A to jsem taky vlastně, a tady mám dneska vzestup na úrovních vědomí Davida, takže pak to můžeme z té knížky zase rozklíčit, ty úrovně a ty emoce. Protože vlastně, když já nic já mu říkám, tak ty vlastně se podepis, a když ne, jako se nezapojíš, tak ty dovoluješ té druhé straně, chápeš, aby tady ničila, aby měla nad tebou moc, jenom tím, že mlčíš. Jo, je to alibisticky. Ale na druhou stranu, teď se podívejme, kam dneska došly rozhovory, Martina. Jo, to se bavíme taky na Facebooku, diskuze. Tam všechno, někdo má nějaký názor, co je to názor? Názor je, že to prožil, nebo to někde četl a myslí si to, z jeho gebule si to vygooglil. Jo, to je taky hodně velký rozdíl, Martina. Já mám ráda moudrost lidí. Jo, já prostě teď, když vidím na Slovensku Daniela toho ohledně těch zastavení těch větrných plynů a to je borec, jo, pro mě, pán Daniel, určitě jste o něm s ním dělali nějaký pořady. Jak teď držel i
0: Daniel
1: tu
0: Máčovský,
1: hladovku,
0: Daniel Svoboda Máčovský, kdyby ho chtěl někdo najít samozřejmě na Facebooku a pravda o větrných elektrárnách.sk. Tak to máte, protože od Daniela taky dost čerpám. Byl jsem i v poslanecký sněmovně, když tam byl vlastně seminář zaštítěný Jindrou Rajchlem, že ano, a Lenka Tarabová to tam jakoby uváděla, takže tam jsme byli osobně. aby jsme se koukli a je to velice zajímavé. Takže jsou lidé, kteří dokážou pohnout. A je to právě o tom, no, aby se lidé spojili, aby se nebáli.
1: Jasně,
0: a jít proti té se moci.
1: Tak, nevzdal se. Tak jak, jo, pak tady mám ještě knížku i Michaela Jacksona, protože to tady dočítám. Víte, to fakt pochopit, dneska ti lidi povrchní jedna věta a tím to jsme to. Jo, to jsou jejich dogmata, to jsou jejich přesvědčení, názory, ale názor není moudrost. Názor není nic prožitýho, to není vědomí. To je furt ta mysl, jo? To je to ovládání, urážení, ponižování a to prostě
2: pokud
1: nikam
2: spíte
1: nevede.
2: V takovéto poloze, tady musíte o tom.
1: Ano, v poloze ještě nejsem, ale budu určitě.
0: Ještě nespím, to byla zase reklama pitomá.
1: Tak vidíš to, dneska do těch hovorů všude vstupujou, že jo, ty reklamy, nedokončuje se, ty vidíš, jak ty média, co vlastně dělají, že? Protože oni chcou senzace, že jo, chcou senzace, chápeš, je to honba za pozornosti. Co dělají média? Aby měli pozornost, je to tak, Martine? Tím jo, si získávají palce.
0: A čím je to vlastně to, že jo, bulvárnější, tak tím samozřejmě líp, protože to přitáhne ty diváky a fanoušky. A dneska, tak vidíme ta debilizace, já jsem tady pouštěl minulý nebo předminulý víkend, jsem tady pouštěl Martina Jana Stránského, že ano, neurologa známého, který varuje před tou digitalizací i ve školách a vůbec debilizace dětí. Uspomíná tu knížku Digitální demence. Víme, že dneska ty články, oni ta mládež nečte ani ty články na internetu. No přece on si najde nějakýho trumberu, který mu to řekne na YouTube nebo na TikToku, že ano. A toho poslouchá, protože ten má spoustu fanoušků a sledování, tak budou se řídit tady tím, no. A že vlastně ten svět je úplně jiný, že jim to zase někdo říká jenom jako z jedné stránky, že jo. Tak to oni si ani neuvědomějí, no. To je zase průšvih tady toho světa, no.
1: A to je to, na co mi to
0: dneska přečtou jenom vlastně nadpis toho článku. Oni si přečtou jenom nadpis a jdou dál. Oni si přečtou ten nadpis ten článek už nikdo nedočte nikdy. To je hrůza. No, tak proto se nedivme ani, že to, jak to tady chodí, že ano, nedivme se ani, jak to vypadá vlastně s těmi médii, ať už tištěnými, ty tady taky už moc nejsou, že ano. A teď se to samozřejmě krásně na toho, na pana Moravce, že ano, jak se jmenuje, teď si nespomenuje křesní, tak se mu omlouvám, aha, kočky mi překousaly kabel a já se divím, že mi to tady furt funguje, nefunguje ty sluchátka, takže i to se tady je, mě to tady skáká z levýho ucha do pravýho, divím se, že tady je furt nějaký blbej signál a něco. Takže i takovéto věci se dějí, jak tak na to koukám. No, tak zjistili, že Václav Moravec Vašich, že no, ten, co tam dostával miliony, ten, co měl snad za hodinu vysílání 150 tisíc, tak dneska má pár tisíc sledovatelů na YouTube a nějak není schopný se uživit, takže už si toho všímají všichni, už si z toho dělají srandu a říkají, pan novinář se teda vycajchoval, když ho neplatíme my všichni, že jo, povinně, protože takhle jsme ho platili v té veřejnoprávní České televizi, jsme ho platili povinně, tak tady jsem teď si jako vydělává na svůj chleba ve zdejší sám a nějak mu to nejde, no, tak i takový lidé vlastně říkali lidem, co si mají myslet a jak mají myslet a co mají říkat a nesmí říkat a jak se nepojevovat, no, takže máte příklady ze života přímo, dámy a pánové.
1: Jasně, ale otáčí se to, vidíš to, že najednou mu pšenka nekvete, to je ten ohnivej kůň, totiž on jako vlastně spaluje to falešný, jo, on už nebude podporovat to klamstvo, tu povrchnost a prostě kdo umí rozlišovat a kdo umí cítit, tak už to prostě vidí, já vidím neskutečný změny, nejen v mým osobním životě, ale vidím jako, ani řekne, no to, a všichni nasraní, no to určitě je vedro, není úroda, není, jo, bleble, no jasně, podívejme se, jak jsme rozbácaní, když se o tom baví tady tisíckrát, jo. Takže já chci říct, že prostě i když to řeknu třeba pozitivně, tak 90% lidí mě bude oponovat, že jsou vymatlaná, protože oni to vidí negativně. Ale tady mi potřeba vždycky jet za to a zase si uvědomit, co způsobilo, že to vidí ho tak negativně, nebo proč se to tak děje. Protože přesně jak ty říkáš, my neumíme komunikovat, my neumíme spolupracovat, jo, tady každý důležité jak zábradlí na macoše. Jo, já říkám, že jste vždycky do rána všichni spali v knihovně a přece, jak říkám, i my můžeme chybovat, i my se můžeme mýlit, jo, i my můžeme měnit postoje, ale umím se omluvit, nebo pak řeknu, jo, jdu to víc ještě prozkoumat, hledám, jo, abych pochopila ty hloubky, ty taky studuješ různý, že jo, materiály, já taky a další lidi, a vrátím se i k tomu panu Danielovi, a měl odvahu přes ty překážky, když se mu smějou, přidali se další lidi, a v tom je ta síla přece, když jsme pospolu, v tom je ta síla, toho se oni bojej, že jo, ti, co to tady ovládají, ty systémový. Takže já jsem si teď ještě vzpomněla, já takhle skáču, ale to je u mě normální, vy už mě znáte.
0: Přesně, oni se bojí, když se postaví ty lidi, protože máme na to krásné obrázky, abych to tady musel tady hledat v počítači, ale samozřejmě to má ten, jak tam bičuje ten dav, že ano, postaví se jeden z toho davu předkloněných otroků, a když se postaví většina, tak najednou už pan s bičem couvá, a když se postaví skoro všichni, tak pán se klaní před nima. Takhle to funguje v tomhle světě, ale oni nás přesvědčili, že nemáme moc.
1: Přesně tak. A ti, co utočujou, tak jsou vlastně fakt úplně ty loutky, které nemají emoce, nemají pocity, jo, sami nevíjou vůbec, jo, nechápou. Víš, jak to myslím, viděnou černá a bílá, klapky a koni a tak dál. Ale já si chci teď udělat reklamu s dovolením na 24. září, to je čtvrtek, na setkání s Hankou Sarblochovou, protože já to ještě budu samozřejmě sdělen na Facebooku, Hanka to má na svých stránkách, jsme vytvořili plakátek, kde ona vydala teď tu novou knihu, nevím, jestli si čet, Hvězdný prach v nás.
0: Nečet.
1: Je to tam fakt jako pro mě srozumitelně, protože do pochopení těch zrad, těch sebezrad, jak to tady vlastně nějak fungovalo a co vlastně dokáže potom ta mysl a to ovládání, jak ty říkáš, skrze ty strachy, skrze tu manipulaci a tak dál. Takže kdo bude chtít, budu ráda, když se budete chtít s námi setkat naživo, s mojí maličkostí, Zanko a dalšími skvělými lidmi, to vždycky se tam, vždycky se sejdou jenom skvělí lidi, a protože stejné přitahuje stejné, jak já říkám, Marto, že jo, to má taky svoje, takže v Pohřelicích u Brna v restauraci Bulas bude to v 17 hodin, kdo by chtěl přespat, tak na tou restauraci je ubytování, že i Hanka tam bude spát, tak se to dá Já se to domluvit, zavolejte, napište a napište mě, kdybyste chtěli knihu, protože Hanka je, potom vám ji podepíše, bude vám, můžete pokládat otázky, můžeme si navzájem pozdílet svoje nebo nějaké vnímání života. Takže opakuju znovu 24.9. v 17 hodin v Pohořelice u Brna vás zvu na setkání s Hankou Sarblochovou, s její autogramiádou nové knihy Hvězdný prach v nás. A toto je, co mě vlastně neskutečně baví, tyhle projekty, tak jak teď jsem tady v Chorvatsku a přijížděl jsem ty lidi a zase odjížděj a já to cestování, opravdu mě to směřuje, Martine, do toho cestování, protože já tak nezávazně, bez těch závislostí potkávám lidi, předáváme si nějaké zkušenosti, moudrosti a jako ten koník v té svobodě se cítím výborně, takže mě to neskutečně tento rok osvobozuje ještě od zbytku těch iluzí a různých pokřivení, takže jsem za to vděčná. Škoda, že je to v týdnu čtvrtek, to byste si museli s přítelkyní vzít a třeba si udělat víkend na Moravě, víš, že byste to propojili, samozřejmě tam kousek je Mikulov, Znojmo, od Pohořelice, jo, je to tak 20 kilometrů, máme tam Kounice velké, kde máme ten klášter Rosakoeli, že jo, jsou tam zajímavá místa, silová místa, Pálava, a tak dále, a tak dále, takže kdybyste chtěli přijet, jste srdečně zváni, Martin nakonec za námi už na Moravě byl, takže ví, že jsme pohodáři, že nikoho vidlama nenaháníme, viď, Marťo?
0: Tak, zatím nám to vyšlo jenom jednou, loni ne, tak nevadí, určitě to vyjde příště.
1: Nevadí, takže... Tak, takže tímto jsem chtěla udělat tady tu vsuvku, protože pak jak pojedu dál, tak na to samozřejmě zase zapomenu. Jenom jestli by tam, dá se nějak zavolat, Martine, nebo napsat, nebo něco, jako lidem, dát možnost, jestli tam někdo je online.
0: Můžu na vaše app, nebo asi na telefonu, vidíme. Ale to zase neuslyšejte, tebe museli by dát jenom pozdrav. Můžou na WhatsApp samozřejmě, včera volali taky.
1: Mě nemusí uslyšet. Mě nemusí uslyšet. Hele, mě se teď stalo, jak dojela ta kamarádka z Floridy a ona, jo, jak jsme propojeni z toho dětství. A já zavolám to, jako, jo, bratrancovi a to a teďkom, hele, kdo tady teďkom? A já jsem začala mluvit a on, Ježíši, já nevím, kdo seš, protože jsme se neviděli 30 let, že?
0: Jo.
1: A za chvíli, a pak říká, počkej, ten tvůj hlas, jo, ty seš čipera. Já říkám, nazdár, jako víš, jak 30 let. On, no jo, ten tvůj hlas, to se nedá zapomenout. Takže jsme se smáli, že jsme se jako nepoznali přes obrazovku, ale přes hlas. že mě poznal. Tak vlastně i tohle se mi děje, Martine, že lidi, s kterýma jsem se viděla naposledy v dětství, tak že se to takhle krásně jako propojuje, ať třeba na krátký rozhovor, na nějakou krásnou vzpomínku, tak jsem za to vděčná, no. Takže to jsem chtěla jenom říct tady jako vsuvku i k tomu ohnivýmu koňovi. A určitě třeba, kdyby nám lidi chtěli třeba říct nějaké svoje vlastní, jak vnímají tento rok, jo, jestli je to na Pikachu, nebo vnímají, ještě řeknu tady k tému o myši, jak tady hořelo, tak samozřejmě jsem to četla na Facebooku, teď jsem viděla zpravodajství, že Facebook, no a pak jsem tam viděla místní Chorvatku, která byla naštvaná a ukazovala to jenom svým pohledem, svým natočením z videa, kde to nebylo tak dramatický, jak to předváděli ty média. A já to teď ale, jako pozor, já to jak to mám říct, nezesměšňuji, jo, to v žádném případě. Dokonce víme, že tam zahynula nějaká Slovinka, že jo, která byla na brigádě. Já v ten okamžik tam pošlu jako energetický poděkování, fakt těm hasičům všem, kdo tam prostě mají tu odvahu. A někdo tam psal, že nějaký pán vzal člun a tím člunem svážel lidi, že zachránil 60 lidí, jo, z toho hořícího nějakého nevětšího toho. A toto je pro mě ta odvaha, toto je pro mě ta člověčina, toto je pro mě ta lidskost, tohle je ta spolupráce a to je to, oč tady vlastně má běžet, jo. Nebýt upjatej, neodsuzovat, kritizovat, soudit, ale takhle konat, že, tak jak to dělají i další a další lidi. Takže chceš tomu, Martě, něco říct nebo v pohodě?
0: Nechci startuju WhatsApp, ale viděl jsem samozřejmě, ale to nejde říct, je to sprostý. Tam bylo jako, že mimozemštění předávali lidstvu recept v písemné podobě, recept na to, jak vyřešit všechny problémy lidstva. Tak to lidem dali odletěj, že jo, a lidi to slavnostně otevřeli a tam bylo, nechovejte se jeden k druhýmu jako lůláni, to řeknu hodně slušně. Tam to bylo opravdu na plnou hubu řečeno. A přesně tak to je.
1: Jo, jo, přesně tak. No a já tady mám jeden článek o tom ohnivým koni a tam píšou, oheň znamená odvahu a přímou sílu vůle. Jo, teď si vem, když ti lidi se vlastně modlej, to je další past, jo, to je církve. Pane Komario, nebo Ježíši, pojď nás zachránit, pomoct. Tak ty tam vlastně žadoníš, jako ty škemráš, jakože oni to mají za tebe udělat, jo? Když to teď rozebereme. Jak oni můžou jako z vrchu, jakoby, chápeš, jak to myslím, jak oni to za nás mají vyřešit. Oni jsou zaprvé v nás, to je to vědomí, že jo? Když si to potom pochopíš a poskládáš, ale tady vlastně pořád dáváš jakoby to utrpení najevo. My žijeme tady v tom utrpení a bože, za co nás trestáš a proč to a panenko Mario nebo někdo osvou. Dneska mimochodem tady Chorvatsko je svátek, paní Marie. A mně se líbí, jak ti Chorvati, opravdu je svátek, Martine, mají zavřený všechny obchody, jo, ctijou, mají oslavu. My jsme tady zažili, kapela přijeli na lodích, měli strička, pomalování, zpěv, tohle to, jak oni jako držej při spolu, jako víš, jako že ta síla, ale samozřejmě jsou tady i stínové frekvence, to nebudeme jako lhát, jo. Ale u nás v Česku bychom pozabíjeli všechny, kdyby na Štědrý den byly zavřeny obchody, že? Nebo den svátku a už horečka, že stojíš.
0: To by bylo, kterých by nemohli ani přežít den bez toho, aniž by šli do obchodu, že? Když to vidíme, tady má být jeden den svátek, já nevím, pondělí nebo pátek a vidíš, jak jsou narvaný ty supermarkety, kdy ty lidi jsou jak praštěný, zmiňuji to tady stokrát do kolečka. Jak... A to je přesně ono, já vím, že jsme kvůli nějaký, nebo aby jsme měli nějakou soběstačnost a vypadli z ruchu města, že jsme to měli udělat před 15 lety nejlíp, aby jsme už všechno měli rozjetý. Ale i pozdě začít bych řekl, že je lepší, než nezačít nikdy a nechat ten sen padnout, že jo. A to se nám rozhodně nechtělo. A hlavně neměl jsem Jarku, takže samotnému by se mi to dělalo těžko, nebo ty partnerky nebyly takový, aby do toho šli se mnou, že jo. Tak jsem musel počkat, hold, nedá se nic dělat, no. A budem zdrhat na vesnici na poslední chvíli, no. Ale zdrhnem, protože chcem.
1: Jo.
0: A budeme
1: no, mít a to je svoje. Právě ten... Tak, a to je ten symbol toho, že ty chceš a začal jsi proto něco dělat. Jo, uvědomil jsi, zpracoval jsi i to téma s těmi ženami, že jo, tak jak já si zpracovávám. Já, když budu furt nadávat na chlapy, nebo budu furt nadávat, tak co dělám? Oddělitelnost, jo. Když budu nadávat na politiku, budu nadávat na systém a ukazovat, za to můžou oni, My všichni, přátelé, jsme se na tom podíleli, že Martine mají všichni krátkodobou paměť a zapomněli za doby covidové, kdo vedl ty příkazy, jo, ve zdravotnictví. A my ho tam znovu asi máme, já ani nevím, kdo tam je, ten mladý, ani nevím, jak se jmenuje.
0: Jo, byl tam navolený, no protože lidi jsou blbí a dali Andymu a hnutí ano, no. Že ano, dali hlasy. No. No tak on si tam na úklid toho bordelu, který tam byl, jima způsobený, a nebo spíš zaštítěnej, oni to rozjeli, no tak on to tam teď uklízí, jestli si někdo myslí, že on tam něco dělá pro pacienty, no tak to jsou asi hloupí lidi, no, ale tak dobře jim tak, no. Někdy to jinak nejde, no.
1: Jako tady je i potom další věc, kterou vnímám potom, jak jsem to tady mohla pozorovat, že jo, jak přijížděly ty rodiny a různě to, ta výchova těch dětí, protože mám samozřejmě praxi ze školství, nebo jak jsem byla, já jsem byla samozřejmě jiná paní učitelka, když já řeknu učitelka, tak ježišmarja, každý si mě hodí do té škatulky těch jiných paní učitelek. Já říkám, ale já jsem právě byla vyloučena z toho systému, páč jsem nezapadala do těch tabulek. Nicméně chci říct jenom tady k těm dětem, nebo to, co teď se jako odehrává, jo. Protože tady už nebude platit, protože ono se všimá si to, Martine, že se fakt zrychluje čas v uvozovkách, jo, že čas neexistuje. Ale, že už to není 24 hodin, jo, že už se to zkracuje. A vlastně, když se to zkracuje, tak vlastně těch povinností nebo ten bič, který jsme si upletli, já jsem ho dřív taky měla, musím cvičit, musím mít tři práce, musím tady vypít ječmen, musím ještě držet dietu, musím udělat to, musím tady ten projekt pro celou vesnici a tisíc lidí, musím, jo, takže kde jsem byla, nebudu to popisovat, už jsem tam byla, tak z toho lezu ven, protože to není rovnováha. A teď se vrátím k tomu ty rodiče a fakt to pozoruju, to není odsuzování. Jak dneska vychovávají děti, dají jim hračku, dají jim nějaký ten. A já jsem tady zažila teda jednu rodinku a holčička došla a teď úplně ty ruky v bok, jako a okamžitě běž nahoru, protože tě hledá. Ta holčička měla 8 let, jo, jako na tatínka, jo. Protože a ty tou tóninou fakt mluvila jako ta Štumbarfierer, která rozkazem a příkazem a já jsem tak zastavila a já říkám, halo, teď jsem řekla její jméno, nebudu to tady jmenovat, já říkám, co to teď bylo a ona tak na mě úplně ty oči zly jako vyjela, jako co si ji dovolím, jako jo, jako já říkám, hele, jak mluvíš s tátou? Dívej, já ti řeknu, jak se to dá udělat. Hele, tati, nemohl bys, prosím tě, hledá tě mamka, chce s tebou mluvit nahoře. A to a teď úplně, teď znejistil Martina i ten táta, protože se cítil jakoby, jo, jako trapně. A on, no, my to tak máme, že? A teď ho chtěl chytnout za ruku a ona do něho kopla. Ona normálně do něho kopla, jako uražená. Jo, uražená. 8letá holčička, jo, tak mám co říct, co oni vidí, a to jsem vidívala i já dřív v tom dětství. Tak my to vlastně do těch dětí programujeme, jo. Místo toho, aby jsme se zastavili říct, hele, takhle ne, kamarádko, jo, protože táta tam má strach, protože už je to jeho druhý vztah, jo, už je to druhý manželství nebo vztahový bleble, cítila jsem tam spoustu, to není, že ho odsuzuju, nebo že, tyjo, teď co budu načítat, teď prostě za prvé ho znám, za druhé, ale prostě cítím to tam, jo, vy znáte moje cítění a vnímávání, takže, ale pak jsem už řekla, už víc nebudu říkat, protože to není moje, ale prostě v ten okamžik jsem cítila, že do toho mám jako vstoupit a ukázat tu, jako to, jako bych se mnou lištila tu malinkou, že může jinak, ale pak za mnou začala chodit a ona to půjdeš se mnou, úplně mě začala jako víc, obdivovat, ale začala normálně za mnou chodit a to můžeš se mnou, to já říkám jasně. No a teď se mě začali, ona měla ještě kamarádku a teď se mě na spoustu věcí začali vyptávat a najednou tam vznikl úplně jiná vazba mezi náma, protože ať jsem tam byla jakoby v úzovkách, jsem tam řekla takhle ne, já jsem mi vlastně dala najevo takhle ne, jo, tak se to otočilo a ty holčiny prostě úplně v pohodě pak se mnou komunikovali, sdíleli tady pobyt a byli úplně na pohodu a ta druhá byla taky taková ustrašená, já říkám, hele, ono je to těžké, jako říct přes strach něco, ale já vím, sama jsem to zažila, jak jsem se bála rodičům něco říct nebo to, ale mějte odvahu, ale říkejte to v klidu, neříkejte to afektovaně, říkejte to v klidu, hele, já si myslím, já to vnímám. A tak jsem ty holky obejmula, povzbudila, jo, a toto je hodně taky pro nás důležitý, protože jak se bavíme, to je další generace, že jo, kterou chceme ji mít taky tak dosranou, jak jsme my sami, nebo budeme to teda konečně tady měnit. A znovu apeluju na to, že ten ohnivej kůň, a nejenom ohnivej kůň, toto je začátek nové etapy. My jsme v jedničkovém roku změn. To znamená, chcete v tom pokračovat, vyhovuje vám to, že jsme zničení, utrápení, ustrašení, vycucení, to už prostě ono nás to ani nám to nedovolí, ten vesmír. To znamená, tady prostě jde o to, Marťo, si rozmělnit, jak ty to říkáš, krok za krokem dělat změny, že musí být každý den rovnováha. Kdy pracuješ, kdy máš čas na sebe, kdy máš čas na rodinu, na svý koníčky, jo? A teď se tady zastavíme. Já to vezmu na svých příkladě. Já když jsem doběhla z práce, jsem vyflusaná, já nemám energii, ale já jsem musela jít 3x týdně cvičit jogu, nebo jít na kruhový trénink, nebo jsem... A odkama berete tu energii? Schválně. No ještě z toho vyčubaný, jo? Takže jedu na autopilota, takže já prostě likviduju sebe, tělo i toho duch, rozumíš? Já to prostě vyčerpávám se. A já pak jedu v přetíženosti, já jedu v přežívání a já jedu potom v té naštvanosti, že jo?
0: Jedeš vlastně na dluh, že jo? Já to znám, znám zase ze spánkovýho dluhu, když jo? Mám raní, tak od pondělí, vlastně od neděle v pondělí, když nastupuju, tak zkrátka to spím 4 hodiny. Když se zadaří, někdy spím třeba jenom 2, protože mi nejde usnout.
1: No.
0: A pak to tady doháním celý týden, anebo o víkendu až. Takže to je taky hrůza, jo. A vím, co to dělá no. S člověkem. Když pak ještě jezdím hodinu do práce a hodinu z práce, že jo. Takže to přesně. Jsou věci, kde to tělo i mysl pak dostává zahulit jak svině, no.
1: No a to je to krok za krokem, že vlastně, když jsem to chtěla začít měnit, tak najednou bylo míň klientů, neměla jsem tolik té aktivní činnosti, lidi se jakoby ode mě odpojovali a teď zůstáváš sám, Martin, nejenom sám, jo, a teď ten pocit, a co já tady sama zmůžu, a co já, jo, jako už ta hlava ti to zase, no jsi normální a už je tam ta nejistota. Už je tam zase ten program nejistoty, že předtím jsem zachraňovala rodinu, u nás krásný vzorec obětovat se v rodině, že moje máma to říkám, ne, já už se nebudu pro nikoho obětovat, já prostě žiju jinak mami, já cestuji, já prostě a v klidu jim to dokážu říct dneska, jo. A moje máma říká, ale já ti fandím, protože já jsem nedokázala ani zlomek toho, co ty, jo, prostě změnila se mě forma komunikace s rodiči. Nejsou už fakt na nikom závislá. A to je neskutečně, Martine, osvobozuje. A taky si přeju potom ještě s někým, že budu věřit, že přijde i ten muž, s kterým budu sdílet a jak ty říkáš, tvořit další etapu, protože mi 60 a teď to neříkám jako, že se hážu do důchodového věku, nebo já to říkám jako, že něco tady mám prožitý, ale já nehážu flintu do žita. Já právě teď cítím, jak se tady krásně regeneruju, jak se mě vrací síla, jak se mi vrací chuť do života. Ale už nepojedu v tom Rappelhausu, v kterým jsem fungovala doposud. Jo, že opravdu jsem hodně ubrala a možná ještě budu ubírat, ale já se cítím jako volně, svobodně a potom vlastně do toho života vy nemusíte furt kalkulovat, jo, mít strach z budoucnosti, jo, my nebudeme mít nedostatek jídla, teď kde co, jako jo, zabezpečíme. Třeba řeknu další příklad známé, která tady byla a

0: uvolňovat ten program té nedostatečnosti a program šetření, protože ona v tom byla vlastně naštvaná a já jsem bývala taky a pak jsem byla ještě, Martine, naštvaná na ty bohatý lidi, že oni můžou si všechno koupit a oni všechno, že? Tak jsem vytvářela krásnou oddělitelnost a program chudoby a bohatých. A tím, takže tady apeluju i na to a já jí říkám, hele, zkus to otočit. Já když jsem slavila 60. v únoru, a vy to víte, že jo, tak jsem, protože jsem byla pozastavována, ale vím proč, protože jinak už bych tady ani nebyla zdravotně a psychicky, tak já jsem za to vděčná, jo. Tak jsem si řekla na ty narozeniny. Všichni, já jsem napsala na pozvánku, všechny lidi, který jsem pozvala, říkám, prosím vás, nepotřebuji ani kytky, dejte mi do obálky nějakou penízku, já ráda cestuji, jo, takže já, tak jsem si to nastavila, Marťo, záměr, že penízky, které dostanu v obálce, že si z toho zaplatím oslavu a ze zbytku pojedu na Sicílii. No a zeptej se, jestli se mě to tak splnilo. No splnilo.
1: Nestíhám zapínat
0: protože...
1: mikrofon. Splnilo.
0: Aha, dobře, omlouvám se. Že víš, jak to chci říct, že to prostě funguje. Když už tam není ten strach z té nedostatečnosti a že tam nemám tu kontrolu, že musím šetřit, jo, tím vlastně se dáváš ve smíru najevo, aha, nemám nic, musím znovu začínat. Jo, chápeš, co tím chci říct, že to jsou prostě hloubky pracování s tou nedostatečností, s těma zradama a vlastně to je téma tady toho ohně, který se nám letos takhle krásně nám vlastně cílí do toho, kde se máme už jakoby pohnout tou prdeli, kde už z toho máme vystoupit, kde už si to máme konečně zpracovat. Jo, že to není o záblesku venkovním, nebo že teď bylo zatmění slunce a všichni si koupili kukle a nějaký speciální brejle a čumijou do toho a juchuchu a juchuchu. Jo, prostě to je furt to odvádění té pozornosti. Ale já prostě v té každodennosti si fakt jsem si mentálně zpracovávala ty přesmyčky, ty vzorce chování a dneska můžu říct, že cítím v sobě mentální svobodu. A to je vlastně zase ten ohnivej kůň, že jo? Představte si koně, jak cválá a jak je šťastný, že jo? Že vlastně není pod vlivem toho, co se děje venku. Rozumíš mě? Není pod vlivem to, co přichází zvenku k němu. Protože on se na to dívá v té moudrosti a umí to jakoby rozklíčit a nenechá se tou myslí a tím vším zase rozsekat. Jo? Nenechá se zase zahnat do kouta. A tím vlastně začnete tvořit ten život úplně jinak. A to je to téma, který se tady prostě opravdu děje. A je to vlastně i práce s tím tělem. Protože teďkom, jak to všechno zesiluje, to léto nám tady graduje, podzim bude taky gradovat, že bude rovnodennost, budou zase nějaký ty témata. Takže i to třeba téma smutku, jo. Já jsem měla třeba půl roku úplně takový jako zvláštní propad, já jsem to nedokázal ani popsat, ale já jsem si v tom jako rochnila. Já, jako nemyslím, že bych to, ale nechala jsem, ať to prožiju. Ať to ze mě jde ven, že lidi, když něco, tak oni se toho leknou a chcou se toho rychle zbavit. A to je pruser. Jo, takže oni vlastně něco čistěj, pak se zarazej a pak vlastně neumějou v té hmotě tvořit, protože jsou v tom úplně zmatení. Jo, to znamená, že my musíme procíťovat a trávit přes celé to tělo. Ono už to jinak prostě nejde. Proto potom chápeme, proč máme jako vznikají ty nemoci, že jo? A ty psychické stavy. Podívejte se, kolik lidí dneska ve středním věku jsou nemocní. Jo? Jsou bez energie. Jedou na to autopilota. No protože tady byly dany ty ambice, byly tady dany ty věci. Jo, musíš ještě víc, musíš. A z toho to je potřeba vystupovat a navracet se vlastně k tomu, co každému přináší jakoby to osvobození a tu radost. Jo, i to, že třeba půjdeš s pejskem na procházku, tak tam je ta radost. Takhle malý jako obyčejný věci, ale má tam být ta radost. To znamená, nejsou v těch povinnostech, nejsou nastavená, že musím, protože my sebe vlastně zničíme. Jo, my tu smrt nedovolíme, aby vlastně se spálil a vzniklo něco nového. My ju vlastně degradujeme, že pak vlastně to tělo umírá, protože už to nezvládá, jak je přetíženo. Jo, máš k tomu něco, nebo je tam někdo? Nic?
1: Zatím nikdo nepíše, nevolá na WhatsApp 775-829-812, ale já teď mám dovolenou tenhle týden, takže prakticky už jsem na konci, ale mě to nevadí. Ale potřeboval jsem ji, opravdu jsem ji potřeboval, to nebudu říkat, že ne. Ale slíbil jsem, tak jsme s Amálkou byli v pondělek na koupáku, tak sice neví, co to
0: super.
1: Znamená úžasný, ale říkala, že to byl ten nejvíc úžasnější den. Pak to říkala

0: který, když jsem ji zprovoznil po Sebíkovi, starší kolo na její velikost, takže už má 20 palců velikost kola. No takže úterý, středa, čtvrtek jsme jezdili, každý den jsme přidávali kilometr, kilometr, kilometr. No, takže to se jí taky moc líbilo. A včera jsme byli vlastně za koníkama, užili jsme si to jenom spolu a s Jarkou, no dneska jsme to taky strávili spolu, no byli jsme teda na action, na akci, tady je to Festpo, dřív to bylo, jak se to jmenovalo, no jakoby sraz motorek a oni to pak samozřejmě si to kluci nechali vzít od jiný paní, takže to přešlo do těžký komerce, no takže už se tam, tak jsme jenom tam byli na 2 hodinky a zase jsme byli za koníkama, no. Strávili jsme to tak, jak jsme potřebovali, takže jako super, no.
1: No a teď já se vrátím ještě zase k tomu ohni, protože ta jako oheň je ta odvaha a tady v tom článku se píše vlastně ohnivý kůň jde tam, kde jiní vůbec nevkročí, jo, kde se ostatní bojí, on ten kůň ohnivý se zvedne a jde. Kde jiní zastaví, on zrychlí. Je to energie průlomu, to znamená to, co už nám neslouží, tak on to spálí, když vy mu to dovolíte, když tou myslí tomu nebudete bránit. Ne postupně, ale náhle, jo, jak to přijde, pš, jo, zhoří, to je ten Félix, jak se říká, že jo, jako ten Félix, jak vstoupne z toho popela. No a my se vlastně spojujeme teď vlastně sami s tím vnitřním zdrojem. My už máme pochopit, že nic fanatické, dogmatické, prostě to je furt ta mysl. My máme věřit v to vědomí, který máme v sobě. To je to rozpínací, to je to, jo, to není to omezující, limitované. No a když si to dovolíte, tak se otvírá čas, kdy se budete rozhodovat rychleji. Kdy budeme mít odvahu říct konečně tu pravdu. Kamaráde, srdečně, přítelkně, jo, už to chci jinak. Já už mě tahle hra, tenhle vztah nebaví. Nebudu už říkat, že počkám, až děti dorostou, ale já chci konat tady a teď, jo, říkám příklad. Prostě pochopíte, že přestanete čekat, až přijde něco lepšího. Na to jsem taky měla ty iluze. Nebo furt tu naději, jo. Když řekneš tu naději, tak pořád jako vstupuješ do budoucnosti, jo? Když se rozklíčíme to slovo naděje, jo. Já dávám naději, že on se zlepší, nebo on to pochopí. Já dám naději, že ty lidi to pochopí, jo? Nebo lidstvo to se probudí. Já dávám naději, že... No ale tím vlastně tam vytváříš to, že od toho tady a teď, od té reality, která je vlastně falešně tam vkládáme něco do té budoucnosti, jo. To znamená, když začneme být pravdiví, tak říct ano, teď se cítím třeba takhle a takhle, ale vím, že s tím stále můžu pracovat a to jedině přes sebe, v sobě, jo, protože to starý vlastně, co jsme žili, to Matrixovi, jak tomu někdo říká, to 3D, je, tam bylo ten pokřivený mužský princip a bylo tam vlastně věčně zranění dítě. Jo, a to malé dítě, když nedostane hračku, vemte si, co dělá. Dítě, který se cítí v nebezpečí, nemělo dětství, jo, o tom mluví i Michael Jackson a tak dál, jo, z toho vznikali ti vrahové a tak dál, takže my to všechno tohleto už teď můžeme jako měnit, ale ne tím, že budu sledovat pořady venku, ne, že budu fandit mimozemšťanům, ne, že tím teďkom, že tady byl nějaký záblesk, tak už přijde ráj na zemi. To je blbost, jo. Je to prostě... ten kůň prostě jde tam, kde je ta pravda. Jo, ale ona pravda taky není, je to jenom úhel pohledu, jo. Je oddaný tam, kde ten kůň půjde tam, kde může svobodně dýchat. Když vás něco dusí, kdybyste viděli, jak já normálně půl roku vychrchlávám, ale tak, a já jsem byla ještě letos i na Havaru nečekaně s kamarádkou, to taky bylo perfektně, ona mě zavolala a říká, hele, nejela by se mnou, můj manžel s dítětem je... Já bych ho chtěla překvapit, já už jsem tam 7 let nebyla kvůli zvířatům, kvůli něčemu a ty jak mě to učíš, abych vystoupila tady z těch, jo, jako z těch vzorců a dovolila si to, hele, pojďme za ním na Havar, pojedeme autobusem a pak trajektem. A já jsem v životě na Havaru nebyla, takže to bylo někdy v červenci, mimochodem ty uznáš, taky byla tam na akci Peťulka, jo, to je ta školička, takže ho zdravím taky rodinu Světlikovic. A tak jsme vyrazili a já říkám, jo, a ona mi zavolala, a tak si to nech promyslet, jako 2-3 dny. A já jsem večer už ji volala, já říkám, věříš, že pojedu, protože jsem seděla doma v tom teple, jo, a já říkám, já mám ráda to dobrodružství, ten výlet, no, takže jsme vyjeli autobusem, flexibusem z Brna do Zagrebu, ze Zagrebu do Splitu. Můžu říct, že jsem poprvé v životě jela takovou dálku autobusem. Zase můžu to teď porovnat, jaký je letadlo, jaký je auto, jak je to v autobuse. Mám zase zkušenosti, bylo to příjemné, byla jsem z toho překvapená. Všechno jsme zvládli, přesedli jsme a poprvé v životě jsem jela trajektem, juchuchu. Takže 2 hodiny jsme se kochali, ale pozor, ten její manžel pořád nevěděl, že tam budeme, jo. A já říkám, hele, až budeme vystupovat už ven, ten Nový Grad nebo kde, tak já říkám, tak mu zavolej a že to udělá, jako jestli by neměla, ona měla myslím svat, já už teď nevím, jo, já mě taky vypadává ta paměť, ale to nevadí, zkrátím to, prostě najednou, ahoj, neměl bys chvilku čas a on se lekl, že se něco doma jako stalo, že jo, protože ona ty zvířata má, no, má na starost a tak a on říká, proč, děje se něco doma a ona mu říká, ne, že bys dojela na kafe za mnou, já tady stojím před trajektem a on, ty se zbláznila, ne? On tomu nevěřil, jo, on měl šok, jakože jeho žena nečekaně sedla a dojela za ním a za jeho dcerou, za jejich dcerou, no až já, jako bonus, že jo, my se známe, jo, no já jsem tady s Janou a tohleto. No tak on sedl do auta, přijel pro nás a ještě jsme to udělali, aby to bylo překvapení i pro jejich dceru, tak my jsme byli schovaní v tom autě a teď on zavolal a říká, pojď mě pomoct, já jsem byl nakupovat, pojď mě vynosit nákup z auta. Tak ona přišla, teď jsme otevřeli ty dveře a ona uviděla tu mámu, že jo, a teď se normálně rozbrečela, jo. A to jsou takový krásný jako zážitky, co tady děláte, ne? Prostě, víš, jak to myslím, to by tě nenapadlo, že?
0: Tak, že, prostě že najednou... by to vlastně, že udělala krok, který by to okolí, i to nejbližší jo. okolí, nečekalo nikdy v životě, že jo?
1: No.
0: Že by toho byla
1: a ona se bála. A ona se vždycky bála, jo? Ona říká, ty, jak jsi se mnou ve školce tady a učíš nás to a já jsem si na tebe vzpomněla a ne, já ten strach překonám, já konečně ten domov opustím a i ty zvířátka, řeknu babičkám a synovi a oni to zvládli všechno, jo? Takže tak bylo takový krásný setkání, mám u synu, jo? A dojetí. A ona říká, já jsem na sebe pyšná, Jano, že jsem to vlastně dokázala, jo? Takže my jsme tam strávili 4 dny na Hvaru, no a pak už nás stáhli, ale to chci říct, byli tam silní. Větry a zase tam hořelo, já kde vstoupím, tak hoří, nebudu to brát osobně. Ivan Dolič, to bylo taky silný a můžu vám říct, že pak jsme tam projížděli tunele, Marťo, kteří tutali normálně ručně, já se vždycky pátrám, víš, o tu historii, jak to tam bylo, proč se to dělalo. Tam je to hodně nepolíbený, je to tam nádherný, je tam ještě silný ostrov, teď nevím název, no samozřejmě to vždycky vypadává. Prostě Hvar má taky svoje kouzlo samozřejmě. A chci říct, že jak tam začalo hořet a zase ty vrtulníky a to, já jsem byla v té důvěře a tak dál. A jenom večer, jak jsme jeli na večeři, jsme se vraceli a normálně, když se spodíval na ty hory, na ty kopce, tak to svítilo, jak když na dušičky, když rožneš na hřbitově, ty světýlka. Jo, jak to ještě doutnalo, víš, a pořád ty vrtulníky, ne, to jsou fakt, ti chlapi jsou božani, jak to umí nabrat tunu té vody a pst, jo, rozprskne to. Takže byli jsme v důvěře a zase se tam ukázali charaktery lidí, protože tam na těch apartmánech byli Češi, zbalili se, odjeli, měli strach, jo, domorodci úplně v klidu, protože to berou jako běžný, že jak je sucho, někdo odhodí vajgla, někdo, jo, prostě se to vznítí, až když je vítr, že jo, ale druhý den už ten požár byl fakt pod, fakt díky těm hasičům a vojákům a tak dál, všechno bylo bezpečí, takže já jsem tam zažila zase oheň, ale jak bylo hodně to teplo a vítr. No tak já už jsem odjížděla, přátelé, a už mě nebylo dobře, jo, už se mě spustil proces, prostě hodně, zase extrémní, klimatizace, teplo, jo, já na to sucho lstivá, že jo, zase zlatý střed, já říkám, všechno je to o tom zlatým středu, jo. Takže já už jsem jela v teplotách, oni mají velký auto, takže mě udělali prostor, že hodili na mě deku, hele, chceš někde zastavit, ne, já potřebuji spát, takže jsem dojela domů s teplotama, oparama, protože tam bylo hodně, že jo, všude je klimatizace, trajekt, jo, autobus, všude dneska mají klimu, v letadlech, však ty to víš, a je to fakt někdy nepříjemný. Jo, já jsem na ty chlady jako prostě citlivá. No, takže jsem týden potom jakoby prospala, šly ze mě procesy, já jsem byla v důvěře, že se léčím, žádnému doktorovi jsem nešla a za týden jsem zase užila a teď ta Peťa, je to kvůli nám, já říkám, nic není kvůli tobě, není oběť ani viník, prostě se ten proces stál, já jsem šťastná, že jsem s tebou jela, že jsme překvapili tvýho manžela, že jsme tam mohli posedět, že jsme šli na večeřu, že jsem se dozvěděla historii Hvaru, že jsem zase vnímala druhý části Jadranu, protože všude je to jiný samozřejmě, jo, že jsem měla zážitek a dobrodružo, jo, a toto je ono, že prostě v každém minusu vidět plus. a v tom plusu vidět i ten mínus, jo. Takže já letos to Chorvatsko je mi teda, jo, celý to léto takhle cestuju tady Chorvatsko, protože třeba když jsem si nacítila nějaký, že bych letěla někam, tak mě to tam nepustilo, jo, jakože to teď není dobrý letět tam a tam, jo, to je to moje cítění, vnímání a to je to rozlišování, kdy ti lidi se to mají učit, jo, je to teď pro mě vhodný, anebo třeba jsem viděla potom diskuze na tom Omišu včera, jak hořel, ježiš, teď musím zrušit dovolenou, jo, co tam budu dělat, jo. Přátelé, oni dneska umí uhasit, jo, vypadá to tam někde, že to doutná, nebo, ale je to v těch kopcích, je to v těch, víš, že to myslím, jo, já nemůžu teda konstatovat, tak je to v Omiši, já tam nebyla, jo, ale víš, jakože, tak já už nikam nepojedu, já mám strach, a co když tam zase bude hořet? Ano, bude hořet, budou zácpy, budou, já nevím, jo, jako věci, které se prostě běžně, ale teď to jede zase extrémně, Martine, protože je hodně toho ohně, jo, takže se prostě, jo, takže buďte obezřetní, já když teď jedeme autem, tak my se střídáme ve řízení, hele, jsi unavená, zastav, dáme kafe, neděláme, nehrajeme hrdin, že ujedu celý Chorvatsko sama, jo, a takhle si to prostě rozděluju, abych nešla na toho autopilota. Abych mohla rozlišovat, cítím, že to teď chci, protože to tělo mě okamžitě dá signál tím, že začnu se třepat, nebo se mě stáhne žaludek, nebo je mi, jo, jako prostě ne, nedělej to, Jano, nedělej to, nejde to.
0: Nejsme jo. Supermani, tady je z krásného seriálu, teda ten, jak se to jmenovalo, Walker Texas Ranger, tam mu vlastně říkal, když jste si naposled vzal dovolenou, a mu říkal, že Walker, že si to nějak nepamatuje, a doktor mu říkal, víte, kdo mu měl první? Hypochondři, ty s každou blbostí letěj k doktorovi. Ne, teda takhle, já jsem to otočil, hrdinové, že umírá jako první a nejdýl, že se dožijou hypochondři, protože s každou kravinou letěj k doktorovi a mají prakticky perfektně zmapovaný svůj zdravotní stav, no, takže to si pamatuju, takže netřeba, dámy a pánové, si hrát na super hrdiny, všichni máme své limity, všichni musíme, měli bychom, ta společnost nás zase k tomu nutí, aby jsme to jako neměli, měli bychom znát ty své limity přece. A je to zase o tom dojet zdravej. Já i ty lidé, co se mnou jedou v tom vozidle, přece mám i zodpovědnost za jejich životy, nejenom za svůj. Je to i o té bezohlednosti a je to hlavně o tom egu, bych řekl.
1: No jistě, přesně jak to říkáš, to je zase ta mysl, protože ta chce být důležitá, že jo, ta pořád, jo, jako zamyslet se, jak my tady furt tu důležitost, ten český národ máme. Já opravdu, když můžu teď, jako jak se setkávám s různými, jo, Chorvatí a když jedeme Srbsko a to, nebo když jsme byli spolu ve Vysoko, tam byli úplně jinak, že jo, ty energie jsou tam jinak, lidi jsou tam jinak, ale dojedeš do Česka, už jedu k hranicím a začnu úplně takhle dýchat blbě, stáhne se mi to a svým způsobem jako vlastně mě to jakoby nebaví, jako protože nedá se konkrétně, buď si každý stěžuje, nebo má tu svoji důležitost, jo, a já říkám do prčic, tak co se to tady s tím národem, já vím, že to nemáme jednoduchý, já vím, že, já se tady pozor, já nemám miliony na kontě, přátelé, já nemám, jako, ale přes ty hovínka, to nebyly hovínka, to byly hovna, prostě říkám, ty jsi se tady nadělala, tak si je teď pojď teda zase zpracovat, odhrnout a vylízej z toho ven, jo, a takhle konám v každodennosti a vidím, jak se ten můj život proměňuje do větší lehkosti, pohody a vlastně to je ten ohnivej kuň, který vlastně chce i v těch stazích tu svobodu. Jo, jak může v těch stazích fungovat, ty můžeš sám, já můžu posoudit, jaký jsem měla vztahy s předešlýma chlapama. Závislostní, sloužitým, ale to není, že odsuzu, to jsem si já, protože oni mě pomáhali, abych to viděla a prozřela, že jo. Ty jsi měl zase ženy, které tam byly agresivní a tak dále. Jo, prostě každý jsme měli a máme. To neexistuje. Zkuste mi říct, že tady někdo zažívá nádherný zácný vztahy postavit. To není pravda. Všichni jsme tady v karmických byli stazích, jo. Ale to je prostě to, furt se vracím k tomu, že musíme začít od sebe, jo. Protože to, jak jsme chováme my k sobě, to, co jsme dovolili, že já jsem neměla hranice, neměla jsem limity, já jsem tady holka pro všechny, já budu dělat to dobrodiní, jo. To je všechno past iluze. A toto, když začnete měnit, tak potom vlastně přichází ta opravdovost, přichází ta svoboda. Já řeknu, hele, nezlob se, já ano, půjdu do stavu, ale chci to, nebo mám představit takový a takový, jo, ale už tam nemám tu mentální přesmyčku, já tomu chlapovi, já těm chlapům nevěřím, protože oni mě kdysi mlátili a tady ti chlapi jsou hajzli, ale na druhou stranu budu apelovat na chlapi, že vlastně, protože fakt jsou v té hlavě, radce, tak opravdu pokud chlapi nepůjdou zpátky do toho lůna, kdy vznikly v tom lůně té mámy, jo, a nespracujou si taky ty svoje stínovy, tak jak to zpracováváme i s ženami, a nepochopí, že jediný spojení s kořenama, jaký? Přírody, jak to, že ty jsi přírodní člověk? Jak to, že máš rád koně? Jak to, že máš rád kočky? No, protože jsi spojený, Martine, rozumíš? Nemáš to ego, který by, jo, a teď tě teda jako nedávám na podstavec, aby se jako, ale přítelkyně třeba poděkuje. Ne, já to říkám teď v humoru. Rozumíš něco, chci říct, že prostě stojíme nohama na zemi. Prostě vás ta doba té pokřivené spirituality, té ezoteriky, což byly ty ryby, a my jdeme teď do toho berana, tak to je prostě nebe a dudy. Protože vlastně ta ezoterika, musíš se modlit, musíš meditovat, musíš, jo, musíš takhle na hovno. Já musím furt stát nohama na zemi, že jo, a jak ty říkáš, mít zodpovědnost, ale říct si, potřebuju tento další projekt, potřebuju mít 3 baráky, nebo mě stačí ten jeden a raději ty další čas budu cestovat, budu se víc věnovat sobě, dětem a koníčkům, jo. To je ta pravda. To je ta pravda, kterou ti nikdo nemůže diktovat, než ty sám. A v té komunikaci zmizí postupně důležitost, protože budeme asertivní, to znamená, nepojedeme, že budeme mlčet, nebo že budeme agresivní, jo, to je asertivita, že jo, naslouchat, jo, říct, OK, ty to máš tak, chápu tě, jak se cítíš, tak jak jsem potom tady mluvila s těma holčičkama, já vás chápu, holky, já jsem to taky zažívala. A proto vlastně já čím dál víc chápu, proč jsem si vybrala tu cestu moji, tam bylo hodně to odmítání, jo, ty boje a ty konflikty, protože když ti lidi za mnou dojdou na konzultace, tak já řeknu, já vás chápu, já to znám, a oni na mě takhle koulej těma očima a prostě jdu tím soucitem, protože odpouštět nebo měnit něco v hlavě fakt nefunguje. To jde přes tu mentální úroveň, to jde přes ty kořeny a v tom jsou zase jako já dobrá a jsem ráda, že s tím umím pracovat, protože vlastně šaman. Jo, když jako šaman, dneska tady ezoterika udělala šamany ze všech, protože má bubínek a dá si péro za klobouk, tak je šamán. Tak já to jsem úplně nesnášela v tom slova smyslu, že šaman je pro mě pán, který pěstuje sad, Martine. Vykládá si s těma stromama, jo. Bude spojený s tou přírodou, s těma živlama. To je šam, to je příroda, jo, to nemusí být na to bubínek, na to nemusíš tam mít brko za uchem, jo, prostě máš to spojení, jo, teď teda mluvím k těm mužům, a obrácení u těch žen, pokud, a vím, co to je, že jsem měla všechno pod kontrolou, sama sebe, co jím, jak se chovám, afektovanost, jak to mají druzí kontrolovat, abych měla přehled, to je průsar, děvčata, jako vrata, protože ten okamžik fakt máme zavřený srdce a vlastně to srdce, ta moudrost, ta kosmická, ta zdrojová, ta láska, o které tady všichni jenom mluvějí, je vlastně ten kalich. Jo, když se ho vezmeš, tak je to otevřený kalich. To je ten grál.
0: O těch šamanech, teď zrovna jsem tady viděl, probliklo na mě někde tady videjko na sociálních sítích Mislav a ta pana Zelený. Měli bychom ho znát, že ano, ten co roky, jo, 40 let žil mezi Indiány a americkými, tak on to říká, že když to někde teď na seminářích někde řekne, že je tam úplně běžný, aby ty lidi, nemusí to být ani šaman, šaman ví, jak se napojit na duchy lesa, jak na jednotlivý nemoci získat směs nebo z kterých rostlin, kolika, kaco, to zkoušej pak samozřejmě nějak nastavit, tak ale šaman se dokáže napojit na ty duchy a řekněme tomu, nebo entity lesa na rostliny, aby mu řekli, jo, já na to budu fungovat a takhle. No a na druhou stranu on tam říká, ale všichni tam mluvějí se zvířatama, s rostlinama, se stromama, není to s kamenama, že ano, o tom se vlastně baví i ten Jarda Dušek, o tom taky vyprávěl při 4 dohodách, když byl tady v Kadani. Takže jenom my jsme ty skvělí, pohlcení v hmotě, že ano, ty skvělí, který si budou ťukat na čelo, že to je blbec, on mluví se stromama, nebo objímá stromy, že ano, takhle, a nebo s nima komunikuje, anebo je jenom v duchu, když tam nemusíte nic hejkat. Ale zkrátka tady ta společnost hmotná nás právě přesvědčuje o tom, že každý, kdo by tak činil, tak je blbec, že ano, protože přece jenom my chytrý, víme, co máme dělat a jak se máme chovat a přece to hmota to vládne, no, tak to je ale jedna velká kravina, že jo. Protože myšlenka vytváří, utváří, formuje hmotu, to je ta informace. My dáme informaci a ta hmota. Máte myšlenku, že si uděláte židli? Truhlář, lavičku, já nevím, co chci, nevím, anebo jenom vymalovat, že ano, něco, a nebo jenom malovat obrázek, nebo něco takového tvořit, vyšívat a tak dále, plést, když to bylo běžné. A zkrátka, no, ta myšlenka už na to, a když přidáte tu míru a materii, ano, tak vlastně vám to vytvoří tu trojjedinost, která vám určí, že vlastně to pak vznikne krásně. Ten výtvor finální, ale myšlenka tomu dává. Ta je ta původní, to je to i, jak nám tady říkají zase ten, že ono, jak se tomu nadává, velký třesk, přitom ty superfyzici dneska už říkají vlastně, že to asi není pravda, a to taky Jarda zmiňoval, Jarda Dušek na tom svém představí, že vlastně už se nějaký rok razí vesmír bez počátku, protože oni nemůžou říct, s jistotou, kdo dal ten první impuls, čí to byla myšlenka k tomu velkému třesku. Tak teď už se razí nějakých, já nevím, 5-10 let možná, se razí teorie, teda, zatím je to teorie, vesmír bez počátku, dámy a pánové. Jo? Ne velký třesk, ale bez počátku, protože oni by museli přijít na to, kdo dal tu myšlenku, budíš, staníš se. No a na to oni nechtějí odpovědět.
1: A to je to ono, víme hovno, že? Co pořád, jako co tady můžeme, jako o těch vesmírech, o tom, jako, že jo, zkoume se, teď se mění vlastně i v tom kosmu a tak dále. Ale jako kdo to může jako říct, opravdu takhle to je, jinak to není, že? Takže vlastně pořád zkoumeme, ale já jenom chci říct, že tohle teď, co aktuálně se tady děje, je proto, že opravdu ta energie, která sem přichází z kosmu, je vlastně daná na té jinové esenci, která tady byla hodně zadupána, a to je to srdce. Jo, to je to srdce, to, ale nejenom to fyzické srdce, ale to spirituální, to vyšší srdce. A to znamená, když vlastně vyjdete přes to srdce a budete pravdiví, to znamená, nebudu jenom říkat, co vidím, co cítím, ale já vždycky říkám, cítím srdcem, naslouchám srdcem, jo, mluvím srdcem, léčím srdcem, jo, tak tam prostě si vy potom určujete vlastně i tu frekvenci té hojnosti, že umíte přijímat, umíte pustit, že jo, umíte podpořit. Ale vychází to z vás. Nejprve začínáte vy a pak ti ostatní. Jo? Ale není tam sobeckost, ta malost, že prostě já, Jana, jsem si tady vytvořila, jenom to je to malý já, a to se vlastně v nás potom rozkládá, rozpouští, a pak se vlastně aktivuje to vyšší, že jo? Které vychází z těch vyšších principů toho božího řádu, jo? Toho kosmického řádu. Že jo? Takže když my pak jdeme na úkor sebe, tak vlastně furt táhnete za ty druhý. A zase se, co děláme? Zrazujeme, je tam ta sebezrada. Jo, takže my prostě ty názory a to všechno, co dělá hlava, máme propouštět. Hele, je to pořád jako pas té hlavy, protože ona nás omezuje. Jo, ale my máme vlastně si uvědomit, že ten život je rozmanitý, že je barevnej, že je to škála neskutečná, jo. Nemáme nikoho prostě napodobovat, prostě přijmout tu svoji jedinečnost, že jo. My máme být spojeni nejvíc sami se sebou, to znamená po staru fakt už to nefunguje ten svět, jak byli zvyklí, tak já si teď naplánuju a teď prodám ten barák, protože blablabla, ti lidi, kteří jako jo, všechno jim, a najednou ono jim to nejde. Jo, ty lidi mě volají, hele, co se to děje, no, protože tam mám nějaký karmický dluh, že jo. Je tam, víš, jako byl zvyklý, že všechno jim, takže prostě podívat se na to, jo, že ti lidi prostě žili jenom tím povrchním, v tom blahobytu, mám peníze a nic se mě nezajímá, nějaký svět, nějaká tahle, ale to už takhle taky nejde, jo. Takže prostě zpracovávat, jakoby, tu, jo, tady ty karmický úzle, já tomu říkám. No, takže tak jsem za to vděčná. Ano. Jo, Zizi.
0: Já jsem zapomněl zapnutý mikrofon, tady řešej.
1: Ale Marti, to je právě to, to je to autentický, to je to krásný, že jo? No, jasně. Takže znovu se ptejte, jak to máte k rodičům a jestli jste tým rodičům jakoby odpustili, protože teď tady mám tak jednu dámu a ona prostě, manžel si zastřelil tohle a ona říká, ne, já mu neodpustím. Jo, a já říkám, ale tady nejde o to, že odpouští za ten čin, co on udělal. Jo, znovu opakuju, odpustit. Ona nesouhlasí s tím, že se zastřelil a že odešel, jo, že tady nechal. Já říkám, tady jde o to, abys to ty ze sebe, tu smrt jeho, dokázala propustit, protože my nemáme právo hodnotit, proč se ta jeho duše takto, víš, jako říct, zbabělec, nebo už bychom hodnotili, jo, mysl, zbabělec, ble, ble, ble. A zase jsme u téma smrti, protože to je nejvíc tak, téma
0: ano,
1: smrti.
0: Ano, taky smrti. Jsem to dělal, že jo, ty, hele, máma nebo táta, vysrali se na rodinu a šli si to hodit, jo. Ale opravdu nikdo nechodíte v těch jeho botách, dámy a pánové. A to je taky nějaký indiánský pořekadlo, že ano, nehodnoť cestu toho kámoše nebo někoho jiného, pokud si nešel v jeho botách aspoň měsíc. Takže,
1: no.
0: A taky jsem to dělal dneska na druhou stranu jsem si dokážu přiznat, že jsem srababa, že bych se asi za sebe vraždit nedokázal. Dneska to vidím tak, že to chce ohromný odhodlání udělat tenhle krok. Takže
1: jo, a teď co,
0: je to zase z jedné strany na druhou, že jo? Z jednoho spektra na druhý. Ne, zkrátka ten člověk si něco prožíval, měl tady nějakou cestu a nejspíš ta cesta už teda měla přejít zase jinam, měl se to tady vyzkoušet. No. A nemůžeme se tady zase strašit tím, co nám tady říkala zase Bible, zase jsme u toho, co nás tady tři tisíce let ovlivňuje naše životy strašením, že ano. A sebevrazy půjdou hezky za zeď pohřbívat, ne na dosvěcené půdy, bla, bla, bla, la, la, la. Ne, ne, ne. Furt je to o tom, že chtějí kontrolovat lidi, že ano. A nelíbí se jim zkrátka, když ty lidé jsou... Tuhle hru, když se rozhodnou už nehrát.
1: No a chci říct, že vlastně, když se budete vracet, jakoby jenom energeticky se vraťte do toho dětství, vybavte si, jak se chovali rodiče k vám. A to není, že jdete odsuzovat. Pozor, já to jenom teď ukazuju ty stínové frekvence, jo. Protože táta kritik, že moje máma jako neměla, jako tam bylo odmítání, nechtěnost. Já ji chápu, proč to dělala, dneska už to chápu. Proto zpracovávám tyhle, protože to souvisí s tou rodovou linií, že jo. Ale toto zpracovat, ten archetyp matky a otce vůbec není jednoduchý, to vám říkám na rovinu. A jsou to vrstvy a jsou to hloubky. Ale já za ně děkuju, že s tím umím pracovat. Takže vlastně, jak se ti rodiče k vám chovali, tak se vy začnete chovat k sobě. To znamená, já jsem pak šla, nebudu se ve škole s ostatníma fotit, kazila bych jim fotku. Byla jsem k sobě kritická, já jsem na obtíž. Já jsem si na sebe všechno stahovala, Martine. Když něco se stalo, tak je to moje vina. Jo, pocit viny, přátelé. Výborná past k církve. Pocit viny, to je taková sebedestrukce, takový sebezrady. To znamená, znovu opakuju tu větu, kterou říkám. Vraťte se klidně myšlenkama do dětství, zavolit, prodýchejte se mezi ty prsa, běžte na tu louku mentálně, to, jo, jedeme těma mentálníma obrazama, kde bude třeba svítit sluníčko, tohleto. Zavolejte si tam tu mámu a tu tátu, začněte, kým chcete začít. A nechte působit tu energii, když přichází máma, co vám první naskočí. Najednou se ti stáhne třeba břicho, nesnáším ju, já opravdu tyhle ty věci, a to lidi byli na různých jiných jakoby seminářích a tak dál a tak dál. Pak přijde ten táta, buď tam nebyl, jo, nebo utekl, nebo milion dalších stínových frekvencích, protože to fakt tady v těch extrémech se takhle žilo v minulosti. Takže tam je potřeba fakt jít, jako toho začít pustit a tím ohněm to spálit. Říct, ti nelíbí se, že ale chápu tě, nemám právo tě soudit, ale teď potřebuji prožít tu emoci. Jo, tu emoci nechtěnosti, tu emoci odmítání, tu emoci strachu a tím ohněm to vlastně spálím a uvolní se, jakoby ty, víš, jako ty starý falešný kořeny, ty pouta, protože i tady s tou dámou, jak si tady povídáme, a ona nechce, já to respektuju, že nechce jít dál, já to, tohle už taky dneska vím, že za mnou přichází lidi, kteří chtějí jít do těch hloubek, jo, protože já pracuji opravdu s hloubkama. Tak ona mě jenom říká, my jenom po tom rozhovoru mě začaly bolet ruce, zápěstí, dostala jsem průjem, já říkám, jasně, protože si dostala zásah, a zase ruce, zápěstí, svázanost, dohody. Dohoda svadební. Budu teď ctít, jo, budu tě poslouchat. Já jsem z hodou okolností včera si pustila film Elvise Presleyho, jak se seznámil se svojí, no to je mazet. Puste se tam, není ve filmu, v těch lidech, který třeba znáte, aby tam jste neviděli ty stínové frekvence. To je manipulace, to je nadvlády, toho ponižování, toho přizpůsobování. To prostě takhle, přátelé, je a ještě jede, ale je to o každým z nás, zdali to chceme měnit nebo nechceme. Jo, je to opravdu, ale já vám říkám, že je to tak potom osvobozující, že já se přestávám kritizovat, já přestávám bojovat se svým tělem, já přestávám ten bič, který jsem si upletla, sebou jsem ho rozmotala, zahodila, spálila, protože nepotřebuji pětkrát týdně v tom jako cvičit. Já si tady teď jdu každý ráno zaplavat. Tady všichni spí, tady to jak jezero a já děkuju bože, že tady můžu být. Já si vykládám s tím mořem, já si vykládám s těma horama, s těma kytkama, přesně jak jsme se před chvílí o tom bavili. A mám tam obrovskou vděčnost. Já vím, že moře má léčivý záporný jonty, který jsou léčivý. Já vím, že vzduch, který tady je, je léčivý. Já vím, že proto si to takhle i nastavuju, žádám o léčení. I to slunce, který je, je pro mě léčivý, protože mě dobíjí a vyživuje. Pokud tam má někdo programy strach z rakoviny, musím se nadřít chemickým, zase je to o každém z vás. A to je to, čemu vy věříte, jak to vnitřně máme nastavený, tak potom vlastně jako všechno z vás odpadá, z toho těla odchází bordel, z toho těla odchází ty staré záznamy a tím vlastně zpracováváme i ty příčiny všech nemocí, které tady jsou, které tady jsou. A já teď vidím i ty rakoviny, já to fakt čím dál víc, jak ty lidi prostě utíkali předtím. Ale já je neodsuzuju, prosím, neodsuzuju nikoho. Já je chápu, proč utíkali. Protože v tom přežívání, v těch válkách, v těch tlacích, jo, v tom odmítání a tak dále, to fakt nešlo. A podívej, dneska máme tu možnost a je to opravdu o každým z nás, že ta doba nebo to, co tady je za změnu, kterou já cítím, ale nevnucuju nikomu, je, že fakt proudí sem z kosmu nový energie, který tady lidstvo v životě nezažili. Ale je to o každém, aby to uchopil, ne v iluzích, jo, já tady budu na růžovým sloníku, já si, co jsem dneska šňupala, jo, pořád stojím a jsem propojená s matkou zemí. A já, Martine, je mi 60, já teď druhý rok konečně cítím se v bezpečí, protože když jsem v tom dětství necítila to bezpečí, byla jsem nechtěná, já jsem půl života hledala to bezpečí venku. V kamarádech, v zábavě a vyjmenujte si, vy všichni. Jak jsem si to začala zpracovávat před, já nevím, kolika tě lety, 15, no, tak prostě postupně každý den jsem šla do větších a větších hloubek, tak mě opouští, přátelé, tahle závislost. Je tady dole jeden jediný bareček, jako bar, kde můžete jít na zmrzku, na pivko. Já jsem tam ani jednou nebyla. To neznamená, pozor, že abstinenci, my si tady dáme někdy drinčík, máme sebou, nebo jo, ale prostě už tě opouští takový to hrr, že musím, jo, že hrr, teď musím tam jako bavit, hrr, ne, já už to ne, mě to prostě, mě, já to nepotřebuju, jo, a to je to vlastně to osvobozující, že tu energii nestrácíte, ale vy vlastně, to vnitřní světlo se ve vás rozpíná, že my máme to světelné tělo. Že pak je jedno, jestli ti 70 nebo 60, ale z tebe vyzařuje, že jo, ta spokojenost, víš jak, ta živelnost, seš sám sebou, nemáš ty masky, neseš afektovaný, jo, a seš autentický. A právě to je to, co já tady teď momentálně prožívám a jsem za to neskutečně v pondělí se vracím zpátky domů. A na jednu stranu se těším, na druhou stranu, zase já nebudu říkat, co očekávám, neočekávám nic, já užiju to tady a teď každý den, ale jako bych ještě víc si vážila, Martine, sama sebe, že víc jsem šťastná, že přes ty, všechny ty překážky, když dneska lidi dostanou překážku, my překážíme sami sobě, jo, hlavně, protože ta mysl nám to vytváří, tak všechny ty překážky, které mě byly vloženy do života, mě neskutečně posilnily. Neskutečně mě změnili názor na mě, na život, jak to tady funguje a budu zkoumat dál a dál. Já to nebalím. Ale ty priority si prostě potom přenastavuješ, Marťo. Jo? Že jsi vděčný, že máš vedle sebe partnerku, že se ráno zbudíš, že vidíš úsvit slunce, že vidíš, jo, jako teď to ticho nebo šumění moře, nebo jít do lesa, jo, slyšíš ptáky, vlastně si vážíš, že na té tvé zahrádce i v ten trůlíku mám 5 rajčátek a prostě raduješ se z těch malých věcí. Ale aby ti lidi jsme pořád, ne, já se bojím, já to nedokážu, já na to nemám, já umřu, jo, furt strach z té smrti. Vy tu smrt prostě si dejte do té smrti plus, že nás osvobozuje. To vědomí, jak oni všichni říkají, že máme dojít k osvícení, Martine, to je vlastně ta smrt. Chápeš? Když tu mysl, když to pochopíme a osvobozujeme se, jo, jako ten fénix, když to spalujeme, to je to rozšířené vědomí. To je ne, že lezeš někde po schůdkách, ne, přátelé, tady a teď. Čím více těch balastů myslí, nebo že chci furt někoho přesvědčovat, nebo že chci někomu něco dokazovat, už to nedělám. Já si navnímám, s kým budu vést rozhovor, kdo jako to má li to cenu a umím už rozlišovat, ale taky vím, že telepaticky vyšlu třeba i k těm dětem, oni to nejvíc vnímají, ani to na mě neskoušej, smrade. Jo, a on normálně jde, třeba se chce ke mně rozběhnout něco udělat, a on se normálně zastaví to dítě a odchází. Opravdu to tak funguje. Ani to na mě neskoušej. Proto já jsem v té školce uměla ty hranice nastavovat. Já jsem to neuměla u dospělých, já jsem to neuměla u mužů, protože jsem byla na nich citově závislá, protože jsem hledala ten pocit bezpečí u někoho jiného, rozumíš, v partii, u lidí, partnerech a tak dále a tak dále. Jo, takže...
0: A u mě to hodně bylo říct ne, nebát se říct ne, tohle nechci, anebo nedopustím, ať už sobě, nebo dětem, nebo rodině. Zkrátka nebát se ozvat, no, to jsem se taky hodně musel učit. A to asi byly všechny
1: ty zkoušky
0: za poslední rok.
1: A to jsou ty hranice. Jo, jo. Takže vlastně, to je vlastně ty sebezrady, jsou ta naivita, které jsme uvěřili skrze tu mysl, jo? My jsme se zrazovali sami, protože jsme věřili to, co nám řekli, nebo co jsme si my namluvili. To nemá teď cenu, co bych v 60 letech, já už půjdu do důchodu, já tady, co to je za bludy, to furt spolíhám, že někdo něco zvenku. Ne, já si sama rozhoduji, já děkuju za cestování, děkuju za nový lidi, děkuju, že dělám jiný projekty. Předtím jsem dělala ty projekty přibývajících 3 roky, bylo to, jakoby nebyla tam ta vyváženost, rovnováha. No tak budu zkoušet menší projekty, Marťo, nebo víš, jako jiné možnosti, ale já prostě jsem člověk, který miluje pospolitost. Ta paní tady seděla, vždycky mi říká, ty to umíš tak hezky vysvětlit. Já říkám, to je můj dar, dar komunikace. Ale na druhou stranu vidím, co v té komunikaci je za nebezpečí, že jsou tam různé útoky a taky, a já si to brala osobně, jo, že mě řekli, ty seš kráva, ty seš blbá, ty seš Jolanda, ty seš taková, mluvíš rychle, blablabla, tak si to pojďte zkusit, přátelé. Vystupte ze svých stínů a pojďte zavolat, pojďte teď někdo zavolat, třeba nás někdo slyší, jo, protože to není, že se někomu, Marťo, vysmívám, v žádném případě, ale není sranda, vím, v jakých sračkách jsem byla, sevřená, těma zradama, toho strachu z odmítání, strach existenční, strach z budoucnosti, jo, toho je mraky, stud obrovský, jo, moje máma, stydím se za tebe, jak se chováš, co děláš, jo, protože jsem byla jiná, že jo, a tohle všechno zpracovat a už to nenechávat v sobě, i tu za tu ztrátu, že ztratíte ty, který jste milovali v uvozovkách, ale vás to neskutečně posílí, protože opravdu znovu opakuju, to vědomí a ta láska je o svobodě. Ne si ubližovat, ne si zraňovat. Jo, a vy víte, co dokáže slovo, jak dokáže i ubližovat. Takže je to jenom o každém. A tohle je ten ohnivej kůň. Já bych fakt tak ráda teď nějakou slyšet jiný lidi, jak to prožívají tenhle rok, jo, jako toho koně. Protože mě to, já z toho mám radost, jako to zní, jako, i když mě to bolí, i když ztrácím, ale já sebe nacházím ve vnitřku, jestli mi rozumíte. Jo, já jsem ztratila v té hmotě, já jsem ztratila lidi, ztratila jsem jistoty, ztratila jsem kontrolu, ztratila jsem různý jako iluze o moci, ale já nevím, jak to mám říct, já jsem fakt šťastná, jo, jakože, ale jsou dny, kdy mám samozřejmě, během dne třeba přijde jako nějaký stav, ještě se vyjádřím k té Schumannové rezonanci, jo, hodně lidí se uplí na ty aplikace, na ty věci a oni, taky je vám špatně, jasně, protože jedou nějaký ty magnetický, že oni na to mají ty mašinky a tak, a oni čekají ty lidi, já to tam vnímám u spoustu lidí, jo, teď ležím, teď co, taky to tak máš, jo, ono se to čistí a ono se to samo vlastně tou magnetickou, jo, že dneska je nám zlé, tak to ze mě odešlo. Já to jako vidím, Marťo, jinak. Spousta lidí tady říká, že nemusíš nic dělat, jenom vypnout hlavu. Já to takhle ne, já budu mluvit za svoji zkušenost, Marťo, jo. My jsme sem nedošli, že nemusíš nic dělat, jako by v uvozovkách. Protože já vím, kolik stínových frekvencí a kolik těch sítí energetických pavučin, jak jsme zaháčkovaní, jak v tom astrálu jsme napichnutí na různé parazity, na různé jedy, toxy. Takže ať si to hlásají tady ty skupinky lidí, že nemusíš nic, že jenom máš být tady a teď, protože ono to souvisí fakt s tou minulostí a s tou, ale to není, že se budu 10 hodin rýpat v kinezologickém mydlitky vadlem. Ne, tam prostě je to zpracovávání těch hloubek, těch pokřivení a těch zrad a té smrti a tady toho všeho, ale já ti říkám, že každý den, už to není tak, jak dřív, ale prostě jdu si jako za tou matkou zemí pozdravit, nebo se tam potřebuji něco uvolnit, ještě tím ohněm spálit a zesílím, jo, a chci říct, vrátím se k tomu pocitu bezpečí. Takže moje tělo reagovalo na okolí zvenku, jo. Jakmile se něco dělo, tlak na mě, to moje tělo se našponuje, stáhne a ani nemohlo trávit. Proto i chápu energie nadváhy, přátelé. Opravdu to čím dál víc všechno chápu, protože nemůžeš trávit, jo. A já teďkom druhý rok cítím konečně to bezpečí. Takže já každý den ty kořeny, je matko země, já jsem tady šťastná. Chápete to, já jsem fakt tady šťastná. Já jsem tady v důvěře, já cítím to bezpečí, já jsem vyživovaná matkou, otcem i tím, jo, tohle to fakt. Ale pozor, já to nepřekrývám těma slovama, které teď říkám. To by nefungovalo, kdybych já neměla zpracovaný ty předešlý ty iluze toho strachu, kdy mě ten táta mlátil, kdy mě ti chlapi odmítali, kdy mě blablabla, jo. Tam musí se pracovat na těch stínových, jo, protože jak víš, jak bylo jenom to, musí říkat afirmace pozitivní, to taky to je vytrhování toho kvantování, to je taky pokřiveno. To znamená tím, že já každý den, aha, proč mám teď strach? My jsme se domluvili, ty jsi mě včera napsal, dáme vysílání a já jsem napsala jsem ještě v Chorvatsku, ale chtělo se mi. A teď ti popíšu hodinu předtím, než jsem měla jí vysílat, tak strach, žaludek, Martina, jo, co já budu říkat, já zase nevím, nejsu připravená. Víš, ta kontrola, ta hlava, jaký to bude zase, jako jo. A teď už jsem se rozjela.
0: To je ten vnitřní kritik, tak, no, i když ono to zase tlačí na ty obavy, zase je to ten strach, že jo.
1: Jo, to znamená, já znovu budu apelovat na to, pokud žena se nebude cítit bezpečně, jo, protože měla podporu těch mužů, já budu mluvit ze své zkušenosti, jo. To znamená, čím víc jsem já začala znovu otvírat to srdce, protože mě říkají, že jsi moc citlivá, to nemůžeš, máš srdce na dlaní, blablabla, jo, znáš ty hluzny, protože jsem tam neměla ty hranice, že jo, to bylo celý, ale každou šupou já nemám zavírat to srdce. A když jsem odstraňovala ty pocity, viny, křivdy a takový, ale taky jsem musela přijmout svoji temnou část, že jo, protože všichni ho máme v sobě, pozor, vy máte světlou i temnou, teď to je to duální, tak proč to popíráte? Proč si hrajete na dokonalý a ne to a pak za bukem, to je kráva, to je a závidíte a nepřejete, je to tak, ale přiznat si to, že jsem záviděla, že jsem, tak vlastně opravdu každým dnem já se cítím bezpečí, protože vlastně ze mě potom z toho otevřeného srdce, nebo z toho otevření, jak tam svítí to, ta pohoda, to bezpečí, tak vystupuje ten můj muž, který mě chrání, pozor, a on chrání i to dítě, to je to, nepřibližujte se, jo, protože to vychází ze mě. Není to zvenku. A v ten okamžik je tam takový tanec, jakoby, propojit, jo? Já nesu, jako, tam je prostě všechno, víš, jak, jako, že někdo si myslí, že když je žena, tak musí jenom apelovat ženské print, ne, to blbost. Že když je někdo muž, tak má jenom mužské print, ne, my jsme celiství. A v ten okamžik vlastně tady a teď někdy potřebuješ být víc ranář, jo, nastavit to, říct to ne, jakoby ten chlap, a někdy třeba víc být jakoby rozměkčenej, uvolněnej. To je ten ženský princip, jo, ta radost, to vše. Takže tam to nekontrolujete, to se prostě děje tak, jak je potřeba, jo. A toto je taky to další pokřivení, že jak prostě se nebudete cítit v bezpečí, milé ženy, tak je tam furt kontrola. Takže si pracujte na těch programech té kontroly. Proč to potřebuji kontrolovat? No, protože on mě znovu ublíží. Protože já se bojím své vlastní zranitelnosti. Protože já nemůžu ukázat, že jsou slabá. Ale ukažte tomu světu, že můžete být i zranitelná, slabá. Já to takhle tady veřejně o tom mluvím a dovoluju si to. Jo, takže vlastně potom vlastně v nás to, my se hádáme jakoby v sobě. My máme vnitřní konflikt, jakoby ta žena vnitřní s tím mužem se mydlí, jo, tak kdo z koho a jak a toto a ty seš lepší a jen to jsou ty iluze. Ale když já řeknu, hele, pojď sem, budeme spolupracovat, tak jak ty spolupracuješ se svou přítelkyní, to je to nádhera. Ty můžeš mít jiný názor, ona, ale jdete a konáte, Marťo. Jo, dojdete k nějakému, je to tak, jo, tak prodáme byty, budeme mít nový domeček. Ale pokud vy si tohle to nedovolíte, tak jste fakt pořád v pasti. Protože být citlivé je základ. Jo, my musíme být spojení s matkou a s otcem. A všechno, jo, a ještě řeknu z té minulosti, když se mi to tady ty průsery děli, že já vás musím začít od nuly a já se na to můžu vysrat a proč, tak jsem vytvářela tu oběť v sobě, ze sebe a dneska já každý den žehnám těm lidem, kteří mě srazili, pomluvili, pichli kudlu dozad, protože je to pro mě dár a víš proč, Marťo, protože se vlastně osvobozuju. A ty lidi jsou pro mě, chápeš ty situace, kdybych tím peklem, a i to peklo je pro mě dar, protože já se teď na sebe a na ten život dívám úplně jinak. Chápete, tohle je potřeba, to znamená, i když hoří, tak jo, jako prostě, já vím, že to tragické, nebo že to vypadá, že to teď zesměšňuje a lidi chudáci nemají kde bydlet. Zase, proč, děje se to těm lidem z nějakého důvodu? Ti zrovna ty lidi, kteří tam byli u toho, tak zase to mají, jo, pro něco. A i my se v tom nemusí, jo. Ale přitom mám soucit, a kdybych tam byla a měla tu lodičku, věřte, že já na tu lodičku sednu a jdu jim pomáhat. Rozumíte mi? Já nejsem člověk, který by byl zavřený, bezcitný, který by nebyl štědrej, ale musí to být všechno vycházet z tebe, z té hojnosti a z té dostatečnosti. Pokud to děláme z přežívání, nebo že se chceme někomu zalíbit, tak ubližujeme zase jenom sami sobě. A když ještě řeknu další věc, my ještě trávíme, já jsem, jo, tak teď paní dojede, co já budu, a teď jsem si uvědomila, jak stahuju bordel z druhých lidí do sebe. Ne, já nebudu trávit emoce za druhý, já budu trávit pouze svoje. Dovoluju si trávit sebe, své tělo naplno a důvěřuju tady a teď. A všude, kde se nutím trávit něco, co už nemusím, tak už to nemusíš v sobě držet, protože my to furt tam v sobě držíme. Vrátím se znovu k té paní, neodpustím za to, že manžel se zastřelil. Tak paní, když mě ukázali svadební fotky, já říkám, to jsi ty, krasavice, já říkám, jsi jak herečka, nádherná žena, plná teď bolesti, ano, má už roky, jo, já vidím moji mámu. Emoční bloky, zajídání, zadržování, otoky, protože to neumíme pouštět. Chápete, to je všechno, je potřeba chápat ty souvislosti. A právě proto, že tady byli ti lidi, jako je Michal, teda Michael Jackson, další lidi, jo, vemte si ty známější, můžeme si říct i obyčejní lidi, to je jedno. Tak jaký měli ty životy? Já čím dál větší mám k tomu soucit, protože to tady vůbec není žádná prdel. My jsme sem nešli, jo, tady toto je fakt trenažer, jo, to tady je škola, jak chápeš, jako výcvikový tábor, výborný. Ale pak dochází opravdu k tomu většímu otevření srdce a soucitu. A o to nám to tady, přátelé, jde. Když budu furt lamentovat, nadávat, tak si jaksi jako nepomůžu. Protože vy přestanete hledat odpovědi venku, Martine. Přestane hledat závislost na něčem zvenku, na informacích, na tom, ale máte všechno v sobě obsaženo. A já v tom bodě jsem a jsem za to fakt vděčná. Jo, jsem fakt ráda, že i když pak mám ten strach, když s tebou vysílám, že ježiši, to tady 5 roku omíláme dokola. No ale třeba tady a teď někdo si to poslechne poprvé, viď? A třeba jedna věta z toho mýho vyprávění, nebo co tam říkáš ty, mu pomůže tomu člověku. Aha, takhle jsem se na to nikdy nepodíval. Protože my vidíme třeba jenom 2 úhly pohledu a tam může být třeba 10 úhlů. Jo, 10 úrovní. A o tom tady vlastně jde.
0: Tak, to jsou ty slupky té reality, protože neustále se krůček po krůčku se někam posouváme a nemůžeme říkat, že něco nebude fungovat. A každá ta zkušenost, nejspíš jsme si ji dopředu zvolili, tak se nedivme, že se nám to děje a nezžehrejme na ten život, že jo, teď se mi děje tady to. Ne, taky jsem byl párkrát totálně na dně, že jsem nevěděl kudy kam a jak z toho ven. A nakonec se cesta vždycky našla. A tady platí to krásný, že kdo chce, hledá způsoby a kdo nechce, hledá výmluvy, že jo? To si lidi musí uvědomit.
1: Jenom, že na to tady budu apelovat, že si ty lidi budou nabíhat na vidle, protože ono, jak je to, teďkom to jde všechno, Martine, jako ty myšlenky a to, jako ty situace, fakt v té rychlosti světla, jo? Jakože my jsme dostali jako lidstvo nástavbu a prostě ještě víc jsme zakrněli, ještě víc jsme se zabořili do té emoty, jo, do toho rochňáníčka, pohodlní. Takže já nezastrašuju, já jenom jako co fakt vnímám u sebe, i u lidí kolem sebe, že to jde velmi rychle. Víš, jakože, hele, tak pojď, to znamená, znovu opakuju, uvědomte si vaše priority, co vás dělá šťastnýma, co opravdu potřebujete a co nepotřebujete. Zbavujte se toho, co je pro vás přítěží. Takže taková ta věta, no jo, to by se to říká, ty krávo, tady já mám úvěr, já taky mám úvěr, jo, já taky splácím, přátelé. Já jsem taky v nejistotě, já nevím, jaký lidi kdy ke mně přijdou, já nemám nikde daný a teď jak se to mele mezi terapeutama a různý, protože tady ta ezoterika plus, jo, takže já vždycky říkám, já nevím, ale věřím. A pokud to tak půjdu dělat cokoliv, co mě bude naplňovat, jo, ale vím, že nepůjdu do systému školství, že prostě nebudu podporovat a už ani nechci, protože když si čuknete k té svobodě, já tady budu pro lidi, protože tu moudrost nějakou mám a ráda. Jo, to znamená, že ti lidi dojdou na konzultaci, tak to prostě jsem pořád stojím nohama na zemi. Jo, že je nebudu držet, vy teď musíte 14 vypít šálku něčeho a objednáte si růžovýho poníka a budete, jo, ne, takhle já vůbec nefunguji při terapiích, při konzultacích. Takže toto je ten rozdíl a kdo bude chtít, tak to bude vnímat a ty lidi jako buď budou přicházet a bude se to měnit, jo. A já k tomu teď řeknu ten vzestup po úrovních vědomí od toho Davida Hopkinse, protože Pája si vzala tu knížku s sebou, já říkám, tak si ju, a otevřela jsem mu zase, jak se musí smát, že nic není náhoda. Touha a ego. Jo, jak během vývoje si ego rozvinulo schopnost zhánět z biologického hlediska všechno nezbytné, aby jsme přežili. To znamená, my jsme si vlastně tou myslí nastavili, že to uspokojení všech potřeb leží někde venku. Jo, to už tu z té knihy Davida. Nechápe, že pocit uspokojení, který cítí po získání toho, co chtělo, je jenom nějakým vnitřním mechanismem mozku, jež se spustí poté, když ta potřeba byla naplněna. Tak znáte to, Marťo, že? Až budu mít auto, budu šťastný. Jo? Koupíš si jedno auto a najednou řekneš, to mi nestačí, chci dvě auta. Jo? Protože ten mechanismus v tom mozku tě k tomu jako vlastně vyzývá. A to je ta past. V celku neškodné projevy tohoto postoje jsou vidět na potřebě citového utěšování a potvrzování, kterému se dostává v rodině, v nějakém kmeni nebo v tlupě. Protože v lidské společnosti pak vzniká potřeba dominovat, řídit a mít schopnost přitahovat druhé. V civilizovaném světě se to projevuje jako úsilí o status, hodnotu, majetek. Lidi spolu totiž soutěží a závidějí si navzájem. Základním problémem této úrovně vědomí je vnitřní prožívání. Jo, tohle vychází z prožívání nedostatku, o kterém jsem dneska mluvila, které vede chronickým pocitům nespokojenosti, neúplnosti a neustálému hledání. Jo, ale samozřejmě kde hledáte? Venku. Ego předpokládá, že naplnění přijde, když budete získávat vše z vnějších zdrojů a v tom právě tkví jeho zranitelnost. Protože přeceňujete vnější svět a vy mu dáváte takovou důležitost tomu venkovnímu světu a to, co se tam děje, a chtění tak přináší nenasytnost, frustraci, úzkost, chamtivost, lakotu a neustálou potřebu něco získávat. Problém touhy souvisí se sklonem ega přikládat vnímavým předmětům, osobám a vlastnostem jakousi zvláštnost. Jo, protože my ty lidi dáváme na podstavec, vidíme v nich, jo. U vytoužené osoby, či majetku je zveličována jejich důležitost. Jo, to je o té důležitosti jsem se bavila. Z jaké pozice, kde berete tu důležitost? No z té nedostatečnosti. Člověk si je romantizuje, jo, vytváří si iluze, přidává těm lidem a situacím okouzlující vlastnosti. A ego se tudíž poblouzní vlastními projekcemi, které pak podpoří energie krásy jako takové. Jo, teď se podívej, jaký máte reklamy, jak má vypadat žena, jak má být štíhla, jak má... Jo? To znamená, to je ten objekt, tady to je frustrace. Objekt touhy je obklopen neodolatelným kouzlem přitažlivosti a většina lidí si až pozdě a bolestně uvědomí, že jde o obrovskou iluzi. Protože je to jenom romantická zamilovanost dospívajících. A z té zbytnělé touhy vzniká až posedlost, jež z rozumnosti vůbec nemá nic společného. A když to kouzlo najednou, ta iluze se rozplyne a objeví se realita, najednou přijde hořkost, zklamání, ztráta, žal. A navíc se na idealizaci podílejí i média, které prezentují různé výrobky, i osoby jako mnohem důležitější, než ve skutečnosti jsou. A mediální humbuk se stal významným a vlivným průmyslem, protože špatná publicita je lepší než žádná. A výsledkem je nikdy nekončící chtění a touha zůstávat v centru pozornosti, jelikož získávání pozornosti je jedním z lákadel, kterým se ego rádo oddává. Protože ego hraje roli hlavního hrdiny ve filmu života dané osoby. A vnitřní úzkost ega, zdali se ty jeho touhy naplní, způsobuje neukojitelnou touhu pomoci, jo, chcete pomoct, a ovládání druhých lidí, která bývá nejčastěji vidět ve formě diktátorů, narcistických megalomanů velikářství, jež by rádo ovládalo celý svět. A neuspokojení těchto tužeb a frustrace z něj vedla v lidských dějinách zuřivosti, pomstě a zabíjení, prosím vás, milionů nevinných lidí. Protože egocentrismus se totiž nedá nikdy nasytit. Takže dochází k barbarství, k totalitním militním extrémům a tomuto syndromu se říká mesiářský komplex narcismu, při němž jádro nevyvinutého ega tajně závidí vlastně Bohu a nenávidí jej, neboť jej vidí jako svého soupeře. Jo? To je mazec. Chytřejší ego své velikáctví projevuje tak, že se pokouší Boha odstranit a postavit sebe na jeho místo. Jo? Vemte se do historie, že jo? Nero, Cezar, faraoni, jo? Jo, že si hráli na ty bohy. Nebo si osobuje zvláštní božskou autoritu tím, že se prohlásí za Bohem ustanoveného

Dříve požadovali, aby se jim druzí v jejich blízkosti klaněli a klekali před nimi. Jo, a já vždycky říkám, já s váma tu hru hrát nebudu, já se vám klanět nebudu. Jo, a za to nejsi oblíbená, že jo, samozřejmě. Jo. A nechávali si říkat pán, králové vládli z vůle boží, jo, v uvozovkách, z trůnu, který stál vždy výš než židle ostatních lidí. Trůn sám symbolizoval nárok na svrchovanost, neomezenou moc a to, že král má právo od Boha, jako by ti druzi neměli. Paradoxem je, že v průběhu času si pouze nepatrná část světových lídrů, kteří se do mesiářského postoje postaví, udrží dostatečně vysokou úroveň vědomí, při které by se mohla projevovat skutečná vnitřní moc. Namísto toho se uchylují k síle, jako jsou zbraně, tajná policie, armáda, terorismus. A odvrácená strana touhy, frustrace, závist a žárlivost. A to myslím, že mají všichni lidi. Pocity vnitřního nedostatku a honba za jejich naplněním ve vnějším světě a ve společnosti se projevuje jako nutkavá touha po symbolech důležitosti, jo, potřebujeme palce, sledovanost, že? Prestiže, postavení, pozornosti, popularity. A člověka přivádí k soupeření, hledání statusu, šplhání po společenském žebříčku a nekonečné dychtění po majetku, přičemž peníze sami se stávají tím cílem. Touha někým být je chápaná jako snaha o zvláštnost a tudíž nadřazenost, takže člověk se žene za vším, co naplní touhy, jeho vlastní touhy. Další možností je vrhání se do extrémního chování, aby si tak jedinec vysloužil pozornost médií. Pramenem touhy po lepším postavení bývá očividně rivalita sourozenců v dětství, jo, to můžu potvrdit, soupeření s kamarády na základní škole, protože tam bývá odměněn ten, kdo soutěžil a dosáhl úspěchu. Vrahové známých osobností jsou mnohdy motivováni právě touhou být někým a být viděn. Například vrah Johna Lennona. Jo, on byl tak zraněný a tou frustrací a tou touhou. Chtěl být viděn, že vlastně zabil známou osobnost. Nevyplněné chtění může dosáhnout až extrémních patologických rozměrů, jak lze pozorovat u recidivujících zločinců a u různých politických extrémistů, kteří se již nemohou dočkat zásluh v uvozovkách za násilné a strašlivé činy, za něž očekávají uznání od společnosti a tak hledají pozornost médií, o kterých jsme se bavili, že? Sbírají, jsou zaplacení, skorumpovaní a jenom dělají senzace. Oni nejdou po pravdě. Jiným projevem je sériový vrah, který na místě vraždy zanechal svůj podpis, takže si získává pozornost, zesměšňuje policii a zároveň vyvolává nepříjemné obavy. Protože posedlost potřebou přijetí a potvrzení od okolí se může rovněž projevovat jako perfekcionalismus a přehnaná ambice na veřejnosti nebo i v soukromí. To znamená, když hledáte přijetí venku, jste v pasti, vy se máte přijmout sami v sobě a to je zase ta práce s tím dítětem a s těma rodičama a pořád dokola. Jedeme dál. Touha jako připoutanost. Z vnitřní naplněnosti vyplývá štěstí a spokojenost. Zatímco chtění přináší úzkost a napětí. Člověk se pouští do honby za pocitem odměny, který je vyvolán mechanismy v mozku. Ty byly již v počátečním období evoluce spojeny se smyslovým vnímáním. Proto Buddha řekl, že základní připoutanosti je připoutanost ke smyslům. Člověk si je způsobuje tím, že si na tento pocit odměny rozvine návyk. A pomocí různých aktivit, myšlenek a podobně se snaží způsobit si v mozku tuto sladkou reakci. Právě proto bylo obžerství zařazeno na seznam 7 smrtelných hříchů, neboť způsobují připoutanost k tělu a k jeho rozkoším, nejčastěji k jídlu a k sexu. Později se v civilizaci přidala ještě rozkoš z alkoholu a drog, které mechanismus pocitu odměny v mozku stimulují uměle.
Takže tady vidíte, jak pak vznikají ty různé závislosti. Ono už bude 9 hodin, tak já ještě, jestli můžu na závěr.

0: závěr ještě k tomu navazující toho Michaela Jacksona, jak čtu.
1: Můžeme
0: tak je tady nějaká Johnny Gustin. Ano, ano, Johnny Gustin, duchovní matka, učitelka, protože pak už ty obrovský tlaky, jak ten Michael vlastně opravdu pomáhal těm dětem, uměl tou hudbou, že ukazovat, však víte, videoklipy a tak dále, tak se ho potřebovali zbavit, že on už moc zářil, uměl působit, byl jeden z nejbohatších mužů. Chtěl si koupit společnost, teď si nespomenu, to je jedno, Marvel, a tak dále. Takže pak už došlo, oni ho vlastně lomili, jako psychicky lámali, jo, vyšetřování, vytrhování věcí z kontextu. Já jsem třeba četla tady v té knížce, že ho předvolali na výslech a oni ho normálně zaslikli do naha. A teď si vemte ten pocit, jo, když tě ošahávají, včetně penisu, jak tam má zabarvení, jaký tohle, protože ty děti už měly vypovídat, že tam, jo, a prostě pak se to tam rozkázalo, jaký ponížení, nebo ho zavřeli na záchod, kde byli výkali a on v tom smradu musel být. Jo, a tak dále. Takže pojďme, jestli tohle to udělá to vědomí a ta láska, nebo tady to a ta touha toho, o čem tady teď se bavíme, toho nelidského. Takže já tady chci jenom říct, že ke konci, jak už se blížil ten jeho konec, kolem té 50, už byl fakt psychicky vyčerpaný z té honby tady těch médií a ten jeden prostě, teď nevím jeho jméno, to je jedno, to v té knižce, které jsem chtěl pomstit a já ho dostanu, já toho Michaela dostanu, jo, což on byl ten, co vedl soud. Prostě tam ta pomstichtivost byla, tak je tady nějaká Johnny Gustin, duchovní matka a učitelka. Vedle velkých osobností veřejného života, jakým byly princezna Diana, měl Michael po svém boku i lidi méně známé, avšak pro jeho nitro nesmírně důležité. Jednou z nich byla africko-americká duchovní učitelka a pastorka Johnny Gustin a Michael považoval tuto ženu zejména v posledních letech svého života za svou osobní duchovní průvodkyni, kterou sám oslovoval jako spirituální matku. Johnny Gustin byla známa svou schopností pronikat k duchovním kořenům lidských problémů a modlitbou doprovázela řadu významných osobností. S Michalem se zblížila v období, kdy čelil obrovskému tlaku a stala se jeho důvěrnici, která mu nabízela nejen útěchu, ale i ostrá varování. Ve svých rozhovorech Gustin vzpomínala, že Michaela znala už jako dítě od dob, kdy zpíval Jackson 5, kdy vznikla píseň I Want You Black. Pouštěla jsem si tu skladbu pořád dokola, říká. Až se mě lidé na večerci ptali, Johnny, ty nemáš nic jiného na jinou skladbu, ale já věděla, že skrze tu hudbu projevuje jeho přítomnost. Vzpomínala ve videu, které zveřejnila v roce 2021 na YouTube. Do dneška je možné si to video vyhledat. V tomto videu i v několika dalších záznamech na stejném kanále Johnny popisuje, že Michael již v posledních letech jeho života opakovaně volal a otevíral své niterné obavy. Svěřil se jí, že nevěří některým lidem, kteří se kolem něho pohybovali. Johnny konkrétně ve své výpovědi zmiňuje jeho nedůvěru k hudebnímu magnátovi Barry Gordymu a k finančnímu poradci, kteří mu v posledních letech dělali manažera a jmenoval se Tomé. Podle Gustin byl právě Tomé symbolem kontroly a odcizení. Popsala, jak se snažil mít pod dohledem všechno, co se Michala týkalo, od financí, smluv až dokonce po to, kdo směl vstoupit do jeho domu. Jo, jaká ta kontrola, co to dělalo, jo? To je to pokřivení. Michael se cítil stále víc izolovaný, jako by mu někdo stavěl neviditelnou zeď mezi ním a jeho rodinou a přáteli. Michael ho nikdy nechtěl mít poblíž, zdůraznila Gustin. On mu nedůvěřoval a měl pravdu. Johnny byla přesvědčená, že lidé jako Tomé nebyli jen obyčejní obchodníci či manažeři. Ve svém videu je nazývala lživými démony, protože podle ní dělali vše proto, aby Michaela připravili o jeho sílu a o jeho vnitřní svobodu. Existují lidé se strašnými způsoby a hroznými činy, kteří by udělali všechno, aby ti vzali vše, co máš, říkala Gustin ve svém videu. Dále vysvětlovala veřejně, že prý nešlo jen o peníze. Byla to obrovská závist a nenávist a také strach. Jak si někdo dovolí, aby černý muž byl tak velký, tak vlivný, tak velkorysej a měl tolik peněz a půdy. On byl jeden z nejbohatších, jo, v té době. To se přece neodpouští. A proto se snažili z něj udělat něco, čím nikdy nebyl. Jo, jako pošpinili tu pedofilii a tak dále. Vytrhovali věci z kontextu. Johnny se také v roce 2021 vyjadřuje ve videích celá jasně i k obviněním, která Michaela pronásledovala celý život i potom, co vyhrál všechny soudy. FBI po 10 letech uzavřela vyšetřování a nenašla žádné důkazy o pedofilii. Junek těmto obviněním říká jednoduchá slova. Michael Jackson není pedofil. Nikdy neznásilnil žádné děti, nikdy je neosahával, ano, objímal je. Stejně jako já miluju děti, ale nikdy jim neublížil. Byl k dětem velmi ochranitelský. To všechno byly lži, vymyšlené démonickými jednotlivci, kteří chtěli jenom ty jeho peníze. A co se týká poslední let Michaelova života, tak June ve svých videích tvrdí, že už dávno cítila, že se Michael nedožije 50 let. V poslední dnech popisovala tíhu, která ji doslova drtila. Bylo to, jako by mě svírala stovka hrochů. Řekla, věděla, že Michael odchází. Ne plánované turné do Londýna, ale na cestu do věčnosti. Proto prý v posledních letech Michaela povzbuzovala, aby si udržel vnitřní čistotu a spojení s Bohem, i když kolem něj působily síly, které ho chtěly ovládnout. A ve svém videu Gatlin také říká, když jsi tak láskyplný a dávající, vždycky se najdou takoví lidé nebo tací, kdo budou chtít tě ničit. Lháři, závistivci, ti, kdo chtějí kousek tvého světla. Michael je měl kolem sebe neustále. Musel mít lidi, kteří ho chránili, protože démoni byli všude. A když June v jednom interview položil novinář jménem Jack Peret otázku, jaké jedno slovo podle tebe vás Michaela vystihuje, ona odpověděla. Byl velkorysý a ještě větší než to. Prostě velkorysý ve všech směrech. Velkorysý ve své hudbě, velkorysý ve svých plodných způsobech prezentace života v hudbě, velkorysý ve svých způsobech konverzace a sdílení informací. A na závěr můžeme říct, že v kontextu Michaelovy mystické cesty představuje vztah k June Gatlin další zvláštní rovinu. Byla pro něj hlasem, který mu připomínal, že nad všemi intrikami a mocenskými hrami stojí něco vyššího. Připomínala mu, že jeho poslání, které dělá, přesahuje kariéru a že největší vítězství spočívá v tom, když člověk, prosím, zůstane věrný sám sobě a své duši. Jo? Takže když zrazujeme sami sebe, proto se nám děje potom v životě, co se děje. Na další straně uvádím krátký Michaelův vzkaz, který pro June údajně napsal 9. května 2008 a překladuje na něm napsáno tohle. Dnešek byl jako křest v moři života. V těch nejčistších vodách si dar od Boha. Ať jsou všechny tvé dny na této planetě stále požehnané. Miluji tě, Michael Jackson. Takže tady vidíte, protože když si tu knížku budete číst a budete, tam se to rozklíčuje postupně, ty jeho etapy a všechny ty věci, tak opravdu získáte úplně jiný náhled než to média, to honbu, kdy ho prostě mu lámali tu, a já to znám, co to je, když vás někdo osočuje, když lidi vytrhují věci z kontextu, když vás pošpiní, když se nedokáží postavit a tak dále. Prožila jsem to samozřejmě, nemůžu se srovnávat s Michaelem, tak proto říkám, jedině opravdu to vyšší, to vědomí, ta láska může, je hybná síla, která, když zůstaneme věrní sami sobě a budeme štědří, budeme pravdiví, budeme spolupracovat, pomáhat si, budeme pomáhat k těmto změnám. A proto i ten oheň, který tady v letošním roce je, protože pak bude přicházet ohnivá koza, je to o každém z nás. Martine, co si dovolíme, kam to necháme dojít, čemu dáváme tu pozornost. Říkáme to v té každodennosti z bodu nula. To znamená z té neutrality každý den z vděčnosti, abyste chápali, že je tady plus a minus a bude tady plus a minus, že tady žádná teď světelná nás nevytvoří raj na zemi, že prostě bez konání našich změn přes nás tady nemůže docházet změna, ke změně. A tady to vlastně nakonec píše i David v té knize, duchovní vývoj se dostaví nikoliv proto, že něco nového získáme, ale nýbrž proto, že odstraníte ze sebe ty překážky. Svět neměníme tím, že něco říkáme nebo děláme, ale tím, čím jsme se stali. A to znamená, že i ta doba, že já ráda mluvím, komunikuju, jsem vizionář, tak i já už tvořím vlastně v té hmotě, jo, ty projekty vize, že už nestačí jenom mluvit. To byla doba, ta stará těch ryb, jo, těch kazatelů a tak dále. My už teď tady prostě nejenom o tom mluvit, ale hlavně to žít. Já to žiju v té každodennosti, ty to žiješ a samozřejmě i další lidé. Takže poděkovat každý den, podívat se, jak vychováváme děti a prostě pro tu budoucnost dětí a naší planety. Prostě nás planeta Země, ona má svoje, ona si, jo, to nemá, jo, ty živly a to ona si bude to zpracovat a dělat. Samozřejmě my víme, že tady jsou mašiny, jsou tady věci, ale zase já tu mašinu neumím vypnout. Já nejsem schopna jít vypnout harp. Jo, jestli mi rozumíš, co teď chci říct, ale můžu udělat další věci tak, jak Michael v těch písních a v těch videoklipech poukazoval na tu nenávist, na ty války. Pojďme se spojit. V tom je ta síla. Pojďte se chytnout za ruce. Pojďte si odpustit. Jo, pojďte milovat. A to není jenom slova. On to cítil tím srdcem, tak jak to cítím já a cítí to spousta dalších lidí. Takže já nám přeju, ať se nám to daří nadále, protože to bude čím dál, jako pro někoho to bude náročnější, pro někoho to bude víc už odlehčující, když už nějak s tím umí vnitřkem pracovat. Jo. Ale vím, že proto jsme sem došli. Toto je ta změna, která vychází z každého z nás. Každý jsme tady důležitý, každý máme neskutečnou sílu a moc měnit. A já nám ze srdce přeji, aby se nám to dařilo. Pokud nevíte si rady, můžete se na mě obrátit. Mám upravené nové stránky, moje přirozenost online přes WhatsApp. Telefonní číslo tam mám 723-560-200. Pokud chcete setkání s Hankou Sárblochovou 24. září, napište mi, přihlašte se, ozvěte se, protože taky potřebuju omezený počet, tam bude to vědět, protože to organizuju, protože mě to baví a budeme sdílet dál a budu ráda, že bude mít třeba někdo odvahu zavolat a podělit se s námi, že jo, tak jak ty se podílíš a otvíráš svoje soukromí. Já, že budou se přidávat další lidi, kteří už se zbaví toho ostychu, že už vlastně pochopí, co ta ezoterika dělala a všichni tady, jo, protože teď jsem viděla třeba, jak se tam rozklíčoval Petr Chobot, to nechám na jindy, teď to nebudu kazit to krásným uzavřením toho Michaela, toho Davida. Takže, přátelé, je to jenom o každém z nás. Nenechte se opíjet rohlíkem, nenechte se opíjet slovy, ale i ani vy sami sebe neopíjejte jenom slovy, ale konejme. Není to jednoduchý, ale stojí to za to. Stojí to za to, proto jsme sem přišli, abychom spolupracovali a byli propojeni každý den, stáli pevně nohama s Matkou Zemí, s přírodou, s jejími živly, s jejími zákony a vlastně byli jsme, cítili se v bezpečí vyživování. Takže děkuji vám, mějte se krásně a předávám slovo Martinovi.
1: Já tobě taktéž moc děkuji, připomenu tedy mojepřirozenost.cz, tam se dozvíte všechno. Například, že základní právo člověka je být přirozeně sám sebou. Já jsem tě ani na 49. naše společné vysílání zapomněl vlastně na začátku představit, kdyby někdo pořád přišel nový, takže to je moje vsuvka. Samozřejmě tu akci už jsem tady nazdíl z posledního pořadu restaurace Bulas v Pohořelicích Hybešova 391. Tady koukám 24. září letošního roku, dámy a pánové. Máte tady i kontakt na rezervaci stupenek a samozřejmě odhalení Michaela Jacksona, kniha od Davida Bale, doufám, že mu nekazím teď příjmení, teď si na to
0: nevím.
1: Myslím, že se jmenuje Bale. Tak zkrátka, takhle to je. Je tam spoustu věcí, já samozřejmě připomenu něco. Hledej pravdu, slyš pravdu. Uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy a braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Nejmírnější žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až na věky. To by měl být citát tedy od mistra Jana Husa. A víme, jak zase moderní tady ty... Ach jo, rádoby progresivci, my to musíme samozřejmě dávat do uvozovek, protože oni žádný vývoj a rozvoj nemají, oni jsou degresivci, regresivci. Zkrátka chtějí nás uzadit, tak ti zase budou dneska už vymýšlet, jaký husité byli vrahové, lupiči pomalu, znásilňovači, já nevím, co všechno. A jak to tady ten pan Vávra za těch vošklivých komunistů, jak ho tady glorifikoval mistr Jana Husa. No, tak si to uvědomte, proti čemu šel a co tam říkal. I třeba z ty pana Vávry, doufám, že myslím, že to je pana Vávry film, tak si na to koukněte, prosím vás, jo? A nejenom na mistra Jana Husa a je to tam krásně řečeno. toť, aby jsme měli. No už přetahujeme, tak já nakonec zařadím a to už si vyslechneme. Jo, volám vás, volám Světlem, to už jsme si Mon a Kirach jsme si pustili, tak jenom na předěl, na rozlučku dáme. A
0: dobrodošli.
1: Dobrodošli. Přes ty druhé triedy si pustíme od IMT Smile, to tady na mě vyskakuje, tak co tam dáme. Janí, zdravím tě do Republiky Hrvatské. Užij to ve zdraví a ve zdraví strávil se vrať pak do
0: Šibili je na zdraví, šibili, já si půjdu nalít, šibili.
1: Dobro. Krása. Tak jo, děkuji moc.
0: Ahoj.
1: Tak, cesty druhé triedy IMT Smile. Pustíme si je a pak se můžeme na to slušit.

0: Krásný příjemný druhý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na náš speciální středeční horký stream s Josefem. Ahoj, Pepo.
1: Ahoj, Peťo, ty máš nějaký trápení se zubem, tak tě dneska budeme šetřit. Zdravím srdečně tebe i všechny naše skvělé diváky a posluchače.
0: Já, aby jsme nešířili dezinformace, nemám trápení se zubem, ale bez zubu.
1: A bez zubu.
0: Už tam mám pouze díru. Tam, kde původně byla stolička, no, ale trochu to ještě zlobí. A tak ono to prostě trvá. No.
1: Přátelé, když by se stalo, že Petr musí odběhnout si třeba chladit dáseň nebo něco na ten způsob, tak to nějak musíme zvládnout ty vteřiny i bez něj dneska. Ale on to vydrží asi.
0: A ty to zvládneš, já ti věřím. A do jiných než ty ve středu. Tak, jak si vůbec máš tohle počasí, tak...
1: Je to počasí... svým způsobem takový unavující, ale já naštěstí netrpím až nějakou velkou alergii na to. Pochopitelně člověk nemůže běhat v tom horku a vykonávat podobné činnosti, ale jinak dá se to vydržet.
0: Tak to jsem rád. No a máme různá zajímavá výročí právě i v tuhle tu, řekněme, dobu parního léta. A ty jsi pro nás určitě připravil pár zajímavých vstupů, tak prosím, pojď.
1: Jdeme na to. Dobře, zítra, milí diváci, si připomeneme rovných 100 let od narození jednoho z gigantů minulého století. Míněno století nikoli od roku 1900 do roku 2000, ale 100 let, která uplynula od, řekněme, od dneška zpátky. Nebo ke dnešku, nemohla odplňovat zpátky. Fidel Castro, mluvili jsme o něm mockrát, já jsem o něm měl dlouhé povídání v nedělní srdcovce u Káči Benke, takže nebudu to všechno opakovat a zítra budu mít, na to jsem hrdý, slovo hned ze všech účastníků, jaksi nikoli kubánských, na takové zajímavé akci ke stému výročí, hned po momentálním statutáři kubánské ambasády u nás. Fidel spojoval obrovskou kuráž, neuvěřitelnou moudrost a obdivuhodnou rozhodnost. To všechno dohromady se povede poměrně málo kdy. Bývá to tak, že když je někdo hodně chytrý, vzdělaný, tak zase nebývá až tak rozhodný a nemývá mnohdy až takovou kuráž. Fidela zdobil tenhle trojúhelník prostě na dálku. Byla to slitina slova a činu. Jsem nezaznamenal nikdy, že by něco sliboval a pak by to bylo jinak a musel by se z toho nějak vylhávat. Pocházel z bohaté rodiny, jeho táta byl přistěhovalec ze Španělska a on se dopustil třídní zrady v dobrém slova smyslu. Místo, aby si hověl na těch latifundích, tak se dal na dráhu revolucionáře. Byl jim už jako rebel na Havanské univerzitě, kde si ho všichni pamatovali z té doby, že tam studoval práva. Dvakrát se pustil do boje s Batistovou diktaturou. Poprvé v červenci roku 1953, kdy se pokusili dobít prostě kasárna Moncada. Skončilo to spoustou ztrát, ale Fidel, Raúl Castro, Camil Cienfuegos a Che Guevara a další prostě to přežili. No a znovu v prosinci roku 1956, kdy se loď s názvem Granma, což je zkrátka od Grandmother, jako babička, maličká lodička, 20 metrů dlouhá, 4,5 metru široká, plavila řadu dní z Mexika ke kubánským břehům, vylodili se, i to bylo spojeno s nemalými ztrátami. Nicméně podařilo se jim dosáhnout kubánských pohoří a vedli tam přes 2 roky obdivuhodnou gerilovou válku. Nakonec ji vyhráli a Fidel stanul 1. ledna 1959 jaksi na piedestalu kubánské revoluce. Kuba byla předtím země velmi bohatá co do svých zdrojů a přesto velmi chudá co do míry, v níž sami Kubánci mohli čerpat tyto zdroje. Byl to takový kolektivní nevolník Spojených států. samá kasína, samé veřejné domy. Kromě toho samozřejmě cukrová třtina a tak dále. Spousta lidí negramotných a Fidel a jeho Barbudos dokázali tu zemi měnit velice rychle směrem k podstatně vyššímu typu civilizace, směrem k sociální spravedlnosti, směrem k velmi dobrému bezplatnému zdravotnictví, směrem k velmi solidní úrovni všeobecné dostupného školství, vzdělání a tak dále. Byl to náš spojenec, byl to i Kuba vedená Fidelem Castrem. Byla i velkým spojencem národně osvobozeneckých hnutí. Já si vzpomínám na kauzu Angoly a boje MPLA, což byla organizace skutečně vlastenecká a pokrokově orientovaná proti, řekl bych, nomenklatuře jihoafrického režimu apartheidu pod značkou UNITA a některých dalších, kdy i vojska apartheidového režimu z Jižní Afriky vstupovala do tohoto konfliktu na angolském území. A Kuba se rozhodla poskytnout vojenskou pomoc Angole a dokázala ji jaksi vykonat způsobem, který šokoval i ty naduté jihoafrické frajírky zvyklé, prostě, že semelou kohokoliv, kdo se jim postaví do cesty. Kubanci tam jaksi zaznamenali i lidské ztráty, pochopitelně. Nicméně ten boj skončil tak, že otřásl stabilitou režimu apartheidu a v podstatě otevřel, především to byl ten průlom, který otevřel cestu k pádu toho režimu, k tomu, že do čela země byl postaven Nelson Mandela, jeho řekl bych, kolegové z Afrického národního kongresu a tak dále. Kuba byla za ten obrovský průlom, za to, že si dovolila poprvé v dějinách prolomit hranice kapitalismu i na americkém kontinentu, že sehrávala velmi významnou roli v národně osvobozeneckém boji v Latinské Americe a zdaleka nejenom tam, v Africe a jinde, potrestána v úvozovkách tím, co jí vyvádí, co se jí děje teda dlouhé roky, už přes 60 let, ta blokáda, embargo a sankce v úvozovkách, které odsuzuje mimochodem celý svět, s výjimkou několika málo zemiček, v poslední době k ním patří Česká republika, jak jsem si stačil povšimnout, když se hlasuje v Organizaci spojených národů na valném shromáždění, tak zemí, které nehlasují pro zrušení těchto sadistických sankcí ze strany Spojených států, je hrstka. Naopak ty, které hlasují pro jejich zrušení, je drtivá většina. Nicméně Kuba je dnes tlačena do mimořádně složité situace. V podstatě tam produkce elektrického proudu je omezena na minimum. Ohrožuje to i činnost zdravotnictví, chirurgických klinik a tak dále a tak dále. Je to snaha srazit tu zemi na kolena a v podstatě dovést to k nějakému vnitřnímu převratu, kde by se moci ujak nějaký kubánský Gorbačov, když to tak řeknu. Zdá se, že zatím se to nedaří. Byť pro Kubánce to musí být velmi perný čas. Já chci věřit, že se to nakonec nepodaří. Byla by to obrovská škoda, protože Spojené státy se přeci zavázaly po karibské krizi v roce 1962, že vojensky nenapadnou Kubu. Poté, co sovětský kontingent měl čele vzad, odvezl rakety z kubánského území a Američané stáhli rakety z Turecka podobného typu, schopné nést jaderné hlavice, tak došlo k takovému ujednání, že Spojené státy nikdy vojensky nenapadnou Kubu. Je otázka, jestli to drží dnes. Oni podle mého soudu by rádi dosáhli nějakého zvratu, podobně jako třeba ve Venezuele, ale já si myslím, že to na Kubě nehrozí. Takže přejme Kubě, ať cesta, kterou vyrazili Kubánci v čele s Fidelem Castrem, není násilně přerušena, ať dostane šanci pokračovat a inspirovat další a další prostě lidi, kteří se nemohou smířit s tím, že čím dál tím víc světové bohatství se shromažďuje v prackách hrstky oligarchů a spousta zemí, z nichž to bohatství také pochází, je držena na takové polohladové či hladové dietě. Takže tolik Fidelu Castrovi. My jsme dostali, Petře, podnět, jak jsem pochopil, i připomenout si životní výročí Vladimíra Mináče, slovenského spisovatele, tady 10.8. se narodil Vladimír Mináč, dlhoročný předseda Matice slovenské. Zúčastnil se SMP a prežil pobyt v koncentračních táboroch Dachau a Mauthausen. Ano, Vladimír Mináč byl obdivuhodný člověk, měl jsem tu čest se s ním asi dvakrát vidět, byl to skvělý básník, ale on byl třeba i autorem takových osobních profilů celé řady významných Slováků, včetně třeba Gustáva Husáka. Někde tady vzadu, kdybych chvilku štrachal, tak tu knížku vytáhnu a mohl bych vám z ní předčítat. Vlado Mináč měl i velmi prorocká slova, když se parta kolem absurdního dramatika Havla a další pustila do té pravdoláskařské avantýry, tak Vladimír Mináč napsal stať, která říká, no, teď se bude apelovat na čistě egoistické, řekl bych, motivy lidí. A bohužel to zpočátku bude mít asi docela nepěkný dopad a efekt, ale tím větší čeká ty lidi kocovina. Já myslím, že na slova Vlado Mináče dochází a jsem rád, že si ho můžeme dneska takhle připomenout. Mimochodem 10. srpna v roce 1925 se narodil Bohuš Chňoupek, vynikající československý minister zahraničí, předtím skvělý novinář, autor spousty i knížek, včetně třeba v svazku o banderovcích, který mimochodem prý lidé velmi schánějí nyní v českých antikvariátech a když se tam objeví, tak jsou ochotni za něj zaplatit klidněji 800 tisíc korun. Ne 800 tisíc, ale 800 až 1000 korun, tak by bylo dobře rozuměno. Takže ano, bohužel měl jsem tu čest se s ním znát docela důvěrně a zblízka. Byl to vynikající diplomat, byl to velmi vzdělaný člověk, měl to, čemu se říká osobní charisma, toho, jak si tomu otevíralo dveře i v jednání se s představiteli nesocialistického světa. Také lidé, jako byl Genscher a spousta jiných jeho partnerů ze západu, se o něm vyjadřoval s velkým respektem. Říkali, že byl velmi pružný v jednáních, ale nikdy nehazardoval se zájmy vlastní země a nikdy nezrazoval vlastní spojence. Takhle se o něm vyjadřovali i, řekl bych, lidé z druhého konce politického spektra, tedy ze západních zemí. Já si myslím, že to bylo velmi pravdivé. Vzpomenu jednu malou epizodu, on to uměl i podávat tak vždycky poutavě. Navštívil jednu Latinskou Ameriku, tedy v které zemi, vstupoval do kanceláře prezidenta republiky a ten prezident mu říká, pane ministře, stůjte chvíli ještě v těch dveřích. No proboha, co tady mám dělat, říká Bohuš. Ne, ještě vydržte, prosím, ještě chvíli. Takhle to jako dramatizoval. Pak říká, teď vám vysvětlím, proč jsem to chtěl. Já si chci prohlédnout pořádně ministra zahraničí země, která nemá dluhy zahraniční. Vy jste unikát. Tak to Bohuš to dával k lepšímu jako velmi silný argument o tom, jak jsme na tom byli. Jak jsme na tom byli za socialismu. Tak, maličkost ještě, než se dostaneme dál. V pátek, přátelé, bude po nějaké odmlce, která vznikla z objektivních důvodů, jeden z aktérů toho pořadu měl určité trable zdravotní na straně svého táty a museli jsme ten pořad odložit, čili v pátek, se ve 20 hodin setkáme v trojúhelníku Štěpán Kotrba, vám už známý, můj s břitkým jazykem a pronikavým duchem, a Míša Ševčík, což je též velký talent, on je mladší, je to velký talent české levice, na téma umělá inteligence, jaksi její velké šance a taky rizika, která jsou s nimi spojená. Já jsem vám slíbil už některé z předchozích relací, že velmi pravděpodobně to obšírnou tematiku sotva zvládneme v jednom jediném pořadu a jsme dohodnuti s mými partnery dvěma do toho trojúhelníku, že klidně se z tématu umělá inteligence stane takový volný seriál na vlnách Petr Bureš TV. Myslím si, že si to užijete. Připravte si svoje zvídavé dotazy i poznámky. Gentlemani budou jistě připraveni reagovat otevřeně a bez nějakých zábran. Já si myslím, že to budou relace, které si užijeme velice. To téma je nové relativně, je nejednoduché, jak by řekl Václav Kaus, netriviální. A je jaksi s ním spojena i řada určitých iluzí, báchorek, falešných nadějí, možná zbytečných zase až přehnaných obav a stresů. A my se pokusíme prokličkovat tímto nejednoduchým terénem poprvé v pátek a pak budeme pokračovat asi v dalších relacích. Takže tolik toho. A jinak, Peťo, já jsem ti poslal zajímavou píseň, možná, že ji můžeš přehrát, třeba až já budu končit tohle povídání úvodní. To je další z písní autorské dvojice Míša Dieneš, náš skvělý slovenský přítel až z Košic, původně vysoký důstojník Československé lidové armády a učitel vojenských vysokých škol. Dnes i básník a jaksi člověk políbený muzou a spolu s mnohem mladší Káčou Benke spolu skládají prostě muziku. A tentokrát ta muzika není na takové téma, jako že jak je krásné prostě být zamilován, nebo proč lubíme naše mamičky, jak to mají také krásné písně na tohle téma, ale je to řízný, je to řízná politická satyra. Takže možná, že si užijeme i na, ne, že možná, myslím, kdo bude chtít, tak si užije v rámci našeho dnešního vysílání. A já bych nyní přešel k dalším věcem, které jsou velmi zásadní povahy. Počkejte, prosím, já si tady...
0: To zatím na listu já to pustím, nebo to není tak dlouho.
1: No, můžeš to pustit, to je nápad, pust to. Dobře.

Tenkrát jste stáli na náměstích, klíče vám zvonily v dlaních, věřili jste v pravdu a svobodu, lepší svět pro svoje děti.

0: Tak to bylo
1: satirou, no, ono je to silnější než satira. To je protest song spíš v pravém slova smyslu.
0: Jde to na dřeň jako ten text. To je, to
1: na dřeň. Musím pochválit autorský kolektiv, skutečně rostou. Slíbili mimochodem, že k Vánocům nejpozději vypálí nějaké CDčko s minimálně tuctem svých melodií, tak jim to budeme připomínat a potom to změníme i v drobnou komerci, že za drobné peníze budeme šířit. Ty písničky jsou, myslím si, docela povedené. A tohle tomu nás nasazuje korunu, protože tady, jak říkáš správně, je to na dřeň. Mimochodem, jedna z tvých původních profesí, Peťo, je disc jockey. Tak na tohle se tancovat nedá, no nicméně mohl bys to někde takhle pouštět na akcích třeba našich. Tam by to asi vyzdobilo prostředí. Tak jo, tak já půjdu dál. Přátelé, dějí se věci, které ten mainstream tak jako okecává, jakože vlastně až tak o moc nejde. Všimněte si klíčové předpoklady důstojného přežití, ne nějakého rozvoje, začínají se tak nějak jako podivně drolit. Já připomenu dva. Ten první je plyn. Asi sledujete zprávy, že zásobníky nějak nejsou až tak zaplněné a do toho se množí signály, že letošní zima může být poměrně krutá, tak uvidíme, co z toho jako vyplyne. A ještě akutnější zprávy se množí z jaksi vodní bilance naší země. Nejsme samozřejmě sami z tohoto hlediska. Nicméně, jestliže už za několik dní, jak jsem pochopil, má být dokončeno vypouštění Orlické přehrady, která musí doplňovat jaksi chybějící vodu, a má být zahájeno vypouštění Slapské přehrady. Zatím nikde se nerýsují jaksi důkazy o tom, že by snad mělo dojít k změně klimatu, změně počasí a že by nějaké deště mohly napravit to, co se děje. Řada vodních toků je úplně na takové minimu, že nejenom, že se musí v podstatě zemědělci vybíjejí mnohdy hovězí skot, protože nemají vodu, aby ten skot mohl být jaksi vegetovat dál. Rybáři vylovují mnohdy svoje vodní zdroje, protože té vody je tam tak málo, že tedy by to nepřežili. To jsou všechno kroky nevratné. Co bude potom, to je otázka. A ono to má i hygienickou velmi takovou souvislost drastickou. Jakmile klesne přítok vody pod určitou hranici, tak čističky odpadních vod, které mají zachytit i odpad z našich záchodů a tak dále, se dostanou do těžko řešitelné situace. Tam musí být určité množství vody s prominutím k naředění toho odpadu, protože jinak to se z toho stává směska, která bude ohrožovat naše zdraví, možná naše životy. Já tak sleduji, co ty televize povídají a co tam povídají ti ministři a všelijací opoziční mudrlanti. Máte dojem, že se tomu věnuje pozornost adekvátní? Že se přijímají nějaké rozhodné kroky? Já chápu, že to není snadné, ale se to vás tak na to jako dívat? Říkám, no pak začne vypouštět Slapy a pak se uvidí. No. To není zdaleka jenom problém Prahy. Podobné pasti se v podstatě začínají rýsovat ve vztahu k jiným významným jaksi aglomeracím České republiky. No a pochopitelně to nutně vrhá i světlo nové na témata, která dřív se zdála být takovým jakýmsi panikářským žvaněním. Já chci poděkovat Jardovi Novákovi, inženýrovi. Vy jste i s ním měli pořad, viděli jste od něj lecjaké argumenty, ale já si pomohu i některými jeho údaji, protože si myslím, že jsou cíleny velmi správně. Bylo smíceno 740 tisíc hektarů lesů a chybí 85 milionů kubíků dřevní hmoty v lesích. Chybí tedy listová plocha, Leaf Area Index, LAI, a chybí pohon velkého koloběhu vody, který pohání vegetace, slunce, gravitace, vodní pára, která kondenzuje na listech a změní se s objemu 1280 litrů na 1 litr kapalné vody. Při výpadu se zase změní ten 1 litr na 1280 litrů páry. A tento koloběh s minimálními energetickými náklady vede k tomu, že třeba smrk dokáže svým výparem zhruba 100 litrů tekutiny evapotranspirací za 7 korun na kilowatt hodinu ochladit naprosto zásadně prostředí ve svém okolí. No a tady pochopitelně celý si lidé kladou otázky, kdo vydělal na tom, že se záměrně nechal, to se jinak nedá nazvat, nechali poničit velké plochy našich lesů kůrovcem. Jsme se o tom bavili i tady mnohokrát přeci. Já si vzpomínám na naprosto skandální mediální vystoupení třeba vedoucích představitelů státního podniku Lesy České republiky, kteří na dotaz, když ta kůrovcová kalamita prostě vrcholila, kolik ještě bude zničeno lesů, to odpověděli, že to závisí na množství dřevní hmoty v nižších prostě polohách. To jako, oni řekli, že tomu nechají prostě úplně volný průběh. Já si myslím, že jinak než zločinem se nedá nazvat ta manie bezzásahového hospodaření na Šumavě a zdaleka nejenom tam, která se stala, řekl bych, spouštěčem tak kaskády neuvěřitelně destruktivních, ničivých dopadů prostě na naše lesy a ergo na vodohospodářskou bilanci, retenční schopnost krajiny zadržovat vodu. Těch vlivů tohoto typu, přičemž za každým z nich je nějaká nezřízená chamtivost, hrstky zazobanců, kteří jak si ještě víc chtějí vydělat a jim úplně jedno, jaké následky toho bude mít. Pak se tomu říká externality, jako, že to tak nějak přišlo.
0: No, počkej, a neměl by stát hospodařit teda jako řádný hospodář?
1: Tak stát
0: je... státní podniky, jako?
1: Protože stát je stále majitelem zhruba poloviny lesů prostě v České republice a samozřejmě má i ten státní podnik Lesy České republiky celou řadu pravomocí přesahujících teritoria, kde, která jsou jaksi v jeho správě, co by správce jménem majitele, tedy českého státu. No tak to máš svatou pravdu a jsme se tady mnohokrát přeci připomínali, že kůrovec, který je tady údajně od druhohor, už jsem se někde dočetl, pochopitelně řádil i za Marie Terezie a řádil možná dřív a potom. Ale lesní správa byla už za Marie Terezie organizována tak, že jakmile se někde vyskytl kůrovec, tak ten hajný ho musel objevit během několika málo dní, ne-li hodin. No a v průběhu téhož týdne maximálně nastoupili venkovský chlapi s tehdejší v podstatě ubohou technikou ruční práce, velké pily a tak dále. A museli to ohnisko kůrovce likvidovat dřív, než se stačilo rozšiřovat prostě dál. U nás, jak víš, to tak nebylo. V poslední době, tak za socialismu to tak bylo. Tam byly lesní závody, byly organizovány tak, aby když hajný zjistí, že někde kůrovec, no tak druhý, třetí den nastoupila parta lesních dělníků a musela to likvidovat. No a tím pádem se to nemohlo šířit. Teď jeden hajný má větší plochy na starosti, takže mnohdy to nestačí ani uhlídat. No a když to zjistí, tak musí někam zavolat a tam proběhne často výběrové řízení. Kdože teda z těch, kdo mají vydělat co nejvíc peněz, bude teda likvidovat to ohnisko, řekl bych, kůrovcové potenciální nákazy. A takové absurdity prostě se dějí, přičemž dávno, za socialismu to bylo využíváno masivně, existují chemikálie, které takové místo dokážou velmi úspěšně prostě izolovat a pomoci rychlému řešení a tak dále. To za Marie Terezie nic takového nebylo. Nebyly motorové pily, nebyly harvestry, nebylo vůbec nic takového. A přesto Hajný, kdyby se mu stalo, že se mu rozšířil kůrovec jenom trochu víc, tak samozřejmě letěl z té funkce a asi by si nikdy už v oboru, teda ve státních službách tuplem neškrtnul. U nás tohle všechno je prostě jinak. Ale já se dostanu ještě...
0: Tak je vidět, že jsme dál za ty roky.
1: Jsme dál za to, jako určitě.
0: Jo, to samozřejmě Uniles Andreje Babiše mimochodem je ten, který spravuje velkou část lesů.
1: Ano.
0: Tady podobnost s Agrofertem čistě náhodná. Ty třeba jako dělali donedávna ještě takový, že se zabalili ty vadný napadený stromy, postříkali se nějakýma jedama. No. A kůrovce to zabilo, to už se teď taky nedělá, aha, že už se to vozí rovnou prostě na ty pily s tím broukem. Krásně nám tady třeba rozšířili kůrovce mondy, když si právě z levného kůrovcového dřeva dělali zásoby.
1: U vás ve Štětí, viď?
0: No, takže padnul celý jeden tady lesík kvůli tomu. No, tak pak to teda museli za drahý peníze teda ošetřit, ale prostě byl to kšef, bylo to levný dříví, že jo?
1: Tak nevím, jak přesně ve výrobě papírenské a celulózové výrobě, ale znám velmi důvěrně, jak citlivá je výrobní cena, citlivě závislá je výrobní cena řeziva a produktů navazujících na ceně dřevní hmoty, kulatiny, případně vlákniny. To je klíčový prostě, řekl bych, součinitel. A jakmile se podařilo srazit díky kůrovci cenu často na třetinu, někdy ještě víc, předtím byla cena kulatiny kvalitnější 2200-2300 korun i víc za kubík, no a pak to bylo za 600 taky a za 800 a podobně, tak si dokážu představit ty miliardy, které ta parta nenažranců už předtím zazobaných, který na tom vytřískala. I bylo jim úplně jedno, že to bude mít i tyto následky. Já myslím, že přijde doba, kdy je třeba jako se ptát, kdo teda z toho měl prospěch a tak dále. Jsou to i zahraniční firmy, Mareš třeba z Rakouska, některé finské firmy a tak dále, ale jsou to také české firmy a ty míříš i do jistých výšin, které souvisí i s politikou. Tak.
0: No jistě, protože někdo by už konečně měl konkrétně nezodpovědnost. Aha. Někdo za to nějak rozhod na základě něčeho a tady jde o to, že furt se to jakoby zametá pod koberec, že vlastně nikdo nic nemůže. No. Že jo, ta kůrovcová kalamita byla nepředvídatelná. Kdo mohl vědět, že doletí dál než 250 metrů, což jsme si tady vymysleli sami, že jo. Pamatuješ na pana Štrobl.
1: Že už mezi náma není, to byl vynikající odborník, souhlasím.
0: Přesně, který s Američanama naměřil, kolik ten kůrovec skutečně uletí, že jo. Že to byly až jakoby desítky, někdy i stovky kilometrů, když foukal správný vítr, který ho jako nes. Jo. A takže ty nemůžou říkat, že neměli informace, prostě věděli moc dobře, co dělají.

0: odvádí pozornost od mnohem vážnějších věcí.
1: Bohužel.
0: Pojďme ještě dál k některým jaksi, spolupříčinám toho, co se s vodou, respektive deficitem vody, odehrává. Souhlasím s tím, že celá energetická koncepce takzvaných biopaliv, bioplynných stanic a pěstování technických plodin na orné půdě, které vede ke ztrátě organické hmoty, k vymrskávání té zemědělské půdy, k dalšímu snížení retenční schopnosti, pochopitelně je jedním z důležitých zdrojů dnešní problematiky. Už jsme tady hovořili o tom, že ano, 740 tisíc hektarů lesa zničeno. Nehospodaří se s povrchovou vodou prostě racionálně. Ponechává se zrychleně otékat do řek a moří, nedoplňují se podzemní vody. Velmi brutálně se urbanizuje území betonovými bloky bez zeleně. Dokonce velké plochy logistických parků nemají mnohdy ani zelené střechy. Vysávají se finance s obou hlavních odvětví životního prostředí, tedy z lesního hospodářství a vodního hospodářství. No a ty peníze se z velké části předisponovávají na nákupy techniky na válku. Tam se nakupuje, víme co, skutečné bezpečnostní hrozby nikdo jako neřeší a tak dále. No a Jarda Novák sám právě poukazuje na to, že stále zůstává stranou pozornosti závazek Německa na základě závěru postupimské a pařížské konference v roce 1945 uhradit nám reparace za škody a zločiny spáchané v době protektorátu. Mít tyto peníze, tak samozřejmě bychom mohli hledat co řešit jinak. Temelín mohl být za 250 miliard korun dva bloky, třetí a čtvrtý, pro něž je tam vybudováno zázemí absolutně. Kdyby nebyl zrušen tender v roce 2014 už, kde byla silná skupina česko-ruská, tak jsme mohli mít už dávno tyto dva bloky. Měli bychom podstatně jaksi stabilnější energetické zdroje. Nemohlo by se ani šílet kolem větráků a soláru a tak dále. Jsou to velmi, velmi skandální souvislosti a ode mě se někdy chce, abych tu někoho jako jmenoval. No, já myslím, že každý se dovtípí, kdo má tyto otázky na starosti. No tak je to vláda, jsou to ministři příslušní, kteří místo, aby řešili naprosto zásadní problémy, hrozící opravdu kalamitními následky, tak neustále poskakují před televizními kamerami a jako tam se nějak prezentují, takzvaně mají PR a marketing a pořád jako vlastně osobní popularitu usilují, ale věcná řešení, jestli to před námi netají, oni to asi netají, tak já nevím, co teď stát dělá ve vztahu k této problematice. Vy jste slyšeli někdy, přátelé, v televizi, v rozhlase, v tisku, něco četli, něco zásadního, že aha, tak to je velmi vážná hrozba, to už nyní řešíme to tak a tak a tak. My se místo toho zabýváme tím, no my ne, ale ti ministři, zejména ti, co to mají přímo na starosti, že ne, musíme postavit ty větráky, protože bychom dostali, jinak by nám uteklo pár miliard euro z eurofondu na ty větráky. Přitom větráky, když už teda o nich hovořím, jsou jedním ze zásadních spolučinitelů, viníků, spoluviníků toho sucha. Jejich množství západně od nás, odkud přichází většina větrů, je šílené už. Pokud mě paměť nešálí, tak v Německu to je nějakých asi 35 tisíc kusů, v Holandsku 10 tisíc, v dalších zemích tímto směrem Tak je pravda, že některé z nich jsou

0: na, jaksi, na, na mořském dně u pobřeží těch zemí, což na věci ale nic nemění. Ten vítr, který přichází z větší části ze západu, je vysušován tím a následky prostě neseme i u nás. Nejsem super expert na tohle, nechci si na něj hrát, ale to jsou věci, které pochopí i laik, mající zájem se v tom trošku vyznat. A já nevím, co máme udělat, přátelé, proto, aby nám vláda a ministerstva nemohla jako, tak jako dívat, no dobře, tak ono to nějak se vyřeší. Jak se to vyřeší, až vypustí i Slapskou přehradu? Kde je řečeno, že pak nastane prostě nějaká změna? Připomínám tady jednu větu z knihy Marka Fischera, britského marxisty, která u nás vyšla asi před 15 lety, jmenuje se Kapitalistický realismus. A on tam v závěru říká, že půjde-li to takhle dál všecko, no tak se asi v řadě u řady prostě položek klíčových pro život člověka dostaneme do zóny přídělového systému. Přídělového systému. Petře, možná to někde zapíš, že jsme o tom hovořili 12. srpna 2026. Kdyby k tomu došlo, tak že jsme nešířili panické zprávy, ale že jsme varovali stále včas. Pojďme...
1: No právě tady jde o to, jestli náhodou ta naše vláda jako nechce šířit paniku, tak jako nechává národ v klidu. Když to národ neví, tak se nebude obávat.
0: Tak, no, tak.
1: A když se nebude obávat, nebude mít hloupé otázky, jestli se s tím něco dělá nebo ne.
0: Tak.
1: No ono, pravda je, že mezi námi doba, kdy se říkalo poručíme větru deště dávno pryč.
0: To byla krásná naděje, Petře. To byla doba, mimochodem větru deště let, kdo poručí už dávno, že akorát, že to zatlouká. A to byla doba, kdy... A pozor, tehdy to bylo míněno tak, že mu poručíme větru dešti v tom nejušlechtilejším slova smyslu. Dneska to slouží velmi hamižným cílům hrstky nějakých zazobaných oligarchů. A určitým politickým taky.
1: No přesně tak. No, je to tak.
0: Tak, pojďme k dalšímu tématu.
1: Pojď.
0: Redaktor německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung se na tiskové konferenci tázal, kde byl Alexander Vučić a Volodymyr Zelenský taky, ptal Zelenského, jak mu Evropa může pomoci zabíjet víc Rusů. Přátelé, Evropa a Německo, kde v různých ministerských postech sedí lidé s předky velmi aktivními nacistické hordě, zaujímajícími často docela významné funkce. Si to sledujete každou chvíli, to někde proletí internetem. Tak se ptají, může pomoci zabíjet víc Rusů. Ten člověk se jmenuje Martens, ten novinář. A to jsou věci, které překročily všechny. Všechny hranice, všechny červené čáry. Naší povinnosti je o tom hovořit. No, my tomu asi nezabráníme v tuhle chvíli, ale upozorňovat na to, dokud je čas, než to povede k šíleným následkům. Právě
1: k tomu ještě, že jako není všechno tak černý, no. Protože v tom Srbsku, a o tom se tady nemluví, ale mě na to upozornil Lojza Hájek, se děly 10 000 demonstrace proti vůbec tomu, že se Zelenský jako přijal, jo. Že je to urážka prostě partnerství Rusko srbského, jo, a i dokonce na fotbalových stadionech byly přerušený zápasy a podobně. Takže jako ta srbská veřejnost jako má ještě, nemá ještě vymitý mozky, jo? To, že tady nějaký idiot s prominutím, byť z vyhlasného média, prostě plácne takovýhle nesmysl, tak určitě to věděl, proč to říká, že jo? Protože to si nemůže dovolit jen tak. Nebo ví, kdo ho k tomu poňoukal, jo? Ale zatlouká se to, že prostě obrovský masy lidí spontánně dávají najevo svoji sympatii právě k té východní mocnosti.
0: Tak, tak, tak. To, ta láska, ta opičí láska k těm, kdo jsou pyšní na svůj nacistický rodokmen, to nevydrží na věčné časy, ani náhodou. Někteří se tím předvádějí, no tak uvidíme. Je čím dál tím víc skandálů i kolem těch všelijakých zbrojních dodávek. Teď se nově, ani o tom možná nechtěl původně mluvit, ale možná se zaznamenal, že jsou jakési vrtulníky, které figurují už asi v 5 různých kauzách a pořád je to jeden a ten samý vrtulník, že měl pomáhat na Ukrajině, byl tam dodán, pak ale pomáhal při požárech ve Španělsku, pak snad v Řecku, ještě u nás někde. A takže ta válka je samozřejmě zlatý důl pro určité vykuky, kteří cucají peněz z různých zdrojů a tváří se, že ještě jako stojí na té správné straně. No nic, pojďme dále. Dneska novinky zveřejnili pozoruhodnou zprávu. A Trumpova administrativa zaplatí německé společnosti R2TVE 1,2 miliardu dolarů za to, že RWE upustí od rozjednaných projektů na stavbu větrných elektráren u pobřeží Spojených států. RWE se na tom dohodla s ministerstvem vnitra americkým a když to neudělá, tak řekli, že po pečlivém zvážení jsme usoudili, že neexistuje žádná cesta k povolení těchto projektů v USA v dohledné budoucnosti. Takže i Donald Trump, velmistr často velice bizarních prohlášení, se umí postavit proti devastaci krajiny, prostě větráky. No a došlo tam k zajímavému kompromisu. Dostali kompenzaci od Spojených států, teda 1,2 miliardy dolarů, a zavázali se, že ji reinvestují do projektů spojených s plynem. Například 900 milionů dolarů dají na stavbu exportního terminálu na zkapalněný zemní plyn v Louisianě. A plánují tam ještě různé jiné investice. Nic jsme upustili od větráku po té, co jako jim tam administrativa Trumpova dala najevo, že tam nepokvetou tyhle ty projekty. Velmi zajímavé. Co, já nevím, nemohl by třeba náš ministr, jak to je to asi zřejmě Karel Havlíček, ne? Nebo že by se inspiroval podobnými náměty ze Spojených států. Přeci,
1: že by jsme Siemensu zaplatili za ty větráky, které už mají ve skladě těch 1000.
0: Já nemyslím, že by to třeba zaplatil nějaký ten bohatý stát, třeba Německo, jestli ještě jsou bohatý, já nevím. Nebo že by za věrnost přes Atlantický oceán jsme dostali nějaké peníze, taky jako aby, a tak dále. Jenže pokud je mi známo, nikdo zatím neplánoval z České republiky větráky ve Spojených státech, tak. Ale nějakou analogickou cestou by to nebylo
1: na škole. No, mohli bychom napsat notu na americké velvyslanectví, že jim tam si chystáme vyvést veškeré ty větráky, které tady
0: vyplatili nějaké peníze, aby bychom za to pořídili třeba dostavbu jaderné elektrárny nebo tak. Dobrý nápad. No, nejde o mechanické jaksi srovnání. Jde o ten podnět, že vláda Spojených států řekla německým investorům tohoto typu, že jako u nich ne, no a došlo ke kompromisu, který nakonec vyústil v cosi pozitivního, jo, tak já nevím, je to tak obtížné v České republice. Ministerstvo třeba průmyslu a obchodu, já nevím, proč by se těm nad tím mohlo zamyslet.
1: No, ale my jsme přece, Německo je kolonii Ameriky a my jsme kolonii Německa, tak jako tady je opačný ten gard, tak
0: Pojďme k dalšímu skandálu, který opravdu jako teda překračuje hodně červené čáry. Petr Pavel se sešel s představiteli Českého královského institutu. Oni se ho zeptali, zda by si uměl představit Českou republiku jako moderní konstituční monarchii. A on odpověděl doslova. Já bych s tím neměl sebemenší problém. Když se podíváme kolem sebe, tak i v Evropě je řada konstitučních monarchií, které fungují velice dobře a tradičně. My jsme tu tradici měli na dlouhou dobu přerušenou, ale pokud by to byla vůle lidí a pokud bychom měli přímého následníka, jakože jednoho máme, a teď nedávno jsem s ním mluvil, tak proč ne? Takže, přátelé, už nejenom, že euro, že máme přímou euro místo koruny, abychom mohli zaplatit nejenom ukrajinské dluhy, ale i dluhy některých členských států Evropské unie, jako víc ještě, kdybychom měli to euro. Nejenom, že už nám pan prezident oznámil, že on by byl na místo suverenity, která je zakotvena v prvním článku ústavy, že by byl pro vznik Spojených států evropských, kde bychom se vzdali úplně suverenity a vládli by nám všelijaké Urzuly, Káji nebo Síkela, taky by nám mohl vládnout Slovák dosazený z Prahy, který teda tam taky dělá komisaře. No. Takže teď už dokonce klíčový zvrat na samém startu Československé republiky na sklonku roku 1918, tedy že se ruší veškerá návaznost na rakousko-uherskou monarchii a že se ruší šlechtické tituly a že žádný monarchové tady nebudou, tak tady nám pan prezident říká, že by si dokázal představit monarchii, že konstituční monarchie jsou funkční jinde a dokonce kdybychom měli následníka, že s ním nedávno mluvil. To byl ten, než, jak on se jmenuje, no. To je vcelku lhostejné, no. Můžeme tady dohledat, kdo to přesně byl. A Marek Řezánka,
1: což byl to ten Otto von Habsburg? Nebo jak se
0: byl to člověče asi, jo, očkej. Byl to asi ten mladý vnuk, myslím, toho Habsburka, jo, máš pravdu. A sice toho Karla posledního asi, toho, co nastoupil po smrti Františka Josefa v roce 1916 a dovládl to prostě do rozpadu prostě monarchie. No, tady Marek Řezánka, což je břitký novinář, připomíná, že to je součást většího trendu. 4.6. se vrátil Mariánský sloup na Staroměstské náměstí. Ten byl stržen v listopadu 1918 jako symbol habsburského útlaku a rekatolizace. Na sloupu byla Panna Marie prezentována jako tvrdá žena, která dupe pod rakovi a velí andělům, kteří probodávají svými meči heretiky, protestanty. Teď se hovoří o návratu pomníku Radeckého na Malostranské náměstí. Maršál Radecký, správně připomíná Marek Řezánka, potlačoval velice brutálně revoluční národně osvobozenské hnutí v Itálii a mařil tím snahy o sjednocení země. A také u nás byl právě vnímán jako symbol útlaku českého národa. Nesl odpovědnost za smrt tisíců mužů bojujících za svobodu. Byl tvrdou paží absolutismu, nikoli demokracie. Je proto otázkou, proč právě tento maršál má svou sochu mít na Pražském náměstí, zatímco jiný, Ivan Stěpanovič Koněv, o tuto výsadu přišel. Marek Řezánka připomíná i, že potomci šlechty, která vydělal na pobělohorských konfiskacích, počínaje Bukvoji, konče Dietrichštejny, či Lichtenštejny, a u každého z nich tu Marek připomíná jejich nacistickou jaksi minulost těch rodů, tak za protektorátu se chovali jako kolaboranti a zrádci republiky. Byli dekretálním právem konfiskováni státem. Vzali jim to, co ukradli z habsburské nadvlády českým stavům. Této cizí šlechty si Petr Pavel váží a glorifikuje jej, kudy chodí. To jsou, přátelé, jako vždycky něco poprvé, ale tohle to je to naprosto... Česká televize opakovaně vysílá seriál Modrá krev, který má po bělohorské šlechtické rody vykreslit jako humanisty a obdivuhodné vzory. A už se nemluví o jejich roli třeba v Bachově absolutismu. Aby pak jednou mladé generace po monarchii třeba opět zatoužili, když vlastenectví a historickým faktům nejsou vedeny na školách a média jim dopřejí pouze hodně pokřivený obraz reality. Karel Havlíček Borovský, kritizující kumulaci moci v armádě a církvi rodem Schwarzenbergu, by dnes hořce zaplakal. Proto Petr Pavel pomáhá i Lichtensteinu obcházet dekrety Edvarda Beneše. Ne, bylo by nemístné vinit Pavla, že se chce stát králem, ale je zcela na místě ho vinit z konkrétních kroků, které poškozují zájmy České republiky. No. Marek tu připomíná i velké přešlapy hradu ve vztahu Čínské lidové republice. A říká, pomalu nám tak krystalizují témata do prezidentských voleb. Pojetí demokracie, vztah k cizí šlechtě a jejím majetkovým nárokům a vztah k symbolům habsburského útlaku. Současně přístup k dekretům prezidenta Edvarda Beneše a možným revizím výsledků druhé světové války. Vztah k Číně jako k důležitému ekonomickému hráči. Eurofederalismus versus euroskepticismus. Podpora indoktrinace a mediální manipulace versus boj proti indoktrinaci a manipulaci. Militarismus versus mírový apel. Já myslím, že to zvedl velmi, velmi správně. Marek Zeznak o tom má dokonce poezii vlastně ještě na dané téma. Nebudu ji přečítat celou. Petře, máš to v nabídce prostě článku, které si zaslouží naši čtenáři dostat v nabídce. No, povídej.
1: Já jsem tady tak jako v rychlosti.
0: No.
1: Jednání směřující proti svrchovanosti, celistvosti státu nebo proti jeho demokratickému řádu se nazývá v České republice velezrada. Je to specifický ústavní delikt, který může podle ústavy spáchat výhradně prezident republiky.
0: Ano, ano.
1: Neměly by orgány činné v trestním řízení, protože ze zákona musí se zabývat každým podnětem, o kterým se dozví. Takže přátelé, pokud nás posloucháte, tímto jste se dozvěděli o spáchání velezrady. Protože pokud někdo tady podněcuje a jedná proti svrchovanosti celistvosti státu nebo jeho demokratickému řádu, což je republika, nikoli monarchie a já nevím co všecko, Spojené státy evropské, tak se dopouští trestného činu velezrady, je to přesně v ústavě takhle napsáno. Prosím, konejte svou povinnost a ukažte, že teda vás neplatíme jen tak pro nic za nic. Konečně už by někdo měl vytáhnout hlavu ze zadku a začít něco dělat, protože to, co si dovoluje Pavel, si nedovolil nikdo zatím.
0: To jsou věci a on zřejmě to bude ještě gradovat nějak, no uvidíme.
1: No 100%, oni zkoušejí, co, kam až jako můžou jít, že jo, prostě. No.
0: Ano, ano, to je permanentní průzkum bojem, souhlasím. No, tak jsme to tady otevřeli také. Brilantní článek napsal, jako mývá ve zvyku, Honza Schneider k tomu, co začalo nechutným chováním jakési Adély Snopové na obrazovce televizi nebo na kamery televize Nova, která se pokoušela dostat bývalého prezidenta Václava Klause jaksi do kouta tím, že od něj se požadovala jasnou odpověď na otázku, kdo napadl Ukrajinu a kdo je tedy zodpovědný za rusko-ukrajinskou válku. Klaus se jasné odpovědi snažil vyhnout, píše Rychlík, z historii, k tomu se dostaneme, vyrukoval místo toho s argumentem ruské propagandy o údajném pronásledování ruské menšiny na Ukrajině po roce 14. Vysvětlil, že situace byla mnohem složitější a tak dále. No, Jan Rychlík je historik, který, já jsem dokonce někde byl v nějakých pořadech jednou, dvakrát, který se v poslední době staví teda na tu velmi mainstreamovou stranu a bije do každého, kdo si troufne tak trošku jako polemizovat a ukázat, že to všechno je nepoměrně složitější. Rychlík například říká, kromě toho bývalý prezident Miro Klaus hovořil o selhání světového systému, který válku dopustil. V tom měl pravdu i zřejmě jinak, než to myslel. Světový systém skutečně selhal, ale nikoli proto, že nepřinutil v zájmu míru Ukrajinu k kapitulaci před ruskými požadavky, ale protože nedokázal proti agresivní ruské politice postavit účinnou hráz. Názory přednesené Václavem Klausem nejsou původní. Každý, kdo umí rusky, si je může přečíst na ruských webech. Honza Schneider reaguje. Toto už je přímo učebnicový příklad demagogie, i když dosti stupidní. Každý, kdo umí anglicky, se o příčině války, tedy o agresivní rozšiřování NATO, může dočíst z velmi autoritativních zdrojů. Mluvili a psali o tom George Kennan, Zbigniew Břežinský, Jack Matlock, Henry Kissinger, George Friedman i William Burns. Názory přednesené Klausem jsou v souladu s materiály otajněnými americkou vládou, zpřístupněnými na stránkách National Security Archive v adresářích NATO Expansion od Gorbačov Heard a NATO Expansion od Jelcin Heard. Pokud tedy není přehnaný předpoklad, že jako historikovi by snad Rychlíkovi ta jména a zdroje mohly alespoň mlhavě co si naznačit. Přátelé, nebudu zdržovat déle těmi citáty. Honza to napsal špičkově. No a já se chci vyjádřit i na podporu toho, co předvedl Jindra Reichl. Nemám tady ten citát přímo u sebe. Nicméně Jindra se vyjádřil to už je několik dní, myslím si, na Facebooku a doslova řekl, že pro mne, pro nás, je podstatně větším nebezpečím Zelenský než Putin. A vyslovil jasné argumenty na podporu tohoto stanoviska, které může leckoho prostě přivádět k šílenství. Vřele doporučuji, dohledejte si to. Jindrovi chci vyseknout poklonu za kurážný prostě kousek, který předvedl. Pak jsem, Petře, ti nabídla tvým prostřednictvím našim divákům velmi pozoruhodný dlouhý materiál o takzvaném hladomoru na Ukrajině na počátku 30. let, což je oblíbené téma dnešního takzvaného mainstreamu. Autor čerpá z ukrajinských zdrojů mimochodem i statistických, no a uvádí spoustu pozoruhodných faktů, které já osobně znám, ale teď to shrnuli znovu, tak to je dobře. Začnu tím naprosto zásadním. Na Ukrajině údajně mělo zemřít já několik lidí hlady, protože si to přál Stalin, aby jako potrestal tu Ukrajinu a nějaký jako dal do zubů. No ale statistiky ukazují, že v letech, kdy měli takhle vymírat po milionech Ukrajinci, tak demograficky se Ukrajina vyvíjela velmi příznivě. Prostě obyvatelstva přibývalo, což rozhodně nedá říci o režimu Volodymyra Zelenského, že by mu tam přibývali lidé. Naopak. Takže, pak tam je spousta zajímavých i údajů o tom, že řada lokalit, které jsou připisovány jako, respektive kde ten hlad je připisován, že stalinismu a tak dále, tak dokonce nebyla ani na území Ukrajiny. Byla na území, které zabralo Polsko po polsko-sovětské válce na počátku 20. let a uzavření tzv. Ryšského míru, který posunul, jak víme, hranice hluboko do území Ukrajiny i Běloruska. No, článek také srovnává údaje o domnělém masovém hladomoru s tím, co se odehrálo v některých sousedních zemích. A i v Polsku a jinde lidé umírali hlady a nikoli málo. No a velmi detailně se zabývá i tím, jak to bylo ze strany západních mocností, pokud jde o možnost Sovětského svazu platit za technologické dodávky ze Západu něčím jiným než obilím. Dokládá to, to, co jsme si tady říkali mockrát velmi dokumentárně, že přesně ve chvíli, kdy Sověti měli i sucho prostě nejenom na Ukrajině a tak dále, tak všechny ostatní komodity, když Sověti nabízeli platit, to znamená zlato, ale taky energetické komodity a podobně, byly odmítnuty a sadisticky bylo stanoveno, že jedině prostě obilí a znovu obilí. Bylo to velmi těžké dilema pro tehdejší sovětské vedení, protože oni na rozdíl od všelijakých Chamberlainů a podobných pimprlat věděli, že Hitler tu válku začne a že je třeba se na ní zodpovědně připravit a že nelze odkládat vůbec nic. Ty technologie chtěli, zdědili mimořádně zaostalou zemi. Jak řekl Churchill, že jo? V roce 59 ke kulatému výročí nedožitých 80 Josifa Stalina, že zdědil zemi s dřevěným rádlem a změnil ji v atomovou velmoc. To řekl Churchill, takže já doufám, že teď orgány činné tak se nebudou aktivizovat po citaci tohoto výroku. Velmi zajímavý článek, vřele doporučuji, přečtěte si ho. Tady dokonce jsou tabulky demografické, kdy třeba mezi lety 30 a 33 se počet obyvatel Ukrajiny zvýšil o 2 300 000. Což, jako, kdyby miliony lidí vymírali, tak těžko se mohl zvýšit počet obyvatel o 2 300 000. A to znamená, že v roce 30 měla Ukrajina 29 600 000, v roce 33 31 900 000 a v roce 39 už 40 468 000. A takhle to rostlo. Takže ty lháři opravdu se musí uzavřít ty svoji vlastní bublině a tam se mohou navzájem jako agitovat o blbostech. Nikdo nepopírá, že to byla velmi složitá doba a že vyžadovala mimořádné vypětí a že nebyl žádný luxus tam, kde lidé vytvářeli obrovské nové hodnoty. Ale takhle to prostě bylo. Nebudu dál zdržovat, přečtěte si to, stojí to za velkou pozornost. A poslední, čím jsem chtěl, ježiš, bylo spousta hodin. Jo, ještě dvě věci. Asi jste zaznamenali, že ve Spojených státech probíhá velké grilování toho Anthony Fauciho. A je teda brán na vidle obdivuhodným způsobem. Ty senátoři ho teda nenechávají v klidu ani trochu. A on, asi jsme to tady možná už říkali, on sedí a až se ho zeptají na cokoliv, tak on řekne na radu svého právního zástupce, chci s omluvou říci, že se odvolávám na pátý dodatek americké ústavy. To je ten dodatek, který umožňuje občanovi, aby, když by si sám mohl uškodit nějakým výrokem před soudy a podobnými institucemi, tak má právo prostě to neodpovídat, nevypovídat a tak dále. A oni se ho ptají, a barva koberce tady je jaká? A barva vaší kravaty jaká? A on zase říká, na radu svého právního zástupce, jako papoušek, pořád opakuje. Tam se nejenom v té senátním slyšení, které bude ještě pokračovat, tak jsem pochopil, ale i z jiných amerických zdrojů objevují neuvěřitelné věci. O tom, jak ten Fauci, který mu dal Biden milost za skutky od roku 2014, to znamená 5 let předtím, než se ten COVID objevil, tak doktor Martin, David Martin, expert v oboru, říká, že Fauci začal pracovat na podobných věcech a to přímo pod hlavičkou vývoj biologických zbraní v roce 2002. A takhle s tím kličkoval prostě různými americkými institucemi a když to narazilo i u Obamy, jak tak to přestěhovali do toho Wuhanu a tam řekli, že to je něco jiného a tak dále a tak dále. No, tak to je jedna stránka problému. Já nevím, do jaké míry se to objeví. Projeví v Evropě a připusťme i u nás, protože zdaleka ne každý má čisté ruce v tomto směru a někteří si nahrábali velké peníze a tak dále. Ale v Německu je teda terorizován muž zvaný doktor Rainer Filmich. A objevil se článek, který teda popisuje opravdu velmi nepěkné věci. Jestli se mi podaří rozkliknout. On je ve vězení už řadu měsíců, střídavě, a tady už to máme. Říká, že byl vystaven bílému mučení ve vazební věznici v Rotsdorfu. Pokud to srovnáte s tím, jak se soustavně plnili psychiatrické léčebny muslimskými vrahy, že dnes je jasné, že dnes je v Německu vražda, a to i ta masová, často považována za menší prohřešek než odpor k nespravedlivému režimu systému. I když do věznic nelze vidět, mnohé naznačovalo i to, že jak bylo s Filmichem zacházeno v době, kdy byl převážen k soudu. Byl spoután nejen na rukou, pouta řetězem přidělaná k pasu, ale i na nohou. Tedy tak, jak se spoutávají jen ti nejhorší teroristé a ne někdo, kdo je obviněn z údajného finančního deliktu. Byl od června 24 do prosince 24 byl umístěn do samovazby, což je v naprostém rozporu s pravidly Organizace spojených národů. Během 6 měsíců mu nebyl dovolen žádný kontakt se spoluvězni. Důvodem bylo, že Filmich dával spoluvězním právní rady, což vedení věznice nemohlo tolerovat. Byl nucený sám trávit svou denní hodinovou výchozku venku v naprosté samotě a nesměl použít ani posilovnu. I používání telefonu bylo omezeno a telefon nesměl pouze tehdy, když se ostatní vězni vrátili do cel. Někdy si musel vybrat mezi sprchováním a hodinovou venkovní aktivitou. Často mu byla odepřena lékařská péče. Od 10. června 2024 byl Filmich doprovázen ozbrojenými bezpečnostními pracovníky v obrněných vozidlech z věznice k soudu a zpět a tak dále. K okovi, dokonce na kotníky, a byl požádán, aby si oblékl neprůstřelnou vestu, kterou však odmítl nosit, načež byl nucen podepsat prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Při každém soudním jednání podroben úplné tělesné prohlídce. 2. září 24 se dozvěděl smutnou zprávou o smrti své matky. Věděl, že to je jen otázka času, proto ještě před její smrtí požádal vedení věznice o převoz dobrem, aby se s ním mohl rozloučit. Věznice mu tuto žádost schválila, ale pouze pod podmínkou, že bude během návštěvy v poutech a okovech doprovázen ozbrojenými dozorci. Rainer, který nechtěl vystavit svou matku dalším utrpení během jejich posledních společných chvil, tyto podmínky nepřijal. I za cenu toho, že už matku nikdy neuvidí, nebyl ochoten vystavit dalšímu utrpení z pohledu na jeho syna v řetězech. Ani se nesměl zúčastnit jejího pohřbu. Pak mu dali do cely nějakého schizofrenika, který křičel, plakal, mluvil sám se sebou ve dne v noci, zesiloval hlasitost rádia a často házel předměty na zeď oddělující obě cely. Od té chvíle bylo podle Rainera nemožné v noci spát a přes den se soustředil na obhajobu. Komplikovali mu neustále komunikaci s právníky, neměl přístup k internetu, neměl počítač, neměl přístup ke svým spisům a tak dále. Je to velký skandál, do očí bící justiční omyl, kdy tajná služba vykonstruovala a použila případ proti Raineru Filmichovi, umlčení jednoho z nejdůležitějších hlasů odboje. Nedávno žádalo propuštění ve 2/3 trestu, ale neúspěšně. Vypadá to, že by měl být propuštěn až koncem roku 2027. No, tak takhle, tak máte náš vzor západně od nás.
1: No, Reinhard Filmich, člověče, Soňa Peková tam u něj byla.
0: Byla u něj, ano.
1: A hodně jako za něj bojuje a hodně věcí od něj ví a společně nějak jakoby jsou v kontaktu teďka s víceméně písemným, že jo? Ale tak ona říkala, že to je prostě tortura, to je úplně neskutečný, jo? Že dneska vlastně vůbec nejde o pravdu, právo, spravedlnost, vůbec, prostě pokud odporuješ režimu, rukavice už jsou dávno dole, tak jdeš prostě. Jo,
0: tak nějak.
1: To vždycky najde.
0: Tak nějak. Poslední, předposlední teda bod, který dneska chci otevřít, objevil se na Seznamu zprávy. Mladí muži, takhle, radikalizace na sítích. Mladí muži volí agresivitu, dívky se vrací k plotně. A teď. Sociální sítě slibují mladým lidem návod na lásku. Místo něj jim prodávají kulturní válku. Chlapcům říkají, že ženy je chtějí využít. Dívkám, že muži jsou buď poskytovatelé služeb nebo bezpečnostní riziko. Takže 13-letý kluk v Ostravě dívá na TikTok a za chvíli mu svalnatý kouč vysvětluje, že ženy jsou hypergamní, feminismus zničil rodinu a city jsou luxus pro muže bez peněz a testosteronu. Pak nějaká Roza, 300 kilometrů tamtuť, jí tady zase je vysvětlováno, že žena nemá muže nahánět ani platit účet. Má být krásná, klidná, přijímající. Laura, její spolužačka, sjíždí opačnou větev. Randění je past, muži jsou emočně nedospělí a nejbezpečnějším partnerem je žádný partner. Takže tady je to algoritmus, který lidem na vstupu do života vtlouká do hlavy šílené předsudky o druhém pohlaví a o tom, co z toho plyne pro ně samotné. A no, nebudu zdržovat déle, trvalo by to déle. Je to, přečtěte si to, to stojí za si myslím pozornost, protože to je svědectvím o záměrném, řekl bych, mrzačení duševního světa a motivace lidí na startu do života. Teď jsou dokonce, kdo na sítích vysvětluje, jak fungují všechny ženy v uvozovkách. Takže třeba koučka, ženská energie, žena má být pasivní a nechat muže vést, rovnost je podávána jako porucha polarity. Koučka vysoké ženské hodnoty, randění jako finanční audit. Některé rady chrání před vykořisťováním, jiné dělají z partnerství výběrové řízení na sponzora. A tak dále. Přečtěte si, dali s tím dlouho zdržovat.
1: No ne, ale vem si to, ty jsi sám upozorňoval před nějakou dobou tady. No. Jak šíleně klesá procento, nebo se zvyšuje procento těch, který vůbec jako fyzicky nemají partnera, partnerku, jo, a nic nezažili. No tak když ti takhle se zblbne dneska algoritmy řízené umělou inteligencí, mimochodem, jo, což naráží na ten pátek.
0: Pátek se.
1: Jo, tak a seš takhle masírovaný takovýhlema blbostma, jo, tak ono potom jako tak to riskuj. Další věc je docela zajímavá, co jsem teda taky teďka mi jako přišlo. Velice zajímavý postřeh jednoho diskutéra někde z Ameriky nebo bůh ví odkud. Říká, no, víte, my, chlapi, v dnešní době, když půjdeme a oslovíme dívku někde třeba na baru nebo na diskotéce, blablá, kdekoliv, jo?
0: Malo.
1: Jako to bývalo. Tak my, když dostaneme košem, tak máte téměř 100% jistotu, že je tam někdo, kdo to nahrává. Jo, jakože každý dneska prostě všechno se fotí, všude se všechno nahrává, máš tam i kamery, samozřejmě bezpečnostní a tak dál. To znamená, že když ti ta dívka dá košem, tak máš prostě v ostudu už jako par excellence prostě na přes celou společnost, jako jo. Což dřív třeba nebylo. Jo. Jel si do vedlejší vesnice, tam ti dala nějaká holka košem a doma věděli pret, jako jestli se, jo. Nebo že prostě někdo slez z traktoru a začal se s tebou prát, jako jo. Prostě to jsme zažili v Ropči tenkrát, ale jo, takže doma se nic nevědělo a všechno bylo OK, jo. Ale tady prostě v dnešní době je všechno propojený tímhle jakoby hyper způsobem, tak vlastně se už dopředu bojíš daleko víc jako nějakého průšvihu, než to bývalo dřív, no.
0: Je
1: to propojený prostě všechno a je vidět, že to všechno směřuje jenom k tomu, aby jsme prostě se nemnožili. Dneska, když mi trhali ten zub, tak jsem poslouchal na frekvenci 1 nechtíc zprávy, že katastrofa, že do roku 2000 asi 40 nebo kolik nás bude 10 miliard lidí, že to je prostě krize, že se s tím musí něco dělat, jo. No tak tady máme výsledek, no. Jo, oni už ty katastrofy, že jo, tady vypočítávali tolikrát vždycky, jo, a zase prostě nikdo neřeší to, že stačí strašně málo a těch 10 miliard lidí se tady může mít jak prase v žitě, že jo, protože když narveš 10 miliard lidí, tak to ti stačí jeden kontinent. Mimochodem, nepotřebujeme celou planetu, jako když na to takhle přijde, jo, a máme technologie, máme zemědělství, že jo, na nějaký úrovni prostě a tak dál. Stačí se jenom o to postarat a budeme mít všichni, že jo, a ne, že 90% majetku má 1% tamhle někde a my v ostatní máme dluhy a oči propláč, jo. Ale prostě jako já si čím dál víc, a to, samozřejmě jsem konspirátor a můžeš říct, že to tak není, ale zdá se mi, že ono všechno, že to dohromady nějak propojený. Ať je to likvidace školství, ať je to tato depopulace, jo, ať je to prostě strašení, že zítra prostě bude všechno hrozný, že jo, máme už dneska extrémní tepla, pak máme extrémní podzim, pak budeme mít extrémní zimu, jo, všude je nějaký extrém, všude se máš bát něčeho, radši nevystrkuj nos, jo, a věř nám, jako důvěřuj. Jo, a nakupuj, to je ještě důležité.
0: Tak nakupuj to, pokud možno plánované zastarávání ještě a tak dále.
1: Tak, rychle nakupuj. No ne, ale... Tak
0: při tom, člověk... Petře, z jedné strany strašení blbostma a z druhé strany tupé civění na opravdu hrozící kalamity. Jo, to je... S tou vodou to není legrace přeci vůbec. S tím plynem to taky není legrace, jo. Když by udeřili tvrdé zimy, tak nevím, s čím budeme topit, jako...
1: No jo, ale Pepo, zase na druhou stranu, co si budeme... Teď my vysíláme jak dlouho? 6 let?
0: Asi tak.
1: Určitě. No. Takže minimálně 6 let, už, když už to víme my, tak oni to vědí taky. 6 let se to tady řeší. Zádržný vodovodní systémy, pozor na sucha, na ty přívaly, tamhle dodělat přehrady, tamhle udělat tohleto, jo. 6 let na to nikdo nešach. Nikdo nesedí, nikdo nevisí, všichni se usmívají v televizi, ono to samo, jo. Ale přitom máme ty data, máme ty výzkumy, všechno je k dispozici.
0: Teď si představ, že by ten totalitní režim způsobující jen samé nezměrné utrpení nepostavil ty přehrady. Tak odkud by se odpouštěla ta voda teďko?
1: No možná bychom museli žádat, já nevím, okolní země, jestli Německo nebo Rakousko by nám jako nedalo
0: v kýblech, že by nám přivezli.
1: Cisterně, no.
0: No, tady musím dát zapravdu lidem jako Honza Skalický, kdyby dnes už byla vybudována ta soustava přemosťující Odru, Dunaj, prostě Labe. I v Dunaji je málo vody momentálně, jo, ale dokážu si představit, že ten manévrovací prostor by byl lepší, než je dneska. To asi. Jo, a třeba taková Jižní Morava, která bude trýzněna tím suchem asi zvlášť prekérně, tak by třeba díky tomuto propojení mohla s nás přežít. Já nejsem vodohospodář, ale dovedu si představit. Především, a v tom má Honza Skalický, když si nás poslouchá, tak bude rád, že ho připomínám. Má tu krásnou formulaci hutnou, že už dlouho běží neudržitelný nerozvoj. Je to tak. Nic se neřeší. Vůbec nic. Jo? To se tak pořád něco kecá, pak se někde hádají v parlamentu o čemsi. Koncepční, průlomové prostě záležitosti, které by najednou pozvedaly tu zemi někam dál, to jsme si jako nějak zakázali. A výmluva spočívá mimo jiné v tom, že prostě jednou za 4 roky jsou zvolený noví pupíci, no takže oni to jako nestihnou. Rok po volbách se tam teprve dávají dohromady tu vládu a rok před volbama musí nějak se podbízet lidem, aby je pokud možno znovu zvolili. Takže mají zhruba 2 roky na to, aby něco jako konečně zkusili udělat. A je pravda, že z těch slibů předvolebních této vlády, třeba jako to, co se děje s starobním důchodcům nebo seniorům, vzpomíná si na ty sliby, které duněly, že to dorovnají všecko to, co spáchala ta Fialová vláda. Teď najednou to ne, že potom možná takhle. A takhle je to téměř se vším. Jsem velmi zvědav, jak teď jsem viděl, že jsou nějaké mapy už definitivního řešení těch akceleračních zón. Tak jsem velmi zvědav, jak to dopadne pro obce, které říkali, že to nechtějí. Já jsem se to pokoušel rozevřít, ale nepodařilo se mi to, možná na ministerských stránkách. Jinak poslední bod, než dáme slovo našim skvělým divákům a posluchačům. Já jsem to bohužel nestihl, ale paní Vajdlová, spolušéfka teda strany Alternative für Deutschland, měla nějaký naprosto průlomový projev v Bundestagu ve spolkovém sněmu, kdy ty křesťanští demokrati a sociální demokrati byli absolutně skamenělí a naopak ta část parlamentu, která je nakloněna AfD také, nebo asi jejich poslanci hlavně, tak freneticky tleskali a objevila se i zpráva, že v těch zemích spolkových, které jsou v podstatě severně od České republiky, Durinsko, Sasko a tak dále, že Sára Wagenknechtová a její strana v podstatě přestanou to hrát spolu s ostatními takzvanými odpůrci fašismu a nevylučují, že by buď vstoupili do koalice s Alternative für Deutschland v těchto spolkových zemích, anebo nějakým způsobem umožnili její vládnutí. A měla takový moudrý projev, kdy řekla, že doba, kdy se jako neustále jako blokovat, že je pryč a že jsou důležitější věci. Tak jsem velmi zvědav, ty volby jsou tuši v září, nebo kdy. Jsem velmi zvědav, tam to vypadá, že v některých zemích získá ta Alternative für Deutschland možná 40% poslaneckých mandátů. A pokud Die Linke a Bündnis Sahra Wagenknecht získají další nějaké prostě hlasy nebo mandáty, tak šance, že by mohli vystrčit do opozice jak křesťanské demokraty, tak sociální demokracii, tak ty svobodné, takzvané FDP, je zřejmě docela reálná. Jsem zvědav, co to všechno bude znamenat a určitě si najdeme proslov paní Vajdlové v Bundestagu. Pojďme Petře na dotazy a tak máme tady.
1: Tak ještě předtím. Promiň. Malé okénko, teď se omlouvám. Úpravy zákoníku v práce, které má na stole vláda, hrozí demontáží zaměstnaneckých práv. Odbory se proti tomu pochopitelně bouří. Roste napětí, hlavní téma aktuálního vydání. Kuba není hrozba, blokáda ano, říká v rozhovoru týdeníku pan Charge d'Affaires, velvyslanecí Kubánské republiky Torres. A ku příležitosti z tého výročí narození Fidela Castra. Sucho či povodně? Musí se řešit obojí společně. Takový titulek článku o doslova žhavém tématu. A spousta dalšího čtení, přátelé, za 33 kaček již zítra ve všech dobrých prodejnách tiskovin. Takže máte co číst. A je to dobře. Tak tady mi píše docvik. To byla šlechta, která smrděla korunou a tu svoji chamtivost zakrývala korunou na duté hlavě. Konfiskovali majetek už Němci kdysi. To je na ten k tomu té naší šlechtě. A teď tady k tomu klimatu, to mě připomnělo, pane Skála, když se otepluje, tak jak může stoupat oceán? To je pěkná blbost, čím nás krmí. No, ono, Česká republika se prý otepluje dvakrát až třikrát víc než zbytek Evropy. Praha se otepluje třikrát více než zbytek České republiky. Taky tam proběh pohod hrdosti. Já nevím, jestli to má něco společného. Nebo jak to vlastně ten mainstream myslel. Co ty na to, na tyhle ty palcový titulky?
0: No, tak pokud je o Prague Pride, tak znovu. Já jsem velmi liberální k sexuální orientaci s výjimkou pedofilie a zoofilie a podobných vyslovených zvrhlostí. Ale to je soukromá věc každého, ať nám laskavě nepředvádí obscénosti někde po náměstích, ale hlavně, ať se netváří, že je něco jako víc než my. A hlavně, ať neoblbuje lidi v teen age, kteří jsou velmi ještě nezralí, citliví, zranitelní vůči každému vlivu tohoto typu. A zvlášť komické bylo, že tramvaj, tuším číslo 17, vozila ty jejich symboly nějak asi týden. Někdo se ozval, proč má vozit týden tramvaj symboly Prague Pride, když je státní svátek, tak to je pouze v ten den. A kdo si kolem toho hřiba nebo satana, nebo jak se jmenuje, měl problém, on možná osobně, prohlásit, že to, ale když se to sečte, takže se jedná pouze o jednu tramvaj, tak počet, řekl bych, tramvajových jednotek a dnů násobek je menší, než když ve státní svátek mají vlajky České republiky všechny tramvaje a autobusy. To je argument jako noha a
1: a v těch tramvajích, to byla jedna tramvaj teda, jo?
0: Prej 17, já nevím.
1: 17, no. A tam prej vypnuli klimatizaci, aby tam fakt bylo teplo.
0: Když už mluvíš o té klimatizaci, Peťo, já nechápu jednu věc. Tak kladu si otázku, kdo vlastně je na vině. Když jedeš těmi novými tramvajemi, jsou to jako pohodlné, stojí obrovské peníze, ale budíš, tak když je velké vedro, tak on tam může ten šofér pustit klimatizaci, ne úplně ve všech, ale v mnoha. A když ji pustí, tak je tam velice solidní prostě prostředí. No jo, ale někdo otvírá ty horní okna vyklápěcí. A je otázka, kdo to dělá a proč ten řidič, když přijede na Konečnou a tam stejně nemá co dělat chvíli, tak proč to tak nezavře? To je absurdní, když jedeš autem, pustíš si klimatizaci, tak přeci neodevřeš při velké vedru okna. Tu klimatizaci nemusíš pouštět vůbec. To jsou vyhozené peníze. Ale tohle se děje jako poměrně často a je to blázinec. No.
1: Já se to zažil mnohokrát a prostě lidé jsou různé, jak to bylo blbé a pitomé, že? V tom klasickém filmu.
0: Takže
1: jsem si to taky tam, že tam začali odvírat okna, že jim je zase moc velká zima, jo, kde si, co si, tak tenkrát jsem se obořil na pána a říkám, jestli je vám taková strašná zima, tak si od toho větráku si sedněte dál, že?
0: No.
1: Jo, a byl z toho celý takový nějaký kakaovej. Ale vzhledem k tomu, že nás bylo víc, tak zavřel hubu a zanechal své činnosti, ale jako jsou tací, kteří se tam realizují tím, že tam teda jako snižují tu účinnost té klimatizace a myslí si, jaký jsou borci, no. To
0: tak.
1: Bohužel.
0: Souhlasím. Co tam máme dále, Peťo?
1: No, tady hodně se rozjela ta těžba, jo, tady je třeba u nás sekácího 106, několik kamionů denně, desítky kamionů dřevo do Němec a údajně taky na Slovensko. No, u nás na pilu jezdí, to jsou desítky kamionů denně, já budu muset zjistit oficiálně to číslo, kolik toho prostě se sem tahá, obrovské množství. A jako taky to jezdí bůj odkať, jo. To prostě je šílený. Jako.
0: Ty mluvíš o Mondy?
1: No, tady máme jako vedle ještě Mondy jako takový, že tady postavil takzvaný Lábewood, se to jmenuje firma, což je pila, která prostě tady připravuje dřevo a dělá nějaký polotovary a samozřejmě pro Mondy taky, jo, to, co prostě se nespracuje tak, tak se zpracuje jinak, jo, což má logiku na jednu stranu, ale opravdu jako jsou to neuvěřitelný kvanta, celý vlaky toho jezdí, prostě fakt hrůza. A blbý je, že v dobách, když bylo všechno špatně, tak s tím dřevem tady jezdili lodě. Jo? No. A loď přijela přímo k areálu Mondy a traktorama s valníkama to vyložili, že jo, a odvezli to.

0: lehký, že jo, relativně. A když ty kamiony proti sobě letějí, jo, tak opravdu nejednou zůstali schozený v polích, protože prostě se pod něma urvala krajnice a podobně.
1: Bolo. No a ekologicky to je dárek přeci.
0: No, no jistě.
1: Režim, který způsobil je nezměrné utrpení, ten se nedopracoval k tak dobrému řešení, že jezdit sem tam kamionem, jak říkáš, to vozil na lodích. To byl zločin, to chápu. Zločin.
0: Bohužel, no, tak jo, prosím tě, tady to už mě ujelo, ale každopádně. Další zajímavý postřeh, a to jsem zaznamenal už taky český mainstream. Prosím tě, konkrétně jsem si všiml, to bylo Extra.cz a další. Citoval průzkum na Ukrajině oblíbenosti a nejvyšší vůdce Volodymyr Zelenský skončil až na 6. místě. Jo. Co to znamená, že najednou se i u nás jako objevuje, za prvý teda to musí být jako docela jako síla, že takový zemi, kde ta demokracie tak silně vládne, že neexistuje žádná opoziční strana, tak že ty lidi jsou tak uvědomělí, že nikdo nemá nic proti Volodymyru Zelenskému. Mimochodem, shodou náhod, teda samozřejmě, prej tam dorazily peníze z Unie, takže paní ministrová obrany, čeho manželka pana ministra obrany si teďka konečně pořídila tu novou jachtu, byli v oceni s novou jachtou, takže Volodymyr Zelenský, jeho oblíbenost je až na 6. místě a to byla jako docela studená sprcha. No.
1: Tak přibývá podobných signálů, to je pravda. Tam v té válce soudě podle docela hodnověrných zdrojů zřejmě narůstá eskalace. Je pravda, že do jisté míry eskalují ukrajinské útoky, nicméně seriózní vojenští experti, jako je Scott Ritter a další, říkají, že to je čajíček proti tomu, co jaksi probíhá z druhé strany. A já jsem pochopil, že Ukrajina byla odříznuta úplně od Černého moře, že nemá šanci tam cokoliv prostě vyvážet a také dovážet zbraně a munici a tak dále, což byla hlavní cesta. A nyní, jak jsem pochopil, se ty útoky přenášejí i na veškerá železniční tepny, díky nímž se Ukrajina zmocňovala prostě těch zahraničních zbraní a toho všeho. Údajně to je snadněno i tím, že v podstatě Ukrajině došla protivzdušná výzbroj, už nemají patrioty, nemají nic, takže se tak můžou akorát dívat na to, když ty nálety a ty údary raketovými a dronovými silami se stupňují, tak kdo si předpovídá, že teď teda to ta Moskva rozbejčí a že údajně čekala na to, zda druhá strana opravdu si bude dopřávat cílené útoky na civilní cíle, na civilní obyvatelstvo, včetně dětí, mládeže a tak dále. A když k tomu ve velkém dochází, a také k útokům na rafinerie, já nevím, prostě jiné kapacity tohoto typu v Ruské federaci, takže se rozhodli, že teda, když to chcete, chlapci, tak jo, máte to mít. A údajně teda tato fáze je nepoměrně údernější, než byly ty dřívější. Ale to, co říkáš, to tak nějak asi bude. Já myslím, že je nejvyšší čas si začít klást alespoň tak pod polohlasem otázky. Ty jsi to nastínil už trošku. Tam jako nějak je nějaká demokracie? Ne, že teď, ale jako už dlouho. A tam nějak má zelenou antifašismus. Já vždycky lidem stavím mimo jiné a politickým silám a tak dále z hlediska zda stojí na protifašistických nebo tak či onak profašistických pozicích. Já si myslím, že tady ta odpověď se rýsuje poměrně jednoznačně a ten trend jako narůstá. Tak počet obyvatel se snížil z

0: strašlivě. Skoro mě tak si říkám, že když jsme srovnávali tu Ukrajinu z 30. let, jak jsme si tady četli ty čísla, 35 a pak 40 milionů, tak dnešní Ukrajina zdaleka nemá 40 milionů obyvatel. Některé zdroje uvádějí, že už není ani 20 milionů. Že to jako klesá dál, tak nevím. No. Není to veselé, není to veselá tematika, ale zdá se, že všechny pokusy dosáhnout řešení diplomatickou cestou narážejí na tvrdošení odpor různých merců a podobných jako gigantů ducha. Takže i ta Alice Weidlová velmi jednoznačně se proti tomu staví. Já jsem si ten její projev vyslechnul, protože dosud opakovaně říkala a dost. Chceme normální, korektní vztahy, ne šílenství a chceme i obnovu spolupráce, pokud jde o dodávky energetických komodit a podobně, protože bez nich Německo prostě zkrachuje ekonomicky. Tak my jsme velmi závislí, my jsme velmi závislí na Německu a tam mimochodem některé, řekl bych, kolapsy některých významných ekonomických kapacit, ale i celých oborů do jisté míry narůstají neuvěřitelně rychle. Tak a my jsme na tom závislí, my jsme zadní dvorek těchto kapacit, subdodavatel prostě. Takže to se může kácet potom velmi nepěkně a
1: zdravství. No ono pomaličku už se to chvěje, protože já jsem například, a zase jako je to čirá konspirace, nevěřte tomu, budu šířit, tak Volkswagen vyjednává o prodeji Kvasin.
0: Aha.
1: Jo? Že by Kvasiny přestali... jo, jako chápu to na jednu stranu, protože kapitál má domov, jak říká Ilona Švihlíková, takže budou stahovat kapitál k sobě, že jo, domů.
0: To říká Volkswagen, no.
1: A tohle je továrna nebo fabrika, která má výborný čísla, která jako skutečně produkuje, vyrábí, takže ta se prodá za nejlepší peníze. Jo. A je vlastně, že jo, nová. A to je jedna k tomu věc. Druhá, že jo, která je potvrzená, to není žádná konspirace, že by jako něco někde probíhalo. 3000 lidí, že jo, má odejít ze Škodovky během snad do konce roku tohohle toho, jo? Nebo možná ještě během příštího roku, teď nevím přesně, ale má to i hlavně, odboráři jsou uklidněni tím, že hlavně se jedná o agenturní pracovníky, ty půjdou v první fázi a potom teda půjde ten zbytek. A to samozřejmě věští i to, že nějaký navyšování platů a tak dál prostě nepřichází v úvahu. Že? Tak to je tak jako zprávy ze Škodovky bokem.
0: To jsem nevěděl, že ty Kvasiny už... Říká se o někom, že by to mohl být kupující?
1: Ve hře jsou Číňani. Takhle, já to zase převedu trošičku do té korporátní řeči, protože z Teleborgu jsem se naučil jednu věc. Strategie se jedou na několika místech na jednou. To znamená, že ač se počítá, furt se váží na miskách váh, jestli se ti vyplatí v tenhle moment například ten závod udržet, něco s ním dělat, něco tam převíst, nebo to prodat za jakoukoliv cenu, jakou dostanu cenu a tak dál, co je pro mě výhodnější, pak teda zavřít třeba plácnu, a teď jako mě neberte za to, ale Maroko třeba, že to je nejméně kvalitní závod, údajně, který tam vyrábí samý zmetky. Ale zase ve Španělsku se to hned zase šrotuje, takže ono je to vlastně v pořádku. Ale těch variant, který prostě současně se běží a potom se dají na stůl, že jo, jakoby kompletně vypracovaný nejvyššímu vedení k rozhodnutí, je několik a vždycky jdou, nebo dost často jdou proti sobě jako tvrdě. Jo? A vyhraje ta, která v tu chvíli se zdá být nejvýhodnější, jo. Pak se dějou takové věci, třeba jako se dělaly u nás tady v Praze, kdy se narvaly nemalý peníze do rekonstrukce budovy nebo její modernizace a tak. No a vlastně firma skončila vlastně, jo. Ale je tam barák, který je zateplený.
0: Bytovská úplně skončila?
1: Ne, v Praze. Tak, v Praze.
0: V Praze, aha.
1: Jo, to ještě zůstává poslední ze tří, jedna ze tří továren, část teda zůstává ještě v Otrokovicích nějakou dobu, zbytek převedeno do Indie a mimo EU samozřejmě pryč. Kde to má smysl?
0: Já jsem se chtěl zeptat, jestli to nebudou Číňani. Jejich expanze je opravdu impozantní. Auta, která se objevují na evropském trhu, vytlačují prostě konkurenci úspěšně. Cena je podstatně nižší. Slyšel jsem, že i kvalita neustále narůstá, nevím, neumím posoudit. Dlouho jsem nejel v čínském autě. Naposledy před 10 lety na Kubě, když jsem jel na pohřeb Fidela Castra, na to jsem byl velmi mile překvapen, jak to výkonný a pohodlný to bylo auto. No takže jo, já myslím, že Němci dostanou do čumáku, ale ty Číňani by tady museli snášet též dopady vyšších cen energií a podobně. Jak si s tím poradí, to všem to záleží na nich. Oni mají schopnost neustále snižovat podíl živé práce v té produkci, robotizovat to víc a víc. Viděl jsem někde, běží to po českém internetu, že vyrobí auto za, tam někdo seče asi za 124 vteřin nebo jedno auto v těch automobilkách, když se to jako zprůměruje. Neuvěřitelné zkrácení prostě té celé té výrobní operace. Takže klobouk až zemi.
1: Je fakt, že prostě BID třeba, že jo, Build Your Dream se jmenuje celý ten název toho, toho zvláštního bidu, tak to natřel teďka i Tesla, že jo, ve spoustě těch, ale zase je to o tom, že oni sadili na technologie a vsadili na design, jo, takže najali vlastně přední evropský designéry z velkých fabrik Mercedesu, BMW, jo, a dalších a samozřejmě Italie a tak dál. A ty dělají ty auta hezký, jako jo. A pak samozřejmě je milý, když stojíš v té zácpě, že jo, a auto řídí samo, ty se vepředu vytáhneš ten mikrofon a rozjede se ti karaoke a můžeš si tam zpívat, jako jo, s celou osádkou. To jsou prostě úchylné věci na jednu stranu, jo, ale Číňani to mají rádi. No. Takže to, ty auta umějí opravdu hrozný věci. Jako.
0: Ta země vůbec jako dělá jeden převrat za druhým. Nedávno jsem se dočetl, že čínská vojenská válečná flotila je už větší a silnější než americká. Což je naprosto šokující. Američani vždycky stavěli svoji vojenskou sílu na dvou komponentech. Na převaze námořnictva, který nikdo nikdy jako se s nimi nevyrovnal, a samozřejmě letectva. A teď zdá se i na tom moři, že už nejsou jedničkou, což jestli je to pravda, tak klobouk až k zemi. To vyžaduje opravdu soustředěnou dlouhodobou strategii, tempo prostě, organizovanost. Neuvěřitelné.
1: Tady větrníky jsou dobrý nápad, bude to tady jak ve filmu U nás v Kocourkově. No já připomenu, to byl myslím, že hřib, který se tady rozplýval nad větrníkama, že byl někde u větrného mlýnu prostě v tom, jo, on je úplně magor. A úplně blbej evidentně, že vůbec netuší, jako, že když se to tenkrát vyplatilo, tak se přece musí platit i teď, že vítr je zadarmo. On, nevím, jestli to má od přirození nebo zaplacení, asi kombinace, no, tak...
0: Počkej, jako genitál nějak přirozeně, jak jsi to myslel?
1: No, že je tak blbej, anebo ho někdo zaplatil za to, jo, že vypadá takový nesmysl. Jako,
0: já jsem docela hrdý na střet s tímto gigantem ducha. Bylo to u Jaromíra Soukupa. Je to, já nevím, kolik let, 10, možná méně trošku. Jsme se tam jeli do vlasů. Jaromír Soukup se taky se mě ptal tak jako hodně přes čáru a hřib tam byl a ještě, kdo to tam byl, ještě jeden chytrolín. A
1: Kocáb!
0: Jo, Kocáb, Michal Kocáb, tak správně. A teď oni jako to na mě zkusili, že zločiny a tohle a já říkám Hřibovi, počkejte, vy jste, teď se tady dějou gigantické zločiny. vraždění Irák, Afganistán, Sýrie a vy jste se ozval někde proti tomu, umíte se červenat vůbec? A on, já přeci tady dělám primátor, byl primátor tehdy. Ne, se mě netýká. Jak se vás to netýká? Vy jste veřejný činitel. O jiných věcech povídáte od rána do večera, tohle vám nevadí. No to teda pardon. Ale on byl zahlaný do kouta a tohle nečekal. Tohle vůbec nečekal, bylo vidět, že je teda vyveden z konceptu. Velmi. To se povedlo tenkrát. No,
1: je to blázinec. Tak další Světlana píše, vítej Světlanko, dotaz, nechápu, proč stále chtějí bojovat a životy lidí jim občanů vlastně nezajímají. No, tohle je otázka asi nejenom na tu Ukrajinu, ale vlastně hlavně si myslím, teďka nás to trápí jako vztahu právě Evropské unie, protože různý jako analýzy odborníků říkají, že stejně nemáme čím bojovat a že máme náboje asi na týden, jo, a takové věci. Teď teda už víme, že žádný rakety Patriot nemáme, že protiletecká obrana je nula, protože už jsme to všechno odevzdali všichni svorně. Takže co to má znamenat? Jako jde o to, že teda naženeme lidi, začneme ten konflikt, hurá, my zvedneme krovkými elity, odletíme si někam na Maledivy a tady budeme koukat, jak se z toho tvoří spálená země a že pak budou levní pozemky a nějak takové jako další možnost rozvoje Evropy, jiná kapitola.
0: Já se ve většině otázek, Petře, s názorovými odpůrci se utkávám z pozice toho, kdo rozbíjí iluze, kdo jako je nezdílí a naopak do nich střílí. V daném případě nerad bych byl iluzionista, ale já prostě se stále nemohu zbavit jednoho, no dojem je možná slabé slovo. Jsme se o tom asi tady bavili také. Když se rozhledneš napříč Evropou a generací, řekněme, do 40 let, kolik procent z těchto chlapů, ženský taky asi by chtěli bojovat některý, nevím, drželo v ruce nějakou zbraň. Kolik procent mužů v tomto věku prošlo nějakou, já nevím, aspoň částečnou průpravou, přípravou pro vedení bojových operací? Kolik z nich má nervy silné dost na to, aby mohli někam do zákopu, aby kolem nich lítali ty drony a třaskali trhaviny, by se kolem nich řádili a každou chvíli by padl některý z jejich kolegů a tak dále. Já si myslím, že dnešní generace do 40 let, zhruba do 45, je úplně jiná, než byly ty dřív. A to se týká třeba České republiky. My jsme na vojnu museli, ty tam z části byl taky. Já neříkám, že z nás tam vyrostli nějací velký válečníci, ale elementární předpoklady pro to, abychom mohli být odvedeni a nasměrováni na nějaké bojiště, těmi jsme prošli prostě. Dnešní kluci, kterým je těch 20, 25, 30, 35, tak pokud nechodili někde si zastřílet do nějakého sportovního klubu nebo někam, no tak já myslím, že jejich připravenost pro tyto věci je zrovna nule. Krom toho jsou mnohdy jako změkčilí, jejich fyzická kondice taky je velmi nedostatečná a tak dále. Čili já si pořád myslím, že Západ nemá živou sílu pro vedení válek, teda v dostatečné množství a připravenosti. To si myslím, že tomu tak je a je to jakási pro mě, nevím, nejsem naivní, ale někdo říká, víš, oni je tam naženou. No, to asi jo, to si jdu představit, že budou busifikovat jak na Ukrajině, že takhle nějak přijede nějaká vojenská policie, bude nahánět chlapy do nějakých bojových útvarů a pozic a tak dále. Ale dokáže populace chlapská především nahnaná někam do podobných situací, nepřipravená absolutně, dokáže přes všechny snahy svých velitelů nějakých a tak dále se pustit do boje, který by mohl dosahovat nějakých výsledků? Protože ve válce můžeš střílet drony, raketami, letadly, vrtulníky, vším možným, ale ve finále ta válka má smysl tehdy, když noha toho vojáka obsadí to území. Do té doby je to svým způsobem nesmysl. Já pořád přemýšlím, kde se v České republice třeba vezmou co 100 tisíce, 10 tisíce podobných chlapů. Viděl jsem výřad jakýchsi středoškoláků, kteří se stali za peníze dostali 40 tisíc a ještě cosi. Teď někde prostě salutovali, že prošli nějakým výcvikem v průběhu několika týdnů. Já nechci zesměšňovat, někteří z nich to asi mysleli docela poctivě a říkali si, že zemi je třeba bránit a tak dále. Nechme stranou, co jim natloukli do hlavy, proti komu bránit a tak dále, ale to je kapička v moři. Moderní válka to je záležitost o statisících a milionech prostě lidí, kteří nějak se pohybují v těch bojových liních. Já nevím, kde by je Česká republika dala dohromady. Prostě nechápu vůbec. Do čeho by je oblíkli, jaký zbraně by jim dali, kde by je ubytovali a tak dále. To jako
1: já teda tady si půjčím jenom, že bych tě s tebou chtěl polemizovat. Já ne. A Michal Svatoš tady polemizuje. Ukrajinská armáda už celý rok tajně střílí své vlastní vojáky podle rozkazu dokonce i děli. Šokující vyšetřování mučení, únosu, tajných poprav, zvrhlí banderovci opět vraží. Tady máme jedno z nich, hrdina. On tady píše právě o tom, jakým způsobem jsou ty lidi vycvičeni v tom přijímači, jo, velice krátký době. Používají tak strašnou brutalitu, včetně střílení těch lidí jako do nohy a tak, jo, že to mládě je do bezvědomí a tak, aby se jich tak strašně báli těch velitelů, že smrt v ruskou střelou pro ně je vlastně vysvobození. Jo. Takovýhle prasárny oni dělají. Jo. A teď jako cvičíme to tady, že jo, my, tisíce těch Ukrajinců tady prochází tím výcvikem, že jo, i to jsou prej, ale ty elitní, tak Bůh ví, co vlastně se chystá, jakým způsobem donutíš ty lidi, aby teda vzali pušku do ruky a prostě šli směrem, který mu je určen, že jo, že jako kanonen futr dobrý, no.
0: No, máš pravdu. Ale mezi námi a východními Slovany je ještě jako docela podstatný rozdíl. Oni už Slováci jsou chlapi, jako, kteří jsou ochotní se poprat mnohem víc, když o něco jde, než třeba většina Čechů, zejména mladších. A Ukrajinci a Rusové jsou tuplem prostě stavěni na to, že se neustupuje a tak dále. Já si jako od českých chlapek do 40 let myslím, že 98% z nich kdyby je nahnali někam na frontu, tak z toho bude totální blamáž a v podstatě ostuda. Nevím, možná jsem naivní. Jako. Pravda je, že jsou jiní, že můžou do těch mundurů oblíct nějaký Araby nebo koho, prostě přitažený ze
1: sebe. To je další věc. No.
0: To jako, jo, ale máš, na té Ukrajině jsou teď ty žoldáci ze zahraničí. Mm-hmm. No ale oni ve velké prostě prchají, protože zjistili, že je natáhli do války pod hesly, že to jako bude poměrně snadné a dají se vydělat peníze a oni s hrůzou zjišťují, že to tak není, jo, tak hledají cestu, jak odtamtud prostě pláchnout. A ty nábory nových žoldáků z třetího světa a podobně zřejmě jsou též velmi, velmi, jaksi, z hlediska výsledků, to jde takhle dolů prostě, tak jsem to vyrozuměl z různých zdrojů, tak nevím.
1: No ono, když se všechno vykecá ve světě, viď? Jako tak pak tam můžeš slibovat zářný příjmy, ale když oni pak si to takhle řeknou, tak pak tě těžko nabíráš. No. Faktem je, takhle zase další věc, která ti dává za pravdu, je to, že jak na Ukrajině, že, tak i v Rusku je nějaká forma prostě základní vojenské služby. Jo? Takže ty lidi už jako ten alespoň nějakýs návyk jako mají. Jo, takže je tam na čem stavět, řekněme to takhle, jo. Ale tady vlastně už leta nic takového není. No, otázkou je samozřejmě, pokud bychom to řešili po Babišovsku, jestli bychom nevzali ty starší ročníky, který ještě mají tu vojenskou službu, tím se vlastně vyřeší problém důchodové reformy. A, no, já bych se tomu nedivil. jako ono, je to dost, a ty starší ročníky, oni si ještě pamatujou a oni jsou furt nespokojení a podle nich se planeta neotepluje, jo, takže ono by se to, tím by se vlastně zbavili jako i nepohodlných různých.
0: No, Petře, ty jsi mě, ještě, že jsi do mě takhle trknul, náš velký genius, alfa samec, Hezoun, Alexander Vondra, pronesl velmi nedávno šílené výroky, kdy řekl, že v televizi řekl, já to teď budu volně reprodukovat, že důchodci přeci nic neprodukují, tak proč by se jim měli přidávat nějaký peníze? To je nesmysl, že ty prachy je třeba na někam jinam. A i on sám nějak se měl vyjádřit způsobem, který komentátoři, tedy alternativní, přivedli k tomu, že počkej, tak ty máš téměř 500 000 měsíčně, ta tvoje, oni tam nazvali nepěkně, ta Veronika Vrecionová, to má dalšího skoro 500 000 měsíčně v tom Bruselu, to se ti to kecá, co? No, ty jeho výroky jsou absolutně skandální. To je popření jakékoliv slušnosti a morálky. Z něj už vypadla spousta jako věcí nepěkných. Možná mi někdo z diváků připomene nějakou zásluhu tohohle člověka. Že by jako České republice v něčem jako něco přinesl pozitivního.
1: No rozkrat to promopro, ne, tenkrát.
0: Že bychom byli jako bohatší. Všichni známe samé záporné jako výkony jeho. Jo? Ale připomeňme, že tento člověk vyrůstal s absurdním dramatikem, byl to takový jeho pravá ruka. Byl to takový jeden z hlavních tlampačů té pravdoláskavské demagogie. No a teď už občas se utrhne ze řetězu, takže tenkrát se očividně nějak ožral a v televizi pokřikoval, že Zdeněk Jandejsek psal nějaký dopis Putinovi v ruštině, kde ho pak to byla ostuda, že žádný dopis Zdeněk nepsal. A ten tam třískal papír a pak odcházel nějak ze studia. No a teď tady už ta pojďme možná to dovést do důsledku. Někdy určití lidé své skutečné cíle vyslovují až s velkým zpožděním. Až si přečtete výroky Alexandra Vondry na adresu důchodců, tak pochopíte, že aha, tak tohle byl cíl toho listopadu, těch klíčů a ty pravdy. Tohle, že teda důchodci jsou prašiví, že se přemnožili a že co jako jim přidávat peníze, tady překážejí v podstatě. A ty prachy potřebují já mám 500 000, moje ta taky má 500 000 skoro, tak my chceme víc prachů, co jako my jsme teď na koni a laskavě dávejte peníze nám. Do toho ještě jeden skandál, já nevím, jestli co si o tom myslet. Byla tahle ta vrchnost dnešní opravdu, jako se urvala ze řetězu. Údajně paní politručka, tedy manželka nejvyššího ústavního činitele, šla na nějakou večeři, někde na Malé Straně nebo kde, s nějakými přáteli a tam si dávali do nosu tak velmi, jako se chovali jak šlechta. Nějaké víno jim bylo málo chlazené, tak museli ho odníst a tohle tamto. No a účet činil 184 000 korun za tu večeři. No a šéf toho restaurantu přišel a řekl, tak někdo zaplaťte. A oni na ně prej koukali, jako jak, jako měl platit, proč. A teď pronášeli výroky údajně i madam sama, že pro vás je přeci něco jako na způsob, jakože to je podsta pro tu restauraci, že tam se navečeřeli a že to jako zvyšuje její tržní nějaký potenciál nebo co. Nepoužívám, to chci zdůraznit. Ten slovník je malinko jiný, ale smysl je tenhle ten. No a teď ten šéf té restaurace byl ale neoblomný. Byl zdvořilý, ale neoblomný. Pořád říkal, nezlobte se, to mě to neobjednal hrad, to není jako, že by stát to objednal, čili já chci, aby to někdo zaplatil. Tak volali na hrát a tam nějak zase, že má být jinak. No a že teda nemůže to hrát zaplatit 200 000 jen tak pro nic za nic. Tak nakonec to údajně, když už to hrozilo velkým skandálem, druhý den zaplatila nějaká soukromá osoba a ten závazek jako byl uhrazen. Ale z těch účastníků, což byly nějaké ženy hlavně, se tam jako radili, jak ty ženy teď, tyhle ty lepší ženy, jak jako se mají lépe prostě předvádět. tak někdo tam omylem nechal puštěný telefon. A telefon nahrával tyhle výroky. Údajně i výroky madam, která studovala vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda a poslední rok nebo dva už měla to štěstí, že přišel převrat. Takže diploma z nějaké, já nevím co, vojenské, pedagogické nebo jaké školy. Předtím by měla z vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, což jako dnešním režimu jistě by pro ní bylo velkou dekorací. Tak jestli je pravda i toto, že už všichni takhle jako urvali ze řetězu a mají dojem, že jsou něco jako lepšího, že když se nabaštějí a vypijou nějaký víno a tohle a je 184 tisíc, mimochodem dosáhnout konzumace 184 tisíc, i jako i v docela luxusních restaurantech, tam to vyžadovalo poměrně jako takový gurmánský přístup.
1: Hele, já ještě teda k tomuhle.
0: Povídej.
1: Já jsem ten článek taky čet a pak jsem hledal další relevantní zdroje. Bohužel jsem to nenašel.
0: No.
1: Ale našel jsem na Demagogu, že to je smyšlená povídačka. Takže já fakt nevím, co na tom pravdy je nebo není. Jo?
0: Já jsem to možná
1: poprosil diváky, jestli by to zkusili ověřit nějak.
0: Tak.
1: A konkrétně o kterou restauraci se jedná, což by bylo úplně skvělý, kdybychom měli...
0: To se tam, myslím, píše v tom článku, Petře.
1: Jo, kdo to konkrétně, kde to je, ale opravdu jsem zatím nenašel jiný jako zdroj, který by tohleto nějakým způsobem potvrzoval. Hmm. A,
0: je-li to fake, tak se omlouvám. To se může stát, já nemám čas všechno takového věřit. Ten článek působí dojmem, jakože jestli je to profesionální autor fakeu, tak to umí poměrně dobře, protože
1: Umělá inteligence dělá divy.
0: Ale... Není to napsaný primitivně.
1: No, to je
0: jako v žádném případě. Jestli jsem citoval něco, co není pravdivé, tak se omlouvám. Vyzval si správně, pojďme dát hlavy dohromady, jestli to je pravda, nebo to není pravda. Pokud to není pravda, tak jako bychom to neřekli.
1: Tak, ano. A přátelé drazí, 22.11. Dneska jsme to přetáhli. Děkujeme moc vám všem za účast tady, takovou hojnou. Díky, přátelé, za vaši pomoc, díky za lajky, které jste dali. Dejte ještě další, než skončíme. A přejeme vám krásný zbytek večera a zítra zase tady. Tentokrát poprvé s Emilem Pálešem, jsem sám na to zvědavý, do čeho to, kam až dojdeme, protože Emil Páleš je jeden z těch, který teďka udělali tu petici, chtějí donutit vládu, aby se zabývala vizí pro Slovensko a tak uvidíme, snad všechno dobře dopadne, je to známý to filozof, bývalý člen Akademie věd na Slovensku, takže to bude hezký. A v pátek právě s Josefem, se Štěpánem Kotrbou a
0: Míšou Ševčíkem.
1: Tak. Dobrou noc.
0: Buďte zdraví, dobrou noc.
1: Jo, a až nás budou miliony, tak si urodí věc. Já bych na to vejval, zapomněl. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Přepojujeme na jiné studio.